0: Havlíčkobrodsku nebezpečná překážka na silnici 150 z Hněvkovic do Letče nad Sázavou. Za odbočkou na Budeč leží mohutná větev částečně přes vozovku. Na silnici 360 na výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou do Třebíče havarovala dvě osobní auta. Srazila zvěř s omezeným průjezdem, počítejte, poblíž odbočky na Vacenovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně předají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 stupňů a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Mojím hosťom je kouč, popularizátor biohackingu a otužovania a lektor odolnosti Libor Matuš. Libor je pôvodným povolaním sinológ a tlmočník z čínštiny. Od detstva sa venoval ázijským bojovým umeniam. Dnes sa vo svojej praxi zameriava na zvládanie stresu bez moderných technológií. Pomáha ľuďom, ktorí ho oslovia pri budovaní každodennej disciplíny, pri hľadaní dennej rutiny, ale aj rovnováhy medzi prácou a relaxom. Ako to robí? O tom v hovoroch. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
1: Hovory.
3: Libor, vítajte v hovoroch.
4: Děkuji za pozvání.
3: Vy sám seba definujete jako lektora odolnosti, biohackera a specialistu na optimalizáciu ľudského výkonu, myslenia a dlhovekosti. Libor, máte smysl pro humor?
4: Doufám, že jo, ale možná ne všichni moji přátelé by souhlasili.
3: Tak já budem předpokládat, že ho máte a dovolím si na úvod trošku takovou provokativní otázku. Keď som si toto všetko čítala, tak trošku mi to znělo, ako by ste o člověku přemýšleli jako o stroji.
4: Ono to svým způsobem tak je. Já bych neřekl stroji, ale systému. Protože člověk je velmi promyšlený systém, který je srovnatelný de facto se strojem, protože se tam děje spousta procesů, který nezáleží úplně na tom, jakým způsobem my se třeba k tomu procesu stavíme, jako je třeba srdeční tep, ale zároveň se dá ovlivnit. To znamená, srdeční tep, když na něj nemyslíte, tak nějak probíhá, někdy rychleji, někdy pomaleji, ale když ho z nějakého důvodu potřebujete nebo chcete ovlivnit, tak to jde. A tak to se dá ovlivnit, ať už přímo nebo nepřímo, spousta procesů v těle, takže tělo jako systém je něco, co si myslím, že nám tato nějaká myšlenka nebo framework, jak bychom to mohli říct, dá odpovědi na spoustu otázek, který dneska máme, ať už osobně nebo ve společnosti.
3: Vy jste jedním z autorů kolektivní knihy Odolnost, jak prežiť vo světě plnom výziev. Keď se bavíme o odolnosti, tak ako ju vy sám máte pre seba definovanou?
4: Odolnost za mě je fungování pod tlakem. Dobrý fungování pod tlakem, protože každý z nás se nějak snaží fungovat pod tlakem. Dneska se hodně o tom mluví, že jsme konstantně vystresovaný, ale ono to nikdy nebylo o moc jinak, respektive ty formy stresu se mění, ale pro mě osobně je to, že dokážu v situaci, která není vždycky příznivá, vyprodukovat pro sebe nebo pro to okolí co nejlepší výsledek té činnosti.
3: Odolnost je teraz taká aktuálna téma. Například aj pre rodičov, ktorí majú dospievajúce deti, pretože o tejto generácii sa hovorí, že je veľmi krehká a že tým deťom chýba hlavne psychická odolnosť. Stretávate sa aj s takýmito menšími deťmi alebo pracujete len s dospelými klientmi?
4: Ja osobně pracuji pouze s dospelými. Ale co se týká mladší generací, tak se s tím setkávám často opět ve firemním prostředí, kdy manažeři často si v vozovkách stěžují na to, že lidé, kteří teda už nejsou děti, ale jim třeba mezi 20, někdy 25 lety, tak nejsou tak rezistentní vůči například kritice nebo krizovějším situacím, než byli zvyklí dříve.
3: Ako na to můžete reagovat vy, jako lektor odolnosti, kterého si pozvali do té firmy?
4: Je to hodně o tréninku, protože tu odolnost vy nevymluvíte někomu do hlavy. Takové to klasické, když je někdo ve stresu a řekněme mu, no uklidni se, tak to samozřejmě nefunguje, ten systém zase, když jsme u toho systému tímto způsobem. To znamená, ukazujeme, jakým způsobem třeba i v průběhu team buildingu různých outdoorových aktivit si lidé můžou navnímat to, jak krizová situace, což je třeba to, že mi došly šišky, když hraju šiškovanou, tak může přinést inspiraci do toho běžného života, kdy, když se stane nějaká situace, kterou ten jednotlivec vnímá jako krizovou, tak vlastně se tam naučí zastavit, uklidnit se, třeba i cíleně pomocí nějakých dechových nebo vizualizačních cvičení a potom tu situaci řeší ne v panice, ale v klidu, racionálně, tak nejlíp, jak jenom se dá, což je něco, co zase je potřeba cvičit, protože to se cvičí i v armádě. Je to dovednost, která nepřichází z nebe, ale je potřeba ji cvičit.
3: Můžeme hovorit o psychické a fyzické odolnosti. Pracujete s těmito dvoma kvalitami?
4: Za mě ta psychická odolnost je výsledkem té fyzické. Protože ve chvíli, kdy chceme být psychologicky odolní, tak ta fyzická stránka, protože my nejsme mozky vznášející se na obláčku, ale každý tu naši identitu hodně vnímáme i skrz svoje tělo. A právě to, že si někdo věří, tak to je do značné míry výsledkem i toho, jakým způsobem dokáže ovládat to tělo. Proto třeba spousta manažerů, s kterýma se setkávám, ale věřím, že mnoho posluchačů bude mít podobnou zkušenost, tak jsou na tom, buď jsou na tom fyzicky dobře, a nebo mají historii nějakého i třeba poměrně intenzivního sportu, protože on ten fyzický pohyb a sport má strašně zajímavý efekty na naši psychiku.
3: Vidíte, a já jsem předpokládala, že odolnost začíná v hlave. Že keď jsme psychicky odolní, tak zvládneme aj to tělo nějak odolně utiahnuť v kritických situacích. Tak to tak nie je.
4: Ono to tak částečně je, ale já bych byl opatrný na to utahovat tělo příliš hlavou, protože pak to tělo táhnete a pak to tělo už nemůže a ta mysl bez toho těla taky nemůže fungovat. To je případ, bavili jsme se o tom nedávno s jedním kamarádem na LinkedInu, kde vlastně mnoho nás, lidí, který jsme entuziastičtí do té naší práce, tak se stává to, že takový člověk občas vyhoří. Protože ono to není o tom to jenom utahovat hlavou, ale je potřeba zase respektovat ten systém, že to tělo má nějaké potřeby a ono nás dokáže skvěle podpořit, když mu dáme tu možnost, ale naopak my ho nemůžeme jako šikanovat, říkat jo, ještě víc pracuj a tady do noci a tady vstávej ráno a tady makej, ve chvíli, kdy zase to tělo na to není připravený. Takže je to dvojitá cesta nebo dvojitá dálnice, ta cesta je tam i zpátky, ty dva póly nebo ty dva faktory, tak se ovlivňují samozřejmě mezi sebou.
3: Ako jste se vy vlastně stali lektorom odolnosti? Protože před 2 rokmi jsme tu spolu robili rozhovor, který se týkal otužování a chladové terapie a vašej knížky, kterou jste o tom napísali a naraz čítám Libor Matuš, lektor odolnosti.
4: Mě vždycky zajímalo, jakým způsobem člověk funguje všestranně. Takže ta chladová terapie, která je nejvíc, říkám, vidět a cítit. Vidět tak, že jsem o ní napsal právě tady tu zmíněnou publikaci a zároveň nejvíc cítit, protože když projdete jako zkušeností s studenou vodou, tak si to většinou pamatujete. Ale nicméně ty otázky odolnosti nebo toho, jak chladová terapie, dýchání a nebo pohyb zapadají do toho celkového okénka, toho okénka odolnosti, tak je moje i velký osobní téma dlouhou dobu, protože já jsem taková příběh, o kterým často mluvím, ale prostě byl jsem poměrně dost nemocný dítě a ta odolnost je vlastně jako obrovský téma u těch nemocí. Takže být, řekněme, do správné míry odolným je něco, co mě provázelo vlastně celý život. A to, že to téma dneska samozřejmě v menších nebo větších firmách začíná být poptávaný právě z toho pohledu, že klademe dneska nebývalé velký tlak na to pracovní prostředí, tak je nějaké vyústění těch situací, takže já k tomu přicházím, jak už se někdo AI zabývá 20 let a teďka najednou je to velký téma, ale vlastně ty témata pro mě osobně tady byly už dlouho, dlouho nazad.
3: No a čo všetko vy dáváte do témy odolnost, keď idete jako lektor so svojím programem do firmy?
4: Za mě je to hodně o konceptu takzvaných mikropauz, mikrocvičení, no, mikrodávky, dneska je populární slovo i mikrolearning, že vlastně děláte něco málo, ale v průběhu dne. Zná, když to vztáhnu na to učení, že teďka hodinu nesedím a nečtu nějakou knihu, ale že si přečtete třeba 3 až 5 minut něco málo a uděláte to 3x denně. A vlastně s tréninkem odolnosti, tak z mé zkušenosti vychází nejlíp právě tady ten model a ukazuje se to i v studiích o zdraví, ukazuje se to v velmi širokospektrálních epidemiologických studiích, kde například fyzický pohyb, pokud třeba necvičíte vůbec a rozdělíte si malé dávky pohybu do průběhu dne a uděláte třeba 3 takové mikrodávky aktivního intenzivního pohybu, tak je to mnohem efektivnější, než kdybyste ten pohyb dali v fulzovkách na jednu hromadu v průběhu toho týdne a cvičili strašně intenzivně 2 hodiny, ale cvičili jenom jednou týdně. Takže to rozprostření do průběhu dne nám dává víc energie, lepší náladu, lepší soustředění a ono to pak se kulminuje v to, že máme ty výsledky, které mnoho lidí v tom pracovním prostředí vnímá jako právě tu odolnost. To znamená, že člověk pod tím tlakem, ať už je to manažer nebo kdokoliv jiný, tak je schopen lépe fungovat.
3: Hovorí host v hovoroch biohacker a lektor odolnosti Libor Matuš.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Takže prvá rada je, aby sme si, keď to vzťahneme aj na seba, dávali krátke mikropauzy, v ktorých niekoľko krát do dňa budeme cvičiť. Čo ešte môže podporiť našu odolnosť? Také, čo sa dá zaradiť do života a vieme sa s tým stotožniť a nájsť na to nejaký časový priestor?
4: Já třeba hodně rád mluvím o fluktuacích krevního cukru, respektive o jejich negativních efektech na náladu a i kognitivní výkon člověka. Takže v té mikropauze třeba občas je dobrý investovat ten čas do toho, si sehnat k jídlu něco, co není levná sušenka nebo to, co vám zrovna padlo pod ruku, ale sehnat si něco, co vám na doopravdy kvalitní výživu, která vás zasytí a neudělá vás třeba ještě hladovějšími, než jste byli předtím.
3: A to v nás buduje odolnost.
4: Rozhodně, protože když se potkáte s člověkem, který je hladový, asi všichni to známe, ať už z pracovního prostředí nebo z toho rodinného, tak to nebývá vždycky úplně příjemná konverzace. Taková ta klasická rada praví, nechte mě se najíst a já na vás budu příjemnější.
3: Vy hovoríte aj o ďalších situáciách, ktoré nám môžu pomôcť byť viac odolný. A to je digitálny detox. Ako s tým súvisí digitálny detox s našou odolnosťou?
4: No veľmi, protože to je zase možnosť, jak si odpočinout. No a jak si odpočinout, že chvíli nic nespracovávám, žádný další informace nebo žádný informace z okolního prostředí. A když si vemete, kolika informacemi vás zásobí pohled do té sociální sítě, protože tam jsou informace, které ve vás probouzí emoce, jsou tam že, vizuální, prostě jsou tam fotky a jejich jediným cílem je vás tam prostě udržet. Ale jako jsme to řešili už před víc než 10 lety, když tady že, přišel první nějaký rozmach Facebooku u nás v Česku, nebo možná je to ještě díl, tak vy vlastně, když tam jako proskrolujete 15, 20, 30 minut nebo třeba hodinu, ačkoliv to není cíleně kognitivně náročná aktivita, že byste psali nějaký článek a byli z toho unavení, ale vlastně už jenom to scrollování je unavující. A to je něco, co v dnešní době vlastně potřebujeme vnímat a je to, vy jste zmínila i tu mladší generaci, je to jako velmi důležitá otázka, netrávit tam přehnaně mnoho času a umět se cíleně nudit, protože ta nuda přináší to, že dokážeme být sami se sebou a to je super schopnost 21. století umět nedělat nic. A je to čím dál tím těžší si ty podmínky vytvořit. A upřímně řečeno, i pro mě je to obrovská výzva, protože já ačkoliv od asi 12 let svýho věku se poměrně cíleně zabývám různýma meditačníma systémama a psychohygienickýma rituálama, nazvíme to tak, tak sleduju, že když si sednu a vidím, že už nemám kognitivní energii, abych tuhle minutu na něčem pracoval a chci jen tak sedět a koukat do dálky, protože je to lepší pro oči, je to lepší pro mozek, tak se občas nachytám, že najednou držím ten Instagram a scrolluju na něm a pak po 3-5 minutách si uvědomím, Libore, co to děláš? To jsi vůbec neměl v plánu tady to. Odkládám to provinile zpátky, ale ona ta provinilost není potřeba jako ji prožívat příliš intenzivně, protože vlastně stojíme proti týmu možná světově špičkových neurovědců. Ta sociální síť je velmi cíleně designovaná tak, aby zachytávala ty nejniternější potřeby člověka aby jsme měli potřebu tam být, že jako ta socializace, koukat se, co, kde, kdo, jak, a jestli mi náhodou tam někdo nepíše a podobně. No a to jsou věci, které potřebujeme za mě cíleně umět odstavit. A neříkám, že bychom neměli mít sociální sítě, ale měli, jak se říká, o ohni. Dneska to stejný platí se sociálníma sítěma. Je to dobrý sluha, určitě, stopro, ale zároveň je to velmi špatný pán. A bohužel dneska nám to často se to mlíko vylívá z hrnce a stává se to spíš pánem, než s tím sluhou. A to je něco, co vnímám, že je důležitý umět takzvaně detoxovat nebo prostě bejt od toho. Třeba i několik dní úplně, že jedete do lesa a zabýváte se tím, jak uvařit vodu na ohni a jak ten oheň rozděláte, jak dojmete dřevo, a ne tím, že soused má přítelkyni, která má delší nohy, anebo tamhle někdo má větší barák a podobně.
3: No dobré, keď nejdem do lesa, mám vedle seba v byte mobil. Čo je vaša rada pre vášho klienta, ktorý má neustále obsesiu sa tam kúkať a chodí s tým mobilom ako kovboj s pištolom aj po byte, presúva sa s ním a má ho neustále v ruke? Nemôže ísť do lesa. Tak taká rada pre človeka, ktorý zostáva v byte.
4: Je to o tom, jestli ten člověk fakt s tím něco chce dělat, protože ono je těžký někomu ten telefon jako brát, ať už jsou to děti nebo dospělí, ale rozhodně radím na to jít tak, že omezujete dostupnost, fyzickou dostupnost toho telefonu. To znamená, dáte si hlasitost úplně na maximum, to znamená, kdyby vám babička volala, že si zabouchla, potřebuje to nějak řešit, tak to uslyšíte v tom bytě, ale jinak ten telefon odložíte na nějaký hezký místo, a když zrovna ho nepotřebujete, protože většinou ho nepotřebujeme, že jo, koukáme tam akorát na nesmysly, jestli 4x za 5 minut, jestli mi někdo náhodou nenapsal, tak ten přístroj prostě někde necháte a řeknete si, hele, teďka uděláte si časově limitovanou výzvu, která z začátku samozřejmě musí být kratší, teďka hodinu nebo 2 hodiny s tím telefonem pracovat nebudu, protože vlastně není proč, a je potřeba být připraven na to, že je to jako když odvykáte od kouření nebo kávy nebo něčeho, co je velmi silně stimulační, protože ono to bude bolet. Ono to bude bolet fyzicky. A na to je potřeba být připravený. A pak takový ty příležitosti, jako třeba já ideálně telefon dávám do jiné místnosti, když spím, protože pokud s tím telefonem se vám podaří usnout a ráno se zbudíte a máte ho tam hnedka sebou, tak zase to vytváří takovou takzvaně behaviorální kotvu, že prostě ten telefon je moje fyzická součást, což vlastně některé proudy nebo někteří věci o tom hovoří, že vlastně telefon my často cítíme jako že až součást našeho těla, že bez něj bychom to nebyli my, že bez něj nemůžete s nikým mluvit, komunikovat, kontaktovat. A dneska už jsme na to tak zvyklí, že máme tady tu telepatii, že až jakoby nám to nedává nám to spát. No? Proto si myslím, že určitě zajímavý cíleně tu expozici telefonu mít pod kontrolou aspoň v některých vymezených částech dne nebo týdne.
3: Vy sa so svojimi klientmi zameriavate na to, prečo zlyhávajú pri zavádzaní zdravých návykov. Čo radíte? Čo pomáha odstrániť tie prekážky, možno mentálne, v našej hlave, aby sme skutočne aplikovali tie zdravé návyky, ktoré nám sú prospešné?
4: Většina lidí nechce.
3: Skutočne.
4: No, jedna vec je, co říkáme, nebo co si myslíme, nebo co vypadá dobře. Hodně lidí třeba říká, jak chci zhubnout, ale vlastně nic pro to nedělají. Já když říkám, chci něco, tak to není důležitý. Důležitý je to, že se tak chovám. A mnoho lidí, když chcete třeba nasadit nějaký mikronávyk, tak dá se to jednoduše vyzkoušet, protože já ukazuju klientům ty mikronávyky fakt tak jednoduchý, že se to nedá neudělat. Vyjdete půlku patra po schodech. Takže pokud ten člověk třeba řekne, no, ale já jsem triatlonista a už mám toho pohybu dost, tak říkám, jasně, fajn, pojďme udělat jinou výzvu, protože vám toho půl patra už moc nepřidá. Ale když máte člověka, který sedí 8 hodin non-stop v kanceláři, tak vyjít půl patra je výrazně vyšší aktivita, než sedět na židli, a od toho se můžeme velmi hezky odrazit. A tímhletím směrem se dá za mě asi nejlépe dosáhnout výsledků, to znamená rozsekat si tu svoji výzvu na něco, co je strašně jednoduchýho, že až tak jednoduchýho, že vy poznáte, nebo případně ten mentor nebo coach může poznat, že to nechcete dělat. Že vlastně to jenom dobře znělo, ale nemáme prostě nějakou jako tah na branku v tom, na sobě v tom nějakým způsobem pracovat, že tam je potřeba se podívat víc do té motivace a napojit si, že třeba když řeknu jasný příklad, nebo explicitní příklad, pro mnoho lidí ve firmách jsou motivací vlastně děti. Že nechtějí, aby jejich děti ve 20 měli tatínka nebo maminku, který jsou takzvaně ležáci nebo už jako nedokážou chodit a podobně, ale někoho, kdo prostě je aktivní a s kým je fajn se bavit nebo někam vyrazit a podobně. To znamená, když samozřejmě dneska i vezmeme v potaz, že míváme děti většinou o něco později, než bylo zvykem kdysi, tak to klade i větší, řekněme, důraz na to, aby jsme i v tom pozdějším věku dokázali fungovat, což se souvisí s mnoha dalšími faktory v naší společnosti. No a tam, když najdeme tu správnou motivaci, plus máte ty akční kroky, které jsou jednoduché, jako vyjít půlku patra, pokud jste se nikdy nehýbali, vyjít o pěšky, nohama, po schodech, tak je to něco, co dlouhodobě může fungovat, pokud do toho dáte dostatek té vůle a vytrvalosti a třeba si to i používám takovou metodu, jako někam si to nakreslete nebo napište, nebo si tam dejte fotku svýho hrdiny z dětství, někdo, kdo byl pro vás prostě superhrdina, nalepte si to tam a řekněte si, já jsem taky superhrdina, protože já chodím teďka po schodech a fakt se motivujte těmahle. Ono to možná jako vypadá hloupě, jo, nebo dětsky, ale vlastně tohle funguje. Když se podíváte na performery nebo lidi, kteří jsou na fyzické a mentální úrovni na extrémně vysoké úrovni, spousta lidí, který já sleduju třeba z amerických speciálních jednotek, tak používali anebo dokonce používají doteď takovýto systém, že vlastně máte klidně i ty nějaký dětský vzory nebo pohádkový postavy, který vám říkají, hele, Aničko, Karlíku, prostě hýbejte se, sice jste manažeři ve velké mezinárodní firmě, ale přece jenom s tou úrovní pohybu už to není tak skvělý, jako bylo kdysi a my se k tomu určitě nutně potřebujeme vrátit a na té odolnosti, ale i na tom zdraví pracovat prostě hned bez nějakých výmluv v mikrodávkách, které fungují.
3: Mikropauzy, mikrodávky, to je vlastně velmi sympatické a také, že rozumím tomu, že člověk to dokáže absorbovat do svojho života, keď sa na ňo nenahrnie nejaká veľká výzva, že toto musíš urobiť, aby si si zvýšil svoju odolnosť. Stretávate sa s tým, že je to príjmané zásadne lepšie ako nejaký iný tréning?
4: Ve chvíli, kdy si to lidé vyskouší, tak ano. Ono to ze začátku zní, mnoha lidem to zní, že je to málo. Oni chtějí být spocený, unavený, spálivejma svalama, kdy máte ten dobrý pocit, že teda jsme makali, nebo to musí být nějaký strašně velký cíl, prostě teďka vyrosteme o 30%. Ale když si to rozkouskujeme, tak ono jako málo co roste o 30%. Jo? Není lepší teďka, když já chci u sebe nějaký změny dělat, jako vyrůst o procento, dvě. A já ukazuju velmi dneska už známý příklad ze sportu, který je často zmiňovaný v biznisovém prostředí. A to je příklad britského cyklistického týmu, který byl, já si nepamatuju přesně ty roky, ale byla doba, kdy ten tým byl sice profesionální a byl to jako reprezentační tým Velké Británie, nicméně byl tak špatný, že některý výrobci kol jim nechtěli prodávat kola, protože by si tím zkazili pověst. Takže to byla asi jejich úroveň. Si dokážete představit, že nebyla skvělá. Oni vyhráli jedinou medaili na olympiádě asi za 76 let. To znamená, je to fakt jako hodně špatný to bylo. No a přišel nový kouč, který řekl, hele, tohle je všechno špatně, musíme něco začít měnit. A on to začal měnit tím způsobem, že rozanalyzoval několik set faktorů, který ovlivňují to, jak ten jezdec rychle dokáže jezdit a samozřejmě potom, jak dokáže trénovat a tak dále. A každý ten faktor změnil maličko. A to jsou právě ty mikro zvyky, mikro návyky. Samozřejmě, když profesionálně jezdíte na kole za svůj stát, tak ta pozornost těm mikronávykům je větší, takže oni se zabývali i tím, jak si třeba sportovci myjou ruce, protože zjistili, že to souvisí statisticky s imunitou a s nemocností a podobně, takže řešili se i malý detaily. Ale my běžní lidé v běžném pracovním procesu nám stačí prostě zařadit jednu nějakou novinku za dva týdny, když už jsme si tak nějak zvykli, zařadit druhou velmi nenáročnou novinku a ty věci, které začínají být těžší, tak já doporučuji nejdřív zařazovat třeba za 3 měsíce, ideálně až za půl roku, kdy máte fakt skálopevnou jistotu, že toho půl roku jste dokázali aspoň dělat ty jednoduché věci.
3: A to stačí.
4: To stačí. A to je věta, která má obrovský úspěch na firmních konferencích. Málo je pořád o moc víc než nic. A lidi, kteří jsou dneska přepracovaní a přestresovaní, tak ve výsledku tohle velmi rádi slyší, protože já na vás nechci navalit další obrovskou horu KPIček a úkolů, který máte splnit, protože už takých máte hodně. Ale naopak je to velmi jemná, postupná, podpůrná cesta, která vás má vlastně jako motivovat a těšit. A ve chvíli, kdy vás to děsí, tak to není dobře nastavený. Musíte se vlastně těšit tím, že jo, super, tohle zvládnu, tohle zní jednoduše a teďka budu 30 dní v kuse chodit půl patra. Je to tak jednoduchý, že to nemůžu nezvládnout a teďka to jdu exekuovat a píšu si den číslo 1, dneska začínám, za 30 dní ukážu tady vyplněný sešit, že mám 100% úspěšnost.
3: Libor, já vám velmi pěkně děkujem za inspirativní rozhovor.
4: Já děkuji moc za pozvání.
3: Hostem v hovoroch byl biohacker a lektor odolnosti Libor Matuš. Od mikrofonu se loučí Tatiana Čabáková.
1: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Do českých lékáren se v nejbližších dnech nedostane lék tamoxifen na rakovinu prsu. Radiožurnálu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Podle něj se do lékáren dostalo asi 1000 balení tamoxifenu. Ta se ale rychle vyprodala. Teď lék v distribučních systémech opět chybí. Tamoxifen je pro zhruba 10 pacientek v Česku nenahraditelný. Na většině měřících stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové odpoledne naměřili 40,1 stupně Celsia. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Přes 39 stupňů bylo i v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a taky v Rokycanech. Španělská vláda zrušila národní stav nouze zavedený kvůli lesním požárům s ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požárů dál trvá. Oznámil to španělský premiér Pedro Sanchez. Podle místní televize TVE španělští hasiči dál pracují na uhašení několika lesních požárů. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné poslední možnost podání přihlášek prodlužují až do září. Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace IIHF. V příštím roce tak bude Rusko chybět na mistrovství světa mužů v Německu, na šampionátech juniorů i hráčů a hráček do 18 let. O účasti ruských žen na turnaji bude federace znovu jednat v listopadu.
0: Nehoda na Třebíčsku a u Zabírky v Praze a u Olomouce. Na silnici 360 na výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou do Třebíče stále pozorně pomaleji. U odbočky na Vacenovice se dvě osobní auta střetla se zvěří, znamená to minimálně omezený průjezd. V Praze na městském okruhu požární zkoušky zavřeli tunel Mrázovka. Obousměrně ta uzavírka by měla skončit v 5 ráno. A ještě dnes do půlnoci bude neprůjezdná silnice 46 z Olomouce do Šternberku. Uzavírka kvůli opravám vozovky je u odbočky na Dolany. Objíždí se v obou směrech, je to kolem hlavního tahu přes Bohuňovice, případně Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Petr Macinka nevzdává boj proti prezidentovi. FIFA prodává fotbal. Milan Uhde oslavil 90. narozeniny. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
5: Yeah. Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki založil novou poslaneckou frakci, která se jmenuje Rozvoj Plus. Spolu s Morawieckým odešlo z poslaneckého klubu nejsilnější opoziční strany v Polsku několik desítek členů. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Co tato událost způsobí na polské politické scéně? Hrozí straně Jaroslava Kaczyńskiego rozpad, jak píší některá polská, ale i česká média?
6: Tak rozpad určitě ne. Strana Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńskiego samozřejmě zůstává. A je otázka, jak silná dále bude zůstávat. Minimálně, co se týče o něch zákonodárců. Protože Mateusz Morawiecki zakládá svou vlastní parlamentní frakci, to znamená jeho poslanci odchází z klubu Práva a spravedlnosti. On sám rezignoval na post předsedy europarlamentní frakce konzervativců a reformistů, takže ve které je mimochodem i třeba česká ODS. A vlastně nyní se chce soustředit na tu politickou situaci. Ale zpět k Polsku. V Polsku v současné době Právo a spravedlnost byla nejsilnějším vůbec parlamentním klubem. Měla přes 180 poslanců, zatímco vlastně hlavní vládní strana měla pouze 150. To nyní padá a vlastně nejsilnější vládní klub už nebude po odchodu Morawieckiego a jeho lidí. Ty spory mezi Kaczyńským a Morawieckým jsou už dlouhodobějšího data. Přece jenom oba mají poněkud jiné politické vidění. Kaczyński je více národovec, suverenista, Morawiecki přece jen je více technokrat a byl pro i nějaké, dejme tomu, rozumnější vyjednávání s Evropskou unií. Nyní Kaczyński se ale soustředuje hlavně na to, aby získal voliče krajně pravicových konfederací, dvou polských krajně pravicových stran, které nyní mají asi 23% hlasů v preferenci, se kterými by rád pak utvořil vládu. A toto právě Morawieckému nebylo příliš po chuti, už protože Kaczyński jako budoucího premiéra vybral Přemyslava Czarneka, který právě je větší radikál.
5: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Děkuji a naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
5: V politice se občas stávají křivdy, na které se jen tak rychle nezapomíná. Jednou z nich je rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat čestného prezidenta motoristů Filipa Turka ministrem. Zatímco Hrad dal celou věc už dávno ad acta, motoristé nikoli, jak ukazují poslední aktivity jejich šéfa Petra Macinky. Více už komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
7: Co znamená výraz varianta k zamyšlení? Podle předsedy motoristů sobě Petra Macinky se pod ním ukrývala reálná šance na jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Alespoň tímto způsobem si vykládal komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. Zhruba 8 měsíců potom, co k ní došlo, se jí rozhodl ukázat na veřejnosti. Mimo jiné v ní hlava státu předsedovi motoristů sobě píše, cituji, chci znovu zdůraznit, že nová varianta, o které jsme spolu dnes poprvé mluvili, je variantou k zamyšlení. Bude určitě vyžadovat důkladné zvážení na vaší straně, koalice i mé. Berme ji stále jako pracovní. Konec citace části zprávy poslané Petrem Pavlem Petru Macinkovi. Ten z ní vyvozuje, že hlava státu o vyjednávání kolem Filipa Turka v současnosti nemluví pravdu. Prý z dotyčné SMS zprávy jednoznačně nevyplývá, že by si prezident na postu ministra životního prostředí nedokázal Filipa Turka představit. Zároveň však nedokazuje pravý opak. Prezident republiky dlouhodobě vyjadřoval vůči Filipu Turkovi výhrady. Ty opakovaně sděloval nejenom předsedovi motoristů sobě, ale také Andreji Babišovi. Tento postoj vyústil v odmítnutí jmenovat Turka členem vlády. Ani varianta k zamyšlení na tom nic nezměnila. Své rozhodnutí Petr Pavel poměrně obsáhle zdůvodnil. Svůj postoj byl ochoten přehodnotit pouze na základě verdiktu ústavního soudu. Na něj se však premiér prostřednictvím kompetenční žaloby neobrátil. Motoristé sobě ho k tomuto kroku ani neponoukali. Místo toho se pustili do dlouhodobého souboje s hlavou státu. Nejnovější krok Petra Macinky do něj zapadá. Strana se patrně snaží právě prostřednictvím konfliktu s prezidentem sbírat body u voličů a připomínat, že existuje. Vzhledem k tomu, že podle dat z průzkumů veřejného mínění se podpora motoristů sobě pohybuje kolem 5% hranice, není to strategie příliš účinná. Ostatně nemalá část občanů nekonečné spory mezi hradem a vládou nepovažuje za prospěšné. Lidé by spíše uvítali uklidnění vzájemných napjatých vztahů a standardní komunikaci. Například o koordinaci zahraniční politiky. Oni by měli být prezident s ministrem zahraničí schopni věcně hovořit, byť spolu nemusí ve všem souhlasit a nemusí vůči sobě chovat sympatie. Dění kolem summitu NATO v Turecku názorně dokázalo, že v opačném případě na tom tratí pověst České republiky. Nejnovější aktivity Petra Macinky směrem k Petru Pavlovi zatím nevyvolávají naději, že by se napětí mohlo zmírnit. Byť v tomto konkrétním případu nemá předseda motoristů sobě de facto s kým bojovat. Hrad považuje záležitost za dávno uzavřenou. Petr Macinka podle všeho nikoli. V tuto chvíli patrně nepovažuje možnost přehodnotit svůj dosavadní postoj k prezidentovi ani za variantu k zamyšlení.
5: Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Spojené státy a Saúdská Arábie útočily na území Iráku. Terčem byly cíle spojené s tamními proíránskými milicemi. O tom, jak a proč se americko-iránská válka týká i Iráku, hovoří Jan Fingerland.
8: Americko-saudský útok v sobě obsahuje celou řadu důležitých vrstev současné situace. Někdejší mocnost Irák je dnes hřištěm pro spory jiných států, nejen Američanů a Saudů, ale také Iránců, protože mezi 20 obětmi bylo pravděpodobně 6 iránských poradců. Šlo také o reakci na skutečnost, že z iráckého území krátce předtím někdo vypustil drony směrem k saudskému území. Ne proto, že by Irák byl ve válečném stavu se Saudy, ale proto, že někdo v Iráku bojuje z jeho území za zájmy Iránu. Americko-saudský útok byl namířen právě proti těmto jednotkám. Děje se tak proto, že v americko-iránské válce neplatí žádné jasné dělící linie nebo hranice, geografické ani jiné. Irán dlouhodobě používá strategii nasazování svých spojenců v zahraničí pro odvrácení své odpovědnosti za své kroky. Nyní se tedy pozornost upíná na Irák, který je vedlejším bojištěm americko-iránské války proto, že po roce 2003 a svržení Saddáma Husajna přestal být regionálním rivalem Iránu, ale jeho protektorátem. Teherán má zásadní vliv na tamní ekonomiku, politiku a řadu dalších oblastí, do té míry, že to budí nesouhlas i u některých z tamních šíitských politiků. Iránský stisk byl dosud až příliš silný na to, aby se Irák z područí Teheránu vymanil. Irán ovládá Irák také prostřednictvím celého ekosystému šíitských proíránských milicí, které jsou mocnější než tamní armáda a disponují i balistickými střelami nebo protiletadlovými zbraněmi. Právě tyto jednotky byly terčem americké a saudské odvety. Pro některé Iráčany je takový incident urážkou jejich národní hrdosti, ale současně někteří v události vidí důsledek toho, jak hluboko byl Irák vtažen do záležitostí jiné země. Iránský vliv Iráku se navíc zachvěl i z jiných důvodů. Poprvé, když byl svržen režim Bašára Asada v Sýrii a poté i po oslabení Hizballahu v Libanonu a Hamásu v Gaze. Nový irácký premiér Ali Az-Zaidi byl zvolen i po americkém nátlaku a proti iránskému přání. Oba státy totiž nadále mají vliv na dennodenní iráckou politiku. Zaidi už stačil navštívit Spojené státy a setkat se se spokojeným Donaldem Trumpem. Zaidi se také jako vůbec první premiér snaží přimět paramilitární síly, aby se začlenili do iráckých ozbrojených složek. Zatím jen s omezenými úspěchy, ale přece jen většími, než by se ještě vloni dalo čekat. Premiér není nepřítelem Iránu nebo proamerickým politikem, ale snaží se ochránit irácké národní zájmy a vyhnout se negativním dopadům války na svou zemi. Irák by se z iránského vlivu vyprostil pravděpodobně, jen pokud by tamní režim padl, ale to se v nejbližší době pravděpodobně nestane. Uvnitř Iráku ale probíhají pro Západ obtížně rozluštitelné pohyby. Pozorovatelé místních poměrů například zaznamenali velké rozhořčení mezi některými Iráčany poté, co Irán zaútočil na některá irácká ropná zařízení, aby poškodil Spojené státy. Útočil přitom na vlastní irácké zájmy, protože tuto infrastrukturu platil Irák a slouží iráckému hospodářství. Irák je tedy zemí a společností na rozcestí a do značné míry je závislý na tom, co se odehrává jinde. Dochází i k paradoxním změnám. Například smrt iránského ajatolláha Chameneího přesunula část těžiště šíitské autority do Iráku, zejména do rukou ajatolláha Sistáního, sídlícího v iráckém Nadžafu. Ten má na řadu otázek jiný názor, včetně odmítnutí koncepce vlády duchovních, jak se praktikuje v Iránu.
5: To byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Světová fotbalová federace FIFA chce v budoucnu částečně privatizovat světové šampionáty a tím získat víc peněz, které by se rozdělily členským státům. Tyto plány vzbudily v minulých dnech značné emoce. Na možné souvislosti upozorňuje zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
9: Fotbalové mistrovství světa je už 2 týdny minulostí. Jeho dozvuky ale nepřestávají rezonovat. Byla to velkolepá podívaná, pořádná show a biznisová krasojízda, kterou ovšem stíhá také pachuť mocenských hrátek a neprůhledných kšeftů. Poté, co Španělsko zaslouženě získalo titul šampionů, se na chvíli zdálo, že převládne pozitivní dojem z akce, kterou provázala řada dohadů a skandálů. Solidní sportovní výkony dávaly příležitost trpkou realitu zahladit. Jenže to by fotbalová federace FIFA se svým šéfem Gianni Infantinem nesměla být inu fotbalovou federací se svým šéfem Gianni Infantinem, tedy spolkem bafuňářů, kteří jakoby měli ve své DNA vepsanou snahu vrhnout se kamkoliv a do náruče kohokoliv, kde jsou cítit peníze a moc. Jak upozornil sportovní server The Athletic, v nejvyšších patrech fotbalové elity vznikl plán na částečnou privatizaci pořadatelství světových šampionátů. Za 1/5 akcí by od soukromých investorů FIFA dostala více než 4 miliardy dolarů, tedy přes 80 miliard korun. A ty by pak rozdělila mezi svých zhruba 200 členských organizací. Už se ozvala evropská UEFA, že s takovým plánem nesouhlasí, protože fotbal prý patří všem a nedá se koupit. To jsou ale dost pochybné výkřiky. Zvlášť když vezmeme v potaz, že evropští fotbaloví lídři mají k čistoskvoucím lilím zhruba stejně daleko jako Infantino a spol. Z komerčního hlediska a v kontextu toho, co se ve sportovním biznisu aktuálně děje, jde o logický plán a nepochybně by stál za debatu. Ze sportu se stává klíčová součást zábavy v tom nejširším slova smyslu. Sledovanost i zásah ve společnosti rostou a kdyby se to dobře uchopilo, mohou z toho nakonec profitovat úplně všichni. Jenže zpráva o tom, že FIFA zvažuje prodej minoritního podílu, obsahovala také informace o tom, ke komu že by měly akcie se dostat. A světe div se, důležitou roli v celém příběhu mají hrát příbuzní amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tomu Gianni Infantino podlézá dlouhodobě a během turnaje kvůli němu například škaredě ohnul fotbalová pravidla, takže americký hráč mohl nastoupit, i když předtím dostal červenou kartu. Právě tyhle kličky a malé nebo spíš velké domů sráží důvěryhodnost celého světového fotbalu a jeho vládců. Ti mají bohužel dlouhodobě mizernou pověst, což ve výsledku poškozuje image sportu jako takového. Vždyť nejúspěšnější týmy buď přímo vlastní nebo sponzorují ropné monarchie a pochybné africké diktatury, bafuňáři se uplácejí mezi sebou a dělají více či méně okaté obchody s politiky. Jenže díky penězům, které do fotbalu plynou, se na něj kouká čím dál víc lidí a proto bude problém spíš sílit. Jde přece o vliv, o moc, o peníze. Takže i když máme za sebou vydařený turnaj, který i přes pochybnosti o tom, zda bude v novém, širším formátu bavit předčil očekávání, stejně nám nezbude nic jiného, než si tak nějak smutně povzdechnout.
5: Tolik šéfredaktor serveru CzechCrunch Luboš Kreč. Ministerstvo zdravotnictví nedávno poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o zdravotních službách. Obsahuje mimo jiné návrh, aby ženy, které jsou single nebo žijí s jinou ženou, získaly možnost podstoupit umělé oplodnění. Svůj pohled dodává spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
10: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch chce asistovanou reprodukci umožnit i single ženám. Připravil k tomu novelu zákona o specifických zdravotních službách. Připomínkové řízení ale ukázalo odpor legislativní rady vlády i některých ministerstev. Česko čelí demografickému propadu. Loni se narodilo necelých 78 tisíc dětí. Vojtěchův návrh má logiku. O asistovanou reprodukci u nás dosud mohou žádat jen heterosexuální páry. Single ženy a lesbické páry ne. Ty musí podvádět, sehnat si fiktivního partnera. Na západ a na sever od nás už single ženy tuto možnost mají ve více zemích. Na každém 10. narozeném dítěti se dnes podle České gynekologicko-porodnické společnosti podílí umělé oplodnění. Pojišťovny hradí ženám do 40 let 3 cykly, výjimečně i 4. Ze zákona však jde o léčbu neplodnosti heterosexuálního páru. Problém tu představuje mimo jiné premiér Babiš. Reprodukční medicínou se zabývají kliniky jeho fondu Hartenberg Holding. Mohlo by se jednat o střet zájmů. A ne malý, podle průzkumu Masarykovy univerzity v Brně, žije každá pátá žena mladší 40 let v Česku sama. Zároveň víme, že plodnost žen po 35. roce výrazně klesá. Některé výhrady ministerstev jsou na místě. Když uměle oplodněná žena žije s mužem, je považován za otce, i když jim biologicky není. To se dá legislativně vyřešit. Jiná vada novely, neuvádí se v ní, jestli bude službu hradit všeobecná zdravotní pojišťovna. Umělé oplodnění je přitom drahé. Kdyby si je platila žena sama, pak by do toho státu nemělo nic být. Připomínkové řízení upozornilo na nesoulad s programovým prohlášením vlády a některá ministerstva varují před růstem počtu matek samoživitelek. To první je směšná ideologická námitka, která neplodnou ženu nejspíš vůbec nezajímá. U samoživitelek by pak mělo záležet výhradně na nich, jestli chtějí počít dítě. Stát pak ať dohlíží na to, aby byly děti řádně vychovávány. Když se single žena rozhodne mít potomka, je to výsledek promyšleného rozhodnutí. Většinou jde o vzdělané, finančně zajištěné ženy. Ministerstvo spravedlnosti to neuznává. Žádá umělé oplodnění bez mužského partnera vypustit úplně. Cituji, úprava se týká zásadních otázek rodiny. Faktickým důsledkem bude růst počtu matek samoživitelek, přičemž pro výchovné prostředí dítěte je ideální úplná rodina. Ano, ideální je ideální rodina, to víme. A teď řekněte, kolik ideálních heterorodin okolo sebe znáte. Ministerstvo práce a sociálních věcí napsalo, navrhovaná úprava asistované reprodukce opouští stávající etické východisko, podle kterého je dítě dar. Na jehož početí neexistuje právní nárok. Pokračuje, že dítě se stává objektem nároku ženy, která uplatňuje své subjektivní právo vůči poskytovateli zdravotních služeb. Ano, dítě je dar. Ano, plodnost klesá. Ano, doba se zásadně mění, rodina se mění, vztahy se mění. Ano, dnes pro single ženy neexistuje právní nárok na umělé oplodnění. Proto to přece ministr Vojtěch navrhuje. Novela není dobře připravena. Vyřešení otcovství a finanční náročnosti je důležité, ale stát nemá určovat, která žena smí být uměle oplodněna a která ne. Jsme už jinde.
5: Míní Martin Fendrich. Český spisovatel, dramatik a politik Milan Uhde oslavil 28. července své 90. narozeniny. V minulosti byl Uhde nejen ministrem kultury, ale také předsedou Poslanecké sněmovny. Slovo má Ondřej Konrád.
11: Dva dramatici se po listopadu 89 ocitli ve vysokých ústavních funkcích. Dizidenti a téhož roku narození. Václav Havel, ve světě renomovan i jako aktivní odpůrce totality, a sice jen domácí respekt požívající, ale také nepominutelný Milan Uhde, kterému se na to přihodilo, že songy z představení Baléda pro banditu, jeho legendární adaptace románu Nikola Šuhaj Loupežník Ivana Olbrachta v brněnském divadle Husa na provázku z roku 1975 prakticky zlidověly a zněly u táboráků. Kam se Havel při vší úctě nepropracoval, i když, kdo ví, možná i Trumpové občas odtuší, to jsou paradoxy. Ale zpět, písně žily, jenže autor textu zůstával v anonymitě. Dramatizaci místo zakázaného Uhdeho tak řečeně pokryl neboli vzal na sebe režisér Zdeněk Pospíšil. Uhde tehdy už jednu hru s písněmi za sebou měl. V politické satyře Král Vávra je na pódiu divadla Večerní Brno zpívala Ljuba Hermanová. A onoho roku 1964 se nad dílkem debatovalo až na UVKSČ. Neboť soudruzi správně zavětřili, kam férie kolem fiktivního ředitelství zemské osy míří. V postupující oblevě 60. let se však většinou už nezakazovalo šmahem, jenom určité pasáže, a tak se stal i lehce přitesaný Král Vávra senzací. Jako mladík ovšem Uhde po únorové euforii podlehl a jeho počáteční literární pokusy nesly stalinistické rysy. Svazácké nadšení ale dlouho nevydrželo a dostalo zásah maďarskými událostmi 1956. Také členství ve straně se pak Uhdemu dařilo vyhýbat. Přestože po studiích nastoupil na post redaktora pozorně střeženého kulturního měsíčníku Host. Zároveň vznikala prvá dramata, divadelní i rozhlasová, a už od Krále Vávry se Uhde stával stále viditelnější osobností brněnské umělecké sféry. Což vše ovšem rázně zadusila srpnová okupace a následná normalizace. Během níž ale Uhde publikoval v samizdatu a nebo psal na zapřenou provázkům, zdramatizoval také Mrštíkovu pohádku Máje. A když se, v což dlouho nikdo nedoufal, totalita definitivně zhroutila, přijal nejprve funkci ministra kultury a pak předsedy sněmovny, ve které vystupoval jako rozený rétor s mimořádně znělým hlasem, brilantní češtinou a sformulovanými myšlenkami. A přitom projevoval až obdiv k Václavu Klausovi, jemuž o 6 let mladšímu by byl prý ochoten chodit pro pivo. Toho ovšem časem přece jenom přešlo, možná i proto, že zatímco Uhde je pověstný pochybnostmi a sebezpytem, nic podobného u Klause není ke spatření. A zvlášť v posledních letech by si pánové nerozuměli zřejmě v ničem, protože i když Uhde po odchodu z ODS a epizodě v Unii svobody nechal politiku před koncem 9. dekády navždy za zády a vrátil se do literárního světa, k řadě obecných témat se stále vyjadřuje. A tak víme, že jeho pohledy a ex-prezidentovy názory se vysloveně míjejí. Jak bylo naposled do očí bijící u sjezdu sudeckých Němců v Brně, kam je pozval právě Uhde, vyrůstající ještě ve městě z velké části obývaném německým etnikem. A muselo ho těšit, že přes strašení některých politiků proběhl sjezd hladce, nevoli projevovala akorát hrstka členů KSČM. Vedle Balady a Vávry patří k Uhdeovým nejzdařilejším titulům Zubařovo pokušení 1976, tedy Když do dentistického křesla usedne stranický prominent, dále Zvěstování a Bedřichu si anděl 86, Fraška z pokryteckého soukromí Karla Marxe i Zázrak v Černém domě 2004, Drsná anatomie minulosti vlastní rodiny a reflexe sebe samého jako přepjatého mladého muže. O nějakém politickém odkazu Uhde zřejmě nikdy neuvažoval, politiky zanechal spíš rozčarován. Ale i ve svých 90 letech, který se dožil v úterý 28. července, má jeho tak úžasně sonorní hlas pořád co říct. Nejen ke smíření se sudetskými Němci, považované Václavem Klausem za, jak jinak, falešné a prázdné. Čemuž se Milan Uhde, smyslem pro humor obdařený, musel od srdce rozesmát.
5: A slova Ondřeje Konráda zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
12: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
13: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
14: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
15: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
16: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
12: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
1: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Na jihu Německa začínají letní prázdniny. Německý autoklub varuje před kolonami na dálnicích. Výkonný výbor fotbalové asociace by mohl představit nového reprezentačního trenéra a počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa či Francie. Radiožurnálu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
17: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
18: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
17: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku až dnes skončí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor anebo k moři. Na dálnicích hrozí kolony.
19: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Dětská nemocnice v Brně pořídí 13 mobilních klimatizací. V zařízení se děti léčí a personál pracuje v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Dlouhodobě to kritizují zaměstnanci i rodiče. Ti nemocnici v minulých letech opakovaně ochlazovače darovali. Naposledy na ně v červenci vybrali peníze farníci z Pozeřic u Brna. Vedení nemocnice slíbilo, že další zařízení teď pořídí sama. Podle mluvčí Lucie Jungwirtové zatím nejde všude nainstalovat pevnou klimatizaci kvůli stáří budov v areálu.
20: V uplynulých týdnech proběhl technický průzkum objektů dětské nemocnice s cílem zmapovat současný stav a možnosti dalšího rozšíření chlazení. Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
2: Fotbalová asociace České republiky by odpoledne mohla představit nového trenéra reprezentace. Dopoledne se kvůli tomu sejde výkonný výbor asociace. Mimořádná tisková konference začne ve 13 hodin. Fotbalisté Hradce Králové přešli ve druhém předkole Evropské ligy přes Tromsø. Norského soupeře porazili i v domácí odvetě, a to 3-1. Na vedoucí gól soupeře odpověděl do konce prvního poločasu nizozemský útočník Mick van Biren. Po změně stran skórovali ještě Tom Slončík a Ondřej Mihálik. Podle něj pomohla Východočechům k obratu ve velkém vedru i přestávka.
4: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty dva góly uzemnili a pak už jsme tu hru kontrolovali.
2: Ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul. Ve stejné fázi konferenční ligy bude hrát Jablonec proti lotyšskému týmu RFS Riga. Severočeši ve druhém předkole soutěže vyřadili chorvatský Varaždín. Po úvodní prohře 2-3 zvítězili doma 2-0.

0: A na silnici 17 s Chrudimi do Zámrsku, respektive Vysokého Mýta, stojí osobní auto. Omezený průjezd čekejte u Stradouně odbočky na Skuteč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jindy jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Budova rozhlasu v Praze na Vinohradech, ze které vám v tuto chvíli hovořím, zažila mnohé. Některé události jako by se trochu vymykaly z toho, na co jsme ve střední Evropě zvyklí. Napadlo by vás, že zde byl zatčen úřadující předseda vlády ve chvíli, kdy hodlal pronést projev? Stalo se 5. května 1945. Zatýkajícími byli příslušníci revolučních gard, zatčeným byl premiér Richard Bienert, podle všeho docela slušný Čech, který měl jen tu smůlu, že svá nejlepší léta prožíval v letech pro Evropu tak nedobrých. Jeho příběh vám dnes bude vyprávět historik Jiří Pernes. Od mikrofonu přeje dobrý poslech David Hertl.
1: Portréty.
3: Jiřího Pernese vítám ve studiu, jsem rád, že jste si udělal na portréty čas. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Richard Bienert je pro mě velmi zajímavou postavou, protože jsem se kdysi dočetl, že když se po druhé světové válce hájil u soudu, tak jeho obhájce pronesl prý větu, že když dva dělají totéž, tak to není totéž a proč to není totéž. A dával příklad Edvarda Beneše, který nebránil stát a vrátil se jako prezident, a dával příklad Richarda Bienerta a dalších politiků z 15. března 1939, kteří také nehájili stát, také nedali pokyn k tomu, aby se útočilo proti okupantům, a najednou stojí před soudem. Možná se k tomuhle tématu ještě dostaneme. Richard Bienert se narodil v září 1881 v Praze. Jaká byla ta jeho cesta do politiky? On začínal jako policista.
4: Ano, Richard Bienert má německé jméno, přesto to byl přesvědčený Čech, uvědomělý Čech, který vystudoval v Praze gymnázium v Žitné ulici a pak Českou univerzitu, protože tehdy byla rozdělená Pražská univerzita na Českou i Německou, a on vystudoval Českou právnickou fakultu a vystupoval jako uvědomělý Čech a skutečně po těch právnických studiích začal pracovat na pražském policejním ředitelství, nejprve jako obyčejný nějaký koncipista a tak dál, ale postupem do by se vypracoval. No a když vypukla válka v roce 1916, tak byl přeložen k takzvanému zpravodajskému oddělení policie pražské a v roce 1918 dokonce stal pracovníkem státní policie, což byla policie politická. Z tohoto titulu byl nasazován i na případy českých vlastenců, které se dostávaly do rozporu s rakouským právem nebo s rakouským pojetím vlastenectví. Přitom si ho právě ti čeští vlastenci všimli, protože postupoval velmi vlažně a nepokrytě dával najevo své sympatie vůči těm zatčeným vyšetřovaným a snažil se jim pomáhat.
3: Nejenom to, on už byl během let první světové války ve styku s tím prvním, dnes tedy nazývaným prvním odbojem, s domácím odbojem, s takzvanou mafií. O tom je i naše první ukázka. Je z knížky Jana Heišmana Mafie v rozmachu, vzpomínky na odboj doma. Vyšla v roce 1934 a je tam krásně popsána scénka vlastně zapojení Richarda Bienerta do práce pro mafii.
5: Na rohu Klementina jsem se zastavil a prohlédl Křížovnickou ulici. Byla téměř lidu prázdná. Od Karlova mostu k podloubí šel vysoký muž v černém zimníku, černém, tvrdém klobouku. Právě pod podloubím jsme se sešli. Komisař Bienert vyslovil tlustým, zpěvavým basem, jako bychom se představovali u fleků. Já se plaše rozhlédl šerou ulicí. Robustní mladý muž mi podával kamarádsky ruku. Bienert. To je tedy ten, který jezdil po sokolech, který v pace prováděl perzekuce tak, že černožlutý okresní hejtman nad tím kroutil hlavou. Bienert

0: o kterém jsme se s četníkem Hájkem dohodli, že ho Hájek vyhledá, naváže s ním styk, že se ho pokusíme přitáhnout k nám.
1: Napadá mě, nebyla ta Bienertova práce pro odboj, pro mafii velmi nebezpečná, když byl zároveň tedy příslušníkem později té tajné státní policie?
2: No, nepochybně hodně riskoval a Jan Hajšman to v té citované knize taky uvádí. Cituje tam z nějakého jejich vzájemného rozhovoru, když se ho Hajšman ptal, co bude dělat nebo co se stane, když budou odhaleni. A Bienert se prý smál a říkal, no, nepochybně mě pověsí na nějaký kandelábr, ale myslím, že tam nebudu viset sám, říkal. No, takže si uvědomoval to riziko.
1: Ještě jednou tedy z knížky Jana Hajšmana Mafie v rozmachu.
0: Bienert přišel každou chvíli s pokynem se zprávou, ten má být zatčen, toho sledují, do vazby dali toho, onoho, přišlo anonymní udání, dejte pozor. Naopak já ho každou chvíli žádal, aby zakročil v té oné věci. Většinou plynuli Bienertovi zákroky z lidského soucitu. Dávno dříve, než jsem ho poznal, věděl jsem, že vyšetřování proti sokolstvu vede lidsky. Bienert byl napřed člověkem měkkého srdce a potom teprve policejním úředníkem. A to v době, když se lidé na bojištích, před soudy, v obchodě i v rodině všude stávali krvelačnými šelmami, kdy život a právo člověka druhého bylo ničím, když vládlo nezměrné, šílené, krvelačné sobectví.
1: A ještě jedna ukázka, ta bude z knížky Antonína Soukupa 28. říjen 1918. Přiblíží nám nejen atmosféru vzniku Československé republiky, ale také to, jaká role připadla Richardu Bienertovi.
0: Na policejním ředitelství byl komisař Richard Bienert, mladý muž herkulské postavy, věrný člen mafie a oddaný spolupracovník revoluce. Na policii bylo vše připraveno. Bienert byl pánem situace a jeho široká ramena dovedla unést odpovědnost za policejní stráž, jež šla nadšeně za svým vůdcem. V den převratu pražské policejní mužstvo první schazovalo odznaky habsburského nevolnictví a šlo na ulice s republikánskými kokardami. Na zítří 29. října 1918 přišel Bienert předpolednem do Národního výboru, aby tam ujednal způsob převzetí policejního ředitelství. Z Národního výboru byli vysláni poslanci Johannes a Němec, aby policejní ředitelství převzali. Všichni usedli do policejního automobilu a v poledne byli v úřadovně policejního ředitele Kunce, který v hlubokém pohnutí složil svůj ředitelský úřad a blahopřál Bienertovi k úkolům, jež mu byly Národním výborem svěřeny. Ředitel Bienert pak složil slib do rukou zástupců Národního výboru.
1: 30. října 1918 je pak Richard Bienert jmenován pražským policejním ředitelem. Z toho, jak působil během první světové války, dá se tedy říci, že o jeho názorech nebylo pochyb.
2: Vždycky vystupoval jako uvědomělý Čech, jako český vlastenec, který ani chvilku nezaváhal, když se jednalo o to, zda Rakousko rozbít a vyhlásit samostatný český nebo československý stát.
1: Už o dva roky později je jmenován policejním prezidentem v květnu 1920. Bienertovo jméno je spojeno s takovou rozsáhlou reorganizací, možná spíše říci vytvořením vůbec té republikánské československé policie.
2: Ta rakouská policie, u které on sloužil, za monarchie měla špatnou pověst a ta se zhoršovala ještě za první světové války, kdy úměrně tomu, jak se zhoršovala situace monarchie, tak se stupňoval teror jak vojenský, tak policejní uvnitř monarchie. A Bienert chtěl tu policii vybudovat úplně jinak a snažil se jednak o to, aby vypadala jinak než ta rakouská, nechal vytvořit nové policejní stejnokroje, které byly údajně na tu dobu velmi moderní, no ale taky se mu jednalo o to, aby se změnil duch té policie, její vnitřní atmosféra. Tak kladl důraz na to, aby se ti policisté k veřejnosti chovali lidsky nebo jinak, než se chovali za Rakouska, ale to se mělo projevovat také v chování těch policejních nadřízených k jednotlivým řadovým policistům. Takže on sám vystupoval velmi příkladně jako citlivý, chápavý člověk, který údajně žádného žadatele, žádného prosebníka i z řad policie, i z řad veřejnosti neodbil, ale každému věnoval náležitou pozornost a vedl k tomu taky své podřízené, aby se stejným způsobem chovali.
1: Já jsem se, myslím, téměř ve všech životopisních informacích dočetl o jeho velkém sociálním cítění. Říkalo se mu prý dokonce taťka Bínert, je to
2: ano,
1: tak?
2: Ano, táta policajtu nebo táta Bínert. A skutečně to tak je, že se snažil těm potřebným pomoci vždycky, jak mohl.
1: Ostatně o tom si můžeme poslechnout. Další ukázku je z Otova slovníku naučného nové doby a pojďme si tady přečíst, co se tam píše pod heslem Richard Bínert.
0: Bínertovo jméno zůstane navždy spojeno s pojmem pražské československé státní policie. Po převratu v roce 1918 zbyly z rakouské policie života neschopné trosky, na nich se vybíjela antipatie obyvatelstva. Bínert, výborný psycholog, vytkl si za první úkol zbavit policii tohoto dědictví. Na jeho popud a podle jeho směrnic navrhl Alfons Mucha nový stejnokroj pro uniformovanou stráž. Všechna výkonná místa policie přicházející ve styk s obecenstvem obsadil Bínert lidmi pokud možno mladými, zdvořilými a spolehlivými. A co nemohli splnit stále opakované instrukce, rozkazy a školní kurzy, dosáhl osobní vliv nového prezidenta. Bínert, sám typ člověka demokratického v nejlepším smyslu slova, přístupný nejen stížnosti, ale i stěžovateli z řad prostého obecenstva i z řad svých nejprostších podřízených, záhy přesvědčil policisty všech služeb a hodností, že prvým úkolem moderní policie je získat důvěru těch, které mají chránit.
3: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
1: Ty dnešní portréty jsou věnovány Richardu Bínertovi. Mým hostem ve studiu je historik Jiří Pernes. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále David Hertl. Opustili jsme Richarda Bínerta, co by policejního prezidenta, tím byl jmenován v roce 1920 a v roce 1924 se stává viceprezidentem takzvané zemské správy politické v Čechách. Co to bylo za úřad?
2: Český stát a potom i Československá republika byl historicky správně členěn do historických zemí. Takže Československá republika se dělila na zemi českou, zemi moravskoslezskou, krajinu slovenskou a na podkarpatskou Rus. Každá tato země měla svou vlastní správu a on byl tedy viceředitelem nebo potom viceprezidentem té české politické správy tedy pro Čechy. Morava třeba měla svého vlastního zemského prezidenta a Slovensko taky.
1: Dalo by se říci, že to bylo něco jako nejvyšší úředník nebo šéf všech úředníků?
2: Dalo by se to tak říct, mohl bych to třeba přirovnat dneska, když je republika členěna do krajů, tak byl něco jako šéf krajského úřadu.
1: Tahle jeho práce skončila v roce 1939. Víme, co se děje. 15. březen, okupace, vznik protektorátu. 1. září 1939 je Richard Bínert zatčen gestapem. Provedl něco?
2: Ne, neprovedl. To byla preventivní akce německého gestapa, německé tajné policie. V ten den vypukla druhá světová válka, německý útok proti Polsku a oni preventivně pozatýkali představitele českých elit, abych tak řekl. Někteří strávili ve vazbě několik týdnů a byli propuštěni, jiní potom skončili v koncentračním táboře jako rukojmí.
1: V případě Bínerta tam prý došlo k propuštění už po několika hodinách na zákrok prezidenta Emila Háchy. Bínert se pak stává takzvaným zemským prezidentem v Čechách. To je jakoby nějaké pokračování té funkce viceprezidenta zemské správy předválečné?
2: Ano, ano, v podstatě to tak je, protože Čechy a Morava získali po německé okupaci statut autonomního území, toho protektorátu, měli svou vlastní státní správu, státního prezidenta doktora Emila Háchu a zůstala i ta zemská správa. A tak existovala funkce zemského prezidenta jak v Čechách, tak na Moravě. A Bínert vlastně v té době povýšil z toho viceprezidenta přímo na prezidenta zemské správy.
1: Rok 1942 je pro události v protektorátu poměrně důležitý. Je spáchán úspěšný atentát na Reinharda Heydricha. V tom roce se Richard Bínert stává ministrem vnitra. Jak k tomu došlo?
2: On se stal ministrem vnitra ještě před tím atentátem na Heydricha a dokonce bych řekl, že z Heydrichovy iniciativy. Protože původně se měl ministrem vnitra stát generál policie Ježek, který ovšem vystupoval jako rozhodný a přesvědčený český vlastenec, což Bienert taky, ale Ježek se tím netajil na rozdíl od Bienerta. A když si ho Heydrich pozval k rozhovoru a řekl mu, že se sice jmenuje český Ježek, ale že jistě jako každý člověk v tomto prostoru má německé předky, tak Ježek se nasupil a řekl, že v žádném případě, on, že je Čech, má české kořeny a vždycky byli Češi a že německou krev v sobě nemá. No to samozřejmě Heydricha rozlítilo a řekl, že s takovým spupným člověkem nemůže spolupracovat, s takovým českým šovinistou, a rozhodl, že tím ministrem nebude. A hledali nějakou náhradu a volba padla na Bienerta, který nebyl rád té volbě, ale nebránil se jí.
1: Ono se mluví o tom, že v téhle funkci, ale vlastně po celá léta protektorátu, se Bienert hodně přimlouval za zatčené Čechy, podporoval všemožně rodiny zatčených odbojářů. Předpokládám tedy, že to všechno se dělo opět na úrovni tajné nebo minimálně nějaké důvěrné. Jak byl ale vnímán lidmi? My si za chvíli pustíme ukázku ze zprávy gestapa. Jak se mohli lidé v protektorátu dívat na ministra vnitra, který ať tak či onak prostě musí nějak spolupracovat s tou nacistickou okupační zprávou?
2: Zpočátku je lidi brali jako, řekl bych, takové logické pokračování té vlády druhé republiky, brali je jako oběť té německé okupace, ale postupem doby se ten vztah měnil. Postupem doby bylo stále zřejmější, že Německo bude poraženo. No a to, jak se chovali ti představitelé protektorátní správy, už tak sympatické nebylo.
1: Takhle tedy vnímali Bienerta a celou tu protektorátní reprezentaci řadoví obyvatelé. Teď si poslechneme, jak to vidělo gestapo. Tam na začátku zazní jméno Walter Jakoby. Prosím, jenom stručně, o koho šlo?
2: Walter Jakoby byl činitelem německé rozvědky, který působil v protektorátu a měl v podstatě na starosti dohled na tu českou politickou reprezentaci.
1: A teď tedy ukázka.
0: Když Walter Jakoby podával 2. listopadu 1944 zprávu o projevech Bienerta v Kladně, Lounech a Slaném, stěžoval si, že se Bienert choval k lidem otcovsky, že byl jeho projev suchý a bez náležitého patosu a jeho malátné zdvižení pravice nepřipomínalo pozdrav nacistický, ale spíš pozdrav se smyslem servus. Ve zprávě pro německou bezpečnostní službu Jakoby dále píše: když zazněly první tóny Kde domov můj, lidé se vzpřímili, oči podle programu zvlhly a pohled byl snivý. Bienert se stoupil dolů ke svému lidu a říkal: věřte, myslím to s vámi dobře. A Jakoby pokračoval: ohlas cesty byl, že lidé mluví o svém Bienertovi. Češi si libovali, že to zase byla jednou správná řeč, jakou jen dobrý Čech může mluvit ke svým lidem, ne jako řeči Moravcovi, který se opičí po Němcích.
1: Možná si tedy pamatujete ta slova Waltera Jakobyho, že Bienertův projev byl suchý a bez náležitého patosu. Tak si to pojďme poslechnout. Rok 1942, shromáždění zaměstnanců protektorátní správy na hřišti pražské Slávie, je to tedy nedlouho po úmrtí Reinharda Heydricha, a projev ministra vnitra Richarda Bienerta.
4: Pochopte potřeby doby. Dělejte jen to, čeho je potřeby k dosažení vítězství říše, a dělejte to účelně. Každý úředník si musí uvědomit, že jsou tu především zájmy úření. A to, co mu bylo svěřeno, aby vykonal. Jeho zájmy osobní přicházejí v druhé řadě. Je přirozené, že válka vyžaduje obětí a omezení. Na druhé straně říše již sama vyžaduje prokázala nesčetně kráte, jak si váží a oceňuje každou účinnou pomoc, a je přirozené, že ani v případě protektorátního úřednictva, jestliže v celém svém rozsahu plně zastane úkoly na ně vložené, nezůstane směnka neproplacena.
1: Tolik tedy hlas Richarda Bienerta v roce 1942. 19. ledna 1945 dochází k mimořádné události určitě v Bienertově životě. Stává se premiérem, posledním protektorátním premiérem. To tedy možná ještě neví, že posledním, i když atmosféra těch dnů možná mnohé napovídala. Pojďme si nejprve ocitovat z knížky Dušana Tomáška a Roberta Kvačka Obžalována je vláda.
0: Když se Bienert zeptal, proč právě on, nepolitický člověk, má vykonávat takovou funkci, dostalo se mu odpovědi, že má důvěru národa. Určitě měl Bienert lepší pověst než Krejčí. Frank po něm nežádal ani žádné nadávání na emigraci a podobné proklamace. Takže Bienert souhlasil. Prý se domníval, že to povede lépe než Krejčí, který byl podle jeho mínění po 3 letech příliš svázán s Moravcem. Bienert chtěl vytvořit protiváhu vůči Moravcovi. V několika případech se pak také proti němu postavil, především mu zakázal vydávat projevy vlády bez jejího vědomí. Také se prý domníval, že až přijde konec, bude moci převést protektorát nekrvavě zpět do republiky.
1: Leden až květen 1945 mohla ta Bienertova vláda reálně vůbec něco dělat? Já mám dojem, že tady prostě vládli nacisté.
2: Samozřejmě, čím více se zhoršovala ta situace Třetí říše a čím bylo zřejmější, že to dříve nebo později prohrají, tak ten jejich tlak se stupňoval a ty možnosti protektorátní vlády se zmenšovaly na minimum. Toho si musel být vědom taky sám Bienert. Nepochybně to bylo jedním z důvodů konce prezidenta Háchy, který byl nemocný a nevydržel ten tlak, kterému byl vystaven. Bienert byl jiné fyzické konstituce, abych tak řekl, i psychické, tak to unesl. Ale i jemu muselo být jasné, že v podstatě hraje roli takové loutky německé, jenom možná, že jako člověk zasvěcený do situace měl představu, že může ještě zabránit něčemu horšímu. Pravděpodobně to byl ten hlavní důvod, proč se dal Němcům a okupantům k dispozici a sehrál tady tuhletu roli, ale myslím si, že to nebyla pěkná role a že on si to uvědomoval.
1: On je potom těsně před koncem války spojen s takovou pozoruhodnou, řekněme, Frankovou misí. O co se mělo jednat?
2: Karl Hermann Frank, jako sudetský Němec a aktivista sudetoněmecké strany, když zemřel Heydrich, tak si myslel, že on se stane vlastně tím zastupujícím protektorem v protektorátu, ale to se nikdy nestalo. Ale postupem doby ta jeho skutečná moc, ta faktická moc vzrůstala a v těch posledních měsících války skutečně řídil činnost a vládl protektorátu. A takovou ironií dějin se stalo, že území Německé říše už bylo obsazeno spojeneckými vojsky, ale protektorát pořád zůstával takovým tím ostrovem relativního klidu a bezpečí. No a on měl takovou představu, že by mohl navázat kontakt se západními spojenci a pokusit se o to, co chtěli udělat někteří ti vedoucí nacisté, spojit se s nimi do boje proti Sovětskému svazu, do boje proti Rudé armádě. No a jako vhodné prostředníky viděl právě ty protektorátní činitele, včetně Bienerta, a vyslal je na tu západní frontu, nebo vstříc tedy Američanům a západním spojencům, aby s nimi jednali, ale ti nebyli schopni tady tento úkol splnit, nenabázali s nimi ani kontakt, takže se vrátili neúspěšně zpátky.
1: Richard Bienert se potom v prvních dnech povstání dává k dispozici České národní radě, nicméně, jak už jsme říkali na začátku pořadu 5. května, když hodlal pronést projev v Pražském rozhlasu, projev o zániku protektorátu, tak už to nestihl, protože byl zatčen revolučními gardami. Nakonec došlo tedy k tomu, že byl odsouzen Národním soudem. Prokurátor požadoval doživotí pro Bienerta. Jak to dopadlo?
2: No, nakonec byl odsouzen pouze na 3 roky. A to v důsledku intervencí v jeho prospěch z mnoha stran, protože on skutečně během té okupace mnoha lidem pomohl a lidé na to nezapomněli a pokládali i ten trest 3 lety za nespravedlivý nebo za příliš přísný. Ale byl to nepochybně jakýsi politický kompromis, protože nesmíme zapomenout na tu atmosféru, která v tom poválečném Československu vládla, kdy komunisté byli už tehdy nejsilnější, nejpočetnější politickou stranu. V 46. roce dokonce vyhráli parlamentní volby a snažili se získat přízeň veřejnosti právě takovou tou přísností, tím, že definitivně zúčtují s těmi přisluhovači okupantů a tak dál. A Bienert nebyl výjimkou. Oni požadovali drakonické tresty pro všechny příslušníky té protektorátní vlády. Požadovali tresty smrti a doživotní vězení a tak dál. K tomu nakonec nedošlo, pokud vím, tak nebyl popraven žádný z těch protektorátních činitelů.
1: Těžce nemocný Bienert požádal o podmínečné propuštění. K tomu došlo v květnu 1947. On potom dožíval v ústraní. Samozřejmě neměl nárok na nějakou státní penzi, takže dožil jenom díky finanční podpoře svých dětí, svého syna a dcery. Zemřel 3. února 1949. V Praze byl mu 67 let. Děkuji Jiřímu Pernesovi. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Nasledanou.
3: Půl 16:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Kvůli horkému počasí a suchu zpřísňují některé kraje protipožární opatření. Od dneška bude v celém Plzeňském kraji platit zákaz rozdělávání ohňů. Na rizikových místech nebude možné ani kouřit nebo používat pyrotechniku. Podobná omezení už platí v Ústeckém kraji a nově taky v Praze. Ve Francii zemřeli při pokusech o překonání Lamanšského průlivu 4 migranti. Jeden muž se utopil po převrácení plavidla u Hardelotu. Další 3 oběti nalezly úřady poblíž města Dunkirk. S odkazem na místní úřady o tom informovala agentura AFP. Lamanšský průliv patří k nejrušnějším námořním trasám na světě. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady díly odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Město Náchod připravilo na dnešek tradiční letní koulovačku na Jiráskově koupališti. S ní přivezou pracovníci technických služeb ze zimního stadionu zhruba půl hodiny popolední. Česká cyklistka Barbora Bukovská je juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod kontinentálního šampionátu ve Švýcarsku tak navázala na loňské stříbro v této neolympijské disciplíně. V elitních kategoriích triumfovali Brit Aldridge a švýcarka Frajová. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. S domácím Američanem Nakashimou prohrál 1-2 na sety.
6: Možné nebezpečí na D7 na Lounsku a uzavírka v Praze. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova stále opatrně za Panenským Týncem. Na 40. kilometru je v jízdním pruhu zvěř. Policie ještě výstrahu nezrušila. Na silnici 17 s Chrudimi do Zámrsků Vysokého Mýta stojí osobní auto. Omezený průjezd čekejte u Stradouně odbočky na Skuteč. A v Praze na městském okruhu je od včerejška úplná uzavírka. Požární zkoušky zavřeli tunel Mrázovka v obou směrech. Omezení má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách pak kolem 29. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Tell me what you remember.
7: A life. Soudě podle počtu prodaných lístků film Odyssea, ze které teď slyšíme ukázku, film režiséra Christophera Nolana je jednoznačný úspěch, jak se ale popasoval s adaptací tisíce let staré předlohy. Převyprávěl Nolan Homerův epos pro současného diváka citlivým způsobem, nebo Odysseu přiblížil až příliš dnešnímu vkusu? Je potřeba při zpracovávání starobylého příběhu co nejvíc ctít dobové reálie, nebo ne, protože u hollywoodského velkofilmu jde o něco jiného?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty po linkách jsou filmová publicistka Julie Šafová. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
7: A kreativní producent Tomáš Baldínský. Dobrý den.
9: Dobré dopoledne a krásný den cheesecakeu.
7: Začněme od vás, Julie. Jak vy hodnotíte Nolanovo zpracování Odyssey?
8: Jo, děkuju. Za mě to je velmi úspěšný snímek, nejen o tom vypovídají konec konců i čísla návštěv v kině, ale nejenom takhle ekonomicky, ale taky řemeslně a umělecky si myslím, že jde o velmi dobře provedené zpracování takového toho klasického hrdinského eposu. Samozřejmě je tam přítomná nějaká dekonstrukce, nějaká aktualizace, ale myslím si, že to tomu snímku jenom pomáhá.
7: Tomáš, je vaše hodnocení Nolanovy Odyssey?
9: Tak já myslím, že je to film, který se těžko nenávidí. Já ho mám taky docela rád, souhlasím tady s kolegyní v tom, že myslím, že to je takový jako filmařský zázrak, a teď nemluvím o té ekonomii, o tom, kolik vydělává, ale o tom, jakou kulturní debatu způsobil a jak se ukázalo, že prakticky každý myslící člověk má nějaký názor na Odysseu a něco tam vidí a něco ne. Já jinak samozřejmě, já jsem se na rozdíl od ostatních v kině tak moc nebavil, trochu mě to otravovalo a vlastně mám pocit, že ten film vlastně není úplně povedený, ale neznamená to, že bych si myslel, že špatně, že vzniknul.
7: Co přesně vás v kině otravovalo, ať to můžeme rozebrat, a můžu se na to zeptat Julie, jestli to v tom nespatřovala taky?
9: No, mě tam nejvíc vlastně zaujalo to rozhodnutí toho Christophera Nolana vzít tomu Odysseovi to, co já mám pocit, že úplně ústřední součástí postavy a proč je tisíce let tak populární, a to sice tu jeho schytralost a vlastně takové to šíbrovství té postavy. Vždycky ta postava byla vtipná, byla, dokázal jako hodně rychle reagovat, dokázal se z věcí vykecat, dostat jako lhal. A v Nolanově filmu já vidím takového unaveného starého bílého muže, který se vleče domů a trápí se tím, co v životě způsobil. Takže není to pro mě jakoby Odysseus, aspoň to, co já, jakoby Odysseus, jak ho já mám ve své mysli.
7: Julie, tak nemyslíte, že se Nolan ve svém scénáři a Matt Damon v provedení hlavní role od původního Homerova Odyssea dost vzdálil, protože v tom starověkém eposu skutečně je Odysseus takový až, já osobně bych řekl, čtverácký, určitě lstivý, zatímco tady v tomto filmu vidíme člověka, který dost pochybuje.
8: Ano, já s tím souhlasím. Také si myslím, že tady v tomhle provedení tam nějaká ta čtveráckost, jak jste nazval, trošku chybí. Zároveň lstivý je za mě více než dost a myslím si, že to je asi nějaká nutnost, která trošku plyne z té adaptace. Ono přece jenom adaptovat takhle rozsáhlý epos není úplně nic jednoduchého. Samozřejmě na tom trošku utrpí scény, které jsou třeba více dialogické nebo které třeba více ukazují nějakou hlubší psychologizaci těch postav. Ale myslím si, že to asi plyne z logiky adaptace prostě rozsáhlého literárního díla do takového audiovizuálního formátu. A zase si myslím, že Christopher Nolan tady tu absenci řeší tím, že tam rozebírá vlastně jiná témata a jiné motivy, která třeba nejsou tak prominentní v tom eposu,
7: jako třeba,
8: které jsou právě třeba je to nějaký motiv viny, je to nějaký motiv provinilosti, je to vlastně nějaký stesk nejenom po tom domově, ale po nějakém světě, který už třeba neexistuje. A to, že ten svět neexistuje, tak to je vlastně tak trochu vina i toho hlavního hrdiny.
7: Tomáši, nemyslíte, že toto je přínos té Nolanovy adaptace toho jeho pohledu na starověkého hrdinu, že Odyssea tady vidíme, jak se vypořádává s vlastním pocitem viny, určitě se zdá, že má určitý posttraumatický stres, dnes bychom to takto nazvali. Nepřibližuje tímto toho starého hrdinu současnosti?
9: No, já si nejsem jistý, jestli vlastně jakoby tahle ta nová poloha Odyssea je v něčem bližší současnému divákovi než ta původní. Jo? Já si vlastně nemyslím, že by schytralý hrdina bylo něco, co je pasé a co vlastně jakoby už není relevantní pro dnešek. A že tady ten jakoby pro Christophera Nolana, pojďme si říct, poslední dobou už dost typický, protože je to vlastně jakoby stejně se chovající postava jako Oppenheimer, je to hodně podobná postava i Batmanovi. Jo.
7: Myslíte si tedy, že je znamená určitá paralela mezi Nolanovým Odysseem, který si vyčítá hrůzy, které způsobil v Troji, a Nolanovým Oppenheimerem, který si vyčítá vynález atomové bomby?
9: No, já myslím, že určitě. Jo. Já myslím, že to je vlastně v těch jeho posledních, té poslední dekádě je to takového jako téma. A já jsem vlastně, když jsem se dozvěděl, že bude dělat Odyssea, tak jsem si říkal, že to by pro něj mohla být fantastická příležitost, jak se předvést. A jak vlastně ukázat jakoby tu svou nepopiratelnou režijní kvalitu a že by to pro něj mohlo být vlastně jako nějaké jako nové téma. Jo. A ukázalo se, že vlastně ne, že to je vyvrcholení nějakého řešení problémů, který podle mě teda vyvrchol už Oppenheimerem, a Odysseus mi připadá, že je takový ten jakoby zbytečný dovětek trochu.
7: Julie, tak nepřijde vám, že Christopher Nolan točí v posledních letech tak trochu sobě podobné filmy?
8: Tak samozřejmě jsou tam nějaké spojitosti, ono přece jenom skrze tu tvorbu Christophera Nolana, tak jsou tam, stejně jako najdeme prakticky u každého režisera, nějaké shodné prvky, ale za mě třeba Oppenheimer stále je jako opulentní historické drama o vynálezci atomové bomby a myslím si, že Odysseus tady s tím motivem, který třeba můžeme vidět v Oppenheimerovi, samozřejmě pracuje taky, ale je to jeden ze zhruba 10 motivů, které já vidím v tom filmu a rozhodně bych jako nešla tak daleko, že bych řekla, že třeba je to neustále ten stejný film. Ano, opakují se tam nějaké prvky, je to nějaký muž stíhaný svými vlastními činy, zároveň samopak je třeba taková jako specifická práce s časem a s linearitou, ale to jsou prostě nějaké jako autorské, to je nějaká autorská stopa Christophera Nolana, neznamená to, že se vlastně neustále recykluje. Já ty filmy furt v nich vidím jako výrazné odlišnosti.
7: A které další motivy konkrétně v Odysseovi, v Odysseji vidíte, kromě toho motivu odpovědnosti viny?
8: Já tam vidím ještě motiv nějaké jako otcovské odpovědnosti nebo jako partnerské odpovědnosti. Vidím tam nějakou hrozbu vlastně zániku civilizace, což je třeba něco, co vnímám, že se v těch kritikách objevuje jako něco, co třeba není úplně přijímáno všemi těmi diváky, ale zároveň je tam ještě, a vím, že pan Baldinský tohle kritizoval ve své recenzi, tak se k tomu určitě dostaneme, ale je tam samozřejmě ještě obrovská nějaká jako mytologická rovina, jsou tam bohové, jsou tam různé fantastické bytosti, je tam vlastně jako velmi dlouhá hororová pasáž, která má takové jako silné feministické vyznění, což je třeba něco, co pro tvorbu Christophera Nolana není úplně typické. Oni jako se tam, objevují se tam prostě feministické vyloženě pasáž. Že řeší se tam nějaký jako ženský úděl tady v tomto světě té Odysseje.
7: Možná i proto, jakou roli tam má Penelope, tak Tomáši, nezužil jste trochu ty motivy, které v Odysseje Christophera Nolana můžeme najít? Není jich tam podstatně víc?
9: Já právě mám pocit, že zužil teda Nolan a zrovna tyhle ty dvě věci, které Juli zmiňovala, jo. Já jako oproti originálu je vlastně celá ta jako božská a mytologická rovina je hodně okleštěná. Ty bozy, který ten originál vlastně celý řídí a pořád tam zasahují do toho děje, tak ty tam prakticky nejsou.
7: No, Athéna tam vystupuje opakovaně,
9: ale pojďme si říct, že jako já mám pocit, že na konci zjišťujeme, jako že to možná ani ona nebyla ten jakoby bůh nebo ten klasický bůh, kterého jako známe z Homéra, ale já právě musím říct, že vlastně překvapilo, že se o tom docela málo mluví a já mám právě naopak pocit, že tam nejvíc utrpěly ty ženy, jo. Protože ta Penelope samozřejmě to je jakoby známý a silný motiv, ale v Odysseji je mnohem víc zajímavých žen. Myslím si, že vlastně jakoby ta jedna jediná scéna, jakoby pětiminutová s tou Kirke, která i na mě působila skvěle a musím říct, že to je zase, jakoby, možná je to ta jediná věc, na kterou si vždycky vzpomenu, když na ten film přijde řeč. Ale potom vlastně všechny ty další, aspoň něco, ale všechny ty další silné ženy, Kalypso, se kterýma se potkává, tak ty byly buď vyškrtnuty, anebo zrovna v případě Kalypso, to já mám pocit, že to, co se tam děje, je teda vlastně také jako antifeminismus, jo? Že vlastně jako by to byla stará, to, jako velmi silná postava, ale prostě teď tady máme takovou tu blondýnu, která ho výská po vlasech a snaží se upokojit jeho traumata. Takže vlastně musím říct, že to je třeba mimochodem věc, která mě vlastně trochu jako trápila, že mně to připadá jako opravdu hrozně jako mužský film, který má uprostřed jednu takovou opravdu jako silnou vlastně, nevím, silný feministický prvek, ale pak se tam dál jako neobjevuje ani v tom vlastně v té postavě té Penelope taky až tak moc ne. Jo.
7: Tak Julie, není to právě naopak, že Christopher Nolan v Odysseji příliš prostoru ženám nedal, že ženy tak trochu utrpěly, abych použil Tomášův výraz?
8: Tak ono přece jenom je to vyprávění, které má nějakou specifickou stopáž a v centru vyprávění prostě stojí muž. Je to jeden muž, je to Odysseus, je to Matt Damon. Myslím si, že by se možná mělo mluvit spíš o tom, že tak nějak všechny ostatní postavy tam utrpěly, nejenom ty ženské. Ono třeba, když se podíváme na posádku Odysea lodi, tak vlastně kromě jedné postavy, která se tam nějak opakovaně vrací a pak zjišťujeme, že vlastně Odysseovi zachránila život, takže tam spolu mají nějaký vztah, tak vlastně my je tam příliš nepoznáváme, ty postavy, nejsou to jenom ženy. Ale s čím bych tady souhlasila s panem Baldínským, to je naprostá pravda, postava Kalypso si myslím, že utrpěla nesmírně. Myslím si, že kromě toho, že teda ten feministický aspekt, který jako jednoznačně je v tom původním eposu, tak tady není, tak si myslím, že celá ta pasáž, která se odehrává na tom jejím ostrově, tak je neskutečně nesourodá se zbytkem toho filmu. Myslím si, že to je možná trošku chyba i obsazení Charlize Theron do představitelky té role, ale za mě tahle pasáž taky nefungovala a taky k ní mám jako spoustu výhrad.
7: A v čem tedy vidíte přesně ten feministický prvek ve filmu?
8: Já vidím ten feministický prvek v tom, že vlastně se tam objevují postavy, na kterých Christopher Nolan ilustruje, že ta doba, a nemusí to být jenom doba Odyssea, nemusí to být jenom doba toho Homerova eposu, ale vlastně v něčem je to univerzální, je neuvěřitelně nesmlouvavá vůči ženám, že vlastně to, co se mužům odpustí se jim toho mnohem víc, než vlastně ženám, tak to je ženám opakovaně vytýkáno jenom proto, že jsou to ženy.
7: Tomáši?
9: Tak s tím se asi nedá než jako souhlasit, ale já nevím, jo. Já si myslím, že kdyby Christopher Nolan sfilmoval Odysseu podle vzoru knihy, jejíž autorku se nepamatuju, a kniha znamená Kirke, anebo je Penelopiáda, já mám pocit, že to jsou nějaké rozhodnutí, jestli je to Odysseu nebo ne, jo. Jestli jakoby, je to, já si myslím, že vlastně ten, já nevím, jestli jako problém, realita toho filmu je, že to je opravdu takové jako staromódní zpracování. Myslím, že vlastně hrozně jako tradiční. Má to takovéto rozhodování, pojďme tam dát aspoň ty lidi, co si z toho pamatují, aby tam byli, to znamená, jsou tam vlastně jakoby strašně zkrácený nějaký jako důležitý momenty z té Odysseje, jenom vlastně, aby tam byli. Všechny ty věci jsou v takovém klasickém způsobu, to znamená, když se objeví ta věc s těma sirénama, tak já jsem říkal, tyjo, a teď Nolan konečně jakoby ukáže, jak ty sirény zněly, má nejlepší hudebního skladatele v současnosti, tak pojďte nám ukázat, co se tam dělo. A udělá to jako všichni ostatní, že teda sirény neslyšíme a Odysseus se zmítá a pak nám to zhodnotí. To chci prostě říct, že já mám pocit, že ten film nejen tím, jak byl natočen, že byl natočen, jako se natáčely filmy v roce 1959 a dělá se z toho taková jeho hlavní kvalita, ale myslím, že tím je k tomu tématu prostě přistupoval. Je to prostě jako film, je to jako ten jeho hrdina, je to prostě film z minulé doby.
7: Je to nutně
9: prostě
7: špatně?
9: Konec nějaké éry. A já si nevím, jestli to je úplně špatně a já jenom si říkám, jako já fandím tomu a je to inteligentní film, ta volba, vůbec to, že to teda není 160. díl nějaké komiksové adaptace, že vlastně se snaží nějakým způsobem dělat ten film tak jako realistický, že je to opravdu jako takový ten starý velký film, jako jaké se už nenadáčejí. To je mi taky sympatický, ale na druhou stranu vidím, že ten film podle mě už jako není relevantní, myslím, z nějakého jakoby ohledu filmařského. Je jako zjevně velmi relevantní. Z diváckého pohledu a z toho mám vlastně radost.
7: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají kreativní producent Tomáš Baldínský a filmová publicistka Julie Šafová.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Julie, v návaznosti na to, co teď namítal Tomáš, není Nolanova Odyssea do určité míry filmem z minulé doby?
8: To je záludná otázka. Tak samozřejmě už i tím, že se jedná o nějaký historický epos, jehož vlastně oblíbenost sahá zhruba do nějakých 50. 60. let minulého století k filmům, jako je třeba Ben Hur, a i tím, jak vlastně Nolan je jako řemeslně zaměřený, on skutečně jako nechce používat CGI, nechce používat green screen, nechce to všechno
7: možná
8: dělat.
7: Možná nám jenom řekněte, co to je CGI pro nás lajky?
8: jsou to prostě speciální efekty, které natočíte před tím zeleným plátnem vlastně někde ve studiu, a on třeba tu scénu s Kyklopem, kterou jsme tady zmiňovali, tak to je třeba něco, co by se dalo určitě vyrobit pomocí CGI, a Nolan si stojí za tím, že to chce dělat prakticky, což samozřejmě ten film dělá trošku dražší, samozřejmě je to taky nějaká značka, je to taky něco, co se potom s tím opakovaně pracuje v tom marketingu, je to něco, co dává Nolanovi punc takového jako pořádného, skutečného, ve velkých úvozovkách režiséra. Tak samozřejmě jako v tomhle ten film je v něčem jako tradičnější, ale zároveň je to třeba něco, co potom ho může dělat třeba méně dobový paradoxně. Až se na ten film podíváme třeba za nějakou dobu, kdy už ta technika zase se posune dál, vlastně efekty budou lepší a lepší, tak ten film třeba bude vypadat o hodně lépe. To je jenom teorie moje samozřejmě, ale třeba bude vypadat o hodně lépe než nějaké filmy, které se dneska točí jako za využití těch nejmodernějších technologií.
7: Tomáše, připustil byste, že za pár let, až se budeme znovu dívat na Nolanovu Odysseu, tak nám pořád přijde silná, protože je režisér natočil nadčasově s minimálním využitím těch nejspeciálnějších efektů?
9: No, s tím já rozhodně souhlasím a myslím si, že to je vlastně jako, myslím, že i pro tu, jakoby, pro ten filmový průmysl, jo, je to vlastně jakoby teďka jakoby podstata velký diskuze, protože se ukazuje, že ty filmy, které jsou na nějaký jako hraně těch efektů, a jsou hodně jako moderní v něčem, tak špatně stárnou. A potom, to znamená, že jakoby, když se na ně člověk podívá za 10 let, tak už si je třeba jako nepustí znovu a mají takový kratší život. Takže já si myslím, že pravděpodobně jakoby to, co on teďka udělal, je, že se spousta tvůrců bude mít argumenty, proč se chtějí vracet k nějakým těm starším osvědčeným postupům, což je ale samozřejmě taky jakoby v něčem dobrý, v něčem špatný, že jo, určitě. Ale souhlasím naprosto s tím, že když se na tenhle film podíváte za 20 let, tak nebudete jakoby mít pocit, že se díváte na lidi, kteří se něco jako učí a ještě to neumějí.
7: Když tady hovoříme o technickém zpracování Odysseje, tak říká se na druhé straně, abychom připomněli to, co je na tomto filmu nového, že to je pravděpodobně první snímek, který byl celý natočený na IMAX formát. Co to vlastně znamená, Julie, a je nutné vidět ten film v kině, které je na tento formát připraveno?
8: Tak ono samozřejmě, to je taková trošku elitářská myšlenka, protože těch IMAX kin také není zas tak moc. Samozřejmě, když člověk jde na ten film do normálního kina, tedy ne do IMAXu, tak ten formát je omezený. Prostě ten obraz je trochu oseknutý, takže člověk nevidí všechno, co se děje na tom plátně. Samozřejmě ten film je natočený tak, aby...
7: To jsem já neviděl všechno tím pádem.
8: Je to tak? Takže ten film je natočený tak, aby jako v centru toho obrazu bylo to, co vidět potřebujete, takže se to nestane tak, že neuvidíte třeba jako půlku tváře, postavy a podobně, ale jako ten způsob, jakým to teda režisér natáčel, by bylo na to velikánské plátno, kde máte jako vyšší obraz a samozřejmě tam toho vidíte více, je to plátno obrovské, takže máte pocit, že ten film, jakože skutečně jste v tom filmu, ale samozřejmě to taky nese nějaké limitace, protože ty IMAX kina, o čím sedíte blíž, tak tím třeba ten obraz jako deformovanější, je to prostě, má to své výhody i nevýhody, jak už tady padlo.
7: Váš pohled na IMAX, Tomáši?
9: No, já si myslím, že to je takový pokus, který vychází a udělat vlastně pro ten film něco, co má hudba v podobě koncertů. To znamená, že jasně, že si můžete prostě jako pouštět hudbu své oblíbené kapely doma a můžete už to dělat teďka vlastně dost kvalitně a už to není mono, ale můžete to mít jakoby, že ten zvuk může být opravdu velmi kvalitní, ale nesrovná se to ničím tím, když půjdete na koncert. Jo. To znamená, že vlastně to, když půjdete do toho IMAXu, je to něco, jako když jdete na ten koncert. Prostě ten zážitek bude silnější a musím říct, že rozhodně ten rozdíl v té projekci v tom IMAXu a v tom, co vidíte, v tom, co vidíte normální kině, je obrovský. Co to prostě, ale jakoby znamená, že říkáme, že to je jako něčem ten velmi moderní, tak jako není, že jo, protože ty kamery, na který se to natáčí, to je prostě strašlivě jako nepraktický způsob, jak natáčet. Je to vlastně hrozně náročný. To, co oni dělali, opravdu jsou hrozně velký, strašně těžký, strašně hlučný. To znamená, že vlastně jakoby teďka, když se natáčí prostě filmy nebo jakoby televize, tak všechno, celá ta technologie šla k tomu, aby vlastně se dalo s co nejmenším technickými problémy získat co nejvíce. A teď vlastně vy, když natáčíte na IMAX, to získáváte jenom ty technické problémy. Mm-hmm. To znamená, že když děláte nějakou scénu, která je další než 2 minuty, tak v polovině té scény herci musí strnout, protože ta kamera zvládne natočit jenom 2,5 minuty záznamu. To znamená, že všechno tohleto je vlastně jako tím je to vlastně to nemoderní, jo? Tím je to konzervativní, že se jakoby ten film vrací někde, kde byl. Odkud já, když jsem jako začínal, tak jsem byl nadšený, že se jako, že už to jako je třeba teďka tak, že když se člověk na něco podívá, když se něco natočí, tak se na to hned může podívat, jestli se mu to jako povedlo, jo? Nebo tyhle věci.
7: Zatímco tady je to jinak.
9: Nebo že, Tady je to jako v mnoha pohledech, je to vlastně to starý, dobrý natáčení.
7: Julie, chcete k tomu na závěr něco ještě dodat?
8: Jo, já naprosto souhlasím. Ještě jsem chtěla dodat, že to možná je i jeden z důvodů, proč vlastně ten film třeba není tak zasoustředěný na nějaké jako rozhovory a podobně mezi těma postavama, protože vlastně natočit s tou obrovskou kamerou dialog dvou postav, přičemž ty postavy na sebe ani nevidí, přesto jak ta kamera je obrovská, tak je asi hrozně náročné a asi to není ani úplně komfortní pro ty herce, takže zase je to formát, který dobře bude fungovat jenom pro nějaký typ filmu. Za mě Odysa ten typem toho filmu je, ale určitě to není univerzální.
7: Tolik filmová publicistka Julie Šafová, která dnes debatovala s kreativním producentem Tomášem Baldinským. Dámo a pane, oběma vám děkuji, že jste si udělali čas.
8: Děkuji moc za pozvání.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
10: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
11: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
12: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
13: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
11: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
14: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
12: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
15: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než 1 000 000 lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
13: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
11: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
12: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
16: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
17: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
18: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
19: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
20: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
16: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: NATO a Polsko kvůli průniku střely do východního Polska aktivovali vzdušnou a pozemní obranu. Ve Španělsku i ve Francii se na většině míst daří dostat požáry pod kontrolu. Mistrovství světa hokejistů bude i v příštím roce bez Rusů. Rozhodla o tom Mezinárodní hokejová federace. A počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to včera nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místě se k tomu vyjádřil polský premiér Donald Tusk.
4: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
21: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
22: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
21: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Radiožurnál.
5: Ve Španělsku po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požárů potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou taky hasiči v západofrancouzském departmánu Giron.
23: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Radiožurnál.
5: Ředitelství silnic a dálnic v noci z pátka na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Oznámila to mluvčí Kamila Zahálková. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Fotbalisté Hradce Králové porazili Tromsø 3-1 a po druhém vítězství nad norským soupeřem jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V něm se východočeši utkají s Bešiktašem Istanbul s českým záložníkem Václavem Černým. Jablonec pokračuje v bojích o konferenční ligu. Po úvodní prohře o gol v Chorvatsku totiž dal Varaždin 2-0. Dalším soupeřem Severočechů ve třetím předkole bude lotyšský tým RFS Riga. Rusové se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží. Rozhodla o tom Rada Mezinárodní hokejové federace.
24: Disciplinární výbor Mezinárodní hokejové federace projednával ruskou účast na 5 šampionátech v příštím roce. Šlo o mistrovství světa mužů, žen, juniorů a obou kategorií do 18 let. Kvůli přetrvávajícím rizikům v oblasti bezpečnosti a sportovní integrity rada rozhodla o prodloužení zákazu startu na 4 z těchto šampionátů s výjimkou mistrovství světa žen. Rozhodnutí o něm nechává na listopad. Krištof Kousal, Radiožurnál.
6: Omezení na D8 u hranice s Německem a uzavírka na silnici 46 na Olomoucku. Dálnice plynule průjezdné, teď i v opravovaných úsecích. Nehody na nich hlášeny nejsou. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan za sjezdem na Děčín stojí porouchané auto. Za prvním tunelem mezi kilometry 84 až 85. Dnes do půlnoci bude neprůjezdná silnice 46 z Olomouce do Štenberku. Uzavírka kvůli opravám vozovky je u odbočky na Dolany. Objíždí se v obou směrech přes Bohuňovice nebo Dolany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.

0: Co to bude znamenat pro další rozvoj větrných elektráren v Česku? Má pravdu vicepremiér Karel Havlíček, když říká, že Česko nemá pro větrnou energetiku vhodné přírodní povětrnostní podmínky? Jaký je zájem investorů o větrné elektrárny? A nebude paradoxně výhodnější stavět je mimo vymezené akcelerační zóny? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
1: Dobré odpoledne, přeju.
0: Jak už jsem říkal, v pondělí vláda schválila vymezení tzv. Akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Jak významný moment pro českou energetiku to je?
1: No, to záleží na úhlu pohledu, z kterého se na to díváte. Významný moment to mohl být, pokud by ty akcelerační zóny byly jaksi vymezeny dobře a byly naplánovány tak, aby skutečně urychlili rozvoj větrné energetiky. Kdyby tomu tak bylo, tak by se vlastně mohlo stát to, že ta česká energetika se postupně, ona se už postupně odpoutává od uhlí, to uhlí během nejbližších let bude končit. A mohla by začít stavět větrné elektrárny, které jsou důležité proto, že mohou dodávat energii v zimě. Solární elektrárny v zimě tolik nedodávají, ale ty větrné mohou dodávat. A to by bylo vlastně velmi klíčové pro odpoutání se od fosilních paliv, protože každá megawatt hodina, kterou vyrobí obnovitelné zdroje, ať už jsou to větrné nebo solární elektrárny, tak nemusí být vyrobená z fosilních paliv. Většinou by to byl dovezený zemní plyn. Takže nemuseli bychom dovážet tolik zemního plynu. Víme, jaký je problém teďka se zavřeným Hormuzem. Ten druhý pohled, protože jsem říkal, že to závisí na perspektivě, může být pohled odpůrců nějaké transformace energetiky. No a ten by byl takový, že tohle vymezení akceleračních zón je vlastně vítězstvím fosilního průmyslu nebo toho dosavadního, protože je docela dobře možné, že vlastně spíše zakonzervuje status quo a že ty akcelerační zóny jako nebudou podporovat ten rozvoj větrné energetiky.
0: Tím možná odpovídáte na to, na co jsem se chtěl zeptat hned v zápětí. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že vláda omezila případnou výstavbu větrných elektráren skrze takzvané akcelerační zóny. Původně se přitom akcelerační zóny prezentovaly naopak jako něco, co mělo usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Tak souhlasíte s Karlem Havlíčkem, že nakonec je to spíš omezení než usnadnění?
1: Vypadá to tak. Vypadá to tak z více důvodů. A myslím si, že je dobré připomenout ten kontext. Ten důvod, proč Česko nerozvíjí větrnou energetiku, je zejména ten, že povolovací procesy jsou tady extrémně dlouhé. Když jako investor byste chtěl rozjet projekt, který trvá na povolovacích procesech 8 nebo 10 let, tak do toho prostě nepůjdete. To je velké riziko. To máte příliš dlouho peníze utopené v něčem, co se vlastně nějak nehýbe a vy nemáte jasno v tom, jestli se to povolí nebo nepovolí a jak to bude. Takže ten důvod, proč se vymezovaly akcelerační zóny, nebo proč ta myšlenka tady byla, bylo proto, že by to tady tohle jako administrativní odlehčení by umožnilo rozvíjet něco, co tady stejně nějakým způsobem potřebujeme. A to, že jsou ty zóny jednak velmi malé a jednak, že jsou tam nastaveny různé limity nebo další administrativní překážky, možná ukáže, že ten název akcelerační zóny neodpovídá, že jsou to spíše retardační zóny. Takže ano, souhlasil bych s tím, že vláda tím spíše omezuje rozvoj větrných elektráren a je otázka, co je přesně zatím, jestli je to, že se ANO bojí motoristů a SPD, protože v části ANO docela rozumně říkají, že vítr v Česku potřebujeme, anebo jestli je v tom nějaká jako složitější úvaha. Možná je to prostě nechuť řešit dlouhodobé problémy a házet je na příští vládu.
0: Což jsou tedy spíš otázky na politiky. Ty akcelerační zóny připravovala už vláda Petra Fialy. Oproti původnímu návrhu současná vláda snížila počet zón ze 110 na 160 a ještě daleko výrazněji zmenšila rozsah těchto zón na 11% původního návrhu. Je jasné, nebo dá se z toho, jak ty zóny vypadají, vyčíst, z čeho kabinet při tom omezování vycházel? Jestli hrály roli připomínky obcí nebo místních obyvatel, nebo co vlastně tu roli hrálo?
1: Tohle vyčíst nedokážu. Taková moje intuice by říkala, že vlastně se vláda zalekla různých veřejných projednání a takového dojmu, který vzniká na sociálních sítích, že v Česku větrné elektrárny nechceme. Jo, že vlastně je tady silná, dalo by se říct, i dezinformační kampaň, která se snaží vytvořit tady tenhle dojem. Možná je to tenhle důvod, protože vlastně do toho návrhu se dostaly různé komplikace typu výškové limity pro větrné elektrárny a poměrně nesmyslně vlastně několik linií jakoby ochrany ptactva, ale připomeňme si, akcelerační zóny jsou vymezeny v takových oblastech, kde by ten konflikt s ochranou přírody měl být minimální. Takže když se tam takto nakupili jako spousty dalších podmínek, tak to skutečně vypadá jako spíše snaha nějakými způsoby jako na jedné straně vyhovět a splnit to, co Česko slíbilo Evropské unii, že akcelerační zóny bude rozvíjet. To byla podmínka pro to, aby dostalo peníze z Národního plánu obnovy. A na druhou stranu vlastně zařídit, aby se v těch akceleračních zónách ty větrné elektrárny spíše nestavěly.
0: Zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se na akcelerační zóny podíváme prakticky, politici současné koalice zdůrazňují, že i v těch akceleračních zónách se budou jednotlivé projekty projednávat každý zvlášť, že budou potřebovat schválení. Přitom už tady zaznělo, že původně ty akcelerační zóny měly urychlit povolování. Tak urychlí v něčem povolování takových projektů?
1: Tohle ukáže budoucnost, jak to skutečně bude probíhat. Já bych chtěl zdůraznit to, že jako to jednotlivé povolování projektů a to jejich lokální projednávání rozhodně dává smysl. Je potřeba jak si zařídit to, že pokud někde stavíte nějakou velkou stavbu, tak je tam aspoň nějaký základní souhlas těch lidí, kteří v tom okolí žijí. Takže tohle je něco, co ty projekty stejně dělat museli a bude to tak i nadále. Ale těch jaksi dalších administrativních komplikací tam bylo hodně a i potom vymezení akceleračních zón zůstává. Takže tohle uvidíme za 2, za 3 roky, kolik tady přibude nových projektů. Já jsem v tom ale docela skeptický, takže si říkám, že do roku 2033, jestli budeme mít 1 gigawatt instalovaného výkonu, teď máme asi 0,4 gigawattu instalovaného výkonu, tak to možná bude dobře, ale na to, aby to Česku nějak významně třeba zlevňovalo elektřinu, bychom potřebovali 2 nebo 3 gigawaty instalovaného výkonu.
0: Předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa v pondělí v našem vysílání řekl, že ty podmínky pro akcelerační zóny, o kterých vy jste před chvílí mluvil, to znamená především ta maximální výška větrných elektráren, takže neumožní stavět na českém území v těch akceleračních zónách nejmodernější současné větrné elektrárny. Opravdu je to v tomto směru tak omezující?
1: To je pravda, protože a je to důležité zejména z hlediska ekonomiky projektu. Vy, když stavíte větrnou elektrárnu a už do toho investujete peníze, tak vlastně potřebujete, aby byla co nejefektivnější. A ta efektivita té větrné elektrárny roste s výškou a vlastně s plochou, kterou procházejí ty lopatky toho rotoru. A když se tedy omezí výška té větrné elektrárny, no, tak vlastně omezujete její efektivitu a instalovaný výkon. No a to naprosto zásadně potom může ovlivňovat ekonomiku toho projektu. A důsledek je buď takový, že investoři budou stavět jaksi za dráž a pak důsledkem bude dražší elektřina. Nebo ne tak levná elektřina, jak by mohla být, kdyby se stavěly efektivnější. I tak totiž zůstávají větrné elektrárny jaksi jeden z nejvýznamnějších faktorů, který v Česku může zlevňovat elektřinu. Ale hlavně pro toho investora to pak může být jaksi méně výdělečné. A proč byste jako investor měl investovat do Česka, do rozvoje větrné energetiky v Česku, když je to tady komplikované administrativně, máte tady omezené podmínky pro tu efektivitu toho zdroje. Když můžete investovat třeba ve Finsku nebo v Polsku, které staví větrné elektrárny masivně a má tam mnohem lepší podmínky. Takže já si myslím, že to reálně bude mít dopady nejenom z pohledu toho, že při těch výškových omezeních by se tady nestavily ty nejmodernější, ale že to vlastně jako skrze tu ekonomiku projektů bude působit na to, že investoři z toho jak si častěji vycouvají nebo si řeknou, že půjdou někam, kde to půjde stavět lépe.
0: Větrné nebo solární elektrárny samozřejmě budou moci dál vznikat i mimo akcelerační zóny. Z toho, co říkáte, nebude paradoxně pro investory v mnoha případech výhodnější stavět právě mimo tyto zóny?
1: To je otázka, kterou si kladu taky. Já jsem zvědavý, jak se to celé jak si poskládá, protože při tom stavění mimo akcelerační zóny je tam vlastně jenom pár požadavků nebo administrativních kroků navíc, které ti investoři budou muset splnit. Takže uvidíme. Zároveň, že akcelerační zóny byly vymezeny tak, aby tam byl minimální konflikt, nebo byl, to jejich projektování bylo děláno tak, aby byly umístěny v takových místech, kde neohrozí přírodu. Takže třeba místa, kde se vyskytují netopíři nebo CHKO, z toho byly jaksi vyloučeny. Místa, kde migrují ptáci, z toho byly vyloučeny. A taky byla vyloučena místa, kde by mohl být nějaký významnější konflikt s jaksi zájmy lidí, obyvatel, který tam žijí. Takže ty akcelerační zóny už tak byly vlastně jaksi ukázány tady. Tady, milí investoři, máte nejmenší konflikt, nejméně problémů, které by s tím mohly vznikat. To znamená, i by se dalo říct nejméně reálných překážek, které je potřeba vyřešit. A pokud by investoři chtěli stavět, nebo developeři chtěli stavět mimo akcelerační zóny, tak vlastně staví v místech, kde těch reálných překážek je více a je tady více důvodů, tam třeba mít odpor obyvatel nebo nějakým způsobem více řešit tu ochranu přírody.
0: Zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zastánci rozvoje obnovitelných zdrojů energie upozorňují na to, že Česko je v tomto směru v rámci Evropské unie na posledních místech. Jak vypadá aktuální srovnání států Evropské unie, pokud jde právě o využívání větrné energie?
1: Asi vám to nedokážu říct úplně přesně všechno a na špici je samozřejmě Dánsko, které z větru vyrábí snad nějakých 60-70% své elektřiny. Následují další země, Velká Británie, Španělsko a tak dále. A pro nás zajímavé je třeba srovnání s Polskem, které Češi považují za jaksi stále uhelnou velmoc, ale v Polsku vyrábí z uhlí už jen 50% elektřiny a 15% elektřiny vyrábí z větru. V Česku se z větru vyrábí asi jenom 0,7% vyrobené elektřiny. To znamená výrazně méně. Poláci nás zdaleka přestihli. Myslím, že Česko a Slovensko jsou ty země, které jsou z hlediska větrné energie poslední v Evropské unii.
0: Má to opodstatnění v přírodních podmínkách?
1: To záleží na tom, co přesně budeme porovnávat. To, že Dánsko je opravdu vpředu, je způsobeno tím, že má mimořádně příhodné podmínky a že může stavět tedy nejenom na té své relativně ploché pevnině, ale i na tom mělkém moři. Takže nějaké aspekty se do toho promítají. Ale rozhodně nejde říct, že by Česko nemělo podmínky pro rozvoj větrné energie. A ty studie, které se to snažili posoudit, vlastně říkali, že ten potenciál je tady někde mezi 8 a 10 gigawaty instalovaného výkonu. To je, kdybychom chtěli respektovat všechna ty územní omezení chráněných krajinných oblastí a vzdálenosti od obcí a tak dále. A kdybychom tedy si řekli, budeme chtít významnou část elektřiny vyrábět z větru. Pak by ten instalovaný výkon byl asi 10 gigawattů. A v současné době tady máme instalovaný výkon asi 0,38 gigawattů. To znamená výrazně méně, než je ten potenciál. Takže Česko možná nemá takový potenciál jako Dánsko, ale rozhodně ten svůj potenciál nevyužívá natolik, kolik by mělo. A to je důležité právě z toho důvodu, že je tím pádem zbytečně závislé na fosilních palivech, které pak musí dovážet.
0: To znamená, že když vicepremiér z hnutí ANO Karel Havlíček v pondělí na tiskové konferenci řekl, že Česko není pro větrné elektrárny ideálním místem, že nejsme u moře, že povětrnostní podmínky skutečně nejsou ideální, tak to není pravda?
1: No, to záleží na definici slova ideální. Já bych s ním souhlasil tehdy, když bychom řekli, že Česko není ideální právě proto, že jsme tady vytvořili tolik administrativních překážek, že tady vlastně větrné elektrárny stavět nejdou. Když bychom se dívali na skutečně ty přírodní podmínky, no tak není stejně ideální jako Dánsko, ale zároveň to neznamená, že nemá smysl tady ty větrné elektrárny aspoň které postavit můžeme, tak nějakým způsobem jo, ten potenciál využít. Takže máme potenciál jiný, než mají jiné země, ale ta zásadní věc, kterou bych říkal, ten potenciál naprosto nevyužíváme.
0: Vy jste už před chvílí mluvil o tom potenciálu, kolik energie by se dalo u nás vyrobit. Na webu Fakta o klimatu to máte spočítané na procento spotřeby elektřiny v celém Česku. Uvádíte tam, že podle studií by se dalo větrnou energií pokrýt 28% spotřeby. Pokud bychom se měli dostat na chtěli dostat na takové procento, kolik nových stožárů by se muselo postavit?
1: To záleží také na té efektivitě, tedy na tom, jaké by byly výškové limity a samozřejmě v nějakých místech výškové limity mají smysl. Jo. Ale bavíme se tady o vyšších stovkách, někde zhruba okolo 1000 nových stožárů. Takže je to něco, co by v krajině pro člověka bylo viditelné, ale zároveň to není tak, že bychom měli jaksi stožáry za každým domem. Pořád i ty akcelerační zóny jsou vymezeny na zlomku procenta rozlohy České republiky. Z většiny míst v Česku by žádná větrná elektrárna, i kdyby se využily ty akcelerační zóny, tak z většiny míst v Česku by žádná větrná elektrárna nebyla vidět.
0: Když se znovu vracíme k té optimální výšce stožáru, tak jaká výška z hlediska té efektivity větrných elektráren je optimální?
1: V současné době se staví větrné elektrárny přes 250 metrů a teď tato výška znamená horní úvrať, to znamená to místo, ve kterém ta lopatka větrné elektrárny je nejvýše. A záleží na tom, jaké podmínky jsou, někde se staví i 300-metrové stožáry, ty starší typy elektráren, které můžeme vidět třeba v severním Rakousku, to znamená hned za hranicemi z Jižní Moravy, tak ty jsou menší, to jsou asi 100-120 metrové věže.
0: Ale když to dáme do nějakého srovnání, tak pražská Petřínská rozhledna má kolem 60 metrů, rozhlasový vysílač a televizní vysílač v Praze na Žižkově 216 metrů, vysílač na Ještědu 100 metrů, tak znamená to tedy, že u nás by měly vznikat větrné elektrárny třikrát vyšší než Ještěd a o polovinu vyšší než žižkovský vysílač?
1: Jsou to vysoké stavby a ano, pro tu efektivitu výroby elektřiny je to důležité. A zase srovnejme si to s plánovanými komíny nové jaderné elektrárny Dukovany. Tam jsem tuším zahlédl plánovanou výšku někde okolo 180 metrů, takže to jsou taky vysoké stavby. Takže ano, jsou to vysoké stavby a vlastně možná, že když takhle říkáme čísla, tak to působí třeba i pro někoho děsivě, ale já bych doporučil lidem jet se k nějaké větrné elektrárně podívat, opravdu si zajít pod ní a zjistit, jak se tam cítí, jaký to vlastně je pocit u té stavby. Že jo? Z Petřínské rozhledny strach nemáme, z žižkovského vysílače taky ne. Ty větrné elektrárny jsou trošku jiné, protože se hýbou, tam prostě se točí obrovská vrtule. Ale pro mě být u větrné elektrárny na 200-100 metrů je vlastně jako docela normální pocit a z hlediska i zvuku jsem nepoznal, že bych byl někde blízko větrné elektrárny, protože ten les, který byl kolem, prostě šuměl více. Takže možná se jako opět, jako, jak už to v Česku bývá zvykem, bojíme toho, s čím nemáme zkušenost, tak by mohlo být dobré si tu zkušenost sami udělat a nejenom být vystrašený z nějakých zpráv nebo dezinformací, které se tady šíří.
0: Které oblasti Česka jsou nejvýhodnější pro stavbu větrných elektráren?
1: Když bychom se na to dívali z pohledu toho potenciálu instalovaného výkonu, tak možná celkem překvapivě největší potenciál by byl na jižní Moravě. A ono to vlastně může být i trochu logické, když si člověk uvědomí, že je to relativně placká, hned za hranicí je to Horní Rakousko, které, kdo jezdí do Vídně, tak zná, těch větrných elektráren má prostě spoustu. Ale pak samozřejmě i další horské oblasti. Ale ono, když se na to podíváme potom podrobněji a když se podíváme na to rozpracování mapy těch akceleračních oblastí, tak jsou prakticky ve všech krajích a ve všech krajích najdeme nějaká místa, které jsou na jedné straně dostatečně větrná, na druhé straně dostatečně daleko jednak obydlí nebo nějakých větších měst, dostatečně daleko od chráněných krajinných oblastí a tak podobně. Takže vlastně jsou ta místa prakticky ve všech krajích, kde se dá něco postavit.
0: Když se na závěr našeho rozhovoru ještě vrátíme k těm akceleračním zónám, jejich vymezení, abyste se o tom v úvodu našeho rozhovoru zmínil, bylo a je jednou z podmínek pro to, aby Česko dostalo peníze z Evropské unie. Bude v tomto směru Evropské unie stačit to výsledné vymezení? Nebude problém, že je to výrazně menší plocha, už jsem to říkal, 11% oproti tomu, co se původně slibovalo a očekávalo?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že Evropská unie to bude sledovat, podobně jako sleduje jiné kauzy v Česku a vlastně to jakési švejkování, to, že se snažíme na oko zařídit to, že jsme podmínky splnili, ale že možná vytvoříme takové, že se tady větrné elektrárny nebudou rozvíjet. Pro Evropskou unii skutečně bude problém a možná z toho budou i nějaké právě problémy okolo peněz. Ale možná, jestli mám na závěr něco zdůraznit, tak by to bylo to, že to není ten hlavní důvod, proč rozvíjet větrnou energetiku, pardon, není kvůli Evropské unii, ale kvůli nám samotným. Jestli chceme mít dost elektřiny a jestli chceme, aby ta elektřina byla levná, tak máme několik možností, ale oni vlastně, žádná z nich moc jako nefungují. Jádro nepostavíme brzy. Dovážet elektřinu nechceme. Dotovat současné uhelné elektrárny, no, to především nelze kvůli pravidlům Evropské unie, ale je to také nesmysl, protože by to bylo dotování staré technologie, která dřív nebo později stejně odejde. Můžeme přejít na plyn, ale na to si vláda nepřipravila podmínky a důsledkem by byla závislost na plynu z dovozu a víme, co to dělá za problémy. Ty obnovitelné zdroje jsou, a zejména vítr, jsou vlastně jako dobrý způsob, jak vyrábět levnou elektřinu v zimním období. A ten vláda říká, že nechce a nevytváří podmínky pro ostatní další věci. Takže pokud chceme mít jaksi levnou elektřinu, tak se nějakou cestou vydat musíme. A bylo by dobré, aby se k tomu vláda postavila koncepčně, ať už skrze aktualizaci státní energetické koncepce nebo nějaký jasný směr, kterým teda řekne, tak vydáme se tudy a má to tyhle rizika, které akceptujeme. Ale zatím to spíše vypadá, že vláda různým způsobem slibuje různým stranám to, co se hodí říkat, ale nemá koncepci, neřeší vlastně ten dlouhodobý problém transformace energetiky.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den přeju.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Jaké jsou dopady změny klimatu?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Povodně, hurikány nebo vlny veder a sucho patří do přirozeného cyklu země a v přírodě se tyto události vyskytují odjakživa.
4: Na východě Spojených států zůstává po pátečním úderu hurikánu přes 2,5 milionu domácností bez proudu. Bouře pojmenovaná Helene.
5: Po silnici tu teče silný proud vody.
6: V Moravskoslezském a Olomouckém kraji platí od odpoledne stav nebezpečí.
3: Vědci ale upozorňují, že kvůli změně klimatu jsou tyto události častější a intenzivnější.
7: Počet obětí ničivých záplav stoupl ve Španělsku na 155. Nejhorší zůstává situace ve Valencii.
8: Kde...
3: Vyšší koncentrace emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, narůstající globální průměrná teplota nebo zvedání hladin moří totiž přidává planetě energii, kterou potřebuje ventilovat. A kvůli zhoršenému životnímu prostředí nebo tomu, jak do něj lidé zasahují, se navíc oslabují přírodní systémy, které dopad živelních událostí umějí zmírňovat.
4: Severem americké Kalifornie se dál rychle šíří rozsáhlý lesní požár.
8: Policie z jeho založení podezřívá 42letého muže.
9: Změna klimatu za posledních 20 let výrazně překreslila mapu rekordních vln veder.
10: Ano,

0: Téměř jistý, že vlny veder v současném klimatu přicházejí častěji.
1: Extrémní události jako požáry nebo povodně si pamatujeme výrazněji, hlavně když je sami zažijeme a zasáhnou například náš majetek nebo zdraví. Klimatické změny se ale projevují i plíživě a v delším časovém úseku, připomíná Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu.
2: Třeba Česká republika se oteplila o 2 stupně za posledních 60 let. Dlouhodobé trendy zaznamenáváme mnohem složitěji, protože těch je složitější si všimnout, ale jsou také významné.
1: Říká Ondráš Přibyla. Důsledkem dlouhodobých trendů potom může být překročení bodů zlomu.
2: Bod zlomu zná každý, kdo se houpal někdy na židli, nebo každý, kdo lezel po stromě. Příklady bodů zlomu. České smrkové lesy byly schopny vydržet a být tady vlastně dlouho, jsou tady 100 let, ale postupně se změnou teplot, která potom způsobuje, že kůrovci se vyvíjí rychleji, mají více generací a s teplotním stresem a stresem způsobeným suchem se ty podmínky pro české smrkové lesy staly neudržitelné a vlastně došlo k jejich velkým plošným rozpadům.
1: Vysvětluje Ondráš Přibyla. Dopady změn klimatu v přírodě se potom logicky projevují i v zemědělství a podepisují se na dostupnosti potravin.
3: Na světových trzích letos prudce zdražily kakao a káva. Důvodem je hlavně špatné počasí.
2: Příkladem, o kterém v poslední době slyšíme skoro každý rok, jsou jarní mrazíky.
4: Jahodárny, například vykvetlé rostliny, zakrývají textilí. Mráz může poškodit taky ovocné stromy.
2: Jiným příkladem je pěstování vína. Obecně, čím je v dané oblasti tepleji, tím více se pěstuje červeného vína a méně bílého. A moravští vinaři už přecházejí z bílého vína na červené víno.
1: Říká Ondráš Přibyla. U jiných plodin to ale může mít fatálnější následky. Například, když v roce 2021 zničily záplavy v Pákistánu skoro 30% celkové úrody rýže. Takový výpadek musela země nahradit nákupem ze zahraničí, což logicky zvedlo ceny této komodity na světových trzích. V posledních letech zase stoupla cena olivového oleje, a to kvůli vlnám veder a sucha, která sužují Španělsko.
2: Souhrně to popisuje Evropská centrální banka, která vydala zprávu, kde říká zvýšená inflace potravin. To znamená to, že potraviny zdražují rychleji než ostatní komodity, nese silný signál klimatické změny.
1: Dodává Ondráš Přibyla. Další vyčíslení škod a nákladů, které změna klimatu přináší, nabízejí záznamy pojišťoven. V přímořských oblastech vzrůstá cena pojištění nemovitostí a například ve vybraných oblastech Spojených států amerických už pojišťovny odmítají uzavírat smlouvy proti hurikánům nebo záplavám. To sráží hodnotu těchto budov a omezuje jejich majitele ve splácení hypoték. Raději se pak z takových oblastí vystěhovávají a snaží se začít nový život jinde. Existují ale i méně přímočaré dopady změny klimatu. Pokračuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
2: Například to, že když je velké sucho, jako byly v roce 2022 ve Francii, tak není možné provozovat jaderné elektrárny na plný výkon, protože jaderná elektrárna je parní stroj a vlastně potřebuje vodu v řece.
1: Upozorňuje Ondráš Přibyla. Dlouhé vlny letních veder a znečištěné ovzduší také negativně ovlivňují zdraví lidí a obecně zhoršují kvalitu života. Usychání lesů zase nenávratně mění krajinu, v níž byli lidé zvyklí žít.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
5: Řečí peněz.
3: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
6: Dobrý den.
3: My dnes budeme pokračovat v tématu investování. V minulém díle jsme si řekli, kdy máme začít investovat, jak vlastně máme investice hodnotit a příští minuty budeme věnovat jednotlivým typům investic a jak si je máme seskládat dohromady. Seskládat nemůžeme začít jiným slovem, než je diverzifikace. To Znamená tedy rozložení investic do různých typů investičních příležitostí, což nám má snížit riziko, a to ideálně bez snížení očekávaného výnosu. Michale, je diverzifikace skutečně tak důležitá a zásadní pro investování?
6: No úplně jednoznačně. Já bych to uvedl na příkladu, aby byl blízký českým investorům, kteří velmi rádi kupují domy. Pokud si koupíme jeden dům na jednom místě, nebo jeden byt, řekněme, tak je tam obrovské riziko toho, co se bude dít zrovna v tom místě, že se tam nastěhují nějaký nepříjemní sousedé, že se tam propadne země, protože tam je metro podkopané, špatně vykopané a tak dále, že se změní, že tam někdo se nastěhuje další, prostě kdo bude tam dělat nějaké nepříjemnosti, továrna tam vzniká a tak dále. A cena toho našeho bytu prudce klesne tím pádem, například. Kdežto, když si koupíme nemovitostní fond, kde těch nemovitostí je X a tohle se stane u jedné, no tak zároveň určitá šance slušná, že někde jinde se stane naopak zase něco pozitivního. Třeba ta továrna se odstěhuje shodou okolností, to samozřejmě by byla velká náhoda, ale něco podobné se zkrátka může stát. Takže jakmile my smícháme dohromady víc věcí, tak v tu ránu ten celek potom, přestože má stejný výnos, tak může mít nižší riziko. Úplně průzračné je to, kdybychom chtěli investovat, řekněme, jenom do zbrojního průmyslu a do turistiky. Tak řekněme, oba ty průmysly mají 7% výnos v tom základním scénáři, kde se chvilku bojuje a chvilku se cestuje, ale v tom extrémním scénáři, kdyby se pořád bojovalo, no tak my budeme poměrně hodně vydělávat v tom zbrojním průmyslu a bohužel málo v tom turistickém, anebo opačně, ale prostě když to smícháme dohromady, tak jsme kryti i proti těm extrémním scénářům, kdežto když si koupíme jenom jednu tu věc, tak nám to ponese výnos buď vysoký nebo nízký, ale to je kolísání, které většina z nás nemá ráda.
3: Vy jste zmínil dva extrémy, ale co to znamená mít vlastně dobře diverzifikované portfolio, tedy tu skladbu těch svých investic? Kdy se o tom dá mluvit, že to je dobře diverzifikované?
6: Tak na tohle je celá veliká vědní disciplína finanční ekonomie. Rozdávali se za to Nobelovy ceny za správnou diverzifikaci. V podstatě jde o to hledat aktiva, ty investice, které se chovají opačně. To je přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená zbrojní průmysl versus turistika. Zpravidla, když se daří jednomu, nedaří se druhému, aspoň takhle na této úrovni ilustrativní. V praxi to možná tak úplně neplatí, ale intuitivně asi chápeme, o co se jedná. Čili jde o to vybrat prostě protivníky v úzovkách, kteří se chovají přesně opačně, pokud možno. Takže když jeden mě zlobí, tak druhý mě dělá radost a opačně, a tím pádem v průměru jsem neustále na tom svém průměru. A to je ten hlavní problém, jak ty protivníky hledat, protože prostě to znamená mít data na to za prvé velmi dobrá, mít na to ten čas a know-how, jak se tohle počítá, jak to zjišťovat. To není vůbec žádná legrace. A navíc se to může změnit do budoucna ještě ke všemu. Bohužel věci se mění, tak už to je na finančním trhu. Takže věci, které šly proti sobě v tomhletom investičním smyslu dlouhá léta třeba i, tak za jistých okolností najednou přestanou být proti sobě. A ten, kdo na to sázel, tak je najednou jaksi má problémy a hledá nějakou novou strategii, takže ono se řekne diverzifikace, nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, ale které ty košíky vybrat, aby ležely fakt každý úplně někde jinde a ta rizika, která jim hrozí, byla úplně jiná, to je vyšší dívčí.
3: Má smysl diverzifikovat, když ten náš investiční potenciál, tedy to množství peněz, které je opravdu malé, bychom dělili ještě na menší segmenty? Má to smysl u malých investic, nebo je nějaká hranice, od které bychom měli říct do té hranice? Není třeba diverzifikovat, od té hranice už je to nutno.
6: No, tak asi bych mohl odpovědět, že až od určité hranice v případě, že by ta diverzifikace byla nějakým způsobem nepříjemná nebo náročná, že by nás stála víc času nebo námahy nějakého přemýšlení nebo tak. Ale tak to není. Ve skutečnosti dneska je spousta možností na finančním trhu právě v oboru takzvaných podílových fondů, o kterých asi ještě budeme mluvit, že je spousta fondů, které už tu diversifikaci v sobě obsahují. Stačí si koupit jeden fond a ten už je předem tak připraven, to už je takový myšmaš, ten fond jeden. Si koupíme jeden podílový nebo podílové listy v jednom fondu, tak ten fond sám o sobě už tu diversifikaci v sobě obsahuje, takže my nemusíme přemýšlet nad kombinací 40 různých fondů, stačí vybrat vybrat jeden, který je dostatečně široce rozkročen, a pak už ty investice jsou, všechny ty poplatky jsou počítány z procenta z objemu. Čili je vlastně úplně jedno. Z hlediska finančního je, aspoň u těch standardních investic podílových fondů, je vlastně úplně jedno, jestli to dám do jednoho nebo do 40 z hlediska finančního. Takže z hlediska toho té mentální námahy, pokud se tím nechci zabývat, tak si prostě vyberu jeden hodně široký, to mě poradí ten poradce, buď v bance nebo jiný, a je to vyřešeno velmi rychle.
7: No, ale tam zase musíme připomenout, že my tomu fondu něco odvádíme z těch našich zisků, protože tak, jak už jsme několikrát řekli, když nám někdo řekne, že z toho nic nemá, že to dělá zadarmo, tak je to vysoce podezřelé.
6: Přesně tak.
7: Od které investice vy sám osobně považujete za vhodné pro začínajícího investora, když teď pominu přesně to, že svěříme tu naši investici někomu, kdo investuje za nás?
6: No, tak ona ta hranice investuje za nás, investujeme sami, vlastně je hodně mlhavá. Ten extrém jeden je, že investujeme sami, dáme si do telefonu nějakou tu aplikaci, tu platformu investiční, a tam si vybíráme konkrétní firmy, konkrétní akcie, jednotlivé takzvané tituly. To je ten extrém, jaksi ten samostatný. Pro někoho, kdo má odvahu, kdo na to má žaludek, tam diversifikace je nulová. Druhý extrém je, že já ty peníze prostě vezmu, přijdu někam na pobočku banky nebo na podobné místo a řeknu, já tady mám prostě 20 tisíc, já vůbec nevím, co s tím. A ta paní mě řekne, no tak když se na vás tak dívám, vyplníme spolu dotazník a tak dále, tak já si myslím, nejlepší bude tohle, a vy řeknete, super, tady to máte a dělejte, co umíte. Ale mezi tím je spousta možností. I ty fondy, některé z nich jsou úplně obecné. Jsou fondy, které třeba pokrývají celé Spojené státy, nebo celou Asii, nebo celý svět, i takové jsou fondy. Nebo celou Evropu, a nebo jenom západní Evropu, a nebo jenom jeden akciový trh, jenom Německo, nebo jenom jeden obor zdravotnictví, biotechnologie, zemědělství a tak dále. A to znamená, že prostě těch možností je strašná spousta, a jenom na nás, jako na investorech, abychom jaksi si vybrali, jestli teda tomu aspoň trošičku rozumíme, jestli aspoň trošičku chceme mít třeba i ten svůj jako emotivní pocit, že trošku tomu rozumíme, že nejsme úplní zoufalci. Přečetli jsme si v novinách nebo říkali v televizi včera večer, že herní průmysl má budoucnost. No tak zkusím mě, tak si koupím třeba 90% ten celkový a 10% dám do toho herního průmyslu. Těch možností je prostě strašná spousta a je jenom na nás, abychom si vybrali, jaký z toho máme pocit. A mimochodem, když už mluvím o tom emotivním investování, co je velmi zajímavá věc teď v posledních letech je, zejména ve Spojených státech se to ukázalo, tam je to nejkrystaličtěji vidět, že je mezi námi čím dál víc lidí, kteří na všechny ty úvahy, o kterých jsme zatím mluvili, na které se ptáte, riziko, likvidita, výnos a tak dále, úplně na ně kašlou a investují úplně podle jiné logiky. Například podle toho, jestli v té dané firmě je namočen prezident Trump. Mm-hmm. Prostě oni ho mají rádi, a oni vezmou své peníze, asi ne, moc peněz předpokládám, ale když je těch lidí hodně, tak je to hodně peněz. A prostě protože vědí, že tuhle tu firmu založil nebo ji nějakým způsobem podpořil, někde se o ní zmínil, tak oni si prostě koupí hlava nehlava, výnos je vůbec nezajímá, a říkám, pokud je těch lidí hodně, pokud se třeba i zorganizují přes sociální sítě, tak to může s tím trhem obrovským způsobem mávat, a ti profesionálové, kteří prostě dlouze počítají, co kde může vynášet, tak najednou na to zírají a říkají si, proboha, co se děje, tahle firma přece nemá vůbec žádnou budoucnost, jak to, že jde tak nahoru cenově, no protože je prostě populární a nic víc.
7: No, my víme a známe samozřejmě ty tradiční investiční tituly, jako jsou dluhopisy, ať už firemní nebo státní, jako je akcie, jako je zlato nebo komodity. Teď máme dokonce i kryptoměny, velmi jakoby oblíbený titul. Jsou ty rizikovější aktiva z vašeho pohledu správná investiční položka v tom diverzifikovaném investičním portfoliu? Tedy měli bychom se obracet i k těm rizikovějším nebo k těm aktivům, kterým úplně až tak nerozumím?
6: Já si myslím, že tohle je zase znova téma na rozhovor s tím poradcem, na to, aby nám ukázal celou tu krajinu investiční, protože těch možností je spousta, od těch velmi při zemi se držících, jako jsou nějaké státní dluhopisy, až po velmi ostré varianty. A je na nás trošičku, abychom si sami rozmysleli, jak hodně nás, jak jsme schopni potom žít s tím pocitem. Protože já jsem už mluvil o tom, že čím je vyšší to riziko, které jsme ochotni přijmout, tak zpravidla, pokud dobře u toho uvažujeme a přemýšlíme, tak tím vyššího výnosu můžeme dosáhnout. ale za cenu teda vyššího rizika. Čili otázka zní, když pak náhodou, nedej Bůh, dojde na ten negativní scénář a já najednou vidím, že jsem prostě 20% pod tím, co jsem tam dal, přišel jsem o 20% své investice, tak co to se mnou udělá? Jestli už tu zkušenost mám a pokud ji nemám, tak jestli si to umím představit, jestli přijdu do té banky a začnu tam všecko jaksi rozbíjet golfovou holí, protože jsem prostě nepříčetný, protože na to jste mě nepřipravili, s tím jsem nepočítal a tak dále. A nebo jestli si řeknu, no tak ano, ale šel jsem za velkým výnosem a třeba taky za měsíc už to bude jinak, prostě tak takový je investiční život. Pokud jsem schopen to riziko nějakým způsobem absorbovat a ty peníze skutečně nepotřebuju, bavíme se o úsporách, kde možná za 5 let zjistím, k čemu je mám, ale zatím teda fakt nevím a víceméně, když přijdu 20%, tak se tolik nestane. Tak pak si myslím, že není důvod neinvestovat odvážným dynamickým způsobem, ale je to hodně o tom, v jaké jsem životní situaci a co jsem za člověka, jaké mám zkušenosti, jestli umím pracovat s tou ztrátou, počkat si na to, že se to třeba zlepší, nebo taky ne. To už jaksi je na každém z nás.
7: Vy už jste o tom mluvil, Češi mají jako oblíbenou investiční položku nemovitosti. Jejich cena v posledních letech velmi slušně roste a nic podle ekonomů ani politiků ten růst jen tak nezastaví, protože jednoduše ta nabídka je daleko nižší než poptávka a nic zatím naznačuje tomu, že by se na českém trhu objevila velké množství nových nemovitostí. Dává vám investice do nemovitostí logiku, nebo už jsme na hranici, kdy řada lidí říká o tom, už jsou ty nemovitosti tak drahé, že už je prostě normální lidi nemohou kupovat a už ten růst se zastaví?
6: No, já, abych se přiznal, tak se bojím tady, jako bych řekl, jít z kůží na trh úplně otevřeně. A to se konec konců týká všech ostatních investic, jo, protože ta situace se mění neustále na tom trhu, informace se mění, otázka zní, co bude se stavebním řízením. Dneska to může být jinak, za měsíc už zase ty signály můžou být jiné, že se bude stavět víc, nebude se stavět víc, regulace se změní a tak dále, čili já asi se obávám, že úplně na to žádnou kloudnou, jasnou odpověď nedám. Co určitě platí, nebo co je, řekl bych, užitečné, je dívat se jinam, tam, kde už víme, jak to bylo, a tak trošku přemýšlet, jestli by to u nás nemohlo být podobné. Takže například, když se podíváme na průměr růstu cen nemovitostí v OECD, což je 35, dá se říct, nejbohatších zemí světa, někdy od roku zhruba 1970 do dnešních dní, tak průměrný růst je někde kolem 4%. Takže pokud my máme pocit, a já ten pocit mám, že postupem času Česko se posouvá blíž a blíž nějakému západnímu standardu, tak si myslím, že i ty 4% jsou číslo, které jednoho dne zhruba u nás dlouhodobě asi bude platit. Ale jestli to bude za 5 let, nebo za 10, nebo za 20, to si teda fakt netroufám tvrdit, ale myslím si, že ty české růsty, jak jsme je viděli v minulých letech, 10, 15, 20, přes 20% dokonce, to si myslím, že je extrém, který se asi spíš nevrátí, leda, že to stavební řízení, ten legislativní proces skončí úplně v troskách a prostě vrátíme se zpátky o nějakých 50 let, ale myslím si, že prostě ty extrémy už tady nebudou, ale jestli jako celkově investice a zejména investice do jednotlivých domů. Já už jsem o tom mluvil, že ano. Jedna věc je jeden dům si koupit nebo jeden byt a druhá věc je investovat prostě do 10 v různých lokalitách. Tak do jednoho domu, jestli je výhodná nebo ne, to hrozně moc záleží na lokalitě a tak dále. Třeba já osobně bych takhle neinvestoval, musím říct upřímně. Nikdy, ale jsou asi tací, kteří prostě mají pocit, že to dává smysl, takže úplně jaksi ostré slovo já tímhle směrem vyjadřovat nechci.
7: Říká ekonom Michal Skořepa a já slibuju, že k nemovitostem se dostaneme v některém z dalších dílů našich finančních jednoubek.
5: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Michale, vy ve své knize v kapitole o krvavých kolenech rozebíráte nejčastější investiční obely. Které ty chyby, ty omily považujete za nejdražší?
6: No, tak já si myslím, že nejdražší, a už jsme trošičku, myslím, na to narazili, jsou ty momenty, kdy někomu skočíme na lep. Vyloženě podvodníkovi. Ony se ty typy podvodů trošku mění, ale prostě pořád někdo zkouší samozřejmě. A ta moderní technologie k tomu dává příležitosti. To nikdy nevymítíme, když si dávno lidi čekali za stromem v lese. Dneska prostě se telefonuje jménem centrální banky nebo policie a podobně. To bude vždycky tak. A mimochodem, tady by bylo dobře prostě zdůraznit jednu zásadní věc, že investování je vždycky riziková záležitost. Vždycky všecko má v sobě nějaké riziko. I ty peníze v tom šupletí mají určitá rizika. Takže je potřeba mít neustále na mysli, že prostě nic není jistého a že svým způsobem, mně se hrozně líbí to norské přísloví, že kdo má velkou střechu, má na ní hodně sněhu. Prostě mít peníze navíc je svým způsobem starost. Je, já vím, že to zní hloupě, ale je svým způsobem zatrest. Protože v tu ránu vy máte, prostě vy máte, já nevím co, 1000 nebo 1000 a hrozně byste byli rádi, aby to bylo pořád aspoň tolik a nejlépe ještě víc. Ale za jistých okolností prostě se může stát, že to bude dokonce míň a že utrpíte určitou ztrátu, kterou ten, kdo nic nemá, tak prostě nikdy neutrpí. Tak to jenom jaksi na okraj, ale myslím si, že nejhorší typ investiční chyby je vyloženě se stát obětí nějakého podvodu, protože tam ty ztráty zpravidla jsou v desítkách procent, kdežto když prostě špatně investujeme, vybereme si farmacii místo herního průmyslu, tak zpravidla jsou to procenta, ale ne desítky, než kvůli dokonce úplně celá ta částka.
7: Jaké informace by tedy investor měl bezesporu znát, aby zhodnotil tu investiční nabídku jako výhodnou a zhodnotil ji především správně a aby neskočil na nějakou marketingovou kampaň, která cílí na jeho emoce, o kterých jsme konec konců už mluvili?
6: No, ten seznam je dlouhý, na co všecko tak jako si dát pozor nebo co si ověřit. Jednak u té samotné investice už jsme mluvili o tom, že jde o to, aby ty parametry byly v nějakém souladu. Čili když ty peníze jsou na hodně dlouho a já na ně nemůžu sáhnout a je tam velké riziko, tak pak by tam mohl být vysoký výnos, jaksi, protože ten můj protějšek, který ty peníze dostane, dostává velká křídla ode mě, dostává ode mě jaksi velkou sílu investiční. A naopak, když prostě mě ten protějšek slibuje, ta investice slibuje, že to můžu kdykoliv zpátky si vzít, po nějaké době zpravidla samozřejmě, a rizika jsou tam nulová a výnos je prostě astronomický, tak je jasné, že to není úplně ta správná varianta. Takže to je jedna věc, prozkoumat, rozumět tomu, jak to funguje, ta investice, chápat prostě ten princip, odkud se ten výnos bere, ne že mě ten, kdo mě to nabízí, tak jenom řekne, tomu byste nerozuměl, to je složitá záležitost, ale věřte mě fakt, věřte mě na, já nevím co, na jméno moje maminky, prostě je to záležitost čistá, tak to je problém, prostě když vůbec nechápeme, jak to funguje. O té regulaci jsme mluvili, že by ten člověk, pokud možno ta instituce nebo ten, kdo s námi mluví, tak nejlépe je, když je to nějaká regulovaná záležitost. Čili ten seznam je dlouhý a záleží na tom vždycky, na těch okolnostech, jestli sedíme v bance nebo nesedíme v bance, kudy ta příležitost k nám přišla. Zpravidla platí, že čím ten marketing je silnější, takový jako otravnější, dotěrnější, včetně těch takových těch lhůt, jenom dneska, zítra už to nebude platit, tím to víc zavání, tím, že to je nějaký problém.
7: My samozřejmě investujeme v různých obdobích ekonomického cyklu, někdy investujeme v období propadu, investujeme v období růstu, vidíme euforii na trzích, vidíme, jak trhy jsou bíčí a medvědí, ty akciové trhy. To všechno má určitá pravidla, která se každý investor postupem času asi naučí, čím bude odvážnější a bude chtít investovat sám, tak tím jim bude více a více rozumět, když se vrátíme k těm emocím, o kterých jsme mluvili. Kdyby člověk měl, a budeme trošku se pohybovat na hranici psychologie, sám si zhodnotit a poznat, že už se řídí víc emocemi než rozumem. Je u investování něco takového, co by nás mělo trknout, tak říkajíc, že už vlastně se vydáváme na ten tenký led a už nejedeme ryze podle těch faktů, podle těch základních pravidel dobrého investování?
6: Já se možná vrátím úplně ještě na začátek té otázky k těm bíčím trhům. Já mám trošku obavu, že spousta lidí, kteří by dneska měli investovat jinak, než investují, to znamená jinak, než do běžného účtu, a to prostě prakticky snad ani se nedá říct. Investice, to je prostě elektronická peněženka. Nebo maximálně do spořicího účtu. Tak se obávám, že tihle lidé vlastně vůbec nevědí, o čem je řeč. Jo, že jestli tady trošku nepřeceňujeme průměrného posluchače.
7: Proto jsem mluvil o tom, že když už je člověk zkušený, tak už takové to výkyvy zná.
6: My si můžeme
7: říct, že vidíme nějaký euforické období, všechno bude zalité sluncem, všechno vypadá velmi nadějně a my se vrhneme pod vlivem těchto emocí. emocí do investování a překročíme i tu správnou míru toho rizika a rozhodneme se špatně, protože jak jsme o tom mluvili, nejhorší a nejdražší investice je ta, když naletíme někomu pod vlivem emocí, protože s chladným rozumem a s chladnou hlavou většinou se rozhodneme dobře.
6: No tak já si myslím, že to základní poznávací znamení je především zase znova, musíme si uvědomit, že dobře investovat s vysokým výdělkem, tak abychom jako utekli, řekněme, sousedům v uvozovkách, co se týče celkového majetku, tak je hrozně náročná záležitost. To není pro běžného smrtelníka. To je prostě už normální profese, kde ten člověk skutečně leží v těch knížkách, zírá celý den na ty monitory, sleduje neustále nějaké rozhovory, nějaká videa, to je nesmírně náročná záležitost. Jak z hlediska času, tak ale z hlediska vzdělání a zkušenosti a tak dál. Čili já se bojím, že většina z nás vlastně ani se takhle daleko nedostane, aby se rozhodovali podle nějakých konkrétních parametrů, konkrétních investičních příležitostí. Myslím si, že většina z nás, to je moje základní doporučení, abychom nejdřív do tohohle světa vstoupili těmi, řekl bych, nejbezpečnějšími dveřmi, což jsou podílové fondy, kde prostě žádné extrémní riziko nehrozí, kde ta diverzifikace u nás za nás vlastně už udělaná do značné míry. Abychom se vykašlali na nějaké konkrétní super extra zajímavé investiční možnosti, které jsme našli někde v novinách nebo na sociálních sítích nebo od souseda nebo na autobusové zastávce. Prostě tak klasická cesta, jak si vstoupit do tohohle světa je přes ty podílové fondy a teprve ve chvíli, kdy už máme pocit, že rozumíme aspoň těm podílovým fondům, jaký je rozdíl mezi akciovým a dluhopisovým a smíšeným a jaké různé existují, jaký je rozdíl mezi ETFkem a normálním podílovým, aktivně řízeným podílovým fondem, tak teprve v tu chvíli, já si myslím, jsme připraveni na to, abychom začali vystrkovat ty růžky ven z tohoto kolektivního světa, kde nás je spousta najednou, kde to je regulováno skrz na skrz. Tam nás jen tak někdo nepodvede, protože prostě tam jde o tolik peněz, že už si to hlídají ty státy, ty regulátoři, aby tam žádným velkým podvodům nedocházelo. To se stávalo v 90. letech možná, ale dneska tahle ta sféra těch podílových fondů je tak ukrutně regulovaná, že tam prakticky podvod prostě nepřichází v úvahu. A jak říkám, teprve ve chvíli, kdy už jsme řadu let v tomhle světě a už máme roupy, tak pak snad možná bych začal přemýšlet o nějakých, já nevím, ať už kryptoměny nebo nějaké konkrétní projekty, ale já bych rozhodně všem, kteří dneska jako teprve začínají s investováním, tak bych určitě doporučoval začít s podílovými fondy tam, kde investuje spousta lidí najednou a teprve potom jít jaksi vlastní cestičkou s vlastním velkým rizikem.
7: Michale, my se blížíme k úplnému závěru. Pokud by měl posluchač změnit jedinou věc ve svém přemýšlení o investování, co by to podle vás mělo být?
6: Já myslím, že jsem to právě řekl. Měl by si přestat všímat údajně úžasných investičních příležitostí, různé mince a já nevím, projekty byty v Dubaji a kde si co si a prostě normálně jít na pobočku buď banky, anebo k nějakému finančnímu poradci nejlépe, kterého mu někdo doporučil a prostě tam říct, heleďte, tady mám volných pár peněz, začínám. A pan Skořepa v rádiu říkal, že je dobře začít podílovými fondy, tak já bych asi zkusil nejdřív ty podílové a nejlépe nějaké třeba konzervativnější nejdřív. To je prostě ten začátek.
7: Říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Já mu za to moc děkuji. Díky.
6: Díky za pozvání.
7: Servírovali jsme vám další jednohubku, tentokrát o investicích. Už tedy víme, kdy a jak se rozhodnout pro investice, také jak máme investice hodnotit. Příští jednohubka bude o záchranné síti, která nás má podržet v případě nečekaných problémů. A tou je pojištění. K tomuto i dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
8: Osobnost plus.
9: Moc bych si přála tu roli zahrát tak, aby od nikoho už nepadla věta, mohla si za to sama, protože o tom to není. Říkala před natáčením série Moniová o zavražděné spisovatelce herečka Tereza Ramba, která bude mým hostem. Jak důležitá je po takové roli duševní hygiena a proč si během práce na seriálu držela odstup od synů Simony Moniové, kteří k natáčení dali souhlas?
8: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Poslouchejte Plus, když potřebujete.
10: Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Horko zvyšuje počet dopravních nehod, upozorňuje na to BESIP. Jihokorejský parlament šetří, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce postoupili do třetích předkol evropských pohárů. A bude slunečno, k večeru na severozápadě i přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
12: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
11: Před cestou by se řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatele zatím kriminalisté nevyslechli, prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jílek, který chtěl původně podat souhrnné trestné oznámení.
13: Za trestní oznámení podali ty jednotlivé dětské domovy, ta jednotlivá zařízení. A v souvislosti s tím budou podobně postupovat při případném vymáhání škody, která vznikla.
11: Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů. Škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie stále navyšuje. Jihokorejský parlament začal vyšetřovat, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa ve fotbale v Americe. Hlavními podezřelými jsou dnes už bývalý trenér reprezentace a někdejší předseda Národního fotbalového svazu. Oba se v emotivní výpovědi omluvili celému národu. Jižní Korea na letošní mistrovství světa nepostoupila ze základní skupiny.
14: Za to, že jsem nesplnil očekávání celého národa, se hluboce omlouvám. Nesu za to plnou zodpovědnost.
15: Hong Myung-po, dnes už bývalý trenér fotbalové reprezentace, čelí kritice, že do realizačního týmu dosadil své přátele. Nominaci dělal netransparentně a hlavně se nedokázal přiblížit výsledkům svého předchůdce, německého trenéra Jürgena Klinsmana. Hong ale odmítl, že by si nezasloužil svůj roční plat, který dosahoval v přepočtu 650 milionů korun. Z Jižní Koreji David Jakš, Radiožurnál.
11: V Hronově začíná 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda, podání náchodské divadelní scény. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě navázali na výhru v Norsku a před svými fanoušky zvítězili nad Tromsø 3-1. Východočeši museli skóre otáčet. Povedlo se jim to po brankách Van Birena, Slončíka a Mihálika. Závěrečné okamžiky zápasu si pak na lavičce užíval i hradecký trenér David Horejš.
16: Přiznám se, že když jsme vedli 3-1 a viděl jsem, jak stojí ten stadion, tak ohromný zážitek. Asi největší zápas, co jsem mohl trénovat a moc si toho cením a cením si toho výkonu, jaký ty hráči předvedli.
11: Ve třetím předkole Evropské ligy se Hradec Králové utká s Bešiktašem Istanbul, za který hraje český záložník Václav Černý. A fotbalisté Jablonce prošli do třetího předkola konferenční ligy. V domácí odvetě zdolali Varaždín 2-0 a otočili tak skóre dvojzápasu po úvodní prohře v Chorvatsku 2-3. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský celek RFS Riga.

0: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekejte od západu přibývání oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 30 stupňů, 9 stupňů.

0: Složitou osobnost slovenské politiky připomene za chvíli v repríze pořadu Portréty z roku 2017 politolog Lubomír Kopeček. Ale ještě předtím dostane slovo Pavel Hlavatý a repríza pořadu Historie Plus s příznačným názvem Králíček a kobra, Mečiar a Pithart.
1: Červen 1990. V Československu probíhají první svobodné volby po mnoha desetiletích. V České republice vítězí naprosto suverénně Občanské fórum. Na Slovensku, již méně suverénně, Veřejnost proti násilí. Na základě volebních výsledků se ustavují tři vlády. Federální, v čele se staronovým premiérem Mariánem Čalfou, a dvě republikové. V jejich čele stojí na české straně právník a historik Petr Pithart a na straně slovenské právník Vladimír Mečiar.
2: Historie Plus.
1: Dvojici národních premiérů přibližuje ve své knize Po druhé a naposledy slovenský publicista Karol Wolf.
3: Petr Pithart se po volbách v roce 1990 podruhé postavil do čela české vlády. A nebylo na tom nic divného. Občanské fórum triumfálně vyhrálo volby a sám Pithart v něm požíval velké úcty. Češi ho respektovali jako slušného a moudrého člověka. Byl dobrým českým premiérem a v podstatě tenkrát neměl vážnějšího konkurenta. Pragmatici v Občanském fóru se sotva probouzeli a vliv tvrdých disidentů byl dosud značný. Pithart, kritický a přemýšlivý intelektuál s konzervativním osobnostním kořenem, doplněným vysokou mírou vědomí odpovědnosti za osud země, byl téměř dokonalým opakem šéfa bratislavského kabinetu. Nový slovenský premiér Vladimír Mečiar není a nikdy ani nebyl kritický, přemýšlivý, odpovědný, konzervativní a už vůbec ne intelektuál. Za to však je a vždy byl zdatný politický manipulátor, milovník davu a jeho velký znalec, milovník moci a rovněž její velký znalec, účelový a téměř chronický lhář. V konečném důsledku tedy chladný technolog moci. Politik moci patřící do skupiny politiků nejhoršího druhu.
1: Situace po prvních svobodných volbách nebyla jednoduchá. Dlouhá řada problémů, které se nahromadily za desetiletí komunismu, působila impozantně. Navíc si musíme uvědomit, že teprve vlády ustavené po svobodných volbách byly sestaveny bez zástupců komunistické strany, kteří v rámci vlád národního porozumění působili i po listopadu 1989. Špatná ekonomická i sociální situace, odčinění zločinů a křivd spáchaných komunistickým režimem a také nedořešená národnostní otázka. Ta se ostatně připomněla těsně po listopadu sporem o název státu a připomněla Čechům, kteří ve své většině tento problém nevnímali jako klíčový, že Slováci ho jako klíčový rozhodně vnímají. První kroky nově zvolených reprezentací přibližuje historik Jan Rychlík ve své knize Rozdělení Československa.
3: Hned po jmenování nové české a slovenské vlády se premiéři Pithart a Mečiar setkali se svými poradci 9. července v Luhačovicích. V obou delegacích byli zastoupeni i odborníci z ekonomických resortů. Mečiar konstatoval, že záměry obou vlád jsou takmer totožné. Podle Petra Pitharta mělo setkání symbolický charakter. V Luhačovicích se na počátku století konaly známé luhačovické porady a podle českého premiéra měl na oba státníky působit génius loci. Mečiar ubezpečil Pitharta, že Slováci jsou každopádně pro společný stát a že obě vlády mají stejné záměry. Podle Pitharta bylo rozhodnuto zahájit tradici přímých a co nejtěsnějších horizontálních vztahů mezi oběma národy na všech možných úrovních. Krátce na to byl 19. července schválen nový malý kompetenční ústavní zákon a navazující další zákon, kterými byla sloučena a zrušena některá federální ministerstva a přerozděleny pravomoci. Příprava k tomuto opatření byla učiněna vlastně již při jmenování nové federální vlády, kdy některá federální ministerstva určená ke zrušení nebyla vůbec obsazena, jako například federální ministerstvo zemědělství a výživy. Zřizování strojírenských podniků a organizace těžby nerostného bohatství a zpracování rud přešlo ústavním zákonem z 19. července 1990 z kompetence federace na republiky. Pod pravomoci republik se tak například dostala těžba uhlí, což vláda Slovenské republiky uvítala, i když z ekonomického hlediska to pro ně nebylo výhodné, neboť ztratila možnost čerpat dotace na ztrátovou těžbu z federálních rezervních zdrojů. V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku měla mít federace kompetence jen v boji proti terorismu a při zabezpečování bezpečnosti státu, včetně výkonu pasové služby a cizinecké policie. Zrušením některých federálních ministerstev byl tak učiněn krok ke zrušení tzv. Společných kompetencí mezi federací a republikami a přenesení dalších kompetencí na republiky. V červenci se v Praze sešel Mečiar s Pithartem a prezidentem Havlem. Mečiar navrhl, aby stav kompetencí byl vrácen k ústavnímu zákonu číslo 143/1968 sbírky, to jest, aby byla zrušena normalizační novela ústavního zákona o Československé federaci z roku 1970 a navazující kompetenční zákony. K tomu bylo třeba přijmout ústavní zákon. Prezident Havel slíbil, že návrh takového zákona podpoří.
1: Český premiér Petr Pithart složitou problematiku slovenské emancipace a tím i stále zásadnější otázku československých vztahů vnímal velmi citlivě a dostával se kvůli tomu nejednou do problémů v českém i slovenském prostředí. Ve své pozdější knize, nazvané Po 89., se tehdejšímu československému napětí obsáhle věnuje.
4: Slováci na Slovensku si přáli vztahy obou národů v rámci federace opravit s jediným cílem. Nastolit takové, které by bylo možné charakterizovat jako rovný s rovným. To chtěli ostatně vždycky v minulosti, ale nikdy se jim to nepodařilo prosadit. Všichni, umírnění i ti radikální, byli při všech jednáních spíše opatrničtí, nedůvěřiví. Vždyť sliby české strany nebyly nikdy splněny. Ani ty, které dal Masaryk. Slováci doma na Slovensku si ale nebyli jisti ani sami sebou, kdo je kdo a jak se zítra zachová. Přáli si rovnost s Čechy, ale často nevěděli, jak ji dosáhnout a jak ji zaručit, kam až jít. České postoje z principu podezírali, i ty, které byly vstřícné. O něco jiného usilovali Slováci v exilu, kanadském, americkém, vatikánském. Ti s myšlenkou samostatného Slovenska zemi opouštěli a podrželi si ji po celou dobu nesvobody. Po listopadu ucítili velkou příležitost a byli podle toho čím dál tím víc slyšet. Lidé v České republice vesměs netušili, že a hlavně, proč by se něco mělo měnit? S bohorovně čistým svědomím se identifikovali s celým Československem. Žádný problém neviděli. Nevědět a vědět, připouštět, že nevím, je ještě docela nadějné. Teprve nevědět, že nevím, je opravdový malér.

0: Dobovou atmosféru, včetně rozbouřených emocí, připomíná jedno z pravidelných rozhlasových vystoupení premiéra Petra Pitharta. V kritických okamžicích se ostatně vždycky hraje obdobnými kartami.
1: Vážení posluchači, na řadě je teď pravidelný rozhovor s premiérem české vlády, doktorem Petrem Pithartem. Pane premiére, na vaší cestě západními Čechami se vás starosta jednoho tamnějšího města zeptal, jak je to s tou dohodou mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o přesunu slovenských Romů do českých zemí. Vy jste cosi takového popřel, ale mohl byste to našim posluchačům vysvětlit tedy ještě jednou?
2: Samozřejmě rád a popírám cokoliv takového znovu a velmi rozhodně. Přiznám se, že mi dosti udivilo, že takováto fáma může vůbec vzniknout a rozšířit se. Žádná dohoda neexistuje a ani nemohla být uzavřena. Pakliže by se tak stalo, byla by to zřejmě dohoda tajná. Představme si, jaké by asi mohlo být znění takovéto dohody. Že slovenské orgány budou tam u nich znesnadňovat život Romům a my, že jim ho usnadníme. Že je budou na Slovensku násilně vystěhovávat. Vždyť to by bylo do nebe volající porušování lidských práv, které jsme velmi nápadným způsobem učinili součástí právního řádu naší federace v oné listině lidských práv a svobod. V takovém případě bychom měli proti sobě veřejné mínění celé západní Evropy. A to nemluvím o všelijakých možných demarších na diplomatické úrovni. Nic takového se, jak vidíte, nestalo. Pravda je, že se v současné době Romové stěhují spíše ze Slovenska do českých zemí, než naopak. Jdou prostě tam, kam je to táhne. Dělají to takhle ostatně už celá staletí. Demokratická vláda tomu nemůže zabránit. Jakým způsobem by to měla udělat, aby přitom zůstala demokratickou? Měla by snad uzavřít moravsko-slovenskou hranici? Měla by Romy deportovat zpět na Slovensko? Vždyť pro každého občana u nás platí, že se může usadit, kde chce. Platí to i v celé Evropě. Přesněji řečeno, v té její osvícenější části, kam také chceme patřit. Myslím, že protiromské postoje v tomto přesídlování nehrají takovou úlohu, jak by se možná na první pohled zdálo.
0: Ve svém televizním vystoupení z 24. února 1991, tedy v předvečer výročí vítězného února, premiér Vladimír Mečiar hovořil o politice slovenské vlády. Kritika, o které Mečiar hovoří, zazněla na právě proběhlém zasedání sněmu veřejnosti proti násilí, tedy politického subjektu, který měl Vladimír Mečiar ve vládě reprezentovat.
3: Táto výrazná orientácia se například preukázala u programu, který má takzvaný národní pilier a národní charakter, kterým vláda deklaruje svoju povinnosť prispieť k formovaniu slovenskej štátnosti, ktorým vyhlasuje svoje zameranie orientovať politiku Slovenska tak, aby to bola politika suverénnej republiky. A to nerobíme preto, že sa chceme odtrhnúť, ale preto, že len suverénna republika môže časť svojej suverenity odovzdať federácii a preto, že konštituovanie ústavné a v republike i konštituovanie ústavné vo federácii je významná úloha tohoto roku. Nie je jediná najvýznamnejšia, ale je veľmi významná, veľmi dôležitá. Ukázalo sa, že spektrum názorov je tak široké, že kým jeden z prítomných povedal, že po vypočutí koncepcie mal dojem, že na konci počuje, že zakričí niekto na stráž, až po tých, ktorí hovoria, že je to prijav nacionalizmu, sa vystriedali v podstate všetky názorové spektra. Verím, že zdravý rozum a zdravá úvaha v týchto veciach nakoniec zvíťazia.
0: O napjatých československých stazích hovořil český premiér Petr Pithart stále častěji, například ve svém vystoupení z 16. dubna 1991. Obrat slovenské specifikum byl jedním z klíčových pojmů Vladimíra Mečiara, který používal při řečnické manipulaci v nejrůznějších oblastech.
2: V posledních měsících se tento vztah stal ještě více problematickým, než byl předtím. Pokusil jsem se vystihnout, proč tomu tak je, alespoň viděno z české strany. Protože vidím budoucnost naší společné federace ohroženu, vyjádřil jsem ochotu pracovat na překonání této krize, ale i určité podmínky, bez nichž by toto úsilí bylo asi marné. Jsou prostě jisté meze, za něž ustoupit nemůžeme. A to je společná ekonomika se vším tím, co z toho plyne, a oboustranné přihlášení se k občanskému principu jako ke společnému jmenovateli, jako k tomu, co nás spojuje, nikoli rozděluje. Když už jsem se tu zmínil o společné ekonomice, v poslední době se objevuje obrčení slovenské specifikum. To je velmi nebezpečné, ačkoliv na první pohled nevinné heslo, nevinné pojmenování. Jestliže je vůbec možné nějak co nejstručněji vyjádřit podstatu tržní ekonomiky, pak je to právě to, že pro všechny platí stejná pravidla. Minulý systém každému ušil jeho podmínky podle toho, jak si stál, jaké měl vlivy, jaké měl známosti, protekce. Každému podniku určil spotřebu, materiálu, produkci, zisk, všechno ušil na konkrétní podmínky. Tak za této situace nebylo možné rozpoznat, kdo je lepší a kdo je horší, a to byla základní vada toho systému. Čili jednotná pravidla stejná pro všechny na celém území, to je podstata reformy a slovenské specifikum je heslo, které mluví proti. Federace prostě potřebuje nějakou společnou půdu, jinak bychom ji budovali na dvou izolovaných ostrovech a to by pak už nebyla federace, i kdybychom ji tak nazývali.
0: Vladimír Mečiar v rozhovoru s Dušanem Spáčilem hovoří hlavně o praktických krocích, včetně svého prvního odchodu z postu premiéra v dubnu 1991.
4: Šlo hlavně o to, že bylo třeba změnit ústavní zákon z roku 1968, aby bylo možno přesně stanovit, co je federální a co patří republikám. V tom byl totiž velký zmatek. Přijali jsme dohodu, že to budeme řešit úpravou kompetencí. A přípravu kompetenčního zákona i diskuze kolem něho jsem dostal na bedra já. Po konzultaci s českou stranou jsme takový návrh připravili. Ve federální vládě to ale vyvolávalo odpor. Proti byl například i tehdejší ministr financí Václav Klaus a předseda federální vlády Čalfa. Připadalo jim třeba, že když federace nebude řídit železnice, nebude to federace. Ta argumentace byla prostě mnohdy iracionální. Tato situace přinášela i značné osobní tlaky. Předsedu české vlády Petra Pitharta obviňovali, že chce rozdělit stát. A ustál to před občanským fórem jen tak. Já to neustál. A tak jsem odešel v březnu 1991 dočasně ze scény. Mezitím vzal režii do ruky Václav Havel. Svolával porady k sobě. Diskuze se vedla ani ne tak o tom, jak mají česko-slovenské vztahy vypadat co do hmoty, ale spíš, jaké mají být co do filozofické podstaty.
0: O odvolání Vladimíra Mečiara z funkce slovenského premiéra píše ve své knize také Petr Pithart.
5: Začali jsme tedy opravami, jež po několika krizích skončily v prosinci 1990 ve federálním shromáždění, které přijalo ústavní zákon o federaci. Pak ale z veřejnosti proti násiliu nedobrovolně odešel, spíše byl vytlačen, Vladimír Mečiar. A 23. dubna 1991 byl Slovenskou národní radou odvolán z funkce předsedy slovenské vlády, jímž byl od červnových voleb roku 1990. Odvolávání bylo vleklé, nešikovné a v Bratislavě byli přesvědčeni, že za ním stál i Václav Havel. Vypadalo to tak. Vím, že Mečiar trpěl jako zvíře. Já se vrátím. a nebudu sám, pravil. A co slíbil, to věru splní.
0: Léta 1990 a 91 byla i dobou manifestů a masových podpisových akcí. Nejznámější aktivita volající fakticky po samostatném Slovensku, i když to v textu nebylo přímo zmíněno, vznikla na podzim 1990 a jmenovala se Za svrchované Slovensko. Její manifest pak 61 kroků ke slovenské identitě. Požadoval mimo jiné vyhlášení slovenské ústavy, zřízení slovenských ambasád v zahraničí, armádu na teritoriálním principu a vlastní emisní centrum. Text byl na Slovensku publikován v tisku a zveřejňována byla i jména jeho signatářů. Profederalisté reagovali v roce 1991 deklarací Za společný stát, kterou bylo rovněž možno podepsat.
4: My, kterým záleží na osudě Slovenska nemenej jako signatárom výzvy Za svrchované Slovensko, jsme takisto presvedčení, že slovenský národ, ako aj všetci naši občania, má dnes historickú a neopakovateľnú príležitosť. Vybudovať slobodný, spoločný, demokratický štát. Vedomí si nenapraviteľných mravných a ekonomických škôd, ktoré by priniesol rozpad Československej federatívnej republiky, odmietame všetky pokusy stavať obyvateľstvo pred hotovú vec a roznecovať národnostné vášne tam, kde ide o presadzovanie osobných ambícií. Sme dosť zrelí na to, aby sme sa z vývoja okolo nás poučili. Sme dosť rozvážni na to, aby sme vedeli samostatne o sebe uvažovať v duchu slušnosti, ľudskosti a znášanlivosti. Sme dosť mravní na to, aby sme mali odvahu držať sa ústavných, demokratických spôsobov. Konečne máme možnosť trpezlivo hľadať novú podobu spolužitia. Využíme ju. Občania v slobodných voľbách nikomu nedali hlas na rozbitie nášho spoločného štátu. Preto poslanci Slovenskej národnej rady nemajú mandát rozhodnúť o jeho zániku. Ak sa má rozhodovať o našom osude, rozhodníme v referende. Naše úsilie o spoločný štát je bojom o demokraciu. Poslanci Slovenskej národnej rady, nepodľahnite politickým manipuláciám. Nepodľahnite nátlaku. Nedovolte, aby sa zopakoval február 1948.

0: Širší kontext postavení Vladimíra Mečiara poté, co byl zbaven premiérské funkce, přibližuje Petr Pithart v knize Po 89.
1: Slovenské zklamání z vleklých jednání vyneslo do čela opět Vladimíra Mečiara. Ten kolem sebe nejprve separoval odštěpenecké křídlo VPN za demokratické Slovensko, záhy přeměněné v hnutie toho jména HZDS a 22. června 1991 se stal jeho předsedou. HZDS už v té době nešlo jen o republikové kompetence při zachování společného státu, ale o to, co naplňovalo většinová slovenská přání. O společný stát a zároveň o mezinárodně právní subjektivitu Slovenska. Na rozdíl od kompetencí a státní smlouvy, to byl tentokrát ve hře vnějšně viditelný a srozumitelný atribut. Takový, jakému rozuměl každý. Budeme mít po světě ambasády a národní hokejový tým ve slovenských dresech se státním znakem. Možná, že by se takový svazek dal nazvat konfederací. Ale ta představuje svazek dvou samostatných států, tedy nikoli svazek subjektů státu společného. Je to stěží pochopitelné, jak mohl Mečiar, původním povolání právník, požadovat cosi tak zcela neslučitelného jako společný stát a zároveň mezinárodně právní subjektivitu Slovenska. Psychologicky se to pochopit dalo. Mečiar a významná část slovenské veřejnosti, která za ním stála, se naprosté samostatnosti spíše obávali. Zároveň si však přáli nějaké silné vnějškové stvrzení, že jsou právě jen Slováci. A tečka. Ne nějací slovenští Čechoslováci. Slováci z Československa, či dokonce Češi mluvící slovensky.
0: Sám Vladimír Mečiar se v rozhovoru pro týdeník Respekt politicky zařadil následovně.
2: Oslovenie širšieho spektra obyvateľov nie je populizmom. Naše postavenie je medzi kresťansko-demokratickým hnutím a medzi stranou demokratickej ľavice. My v tomto spektre vyplňujeme priestor. A keby sme tam neboli my, ako politické hnutie stredu, tak by tento priestor zostal voľný. A keď zoberiem, že komunisti získali 34% miest primátorov, tak ich vplyv narastá. A sociálna nespokojnosť by nakoniec na Slovensku viedla ku vzniku veľmi nebezpečnej situácie. Tomu všetky strany a hnutia, ktoré nás napádajú, akoby nerozumeli. Často si hovorím, Bože, odpustím, nevedia, čo hovoria.
0: A na závěr ukázka z vystoupení Vladimíra Mečiara v Domě slovenské kultury v Praze z 6. února 1992, tedy již v době jeho působení v opozici. Snaží se zde tlumit emoce, které předtím i potom sám pomáhal rozmíchávat.
3: Dostal jsem otázku predvčerom vo vlastnom hnutí, že kde je pre mňa spodná hranica, čo sa nesmie stať. Tak hovorím, na to sa zjednotňuje všetci. Nech je tu akýkoľvek, alebo bol by akýkoľvek slovensko-český konflikt. Alebo naopak. Nesmie tiec krv. Musí byť všetko pokojnou cestou. Za druhé, nesmie to dôjsť k narušeniu vzťahov medzi ľuďmi, žiadne hromadné vysťahovávanie, žiadne urážky za národnosť, žiadne rozpady manželstiev. A tretia hranica, nesmie to viesť k tomu, aby úpadok ekonomika bol taký, že by to viedlo k masovej nezamestnanosti a vysťahovalectvu. To nechceme. To sú tri hranice, ktoré proste pre mňa sú neprekročiteľné. Kto by chcel ísť ďalej, i na našej pôde je pre mňa nepriateľ.

0: V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Králíček a kobra s podtitulem Vladimír Mečiar a Petr Pithart. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.
1: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
2: Jan Čarnogurský zastával při vyjednáváních o budoucnosti Československa pozici umírněného křesťansko-demokratického politika. Prosazoval postupné směřování Slovenska k samostatnosti přes formu konfederace. Odmítal ale radikální nacionalismus i rozbití společného státu politickým tlakem. Jana Čarnogurského připomene repríza pořadu Portréty s Lubomírem Kopečkem. Když se v létě roku 92 rozpadal společný stát Čechů a Slováků, slovenský politik Jan Čarnogurský už v tomto procesu nehrál významnější roli. Přitom to byl právě on, který jako jeden z prvních formuloval po listopadu 89 myšlenku obnovy slovenské státnosti. Nejen o tom, jak byl Jan Čarnogurský vnímán na Slovensku a jak v Čechách a na Moravě, si dnes povídám s profesorem Lubomírem Kopečkem z Masarykovy univerzity v Brně. Právě v Brně jsme také dnešní portréty natočili. Dobrý poslech přeje David Hertl. Portréty.
3: A u mikrofonu už v tuhle chvíli vítám Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
4: Krásný den.
3: Jan Čarnogurský je jméno, které ve slovenské politice znamenalo hodně ve slovenských dějinách. Přibližte životopis této poměrně zajímavé osobnosti.
4: Jan Čarnogurský je z katolické rodiny, přičemž jeho otec patřil k politikům Hlinkovy slovenské ludové strany na Slovensku před válkou i za války, kdy existoval slovenský stát. Čarnogurský nepatřil k radikálnímu křídlu Hlinkovy slovenské ludové strany, byl to spíš politik, který tady vystupoval umírněně a míra jeho kompromitace v éře válečného slovenského státu byla poměrně nízká. Vrátím-li se k Janu Čarnogurskému, tak ta rodinná tradice, právě ta rodinná národní a katolická tradice, je tady velmi podstatná. On jako věřící katolík působil v rámci disentu, ještě předtím byl advokátem, kdy obhajoval disidenty. Tahle jeho minulost, tohle jeho zázemí je důležité i pro to, co dělá v roce 89-90. Jednak tady vstupuje do tehdejší československé, tedy federální vlády, vedle toho zakládá křesťansko-demokratické hnutí, což je vlastně subjekt, který ve volbách roku 1990 skončil druhý za hlavním hybatelem sametové revoluce na Slovensku za veřejnosti proti násilí. Po volbách 1990 je potom prvním místopředsedou slovenské vlády a od jara 1991 po rozštěpení veřejnosti proti násilí se stává předsedou slovenské vlády.
3: Jak se vůbec vyvíjí Čarnogurského pohled na federaci?
4: Od začátku své polistopadové politické dráhy má představu vlastně slovenské suverenity. Není to žádné ztotožnění se s Československem. V podstatě v danou chvíli chápe Československo jako něco, co tu sice bude existovat, ale ta jeho vize je, že jenom do Slovenska vstupu do Evropské unie, tehdy to ještě byla i Evropská společenství. Máme tu opravdu politika, který vystupuje velmi seriózně, politika, který je až někdy právnicky akurátní, ale současně politika, který má opravdu jasnou vizi, která není ztotožněna s Československem jako s něčím, co tu má dlouhodobě existovat.
5: Jste za samostatný slovenský stát?
6: Prosím vás, viete si predstaviť federáciu vo federácii? Ak celá Európa má byť jednou federáciou, tak ako, povedzme, dneska západná Európa, tá 12, ďalší krok od 92. speje ku politickému a hospodárskému zjednoteniu, dokonca aj k jednej mene. Čiže tam vznikne jedna federácia 12 štátov. Československá republika sú dva národy, ktoré 1000 rokov ako dva samostatné národné subjekty existujú, dokonca ešte aj s rôznymi dejinami. Od roku 1918 do roku 1939, keď došlo k násilnému roztrhnutiu vojnovými udalosťami, a znovu od roku 1945 žijú Češi a Slováci najprv v jednotnom štáte a teraz od roku 1968 v spoločnej federácii. Ale aj teraz sú to dve republiky, sú to dva národy s dvomi vlastnými etnikami, s dvomi vlastnými problémami. Čiže ak tieto dva národy, tieto dve republiky, neviem, za 5 rokov, za 10 rokov, alebo kedy, majú byť súčasťou nejakej jednej, jedinej európskej federácie, tak ani tá federácia sama o sebe predsa nebude mať v jednej federácii ešte druhú federáciu, Československú. Tá federácia potom naozaj bude pozostávať z Nemecka, Francúzska, Anglie, Česka, Slovenska, Maďarska a tak ďalej. A vzájomná integrácia v tejto federácii už nebude len medzi Českou a Slovenskou republikou, ale presne taká istá integrácia bude aj medzi Slovenskou republikou a Polskom, alebo Slovenskou republikou a Nemeckom, alebo ostatnými štátmi. Európa určite, táto zjednotená Európa federáciou iba naozaj suverénnych, nezávislých, jednotlivých republik, nie ďalších nejakých kombinácií.
3: Slyšeli jsme rozhovor Jána Černogurského se slovenskou novinářkou z prosince roku 1990. Když byste to měl okomentovat, jaký dojem na vás tyhle Černogurského myšlenky dělají?
4: Je tam samozřejmě jistá účelovost. Bylo totiž jasné, že budování nějaké evropské federace je velmi vzdálený projekt. To, proč to podle mě v tu chvíli Černogurský zmiňuje, je právě ten moment, Slovensko musí být v době vstupu do evropských společenství, později Evropské unie, už nezávislé, aby bylo v rámci Evropy bráno jako rovnoprávný národ, rovnoprávný stát. V tomhle smyslu vlastně máme tu situaci, kdy Černogurský podle mě velmi šikovně vlastně neříká, musíme rozbít teď okamžitě Československo, ale bere ho ne úplně, možná vysloveně, jako přechodný projekt, který tady vlastně velmi dlouho existoval. Někdy byl pro Slováky výhodnější, někdy méně výhodný, někdy je vysloveně i v jistém směru, řekněme, nepreferoval, ale je to vlastně něco, nad čem nám vlastně tolik nezáleží, protože naše budoucnost je opravdu budoucnost samostatného národa ve sjednocené Evropě.
3: Jak byly tyhle myšlenky přijímány na Slovensku a jak byl Černogurský vnímán s těmihle nápady v Čechách?
4: Máme tu Černogurského, který opravdu navazuje na tradici. Já se omlouvám, že to opakuji, ale vlastně křesťansko-demokratické hnutí na začátku své existence bylo v mnohem vnímáno jako jisté pokračování, samozřejmě v jiných poměrech, v jiném provedení Hlinkovy slovenské lidové strany. Zdůrazňuji na začátku. A když se podíváte na volební podporu křesťansko-demokratického hnutí v roce 1990, tak to byl tehdy vůbec nejlepší výsledek toho, tohoto subjektu, byť samozřejmě ty volby tehdy nevyhrálo, což bylo mimochodem bráno trochu jako překvapení. A vlastně ten výsledek v danou chvíli odrážel to, že tu máme poměrně velkou podporu pro podobné směřování. V tomhle směru je vlastně Černogurský bez nějakého velkého přehánění demokratický dědic autonomistických snah z první republiky. Pokud se podívám na tu českou stranu, český pohled, tak samozřejmě on tehdy byl vnímán jako krajní nacionalista. Ale je to zase ten český úhel pohledu na tu danou věc, protože Češi byli ztotožněni s Československem, což samozřejmě bylo Černogurskému do značné míry cizí. A v jejich vnímání, to je ve vnímání české politické reprezentace, to byl někdo, kdo vlastně, možná to neříká úplně otevřeně, ale bylo to tam, rozbíjí Československo. Je tady samozřejmě určitý paradox. Jsme v roce 90. 60, kdy je křesťansko-demokratické hnutí součástí vlády, nicméně není to hlavní vládní subjekt. Přichází rok 91, kdy se rozštěpí veřejnost proti násilí na Slovensku a máme tu situaci, kdy se z KDH stává klíčová vládní strana a černogurský premiérem. V tu chvíli on musí najít nějaký modus vivendi s českou stranou a on vlastně už předtím, než se stává premiérem, přichází s ideou státní smlouvy. To je vlastně s ideou něčeho, co vlastně má vytvořit nový vztah, který ovšem vlastně nebuduje na tom stávajícím federálním základě, ale předpokládá vztah dvou republik, české a slovenské. A až na tom základě se potom vytváří všechno další.
3: Pojďme si poslechnout projev Jána Černogurského, ukázku z něj, na sněmu křesťansko-demokratického hnutí v listopadu 1991.
7: V současných vnitropolitických a zahraničně politických poměrech považujeme za první krok k dosažení tohoto cíle rovnoprávné postavení Slovenska v rámci Československa. Za další považujeme rovnoprávné postavení Slovenska v menších integračních uskupeních, například ve spolupráci Polska, Československa a Maďarska, anebo v hexagonále. Za konečný cíl považujeme samostatné členství Slovenska v celoevropských integračních uskupeních a v mezinárodních organizacích s mezinárodně právní subjektivitou Slovenska. Toho chceme dosáhnout demokratickými prostředky, tedy na základě přesvědčení a vyjádření většiny obyvatel Slovenska, že takový cíl schvalují. Chceme ho dosáhnout právními prostředky, dodržováním a zároveň změnou ústavy a metodami, které nenarazí na odpor v jiných státech a mezinárodních uskupeních. Svůj konečný cíl jsme prosadili do programového prohlášení slovenské vlády a federální vlády. Jedním z prvních kroků byl náš návrh na uzavření státní smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o budoucím státoprávním uspořádání. Pod pojmem státní smlouva mám na mysli smlouvu mezi těmito republikami, které jsou i dnes vlastně státy.
1: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
3: Slyšeli jsme to tedy znovu, státní smlouva mezi Slovenskou republikou a Českou republikou. Jak tahle myšlenka rezonovala v období, kdy se tvrdě nekonečně jedná o kompetencích a teď tady najednou ještě přichází návrh jakési státní smlouvy. Co to udělalo s politickou scénou?
4: Ta prvotní reakce v českých poměrech byla drtivě odmítavá. Vlastně v průběhu toho roku 1991 se ta černogurského představa uzavření nějaké smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou, vlastně s pominutím toho stávajícího rámce, který tu existuje, jevila českým politikům až na určité výjimky jako naprosto nepřijatelná. Nicméně, blíží se volby 90.

0: 62 potřebujeme dosáhnout nějaký výsledek z hlediska státoprávního uspořádání. A na začátku roku 92 je potom v Milovech uzavřena smlouva, která vlastně s podobnou představou státní smlouvy, ono to tam nebylo tak řečeno, že to je smlouva státní, ale smlouva to byla, počítá. Přičemž ta smlouva vlastně znamenala jistý kompromis kompromisu. Neuzavírali ji jako smluvní strany republiky, jak chtěl Černogurský. Na druhou stranu to prostě smlouva byla, přičemž česká strana v řadě věcí dost ustoupila. To je třeba, podívám-li se na sféru mezinárodních vztahů a zahraniční politiky, tak se tady poměrně výrazně vytvářela jistá dvojkolejnost, kdy tu máme jednak mít zahraniční politiku společného státu, ale vedle toho má fungovat i určitá zahraniční politika těch dvou republik. To je v danou chvíli šlo opravdu i z české strany o poměrně velký ústupek. Ta smlouva nicméně narazila v předsednictvu slovenského parlamentu, kde tehdy část členů nejenom za opoziční hnutí za demokratické Slovensko a Slovenskou národní stranu hlasovalo proti, ale proti se postavila i část členů křesťansko-demokratického hnutí. A vlastně na té smlouvě se potom křesťansko-demokratické hnutí láme. To je, že Černogurský tady vyjednal, nebo byl jedním z hlavních vyjednavačů kompromisu, který ale vlastně v danou chvíli neprošel, protože i pro část jeho vlastní strany to bylo příliš málo. Ta smlouva je sama o sobě velmi zajímavá, protože vlastně, když se na ní podíváte, tam je řada věcí nedořešena, řada z věcí se obešla, řada věcí se vlastně nedotáhla. Bylo to úmyslné, protože v danou chvíli se tam prostě nedařilo najít řešení, nedařilo se najít něco, co by bylo přijatelné jak pro českou, tak i pro slovenskou reprezentaci. Samozřejmě tam byli i federální politici. Je tam třeba i taková zajímavost, že tam vůbec chybí výraz federace. Vlastně se to úplně obešlo, to jest pro Slováky byl výraz federace v danou chvíli už spíš takovým nežádoucím slovem, takže se to v té smlouvě prostě nevyskytuje. Je tam jedna důležitá věc, Černogurský nainvestoval do nějakého kompromisu opravdu hodně a vlastně krach toho kompromisu potom znamenal nejenom rozštěpení jeho vlastní strany, z níž odešlo křídlo, které nesouhlasilo, ale vlastně i poměrně velkou ztrátu křesťansko-demokratického hnutí ve volbách roku 1992, kdy jeho strana získala jenom kolem 9% hlasů, což byl docela výrazný propad oproti volbám 1990. Černogurský, co by zřejmě ten nejserióznější zastánce slovenské nezávislosti, byť ne v aktuálním čase, ale v čase vstupu do Evropské unie, to je nějaké odložené nezávislosti v horizontu nějakých 10-15 let, se nám dostává po volbách roku 1992 do situace, kdy vlastně nepodpoří stejně jako poslanci jeho vlastní strany deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky.
1: Já se ještě vrátím na malou chvíli k té smlouvě. Ona měla být v představách jejich signatářů nějak časově omezená. Chápu dobře, že to mělo být jakési dohodnutí se na společném státu a mělo to být omezené časově?
0: Smlouva o žádném časovém omezení nemluvila. Je dobré nicméně brát v úvahu, že už tehdy v těch průvodních komentářích Černogurský i další politici KDH počítali s tím, že bude limitovaná. Limitovaná opravdu tím vstupem do Evropské unie. V danou chvíli to prostě mělo být řešení, které nějakým způsobem bude fungovat po přechodný čas. Je jasné, že tou Milovskou smlouvou by se vlastně ten československý vztah nevyřešil. Prostě v danou chvíli by se našlo řešení, které by nějak fungovalo, je otázka samozřejmě jak. Ale je zjevné, že prostě v horizontu střednědobém by se stejně muselo hledat nějaké další jiné řešení. Nehledě samozřejmě na ony nejasnosti, které v té smlouvě byly. Ta smlouva totiž předpokládala, že bude základem ústavy, která se potom přijme. Je jasné, že při vyjednávání nové ústavy, která měla vycházet do značné míry právě z té smlouvy, by se prostě ta debata, jak má co vypadat, jak má vypadat ta která kompetence, co má spadat kam, jak má vypadat institucionální struktura. Tohle všechno by se nějakým způsobem znovu stalo předmětem poměrně velké debaty.
1: Poslechneme si teď úryvek z textu Jána Čarnogorského pro Slovenský deník z října roku 1990.
2: Když posloucháme z mnoha stran, že republiku čeká v Evropském společenství jen jedna židle, potom odpověď KDH zní, že chceme získat pro republiku dvě židle a na evropské vlajce dvě hvězdičky tak, aby Slovensko mělo pro sebe vlastní židli a vlastní hvězdičku. Samozřejmě to samé pro Českou republiku. Nechceme pro naši republiku méně, nechceme více. Samostatné postavení Slovenska i České republiky v rámci evropské integrace umožní oběma našim národům účinněji se podporovat. Zapojení do většího celku mezi víc národů nám umožní uvědomit si víc než doposud naši blízkost a přímo nás donutí více spolupracovat. Nedělám si iluze, že bude lehké dosáhnout takového postavení. Žádný stát nebude podporovat samostatné postavení Slovenska v evropském společenství. Ale musíme si uvědomit, že když promeškáme tuto příležitost, možná na dlouhá staletí ztratí Slovensko šanci samostatně účinkovat na evropské scéně.
1: V tomhle projevu zazněly ty Čarnogorského pověstné stoličky a hvězdičky, tedy jakási místa Slovenska v Evropské unii, nebo místa samostatného Slovenska v Evropské unii. Jak byla tahle idea přijímána?
0: Ona je to samozřejmě metafora, protože žádná hvězdička na evropské vlajce se nepřidává při vstupu nového státu. S tou stoličkou to je vlastně velmi podobné, byť samozřejmě máme tu zastoupení v institucích a tak dále, což je tím míněno. V českých poměrech to bylo vnímáno vlastně jako něco, co opravdu odráží tu Čarnogurského tendenci udělat Slovensko v budoucnu samostatný státem. Aspoň si myslím, že těm prozíravějším českým politikům to takhle docvaklo. Pro slovenské publikum to samozřejmě bylo velmi hezké metaforické přirovnání, které prostě odkazovalo na ten význam Slovenska, který bude mít poté, co, řekněme, vstoupí do sjednocené Evropy.
1: Vy jste říkal, že Čarnogorský a jeho političtí kolegové nepodpořili v polovině července 1992 prohlášení o slovenské svrchovanosti. Nepostavilo je to do role, řekněme, outsiderů v tu chvíli?
0: Já bych řekl národních zrádců. Oni byli na Slovensku v danou chvíli díky té atmosféře, která tam byla, vnímání jako někdo, kdo se vlastně staví proti Slovensku. Já to teďka schválně takhle vyhrocuji. Ta atmosféra je z dnešního pohledu už těžko představitelná, protože prostě máme tu situaci, která je vedena jistou symbolikou, je tu velký historický krok a je tu aktér, který se postaví proti němu. Je dobré říci, že tehdy deklaraci nepodpořili ještě i maďarské strany, ale ty přece jenom byly vnímány poněkud jinak a u nich se to, tak říkajíc, na Slovensku očekávalo. Bylo by divné, kdyby se proti deklaraci nepostavili, protože prostě nebyla v jejich zájmu. U Čarnogurského to, že se vlastně postavil proti deklaraci o svrchovanosti, bylo hodně dáno tím, že to ne, že by považoval za špatný krok, ale za předčasný krok. To jest opět je dobré vnímat to jeho myšlení, že Slovensko není na samostatnost připraveno a ta deklarace, přestože slovenští politici tvrdili, kteří podporovali, že neznamená konec společného státu, tak fakticky k tomu zániku státu velmi směřovala. To jest v jeho úhlu pohledu šlo o něco, co bylo v danou chvíli nežádoucí a bylo by dobré s ním počkat.
1: Dá se říci ve světle toho, co jste teď vysvětlil, že tedy Čarnogurský, na rozdíl třeba od Vladimíra Mečiara, není a nemůže být na Slovensku vnímán jako ten otec a zakladatel, i když s myšlenkami těch slavných slovenských hvězdiček a stoliček v evropském společenství přicházel vlastně jako jeden z prvních.
0: Já bych byl hodně opatrný. Samozřejmě jedna situace je v roce 92-93, kdy tu skutečně máme velmi vyhrocenou národní nacionalistickou atmosféru zániku Československa, vzniku nového slovenského státu. V tu chvíli opravdu ten postoj Čarnogurského pro spoustu zastánců svrchovanosti Slovenska nebyl srozumitelný. Na druhou stranu s odstupem času, s plynutím času, tady přece jenom máme změnu atmosféry, Slovensko řeší úplně jiné záležitosti a dneska se mi jeví, že aspoň pokud se srovnává osoba Černogurského a osoba Mečiara, tak jednoznačně pozitivněji z hlediska demokracie a z hlediska i samozřejmě slovenského národního vývoje z toho vychází lépe Černogurský. U něj by se samozřejmě taky dali najít věci, které můžou být brány jako hodně sporné, počínaje třeba tím, že projevoval v 90. letech poměrně velký odpor ke vstupu Slovenska do NATO, byl poměrně výrazně prorusky orientovaný, což je zajímavý paradox u konzervativního pravicového politika. Na druhou stranu, když se vrátím vlastně k tomu hodnocení těch dvou osobností, to je Vladimíra Mečiara a Jana Černogurského, dvou premiérů na začátku 90. let, tak aspoň z mého pohledu z toho vychází určitě pozitivní Černogurský, který samozřejmě měl svoji seriózní představu slovenské nezávislosti, snažil se ji naplňovat, ovšem volil k tomu prostředky, které byly poměrně srozumitelné, poměrně kultivované. A přestože se nestal o ním otcem slovenské nezávislosti, tak mi vychází jako člověk, který pro slovenskou demokracii udělal rozhodně víc než Vladimír Mečiar.
1: Jaký nakonec je osud Jana Černogurského, politický osud v samostatném Slovensku po roce 1993?
0: Máme tady vlastně situaci, kdy to je jeden z lídrů opozice, je to jeden z lidí, kteří tady vlastně představují oponenta Vladimíra Mečiara v 90. letech, kdy se na Slovensku vede boj o podobu režimu, boj o to, aby tu přežila demokracie. A v tomhle směru, jak už jsem říkal, já vnímám tu jeho roli opravdu jako pozitivní. To jest jako někoho, kdo tady zabránil, aby se Slovensko změnilo v autoritativní režim. On je potom znovu ve vládních funkcích po roce 98, nicméně v té době už ten jeho vliv ve slovenské politice není takový, jako byl na začátku 90. let. Přece jenom máme tu určitou změnu generační a samozřejmě i změnu tematickou. Další věc, která je tady podstatná, slovenská pravice, včetně KDH, prochází poměrně velkou restrukturací, štěpením a v tomhle kontextu vlastně Černogurský už není tím, kdo by byl tím klíčovým hybatelem aspoň v určité části slovenského politického spektra.
1: Tím končí dnešní portréty, které jsme natáčeli na Masarykově univerzitě v Brně. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se i za profesora Lubomíra Kopečka loučí a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
3: Hnutí Hamás podle agentury AFP souhlasí s dohodou o ozbrojení v pásmu Gazy. Lék tamoxifen na rakovinu prsu v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. V Hronově začíná tradiční festival amatérského divadla. Potrvá až do 8. srpna. Dobré ráno u zpráv přeje Naďa Procházková. Palestinské radikální hnutí Hamás prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Mimořádná dodávka tisícovky balení léku Tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný.
5: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
6: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
7: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
6: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
8: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
6: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Stanislav Přibyl, který na arcibiskupství nastoupil letos v dubnu, chce kvůli případům zneužívání v církvi zřídit speciální tribunál.
9: V Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
3: Podle Přibyla arcibiskupství taky spolupracuje s policií. Veterináři a hygienici varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi zakoupené v hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Může v ní být bakterie produkující jed botulotoxin. Spotřebitelům doporučují výrobek bezpečně zlikvidovat, případně vrátit v místě zakoupení. Uvedl to ředitel krajské veterinární správy Zlínského kraje Michal Kamarád. Výrobek nazvaný Naše vepřová paštika s mandlemi má datum minimální trvanlivosti 14. září letošního roku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dětská nemocnice v Brně pořídí 13 mobilních klimatizací. V zařízení se děti léčí a personál pracuje v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Dlouhodobě to kritizují zaměstnanci i rodiče. Ti nemocnici v minulých letech opakovaně ochlazovače darovali. Naposledy na ně v červenci vybrali peníze farníci z Pozořic u Brna. Vedení nemocnice slíbilo, že další zařízení teď pořídí sama. Podle mluvčí Lucie Jungwirtové zatím nejde všude nainstalovat pevnou klimatizaci kvůli stáří budov v areálu.
10: V uplynulých týdnech proběhl technický průzkum objektů dětské nemocnice s cílem zmapovat současný stav a možnosti dalšího rozšíření chlazení. Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
3: O provedení průzkumných vrtů na vodu budou dnes v referendu rozhodovat obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce vypsalo referendum na žádost petice sepsané členy opozice. Víc než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele. V Hronově začíná už 96. ročník festivalu ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky vstyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda v podání náchodské divadelní scény. Připravené jsou pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně na Vysočině před Jihlavou. Na kilometru 117,5 havarovalo osobní auto, je částečně v pravém pruhu a vybočuje se tam. Na dálnici D7 je menší zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova omezením před

0: na horách kolem 29. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Jaká bude sobota? Převážně oblačná, přechodně polojasná. Během dne se od severozápadu postupně na většině území vyskytnou přeháníky, místy bouřky a také mohou být silné. Teploty zítra 29 až 33 stupňů, na severu Čech kolem 27, na jihu a jihovýchodě Moravy až 36 a na horách většinou kolem 23 stupňů. To byly zprávy, teď už Pavlína Nečásková a Interview Plus.
1: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl chce obnovit důvěru ke katolické církvi a zejména jejímu vedení. Kvůli případům sexuálního zneužívání na arcibiskupství zavádí kontrolní mechanismy i prevenci. Jak se mu to zatím daří? A čekají arcibiskupství zásadní systémové změny? I o tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: Naším dnešním hostem je pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Vítejte.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Řekl byste, že jste po třech měsících od nástupu do funkce už plně zorientován v chodu arcibiskupství?
3: No, plně asi ne, ale v hrubých rysech ano, je to přece velmi jako velká firma, když to tak řeknu. Tak nemůžu říct, že kdybyste se mě zeptali na cokoliv, že vím přesně kam šáhnout a co mám udělat. Ale zase mám okolo sebe lidi, kteří vědí a jsou mojí prodlouženou rukou, takže můžu říci, že jsem schopen řídit to arcibiskupství.
1: No, vy jste nedávno napsal, že prožíváte frustraci z toho, co se v minulosti odehrávalo v úřadu. Reagoval jste také i na případ někdejšího hodnostáře arcibiskupství Antonína Jurigy, který měl několik let znásilňovat svou podřízenou a další ženy. Provedl jste v tomto ohledu nějaké interní šetření?
3: Ano, vlastně ta šetření se dělají dvě, jedno samozřejmě dělá policie a já myslím, že vzhledem k tomu, že ty informace přišly někde jako od policie víceméně, tak policie s tím pracuje. A druhé šetření, které se vždycky v každém případě dělá, je šetření církevní, které spočívá v tom, že se zjišťuje nejprve relevance takového případu, což tady vlastně ani není moc potřeba. A pak vlastně se pokračuje v dalších krocích, které jsou i jako ve souhře nebo ve spolupráci se Svatým stolcem, který každý ten případ nejen monitoruje, ale vlastně říká, jakým způsobem máme postupovat. Takže tam někde jsme, ono to chce nějaký čas, ale já myslím, že tady snad není ani potřeba dávat nějaké nebo dělat nějaké systémové změny, prostě na pracovišti to nemá jako vůbec jako by to nemělo mít existenční prostor ani hypoteticky. Jo, a já myslím, že ten problém byl především v tom, že prostě se to arcibiskupství nechovalo jako pracoviště. To znamená, že já můžu jenom říct, že za mě se to prostě nestane. A když to stane, jak se to vyřeší velmi rychle.
1: No, vy jste řekl, že takové jednání nesmí být nikdy přehlíženo.
3: Ano.
1: Máte podezření, že ho někdo přehlížel v arcibiskupství?
3: Tak je samozřejmě podivuhodné, že se tam ti lidé drželi jako dlouhá léta a já nevím, jestli to někdo přehlížel nebo jestli si to vůbec někdo všimnul. To já nejsem schopen říci, protože jsem u toho nebyl, ale zkrátka já si myslím, že když se dějí takovéhle závažné věci, tak prostě nějakým způsobem je to vycítitelné. A to není nějaké, jako tam nejsou nějaké zakleté komnaty, to je prostě normální standardní podnik, kde jsou desítky zaměstnanců, kde jsou nějaké prostě postupy, ty lidi si dávají samozřejmě záznamy do, jak se říká, napíchačky, že jo, to znamená prostě víte, v kolik hodin přijdou, v kolik odejdou, kam šli, co dělali, jo, tak o to víc je to pro mě jako těžko pochopitelné.
1: No. Ta žena v podstatě, když odcházela potom z arcibiskupství, tak dostala 3 miliony od církve. To znamená, že asi se to vědělo.
3: 3 miliony od církve, to je takový, jako řekněme, vyjádření velmi souhrnné. Dostala to od konkrétního člověka, který tu církev reprezentoval v tu chvíli. A to myslím, že je taky jako něco velmi divného. A vlastně my zjišťujeme do dneška ten důvod, protože samozřejmě to známe, je to součást té pracovní smlouvy nebo dohodě o odchodu. Je tam vlastně v jiné částce, která byla ještě předtím, tak je vlastně darovací smlouva. Čili on je to jako podle práva čistě formálně v pořádku, jenom je to jako vyšinuté prostě z kontextu úplně. Takhle se ty věci zkrátka nedělají.
1: A jak říkáte, že když říkáte, že to dostala od jednoho člověka, tento ale tedy asi věděl, co se jí dělo?
3: Tento asi věděl a to právě teď se zjišťuje, to je předmětem toho šetření.
1: A jak chcete přistupovat k lidem, u kterých třeba zjistíte, že to nějakým způsobem přehlíželi?
3: No tak musí se z toho vyvodit konkrétní důsledky, ale my v tuto chvíli vlastně jako to víme jenom z jednoho pramene, to znamená od té paní, které se to stalo, která to řekla,
1: to
3: řekla novinářovi, a jiné informace vlastně jako nemám oficiálně, to znamená, já prostě v tuto chvíli jako nemůžu dál nějak pokračovat, musím počkat, až se ty věci nějak potvrdí. Vy jako novináři, jak i pracujete třeba s dvěma nezávislými prameny, myslím, že to tak patří k dobrým mravům, a tím víc, když se rozhoduje o nějakých osudech nebo postizích druhých lidí, tím nechci říct, že někoho chci jako chránit a tak dále, ale prostě máme to v tuto chvíli jednu informaci z jednoho pramene.
1: No, když říkáte, že za vás se to určitě nestane, tak zavedl jste nějaké kontrolní mechanismy?
3: Ne. Ten kontrolní mechanismus je v tom, že to je standardní pracoviště, je tam, vlastně není nic třeba jako zvláštního zavádět ve smyslu, že úplně překopeme nějak, prostě je to normální zaměstnavatel, navíc velký zaměstnavatel, nebo střední, teď přesně, jestli jsme střední nebo velký podnik, to nevím, a je tam třeba ta oznamovací linka. Jo, to všechno tam je, jenom je potřeba to prostě používat a ty věci komunikovat a vlastně nějak tam nastavit atmosféru důvěry toho, že nám nejde o to, aby jeden druhému ubližoval, ale aby vlastně se ty věci řešily. Takže co můžu udělat? Můžu prostě zrevidovat, jestli všechny ty mechanismy jsou funkční, což se stalo a děje, a můžu prostě motivovat zaměstnance k své kolegy a kolegyně, aby prostě tyto mechanismy používali. Nic víc tam jako vlastně nemůžete zvláštního udělat.
1: Hostem Interview Plus je pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Scházíte se, pane arcibiskupe, dál s oběťmi sexuálního zneužívání?
3: Scházím, ale už je to trošičku jako profesionalizované, protože jsme zjistili, že to je vlastně takový obousečný meč, nebo dvousečný meč, jako pro ty oběti, protože někdy pro ně to může znamenat opravdu satisfakce se setkat a někdy je to pro ně další zranění. A to já nerozliším, protože mě prostě přijde žádost, takže spolupracujeme a vlastně uzavřeli jsme i memorandum jako Česká katolická církev se spolkem Někdo ti uvěří a dohodli jsme se, že víceméně to budeme dělat tak, že na takové setkání vlastně ta oběť bude lidmi z toho spolku nebo prostě podobnými mechanismy odbornými připravena, aby neměla spíš nereálná očekávání, protože to, že se s někým setkám, to neznamená, že jsem schopen změnit všechno na světě, jako jo. A například. Takže je důležité, a teď jsme si to už jako vyzkoušeli v pár případech, aby se ten člověk, ta oběť na to setkání připravila, a abychom prostě se setkávali možná spíš jako nikoli mezi čtyřma očima, ale ještě s někým, kdo je bude doprovázet, koho si oni zvolí. Pak je důležitý debriefing, rozebrat to zpátky, jak to vlastně působilo, jak to všechno bylo k něčemu dobré, jestli to zraňovalo, pomohlo a tak dále. A vzniká z toho nějaká zpětná vazba a třeba nějaké konkrétní body k tomu, jak postupovat dál. Protože ono nejde jenom o ty právní postupy, ale jde především o to, abychom si nepůsobili další a další zranění. Takže ano, setkávám se ale chceme to právě dělat takhle trošku odborněji.
1: A jaká konkrétně očekávání od vás tyto lidé mají? To...
3: Tak já myslím, jo, protože třeba ta očekávání mohou být právě to, že se jim jako nějak uleví, že prostě najednou jako to, co je tížilo, přestane tížit. Někdy to může tak být, ale někdy to tak být nemusí. Tam je mnoho faktorů, ti lidé mají nějaký život, nějakou historii, já jsem nějak působem, v tu chvíli můžu být unavený, je důležité, na jakém místě to je. Jo, čili tam se může někdy stát, že se třeba potkáme a vlastně z toho je taková jako pachuť třeba, jo, kterou my ani jedna strana neovlivníme třeba. A nebo se tam stane nějaká chyba v té komunikaci. Je to prostě, jak bych to řekl, tanec mezi vejci. Takže je to velmi náročné a já musím říct, že teda mě to... Že to je pro mě náročné. Jako, chápu to jako důležitou součást svého poslání, ale musím říct, že je to něco, čeho mám jako obavy ve smyslu, abych tomu druhému člověku neublížil a že tedy opravdu je člověk ne teda v pohodě, ale spíš v nějakém stresu. A to někdy může pomoci a třeba pod stresem docela dobře se mi některé věci dělají a někdy to prostě se pokazí. Pak je tam rozdílnost toho vnitřního pocitu a toho, jak to působí navenek. Proto je dobré, když tam je třeba třetí člověk. Jo.
1: A máte z některých těch setkání tedy dojem, že lze obnovit důvěru v církev u těchto lidí, u obětí?
3: Tak určitě, protože mnozí z nich, jim o nic jiného nejde, než aby nějak se jako zpátky dostali do nějakých normálních kolejí a nemuseli třeba tam, kam chodili rádi a tam, kde se setkávali s lidmi rádi, jak se nemuseli bát nebo neměli z toho nějaké prostě svírání žaludku nebo co já vím, jsou mnohem komplikovanější problémy i třeba jako psychosomatického rázu, ale že jo, tak je to jako nějaká dlouhodobá chronická nemoc. Čím déle se to neřeší, tím déle pak trvá to uzdravení. No a tak si nemůžeme myslet, že po jednom setkání, já bych si jenom přál, aby to přispělo k tomu procesu uzdravování, ale že bych jako konal zázraky, že si někdo se mnou sejde a je prostě, jako kdyby se nic nestalo, takhle to nefunguje.
1: Vy jste zmínil, že jste na začátku června se spolkem Někdo ti uvěří podepsali memorandum o spolupráci, které má mimo jiné zlepšit teda i prevenci proti zneužívání. Jak ta spolupráce zatím vypadá? Je to ten proces, který jste popsal, že třeba při těch setkáváních jsou toho účastní také?
3: My jsme se začali vlastně blíže nějak setkávat už asi rok předtím. A bylo to spíš na bázi takové jako informativní a protože já jsem chtěl změnit ten kurz. To není věc spojená s pražským arcibiskupem nutně, protože to je pro celou církev v České republice, katolickou církev. A tak jsem se dostal do takzvané komise biskupské konference pro prevenci a ochranu před zneužíváním. A jde o to nastavit nějaké prostě mechanizmy, nějaké prostředí, které v nejlepším slova smyslu rutinním způsobem zajistí nebo jako minimalizuje nějaké škody právě v těch situacích, aby vůbec nenastaly a když už nastanou, tak aby prostě s nějakým způsobem jsme se s nimi vyrovnávali dobře a právě tam je ten proces i toho uzdravování. To prostě není jako případ, že něco vyřešíte a jdete od toho. Je to dlouhodobá věc. Prostě žijeme dál, jsou to poničené vztahy. Asi jako když se třeba lidi rozvádí, tak rozvodem se asi uleví. Ale potom taky vlastně je to, ten život dál je asi těžký, dovedu si představit. Jo? A takhle vlastně v té komisi jsme se trochu oťukávali, navzájem se informovali, zjišťovali jsme své postoje a taky jsme zjišťovali, nebo oni to možná věděli mnohem dřív než my, že někde to trošku jsme jak baron prášil, jako církev, že se vytahujeme za vlastní vlasy z nějakého příkopu a to, jak víme, moc dobře to nefunguje, musí tam být někdo jiný. A tady je to věc té důvěry, takže to jsou lidé, kteří mají odborné vzdělání, kteří se věnují především těm obětem, ten název spolku je signifikantní, Někdo ti uvěří, čili první věc je uvěřit té oběti, že se jí něco stalo, děje a pak vlastně způsoby, které jsou co nejméně zranitelné, těm lidem pomáhat. No a samozřejmě pak společně jsme se dohodli, že budeme nějak vytvářet nějaké preventivní mechanismy. No a pak jsme uzavřeli teprve to memorandum. A je tam důležitá i zpětná vazba, která vám řeknu, že občas pěkně nepříjemná, ale je důležitá, že prostě jsme si řekli, že když se nám něco nebude líbit na postupu toho druhého, tak si to řekneme.
4: A to už se tady děje.
3: A to už se stalo párkrát.
4: Jak postupuje zřizování církevního tribunálu, který by výhradně řešil tyto případy?
3: Tam je trošičku problém na straně, já bych nerad, aby to vyznělo, že jako Svatý stolec nic nedělá, ale musíte mít vždycky takzvaný odvolací instanci a musíte mít povolení toho nejvyššího tribunálu v Římě.
4: Ke zřízení toho samotného.
3: Ke zřízení. A ten vám to zřízení dá, když máte tu druhou instanci, kterou v případě, že to je navíc diecézí, čili biskupství, tak musí být tou druhou instancí právě v tom Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna se jmenuje Římská rota a druhá se jmenuje Nejvyšší tribunál. Teď nechytejte mě za slovo, já jsem nikdy jako s tím moc nepracoval. Tak jedna ta to musí povolit a ta druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. Takhle to třeba měla Francie nebo má Francie. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně toho společného tribunálu. Takže prostě děláme na tom, ale není to tak jako snadné i tím, že to vlastně jde jako do zahraničí.
1: Hostem Interview Plus je pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Vy jste také nedávno uvedl, že jste zahájili interní šetření hospodaření arcibiskupství. Jak je dnes daleko?
3: Tak pořád začínáme, protože my opravdu jdeme fakturu po faktuře, smlouvu po smlouvě a dovedete si představit, že firma, která má, já nevím, prostě několik set zaměstnanců, teď abych jako si nevymýšlel, takže jsou tam jako velké pohyby a prostě na základě tady toho šetření vlastně kusu po kusu, tak zjišťujeme, jestli ty procesy všechny jsou v pořádku. Zjišťujeme, to znamená, že to ale nedělám já, pochopitelně. Je o to diecezní ekonom, který má za sebou kariéru auditora a taky ministerského úředníka, čili jako velmi dobře se v těch věcech vyzná a máme hlavně, a to je důležité, advokátní kancelář Seifert, jestli se nepletu, která není s církví doposud nějak spojená, čili považujeme za jako opravdu nezávislýho člena v tom, abych tak řekl, a ti analyzují taky, jako bych řekl, ty procesy, jestli jsou prostě košer právně. Takže nějakou dobu to prostě bude trvat a takhle. Já samozřejmě chci dospět k nějakému konkrétnímu výsledku, který bude číselně popsatelný, ale to, co tam jako se hodně nadělalo paseka, tak jsou vlastně vztahové věci, které jsou na tu ekonomiku navázány, protože prostě nebylo asi vždy měřeno všem stejným metrem a je to vidět i prostě jako mezi těmi zaměstnanci, že je potřeba obnovit i tu důvěru vztahovou. Ono to hodně souvisí teda s tou ekonomikou, ale nejen s tím, prostě celkově s atmosférou na pracovišti a to je vlastně můj úkol jako arcibiskupa, od toho zbytku mám vlastně ty odborníky.
4: A to znamená, až budete mít v ruce konkrétní výsledek, jak říkáte, konkrétní čísla a ukáže se, že třeba arcibiskupství uzavíralo smlouvy, které pro ně nebyly úplně výhodné, tak co s tím budete dělat? Půjdete za těmi lidmi, kteří ty smlouvy uzavírali?
3: Tak některé smlouvy jdou jako přejednat, bych řekl, některé smlouvy
4: vypovědět,
3: některé smlouvy zkrátka už můžete jenom konstatovat, že se stala škoda. Prostě i to, co s tím uděláme, myslím, vyplyne až z toho, co se jako přesně zjistí. Teď bych nerad tady jako vařil z vody, jak se říká.
4: Když mluvíte o obnovení důvěry v úřadu, tedy na pracovišti, jak jste předtím říkal, lze to tak jednoduše, nebo to bude vyžadovat třeba i nějakou personální obměnu širší?
3: Tak já jsem přišel se skupinou lidí, kterou jsem si pečlivě vybral. jako věřící člověk můžu říct, že to považuji téměř za zázrak či boží řízení. Prostě podařilo se mi sehnat, dejme tomu, 5-6 lidí, který jednak jsou absolutně kompetentní v mých očích a potom jako máme vzájemnou důvěru v tom smyslu, že oni se třeba nebojí mě dát jako zpětnou vazbu, což já vyžaduju, aby to nebylo takové to pokyvování, které potom vede k tomu, že jdete po falešné cestě, jsou to odborníci a rozumějí si a jako docela dobře zapadli do toho kolektivu. Takže já jsem pocitoval v prvních dnech takovou jako úlevu. I mi to říkali lidi, když jsme tady byli před týdnem na setkání, tak tady bylo jako dusné ticho, teď tady vlastně se lidi rádi baví. Tak to jsou samozřejmě ty první signály, ale potom už to už je asi pomaleji a samozřejmě se nacházejí nějaká různá třeba zranění, tak se budou teprve napravovat. Ale co bych rád řekl, ono to vypadá, jak když přede mnou to bylo peklo a za mě to bude nebe, tam je spousta dobrých věcí. Jo. Je potřeba říci, že jsou tam lidé, kteří tam prostě 35 a 30 let od začátku, vlastně od 90. let začátku, tam poctivě pracují a drží při sobě. A taky vlastně za, bych řekl, těch administrativ, abych tak řekl, mých předchůdců, tak se mnoho a mnoho věcí dělalo dobře, jo, aby to jenom nevypadalo, že prostě to tam byl totální černota a teď, že se to dá do pořádku, takhle to není. Ale samozřejmě to, co je vidět navenek, tak trošku dost kazí ten obraz. A ještě jednu věc jsem vám chtěl říct. Ono to není jenom firma Arcibiskupství pražské, která jako sídlí v tom jednom domě, ale vlastně ta diecéze je vlastně komunita v tom území diecéze, což je u nás Praha, Středočeský kraj, část kraje Hradeckého, část kraje Ústeckého a tak dále. A tam jsou kněží, farníci, lidé, kteří třeba nějakým způsobem přispívají na církev nebo do církve, žijí tam. A vlastně obnovení důvěry mezi tím centrem a těmi farnostmi je taky důležité a to je vlastně součást té práce. A my vlastně i poskytujeme a snažíme se teď ještě mnohem víc poskytovat jako metodickou pomoc, službu i nějakou lidskou blízkost i těm komunitám, za které jsme zodpovědní.
4: A setkáváte se při svých krocích s nějakým odporem zevnitř katolické církve nebo spíše byste řekl, že nacházíte podporu?
3: No, mnoho lidí mi říká, že se za mě modlí a to jako a to tak, že se až divím. Vlastně můžu říct, že se ode mě, nebo setkám se s dvěma druhy reakce. Jedna je ta podpora a druhá je jako očekávání, kterých se ale jako bojím, protože já nejsem superman ani pán Bůh a ne všechno, co by si kdo představoval, jsem schopen splnit. Čili já myslím, že teprve přijdou takové ty jako negativnější reakce, protože se prostě zjistí, že já neumím všechno tak, jak se každý představuje. On to ani nejde, to není možné. Když kolem vás bude 100 lidí, tak to je 100 představ a do těch všech se nevejdete. To bych musel být, jak se říká, amaroun, prostě taková beztvará hmota, která každému bude vyhovovat. Ale v tuto chvíli musím říct, že mám jako velikou podporu a za tu děkuju.
4: Jedním z vašich dalších deklarovaných cílů je náprava vztahu mezi lidmi. Zítra budete připomínat takzvaný Ústecký masakr z května 1945. Čeští občané tehdy uspořádali pogrom na své německé spoluobčany. Je taková tragická událost věcí minulosti a dnes už by se v Evropě podle vás stát nemohla?
3: No, já se bojím, že by se stát mohla, protože lidské nitro je nevyzpytatelné a v momentě, kdy je nějaká kombinace nějakého tlaku, trošku jako davového šílenství a řekl bych, že ty lidé mají určitou moc, tak pak se tyhle věci prostě stát můžou. Čeho se bojím je způsob myšlení a to je takzvaná kolektivní vina, že prostě protože někdo do něčeho patří, tak už tím samým je nějak hodnocen. Prostě my jsme jednotky lidé, individua, v tom nejlepším slova smyslu, nebo individuality. A pokud jako budeme rezignovat na to, že budeme každého člověka sami i před sebou, jako já, jako osoba fyzická, posuzovat jako osobu a prostě ho zařadím do nějaké škatulky, už jsem na té nebezpečné cestě, která může vést i k takovéhle hrůze. Takže obávám se, že se to by i stát mohlo
4: a
3: přeju
4: tomu,
3: se, aby se to nestalo nikdy. No právě musíme v druhém člověku vidět člověka a ne nějaký jako šroubek v nějakém stroji jenom. To je jedna věc. A druhá věc je, jako musíme vědět to, co vlastně víme, jenom tak nějak to umíme hezky vymlčet, že v každém člověku je mnoho dobrého, taky kus něčeho nedobrého, nějaké slabosti a tak dále. A to i v nás, čili nikdy nefungují ty řešení jako černobílá, 0-100%. A právě proto my jsme vyhlásili tam na severu v litoměřické diecezi rok smíření. To je vlastně připomínání si toho, že ten druhý člověk má hodnotu. A že ne, že ho smažu ze světa, ale že budu velkorysý a pokusím se nějak k němu najít cestu. A to je vyrovnání se s minulostí, ale současně to je taky lék pro současnost i budoucnost.
4: A máte pocit, že v tuhle chvíli česká společnost volá po smíření? Nebo že je tam vůle nějakým způsobem vůbec k tomu takto přistupovat?
3: Já myslím, že to není až tak podstatné. Já myslím, že je podstatné, aby to tu někdo říkal, dělal, aby byly takové ostrůvky, jak se dneska říká, pozitivní deviace, kde si ty lidi rozumí. Protože jako dennodenně slyšíme ve sdělovacích prostředcích a zvláště na sítích je taková ta stádovitost, prostě, že někdo jenom nějak vypadá a už tam jsou prostě komentáře, když někdo slabší povahy, tak jako opravdu je třeba schopen si ublížit, protože najednou ten život se mu jako úplně zavře, jo. A tato jako anonymní nenávist, ke kterou máme odvahu, protože jsme vlastně zbabělí a na těch anonymních fórech s tím jde dobře pracovat, tak to je něco, kde je proti jedem právě to smíření, protože ono to není jenom smíření nějakých skupin, ale to je člověk s člověkem.
4: Hostem Interview Plus byl dnes pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Děkujeme za váš čas.
3: Já také děkuji.
4: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Petr Macinka nevzdává boj proti prezidentovi. FIFA prodává fotbal. Milan Uhde oslavil 90. narozeniny. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
5: Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki založil novou poslaneckou frakci, která se jmenuje Rozvoj Plus. Spolu s Morawieckým odešlo z poslaneckého klubu nejsilnější opoziční strany v Polsku několik desítek členů. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Schwarz. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Co tato událost způsobí na polské politické scéně? Hrozí straně Jaroslava Kaczyńského rozpad, jak píší některá polská, ale i česká média?
6: Tak rozpad určitě ne. Strana Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského samozřejmě zůstává. A je otázka, jak silná dále bude zůstávat. Minimálně co se týče o něch zákonodárců. Protože Mateusz Morawiecki zakládá svou vlastní parlamentní frakci, to znamená jeho poslanci odchází z klubu Práva a spravedlnosti. On sám rezignoval na post předsedy europarlamentní frakce konzervativců a reformistů, takže ve které je mimochodem i třeba česká ODS. A vlastně nyní se chce soustředit na tu politickou situaci. Ale zpět k Polsku. V Polsku v současné době Právo a spravedlnost byla nejsilnějším vůbec parlamentním klubem. Měla přes 180 poslanců, zatímco vlastně hlavní vládní strana měla pouze 150. To nyní padá a vlastně nejsilnější vládní klub už nebude po odchodu Morawieckého a jeho lidí. Ty spory mezi Kaczyńským a Morawieckým jsou už dlouhodobějšího data. Přece jenom oba mají poněkud jiné politické vidění. Kačinský je více národovec, suverenista. Moravěcký přece jen je více technokrat a byl pro i nějaké, dejme tomu, rozumnější vyjednávání s Evropskou unií. Nyní Kačinský se ale soustředuje hlavně na to, aby získal voliče krajně pravicových konfederací, dvou polských krajně pravicových stran, které nyní mají asi 23% hlasů v preferencích, se kterými by rád pak utvořil vládu. A toto právě Moravěckému nebylo příliš pochuti, už protože Kačinský jako budoucího premiéra vybral Přemyslava Čarneka, který právě je větší radikál.
5: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Děkuji a naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
5: V politice se občas stávají křivdy, na které se jen tak rychle nezapomíná. Jednou z nich je rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat čestného prezidenta motoristů Filipa Turka ministrem. Zatímco Hrad dal celou věc už dávno ad acta, motoristé nikoli, jak ukazují poslední aktivity jejich šéfa Petra Macinky. Více už komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
7: Co znamená výraz varianta k zamyšlení? Podle předsedy motoristů sobě Petra Macinky se pod ním ukrývala reálná šance na jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Alespoň tímto způsobem si vykládal komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. Zhruba 8 měsíců potom, co k ní došlo, se jí rozhodl ukázat na veřejnosti. Mimo jiné v ní hlava státu předsedovi motoristů sobě píše, cituji, chci znovu zdůraznit, že nová varianta, o které jsme spolu dnes poprvé mluvili, je variantou k zamyšlení. Bude určitě vyžadovat důkladné zvážení na vaší straně, koalice i mé. Berme ji stále jako pracovní. Konec citace části zprávy poslané Petrem Pavlem Petru Macinkovi. Ten z ní vyvozuje, že hlava státu o vyjednávání kolem Filipa Turka v současnosti nemluví pravdu. Prý z dotyčné SMS zprávy jednoznačně nevyplývá, že by si prezident na postu ministra životního prostředí nedokázal Filipa Turka představit. Zároveň však nedokazuje pravý opak. Prezident republiky dlouhodobě vyjadřoval vůči Filipu Turkovi výhrady. Ty opakovaně sděloval nejenom předsedovi motoristů sobě, ale také Andreji Babišovi. Tento postoj vyústil v odmítnutí jmenovat Turka členem vlády. Ani varianta k zamyšlení na tom nic nezměnila. Své rozhodnutí Petr Pavel poměrně obsáhle zdůvodnil. Svůj postoj byl ochoten přehodnotit pouze na základě verdiktu ústavního soudu. Na něj se však premiér prostřednictvím kompetenční žaloby neobrátil. Motoristé sobě ho k tomuto kroku ani neponoukali. Místo toho se pustili do dlouhodobého souboje s hlavou státu. Nejnovější krok Petra Macinky do něj zapadá. Strana se patrně snaží právě prostřednictvím konfliktu s prezidentem sbírat body u voličů a připomínat, že existuje. Vzhledem k tomu, že podle dat z průzkumů veřejného mínění se podpora motoristů sobě pohybuje kolem 5% hranice, není to strategie příliš účinná. Ostatně nemalá část občanů nekonečné spory mezi Hradem a vládou nepovažuje za prospěšné. Lidé by spíše uvítali uklidnění vzájemných napjatých vztahů a standardní komunikaci. Například o koordinaci zahraniční politiky. Oni by měli být prezident s ministrem zahraničí schopni věcně hovořit, byť spolu nemusí ve všem souhlasit a nemusí vůči sobě chovat sympatie. Dění kolem samitu NATO v Turecku názorně dokázalo, že v opačném případě na tom tratí pověst České republiky. Nejnovější aktivity Petra Macinky směrem k Petru Pavlovi zatím nevyvolávají naději, že by se napětí mohlo zmírnit. Byť v tomto konkrétním případu nemá předseda motoristů sobě de facto s kým bojovat. Hrad považuje záležitost za dávno uzavřenou. Petr Macinka podle všeho nikoli. V tuto chvíli patrně nepovažuje možnost přehodnotit svůj dosavadní postoj k prezidentovi ani za variantu k zamyšlení.
5: Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Spojené státy a Saúdská Arábie útočily na území Iráku. Terčem byly cíle spojené s tamními proíránskými milicemi. O tom, jak a proč se americko-iránská válka týká i Iráku, hovoří Jan Fingerland.
8: Americko-saúdský útok v sobě obsahuje celou řadu důležitých vrstev současné situace. Někdejší mocnost Irák je dnes hřištěm pro spory jiných států, nejen Američanů a Saudů, ale také Iránců, protože mezi 20 obětmi bylo pravděpodobně 6 iránských poradců. Šlo také o reakci na skutečnost, že z iráckého území krátce předtím někdo vypustil drony směrem k saúdskému území. Ne proto, že by Irák byl ve válečném stavu se Saudy, ale proto, že někdo v Iráku bojuje z jeho území za zájmy Iránu. Americko-saudský útok byl namířen právě proti těmto jednotkám. Děje se tak proto, že v americko-iránské válce neplatí žádné jasné dělící linie nebo hranice, geografické ani jiné. Irán dlouhodobě používá strategii nasazování svých spojenců v zahraničí pro odvrácení své odpovědnosti za své kroky. Nyní se tedy pozornost upíná na Irák, který je vedlejším bojištěm americko-iránské války proto, že po roce 2003 a svržení Saddáma Husajna přestal být regionálním rivalem Iránu, ale jeho protektorátem. Teherán má zásadní vliv na tamní ekonomiku, politiku a řadu dalších oblastí, do té míry, že to budí nesouhlas i u některých z tamních šíitských politiků. Iránský stisk byl dosud až příliš silný na to, aby se Irák z područí Teheránu vymanil. Irán ovládá Irák také prostřednictvím celého ekosystému šíitských proíránských milicí, které jsou mocnější než tamní armáda a disponují i balistickými střelami nebo protiletadlovými zbraněmi. Právě tyto jednotky byly terčem americké a saúdské odvety. Pro některé Iráčany je takový incident urážkou jejich národní hrdosti, ale současně někteří v události vidí důsledek toho, jak hluboko byl Irák vtažen do záležitostí jiné země. Iránský vliv Iráku se navíc zachvěl i z jiných důvodů. Poprvé, když byl svržen režim Bašára Asada v Sýrii a poté i po oslabení Hizballahu v Libanonu a Hamásu v Gaze. Nový irácký premiér Ali Az-Zaidi byl zvolen i po americkém nátlaku a proti iránskému přání. Oba státy totiž nadále mají vliv na dennodenní iráckou politiku. Zaidi už stačil navštívit Spojené státy a setkat se spokojeným Donaldem Trumpem. Zaidi se také jako vůbec první premiér snaží přimět paramilitární síly, aby se začlenili do iráckých ozbrojených složek. Zatím jen s omezenými úspěchy, ale přece jen většími, než by se ještě v loni dalo čekat. Premiér není nepřítelem Iránu nebo proamerickým politikem, ale snaží se ochránit irácké národní zájmy a vyhnout se negativním dopadům války na svou zemi. Irák by se z iránského vlivu vyprostil pravděpodobně jen pokud by tamní režim padl, ale to se v nejbližší době pravděpodobně nestane. Uvnitř Iráku ale probíhají pro Západ obtížně rozluštitelné pohyby. Pozorovatelé místních poměrů například zaznamenali velké rozhořčení mezi některými Iráčany poté, co Irán zaútočil na některá irácká ropná zařízení, aby poškodil Spojené státy. Útočil přitom na vlastní irácké zájmy, protože tuto infrastrukturu platil Irák a slouží iráckému hospodářství. Irák je tedy zemí a společností na rozcestí a do značné míry je závislý na tom, co se odehrává jinde. Dochází i k paradoxním změnám. Například smrt iránského ajatolá Chameneího přesunula část těžiště šíitské autority do Iráku, zejména do rukou ajatoláha Sistáního, sídlícího v iráckém Nadžafu. Ten má na řadu otázek jiný názor, včetně odmítnutí koncepce vlády duchovních, jak se praktikuje v Iránu.
5: To byl komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Světová fotbalová federace FIFA chce v budoucnu částečně privatizovat světové šampionáty a tím získat víc peněz, které by se rozdělily členským státům. Tyto plány vzbudily v minulých dnech značné emoce. Na možné souvislosti upozorňuje zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
9: Fotbalové mistrovství světa je už 2 týdny minulostí. Jeho dozvuky ale nepřestávají rezonovat. Byla to velkolepá podívaná, pořádná show a biznisová krasojízda, kterou ovšem stíhá také pachuť mocenských hrátek a neprůhledných kšeftů. Poté, co Španělsko zaslouženě získalo titul šampionů, se na chvíli zdálo, že převládne pozitivní dojem z akce, kterou provázela řada dohadů a skandálů. Solidní sportovní výkony dávaly příležitost trpkou realitu zahladit. Jenže to by fotbalová federace FIFA se svým šéfem Gianni Infantinem nesměla být inu fotbalovou federací se svým šéfem Gianni Infantinem, tedy spolkem bafuňářů, kteří jakoby měli ve své DNA vepsanou snahu vrhnout se kamkoliv a do náruče kohokoliv, kde jsou cítit peníze a moc. Jak upozornil sportovní server The Athletic, v nejvyšších patrech fotbalové elity vznikl plán na částečnou privatizaci pořadatelství světových šampionátů. Za pětinu akcí by od soukromých investorů FIFA dostala více než 4 miliardy dolarů, tedy přes 80 miliard korun. A ty by pak rozdělila mezi svých zhruba 200 členských organizací. Už se ozvala evropská UEFA, že s takovým plánem nesouhlasí, protože fotbal prý patří všem a nedá se koupit. To jsou ale dost pochybné výkřiky. Zvlášť když vezmeme v potaz, že evropští fotbaloví lídři mají k čistoskvoucím lilím zhruba stejně daleko jako Infantino a spol. Z komerčního hlediska a v kontextu toho, co se ve sportovním biznisu aktuálně děje, jde o logický plán a nepochybně by stál za debatu. Ze sportu se stává klíčová součást zábavy v tom nejširším slova smyslu. Sledovanost i zásah ve společnosti rostou a kdyby se to dobře uchopilo, mohou z toho nakonec profitovat úplně všichni. Jenže zpráva o tom, že FIFA zvažuje prodej minoritního podílu, obsahovala také informace o tom, ke komu že by měly akcie se dostat. A světe div se, důležitou roli v celém příběhu mají hrát příbuzní amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tomu Gianni Infantino podlézá dlouhodobě a během turnaje kvůli němu například škaredě ohnul fotbalová pravidla, takže americký hráč mohl nastoupit, i když předtím dostal červenou kartu. Právě tyhle kličky a malé nebo spíš velké domů sráží důvěryhodnost celého světového fotbalu a jeho vládců. Ti mají bohužel dlouhodobě mizernou pověst, což ve výsledku poškozuje image sportu jako takového. Vždyť nejúspěšnější týmy buď přímo vlastní nebo sponzorují ropné monarchie a pochybné africké diktatury, bafuňáři se uplácejí mezi sebou a dělají více či méně okaté obchody s politiky. Jenže díky penězům, které do fotbalu plynou, se na něj kouká čím dál víc lidí a proto bude problém spíš sílit. Jde přece o vliv, o moc, o peníze. Takže i když máme za sebou vydařený turnaj, který i přes pochybnosti o tom, zda bude v novém, širším formátu bavit předčil očekávání, stejně nám nezbude nic jiného, než si tak nějak smutně povzdechnout.
5: Tolik šéfredaktor serveru CzechCrunch Luboš Kreč. Ministerstvo zdravotnictví nedávno poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o zdravotních službách. Obsahuje mimo jiné návrh, aby ženy, které jsou single nebo žijí s jinou ženou, získaly možnost podstoupit umělé oplodnění. Svůj pohled dodává spolupracovník deníku Forum 24 Martin Fendrich.
10: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch chce asistovanou reprodukci umožnit i single ženám. Připravil k tomu novelu zákona o specifických zdravotních službách. Připomínkové řízení ale ukázalo odpor legislativní rady vlády i některých ministerstev. Česko čelí demografickému propadu. Loni se narodilo necelých 78 tisíc dětí. Vojtěchův návrh má logiku. O asistovanou reprodukci u nás dosud mohou žádat jen heterosexuální páry. Single ženy a lesbické páry ne. Ty musí podvádět, sehnat si fiktivního partnera. Na západ a na sever od nás už single ženy tuto možnost mají ve více zemích. Na každém 10. narozeném dítěti se dnes podle České gynekologicko-porodnické společnosti podílí umělé oplodnění. Pojišťovny hradí ženám do 40 let 3 cykly, výjimečně i 4. Ze zákona však jde o léčbu neplodnosti heterosexuálního páru. Problém tu představuje mimo jiné premiér Babiš. Reprodukční medicínou se zabývají kliniky jeho fondu Hartenberg Holding. Mohlo by se jednat o střet zájmů. A ne malý, podle průzkumu Masarykovy univerzity v Brně, žije každá pátá žena mladší 40 let v Česku sama. Zároveň víme, že plodnost žen po 35. roce výrazně klesá. Některé výhrady ministerstev jsou na místě. Když uměle oplodněná žena žije s mužem, je považován za otce, i když jim biologicky není. To se dá legislativně vyřešit. Jiná vada novely, neuvádí se v ní, jestli bude službu hradit všeobecná zdravotní pojišťovna. Umělé oplodnění je přitom drahé. Kdyby si je platila žena sama, pak by do toho státu nemělo nic být. Připomínkové řízení upozornilo na nesoulad s programovým prohlášením vlády a některá ministerstva varují před růstem počtu matek samoživitelek. To první je směšná ideologická námitka, která neplodnou ženu nejspíš vůbec nezajímá. U samoživitelek by pak mělo záležet výhradně na nich, jestli chtějí počít dítě. Stát pak ať dohlíží na to, aby byly děti řádně vychovávány. Když se single žena rozhodne mít potomka, je to výsledek promyšleného rozhodnutí. Většinou jde o vzdělané, finančně zajištěné ženy. Ministerstvo spravedlnosti to neuznává. Žádá umělé oplodnění bez mužského partnera vypustit úplně. Cituji, úprava se týká zásadních otázek rodiny. Faktickým důsledkem bude růst počtu matek samoživitelek, přičemž pro výchovné prostředí dítěte je ideální úplná rodina. Ano, ideální je ideální rodina, to víme. A teď řekněte, kolik ideálních heterorodin okolo sebe znáte. Ministerstvo práce a sociálních věcí napsalo, navrhovaná úprava asistované reprodukce opouští stávající etické východisko, podle kterého je dítě dar. Na jehož početí neexistuje právní nárok. Pokračuje, že dítě se stává objektem nároku ženy, která uplatňuje své subjektivní právo vůči poskytovateli zdravotních služeb. Ano, dítě je dar. Ano, plodnost klesá. Ano, doba se zásadně mění, rodina se mění, vztahy se mění. Ano, dnes pro single ženy neexistuje právní nárok na umělé oplodnění. Proto to přece ministr Vojtěch navrhuje. Novela není dobře připravena. Vyřešení otcovství a finanční náročnosti je důležité. Ale stát nemá určovat, která žena smí být uměle oplodněna a která ne. Jsme už jinde.
5: Míní Martin Fendrich. Český spisovatel, dramatik a politik Milan Uhde oslavil 28. července své 90. narozeniny. V minulosti byl Uhde nejen ministrem kultury, ale také předsedou poslanecké sněmovny. Slovo má Ondřej Konrád.
11: Dva dramatici se po listopadu 89 ocitli ve vysokých ústavních funkcích. Dizidenti a téhož roku narození. Václav Havel ve světě renomovan i jako aktivní odpůrce totality a sice jen domácí respekt požívající, ale také nepominutelný Milan Uhde, kterému se na to přihodilo, že songy z představení Baláda pro banditu, jeho legendární adaptace románu Nikola Šuhaj Loupežník Ivana Olbrachta v brněnském divadle Husa na provázku z roku 1975 prakticky zlidověly a zněly u táboráků. Kam se Havel při vší úctě nepropracoval, i když, kdo ví, možná i Trumpové občas odtuší, to jsou paradoxy. Ale zpět, písně žily, jenže autor textu zůstával v anonymitě. Dramatizaci místo zakázaného Uhdeho tak řečeně pokryl neboli vzal na sebe režisér Zdeněk Pospíšil. Uhde tehdy už jednu hru s písněmi za sebou měl. V politické satyře Král Vávra je na poliu divadla Večerní Brno zpívala Ljuba Hermanová. A onoho roku 1964 se nad dílkem debatovalo až na UVKSČ. Neboť soudruzi správně zavětřili, kam férie kolem fiktivního ředitelství zemské osy míří. V postupující oblevě 60. let se však většinou už nezakazovalo šmahem, jenom určité pasáže, a tak se stal i lehce přitesaný Král Vávra senzací. Jako mladík ovšem Uhde po únorové euforii podlehl a jeho počáteční literární pokusy nesly stalinistické rysy. Svazácké nadšení ale dlouho nevydrželo a dostalo zásah maďarskými událostmi 1956. Také členství ve straně se pak Uhdemu dařilo vyhýbat, přestože po studiích nastoupil na post redaktora pozorně střeženého kulturního měsíčníku Host. Zároveň vznikala prvá dramata, divadelní i rozhlasová, a už od krále Vávry se Uhde stával stále viditelnější osobností brněnské umělecké sféry. Což vše ovšem rázně zadusila srpnová okupace a následná normalizace, během níž ale Uhde publikoval v samizdatu anebo psal na zapřenou provázkům, zdramatizoval také Mrštíkovu pohádku Máje. A když se, v což dlouho nikdo nedoufal, totalita definitivně zhroutila, přijal nejprve funkci ministra kultury a pak předsedy sněmovny, ve které vystupoval jako rozený rétor s mimořádně znělým hlasem, brilantní češtinou a sformulovanými myšlenkami. A přitom projevoval až obdiv k Václavu Klausovi, jemuž o 6 let mladšímu by byl prý ochoten chodit pro pivo. Toho ovšem časem přece jenom přešlo, možná i proto, že zatímco Uhde je pověstný pochybnostmi a sebezpytem, nic podobného u Klause není ke spatření. A zvlášť v posledních letech by si pánové nerozuměli zřejmě v ničem, protože i když Uhde po odchodu z ODS a epizodě v Unii svobody nechal politiku před koncem 9. dekády navždy za zády a vrátil se do literárního světa, k řadě obecných témat se stále vyjadřuje. A tak víme, že jeho pohledy a ex-prezidentovy názory se vysloveně míjejí. Jak bylo naposled do očí bijící u sjezdu sudeckých Němců v Brně, kam je pozval právě Uhde, vyrůstající ještě ve městě z velké části obývaném německým etnikem. A muselo ho těšit, že přes strašení některých politiků proběhl sjezd hladce, nevoli projevovala akorát hrstka členů KSČM. Vedle Balady a Vávry patří k Uhdeovým nejzdařilejším titulům Zubařovo pokušení 1976, tedy Když do dentistického křesla usedne stranický prominent, dále Zvěstování a Bedřichu si anděl 86, Fraška z pokryteckého soukromí Karla Marxe i Zázrak v Černém domě 2004, Drsná anatomie minulosti vlastní rodiny a Reflexe sebe samého jako přepjatého mladého muže. O nějakém politickém odkazu Uhde zřejmě nikdy neuvažoval, politiky zanechal spíš rozčarován. Ale i ve svých 90 letech, který se dožil v úterý 28. července, má jeho tak úžasně sonorní hlas pořád co říct. Nejen ke smíření se sudeckými Němci, považované Václavem Klausem za, jak jinak, falešné a prázdné. Čemuž se Milan Uhde, smyslem pro humor obdařený, musel od srdce rozesmát.
5: A slova Ondřeje Konráda zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistryní zvuku byla Ivana Braunerová, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Osobnost Plus.
4: Moc bych si přála tu roli zahrát tak, aby od nikoho už nepadla věta, mohla si za to sama, protože o tom to není. Říkala před natáčením série Moniová o zavražděné spisovatelce herečka Tereza Ramba, která bude mým hostem. Jak důležitá je po takové roli duševní hygiena a proč si během práce na seriálu držela odstup od synů Simony Moniové, kteří k natáčení dali souhlas?
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
12: Je 7 hodin, pátek 31. července, společnost vám dělá Ranní Plus a za jeho mikrofony jmenovitě Šárka Feniková
13: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
13: A čím uvodíme naše vysílání, palestinské hnutí Hamas kývlo na odzbrojení. Za jakých podmínek?
12: Jak zareagovali evropští lídři na zásah Polska ruskou raketou?
13: A bude Evropská fotbalová asociace bojkotovat mistrovství světa?
12: Nejdřív ale ještě zprávy, které pro vás připravila Naďa Procházková.
0: Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho takzvaná Rada míru dosáhla dohody o odzbrojení palestinského radikálního hnutí Hamas pásmu Gazy. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Následně by se měla z okupovaného území stáhnout izraelská armáda. Hnutí Hamas podle serveru BBC s návrhem souhlasí. Izrael je ale proti. Kancelář premiéra Benjamina Netanyahu uvedla, že plán nesplňuje izraelské požadavky. Podle deníku Times of Israel není pravděpodobné, že by v příštích měsících premiér Netanyahu na nějakou mírovou dohodu přistoupil, protože by tím oslabil svou pozici před říjnovými parlamentními volbami. Téma už za chvíli podrobně probere Ranní plus. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušně v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy. Firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů, se obávají, že přijdou o veškeré peníze a obrátili se na policii, potvrzuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
15: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádí šetření, a to na základě hned několika trestních oznámení.
0: Firma Štěpánek Auto měla víc než 20-letou historii. Dluhopisy vydávala už od roku 2020 a celkem od investorů vybrala víc než 500 000 000 korun. V červnu všem majitel Petr Štěpánek firmu prodal a od té doby se údajně ze zdravotních důvodů zdržuje v zahraničí. Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Praha i Brno otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
16: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky, mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí, povedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují. Podle pákistánských úřadů ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Explozi v dole v pákistánském Balúčistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagonů a lokomotiv. Tajvan je chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
17: Tchaj-wan otevřel svou vysokorychlostní železnici už v roce 2007 a soupravy urazí 300 km mezi Taipei a Kaohsiungem za 90 minut. Podle provozovatele dojedou na minutu přesně v 99% případů. Nejnovější soupravy Shinkansen jsou podle japonského výrobce ekonomičtější a až je tchaj-wanský provozovatel kompletně nasadí do provozu, zvednou kapacitu přepravovaných pasažérů až o čtvrtinu. Hodnota kontraktu se blíží 780 milionů dolarů. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Jihokorejský parlament začal vyšetřovat, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa ve fotbalu v Americe. Hlavními podezřelými jsou dnes už bývalý trenér reprezentace a někdejší předseda Národního fotbalového svazu. Oba se v emotivní výpovědi omluvili celému národu. Jižní Korea na letošním mistrovství světa nepostoupila ze základní skupiny.
18: Za to, že jsem nesplnil očekávání celého národa, se hluboce omlouvám. Nesu za to plnou zodpovědnost.
17: Hong Myung-po, dnes už bývalý trenér fotbalové reprezentace, čelí kritice, že do realizačního týmu dosadil své přátele. Nominaci dělal netransparentně a hlavně se nedokázal přiblížit výsledkům svého předchůdce, německého trenéra Jürgena Klinsmana. Hong ale odmítl, že by si nezasloužil svůj roční plat, který dosahoval v přepočtu 650 milionů korun. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
0: A teď už tu pro vás jsou dopravní informace. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se teď zastavíte u sjezdu na Kývalku na kilometru 182 a pomalu se pokračuje až do Brna do omezení na kilometr 69.

0: Novopackou do prudkého kopce. Dobře dojďte. Počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od jihozápadu přibude oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A to 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Palestinské hnutí Hamás v pásmu Gazy údajně souhlasí se svým odzbrojením. S odvoláním na své zdroje to potvrdila agentura AFP. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že jeho rada míru dosáhla dohody o odzbrojení s Hamásem a všemi dalšími ozbrojenými skupinami v pásmu Gazy. Deník Time of Israel ale píše, že s dohodou nesouhlasí Izrael. Detaily má teď Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu. Dobrý den.
3: Ráno.
2: Kdo s kým se vlastně dohodl?
3: V Egyptě se s Hamásem dohodla Trumpem ustavená rada míru a účastnili se toho i mediátoři z Egypta, Kataru a Turecka. Trump napsal na své síti True Social, že je dohoda přelomová a umožní, aby bylo pásmo Gazy spravováno novou vládou a nesloužilo už jako základna pro útoky na Izrael. Na dohodě se měli mimo jiné podílet zeď prezidenta Trumpa Jared Kushner, se kterým měl mimo jiné jednat Mohamed Dahlan, bývalý šéf bezpečnosti v Gaze z palestinské autonomie, která sdílí moc na Izraelem okupovaném západním břehu Jordánu. Američané ale podle Times of Izrael uvedli, že palestinská vláda se teď musí soustředit právě na reformy na západním břehu, než bude třeba jednou přebírat moc v pásmu Gazy.
2: A jak by mělo to odzbrojení vlastně proběhnout?
3: Podle zdrojů Times of Izrael by měla zbraně nejdříve odevzdat policie Hamásu, následovaly by těžké zbraně, jejich sklady a tunely, které Hamás používá. Nakonec by se odevzdávaly ruční zbraně podle zákona platného na palestinském okupovaném západním břehu, který tedy za přísných podmínek umožňuje lidem nosit registrovanou zbraň. Odzbrojení by se mělo týkat i ozbrojených milicí podporovaných Izraelem a ozbrojených klanů v pásmu Gazy. Zbraně i demilitarizované území by postupně přebírala Národní komise správy Gazy, složená z palestinských technokratů, na kterou dohlíží Rada míru. A celý osmiměsíční proces by měl být spojený s postupným stahováním izraelských vojáků z toho palestinského území. Rada míru už taky zmínila pilotní projekt výstavby obydlí v oblasti Rafahu na jihu pásma. I členové Rady míru ale sami přiznávají, že jakkoliv přelomová celá dohoda je, její implementace bude složitá a bude trvat dlouho.
2: A navíc, jak jsme říkali, nesouhlasí s tím Izrael a víme i proč.
3: Činitel izraelské vlády uvedl, že dohoda nesplňuje izraelské požadavky na kompletní demilitarizaci Gazy a ta prý musí předcházet jakýmkoliv dalším krokům, především tedy stahování izraelských vojáků z pásma Gazy před takzvanými žlutými liniemi. Ty úzké pásmo v podstatě teď dělí na dvě ještě užší poloviny. Připomeňme, že tak to je od loňského října, od kdy platí v pásmu Gazy příměří, ale Izrael ho porušuje jednak skoro každodenními útoky a taky tím, že okupuje i území za žlutými liniemi. Jak píše Times of Israel, izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zabrat asi 70% pásma, ačkoliv dohoda připouští jen 53%. Times of Israel taky uvádí, že Netanyahu s odzbrojením Hamásu zkrátka souhlasit nebude, protože by oslabil svou pozici před říjnovými volbami.
2: Otázka je také, jestli si nepoštve proti sobě amerického prezidenta.
3: No, Trump prý bude velmi zklamaný, když izraelská vláda snahy Rady míru zmaří. Mimochodem, v odporu vůči dohodě o odzbrojení se Izrael shodne s Íránem. Ten se podle Američanů snažil na palestinské hnutí Hamas tlačit, aby dohodu nepřijímalo. Mediátoři k ní ale Hamas dotlačili a Hamas byl podle arabského diplomata, se kterým mluvili Times of Israel, motivovaný tím, že míček teď bude na izraelské straně Kurtů, tedy že tlak na další postup teď bude na Izraeli.
2: informacemi byl ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkujeme za to, naslyšenou.
4: Díky, hezké ráno.
5: Teď máme 7 hodin a 12 minut, posloucháte Ranní plus. Další bezohledný čin Ruska a nebezpečný důsledek jeho války proti Ukrajině. Těmito slovy okomentoval generální tajemník NATO Mark Rutte incident, při kterém ve čtvrtek pravděpodobně ruská raketa zasáhla východ Polska. Dopadla nedaleko města Lublin, nikdo na místě nebyl zraněn. Severoatlantická aliance a Polsko kvůli incidentu aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. A Moskvu za to odsoudili i další evropští lídři. Tohle téma probereme s naší zpravodajkou při Evropské unii a NATO Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno, Zdeňko.
6: Dobré ráno.
5: Tak co víme o tom čtvrtečním incidentu? Už je jisté, že za ním stálo Rusko?
6: Tak zatím to není úplně stoprocentně potvrzené, ale podle polských představitelů tomu vše nasvědčuje. S největší pravděpodobností se jednalo právě o ruskou střelu s plochou dráhou letu H-101. Bylo to navíc v době, kdy sousední Ukrajina čelila rozsáhlému ruskému útoku. Vojáci na místě předpokládaného dopadu asi 45 kilometrů jižně od města Lublin a asi 100 kilometrů od hranic s Ukrajinou objevili na poli asi 10-metrový kráter. Vyšetřování nicméně pokračuje a podle všeho ta střela necílila záměrně na Polsko. To prohlásil polský premiér Donald Tusk, který ve čtvrtek dorazil přímo na místo, kde ta raketa dopadla.
7: V tuto chvíli neděláme konečné závěry, ale podle hodnocení vojenských expertů naprostá většina stop, včetně nalezených částí, ukazuje na ruskou raketu CH-101. Jde o řízenou střelu, která je schopná nést bojovou nálož. Budeme samozřejmě prověřovat každý detail naší reakce, reakce polského státu. Všechno musí být transparentní a lidé musí být o všem informováni.
5: No a jak na dopad údajné ruské rakety v Polsku reagovala Severoatlantická aliance? Není to důvod k aktivaci článku 5 o společné obraně?
6: Na to ten incident ostře odsoudilo. Generální tajemník Mark Rutte to označil za bezohledný důsledek pokračující ruské agrese proti Ukrajině. Ujistil, že aliance zůstává připravena chránit své území. Během toho útoku taky byla aktivovaná, jak už jste zmiňoval, společná spojenecká protivzdušná obrana. Vzlétly stíhačky NATO. Ovšem k aktivaci článku 5 to samo o sobě nestačí. Ten se vztahuje na ozbrojený útok proti členskému státu a jak zmiňoval Donald Tusk, tak podle dosavadních zjištění Polsko v tomto případě nebylo zamýšleným cílem. Článek 5 se navíc nespouští automaticky po každém narušení vzdušného prostoru. Spojenci by museli společně vyhodnotit, že šlo o ozbrojený útok a Polsko by muselo požádat o společnou reakci.
5: No a vyjádřili se k tomu i představitelé dalších členských států NATO a Evropské unie?
6: Řada z nich, například francouzský prezident Emmanuel Macron, ten incident odsoudil a vyjádřil polskou solidaritu. Německý kancléř Friedrich Merz to označil za důkaz ruské bezohlednosti a ochoty dál eskalovat ten konflikt. Podobně reagovala také dánská premiérka Mette Frederiksenová. Podle ní narušení polského vzdušného prostoru ukazuje, že ruská válka představuje hrozbu pro společnou evropskou bezpečnost. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X sdílel příspěvek polského premiéra se slovy, že Česká republika stojí za Polskem. No a ten incident odsoudili také představitelé institucí Evropské unie.
5: No ono to nebylo poprvé, co v Polsku dopadla ruská raketa. Můžeš připomenout ty předchozí incidenty?
6: Ano, v prosinci roku 2022 dopadla ruská střela CH-55 do lesa u Bydhoště. Její trosky byly nalezeny, ale až o několik měsíců později další ruské rakety krátce poté narušily polský vzdušný prostor v letech 2023 a 2024, ale na polské území nakonec nedopadly. No a pak tady byl případ rakety, která dopadla u polské vesnice Převodov v listopadu roku 2022 a zemřeli přitom dva lidé. Ovšem podle vyšetřování v tomto případě šlo o ukrajinskou protiletadlovou střelu.
5: Tak to byla naše zpravodajka při Evropské unii a NATO Zdeňka Trachtová. Díky, Zdeňko, hezký den.
6: Naslyšenou.
2: Je 7 hodin 16 a půl minuty, posloucháte Hraní plus a my přidáme další informace. Zopakujme, že Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Dosažení dohody potvrdil agentuře AFP i Hamás. Izrael ale údajně s dohodou nesouhlasí. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, včera po celý den čelilo nekontrolovatelnému pochodu lidí z Maroka. Přesné počty osob, které překročily hranici po souši nebo po moři, zatím úřady nezveřejnily. Nejméně 7 lidí se utopilo, píše agentura EFE. Policii, která nebyla schopná tak velkému počtu příchozích čelit, pomohou i vojáci. Rozhodla o tom včera španělská vláda. A dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června, také včera. Varují proto před silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace.
5: No, máme takovou řečnickou otázku pro vás teď. Dokážete si představit fotbalové mistrovství světa bez evropských národních týmů? Co ty, Šárko?
6: Ne.
5: Ne, správně. No, to by asi nedávalo potom smysl. No, ale takový bojkot teď hrozí. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. Podrobněji to vysvětlí František Kuna ze sportovní redakce. Hezké ráno, Františku.
4: Dobrý den.
5: Tak... Ano, začněte.
4: Bojkot by se vztahoval i na mistrovství světa. Jednomyslně se na tom shodlo 55 členských zemí Evropské fotbalové unie UEFA na mimořádném zasedání. UEFA návrh označuje za netransparentní komercionalizaci fotbalu. Znamenalo by to, že by se evropské národní týmy neúčastnily nejenom světového šampionátu, ale jakéhokoliv turnaje, který pořádá Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Návrh představil prezident FIFA Gianni Infantino, který přišel i s myšlenkou, že by se světový šampionát nekonal jednou za 4 roky, ale častěji, každé 2 roky. Tedy čím víc turnajů, tím víc peněz. Prodej by se týkal třeba reklamy nebo vysílacích práv. Šéf pražské Slávie a člen výkonného výboru fotbalové asociace České republiky Jaroslav Tvrdík na Radiožurnálu jednání Infantina kritizoval.
8: A já vlastně marně přemýšlím, co je na tom jako dobře. To rozhodnutí neučinila ani Rada FIFA, ani Kongres FIFA. Ty informace asi u sebe má pouze prezident FIFA, pan Infantino. Poslal to bez jakéhokoliv porozumění pro proces, pro detaily, poslal prostě do jednotlivých fotbalových asociací nabídku, o které ví jenom on.
4: Infantino zároveň ze získané částky slíbil 850 milionů korun těm fotbalovým svazům, které jeho návrh podpoří. Rozhodnout se mají do 19. září. UEFA plán opakovaně kritizuje, označuje ho za překročení hranice a prodej duše fotbalu. Tady je úryvek z nejnovějšího prohlášení.
9: Žádná z národních reprezentací UEFA se nezúčastní žádné soutěže FIFA, dokud tyto návrhy nezmizí. Některé věci jsou zkrátka příliš důležité na to, aby se prodávaly. Mistrovství světa patří fotbalu a vždycky bude.
4: Světová média jako The Guardian, The Times nebo CNN informují také o propojení s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který má vřelý vztah s prezidentem FIFA Infantinem. Spojené státy byly jedním z pořadatelů uplynulého mistrovství světa a Infantino věnoval Trumpovi ještě před turnajem cenu míru FIFA. Teď ale zpátky k aktuálnímu plánu Infantina na prodej podílu světových šampionátů. Hlavním investorem by měla být společnost založená Joshuou Kushnerem, tedy bratrem Trumpova zetě Jareda Kushnera.
5: No, nečekané. No, ale zajímavé je, že předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda původně ten návrh prezidenta FIFA Gianniho Infantina podpořil.
4: Ano, to bylo v rozhovoru pro televizi Sky News. I o tom mluvil v odpolední publicistice Jaroslav Tvrdík.
8: On za prvé řekl, že je to jeho osobní názor a za druhé řekl, že on osobně by nabídku FIFA zvažoval. Zřejmě měl pocit, že ta iniciativa je mířena dobrým směrem. Ta moje reakce byla taková, že jsem si přál, aby takto závažnou věc diskutoval celý statutární orgán českého fotbalu, to je výkonný výbor.
4: Nehledě na názor Trundy hlasovalo Česko, co by asociace, stejně jako všichni ostatní z Evropy, tedy pro případný bojkot turnajů pořádaných FIFA.
5: No a když se podíváme do kalendáře FIFA, jaký turnaj je na programu jako další?
4: Je to zářijový světový šampionát hráček do 20 let v Polsku. Kromě domácí reprezentace by na turnaji mělo nastoupit taky dalších 5 evropských zemí. A jak upozornila agentura AP, současné rozpory mohou ovlivnit i listopadový výběr pořadatele mistrovství světa žen v roce 2035. Tam je jediným kandidátem Velká Británie.
5: Tak to byl František Kuna ze sportovní redakce. Děkuji, naslyšenou.
4: Hezký den.
2: Možná, že vám tyto zprávy zvýšily tělesnou teplotu, pokud ne, tak každopádně dnes se o to postará
5: určitě.
2: Počasí. Puls, no tak to poslouchej, protože tahle ta zpráva je vyloženě pro takové případy a zvlášť, když je vedro, to totiž zaměstnává urgentní příjmy českých nemocnic. Zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršená chronická onemocnění. Ve vyšším riziku jsou například pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
10: Dobrý den, paní Dejlová.
11: Dobrý den.
10: Jak se máte dneska?
11: Dobře.
10: Dobře, dejchá se dobře.
11: Ano.
12: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
11: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
10: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
12: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
13: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, od kotníku ke kolenům, ale teď po zaléčení krásně ustoupily.
12: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat.
13: Když užívají léky na tlak, tak vlastně tím, jak se potí, tak může jim klesnout krevní tlak. Musí se ta léčba upravit, protože jsou dehydratovaní. V případě, kdy užívají diuretickou léčbu na odvodnění a tlak, tak může ten celkový stav komplikovat.
12: V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
13: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme. Ten pitný režim by měl být bez alkoholu samozřejmě a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami, protože pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály. A když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
12: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
13: Vnímáme mírný navýšení, především pacienti po kolapsových stavech, kde musíme krátce observovat a vlastně zjistit důvod toho kolapsového stavu, ale často to bývá právě horkem, dehydratací. Musíme vyloučit arytmie, které můžou být taky jako příčinou kolapsu. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemáme.
12: Říká mi přednosta Petr Toušek, zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, kteří kvůli horku skolabují, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
14: Padnou opravdu z vedra, nedostatečně pijí, můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, jdou třeba sportovat, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, ať už na stavbě, na silnici nebo třeba na trzích, nemají možnost vyhledat stín, vyhledat úkryt, podcení pitný režim a potom opravdu z toho vedra skolabují.
15: Takže ještě procházíme urgentem.
14: Tady jsou vyšetřovny, kam přijíždí záchranky a tady vzadu máme takzvaný expektační lůžka. Lidi, kteří přijedou záchrankou a buď to nemáme čas se jim hned věnovat, nebo jejich stav vyhodnotíme takový, že je potřeba opravdu podat nějaký rehydratační roztok. Třeba už ze záchranné služby jim kape nějaká infuze, posadí se sem. Tady máme klimatizaci, což je naše největší spása a lidé, kteří jsou užehlí, mají třeba i horečky, na tuto místnost reagují velice dobře, protože je tady prostě příjemné klima.
12: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: A teď 4 minuty před 7:30 se podíváme do zahraničního tisku a začneme slovenským serverem deníku N. Tam se uvádí, že ruská propaganda prochází zásadní proměnou. Začátkem roku Moskva ve své rétorice oddělovala Spojené státy od Evropy, aby si ponechala prostor pro jednání s Washingtonem. Teď ale postoj vůči Spojeným státům obrátila a připravuje veřejnost na dlouhodobou konfrontaci s celým Západem.
2: Slovenský deník N to dokládá projevy ruského prezidenta Vladimira Putina, šéfa diplomacie Sergeje Lavrova nebo ruských tajných služeb, které zdůrazňují, že Rusko není agresorem, jen reaguje na západní hrozby. Tuto rétoriku podle deníku dál radikalizují váleční blogeři. Například ruský kanál Dvaja Majory tvrdí, že NATO nacvičuje útočné scénáře proti Rusku. Taky se častěji objevují zmínky o možném jaderné konfrontaci, která je označována za způsob rychlejšího ukončení války.
5: A deník N připomíná přípravy případné další další mobilizace, o které se má v Rusku rozhodnout až po zářijových volbách do státní dumy. Bezpečnostní složky například připravují varianty staného práva a Putin podepsal zákon rozšiřující přístup ministerstva obrany k údajům o vojácích. Rusko navíc na rok 2026 plánuje vojenské výdaje kolem 165 miliard dolarů. Podle deníku to vše ukazuje, že Kreml nepřipravuje mír, ale dlouhodobou konfrontaci se Západem.
2: Americký časopis Foreign Policy popisuje, jak americký prezident Donald Trump svým nedůsledným zacházením se sankcemi oslabuje jeden z klíčových nástrojů americké zahraniční politiky. Ve svém druhém mandátu jeho administrativa nová sankční opatření zavádí agresivně, zároveň je ale nečekaně rychle ruší nebo přehlíží jejich obcházení. To podle listu ve světě snižuje respekt vůči americkým ekonomickým trestům.
5: Například i přes nová omezení uvalená na ruské ropné giganty Rosněft a Lukoil, Spojené státy nepokutují jejich porušování třetími stranami. Příkladem je netrestaný dovoz sankcionovaného ruského plynu do Číny. Trumpova administrativa taky v minulých měsících podle Foreign Policy rozvolnila opatření proti Venezuele, zachovala ale sankce na některé vysoce postavené venezuelské úředníky, včetně ministra vnitra Diosdada Cabella. Spojené státy na něj vypsaly odměnu 25 milionů dolarů, přestože se podle listu opakovaně schází s americkými představiteli.
2: Foreign Policy navíc upozorňuje, že sankční seznam se na domácí půdě stává terčem politického boje. Trumpova administrativa víckrát využila bezpečnostní zákony k potrestání svých kritiků, včetně představitelů Mezinárodního trestního soudu, kvůli jejichž obžalobám proti zástupcům izraelské vlády v souvislosti s válkou v Gaze. Podobné účelové kroky podle časopisu vedou k právním sporům, které dosavadní praxi zpochybňují. Píše Foreign Policy.
5: No a francouzský deník Le Monde upozorňuje, že nový francouzský zákon zakazující sociální sítě dětem do 15 let ve skutečnosti mění podmínky svobody projevu pro všechny uživatele. Aby bylo možné ověřit věk jediné skupiny, musí si podle deníku svůj věk nechat prověřit desítky milionů lidí, kteří sociální sítě běžně využívají ke svobodnému vyjadřování. Zákon definitivně schválili obě komory francouzského parlamentu 21. července.
2: Jak Le Monde připomíná, přístup na sítě nově vyžaduje ověření věku třetí stranou. Vláda přitom slíbila dvojitou anonymitu, což znamená, že ověřovatel identity nezná cílový web a cílový web neodhaluje identitu uživatele. Uživatele ověřovateli. Zákon tak podle deníku staví na technologii, která se teprve testuje a nikdy nebyla použita na celou populaci s prokázanými zárukami soukromí. Tolik tedy deník Le Monde a tolik přehled zahraničního tisku.
5: Jenom stručně, co vás čeká po půl letošní vlny veder si v Evropě vyžádali už několik tisíc životů. Má Česko připravený příslušný plán, jak tomu předcházet?
2: Je půl osmé a zprávy má Naďa Procházková.
1: Český rozhlas Plus.
0: Dobré ráno. Stovky firem se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami. Ministerstvo vnitra potom rozhodne, jestli skutečně do kritické infrastruktury patří. Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů. Informoval o tom španělský premiér Pedro Sánchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli víc než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Podle starosty Ceuty, který žádal vládu o pomoc, jsou tam teď přeplněná přijímací centra pro uprchlíky. Německo během dneška a víkendu čekají dlouhé kolony na dálnicích. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Hasičům na jihozápadě Francie se daří stabilizovat požáry v okolí města Bordeaux. Podle francouzského ministra vnitra Lorana Nunieze pomáhají klesající teploty a očekávají se i deště. Plameny jen v regionu Gironde zničily přes 42 tisíc hektarů. Ve Španělsku se do svých domovů postupně vrací víc než 60 tisíc evakuovaných. Z požáry dál bojují hasiči taky v Řecku na poloostrově Peloponnes nebo na ostrově Lesbos. Silničáři dnes zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic se část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice. V Železné Rudě dnes začínají dvoudenní městské slavnosti. Nabídnou koncerty, soutěže a další doprovodný program pro děti i dospělé. Připravené jsou i ukázky práce místních hasičů nebo dronová show. Na řadě jsou dopravní informace. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se teď zastavíte u sjezdu na Kývalku na kilometru 182. Pomalu pokračujete až do Brna do omezení na kilometr 196. Pro osobní auta je zdržení v levém pruhu asi 15 minut, pro kamiony další. Na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště jsou fronty ze 4. kilometru a taky od sjezdu na Horoměřice. Vždy asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne večer od západu přibude oblačnost a na severozápadě se místy jinde výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
1: Posloucháte Ranní plus.
5: A to 4 minuty, téměř 4 minuty po 7:30. Dnes vás tímto pořadem provází Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Extrémní teploty, jaké jsou třeba dneska, byly včera a budou i v dalších dnech, jsou rizikem nejenom pro chronicky nemocné, ale i pro lidi z chudších regionů. Potvrzují to data z Belgie, kde při vlně červnových veder zemřelo skoro o 50% více lidí než obvykle v tomto období. Podobně jsou na tom i další státy. Například ve Francii zaznamenali zhruba o čtvrtinu víc úmrtí, než je běžné. Ve vysílání teď zdravíme demografku Dagmar Dzurovou z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
16: Dobrý den.
5: Jaká je vlastně souvislost vysokých teplot a zvýšeného počtu zemřelých? Dá se spolehlivě určit, která z těch úmrtí jsou způsobena vyloženě horkem a která horko třeba jenom urychlilo a ke kterým by došlo i tak?
16: No ano, souvislost tady existuje. My víme, že organismus se při vedru snaží udržet stálou tělesnou teplotu a proto více zatěžuje srdce a cévní systém, ztrácí vodu a minerály pod cením a mění se také krevní tlak i srážlivost krve. Vedro tedy zvyšuje pravděpodobnost, že se zhorší, jak jste zmiňovali, již existující onemocnění. Přesně tak, u osob s chronickými onemocněními mohou vysoké či ty extrémní teploty urychlit zdravotní komplikace, ke kterým by za běžných podmínek vůbec nedošlo. Proto jsou vlny veder především problémem veřejného zdraví. Ale je třeba tady uvést, že jde o kombinaci dehydratace, zvýšené zátěže oběhového systému a narušení vlastně schopnosti organismu udržet stabilní vnitřní tělesné prostředí. Proto my v našich oborech nemluvíme o tom, že člověk zemřel, jak jste říkal, na horko nebo na vysoké teploty, ale že ty vysoké teploty zvyšují riziko závažných onemocnění až třeba toho fatálního průběhu.
5: Tak a když se podíváme na ta belgická data, tak ta jsou nejvyšší v Evropě, přičemž nejvíce úmrtí připadalo na chudší regiony. Proč?
16: Ano. Ano, je to tak a my na základě vědeckých poznatků velmi dobře už víme a máme zdokumentováno, že sociálně znevýhodněné regiony jsou vůči všem krizovým situacím. Můžu tady uvést třeba pandemii COVID-19 nebo dnešní vlny veder, tak v těchto krizových situacích je tato populace obecně zranitelnější. V epidemiologii používáme proto pojem syndemie, což je situace, kdy se více nepříznivých faktorů navzájem posiluje. Takže třeba teď, jak se hovoří o klimatické změně, ta klimatická změna zvyšuje riziko, zejména tam, kde se pojí s dalšími špatnými podmínkami, například špatným zdravotním stavem, chronickými onemocněními a podobně, co jste zmiňoval, a sociálními nerovnostmi. Takže v těchto oblastech žije většinou více starších osob se špatným zdravotním stavem, často mají i kardiovaskulární či respirační onemocnění. Ale je třeba tady zmínit i prostředí, ve kterém lidé žijí v těchto regionech, což souvisí s horší kvalitou třeba bydlení, méně zeleně, více rozpálených zpevněných ploch a podobně. Takže ekonomicky slabší domácnosti si navíc často nemohou dovolit takovou tu lepší prevenci, dejme tomu dobro.

0: nějakou izolaci bytů domů, pořídit klimatizaci nebo třeba omezit pobyt venku. Proto se ta biologická zranitelnost kombinuje se sociálními podmínkami a výsledkem je právě to, jak jste zmiňoval, vyšší riziko závažných zdravotních dopadů této populace.
1: Pardon, že vás skáču do řeči, ale jak je to v České republice? Je i na našich statistikách vidět vliv vysokých teplot?
0: Ano. I u nás během vln veder nebo vysokých teplot pozorujeme zvýšenou úroveň úmrtnosti. Ano, přesně. Nejde přitom většinou o úpal, ale o zhoršení, jak jsme zmiňovali, z těch existujících onemocnění. Proto jsou v těchto extrémních teplotních situacích nejvíce ohroženi seniori a lidé s chronickými onemocněními. Zahraniční výzkumy to jasně dokazují. My v rámci vědeckého projektu OP jak periferie nyní pracujeme na propojení anonymizovaných dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí, které nám právě umožní mnohem přesněji vyhodnotit, jak i u nás se zdravotní rizika liší podle sociální situace obyvatel.
1: Ale máme nějaká přesná data, protože třeba z Francie přicházejí skutečně přesné údaje, kolik bylo úmrtí v souvislosti s vlnou veder v určitou dobu. Tak máme my tyto informace, tyto údaje?
0: No, ale to je to, co jsem jakoby před chvilkou chtěla říct, že údaje, samozřejmě my máme přesná data o příčinách úmrtí, o úrovni úmrtnosti, o teplotách, takže toto je vyhodnocený. Já bych tady například mohla zmínit studii, která vyšla v Lancet kolegy Tomáše Janoše z Recetoxu, která se zaměřila na 654 regionů, téměř všech evropských zemí a tady vlastně sledovali souvislost mezi klimatickou změnou a úrovní úmrtnosti a vlastně prokazuje se to na těch datech, ano.
1: Tak tolik demografka Dagmar Dzurová z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, hezký den, nashledanou.
1: A my u horkého počasí a jeho dopadu ještě zůstaneme. Vítáme ve studiu ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Tak to vedro, jak jsme slyšeli, přináší mimořádně zvýšená zdravotní rizika, říká to i Světová zdravotnická organizace. Co momentálně Ministerstvo zdravotnictví a další rezorty dělají pro to, aby tato rizika zmírnili ve vztahu třeba k nemocnicím, ordinacím, zařízení pro seniory, školkám nebo školám?
2: Jelikož se jedná o institut ochrany veřejného zdraví, respektive nejedná se o individuální zdraví, ale řešíme tady celou společnost, tak těch aktivit je povícero. Abych byl trošku konkrétnější, dovolím se to rozdělit do dvou oblastí. Začnu tou nejaktuálnější, respektive co děláme teďka, když už opravdu venku teďka máme nějakých 27 stupňů, tak co v tenhle moment děláme, respektive jde tu o to informování veřejnosti. Zaznělo tady, že tou nejrizikovější skupinou jsou seniori, osoby chronicky nemocné. Takže snažíme se přes sociální sítě informovat právě tuto veřejnost, pokud plánují lékaře, aby si vybrali, dejme tomu, klimatizovanou do nějaký dopravní prostředek s klimatizací, aby si tu cestu naplánoval, aby nebyl nikde na sluníčku. Snažíme se právě informovat i přes zdravotnická zařízení, přes sociální zařízení. Současně dáváme informace pro zřizovatelům těchto zařízení, aby počítali s tím, že budou potřebovat v rámci té své péče v současné době, tomu více mobilních zařízení, co se týče klimatizace, tak aby zastínili místnosti a současně, aby více dbali na to, že právě tyto rizikové skupiny musí dodržovat pitný režim. Obecně víme právě, že co se týče jakoby pocitu žízně u osob staršího data narození, tak oni ho nemají. Tím pádem je potřeba v rámci těchto služeb více o ně dbát. A ta druhá rovina, předpokládám, ta otázka právě směřovala sem, tak jde tu o nějaké jakoby strategii, jasný plán, takže v současné době se snažíme adaptovat plán pro zvládání zdravotních dopadů právě extrémního horka ze vzduchu. Vychází to z národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, kde mimo jiné třeba jsou konkrétní nástroje, jako je systém včasného varování a koordinace. Tady vidíme už, že část se toho adaptovala, protože od 1.7. tohoto roku se nám změnilo změnili výstrahy od Českého hydrometeorologického ústavu. Mm-hmm. A současně k těmto výstrahám jsou ta doporučení o tom, jakým způsobem ochraňovat své zdraví.
1: Tak a co všechno by v tom plánu mělo být, ale mimochodem neměl být takový plán už dávno hotový, protože my víme, že třeba v té Francii, tak to bylo od roku 2003, to vypracovávali a je tam skutečně jako velmi široký systém. Jednak to jsou i třeba SMSky seniorům, vy jste říkal, že na sociálních sítích a tak dále, možná ty SMSky by byly ještě cílenější a tak, ale samozřejmě, že k tomu jsou ještě další věci, jako že klimatizované veřejné budovy, jako azyly chladu s pitnou vodou, dejme tomu i ve Španělsku to mají, v Barceloně jich je víc než 200 a podobně. Čili proč jsme vlastně takový plán neměli už dávno?
2: Já bych neřekl, že ten plán jsme neměli. Respektive ten plán teďka adaptujeme v návaznosti na analýzu hrozeb, která tady vznikla v roce 2011, která právě počítala s těmito extrémními vlnami hroka. A v roce 2016 vlastně ta analýza hrozeb byla aplikována do konkrétních aktivit, které například obsahovaly to, že veřejné budovy, jako jsou třeba knihovny, tak právě mají být tímhle s tím chladným ostrovem. Co se týče jako veřejných služeb, pošty, tak zase to součástí tohoto plánu právě bylo, aby tyto chladné ostrovy vznikaly a oni právě vznikaly už od toho roku, nechci říct 2011, ale respektive od toho roku 2011 to bylo součástí plánu. Plus tady máme typový plán extrémních teplot, ten tu máme i od roku 2015, který právě počítá s tím, když se staví zařízení pro větší kumulaci lidí, že tam současně má být nějakým způsobem efektivně zajištěno chlazení vzduchu. Mají tam být zastěňovací techniky do oken. Takže nedá se říct, že bychom teďka tady budovali něco, respektive ráno se koukli, ježiš, ono je teplo, tak teďka začneme něco dělat. Ne, pracuje se na tom kontinuálně od toho roku 2011.
1: Ano, a co v tom plánu ještě chybí, co máte v úmyslu do budoucna?
2: Jak jste zmiňoval ten systém toho varování, protože on to není jenom o tom, že senior, respektive pokud dneska budou na jižní Moravě, tak to opravdu to prostředí venku bude připomínat horkovzdušnou troubu, tak to není jenom o té SMSce, ale je to o tom, aby ten systém varování šel dřív, než si ho vyslechnu v Českém rozhlasu, že zítra bude teplo, ale aby to šlo dopředu, aby to zdravotnické a sociální zařízení se na to připravilo. Ono to není jenom o tom pořídit si mobilní klimatizační jednotku, ale mít dostatečné množství léků, mít dostatečné množství fyziologických roztoků, plazmy a tedy, aby byli připraveni i případně na ten větší nápor těch pacientů.
1: A budou se budovat třeba další chladové prostory, dejme tomu, jako to mají v tom Španělsku, v nějakých sportovních halách a tak dále, kam by se ti lidé, kteří si nemůžou koupit třeba tu klimatizaci mobilní domů, nebo nemají prostě na to prostředky, aby se tam mohli uchýlit?
2: Samozřejmě se bude rozšiřovat to množství, ta kohorta těch chladných ostrovů, těch veřejných budov. Takže obecně dneska všechny obchodní centra prostě musí být klimatizované. To je zase jako jedna z povinností, která navazuje na dané, co jsme zmiňovali. Ale současně se nám rozšiřují i třeba veřejná pítka ve městech. Takže nejenom voda, ale i chlad. A jde to ruku v ruce.
1: Tak tolik ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Děkuji za návštěvu ve studiu i za vaše odpovědi. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. A bezpečné léto.
3: Je 7 hodin 46 minut a posloucháte Ranní plus a to bezpečné léto. To zaznělo v pravou chvíli, protože právě nás čeká na evropských dálnicích nejhorší víkend roku. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších německých spolkových zemích už ale pomalu končí. Německý automotoklub proto varuje před dlouhými kolonami, především směrem na jih. Rodiny cestují na dovolenou nebo se z ní naopak vracejí, podle něj zaplaví potom dálnice. A víc už si řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Když se ohlédneme za minulými roky, dá se odhadnout, co se bude o víkendu na evropských dálnicích dít?
4: To, co přichází teď, tak se dá říct, že je takový klasický ten první srpnový víkend, minimálně v Německu, vždycky v tomto ohledu nejhorší. Loni německý automotoklub hlásil přes 4000 kolon o tomto prvním srpnovém víkendu na dálnicích, a to právě v Německu. A jak jste řekla, je to dané právě tím počtem lidí, kteří se vydávají na cesty. Včera začaly letní prázdniny v Bádensku-Württembersku, dnes začínají v Bavorsku. To jsou obě dvě země, kde dohromady žije asi 24 milionů lidí. Po severním Porýní ve Westfálsku jsou to vlastně nejlidnatější spolkové země Německa. No a vlastně k té situaci zároveň tedy přispívá to, že už se zároveň oživuje i ten druhý směr, to znamená za týden znovu začne škola ve třech spolkových zemích, myslím, že jsou to Hesensko, Porýní, Falc a Sársko, čili a zároveň tedy už taky začne školní roky ve Skandinávii, čili začíná ožívat ten druhý směr a lidé se vrací zpátky. Německý automotoklub uvádí zároveň, že na dálnicích stále mluvíme pouze o Německu, je asi 1000 míst, kde jsou různá omezení, staví se tam dálnice nebo opravuje, což plynulost toho provozu samozřejmě bude taky ovlivňovat.
3: Tomáši, a jsou místa, na která by si měli dát řidiči obzvlášť pozor?
4: Ona klimatická změna velí snažit se trávit prázdniny spíše na severu, kde může být o trochu chladněji, což Němci taky dělají, často vyrážejí k Baltu, ale ty nejoblíbenější destinace, to je pořád Chorvatsko a zejména Itálie, takže všechno, co leží mezi Německem a těmito zeměmi, tam může být teď o víkendu v dopravě problém, takže především v Rakousku z Norimberka do Mnichova na Salzburg a odtud dál do Chorvatska, tam můžou být velké problémy, už protože třeba celý tunel Karavanky mezi Rakouskem a Slovinskem se kvůli rekonstrukci projíždí jenom v jednom pruhu. Stejně tak od Mnichova na Innsbruck a odtud přes Brenner do Itálie, to bude tradičně napjaté. A německý automotoklub varuje i před takzvaným fernským průsmykem, víc na západu, když ten asi Češi tolik nevyužívají, protože tento průsmyk bude v sobotu dopoledne zavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Tyto demonstrace jsou v poslední době taky stále častější.
3: A dává německý automotoklub řidičům nějaká doporučení, jak nadcházejícím víkendem projet a nezhroutit se?
4: Automotoklub radí, že pokud lidé mohou, tak ať tu cestu trochu posunou, ať ji odloží za ten víkend, a když už se na ní vydají, tak vzít si na cestu dost proviantu, dělat pravidelné pauzy, trávit je mimo auto, protože dálnice, auto to rozhodně žádný chladný ostrov není, takže dbát na sebe i v tomto ohledu. A pak taky radí jednu věc, co nedělat, a to zejména v tom Rakousku, pokud se tam člověk dostane do nějaké kolony, tak to nemá řešit sjezdem na nějaké menší silnice a objíždění před vesnice. Pokud nemá regionální cíl, tak nevolit tento způsob jako objíždění těch kolon na dálnici, protože ten není dovolený a může se to prodražit.
3: Říká Tomáš Havlín, náš zpravodaj v Německu. Děkujeme za to. Naslyšenou.
4: Díky, hezký den.
1: A teď 10 minut před 8 hodinou důležité události ze světa ekonomiky. Celosvětové výdaje na informační technologie by se v letošním roce měly zvýšit o zhruba 14% na 6 bilionů 370 miliard dolarů. A to zejména díky investicím do infrastruktury pro umělou inteligenci.
3: Maďarsko kvůli nízkému průtoku Dunaje zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Od pondělí by tak situace s dodávkami elektřiny mohla být kritická, a to kvůli očekávanému nárůstu spotřeby způsobenému vlnou veder.
1: Agentura ČTK uvedla, že česká vláda v pondělí jednala o převodu pozemků v areálu Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady na ministerstvo obrany. Ministr zdravotnictví má změnu, která souvisí s výstavbou nové pražské nemocnice, připravit do konce srpna.
3: Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Známý kladenský autobazar Štěpánek Auto, který si za posledních 6 let napůjčoval od drobných investorů přes 500 000 000 korun, přestal svoje zakázky splácet. Naprostou většinu přitom doposud nesplatil. Původní majitel Petr Štěpánek na konci června firmu prodal do Maďarska a od té doby se zdržuje v zahraničí. Investoři, kteří marně čekají na splacení svých dluhopisů, podali trestní oznámení a chystají hromadnou žalobu.
5: Já jsem do dluhopisů firmy Štěpánek Auto investovala dlouhodobě. Naposledy vlastně jsem kupovala dluhopisovou emisi v roce 2025 s tím, že jsem potřebovala peníze vypovědět, to znamená, že jsem na přelomu roku 25-26 požádala o předčasnou výpověď. Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
6: Říká paní Radka z Kladenska. S majitelem Petrem Štěpánkem a firmní správkyní dluhopisů Michálou Kubernátovou se následně dohodla na posunu termínu vyplacení na konec června.
5: Ani to nedošlo k výplatě, takže jsem se o situaci začala aktivně zajímat. Jela jsem se podívat do areálu a zjistila jsem, že vlastně areál nefunguje, je prodaný, zaměstnanci tam nejsou a firma, že je převedená na neznámého maďarského investora.
6: A ten komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje. Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Českému rozhlasu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se Autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznisu s úložními boxy ve firmě Ybox 24. Ani to ale zjevně nevyšlo. Na Ybox 24 totiž 28. července sám podal návrh na insolvenci. Štěpánek v e-mailu napsal.
7: Podání vlastního insolvenčního návrhu je pro mne zákonnou povinností, jelikož společnost nebude schopna své závazky z běžné činnosti splácet. Ale v tuto chvíli je ve společnosti pravděpodobně stále ještě dostatečný majetek, který by mohl postačit k uspokojení všech věřitelů.
6: To by ovšem museli být stovky milionů korun. Už před 2 lety analýza na webu dluhopisář.cz varovala před potenciálními problémy s těmito dluhopisy. Že firma za 6 let nabrala dluh 500 milionů, není schopná splácet závazky ze svého podnikání a půjčuje si čím dál dráž. Štěpánkovi firmy přesto vydávali a u investorů umisťovali další a další emise dluhopisů. Vždy s odvoláním na to, že prospekt, tedy informace o dluhopisech, schválila Česká národní banka. Ta ovšem posuzuje jenom formální náležitosti emise, říká mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.
8: Česká národní banka neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.
6: Velká emise Štěpánkových dluhopisů za téměř 50 milionů korun je splatná už k 1. srpnu. Mnoho investorů ale nevěří, že se peněz dočkají a už v červenci podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
9: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádí šetření a to na základě hned několika trestních oznámení.
6: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. Vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šúra říká.
10: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora.
6: Podobně mluví i Václav Salač, zakladatel firmy Oportis, která se zabývá insolvenčními případy.
11: Velmi bych apeloval na to, abyste se vy jako investor, investorka obrátili na další investory, s kterými byste mohli spojit síly, ať už z pohledu času, efektivity, tak z pohledu nákladu.
6: A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří KGS Legal, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
12: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
1: Aktuální čas 4 minuty před 8 hodinou. V tuhle dobu přichází na řadu pravidelný ranní komentář, tentokrát od publicistky Lídy Rakušanové.
13: Je jen jediná věc, na které se v souboji o státní rozpočet na příští rok vládní koalice a opozice shodnou. Poslanci obou stran se zapřísahávají, že jim nejde o nic jiného než o blaho České republiky. Problém je, že si pod tímto pojmem představuje každá něco jiného. Zatímco Babišova vláda věří na světlé zítřky a rozhazuje peníze stylem kropící konve, obává se opozice, že Andrej Babiš vede stát k bankrotu podle hesla Po nás potopa. Tento týden varovala před zadlužováním státu i 20 renomovaných ekonomů, podle nichž by za předpokladu, že by se naplnily všechny již schválené výdaje a závazky, aniž by vláda přijala úsporná opatření, mohl deficit státního rozpočtu dosáhnout až 400 miliard korun. což by oproti schodku 310 miliard v letošním roce znamenalo nárůst o 90 miliard. Tak velký a rychlý skok ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Faktem na druhé straně je, že se zadlužením bojují i další státy Evropské unie. Ovšem v posledních letech hlavně z toho důvodu, že mnohem víc investují do obrany a bezpečnosti svých občanů, což evidentně není priorita současné vládní koalice. Česká armáda sice dostane na příští rok o zhruba 35 miliard víc než letos, tedy 190 miliard místo letošních 155, což vypadá úctyhodně, ale ve skutečnosti to budou vzhledem k závazkům vůči NATO s odřenými zády právě jen ta 2%, která měla Česká republika odevzdat už loni. Jak bude moct Česká republika po Babišově vládnutí dosáhnout oněch 5%, ke kterým se v rámci NATO zavázala, je ve hvězdách. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny je nárůst o 35 miliard přesto dostatečný. A sice i z toho důvodu, že při předchozím skokovém navýšení měl rezort problém všechny peníze efektivně utratit a část prostředků se řešila zálohou na americké stíhačky F-35. Ty mají do Česka přiletět v roce 2031. Pak ale budou muset v pravidelných intervalech odlétat do Washingtonu na update. F-35 jsou totiž víc než jen obyčejná letadla, jsou to létající počítače. Bez pravidelné údržby se neobejdou. Jenže tu jim podle smluv nesmí poskytovat nikdo jiný než odborníci ve Spojených státech. To vše se děje v době, kdy se způsob válčení mění tryskem. Mluví-li ministr obrany o problémech armády s efektivním utrácením finančních prostředků, něco na jeho slovech jistě je. Ovšem hlavně v tom smyslu, že si koaliční vláda evidentně odmítá připustit vážnost situace. A to přes skutečnost, že se okno příležitostí v Evropě pomalu, ale jistě zavírá.
1: Tolik Lída Rakušanová.
12: Osobnost plus.
3: Moc bych si přála tu roli zahrát tak, aby od nikoho už nepadla věta, mohla si za to sama, protože o tom to není. Říkala před natáčením série Moniová o zavražděné spisovatelce herečka Tereza Ramba, která bude mým hostem. Jak důležitá je po takové roli duševní hygiena a proč si během práce na seriálu držela odstup od synů Simony Moniové, kteří k natáčení dali souhlas?
12: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
3: Také v 8 hodin posloucháte Ranní plus, je poslední červencový pátek a dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček
1: a Šárka Feniková.
12: Český rozhlas plus.
1: A k čemu nasměrujeme vaši pozornost dál, co by měla českým podnikatelům přinést nová státní agentura Czech Business, která vznikne sloučením Czech Investu a Czech Tradu?
3: A jak se na Ukrajině připomínají díla ukradená ruskými okupanty?
1: Jaký dopad mají požáry ve Francii a Španělsku na tamní politickou scénu?
3: Se zprávami je to ale nejdřív Naďa Procházková.
14: Dobré ráno. Palestinské radikální hnutí Hamás prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce po tom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. The deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá.
12: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
14: Mimořádná dodávka tisícovky balení léku Tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Koupecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný.
15: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
16: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
17: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
16: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
18: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
16: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Český rozhlas.
14: Od zítřka se některé firmy musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Povinnost se týká části firm z odvětví energetiky, potravinářství nebo dopravy. Jednou z novinek má být třeba dostatečné zabezpečení objektů kamerovými systémy, říká Jakub Rejzek z Hospodářské komory.
19: To, co je velmi důležité, je taky doložení plánu obnovy té služby, tak aby jsme si mohli být jistí, že podniky, které jsou regulované, můžou naběhnout po nějaké události znovu do poskytování těch regulovaných služeb bez toho, aniž by to mělo významný dopad na provoz a na občany této země.
14: Firmy se k plnění zákona přihlásí přes portál kritické infrastruktury. Ministerstvo vnitra následně rozhodne o tom, jestli se jich povinnosti týkají. Následně mají firmy 10 měsíců na to opatření zavést. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatelé zatím kriminalisté nevyslechli. Prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jílek, který chtěl podat souhrnné trestné oznámení. Krok si ale rozmyslel.
20: To trestné oznámení podali ty jednotlivé dětské domovy, ta jednotlivá zařízení. A v souvislosti s tím budou podobně postupovat při případném vymáhání škody, která vznikla.
14: Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů. Škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie stále navyšuje. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli, podle lékařů, především dostatečně pít.
21: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
14: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
21: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
14: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas. Kladenská městská policie dělá v horkých dnech častější kontroly na venkovních koupalištích. Do areálu z bazén jezdí několikrát denně. Od začátku léta museli strážníci řešit porušování návštěvního řádu i fyzické napadení.
22: V červnu volali pracovníci koupaliště s letištěm městskou policii kvůli napadení jejich kolegy, popisuje plavčík Vít Štercl.
23: Tady bylo i fyzické napadení plavčíka. Kamarádi a přátelé toho pachatele si ho sami uklidnili. Pachatele musela městská policie a následně i policie České republiky odvést.
22: Pravidelné kontroly strážníků na koupalištích mají být ale hlavně preventivní, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
24: Jsou především preventivního charakteru. Hlídka přijede na místo, kontaktuje plavčíka, zjistí aktuální situaci a koná podle potřeby. Kromě preventivních kontrol sem jezdíme také na vyžádání.
22: Od začátku prázdnin zkontrolovali strážníci obě koupaliště ve městě více než 120krát. Z Kladna Richard Webs, Český rozhlas.
14: Pojďme na dopravu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy začíná fronta u sjezdu na Kývalku na kilometru 182. Pomalu se pokračuje do Brna do omezení na kilometr 196. Osobní auta v levém pruhu se zdrží asi 15 minut, kamiony déle. Na D1 jsou fronty na průtahu Ostravou směrem z Brna do Bohumína. V omezení u sjezdu na Mariánské hory na kilometru 356,5 stojí nepojízdné auto. Kolona od sjezdu na Havířov má 4 kilometry a zdrží vás zhruba 20 minut. Na D7 popojíždí fronty na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony od Středokluk z 5. kilometru a taky od Evropské v obou případech na 20 minut. V Praze je stále ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Černý most. V omezení už Štěrboholo odtahují nepojízdné auto. Kolona od Spořilovské je zhruba na 40 minut. Vázne provoz Vekbelské směrem z Letňa na Černý most před nájezdem do Novopatské. Tam se jede pomalu už z Letňa asi 10 minut. Dobře dojďte. Počasí bude jasno až poledne a večer přibude

0: hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Ze dvou agentur jedna. 1. srpna, tedy už zítra, začne postupný proces slučování dvou agentur na podporu českých podnikatelů CzechTrade a CzechInvest do jedné státní agentury CzechBusiness. Ministerstvo průmyslu a obchodu slibuje, že podnikatelé získají přehlednější a efektivnější systém podpory a pro stát to bude znamenat jednodušší administrativu a úspory. Obě instituce přitom už dnes část služeb sdílí. Co se tedy skutečně změní a bude to pro podnikatele opravdu přínosné? O tom teď budu mluvit s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z Hnutí ANO. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A do vysílání zvu také místopředsedu ODS, stínového ministra průmyslu této strany a podnikatele Pavla Drobila. Dobré ráno i vám.
2: Dobré ráno.
0: Pane ministře Havlíčku, dá se na úvod stručně shrnout, co se pro české firmy tady skutečně změní?
1: Ten model už je přežitý a vzniklo to právě po důkladné diskuzi s podniky. Já jsem ten proces začal už v roce 2021, když jsme nastěhovali CzechTrade, CzechInvest do jedné budovy. Sloučili jsme i zahraniční pobočky. Nicméně je pravda, že to jsou dvě instituce, dvoje vedení, dvakrát marketing, dvakrát personál a firmy dnes chtějí podporu, pokud nějakou dostávají z jednoho místa. Jinými slovy, už to není o tom, že jedna firma nebo organizace vám bude dávat investiční nástroje podpory, druhá exportní, třetí třeba, já nevím, startupy a tak dále. Prostě chtějí mít všechno naraz, chtějí mít jednu instituci, rychlý přístup a z našeho pohledu je to krok správným směrem, který ad jedna ušetří peníze státu a ad dva poskytne lepší a flexibilnější servis podnikům.
0: Ano, s tou myšlenkou spojit dvě agentury pod jednu přišel už v roce 2007 tehdejší ministr průmyslu z ODS Martin Říman. Tak se ptám a Pavla Drobila, je to tedy i podle vás logický krok? A neptám se vás jenom jako politika, ale i jako podnikatele, který může posoudit přínos v praxi.
2: Já můžu říct, že jsem obě ty agentury zažil, jak CzechInvest, tak CzechTrade ze své zkušenosti, ať už v politice, jako náměstek hejtmana jsem dělal s CzechInvestem investici v Hyundai a jako podnikatel jsem se s CzechTradem účastnil nějakého našeho prvního výjezdu nebo výstavy ve Spojených státech a musím říct, že znám obě dvě ty agentury podrobně. To, co bez pochyby já kvituju, je, že dochází k sjednocení, k vytvoření možná něčeho jako jeden one-stop shop pro podnikatele, čili tohle z toho logiku dává. Nicméně jedna věc by měla být, nebo měli bychom mít na mysli, je to, že ty instituce nesmí, nebo ta nová instituce, ta jednotná, by neměla přijít o nějaké své specifické know-how, protože každá z těch společností má jiné, nesmí se vytratit právě v rámci slučování těch organizací a nesmí se vytratit právě tady tohle z toho, co ty společnosti odlišovalo jednu od druhé.
0: Pane ministře, můžete uklidnit třeba podnikatele v tom, že se nevytratí know-how jednotlivých společností, ale naopak se podpoří třeba vzájemně?
1: Určitě. V podstatě ty služby zůstávají, akorát, že budou zakryty jednou institucí, takže bude mít vlastně divizi exportní, to je vlastně to, co dělal doposud CzechTrade s více jak 50 zahraničními pobočkami, divizi podpory investic, ať už zahraničních anebo tuzemských, protože to může třeba vytvořit nějakou infrastrukturu. A to mělo 7 poboček zahraniční, tak ty logicky se sloučí s těmi, které dnes slouží v rámci podpory exportu. No a poté ta třetí noha bude takzvaná startupová, kde se vlastně vytváří prostředí pro zakládání startupů, bude nositelem startupového zákona, který už máme napsaný a měl by v druhé polovině být komplet představen. No ale to, co je podstatné, ta agentura CzechBusiness, tak to se bude jmenovat, nejenom, že tady navazuje na to, co se děje třeba ve Švédsku, ve Finsku, ve Francii, tam to taky mají pod jednou a taky to sloučili, tak je vlastně otevřená dalším podporám. Takže já si dovedu představit, že by dalším krokem mohlo být, že tam bude sekce nebo divize zprostředkovávání výzkumu, vývoje a inovací, což je skvělý projekt, který mají například v Jižní Koreji, kde jsou jedničkou v této oblasti. A de facto, jako je CzechInvest, tak by byl jakýsi Czech Science. A bylo by to vlastně vše pod jednou agenturou. Nemluvím o tom, že třeba do budoucna to ještě může pod sebe dostat turistické aktivity, dnes máme v rámci CzechTurismu.
0: No a jak chcete dosáhnout těch úspor, které jste taky zmiňovali jako bonus toho, že vytvoříte jednu agenturu CzechBusiness?
1: Jednoduše zaprvé tím, že se dokoná to, že vše bude v zahraničí na jednom místě, nikoli třeba na dvou místech, a za B tím, že dojde k zeštíhlení celé administrativy a managementu. Jednoduše řečeno, nebudeme mít dvakrát vedení, nebudeme mít dvakrát útvar marketingu, dvakrát útvar personálu, financí, účetnictví, ICT a tak dále. A to samo o sobě přinese úspory desítek míst ročně.
0: Pane Drobile, je podle vás reálné, aby stát ušetřil, aniž by oslabil některou z agent, zvlášť když tady má posílit tým, který se bude věnovat českým startupům a má další plány, které zmiňoval pan ministr Havlíček?
2: Podívejte, samozřejmě vždycky záleží na tom, jakým způsobem ten proces bude uchopen. Já znám způsoby, kdy se sloučilo několik organizací nebo několik firem a vznikl neefektivní moloch, kde od toho rozhodnutí nahoře po jeho realizaci uplynulo mnoho času. Čili já tady nechci předjímat, neznám detaily toho příběhu, díval jsem se, kdo by mohl být novým šéfem té agentury. To jméno vypadá zajímavě, myslím si, že tady měl pan ministr šťastnější ruku než jeho kolegyně, pokud se týče letiště Praha. Pro mě nebo pro podnikatele si myslím, že bude velmi důležité to, aby opravdu nemuseli přemýšlet, jestli s tím, co potřebují řešit, je potřeba se obrátit na jednu, druhou, třetí agenturu. Podle mě by měla vzniknout jedna digitální klientská platforma, jedno kontaktní místo pro firmy, více expertů v terénu. Já věřím tomu, pan Havlíček hodně dá na KPIčka, to znamená, že bude tímto způsobem sledovat managementy těch společností. A pokud tohle se tímhle způsobem provede, tak si myslím, že ta organizace může být efektivní, může být efektivnější a může českému biznisu pomoci.
0: Pane ministře, jak by tady to slučování, postupné slučování mělo teď vypadat v praxi?
1: Bude to tak, že ono už to vlastně začalo od začátku roku. Zná, připravovali jsme vše, ty agendy jsou nastaveny tak, že může dojít k tomu prolnutí a ten den D nastane 1. srpna, čili v sobotu, fakticky tím, že dojde k přejmenování Czech Tradu na Czech Business a v tu chvíli se vlastně Czech Invest nainkorporuje, jiným slovy sloučí do Czech Tradu. A okamžitě začne převod agent a tady máme nastavený tak, že první várka proběhne v srpnu, druhá v září a tak dále. Úplné finále tak, aby vlastně mohl Czech Business fungovat se vším všudy, včetně té zeštíhlené struktury, bude k 1.1.2027 a bude to symbolicky v den, kdy dojde i k přejmenování ministerstva průmyslu a obchodu na ministerstvo hospodářství a současně, kdy dojde ke sloučení celé řady dalších agent pod ministerstvem průmyslu a obchodu. On to není jenom Czech Trade, Czech Invest, takhle třeba slučujeme zkušební ústavy.
0: Šéf sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin a například v článku z pravdajského webu iDnes upozorňuje, že sloučení musí proběhnout citlivě, aby nedošlo ke snížení dostupnosti služeb pro podnikatele a nucenému odchodu expertů. Jak byste podnikatele uklidnil, pane ministře?
1: Já v zásadě souhlasím s tím, co řekl pan kolega Drobil, to znamená, musí to být dobře manažersky připraveno, my to máme nastaveno, pro mě to není první akvizice, kterou dělám ve svém životě, já jsem si tím živil 20 let, ale to neříkám proto, že jsme géniové, já to říkám jenom proto, že máme nastavený dobrý tým. Jsem přesvědčen, že nový šéf, který se tomu věnuje už od začátku roku, pan Klepáček, je zkušeným harcovníkem, člověk, který je systémově orientovaný, má od nás manažerskou podporu, má na to zdroje, aby všechno ukonal, to znamená z mého pohledu také sledují ten harmonogram a kontroluje se to skutečně na týdenní bázi, to probíhá v tuto chvíli velmi dobře a podnikatelé na tom participují, to je ta zásadní odpověď, to znamená neděláme nic bez toho, aniž bychom vše dobře prokomunikovali se Svazem průmyslu, Hospodářskou komorou, Asociací malých a středních podniků, Svazem obchodu cestovního ruchu, případně dalšími, kteří k tomu mají blízko.
0: Pane Drobile, v posledních letech se mění struktura českého exportu a investic. Reflektuje to podle vás nově vznikající státní agentura Czech Business?
2: Tak to samotné sloučení, on to pan minister řekl taky, to samotné sloučení vlastně ještě není tím cílem. Tím cílem jsou vlastně ty kroky, které jsem hovořil o tom, že opravdu my musíme být fokusováni na to, že ten podnikatel dostane na jednom místě kompletní servis, stejně tak jako exportér. A druhá věc, která pro mě velmi důležitá, která tady zazněla, že opravdu si uvědomujeme, že už není, nebo nejsme v situaci, kdy tady máme lákat firmy, které budou nějakým polotovarovým před předběhem finalizujících firm v Německu, v Itálii, ve Spojených státech, ale že se máme zaměřit opravdu na podporu firm, které mají finální výrobek, finální značku, podporují nejvyšší přidanou hodnotu práce, která v tom je skryta. A pokud toto bude součástí zadání nového vedení, tak to opravdu může pomoci tomu, aby se česká ekonomika transformovala tam, kam ji potřebujeme a hlavně tam, kam jedině může přežít. Jo? Protože když vidíme ten tlak dneska, který jde z Číny, tak představa, že tady opravdu budeme dál něco jako konsignační sklad finalizujících ekonomik, tak by vedla samozřejmě velmi brzo k velkému problému.
0: Pane ministře, to, co řekl pan Drobil, je možná zásadní. Pomůže tady Czech Business podpořit víc českých firm, které nechtějí být jen součástí dodavatelského řetězce, ale mají vlastní výrobky s vyšší přidanou hodnotou?
1: Jednoznačně, to je cílem naší hospodářské strategie, podpořit přidanou hodnotu a my jsme tu hospodářskou strategii připravili velmi pečlivě ve spolupráci s biznesem. 2 roky jsme ji dávali dohromady a máme ji skutečně nalajnovanou podle jednotlivých milníků. Velmi důsledně to kontroluje a odkrtáváme postupně jednotlivé úkoly, které směřují právě k tomu, co zde bylo řečeno. A my jsme si uvědomit, že ta podpora už musí být jiná než v 90. letech nebo na začátku milénia. Máme zde novou generaci podnikatelů, kteří jinak komunikují se státem, jsou daleko více adaptabilní ve světě, potřebují rychlejší servis a tomu my musíme přizpůsobovat mimo jiné i ty zahraniční pobočky. Tady máme obrovskou divizi v tom, že máme téměř 60 zahraničních poboček, které slouží českým podnikatelům, ale my je musíme nastavit dneska tak, aby odpovídali tomu, co ti podnikatelé už té nové generace, nového střehu potřebují. A to je to vlastně, co my činíme. Typickým příkladem třeba může být naše pobočka, kterou teď máme v Londýně, která už je vytvořena jako jakési coworkingové centrum, nikoliv kancelář pouze s podnikatelským sektorem, ten dokonce částečně přispívá na chod tohoto centra a doporučuji všem, pokud budou mít chuť podívat se v Londýně, jak vypadá toto centrum. Je to přesně příklad toho, jak může spolupracovat stát s biznesem, participovat se v zájmě na nákladech a přitom udělat skvělou vizitku Česka.
0: Říká ministr průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karel Havlíček. Děkuji za váš čas a za rozhovor, naslyšenou.
1: Díky moc a přeji všem hezký den.
0: A děkuji také místopředsedovi ODS a podnikateli Pavlu Drobilovi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
3: A které důležité události i teď v 8 hodin 20 minut v ranním plusu sledujeme. Teroristické hnutí Hamas potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Sdělení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jim ustavená rada míru dosáhla dohody, na základě které Hamas a další palestinské skupiny postupně odevzdají zbraně. Dnešek bude v Česku mimořádně horký, někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a tento týden ve čtvrtek. A španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, ve čtvrtek po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu lidí z Maroka. Podle agentury se tam dostali tisíce migrantů.
0: Cherson neukradené. Pod tímto zvláštním, ale přilehavým názvem otevřeli v Oděském muzeu západního a východního umění výstavu na motivy děl, která ruští okupanti ukradli. Autoři expozice požádali známé ukrajinské umělce, aby vytvořili nová díla jako poctu těm ztraceným.
4: Podzemí paláce Oděského muzea západního a východního umění kdysi býval hudební klub. Teď je tady protiletecký kryt a zároveň velmi originální výstavní prostor. Mezi návštěvníky se proplétá paní Olena, historička umění a novinářka, která tuto výstavu vymyslela.
5: 14 tisíc exponátů bylo, z nich ukradli 11 tisíc exponátů.
6: Ze 14 tisíc exponátů v Chersonském muzeu ukradli 11 tisíc. Spojila jsem se s mluvčí muzea a zeptala se jí, řekněte mi, kterých 20 nejcennějších děl ukradli. Poslala mi jejich fotografie. Nechtěla jsem, aby vznikly přesné kopie, ale díla, která budou poctou a díkem starým mistrům. Inspirovala jsem se studiemi Matvěje Weisberga, který se jimi zabývá už od svých studentských dob.
5: Studiemi a Amazoni zajímal se fakticky tam se vremen svého studenčstva, tam ještě to je docela dávno.
4: A Matvěj Weisberg chtěl nejprve vytvořit studii ukradeného obrazu jednoho z nejslavnějších světových marinistů Ivana Ajvazovského. Pak si ale uvědomil, že to by chtěli všichni. a vybral si v celku nenápadného malíře Hryhorie Sergejeva, který ve 20. letech minulého století maloval na motivy ze starých pohlednic.
5: On zdělal krás vot tu robotu v Ričkovo vokzálu.
6: Matvej Weisberg namaloval podle Sergejeva říční nádraží v Chersonu a všichni chersoňané říkají, bože, tohle je opravdu náš Cherson. Matvej má kolem sebe spoustu přátel umělců. Ti se k mému nápadu připojili a dodali něco vlastního. Například grafik Andrej Levický, který ke studii jednoho zcela sovětského autora zachycující chersonskou lékárnu a chrám, přidal 3 vlastní práce. A tak vznikl triptych Doba leteckých poplachů. Je to jeho zpracováním pocitu při bombardování šahídy.
4: Olena se na tuto výstavu připravovala několik let a její důvody a motivace s Chersonem i ruskou agresí velmi úzce souvisejí.
6: V době ruské invaze hned v březnu 2022 jsem se hlásila na vojenské správě. Chtěla jsem k námořnictvu, se kterým jsem spolupracovala už od doby, kdy se stáhlo z Krymu, ale nevzali mě. Asi se báli, že jim to námořnictvo svou energií rozložím, což mě trochu urazilo. Po osvobození Chersonu jsme tam odjeli natáčet reportáž, ale dostali jsme se do šíleného ostřelování. Slíbila jsem si, že jestli to přežiju, budu už pořád pomáhat Chersoňanům. A když nechcete, abych psala o tancích a raketách, budu psát o obrazech a sochách.
5: Nět, tak nět, no vše, do svěda. Nechcete, že bych já psala pro tanky a rakety, já budu psát pro kartiny i skulptury.
4: No a výstava Neukradené umění Chersonu z toho tak nějak přirozeně vyplynula, dodává Olena Balaba.
5: V течении 25. a 26. года у нас получилось 42 работы сейчас.
6: В průběhu roku 2025 a 26 jsme schromáždili 42 prací od umělců z různých částí Ukrajiny, z Oděsy, Kyjeva, Charkova, Lvova, Dnipra a Záporoží. Spojujeme tím nejen malíře, ale i Ukrajinu a dokazujeme, že jsme naživu a že můžeme kolem sebe vytvářet krásno.
5: My ukazujeme to, že my živí. My živí, my můžeme dělat krásně okolo sebe.
4: Zkrátka, umění inspiruje umění. A pokud se ptáte, kdo to tady celou dobu tak krásně zpívá, je to Natália, která sem nepřišla na pozvání organizátorů výstavy, ale prostě jenom tak.
7: Mám moc ráda zpěv vedle obrazů. Mým snem je přijet do Prahy a uspořádat tam podobnou performanci. Zpívám písničky v jidiš, pravoslavné písně, žalmy i klasiku, jako je Pergolesiho Stabat Mater, Mozartovo Requiem nebo třeba Lou Reeda.
8: Jest pěsně Lou Reeda, jest pěsně
9: Lurida dáže.
8: Lou Reed, just a perfect day.
4: Natália postupně zaspívala sobě i nám u každého z obrazů, který ji něčím zaujal. A bylo to smutné zpívání. Nikdo neví, jestli vůbec někdy uvidí díla, která Rusové ukradli, a nejen v Chersonu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: A teď máme za 8:45 a v Ranním plusu se podíváme do domácího tisku a na servery. Začneme Mladou frontou dnes. Tam se uvádí, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slibuje, že předloží návrhy, které by měly vést k poklesu spotřeby alkoholu v Česku. Adam Vojtěch to řekl na veřejném slyšení. Politika závislosti jako společná odpovědnost státu v Senátu, tak se to slyšení jmenovalo.
0: Podle ministra Vojtěcha není příliš mnoho politiků ani teď, ani historicky, včetně ministrů zdravotnictví, kteří by tak akcentovali téma alkoholu jako on. Na dotaz Mladé fronty dnes, jaké návrhy zvažuje, odvětil, že zaměřit se chce třeba na otázku reklamy na alkohol.
3: Vojtěch je přesvědčen o tom, že by se měla nastavit přísnější pravidla. Podle něj není v pořádku, pokud reklama na alkohol běží v čase, kdy se na televizi dívají děti na pohádku nebo mladiství. Inspiraci vidí i v Polsku.
0: To nedávno přijalo normu, kdy si upravují prodejní dobu alkoholu v obchodech sama města. To je něco, co Vojtěch také zvažuje. Obrací se na něj některá města nebo městská policie, že mají problém s tím, pokud se alkohol prakticky nekontrolovaně prodává, například ve večerkách. Uzavírá dnešní Mladá fronta dnes.
3: Teď se podíváme na stránky dnešního Práva. tam najdeme článek o tom, že bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka zkusí na podzim v barvách hnutí STAN získat křeslo v Senátu za Plzeň město. Rozhodl o tom celostátní výbor opozičního hnutí.
0: O Řehkově kandidatuře za STAN se spekulovalo už delší dobu. On sám přitom doposud preferoval kandidovat jako nezávislý. Jak Právo připomíná, Řehka na konci června skončil ve funkci náčelníka generálního štábu, ve kterého vystřídal Miroslav Hlaváč. O podporu STAN požádal tento týden.
3: Deník Právo doplňuje, že Karel Řehka nedaleko západočeské metropole žije se svou manželkou, poslankyní STAN a starostkou Kozolup Michalou Řehkovou. Po konci v armádě se stal členem správní rady Západočeské univerzity v Plzni.
0: Řehkovými soupeři ve volbách by měli být současný senátor za ODS Lumír Anschbrenner nebo náměstkyně primátora za ANO Lucie Kantorová. Kandidovat v tomto volebním obvodu budou i komunisti Jiří Valenta a primářka pediatrického oddělení Daniela Pousková za hnutí Pro Plzeň, uzavírá Právo.
3: Skoro 3 týdny uplynuly od dopravní nehody poslance a do té doby vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka z motoristů sobě, při které se v Praze srazil s nemocničním vozem. Vrací se k tomu dnešní Hospodářské noviny, které připomínají, že Turek na sociálních sítích po nehodě oznámil, že do vyšetření nehody nebude funkci zmocněnce vykonávat a v případě, že bude policií označen za viníka nehody, na funkci rezignuje.
0: Podle informací Hospodářských novin, Turek skutečně na ministerstvo životního prostředí nedochází a nepracuje. A podle deníku se nezdá, že by nějak výrazně chyběl. Vláda dosud jeho agendou nikoho nepověřila a na ministerstvu se oni dokážou postarat.
3: Hospodářské noviny se zajímaly i o to, jak je Turkovo přerušení výkonu funkce vládního zmocněnce právně ošetřeno. Jestli podepsal například nějaký dokument a ukazuje se, že ne. Podle vládní mluvčí Karly Mráčkové bylo zastavení výkonu funkce vládního zmocněnce vlastním rozhodnutím Filipa Turka a zároveň bylo veřejně deklarováno. Tak s tímhle konstatováním můžeme odložit domácí noviny, Vyčárko.
0: No a podíváme se na to, co nás čeká popůl, tak například budeme mluvit o tom, že španělský premiér Pedro Sánchez oznámil konec národního nouzového stavu, který vláda vyhlásila kvůli lesním požárům. Jak tyhle přírodní katastrofy ovlivňují politiku ve Španělsku i ve Francii?
3: A česká ekonomika navzdory konfliktu na Blízkém východě dál roste. Podle Českého statistického úřadu se hrubý domácí produkt od dubna do června zvýšil meziročně o 2%, tak před 9. se zeptáme na detaily.
0: Je 9:30 a zprávy má Naďa Procházková.
9: Český rozhlas Plus.
10: Dobré ráno. Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a také viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle něj mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou 1000-kusovou dávku z Dánska. Další 1000 balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. V Česku přibývá ohlášených případů stalkingu. Letos jich policisté řešili 225, to je nárůst o 20%. Nejčastěji k nebezpečnému pronásledování dochází mezi bývalými partnery. Ukrajinský dronový útok způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor volgogradské oblasti Andrej Bočarov. V regionu se podle agentury nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily 5 lidí. Společnost Wildberries, která je největším internetovým prodejcem v Rusku, podle Reuters uvedla, že v jejím logistickém centru ve Volgogradu hoří. Po pádu laviny na pákistánské 8000ovce Broad Peak se pohřešuje 10 horolezců. V mezinárodní skupině sportovců byly mimo jiné Nepálci, Pákistánec nebo Američanka. Informovala o tom vedení pákistánského alpinistického klubu s tím, že do pátracích akcí nasadilo vrtulníky a další prostředky. Horolezecký tým vedl zkušený nepálský alpinista Nirmal Purja. V roce 2019 během pouhých 6 měsíců vylezl na všech 14 8000ovek. V Hronově začíná už 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí Lucernu přátelství. V 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda v podání Náchodské divadelní scény. Máme pro vás připravené dopravní informace. Na D1 připomínáme hustý provoz v Brně směrem na Ostravu osobním autem od Kývalky. K omezení pojedete asi 20 minut. V Praze se vyhněte jižní a Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové. Omezení u Běchovic stojí nepojízdné auto po celé ráno. Blokuje pravý pruh a fronty jsou od Spořilovské zhruba na půl hodiny. Na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště od Středokluk z 5. kilometru a taky od Evropské. Je to asi na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Čeká nás další slunečný a horký den. Od západu přibude oblačnost a v severozápadní polovině území se místy mohou přidat přeháníky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. Tolik zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno.
9: Posloucháte Ranní plus.
3: A s horkem souvisí i naše další téma. Rozsáhlé požáry trápí Španělsko už od začátku léta. V posledních dnech prověřují schopnosti nejenom hasičů, ale taky úřadů i politických stran. Pohroma i aktuálně odhaluje nesoulad mezi lokálními, regionálními i vládními politiky. Do jaké míry požáry využívá opozice ke kritice kabinetu premiéra Pedra Sáncheze? Nejenom na to odpoví naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová. Dobrý den.
11: Příjemné dobré ráno, prajem.
3: Nakolik tedy média, veřejnost nebo opozice kritizují vládu ze zvládání, respektive nezvládání aktuálních požárů?
11: Ano, ta kritika zazněla od opozície, teda od pravicovej ľudovej strany a možno ešte o niečo silnejšie kritizuje Sánchezovu vládu ultrapravicová strana Vox a stúpenci oboch týchto strán, podľa ktorých sú požiare priamo výsledkom zlej vlády Pedra Sáncheza. Niektoré hlasy dokonca v uplynulých týždňoch hovorili o tom, že požiarom sa venuje toľko pozornosti aj v médiách, v provládnych médiách, preto, aby sa nehovorilo o korupčných škandáloch v Sánchezovej socialistickej strane alebo priamo v okolí premiéra, jeho rodiny, keďže ešte pred začiatkom leta tu rezonoval súd s bratom premiéra a neustále sa ťahá aj proces s premiérovou manželkou Begoňou Gómez. Takže áno, požiare sú tu v Španielsku aj politickou témou, aj verejnou témou a popri tom, ako média prinášali príbehy 10 000 ľudí, ktorých museli evakuovať kvôli požiarom v športových pavilónoch s malými deťmi, s domácimi zvieratami, ktorí utekali títo ľudia pred plameňmi len s tým najnutnejším, tak na sociálnych sieťach väčšinou paralelne existoval a vlastne ešte aj existuje aj tento diskurs zameraný možno viac než priamo proti celej vláde, proti osobe premiéra Pedra Sáncheza.
3: A má opoziční kritika vlády u veřejnosti šanci na úspěch, protože i samotní hasiči totiž tvrdí, že bojují s takzvanými, jak jsme to vlastně teď probírali i spolu, požáry 6. generace, které jsou velmi agresivní a komplikované na hašení.
11: Ano, tak každý súdny človek, myslím, vie, že požiare sú obrovskou živelnou pohromou a boli tu už dávno predtým, než sa Pedro Sánchez stal premiérom v Španielsku. Tie súčasné požiare, ako je známe, sú oveľa agresívnejšie, je ich viac, sú častejšie, sú toho typu tej takzvanej 6. generácie, ako hovoríte, dokážu si vytvoriť dokonca vlastné počasie, oblaky, búrky. Tie plamene sú extrémne aj rýchle, dokážu veľmi rýchlo spáliť 1000 hektárov za niekoľko hodín a ešte aj preskakujú obrovské vzdialenosti tým, že odletujú z nich tie uhlíky. Tu naši hasiči tvrdia, že tieto požiare sa klasickými hasiacimi technikami vlastne ani uhasiť nedarí. Takže tá kritika možno v tomto bode by bola akceptovateľná, že veľmi dôležitá je prevencia, ktorá určite nie je v Španielsku ideálna. Tam verejnosť súhlasí, že krajina pripravená dobre nie je. A z roka na rok sa to opakuje, že sa neinvestuje do údržby lesov, respektíve niektoré provincie, niektoré regióny sú v tomto poctivejšie, iné menej, že sa niektoré lepšie starajú o tie lesné porasty, lenže plamene na to pochopiteľne nehľadia. Stačí, ak susedný región, susedná oblasť svoje povinnosti zanedbala a potom teda tá katastrofa sa rozširuje. Pochopiteľne, že vláda sa kritizuje a u tých ľudí hlavne, ktorí sú priamo požiarmi postihnutí, tak tá kritika potom u nich padá na takú úrodnejšiu pôdu, ako sa hovorí. Hlavne sa kritizuje to, že štát nemá k dispozícii, dajme tomu, funkčnú flotílu hasiacich lietadiel alebo dostačujúcu, povedzme to tak, alebo aj vrtuľníkov, a že centrálna vláda napríklad nečerpá dostatok európskych fondov určených na prevenciu. Takže tieto kritiky zaznievajú, niektoré by sa dali považovať aj za oprávnené, ale veľa je tam takých tých emočných záležitostí, ktoré často nie sú pravdami.
3: Tak tolik naše spolupracovnice ve Španielsku, Lubica Zlochová. Ďakujem na slyšenou.
11: Pekný deň prajem.
3: A my ešte to celé zasadíme do kontextu s publicistou Františkem Kalendou. Dobrý deň.
12: Dobrý den.
3: Tak my jsme teď mluvili o tom s Lubicou Zlochovou, že terčem té kritiky kvůli požárům a nepřipravenosti na požáry je vláda, ale já jsem četl třeba na serveru Politico i článek o tom, že to naopak dopadá na ty, na opozici, na pravicové strany, které drží většinu regionu ve Španělsku. Čili jak to je, zaznívá i kritika právě vůči nim, že zrovna regionální vlády se na ty požáry dostatečně nepřipravily?
12: Ano, samozřejmě se to snaží tímhle způsobem i ta, řekněme, regionální opozice využít.
3: Tak a oni ty politické šarvátky vyvolali ve Španělsku i bleskové povodně ve Valencii v roce 2024, které, jak víme, tak zabily 237 lidí. Můžou kontroverze kolem těch požárů někomu pomoct nebo uškodit, dejme tomu, i poškodit šance lidovců na vítězství ve volbách v příštím roce?
12: Ne, myslím si, že to nebude mít takový vliv. A teď je potřeba zdůraznit, že vlastně ve Španělsku ty diskuze o požárech velmi silně přebylo to, co se děje momentálně v Ceutě a Melile, tedy v těch exklávách, které jsou na území Maroka, na severu Afriky, a kde se včera proběhlo vlastně v obou případech, ale především v Ceutě, prolomení tamních hranic a tisíce lidí, které na ně přišly. A myslím si, že to je dneska to, na co se přesunulo soustředění toho politického boje, přestože Španělsko zůstává zemí nejvíce zasaženou požáry, po ní asi následuje Francie, Řecko, tak si myslím, že právě to hlavní politické téma bude to, jakým způsobem premiér Sanchez reaguje nebo nereaguje dost efektivně na to, co se stalo a kde stále se děje právě v těch exklávách v severní Africe.
3: Když se ještě podíváme na Francii a souvislost s požáry, tak dá se říct, že z téhle přírodní katastrofy do jisté míry těží krajně pravicové národní shromážděním, třeba poukazem na to, že francouzský stát už nedokáže chránit své občany?
12: Určitě. Vlastně národní sdružení Marine Le Penové je v tomhle ohledu extrémně aktivní, a tady si myslím, že zrovna ve Francii to má, nebo to bude mít velké politické dopady, nicméně zase ta kritika je oboustranná. Na jednu stranu národní sdružení velmi silně kritizuje vládu i vlastně regionální úřady kvůli tomu, že nejsou dostatečně připravené, nejednají efektivně. A na stranu druhou je národní sdružení velmi tvrdě tepáno, zejména ze strany levice, a to za to, že vlastně dlouhodobě popírá nebo zlehčuje klimatickou krizi, otázku změny klimatu, a tady tímhle způsobem vlastně může nakonec na tom tratit i národní sdružení, protože je to vlastně něco, co se hodně silně snaží využít levice a žádá třeba, aby byl vyhlášen stav klimatické krize.
3: No a jaká řešení na ty extrémní výkyvy počasí národní shromáždění předkládá? Já jsem zaznamenal hlavně ten jejich návrh finančně podpořit nákup klimatizací pro domácnosti a instituce.
12: Ano, to je v podstatě tohle plus samozřejmě další finanční podpora hasičů, nákup dalších letadel, techniky, zvýšení toho rozpočtu celkově na boj proti požárům. Tady je právě paradoxní, že zase na druhou stranu krajní pravice kritizuje radikální levici, která hlasovala přednedávnem proti tomu návrhu, ve kterém se o tom zvýšení možném hlasovalo, takže tohle jsou ty hlavní návrhy, ale myslím, že je tam důležitější ta kritika než ty návrhy. Naopak levice zase žádá zavedení různých adaptačních mechanismů, právě to, aby se to spojilo s širší klimatickou strategií a také, aby se ta otázka řešila na celoevropské úrovni, což je přesně něco, co Národní sdružení odmítá.
3: No a vy už jste to trochu naznačil, ale může být tohle jedno ze zásadních témat v prezidentských volbách v příštím roce?
12: Ne, myslím si, protože si myslím, že je to příliš dlouhá doba na to, aby si na to vůbec někdo vzpomněl. Prezidentské volby budou probíhat na jaře. Tohle je otázka téměř každého léta. Samozřejmě letos ty požáry ve Francii byly vlastně, nebo jsou zcela extrémní. Ten požár, který ještě stále probíhá na jihozápadě Francie, nedaleko Bordeaux, tak je největší, tuším, od roku 1949 a spálil území, které je desetkrát větší než Paříž, takže to je skutečně masové, ale obávám se, že ten politický cyklus nefunguje na takhle dlouhou dobu a že v tu chvíli budou jiná témata. Naopak ty dopady samozřejmě klimatických změn se ale můžou projevit i tehdy, můžou se projevit naopak třeba povodněmi nebo nějakými jinými způsoby masivními, nějakými bouřkami a podobně. Takže v tomhle ohledu možná široce ano, ale myslím si, že to nebudou přímo ty požáry, o kterých se bude v té době diskutovat.
3: Tak tolik publicista František Kalenda. Děkuji za vaše postřehy. Naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou.
0: Je 8 hodin 44 minut a my přidáme další informace. Dodejme, že i dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. Teroristické hnutí Hamas potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Agentuře AFP to dnes řekli dva vysoce postavení činitelé hnutí. Sdělení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jim ustavená Rada míru dosáhla dohody, na základě které Hamas a další palestinské skupiny postupně odevzdají zbraně. Donald Trump si není jistý, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ve čtvrtek to řekl britskému deníku Financial Times. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil.
3: Mezi stovkami letních dětských táborů v celé republice najdeme i některé speciální. Speciální ani ne tak programem, jako spíš tím, pro koho jsou určeny. U Ostrožny na Jičínsku teď na své každodenní starosti zapomínají děti s vrozeným diabetem prvního typu.
13: Na první pohled naprosto běžná chatička na táboře, uvnitř ale nabitá technologiemi. Na počítačových monitorech jsou aktuální informace o hladině cukru všech dětí. Ty sledují 24 hodin denně zdravotníci z Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, říká její mluvčí Jana Petrová.
14: Klaudiánova nemocnice poskytuje ten zdravotnický personál, ať už to jsou lékaři nebo zdravotní sestry, který tady mají 24/7 ten dozor nad těma senzorama a nad těma monitorama. Diáčků je 40.
15: Prosíme, kdo má lahorovskýmu.
14: A do těch 87, těch 47 jsou fotbalisti z SK Skalsko plus ještě jako zdraví děti.
13: Právě určitá inkluze, propojení zdravých dětí a diabetiků je podle organizátorů hodně důležitá. Program mají společný, hry stejné a snahou je, aby děti s diabetem na své potíže aspoň na chvíli zapomněli. O monitorování hladiny cukru se právě teď starají Jana Soukupová s Vendulou Havrlantovou.
16: Každé dítě má připojený senzor na kontinuální měření glykemie, čili hladiny krevního cukru, a ta data jsou na nám potom tady vlastně přenášena do monitoru a jsme schopni na ně případně reagovat.
17: Vidíme tady hodnoty od 5,3 zelená čísla až po 13,2, to už je ve žlutém, kdy třeba zvyšujete ostražitost, kdy už musíte zasahovat.
18: Důležitý je reagovat jak na nízkou hladinu krevního cukru, tak na vysokou hladinu, zhruba pod ty 4,5 a třeba na 12 už reagujeme.
17: Co všechno se děje, pokud se objeví hodnoty, které nejsou úplně ideální, řekněme?
16: Tak pokud se na nízkou hladinu krevního cukru, tak potom samozřejmě děti potřebujeme nějak dosubstituovat cukrem, čili podáváme různé dusy, sušenky, roznový cukr. V případě opačném, pokud mají vysokou, tak potom je korigujeme třeba přidáním nějaké malé dávky inzulinu.
17: Jak moc je to třeba pro ty děti omezující?
18: No já si myslím, že právě to je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak to často prostě ve škole a tak, samozřejmě rodiče taky kooperují na dálku, ale většina dětí hodně si to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinul i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
13: Za celým nápadem a organizací stojí hlavně tři lidi.
19: Ten Jakubec.
20: Jitka Zítková Povolná. Gabriela Jarišová.
13: Autoři té celé myšlenky.
20: Ano.
13: Je někdo z vás první, koho to napadlo?
20: Jitku.
13: Jak se to narodilo?
20: Mám vlastní dítě, který nemohlo na tábor nikam. A další druhý dítě je zdravý, že jo? Tak je rozdělte, pošlete každý nikam jinam, nebo jedno nechte doma. No tak jsem přišla s touhletou myšlenkou. První jsem přišla tadyhle za Gábinou. Ta první reakce byla, že jsem blázen. Že o tom nechce slyšet, ale do rána se jí to rozleželo v hlavě a šli jsme do toho.
21: Pak jsme oslovili Zněndu, protože to musí organizovat nějaký organizátor, který se zabývá vlastně prací s dětma, takže jsme oslovili Zděnka jako předsedu sportovního klubu, jestli s námi do toho půjde. A šel a bylo to.
17: Už jste ty svoje myšlenkové pochody od chvíle, ty jsi blázen, do momentu jdu do toho s váma.
21: Já jsem si úplně nedovedla představit, jak to všechno zorganizujeme, že? Protože přeci jenom ta péče o ty děti, že o to sledování a tohle všechno. Se říká, jako, kde vezmeme ty doktorky, kde vezmeme ten sledovací systém, že? Protože to není jenom o tom, že sem přivezete 20 diabetiků a necháte je tady běhat a prostě někdo přijde, tak asi mi je špatně, asi mám nízký cukr, že? Potom to prostě není, musíte mít pořádně všechno zorganizovaný do detailu, prostě tu zdravotní péči, je to prostě zodpovědnost. Ale pak jako člověk tak jako přemýšlel za to, na se říkám, je to bezvadný nápad. Prostě už jenom kvůli těm dětem, kteří nemůžou jet s kamarádama, nemůžou jet se sourozencema, jak říkala Jitka, jo. Ta říká, proč ne. No a povedlo se a čtvrtý ročník a doufám, že není poslední.
13: Pořádání takového tábora je finančně náročné a část musí pokrývat dárci a sponzoři. Od rodičů celou částku organizátoři nechtějí. Z Jičínska Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
0: České ekonomice se letos dařilo i ve druhém čtvrtletí. Oproti stejnému období loni vzrostl hrubý domácí produkt o 2%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu, podle kterého ekonomika rostla i oproti prvnímu čtvrtletí. A to o 0,4%. Detaily teď probereme s hlavním ekonomem banky Kredita, s Petrem Duvkem. Dobré ráno.
22: Dobrý den.
0: Jak to, že se české ekonomice od dubna do června tak dařilo? Přece jenom pořád v té době byl konflikt na Blízkém východě. Světovou ekonomiku to ovlivňuje, zdražuje ropa a podobně.
22: Vy to prezentujete jako v celku pozitivní zprávu, ale myslím si, že finanční trhy byly trochu zklamané, protože to tempo bylo přece jenom o něco slabší, než se předpokládalo. A proč se ekonomice daří, je evidentní. Utrácíme jako domácnosti, protože nám rostou reálné příjmy, mimo jiné, protože máme i nízkou inflaci.
0: No a z čeho plynulo to zklamání tedy finančních trhů? Právě z toho, že ten předpoklad nevyšel?
22: Já myslím, že tam drobné zklamání bylo právě proto, že ten růst byl slabší. Přece jenom 2% patřily mezi ty nejpesimističtější odhady na trhu a samotné srovnání třeba s prognozou České národní banky je ještě více, bych řekl, kontrastní, protože ČNB předpokládala, že nám ekonomika zrychlí na nějakých 2,7%, čili že poroste ještě rychleji, než ta skutečnost dopadla.
0: Dosáhli bychom toho, nebo česká ekonomika, kdyby nebylo právě toho konfliktu na Blízkém východě?
22: Já si myslím, že nějakou desetinu nám určitě ten konflikt sebral a on nám ještě navíc nějaké desetiny sebere ve zbytku letošního roku a v příštím roce. Protože my se možná až příliš zaměřujeme na to, kolik stojí ropa, kolik stojí pohonné hmoty u čerpacích stanic, ale ten daleko větší problém se teprve rýsuje a to je drahý zemní plyn a s ním spojená i drahá elektrická energie, které nás budou trápit ve druhé polovině příštího roku a stejně tak ještě ve zbytku letošního.
0: No a co tedy brzdilo ten vyšší výkon, když to nebyla prioritně výše pohonných hmot?
22: Trošku nás zbrzdily investice, oni nastoupili docela velmi svižné tempo v úvodu roku a je vidět, že si ho neudrželi a to si myslím, že bude stát určitě za podrobnou analýzu, až budou k dispozici detailnější data za měsíc a samozřejmě je tam tak trochu problém možná i v růstu exportu. On se sice zlepšil, ale přece jenom jsme malá otevřená ekonomika, která z exportu žije a chtěli bychom vidět trošičku plošnější růst nejenom v automobilovém průmyslu, ale i v těch dalších průmyslech, které zaměstnávají statisíce lidí u nás.
0: No a když bychom ta čísla české ekonomiky dali do kontextu s okolními státy, tak jaké je to v porovnání?
22: Tak pořád se dá říct, že rosteme dvakrát rychleji než eurozóna, která si připisovala 1%. Rosteme výrazně rychleji než Německo. A řekl bych, ten hlavní kontrast mezi náma a mezi západní Evropou je právě v těch investicích. Nám se už od začátku letošního roku v investicích docela dařilo. Doufejme, že výrazně nepoklesly ani v tom druhém čtvrtletí. Zatímco v západní Evropě je vidět, že firmy investovat nechtějí, že právě raději přesouvají svůj biznis mimo západní Evropu, ať už do východní Evropy, anebo do Asie.
0: Českou ekonomiku dlouhodobě táhne hlavně spotřeba domácností. Byla i ve druhém čtvrtletí hlavním faktorem, který podpořil ten růst?
22: Určitě, byla to spotřeba domácností, táhne jich skutečně dlouhodobě, ale opravdu, když se srovnáme ty hodnoty spotřeby dneska, třeba s rokem 2019, tak zjistíme, že za těch 6 let nám spotřeba vzrostla asi o 1,5 až 2%, čili naprosto zanedbatelně. Čili ten motor růstu ekonomiky naskočil, ale táhne tu ekonomiku ještě pořád, bych řekl, velmi, velmi umírněně. České domácnosti rozhodně nepodléhají nějakým nákupním boomům, nákupní horečce, protože i nadále si zhruba v průměru 20% svých příjmů odkládají stranou a máme tak jednu z nejvyšších mírů úspor v rámci celé Evropské unie.
0: Tak to je zase ekonomicky rozumné, ne?
22: To by bylo rozumné ve chvíli, pokud bychom ty úspory uměli investovat, ale my většinu svých úspor ukládáme na bankovních účtech a řekl bych až příliš na běžných účtech, kde se nám ty peníze nijak nezhodnocují. My se teprve učíme investovat do finančních trhů tak, abychom si zajistili budoucí příjmy.
0: Jak podle vás ovlivňují českou ekonomiku kroky vlády? Její představitelé stále mluví o tom, že zavádějí prorůstová opatření, tak pomáhá to?
22: Já si myslím, že zatím to vidět nelze, protože tam skutečně funguje dlouhé zpoždění a výsledky vlády uvidíme nejdříve v příštím roce. Ale je určitě dobře, že se něco alespoň nestalo. A to, co se nestalo, by bylo škrtání investic v dopravní infrastruktuře, které hrozilo ve chvíli, kdy tam existoval extrémní nesoulad mezi státním rozpočtem a rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury. Je dobře, že se ty peníze našly a mohlo se pokračovat v budování dálnic, silnic a železnic, protože jinak by ten růst vypadal podstatně hůř.
0: A podle vás pomůže teď české ekonomice spojení dvou státních agentur CzechTradu a CzechInvestu do jedné agentury CzechBusiness?
22: No nedokážu si moc představit, že by to mělo vyloženě vliv na ta velká čísla, o kterých se bavíme, jestli tím ekonomika zrychlí, nemyslím si to. Jsou to podpůrné organizace, jejich spojením je vlastně vyvoláno jenom potřebou úspor a vytvoření nějakých synergií, čili neřekl bych, že v tomto směru naši ekonomiku nějak významně ovlivňují.
0: Říká hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
22: Hezký den.
3: No a teď nakonec hodiny, protože se blíží devátá, pro vás máme co jiného než zvířátka. Různé druhy prvních pravěkých hadů žily v různém prostředí. To je stručný závěr studie v časopise Nature. Její autoři vyvrátili přes 100 let starou hypotézu, že první hadi žili buď na souši, ve vodě nebo pod zemí. Detaily má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobrý den, Dominiku, ještě jednou.
1: Dobrý den.
3: Kdy se vlastně objevily první hadi?
1: V době dinosaurů začala zhruba před 245 miliony let a skončila tím známým dopadem asteroidu před 65 miliony let. A někdy v té době některým plazům zanikly končetiny a tělo se jim protáhlo. Ale proč, to je pořád záhada, protože hadích fosílí je málo, ani ne 10. Podle vědců to nejspíš souviselo s prostředím, kde ti dávní hadi žili. To teď upřesnila ta nová studie. Nežili buď tam nebo tam, ale všude možně, na zemi, pod zemí i ve vodě.
3: Ještě, že si neřekli ve vzduchu.
1: A jejich evoluce byla oproti dosavadním dohadům mnohem složitější, píše o tom server Conversation.
3: No tak ty nové poznatky umožnil nedávný nález fosílie v Brazílii. Jak ten, bych tak řekl, prahat vypadal?
1: Byl poměrně drobný, dlouhý tak 40 cm a žil před 80 miliony let. Jeho velmi dobře zachovalou fosílii našli před 6 lety v lomu v brazilském státu São Paulo ve skalní vrstvě staré 75 až 85 milionů let. To bohaté paleontologické naleziště se jmenuje podle paleontologa španělského původu Joseho Martina Suáreze. Byl to ještě nepopsaný druh pravěkého hada. Autoři studie mu dali název Tametera Mirim. Jsou to výrazy z domorodého jazyka Taupí Guarany, obyvatel oblasti, kde je to naleziště. Tametera znamená ozdobný, ten had měl v horní části lebky kostěný výstupek a Mirim znamená malý.
3: No to je úplně poetický název. No a jak právě tahle fosílie vědcům pomohla?
1: Protože je tak zachovala a má jako jediná známá hadí fosílie z Brazílie původní uspořádání kostí, vědci s pomocí CT zrekonstruovali neuroatonomii toho hada, stavbu jeho nervového systému a zjistili, že špatně viděl, neměl moc vyvinutou oblast mozku pro zrak, stejně jako někteří dnešní podzemní hadi, měl rozšířenou strukturu vnitřního ucha a tvrdou lebku, takže nejspíš žil pod zemí, dělal si lebkou nory.
3: No a jak můžou si být autoři studie jistí, že různé druhy hadů tehdy žili v různých prostředích?
1: Podle srovnání lebek dvou nejstarších známých druhů pravěkých hadů. Stejnou analýzu provedli u druhu Dinilicia patagonica, to byl asi dvoumetrový had, který žil před 90 miliony let dnešní Argentině. Ukázalo se, že měl úplně jiný mozek než ten brazilský malý Tametara. Na rozdíl od něj měl uspůsobenou hlavu k životu na povrchu a velmi dobře viděl. Podle autorů z toho vyplývá, že evoluce hadů, ta cesta k těm dnešním byla velice složitá a spletitá.
3: Tak hadi jsou do sebe zapleteni. Kolik je dnes vlastně na světě druhů hadů?
1: Těch známých přes 4000 a jsou malí, velcí, tlustí, tencí, žijí všude, kromě Antarktidy a několika zemí. A víš, kde hadi nejsou?
3: No, asi tam, kde by jim byla zima, ne? Já nevím, v Grónsku, na Islandu.
1: Přesně tak, a taky nejsou ani na Novém Zélandu a v Irsku. A jak říkáš, je to kvůli tomu chladu, protože had je chladnokrevný živočich.
3: Tak tolik Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za toto hadí téma. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Je 9 hodin, pátek 31. července. Dobrý den a dobrý poslech vám od mikrofonu přejí Tomáš Pavlíček
3: a Šárka Feniková.
9: Český rozhlas Plus.
3: A o čem ještě uslyšíte, co může způsobit další rozšiřování konfliktu na Blízkém východě na jiné země v regionu?
0: Proč pořád nestačí dodávky léku tamoxifen na rakovinu prsu?
3: A zmapujeme, jak do Česka kvůli promítání filmu Odysa cestují lidé z celé Evropy.
0: Předtím vším ale ještě dostane prostor Naděja Procházková a zprávy.
10: Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump oznámil, že militantní hnutí Hamas souhlasilo s rozsáhlým plánem na odzbrojení. Podle Trumpovy mírové rady jde o zásadní průlom v jednání o pásmu Gazy. Palestinská ozbrojená hnutí mají v Gaze ztratit moc a Izrael se má z okupovaného pásma stáhnout. Oficiální stanovisko Izraele se čeká v následujících hodinách.
2: Úplné odzbrojení by se týkalo nejen Hamásu, ale i dalších ozbrojených skupin v Gaze. Dohodu zprostředkovali Egypt, Katar a Turecko a má se odehrát v několika fázích výměnou za stažení izraelských jednotek. Hamás už svůj souhlas potvrdil a podmínil odchodem izraelských vojáků z Gazy. Američtí představitelé řekli stanici BBC, že prezident Trump by byl velmi zklamaný, kdyby Izrael s ujednáním nesouhlasil a stažení svých jednotek z Gazy zablokoval. Podle nich může celý proces trvat až rok. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
10: Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů. Informoval o tom španělský premiér Pedro Sánchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli víc než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Podle starosty Ceuty, který žádal vládu o pomoc, jsou tam teď přeplněná přijímací centra pro uprchlíky. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkomních zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku až dnes skončí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor anebo k moři. Na dálnicích hrozí kolony.
6: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je Tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
19: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
10: Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele. Má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy s klienty nekomunikuje. V tuto chvíli by investoři podle vedoucího právního oddělení D-testu Jana Šury neměli na nic čekat.
23: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči u lesního požáru ve Větřkovicích na Opavsku zatím nemají plameny pod kontrolou. Zasahují tam od včerejšího odpoledne. Požár zasáhl zhruba 27 hektarů lesa a přilehlého strniště. Momentálně je na místě 15 jednotek, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Kamila Langerová.
24: I nadále platí 3. stupeň požárního poplachu. Od samotného počátku zásahu hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Předpokládáme, že během dopoledne by mělo dojít k redukci zasahujících jednotek.
10: Ředitelství silnic a dálnic v noci z pátka na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Oznámila to mluvčí Kamila Zahálková. Důvodem je stav nového silničního mostu v Motkovicích, v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po objížďce přes exit 39, Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Rekonstrukce mostu začala v dubnu a skončit by měla začátkem října. Nedaleko Ostružná na Jičínsku tráví část prázdnin skupina dětí s vrozeným diabetem prvního typu. Na týdenním turnusu letního tábora se o jejich zdraví starají lékaři a sestry z mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice. Děti tak mohou aspoň na chvíli pustit z hlavy myšlenky na monitorování glykemie, říká jedna ze zdravotnic Vendula Havarlantová.
18: Je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak většina dětí hodně si to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinul i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
10: Připojíme informace z dopravy. Na dálnici D1 přetrvává silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Na kilometru 196 je omezení kvůli opravě dálnice. Kolona je od Ostrovačic z kilometru 180. Stojí hlavně kamiony. Osobní auta v levém pruhu projíždí rychleji. Na D1 jsou fronty na příjezdu do Prahy z Brna. Kolona začíná na druhém kilometru u sjezdu na Opatov a pokračuje až do Prahy na jižní spojku. Je to kvůli dřívější nehodě. V Praze se rozjíždí fronty na jižní a Štěrboholské spojice směrem na Černý most. U Štěrbohol už nic nepřekáží. Provoz plně obnovili a fronty se dávají do pohybu. Komplikace jsou ale v Evropské do centra. U křižovatky s Horoměřickou u metra Bořislavka se srazilo osobní auto s nákladním. Je tam kolona asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibude oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 29. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
9: Posloucháte Ranní plus.
3: A to i 8 minut po 9. hodině. Přejeme vám dobré ráno. Konflikt na Blízkém východě.

0: On se k útoku na egyptská plavidla zatím nikdo nepřihlásil, ale za obvyklé podezřelé se považuje Írán nebo jeho spojenci v oblasti. Pokud to byli oni, proč se zaměřili zrovna na Egypt, který, jak víme, tak se snaží zprostředkovat mírové rozhovory?
1: No, ono to jako kdyby zapadá do té mozaiky v podstatě těch útoků nebo odpovědí Iránu po té agresi Ameriky a Izraele od února a tak dále, jak sledujeme, jak se ten konflikt tam jako kdyby vyvíjí a že naopak Iránci, iránské síly, respektive iránští spojenci útočí na americké spojence jako kdyby v regionu. Nicméně tady v tomto případě Irán jednoznačně popřel jako kdyby svou účast nebo zapojení tedy do tohoto útoku. Takže on se tady samozřejmě ano, je to možné, že zatím mohl stát Irán a mohl zatím stát třeba i nějaký iránský spojenec a mohlo to být bez jako kdyby svolení nebo bez popudu jako kdyby Iránu, jo, protože to je opravdu jako kdyby decentralizovaný konflikt a často můžeme sledovat, že v podstatě některé ty frakce, ať už jsou ty husijové, tak oni nejsou přímo závislí na povelech z Iránu. Mohl to skutečně někdo jako kdyby udělat v kontextu, ale jako kdyby autonomně. Jo, a pak se tady ještě nabízí verze, že se jednalo, a to je zase jako kdyby iránská verze, že se jednalo útok pod falešnou vlajkou se snahou zatáhnout Egypt právě do konfliktu proti Iránu, a že tím třeba mohl stát Izrael.
0: Tak ono to vypadá,
1: tady tuto popřeli.
0: Ano, ono to vypadá, že Egypt pravděpodobně nebude reagovat, ten požár se podařilo uhasit bez nějakých zásadnějších následků, ale to není případ Saudské Arábie, ona, jak jsme řekli na začátku, tak se sice snažila nenechat se do toho konfliktu zatáhnout, ale pak přece jenom zaútočila na milice v Iráku, co všechno je v jejím případě v sázce, protože ona se ocitá pod palbou ze tří stran, kromě těch iráckých milicí i od jemenských Hútiů a samozřejmě od Iránu.
1: Ano, Saudská Arábie je v docela složité situaci, už aj jako z hlediska svých spojenectví a z hlediska vlastně své jako ohrozitelnosti. A v podstatě, že vládne de facto ten korunní princ Mohammed bin Salman, a v podstatě on má velkou jako kdyby ekonomickou vizi, která se zase více nebo méně naplňuje, to je ta vize 2030 a ta samozřejmě musí nějakým způsobem se rozvíjet ve stabilním prostředí. Samozřejmě válečný konflikt tomu vůbec nenahrává. A na stranu druhou, Saudská Arábie během uplynulých zhruba 10 let, tak nebyla příliš úspěšná jako kdyby vojensky nebo politicky v nátlaku nebo právě v konfliktech se svými soupeři nebo domnělými soupeři, ať už to byl třeba Katar a ta dávná blokáda Kataru, anebo potom zapojení do té jemenské občanské války, velmi brutální, které stejně ale Saudská Arábie v podstatě musela uzavřít dohodu, jako kdyby s Husií a podobně. A zase tam jde o to různé jako kdyby přibližování se víc třeba ekonomickým zájmům Číny a zase velký tlak Ameriky a podobně. Jo. Takže Saudská Arábie tady toto musí dost vyvažovat. Zároveň taky teď se stala relativně nedávno v podstatě do konfliktu se svým bývalým spojencem Spojenými arabskými emiráty. Takže to je zase další velká rána. Hmm. Takže Saudská Arábie je opravdu jako ve velice specifické, křehké geopolitické situaci.
0: No ale bude se chtít pouštět z Huty do křížku? Ona přece potřebuje to Rudé moře teď daleko víc ještě než dřív, když třeba ten právě Hormuzský průliv je teď uzavřený. Tak nebude se pokoušet nějaké třeba uplatit, dejme tomu, že by třeba přistoupila na ty jejich požadavky, že by uvolnila tu dosavadní ekonomickou blokádu?
1: Ano, je to možné, mluví se o tom a zase souvisí to s tím, že v podstatě ty vojenské operace proti Husijům a ten konflikt s nimi nebyly z dlouhodobého hlediska pro Saudskou Arábii úspěšné, takže ona určitě to bude chtít řešit, nebo daleko raději by to řešila nějakou mírovou cestou.
0: A proč podle vás Irán vlastně celou situaci eskaloval? Mohl nabít dojmu, že Spojené státy vlastně nechtějí další konfrontaci po těch zprávách, že jim zřejmě dochází munice?
1: Ano, ano, to máte určitě pravdu. Na stranu taky v Iránu, Irán taky nemluví úplně jedním hlasem, tam zase, že máme nějaké jako kdyby složky toho režimu, který se v podstatě ještě těsně třeba před zahájením toho únorového útoku Ameriky a Izraele chtěli jako kdyby dohodnout. A pak tam samozřejmě zase, že všichni dobře věděli, nebo kdo trochu sleduje Irán, tak dobře ví, že tady právě ty útoky a tak dále, že to právě posiluje ty složky režimu, hlavně těch takzvaných revolučních gard, který jsou jako kdyby velice nekompromisní a v podstatě žádná jednání nechtějí a daleko víc jim právě vyhovuje tady ta situace toho dlouhodobého asymetrického konfliktu. Takže to je zase, my nevíme úplně přesně, jaká situace v Iránu dneska vnitřní, ale je dost zřejmé, že právě ty složky, které jsou velice skeptický vůči jakýmkoliv jednáním se Spojenými státy a dalšími západními zeměmi, tak ty tam jako kdyby mají navrch. Jo? Takže mám dojem, že to souvisí tady s tímto.
0: Marek Čejka, právník, politolog a autor blízkovýchodního podcastu, byl naším hostem. Děkuji vám za rozbor. Přeji hezký den.
1: Taky díky, taky hezký den.
2: 9 hodin a 14 minut posloucháte Ranní plus. Lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu, je v českých lékárnách v malém množství dostupný. Dnes ráno to na naší sesterské stanici Radiožurnál řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou dávku 1000 kusů Zánska, která dorazila v úterý. Část pacientů, ale především pacientek, teď řeší, jak potřebný lék sehnat. A s aktuálními informacemi je teď ve studiu Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Jak tedy pacientky zjistí, v jakých lékárnách tamoxifen seženou?
3: Žádný seznam lékáren není veřejně k dispozici. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv si dostupnost léku můžou ověřit sami pacientky, a to v aplikaci e-recept, případně můžou zavolat přímo na linku ústavu. Viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký řekl, že může trvat několik dní, než se přípravek do lékáren dostane.
4: Běžně to trvá třeba, já nevím, týden. Tady si myslím, že to bude mnohem rychlejší. Jo, že opravdu je, ví se, že toho je málo, že je to už kritická situace, tak si myslím, že to urychlí na co nejvíc budou moci.
3: Marek Hampel z grémia majitelů lékáren ale mluvil o tom, že dodací lhůty můžou být až 4 týdny. V zahraničí se zatím podařilo zajistit asi 1000 balení, původně jich přitom mělo dorazit víc, pokračuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
5: Ty předpoklady byly takové, že tam bylo schváleno 31 500 balení, což bylo vlastně dostatečné množství a ta dodávka byla i přislíbena v podstatě v polovině července, nicméně tam došlo ke zpoždění na úrovni takzvaného propuštění toho léku do distribuce.
3: I podle něj by měly dodávky následovat v nejbližších dnech a budou potřeba, protože v Česku se ročně spotřebuje asi 40 000 balení tamoxifenu.
2: Jak dlouho by pacientky neměly být bez tohoto léku?
3: Podle České onkologické společnosti by vysazení nemělo být delší než 2 týdny. Některé pacientky se tak bojí, jestli lék do té doby seženou. My jsme mluvili třeba s Marcelou z Ostravy, která tamoxifen užívá od letošního jara.
6: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání a vlastně to došlo už do té situace, kdy ten lék opravdu jako není a já už ho nemám ani k dispozici.
3: Pacientky si mezi sebou taky vyměňují nespotřebovaná balení, jak nám řekla ředitelka Asociace žen s rakovinou prsu Štěpánka Pokorná.
2: No a některé se pokouší sehnat lék i v zahraničí.
3: Ano, podle lékárníků, se kterými jsme mluvili, se jim to povedlo třeba v Polsku anebo v Německu. Dnes ráno ale ministr Adam Vojtěch ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že třeba ten lék z Polska, tak ten je trochu jiný než ten, který u nás chybí a že jeho výrobce ho vůbec nedoručuje do Česka.
7: Původní lék, který vypadl, ten má výpadek v celé Evropě. Pak jsme ho nahradili tamoxiferem Orifarm od jiné společnosti, který teď tady má výpadek. Ten polský lék je ještě od jiné společnosti, která vlastně v tuto chvíli nedováží ten lék do České republiky. My i toto řešíme, že bychom ho dovezli z Polska, řešíme právě i ten dovoz z Německa.
3: Nedostatek je tak způsobený hlavně distribučními problémy. Vojtěch dodal, že ještě dnes má jednat se zástupci pojišťoven o možnosti, že by nejpotřebnějším pacientkám, které si léky objednají ze zahraničí sami, hradili dovoz a do budoucna podle ministra rezort plánuje změny legislativy, aby se u kritických léků dali vytvořit robustnější zásoby.
2: Pojďme si ještě říct, na co přesně se ten lék používá.
3: Tamoxifen nejčastěji užívají pacientky, které už mají karcinom odoperovaný. Lék má u nich odstranit možné zbytky nádorových buněk, pokračuje Marek Svoboda, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně.
8: Musíme si uvědomit, že nejčastěji se používá zhruba 2 až 3 roky, u některých pacientek 5 i 10 let, takže nějaké vysazení v řádu několika málo dnů až týdnů třeba bych já i osobně nepovažoval za zásadní problém, ale opravdu bychom potřebovali mít jistotu, že třeba ten lék k dispozici bude.
3: Ještě doplním, že bez tamoxifenu se neobejde zhruba desetina žen s rakovinou prsu.
2: Tak budeme hlavně uklidňovat a doufat, že lék bude brzy dostupný. Tolik tedy Krištof Jiřík z domácí redakce. Děkujeme za informace.
3: Díky, naslyšenou.
0: A teď čerstvé informace z agentur. Při nekontrolovaném vstupu tisíců lidí z Maroka do španělské Souty se jich od čtvrtka nejméně 18 utopilo. Dnes ráno to napsala španělská média. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělským městem na africkém kontinentu pokračují i dnes. Dnešek bude v Česku mimořádně horký, někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. A několik týdnů po hackerském útoku modelu umělé inteligence společnosti OpenAI, vývojáře ChatGPT, její konkurent Anthropic přiznal, že se mu stalo něco podobného. Při testování umělá inteligence firmy Anthropic neplánovaně vnikla do počítačových systémů tří firem.
2: V Česku letos přibylo případů stalkingu, tedy nebezpečného pronásledování. Za první pololetí jich policie vyšetřovala 225, to je zhruba o 20% víc než za stejnou dobu loni. Obvykle jsou to ženy, kdo se stává obětí stalkingu, vyhrožování nebo i napadení. Jeden aktuální případ, který se dostal ke krajskému soudu v Brně, sledovala reportérka Alena Hesová. Dobré ráno.
9: Dobrý den.
2: Krajský soud v Brně se ve čtvrtek zabýval případem rozchodu, který vyústil ve výhrušky. O co přesně šlo?
9: Muž posílal ženě po rozchodu zprávy, chtěl, aby se k němu vrátila, a pak jí 4 měsíce vyhrožoval. Třeba tím, že zabije její příbuzné i psa. Obžalovaný nejdřív vinu popíral, pak se u městského soudu v Brně přiznal, ale během jednání krajského soudu tvrdil, že byl jenom zmatený a že odeslané zprávy byly vytržené z kontextu. Po rozchodu podobně pronásledoval i jinou svou expartnerku. Navíc byl už 2x odsouzený a posledních výhrůžek se dopustil v podmínce. Odvolací soud mu potvrdil 9 měsíců vězení.
2: Jak už jsme říkali na začátku, případů stalkingu přibývá, tedy těch, které lidé ohlásí na policii. Ale no, kolik jich řeší nebo řešila letos Jihomoravská?
9: Do konce června jich bylo 21 a to je v porovnání se stejným obdobím loni o 9 víc. Policisté na Jižní Moravě řešili v poslední době hlavně stalking ze strany bývalého partnera. Jeho typické projevy vykresluje policejní mluvčí David Chaloupka.
10: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ní mohli setkat, nebo u zaměstnání.
9: Ale stalking není výhradně partnerská věc. Policie ho prošetřovala třeba i v souvislosti se vztahy mezi nájemníky jednoho bytového domu. Stěžovali si na to, že jeden z nich je zahlcoval SMS zprávami.
2: No a když bychom se vrátili k těm partnerským situacím, tak kde je vlastně ta hranice mezi, řekněme, nějakým dořešením rozchodu a stalkingem?
9: Ono je to individuální. Obecně jde o situace, kdy ten převážně jednostranný kontakt překročí únosnou mez a trvá to delší dobu, vysvětluje ředitel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestných činů Vladimír Vedra.
11: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking. To znamená, že se navazuje na předchozí třeba domácí násilí. Když dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vydírání, vyhrožování může být součástí stalkingu. Tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. Toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
9: Nárůst ohlášených případů Vedra vysvětluje mimo jiné osvětou o problematice. Díky ní oběti případy častěji nahlašují. V posledních letech se stalking rozšiřuje i kvůli rozmachu sociálních sítí, které jsou pro stalkery ideálním nástrojem pro následování. Obžalovaným hrozí roční vězení, ale drtivá většina odsouzených dostane podle dat Ministerstva spravedlnosti podmíněný trest v průměru 9měsíční. Do budoucna nejspíš bude muset rezort kvůli směrnici Evropské unie rozšířit případy, které lze za stalking považovat. Momentálně musí jít o chování, které může vzbudit obavu o život nebo o zdraví. Do budoucna by se stalking vztahoval i na situace, které můžou způsobit oběti vážnou újmu.
2: Jistý druh osvěty jsme teď udělali i s Alenou Hesovou, redaktorkou brněnského zpravodajství. Děkujeme, naslyšenou.
9: Není zač, naslyšenou.
0: Za 7 minut bude 9:30. V Česku by měly teploty podle meteorologů i dnes stoupat ke 40 stupňům Celsia. Lidé proto nejspíš opět zamíří na koupaliště. Veřejné areály, například v Kladně, během horkých dnů několikrát denně kontrolují tamní strážníci a řešit museli například i fyzické napadení.
12: Městská policie Kladno kontroluje třeba koupaliště s letiště. Podle jednoho ze strážníků je tady dnes všechno v pořádku.
13: Důležité je kontaktovat plavčíky a zjistit vodník, jestli jsou tady nějaké problémy, nebo jestli se nenachází nějaký závadový osoby, jestli neměli s někým problém a podobně. To je tak asi celý a to je hlavní, no, kontaktovat plavčík, je tady odpovědná osoba. Že?
12: Když sem přijedete takhle preventivně, setkáváte se s nějakými prohřešky?
13: No, výjimečně, málo kdy. No.
12: A když vás sem zavolají, tak jaké to jsou případy nejčastěji?
13: No, takový to neuposlechnutí tady pokynů plavčíků, porušování toho návštěvního řádu a že nerespektují vlastně pokyny těch plavčíků. To je celý asi.
12: A jak to potom řešíte?
13: No, většinou se těm lidem dá domluvit.
12: To ale neplatí vždy. Pracovníci koupaliště se setkali i s vážnějšími případy, potvrzuje plavčík Vít Štercl.
14: Dokonce tady bylo i fyzické napadení plavčíka a potom se tady pachatele musela městská policie a následně i policie České republiky odvést. Daný plavčík tu situaci zvládl docela s chladnou hlavou. Kamarádi a přátelé toho pachatelé si ho sami uklidnili.
12: Jak problémoví návštěvníci jsou, je to časté, že musíte volat městskou policii?
14: Je to časté, zejména ve chvíli, kdy ještě třeba v červnu a potom i v září není otevřené koupaliště Bažantnice, kdy toto je jediné letní koupaliště ve městě. Potom je to častější, no, takhle jinak v létě. Už za stolik jako se nevolá, většinou se volá zejména na začátku těch měsíců.
12: Přítomnost strážníků oceňují někteří návštěvníci, třeba paní Helena.
15: Je to jedině dobře, aspoň z toho má někdo respekt.
12: Mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová dodává, že kontroly jsou hlavně preventivní.
16: Kontroly městské policie Kladno na koupalištích jsou běžnou součástí vlastně letní služby. Kontroly provádíme několikrát denně v závislosti na aktuálním počasí, od kterého se odvíjí samozřejmě i návštěvnost na koupalištích. Kontroly jsou především preventivního charakteru.
12: Ve městě jsou celkem 2 veřejná koupaliště. Od začátku letních prázdnin je strážníci zkontrolovali více než 120krát. Z Kladna Richard Webs, Český rozhlas.
2: A krátce před 9:30 máme pro vás ještě jedno téma. Pro některé fanoušky není Odysea jen název nového filmu Christophera Nolana, ale také popis jejich cesty do kina. Za projekcí z 70mm filmového pásu totiž míří do Česka z různých koutů Evropy. Někteří přijíždějí z Německa, jiní dokonce z Itálie nebo Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
17: Po 3 hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
18: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
19: Technically it was amazing.
17: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odysee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
20: I'm from Nuremberg.
21: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
17: A že se Alessandro a Stefan vůbec spotkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
18: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu a já říkám, vážně? Já taky.
21: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa a oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
17: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
21: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
17: Oba zahraniční fanoušci se dlouho vyptávali promítačů na různé technické zajímavosti. Třeba i na to, proč je IMAXový pás promítaný horizontálně, nebo jak se promítačka chladí vodou a mění velká ksenonová lampa. Při loučení si pak Stefan a Alessandro slíbili, že do Prahy ještě přijedou, a to na promítání pokračování sci-fi série Duna. I tento snímek totiž natočil částečně režisér Denis Villeneuve právě na 70 mm široký IMAXový filmový pás. Za promítáním Odyssey přijel do IMAX kina také Gruzínec Sandro Shugladze.
1: Miluju kino a především filmy Christophera Nolana, takže tahle cesta pro mě nebyla jen o tom vidět film. Byla to inspirativní zkušenost. Jako filmař jsem chtěl zažít jeden z nejlepších způsobů, jak se dá film sledovat. IMAX 70 mm je opravdu vzácný formát a vůbec nevím, kdy budu mít další možnost vidět film právě takhle. Pro mě to rozhodně stálo za tu cestu. Byl to zážitek, na který nikdy nezapomenu.
17: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 milionů korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: No, pokud stojíte o výjimečný vizuální zážitek, tak se podívejte na naše webové kamery, kde na vás z nich září naše nové studio. Šárka teď také září. No ale dnešní Ranní plus je ve finále. Děkujeme, že jste poslouchali. Díky, to říká kdo?
2: Šárka Feniková.
0: A Tomáš Pavlíček. No ale my tady nezasínáme, po zprávách začíná Pro a proti. Bude se věnovat politizaci vysokých škol, jestli hrozí. Hosty budou předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a hlavně expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stibůrek. Přejeme vám klidný den.
20: Je 9:30.
22: Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Dobré dopoledne. Americký prezident Donald Trump si není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu balistických střel proti balistických Patriot. Řekl to deníku Financial Times s tím, že Washington podobná povolení neuděluje a s poskytováním licencí musí být opatrný. O výrobě střel Patriot přitom v úterý Trump jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten na sociální síti X označil schůzku za dobrou a dodal, že mu Trump licenci přislíbil. Vybrané společnosti z odvětví energetiky, vodárenství, potravinářství nebo dopravy se musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Podle Jakuba Rejska z Hospodářské komory budou firmy muset například mít krizový plán nebo posílit zabezpečení kamerovými systémy. Společnosti se k plnění musí přihlásit sami. O tom, jestli do kritické infrastruktury patří, potom rozhodne ministerstvo vnitra. Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod. Varuje před tím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda by si měli řidiči na cestu vzít dostatek tekutin, lehkou svačinu a před cestou zkontrolovat, že mají dostatek paliva. Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagonů a lokomotiv. Tajvan je chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova. O provedení průzkumných vrtů na vodu budou dnes v referendu rozhodovat obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce vypsalo referendum na žádost petice sepsané členy opozice. Víc než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele. V Nasavrkách na Chrudimsku začíná Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad. Hlavní téma letošního ročníku je úspěšné tažení proti Římu, které ve 4. století před naším letopočtem vedl náčelník Brennus. Kromě historických ukázek chystají pořadatelé také koncerty, semináře, přednášky nebo ukázky řemesel. Festival potrvá až do neděle.
22: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Máme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je omezení kvůli velké opravě dálnice a fronta je od Ostrovačic z kilometru 180. Stojí tam hlavně kamiony a osobní auta v levém pruhu projíždí o něco rychleji. Na D1 jsou fronty i na příjezdu do Prahy z Brna. Kolona začíná na 6. kilometru u sjezdu na Průhonice a pokračuje až do Prahy na jižní spojku. Na vině je dřívější nehoda, naberete 10 minut navíc. V Praze čekejte potíže v Evropské do centra u křižovatky s Horoměřickou. U metra Bořislavka vyšetřují srážku osobního auta s nákladním. Pronta je na 10 minut. Přejeme. Počasí bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na horách naměří kolem 29. Tolik zprávy, na řadě je pro a proti s Lukášem Matoškou.
22: Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Ministerstvo školství chystá velkou reformu veřejných vysokých škol. Počítá se zavedením nové univerzitní rady, jejíž část by vybírala komise jmenovaná ministrem a chce taky posílit funkci rektora. Vedla by změna k efektivnějšímu řízení vysokých škol, jak si slibuje ministerstvo, nebo hrozí, že by omezila akademickou svobodu, jak zaznívá ze strany některých univerzit?
22: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
5: Dobré dopoledne, tak to zdravím.
4: Hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek. Dobrý den, zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Do dnešní debaty jsme zvali i představitele ministerstva školství, ale naše pozvání nepřijali. Pane Stiburku, ohrožuje ten chystaný zákon akademické svobody?
6: Já jsem přesvědčený o tom, že ne. Akademické svobody jsou zásadní hodnotou, ale ne jedinou hodnotou, kterou od vysokých škol očekáváme.
4: Váš pohled, pane Kašparovský?
5: Já mám trošku jiný pohled, já jsem přesvědčen o tom, že to riziko tam existuje. A ten návrh samozřejmě se právě ještě cizeluje, takže se velmi přesně nedá určit. Já si osobně ale myslím, že akademické svobody jsou základem rozvoje vysokých škol a to už víc než 800 let a pokud nebudou, tak ty vysoké školy nejsou schopny plnit zásadní svoje role a to je rozkvět vzdělanosti.
4: Zaměřme se na to, co ta chystaná reforma přináší, jak se zatím zdá, novou univerzitní radu. Ta by neomezila, pane Stiburku, tu dosavadní akademickou samosprávu?
6: Akademickou samosprávu. Já bych možná rozlišoval dvě věci. Akademickou samosprávu a akademické svobody. To jsou dvě různé věci i v té literatuře, i v tom mezinárodním pojetí. A akademická svoboda je individuální věc o tom, jestli mi někdo nemluví do mého výzkumu, jestli můžu zodpovědně realizovat svoje bádání, svoji výuku v souladu se svojí expertízou a se svým dobrým svědomím. Druhá věc je akademická samospráva, která může být vykládána trošku různě a to naše pojetí je hodně svérázné a v zásadě říká, že ovšem si mají rozhodovat akademici a studenti sami.
4: Když říkáte to naše, tak myslíte to české?
6: Myslíme to české. A v tom mezinárodním srovnání to často není vnímáno takhle úzce a u nás to pojetí akademické samosprávy vede k tomu, že hodně zdůrazňujeme tu svobodu od, aby nám nikdo nemluvil do těch našich věcí. Ale v zahraničí zdůrazňují, že funkční autonomie univerzit musí znamenat taky svobodu k svobodu a schopnost se reálně rozhodovat, strategicky se řídit, posouvat se dopředu. A to je to, kde my máme dneska obrovskou slabost, protože příliš mnoho aktérů může jakoukoliv změnu zablokovat a nikdo nemůže nic reálně prosadit.
4: Pane Kašparovský, tak není to české pojetí akademické samosprávy, na základě kterého fungují veřejné vysoké školy svérázné a možná v návaznosti na to, co teď zaznělo v celoevropském srovnání i přehnané?
5: Já si myslím, že vysoké školy se mohou rozvíjet, podle mě se dokáže rozvíjet velmi dobře. Teď vám řeknu konkrétní výstup, teď byl mezinárodní evaluace vysokých škol v oblasti výzkumu a většina škol se posunula, takže tvrdit, že se neposouváme, v těch měřitelných indikátorech se posouváme. Já si myslím, že rozhodně je potřeba pracovat se systémem řízení vysokých škol, ale tento přístup mi připadá příliš revoluční a neodpovídající skutečnému stavu věci. Jak říkám, i tam, kde se nějak hodnotíme, tam jsme se posunuli.
4: Pane Sýborku, tak to reagovat? Určitě můžete na to reagovat. Předpokládám, že budete reagovat i na to mezinárodní srovnání?
6: Můžu. Právě ministerstvo v tuhle chvíli uzavřelo minulý týden mezinárodní hodnocení českých výzkumných univerzit. Ty výsledky vyvolaly celou řadu kontroverzí i ze strany samotných vysokých škol, protože se upozorňuje třeba na to, že vysoké školy si sami skládaly ty hodnotící panely a řada těch panelů nebyla úplně kritická. Některé trošku zůstávaly u takového kamarádského poplácávání po zádech, což není vnímané úplně jako úspěch. A nedají se úplně dobře srovnávat ty výsledky mezi těmi vysokými školami. Ale kdo třeba k tomu přistoupil opravdu poctivě a za to jí sluší potlesk, je Univerzita Karlova, která si složila skutečně jako expertní kritický panel, který jí nedal nic zadarmo. A právě tady ten panel ve svém hodnocení podtrhuje, že stávající systém řízení Univerzity Karlovy představuje bariéru pro zavádění inovací a pro interdisciplinární spolupráci a nevědomě upřednostňuje taktickou stabilitu, jak oni to nazvali, před strategickou transformací.
4: Tak pane Kašparovský, úplně to nebyla pochvala na vaši adresu, protože tady byla zmíněna Univerzita Karlova, zatímco já jsem to neříkal, vy působíte na Masarykově univerzitě.
5: Ano. My jsme samozřejmě také dostali jako Masarykova univerzita zpětnou vazbu. Myslím, že jsme měli taky tvrdý evaluační panel, ale dokázali jsme, že v tomto zákonném uspořádání dokáže se univerzita posouvat. Ten rozpor, který my máme, spočívá v tom, že my si myslíme, že úprava legislativy jako taková nepovede k samotnému zlepšení, pokud se nezlepší to vnímání těch lidí uvnitř těch univerzit. To znamená, změníte-li zákon, nezměníte lidi.
4: A jak chcete změnit lidi?
5: Myslíme. Lidi musíme změnit tím, že musíme přilákat do těch vysokých škol, že je to zajímavá práce. Proto já osobně tvrdím, že pokud se má něco změnit v zákoně o vysokých školách, jsou to akademické kariéry, je to, abychom dostali ty lidi na ty vysoké školy. Systém řízení je důležité také změnit jiným systémem, ne univerzitními radami, ale posílením pravomoci rektorů, s tím souhlasíme, ale systém vnějšího řízení nám nepřipadá, že by nám výrazně posunul. Co nás posune, jsou akademické kariéry, aby se pro ty lidi to místo na vysoké škole stalo dobrým zaměstnáním.
4: Proč potřebujeme tu ministrem Plagou prosazovanou univerzitní radu? Pane Sýborku, co přinese a jak přispěje ke zkvalitnění českých veřejných škol?
6: Tak já úplně chápu ty obavy. Jo, a úplně chápu to, že ty univerzity, které jsou zvyklé si ovšem rozhodovat sami zevnitř, se bojí toho, a většina lidí, se kterými já umluvím, si umí představit, že to bude fungovat velmi dobře. A že potřebujeme ten vnější pohled, potřebujeme zástupce lidí z biznisu, kteří se s námi budou bavit a tak dále, ale i třeba akademiků z jiných vysokých škol, třeba i ze zahraničí, kteří nám budou nastavovat nějaké zrcadlo. Co je ta obava, která je podle mě přirozená a do nějaké míry oprávněná, je, aby to nebyli přesně vysloužilí politici, aby to nebyli trafikanti a tak dále.
4: Což být můžu?
6: Já jsem přesvědčený o tom, že ten návrh, jak ho předložil Robert Plaga, je velmi vyvážený v tomhle a on a celé ministerstvo je otevřené tomu jednat dál o tom, jak přesně nastavit ty pojistky. Je to úplně nesrovnatelné třeba s mediálními radami, které jsou skutečně čistě politicky volené. Tady má ministerstvo obsazovat pouze 3 z 9 míst v té radě a i ty má obsazovat na základě výběrového řízení z řad uznávaných akademiků. To znamená, jsou tam velmi striktní kritéria, nemůže to být náhodný poslanec nebo jiný politik, kterého si tam ministr dosadí. A určitě se můžeme bavit o tom, jak to ošetřit dál.
4: Čímž jste tedy neodpověděl na otázku, co ty univerzitní rady přinesou nového do fungování veřejných vysokých škol, ale ještě se k tomu vrátíme, protože já bych rád nechal zareagovat pana Kašparovského. Neuklidňuje vás to, že v té univerzitní radě by měla být jenom část členů vybraná komisí, kterou jmenuje ministr, a navíc, že by tam měly být určité pojistky proti politizaci?
5: Úplně mě to neuklidňuje, dám vám k tomu 2 paralely. Rada České televize, tam je spousta pojistek a přesto víme, že to úplně nefunguje, takže já budu chtít vidět ty pojistky, až je uvidím, tak teprve jsem schopen komentovat, zda jsou dostatečné.
4: No, já možná zmíním konkrétní pojistku, o které hovoří pan ministr Plaga. V té radě by nemohli sedět aktivní politici.
5: Tak, rozumím, ale dávám příklad, nemusí být člověk aktivním politikem, ale je spojen s nějakou politickou stranou. Jo? Když vám řeknu třeba v našem případě, máme přímo na univerzitě několik kolegů, kteří se aplikovali v politice, ale je otázkou, jsou stále spojeni s politikou, či nejsou. Jo? To není tak jednoduché. Ale ještě jsem chtěl k tomu dát jednu věc. Já se bojím, takhle, mám obavy z toho, že ten externí pohled nepřinese to, co si od toho ta reforma přináší, protože my pořád pracujeme se stejnou kohortou lidí. A pokud konstatujeme stav, že ty akademické samosprávy se neumí sami spravovat a řekneme, vyřeší se to tím, že si navzájem vyměníme ty lidi mezi univerzitami, tak to úplně nebude ono. Pracujeme se stejnou kohortou. Proto jsem přesvědčený, že v rámci toho té institucionální odpovědnosti je dobré, aby tam ten externí pohled byl, ale aby nebyl dominantní. Aby byl ten korektivem, nikoli v tím regulátorem.
4: A podle vás v případě té ministrem Plagou navrhované univerzitní rady hrozí, že by v tom vysokoškolském životě úplně převažovala a že by měla to hlavní slovo?
5: Takhle je to navrženo tak, že máme tři lidi, které nominuje akademický senát univerzity, tři lidi, které nominuje pan ministr v rámci výběrového řízení a třetí třetina bude doplněna volbou těch dvou třetin. Tedy zjednodušeně řečeno, zaručeno máte pouze jednu třetinu z akademické obce, dvě třetiny mohou a nemusí být z akademické obce, záleží, jak si to ta daná škola nastaví. To znamená ta záruka toho, že ten vnější pohled převáží, ten vnitřní pohled, pardon, převáží nad tím vnějším, tam není v této chvíli.
4: Tak nevedli by, pane Stiburku, ty univerzitní rady k tomu, že by byly úplně podceněny ty dosavadní samosprávy, to znamená akademické senáty?
6: Já se možná ještě zkusím vrátit o krok zpátky. Jedna věc, o které jsme mluvili, je, že potřebujeme dostat do toho řízení silnější vnější pohled, tak aby univerzity nebyly tou uzavřenou slonovinovou věží, reagovaly na společenské potřeby, na to, jak se vyvíjí svět. Ale možná za mě to je trochu až sekundární aspekt, proč se vůbec ty univerzitní rady do hry dostaly. A to, na co nejčastěji upozorňují třeba ty zahraniční hodnotící panely, je extrémní autonomie fakult, kterou my u nás máme. Je normální všude ve světě, že fakulty na univerzitách fungují do velké míry samostatně, sami si spravují svoje vnitřní věci, to je v pořádku. Ale u nás tuto autonomii máme natvrdo napsanou v zákoně, takže si sami vybírají své vedení, nikomu se nezodpovídají a vlastně si sami rozhodují, jestli budou respektovat vůbec třeba nějakou strategii univerzity. A tím se dostávám k té univerzitní radě.
4: Bylo lepší, aby ta autonomie byla zmenšena na třetinu oproti současnému stavu, protože v té univerzitní radě by si zevnitř vysoká škola jmenovala jenom třetinu členů?
6: Tak, a to je to, k čemu se chci dostat. Myslím si, že musíme změnit, posílit postavení rektora, oslabit postavení fakult, což můžeme částečně udělat některými dalšími věcmi, ale dokud bude rektor vybírán tím akademickým senátem, tím mnohohlavým orgánem, velmi anonymním, s velmi nejasnou zodpovědností, kam ty fakulty vysílají své delegáty a vyměňují jejich hlasy.
4: Jsou to zástupci pedagogů a studentů, připomeňme?
6: Ano, ale fungují jako delegáti fakult, jsou vyvoleni na jednotlivých fakultách, hájí jejich zájmy a v praxi velmi často fakulty vyměňují hlasy svých senátorů výměnou za konkrétní ústupky a rektor se stává nebo zůstává rukojmím fakult. A já se obávám, že dokud nerozbijeme tenhle ten vztah, tak se nikdy nezmění nic prakticky a nikdy změníme třeba některé jiné paragrafy.
4: A prosím, a proto, k té mojí otázce, proto je důležité, jestli by bylo správné, aby v té univerzitní radě si zevnitř nominovali svoje členy představitelé těch vysokých škol jenom ze třetiny.
6: Tak, proto si myslím, že je důležité, aby v té univerzitní radě, která má vybírat rektora, nebo respektive dohlíže ten proces výběru rektora, byla většina členů externích. Jestli to budou přesně dvě třetiny, nebo tři čtvrtiny, nebo něco mezi tím, o tom se můžeme bavit, nebo těsná nadpoloviční většina, o tom se můžeme bavit, ale ve většině těch zahraničních systémů je to nadpoloviční většina. Mně to připadá jako zásadní právě proto, aby jsme oslabili tu pozici těch fakult, které kontrolují rektora. A jak přesně to postavíme, kolik přesně tam budeme mít lidí, to je to, o čemu i ministerstvo je v tuhle chvíli otevřené o tom jednat.
4: Pane Kašparovský, tak co říkáte na tento argument, že je potřeba, aby v univerzitní radě měli většinu ti členové zvnějšku, ne zevnitř univerzity, z toho důvodu, aby rektor volený akademickými senáty nebyl rukojmím těchto senátů?
5: No takhle, zaprvé úplně nemohu souhlasit s tou paušalizací, že to ve všech senátech tak, jak bylo popsáno. S tím zásadně nesouhlasím.
4: Ale někde to tak je.
5: To je rozhodně, o tom to určitě nepopírám, ale my teďka měníme systém, my teďka zasahujeme do všeho, takže všem to. A já nesouhlasím s tou paušalizací. A teď na odpověď na vaši otázku. Vy vycházíte z toho, že ten vnější hráč, ty dvě třetiny, budou mít zájem na tom, aby toho rektora vybrali takzvaně nadfakultně. A já se ptám, na základě čeho tak usuzujete? Co když ten zájem pak bude třeba externí? Co když ten zájem bude, že to bude někdo z vnějšku, kdo by chtěl tu univerzitu nějakým způsobem směřovat směrem, který my nechceme, to znamená třeba k těm ztrátě akademických svobod. Ono totiž je pravda, že budete mít dané zákonem, že prostě můžete bádat, můžete zkoumat, můžete učit, co chcete, ale pokud ta univerzitní rada, která mimochodem stanovuje statut, to znamená rozhodne třeba, jaké budou fakulty, rozhodne, jaké budou pracoviště. Jak my víme, že ten vnější pohled povede k tomu, že se vyřeší to, co tady říkáme. A já si pořád myslím, že je to kultura té univerzity. Pokud ta univerzita už teď funguje nadfakultně, tak bude. Pokud nebude, tak to, že změníte zákon, se to nestane.
3: Já se na to hned pana Stiborka zeptám. Dovolte mi ještě pod otázku k tomu, co vy jste řekl. Vy jste se před pár dny jakožto Rada vysokých škol ohradili proti slovům pana ministra Plagy na vaši adresu, že si nechcete nechat vypustit svůj rybník, že jste tedy jakýmsi kapry v této metafoře. Není to tak ale do určité míry, že vy se snažíte stůj co stůj udržet tu stávající moc akademických senátů?
5: Takhle, já to trošku upravím. My jsme sice jako Rada vysokých škol nominováni akademickými senáty, ale já třeba konkrétně jsem byl 8 let děkanem a nikdy jsem nebyl členem akademického senátu Masarykovy univerzity, takže tvrdit to, že si vypouštím rybníček, je trošku nadsazené.
3: Tak ho nechcete vypustit vašim kolegům, řekněme.
5: Ano, nechci ho vypustit mým kolegům, rozumím. Jenom abych vysvětlil, že Rada vysokých škol nejsou jenom senátoři. Ale chci vysvětlit to, že nám jde o to, že my v této chvíli nějakým způsobem máme ustanoveno funkční systém, který má nějaké chyby a dá se cizelovat. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné ho vylepšit, že je možné třeba víc zapojit správní rady do rozhodování na vysokých školách, byť víme, že je to politický orgán, ale říkáme, že by tam měly fungovat jako korektiv, nikoliv jako regulativ. To znamená, aby korigoval právě tu vnitřní diskuzi, protože kdyby vám měl cizelovat tu myšlenku o těch fakultách, ono to je vždycky tak, že se, ne vždycky, ale občas se vybírá konsenzuální kandidát. Ale ten konsenzus se může rozrušit tím, že tam bude ten vnější pohled. Ale podle mého názoru nemusí být dominantní.
3: Jednoduchá otázka, poprosím o jednoduchou odpověď. Dovedl byste si představit určité omezení moci akademických senátů, ano nebo ne?
5: To je moc obecná otázka. Nedokážu odpovědět na otázku typu omezení moci. Já nevím, co se myslí pod tím slovem moc. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k tomu, že ten akademický senát má institucionální odpovědnost, to znamená, ty lidi to dělají sami pro sebe, tak myslím si, že mají mít významný vliv. Omezení moci, je to otázka, co by se jednalo. To dokážu říct jenom tak jednoduše.
3: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek.
22: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jak jsem slíbil, obracím se na vás, pane Stiburku, a s tou otázkou, která vyplynula z toho, co před chviličkou namítal pan Kašparovský. Nemůže za předpokladu, že skutečně bude zavedena na veřejných vysokých školách ta univerzitní rada, dojít k tomu, že potom bude jmenovat takového rektora, který třeba bude vyhovovat některým vnějším zájmům, ať už politickým nebo biznisovým?
6: Mně to připadá krajně nepravděpodobné. Když se podíváme na to navržené složení, kdy skutečně jako 6 z 9 členů mají být akademici z akademického prostředí, s akademickou reputací, tak vůbec nechápu, proč by to dělali.
3: Ale jenom 3 zevnitř té veřejné vysoké školy.
6: Jenom 3 zevnitř té vysoké školy, 3 zvnější, ale pořád to mají být uznávaní akademici, kteří mají pochopení pro to, co je poslání univerzity. A připadá mi, že to riziko zneužití moci je tam mnohem menší než v tom stávajícím systému, a to je pro mě důležitý faktor. A možná, kdybych se vrátil k tomu, co říkal Tomáš Kašparovský. Myslím, že se oba shodneme na tom, že univerzity potřebují víc peněz. A že peníze jsou zásadní pro rozvoj jejich kvality. V tuhle chvíli jsou skutečně podfinancované. A pokud chceme mít špičkový výzkum a špičkové vzdělávání, potřebujeme víc peněz. Na tom se shodneme všichni. Já mám ale obavu a pozorujeme to z konkrétních příkladů, že pokud jenom do toho stávajícího systému nalijeme další peníze, tak zdaleka ne vždycky jsou využity tak efektivně, jak můžou být. A druhá věc, na které se shodneme, je, že potřebujeme reformu akademických kariér a toho, jak školy pracují se svými kariérními řády a tak dále, funkční místa docentů a profesorů. A zrovna Masarykova univerzita, kterou zastupuje Tomáš Kašparovský, je velmi úspěšná, nebo respektive aktivní v tom, že se snaží tyhle změny zavádět, ale i tam to jde extrémně pomalu, extrémně to drhne. A na všech ostatních fakultách vidíme, že v tom stávajícím systému řízení školy si nejsou schopny ten systém reformovat. A i ten zákon nemůže donutit školy, aby nabírali lidi zvenku, když sami nebudou chtít.
3: Tak vidíte to, pane Kašparovský, i na pochvalu na adresu vaší Masarykovy univerzity nakonec naší dnešní diskusi došlo, ale dovolte mi se vás zeptat, uklidnila vás teď ta odpověď Šimona Stiburka týkající se tedy té vaší obavy ohledně toho, že univerzitní rady by mohly směřovat prostřednictvím volby rektora vysoké školy nějakým směrem, který by vyhovoval nějakým externím aktérům?
5: Úplně mě neuklidnila, já vám vysvětlím to, už jsem to několikrát opakoval, ten problém je ten zájem. Zájem toho člověka, byť je to uznávaná osoba, řeknu třeba na sebe samém, představte si, že bych byl členem univerzitní rady Univerzity Karlovy a současně zaměstnancem Masarykovy univerzity. Já prostě, ano, můžu být altruista a můžu se snažit pomáhat jiné instituci než mé vlastní, ale otázka, kolik takových lidí seženeme, až za to budou opravdu vždycky takhle ty lidi vybráni. Kdybych se vás měl zeptat, tak asi takto, jaké budou třeba výběrové parametry na toho člena univerzitní rady. Kde je budeme vybírat? Bude třeba muset znát, jaká univerzita to je, na kterou jde a podobně. Ono to je, tam je hodně otázek, takže mě nedokáže uspokojit to, že si myslím, že nikoliv. Já se obávám, že dokud to nevycizilujeme tak, aby to fungovalo, tak mám spíš pořád tu obavu, že by to mohlo být.
3: No a nenaznačuje teď pan ministr Plaga, že teď bude prostor toto všechno si vydebatovat a vymyslet i s vámi, jakožto s představiteli vysokých škol, aby to fungovalo?
5: Ano, naznačuje a myslím, že o tom intenzivně debatujeme, jenom pořád si tak nějak stojíme za svým, že si myslíme, že, jak jsem to opakoval už několikrát, ano, jsme připraveni pro vnější pohled, jsme připraveni vnější pohled principem korektivu. Já vám to jenom přiblížím. Ono často, když se ty senaty patují, to znamená, dostají se do nějaké situace, kdy se to neposouvá, tak stačí jenom pár hlasů navíc a posune se to. Tam by mohla se hrát roli třeba ta správní rada, reformovaná správní rada, která by to posunula jedním či druhým směrem. Pak to bude fungovat. A my si myslíme, že tohle by bylo řešení, než to úplně přetočit na ten vnější pohled, protože si myslíme, že to má být evolučně, nikoliv revolučně.
3: Pane Stiburku, nezavádí se tady tak trochu revoluce a potom je vám jasné, na základě kterých kritérií by se vybírali ty vnější členové univerzitní rady?
6: Tak, já budu jedině rád, pokud Rada vysokých škol a další orgány v tom vysokém školství přijdou s vlastními návrhy, jak by chtěli ty pravidla cizelovat, co je tam potřeba ošetřit. Myslím si, že to je přesně ta věc, kterou ministerstvo otevírá, nepředložilo zatím návrh zákona, předložilo pouze jako teze k diskuzi.
3: A no to do konce roku chce mít hotový věcný návrh
6: věcný
3: zákona.
6: Věcný záměr zákona, což
3: předstupeň.
6: Ano, ale furt je tady. Teď je ten prostor, kdy o tom diskutovat a ministerstvo skutečně té diskuzi otevřené je. To bych rád podtrhnul. A pokud Tomáš Kašparovský mluví o tom, jaký on by měl zájem, kdyby seděl v radě Univerzity Karlovy, tak v lecčem se to podobné, jaký má zájem fakultní nebo zástupce fakulty, který sedí v akademickém senátu univerzity, jaký má zájem na tom, aby ostatní fakulty byly kvalitní. A často se to svrhává do toho, že chceme házet ostatním fakultám klacky pod nohy, aby my jsme si urvali nejvíc z toho společného zdroje.
3: No ale
6: je to vnitřní boj o zdroje.
3: Zase má zájem na tom, aby se dobře dařilo té jeho univerzitě.
6: Té jeho fakultě, ale řada lidí si to vykládá tak, že je výhodné být nejlepší fakulta na slabé univerzitě, než obětovat třeba nějaké zdroje na podporu těch ostatních.
3: Tak pane Kašparovský, není problematické už to stávající nastavení?
5: Tady bohužel, nebo bohudík, nemůžu souhlasit. To je otázka vnitřního nastavení té univerzity. Nedokážu si představit, že bych jako zástupce fakulty potopil jinou fakultu dané univerzity a myslel si, že mi to pomůže.
3: No, počkejte,
5: pokud
3: ale
5: nezlobte
3: se, že vás přerušu. Mezi fakultami občas se to dostane i do sdělovacích prostředků, se tu a tam vedou líté boje.
5: To já netvrdím, že to není, jenom si myslím, že tenhle ten problém nevyřeší ten zákon. Jo, bude to jiný boj i mezi jinými subjekty. To je otázka toho nastavení. Proto já vždycky říkám, že my na Masarykově univerzitě jsme měli tu výhodu, že jsme stavili kampus a v rámci toho jsme se dokázali jako fakulty spojit pro jednu činnost. Ten kampus se stavil jenom pro dvě fakulty z 10. Jo, to znamená, pokud to vnitřní prostředí je dobře nastavené, tak to fungovat bude i teď. Pokud není, tak si nejsem jist, že zákon to vyřeší.
3: Ještě bych se na závěr, pánové, zaměřil aspoň v minutě a půl na návrh, jak by mělo nově vypadat financování veřejných vysokých škol. V tom návrhu se hovoří o něčem, co se nazývá kontraktovým financováním. Jak by to fungovalo, pane Stiburku, a proč by to bylo lepší než ten stávající model?
6: Tak kontraktové financování je věc, kterou zavedla řada západoevropských systémů právě paralelně se změnou řízení. Do velké míry jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Dneska vysoké školy financujeme tak, že máme nějaký vzoreček, velkou excelovou tabulku, kam nasypeme spoustu čísel a vypadne nám nějaký výsledek na základě minulého výkonu. Přerozdělíme peníze znovu v zásadě bez velké změny.
3: A teď by to tady, protože nemáme už tolik času, mělo být tak, že stát by financoval veřejné vysoké školy na základě toho, že uzavřou smlouvu o plnění určitých ukazatelů.
6: Tak, tam a mnohem více orientací na ten budoucí výkon a s větší citlivostí pro specifickou misi a specifický profil té vysoké školy.
3: Pane Kašparovský, jste takovému modelu za radu vysokých škol otevřeni?
5: Určitě ano, my o tom samozřejmě dlouhodobě diskutujeme. Nám jde o to, aby vysoké školy měly větší stabilitu, protože my přijímáme studenty na 2 až 6 let, ale financování máme zpravidla na rok.
3: Tolik předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský diskutoval s hlavním expertem Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimonem Stiburkem. Pánové, náš čas vypršel, ale moc vám děkuju, že jste si ho udělali.
6: Díky moc.
5: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
3: Loučí se Lukáš Matoška.
22: Interview Plus. Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce. Vyvrcholil tím rozkol ve straně Právo a spravedlnost, která se považuje za hlavní opoziční sílu v zemi. Proč se bývalá vládní strana dostala do potíží? Může se současný premiér Donald Tusk těšit na hladké vítězství ve volbách v příštím roce? Na otázky Petra Viziny odpoví polská novinářka, redaktorka deníku Gazeta Pravna, Klára Klinger-Kosmala.
7: Interview Plus. Dnes půl hodinu před polednem na Plusu.
8: Ondřej Soukup,
10: Josef Pazderka, míříme na východ.
8: Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu.
10: Další rys Vladimira Putina, to je paranoia, to je utajování.
8: Lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem, tak nesmí mít mobilní telefony.
10: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
23: Radioservis představuje
24: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
25: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
24: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
26: Louis. Už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
24: Dej mi pokoj.
27: Tohle neskončí dobře.
24: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
20: Je 10 hodin.
22: Český rozhlas Plus.
20: Ukrajinská armáda útočila na ruský Volgograd. Drony zasáhly i ropnou rafinerii. Americký prezident Trump si není jistý poskytnutím licence na výrobu střel Patriot Kyjevu. V úterý to přitom měl Zelenskému slíbit. Dálnice D3 se dnes prodlouží o 3 kilometry. Úsek u hranic s Rakouskem je hotový o měsíc dřív. Dobré dopoledne. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Ukrajinské drony v noci útočily na ruský Volgograd. Vzdušné údery podle tamních úřadů způsobily požáry energetické infrastruktury a komerčních skladů. Agentura Reuters s odkazem na telegramové kanály uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinérii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Na prostory největšího ruského online tržiště Ukrajina cílí od začátku tohoto měsíce. Kyjev firmu zařadil na sankční seznam s tím, že pomáhá v zásobování ruské armády. V noci útočilo taky Rusko. Podle úřadu ve východoukrajinském Charkově ruské drony poničily poštovní logistické centrum. Útok se obešel bez obětí. Americký prezident Donald Trump si není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu protibalistických střel Patriot. Řekl to deníku Financial Times s tím, že Washington podobná povolení neuděluje a s poskytováním licencí musí být opatrný. O výrobě střel Patriot přitom v úterý Trump jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten na sociální síti X označil schůzku za dobrou a dodal, že mu Trump licenci přislíbil. Systémy Patriot jsou schopné eliminovat balistické rakety. Napadená země se ale dlouhodobě potýká s nedostatkem střel do protivzdušných systémů.
24: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Silničáři dnes zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic se část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice. Policisté v Česku vyšetřovali od začátku roku do konce června 225 případů stalkingu. To je zhruba o 20% víc než za stejnou dobu loni. Podle ministerstva spravedlnosti odchází od soudu s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou obžalovaní z nebezpečného pronásledování. Stalking bývá spojený s dalšími trestnými činy, případně v některé vyústí, říká Vladimír Vedra, šéf brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí.
9: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking. To znamená, že se navazuje na předchozí třeba domácí násilí. Když dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vydírání, vyhrožování může být součástí stalkingu. Tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. Toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
20: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Od zítřka budou moci cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to bude možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na víc než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. Pokračuje středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
11: Podíl černých pasažérů, pravda, stoupil z nějakých 2,5% na necelých 6%, ale stále je to ještě bezpečně pod kritickou hranicí. Nicméně, abychom to takto udrželi, tak s novou vlnou linek posilujeme přepravní kontrolu IDSK o 15 dalších revizorů a otevíráme novou doplatkovou pokladnu v Praze.
20: Připravili jsme pro vás dopravní informace na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. Před sjezdem na Boleslav centrum na kilometru 43 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má 2 kilometry a zdrží vás 10 minut. Na D1 zůstává silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení kvůli opravě dálnice a kolona je od Ostrovačic z kilometru 180. Stojí hlavně kamiony. Osobní auta v levém pruhu projíždí rychleji. Na D7 jsou fronty na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště opravují nadjezd. V obou směrech se zdržíte asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibude oblačnost, teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. To byly zprávy. Vy už si poslechněte další Vinohradskou 12.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Jakou roli v tom hrají sociální sítě? Probereme v posledním díle série Kořist. Tentokrát s Lucí Čižmářovou, terénní zooložkou z Olomouc a spoluzakladatelkou záchranného programu Kukang. Dnes je pátek 31. července. Dobrý den a díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
13: Dobrý den.
12: Já vám musím říct, že jsem viděl pár hodně děsivých fotografií a videí pašování outloňů z posledních let. Třeba v punčocháčích nebo v krabičkách od žárovek. Ne,
1: nějakých malých, ale větších žárovek, ale stejně. To musí být přece pro ta zvířata příšerně stresující, ne?
13: No to určitě. Opravdu jako ten obchod s těmi zvířaty je jako nepředstavitelný v tom, co se všechno vymyslí, aby se ta zvířata mohla propašovat a aby nebyla nalezena. Hmm. Ono se toho zdá, že se toho krlí hodně a že toho obchodu je opravdu jako velké množství, ale ono se říká, že se zachytí opravdu jenom 10% asi zhruba z toho, co opravdu jako v tom světě probíhá. Takže ty čísla jsou enormní a ta zvířata často nepřežijí. Třeba u outloňů se dokonce uvádí, že až 80 až 90% vůbec nepřežije to, že se dostane k tomu potenciálnímu konečnému zákazníkovi, což je teda jako ohromné číslo samozřejmě kvůli těm podmínkám, v kterých se pašují i v kterých se posléze potom třeba chovají.
1: No, ty podmínky jsou, jak už jsem popsal, tragické. Mimochodem opakovaně byly v minulosti tito outloňové pašování na základě online objednávek přes sociální sítě. To znamená, že k těm koncovým uživatelům, o kterých vy mluvíte a kteří jsou, a ptám se patrně zejména fázi, se dostávají jako domácí mazlíčci?
13: Ano, je to přesně tak. Když jsem tady s tou prací začínala, což je asi jako rok 2012, tak opravdu ti outloni v té Asii šli hodně vidět i na těch ulicích, nebo jako na těch trzích tam takhle jako byli vidět. Mhm. Teď se to hodně změnilo, samozřejmě tím, jak se ty sociální sítě, jako tady ten velký boom nastal, tak se to hodně přesunulo tam, protože je to skrytější a bezpečnější pro ty překupníky. Což je potom horší pro ty úředníky jako vůbec nalézat ty obchody a vůbec to rozkrývat, protože ty sociální sítě jsou opravdu, sice tam jako naleznete ve vyhledávání ty obchody, ale těžko potom naleznete toho pachatele, toho pašeráka, takže se to hodně přesunulo tam. A ano, jak jste řekl, jako nejvíc je to asi pro asijský trh, pořád tady tohleto platí, ale nejsou výjimky ani jako pašování outloňů do Evropy, do Ameriky a i do tady těchto států.
1: A řekněte, za kolik se outloň prodává?
13: Je to strašně rozdílné. Pokud se zeptáte opravdu jako Indonézanů třeba v Indonésii, kde já půjdu, co by

0: se dožívají mnohonásobně víc než v přírodě, protože samozřejmě tam mají nějaké stabilní podmínky a nemají ten tlak těch predátorů a těch podmínek v té přírodě. Pokud se ale podíváme u zvířat, které drží pašeráci, nebo když budeme jako říkat ten konečný zákazník, který s tím zvířetem neumí, dejme tomu, manipulovat, neumí mu obstarat tu jeho potravu a taky to není zvíře, které by se mělo chovat právě v zajetí, tak se ani nedá jako u těch outloňů říct, kolik by se tam dožili. Oni většinou samozřejmě nepřežijí do toho stáří a neumřou na to stáří, ale umřou na ty špatné podmínky. Takže to může být jako pár let, kdy ten outloň jako v tom zajetí vydrží. Ale jako musím říct, že to, ač to jsou jako citlivá zvířata, jako všechna zvířata jsou na podmínky citlivá, tak vydrží i v neskutečně drastických a šílených podmínkách. Jako viděli jsme několikrát, třeba co jsme zabavovali sami, outloně, který byl třeba 2 roky držený opravdu v malé klítce, někde pověsený u rušné silnice, kdy prostě byl fakt jenom, jako seděl prostě v té kleci, neměl tam vůbec jako nic a jenom mu tam házeli jako občas nějaké jídlo. A takhle tam 2 roky vydržel, než my jsme ho zabavili, takže jako jsou schopni teda vydržet velmi kruté podmínky.
1: Do jaké míry je ten trend toho, že někdo chce mít jako domácího mazlíčka a outloně, do jaké míry je to hnané sociálními sítěmi? To, že lidé sdílí fotografie, videa těch outloňů, kteří jsou prostě strašně roztomilí, já tomu rozumím, ale...
0: Přesně tak, zvlášť jako v Ázii jsou tady tyhle věci hnané dost do extrému. Už mít doma jako andulku, kočičku a pejska není jako moc zajímavé, takže se samozřejmě poohlíží po těch velmi exotických a zajímavých zvířatech. Ten outloň, to už jste řekl, on jako opravdu vypadá strašně roztomile, ale musím posluchačům opravdu říct, že kdyby viděli videa, jak se ten divoký outloň chová a jak vyskakuje, jak vás chce pokousat, tak to rozhodně není žádné jako roztomilé zvířátko, to se s něho stává až jako postupem v tom zajetí. Takže on vypadá krásně, samozřejmě, když se s ním potom vyfotí třeba nějaká jako známá hvězda, jako byl ten případ s tou Rianou, může to mít jako pozitivní efekt, ano, že se úředníci začnou víc zajímat, jako že ta zvířata byla někde nabízená, že to je vlastně nelegální, ale má to hodně i opačný efekt, že někdo to zvíře uvidí a myslí si, že je to cool a chtěl by si ho pořídit. A byla udělaná i studie, jak se potom zvyšuje třeba vyhledávání ve vyhledávačích pořízení outloně a tak potom, co někde nějaká jako hvězda se s tím zvířetem vyfotila a opravdu jako je tam ta stoupající tendence.
1: Zase na druhou stranu, když jste zmínila ten případ se zpěvačkou Rihanou, tak na základě toho pak zatýkala thajská policie ty překupníky, takže to mělo aspoň nějaké výhody, že něco takového vzniklo. A současně by mě zajímalo, a to je důležité říct, vy jste říkala, že se outloň mění v zajetí teda v míru milovnějšího živočicha. V divoké přírodě tomu tak není?
0: Není, protože tam musí jako bojovat o teritorium, o to místo. Potom, jako když se potká třeba samec s jinými samci, tak bojují o ty samice. Oni ty překupníci, což u outloňů se dělá, jim vytrhávají nebo uštípávají zuby, protože on je to ještě jediný jedovatý primát na světě k tomu všemu.
1: Aha.
0: Takže to kousnutí nespůsobí normálně, není to jako třeba jedovatí hadi, nespůsobí u zdravého člověka smrt, ale může to způsobit horečky, může se vám to zanítit a není to příjemné. Ne, takže se jim ještě vytrhají ty zuby a oni, jako bylo potvrzeno, že ta zvířata, když ty zuby prostě nemají, tak ta agresivita se sníží, protože už nemají tu zbraň, takže tu agresivitu už tak nevyjadřují ani.
1: A ty žlázky jedovatého to mají přímo v nějak v ústní dutině, že jde o ty zuby? Nebo?
0: Ne, mají je v loktech, musí si je...
1: Kde
0: musí
1: je mají, pardon?
0: V loktech.
1: V loktech?
0: Ano, v loktech mají jedové žlázy, které právě vypouští ten toxin a oni si ho musí smíchat se slinami, aby se z něho stal ten aktivní jed a teprve ho vpravit do toho člověka, pokud je ten člověk nějakým způsobem s ním manipuluje, nebo potom do toho predátora.
1: Takže ta cesta je taková, že si nejdřív musí oblíznout loket?
0: Ano, outloň. Ano, přesně tak. On si zvedne ty, proto jsou i ty videa, jak když se jakoby lechtá, nebo já to beru jako, že se prostě to zvíře nějak jako s ním manipuluje, on začne zvedat ty končetiny a vypadá to, že to je jako velmi legrační, že ho něco lechtá, ale on tam má právě ty žlázy v těch loketních jamkách a ukazuje tomu predátorovi, bacha, já jsem jedovatý, ale musí si jako předtím ještě olízat, takže nějaký jako proces to je.
1: Tak podívej se na moje lokty a neskoušej,
0: ano, neskoušej na mě nic, protože jako jinak se tě zbavím.
1: Podívej se na moje krásné huňaté lokty, protože oni mají i nádhernou srst, je znovu říkám, a ještě ty velké oči mají velmi smutný výraz, ale ono to je prostě strašně roztomilé. Nutno říct, já jsem to zapomněl říct, ale musíme to říct. Instagram třeba potírá podle mě šíření těch videí na sociálních sítích. Já když jsem se snažil vyhledat přes vyhledávání v Instagramu některá ta videa, tak mi to napsalo, že ne. Že to zakazují, což je možná jedna z dobrých cest, jak dále nešířit ten narrativ o tom, že je tu jakási nelegální možnost na černém trhu si outoně získat a chovat ho doma. Vy jste taky říkala, a to mě zajímá, pašeráci, že zuby pilují outloňům nebo vytrhávají, aby nemohli kousnout. Když ale chtěla Lady Gaga použít outloně ve svém klipu, tak ji kousnul. To znamená, že oni jsou naprosto běžně agresivní a dělají ty výpady proti lidem, kteří je třeba chtějí chytit?
0: Určitě ano.
1: Jak je teda chytají ti pytláci?
0: No, on jak je ten outloň malý, tak je tam takový speciální chvat, kdy to děláme i my v záchranném centru, kdy se vlastně jednou rukou fixuje za hlavou a druhou se vezme to tělíčko jeho a tím pádem on nemůže otočit hlavou a nekousne vás. Vy ho vlastně musíte jako dobře fixovat pod tou spodní čelistí. Takže takhle se dá celkem bezpečně chytit.
1: Neublížíte mu? On je to poměrně křehké zvířátko. Oni jsou malincí, že jo?
0: Ano, jsou malí. Jako můžou být ty nejmenší druhy, což jsou outloni malí, tak ti jsou fakt kolem jako 300 gramů až do těch větších druhů, kteří jsou přes kilo, ale furt je to velmi malé zvíře. Takže musí se to dělat ano s opatrností, musí určitě to dělat proškolený člověk, ale pytláci to dělají léta, takže oni s těmi zvířaty umí velmi dobře manipulovat.
1: Vlastně nevím, jestli to rád slyším. Jsou to teda primáti jediní jedovatí primáti, ale nejsou to opice. Co to znamená?
0: No, opice. Když řekneme, že primáti jsou opice a obecně se to takhle užívá, tak bychom mohli říct, že je to opice, ale v tom českém slově jsou to poloopice teda.
1: Poloopice.
0: Poloopice. Třeba jako lemuři, což je hodně zajímavé, protože lemuři vypadají teda dost jinak třeba než outloni a taky moc nevypadají jako primáti, ale taky patří mezi primáty, ale poloopice. A outloni tam taky patří. Je to vlastně dáno tím, že mají takové speciální znaky. Oni mají třeba otevřené očnice, nemají srostlou spodní čelist, mají modifikované zuby, většinou všechny poloopice, takže třeba outloni mají spodní řezáky a špičáky z něho vytvořený takový zvláštní tvar, což je hřebínek, kterým si čistí srst. A taky třeba na zadní končetině druhý prst mají přeměněný v drápek, který jim pomáhá čistit srst. Takže mají takové hodně specifické znaky oproti těm opicím, které normálně známe.
1: Zase pro lidi asi nemusí být tak složité je chytit tím speciálním chvatem, který jste popsala, když oni jsou takový leniví, ne? Pomalí, prospí většinu dne na větvích stromů.
0: Je to noční zvíře, noční živočich, takže loví v noci a ve dne spí. On se ten český, teda mimochodem ten, který se vyskytuje v Indonésii na Sumatře, kde já působím, tak se jmenuje outloň váhavý.
1: No.
0: A zní to jako, že je hodně váhavý, ale jak říkám, ta zvířata umí být tak jako velmi rychlá a opravdu se umí v těch stromech pohybovat velmi rychle, což většinu lidí překvapí, pokud s náma třeba vyrazí do terénu.
1: Všechny ty druhy, které existují, a ptám se i zároveň, kolik jich je, tak jsou ohroženi pytláky?
0: Momentálně jich podle novější taxonomie 9. Ono se to jako u těch zvířat dost změní podle nějakých genetických analýz a nových poznatků. Ale všechny jsou ohroženi. Někteří jsou dokonce kriticky ohroženi, což se třeba jedná o druh outloně jávského. On totiž žije jenom na Jávě a Jáva je, dejme tomu, v tom měřítku velikosti jako hodně přelidněná. Tak tam ta zvířata celkově už nemají prostor, takže tam je řazen do těch kriticky ohrožených, ale jinak všechny zbylé druhy jsou taky ohrožené.
1: A i jávský outloň preferuje alkoholický nektar jako potravu?
0: To je zajímavé, o tom jsem teda jako moc předtím neslyšela, že by preferovali teda outloň, ani jsem to jako nikdy úplně neviděla v přírodě. Já dělám teda hodně monitoring těch divokých populací, to je část mé práce na Sumatře a tam opravdu vídáme ty outloně lízat ten nektar z těch květů, ale je to...
1: Skvašený, ale ne?
0: No je to ten čerstvý nektar, takže právě
1: čerstvý,
0: skvašený,
1: takže ne skvašený.
0: Skvašený není. No, tohle
1: to já jsem
0: teda...
1: si právě myslel, že si počkají na to, až se skvasí.
0: Tohle jsem teda nikdy neslyšela ani neviděla, ale jako určitě možnost tam je, protože oni třeba, ty lidé, pokud toho outloň jako drží někde v tom zajetí, tak jim dávají takové jako skvašené palmovou šťávu, tak oni si to dělají palmové víno a to ten outloň pije nebo žere. Takže by se tomu určitě nevyhýbal asi ani v přírodě, ale jinak pijou normálně nektar jako čerství.
1: Loví lidé outloně i kvůli něčemu jinému, než aby je pak prodali jako domácí mazlíčky. My už jsme v těch minulých dílech kořisti tady měli zvířata, která jsou lovená kvůli klům, kvůli kožešině, kvůli tomu, aby z tygrů lidé udělali bujon, nebo tygří víno třeba. Tak jak je to u outloní?
0: Odloni tím, že jsou roztomily, tak je to hlavně ten obchod je pro ty domácí mazlíčky. Tím, že nejsou chutní, tak tam jako odpadá trošku to, že nejsou loveni pro maso, ano, pro vlastně pro tu kuchyni. I přesto, že někteří místní si na outloni pochutnají, pokud ho uloví. Tradiční medicína využívání outloni jsou, ale je to tak asi taky hodně sporadické, ono se uvádí hodně možností, kdy ty outloni jsou používání od krve. Po tom, co jsem slyšela přímo od místních Indonézanů, že třeba používají jejich kosti, že když je vrhnou někomu k domu, tak je proklejí a taky suší kůže a používají je, že to léčí různé neduhy, ale ty outloni jsou opravdu především pro ty domácí mazlíčky.
1: Outloni žijí především v jihovýchodní Asii. Žijí ještě někde jinde?
0: Žijí i v jižní Asii, když vezmeme Indii, tam se taky vyskytují outloni, ale je to ta jižní jihovýchodní Asie.
1: Vy nejčastěji jezdíte kam? Je zachraňovat na Sumatru?
0: Já působím přímo na Sumatře. My tam máme záchranný program, který se jmenuje Kukang Rescue Program a specializujeme se teda hlavně na ty dva druhy, které se vyskytují přímo na Sumatře. Ale teď se obchoduje, jak jsem říkala, v Asii se obchoduje s těmi outloni nejvíc a často se i stává, že se třeba outloni jávští dostanou na Sumatru nebo naopak, protože ty lodě převáží právě to pašování probíhá i těmi různými směry mezi Indonésií, mezi ostrovy.
1: A ta záchranná centra, která vy v té lokalitě máte, tak jací outloňové se do nich dostávají? Už ti, kteří byli pašovaní, vy jste je zachránili a taky umístíte do těch záchranných center, než třeba je potom vypouštíte zpátky do přírody? Nebo jak si to mám představit?
0: My jsme záchranné centrum, které přijímá ta zvířata z toho přímého obchodování, což znamená, že když úředníci zabaví zvířata přímo někde, tak my jsme jako ty experti a ty odborníci, kteří se potom o ta zvířata postarají a rehabilitují je, ale máme i spoustu případů, kdy nám třeba jenom místní řeknou, že někdo má někde outloně, nebo jsou to takové ty malé záchyty, kdy ten outloň byl opravdu chycen v přírodě jenom takovým tím místním lovcem nebo místním nějakým farmářem, který si ho umístil do klícky domu a potom to zvíře se dostane k nám i tady touhletou cestou. Vždycky se snažíme, aby se ta zvířata, nebo nejlepší je, pokud se ten zátah stane ještě předtím, než se dostanou ta zvířata třeba ke koncovému zákazníkovi, protože právě nemývají ty vytrhané zuby a potom ta rehabilitace je mnohem jednodušší. Ta zvířata, které ty zuby nemají, tak ty už se bohužel nedají vypustit zpátky do volné přírody.
1: Dobře, takže po úspěšné rehabilitaci míří ta zvířata zpátky do volné přírody a přežívají v ní, dokážou se vyrovnat s tím traumatickým zážitkem, který prožili.
0: Vypuštění zvířat jako zpětně do volné přírody je vždycky velmi komplikovaný proces u všech druhů. U některých to jde lépe, u některých méně. Ta vypuštění se nedělá tak dlouhou dobu, takže ta metodika není tak propracovaná, ale u některých zvířat i přesto, že máte propracovanou metodiku, tak ta přežitelnost té přírodě je malá. Ti outloni se monitorují, ale po dvou letech mu třeba sundáte potom ten obojek a on už si musí tam žít sám. Hodně u těch zvířat je i rozdíl, já jenom kdybych dala příklad, to je, jako kdybyste vy byl z Prahy a potom vás jako někdo hodil někam do buše v Brazílii, to možná trošku jako přeháním, ale pokud nevíme, kde to zvíře bylo chyceno a kde žilo předtím a vy ho vypustíte do úplně jiných podmínek, tak to může být problém. Potom taky musíme jako brát v potaz, že tam může čelit i úplně jako jiným predátorům, takže ano, ta úspěšnost toho není zase tak vysoká, toho vypouštění.
1: Co na to říkají místní úřady? Podporují vás v té pomoci?
0: Indonésie je hodně specifická země, i když jako můžu říct, že se to tam, nevím, jestli obecně říct, mění k lepšímu. Oni, ti úředníci, se tam jako hodně mění na těch pozicích, což může být pozitivní, mnohdy i negativní, protože když je tam někdo dobrý a vy máte s ním dobrý vztah, tak se to potom zase celé tam vymění, to ministerstvo. Obecně nejsou úplně naklonění k ochranářům, je to skrz hodně i kritiky, skrz palmový olej a tady tyhle věci, které svět hodně pálí, takže hodně často nám třeba hází klacky pod nohy, ale musím říct, že momentálně jsme na velmi dobré cestě, před pár dny nám do našeho záchranného centra, my totiž mimochodem máme i záchranné centrum pro luskouny, takže nám dovezli úředníci zabaveného luskouna, takže ta spolupráce se vyvíjí teďkom zatím dobře, musím říct, nechci zakřiknout.
1: A s místními jste za dobře, teď nemyslím nutně úřady, ale skutečně třeba místní farmáře?
0: Většinou přijímají nás velmi dobře.
1: A zapojují se do té ochrany?
0: Zapojují se i rádi. My máme vlastně tým přes 20 Indonézanů. A máme tam i třeba bývalé pašeráky, opravdu ti lidé, co u nás pracují teďkom a dělají ten monitoring v terénu, tak jsou výborní právě proto, že jako dřív pytlačili.
1: Aha.
0: Nechci říkat úplně pašeráci, to by bylo silné slovo, oni to byli lovci, kteří ulovili vždycky nějaká zvířata a přeprodali pašerákům, protože jsou to farmáři a moc nebylo jako jiná obživa, kromě nějaké úrody na poli a právě lovení těch zvířat. Takže ti, když jsme jim nabídli, že místo jako lovení by pracovali pro nás, tak to přijali velmi dobře a jsou v tom terénu spolehlivý a velmi dobrý. Takže to vždycky není jako ten lovec a ten pašerák, že jako ten špatný člověk, to bych určitě takhle neříkala.
1: Dobře, tak bavili jsme se o té části vašeho programu, kdy už objevíte některá z těch zvířat, která jsou pašovaná, vy je potom zachraňujete, ale co dělat pro to, aby vůbec k tomu pašování, k tomu pytlačení nedocházelo? Je to v našich silách nebo ve vašich?
0: To je dobrá otázka. Ten obchod je opravdu rozsáhlý, ale určitě je dobré pro to něco dělat. I každý z nás, zrovna u těch outlonímů, pokud jezdíme do exotických zemí, a to do Asie se jezdí hodně, Tajsko je vyhlášené a je bohužel i vyhlášené v tom obchodování se zvířaty, tak tam se třeba outloní používají jako taková turistická atrakce, což každý z nás jako turista může odmítnout, nemusí to podporovat, už vůbec ne za to platit. Potom také samozřejmě, aby jsme jako si nebrali zvláštní exotická zvířata jako domácí mazlíčky. Teď nechci to tak jako zobecňovat úplně na zvířata, která jsou chovaní v lidské péči po dlouhé době a jsou to generace zvířat, které normálně už jako jsou schopni žít v té lidské péči, ale určitě se to nejedná o outloně. Takže tohle každý z nás určitě může udělat. Pokud to vezmeme na to dělat něco ve větším, tak jak třeba ten náš záchranný program, tak určitě je to důležitá věc, protože ve spoustě zemích, kde se ta ohrožená zvířata vyskytují, tak třeba ta záchranná centra ani neexistují. Hmm. Není tam kapacita vůbec, není tam jako žádný peněžní tok, který by do té ochrany šel, takže si myslím, že tohle je hrozně důležité. Ta mezinárodní spolupráce si myslím, že je velice důležitá.
1: A propos, zmiňovala jste několikrát monitoring, tak kolik outloňů ve volné přírodě vlastně zbývá, ať víme, jak velká populace má být ještě chráněna?
0: Tuhle otázku dostávám velmi často a vždycky se jí trošku děsím v tom, že to vlastně nejde moc říct. Dá se říct, že se to nedá vůbec nějak jako zesumarizovat, kolik
1: ani řádově.
0: Je. Jako budou jich statisíce, si řekněme, to určitě asi ještě budou, ale u konkrétních druhů tam to bude hodně kolísat a budou hodně kolísat i místa těch výskytů. Mm-hmm. Takže ono to zní jako pořád, že to je hodně, ale třeba outloni mají jedno mládě. Outloni malí třeba mývají často dvojčata, ale mají jedno mládě a ta březost je 6 měsíců a to mládě často je s tou matkou třeba až 2 roky. Takže ten generační interval je tam velmi pomalý. A když ti naši lovci, co dneska pro nás pracují jako ochranáři, byli schopni ulovit třeba 40 outloňů za měsíc, jenom jeden ten člověk. A když si představíme, kolik těch jako lovců a pašeráků na světě je, tak samozřejmě potom 100 tisíce nezní zase tak velké číslo.
1: Je to tak. Tak ať se vám záchrana daří, budu vám držet palce.
0: Děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska završili naší speciální letní sérii Kořist o pytlácích a pašerácích. V tomhle posledním díle jsme s terénní zooložkou Lucí Čižmářovou ze záchranného programu Kukang mluvili o zlodějích outloňů. A já jsem si plně vědom toho, že ne vždy po celý ten týden to bylo příjemné poslouchání, často spíš naopak, ale to téma je důležité, zásadní, ne vždy je mu dáván tak velký prostor, jaký si zaslouží, a my bychom měli všichni být si vědomi toho, co někteří lidé pro peníze, pověry nebo kvůli vlastnímu uspokojení dokážou. Celou sérii Kořist najdete v aplikaci Můj rozhlas, taky na YouTube nebo jako playlist na Spotify. Pokud si chcete spíš číst než poslouchat, tak mrkněte na náš web i rozhlas.cz/Vinohradská12. Chraňme zvířata a mějme je rádi. Jinak příští týden se uslyšíme u audioknihy o vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka. Naslyšenou v pondělí.
2: Co se děje ve světě počítačů, internetu a nových médií, to vysvětluje v pátek po 11. hodině dopoledne David Slížek, který na to obvykle nebývá sám.
3: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora Petra Koupského.
4: Ahoj Petře.
5: Ahoj Davide.
2: Novinky z virtuálního světa Online Plus poslouchejte v repríze v neděli po 7 ráno a najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.
6: Je 10:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Dobré dopoledne. Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Koupecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou tisícikusovou dávku z Dánska. Další tisíce balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Palestinské radikální hnutí Hamás prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí, to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její skutečné zavedení bude složité a dlouhé. Záchranáři na japonském ostrově Kyushu na západě země pokračují v odklízení škod po úterním zemětřesení. Zemřelo při něm nejméně 34 lidí. Po přeživších dál pátrají záchranné týmy v nákupním centru, které se zřítilo ve městě Kašima. Podle úřadu tam zřejmě po otřescech vybuchl unikající plyn. Před explozí se podařilo evakuovat zhruba 3000 lidí. V době výbuchu ale uvnitř zůstali někteří zaměstnanci. Hasičům se dopoledne podařilo lokalizovat lesní požár ve Větřkovicích na Opavsku. Stupeň požárního poplachu tak mohli snížit ze 3. stupně na 2. Česká města zavádějí opatření kvůli horku. V ulicích instalují mlžítka a otvírají jinak nepřístupné prostory, aby se lidé mohli schladit. Například v Praze k tomu poslouží klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. V Brně jsou otevřené prostory v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Ulicemi Moravské metropole projíždí 3x denně kropící vůz. A teď jsou tu dopravní informace. Na D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy před sjezdem na Boleslav centrum na kilometru 43 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má 2 kilometry, zdrží vás 10 minut. V Praze se provoz sklidňuje, zdržení je teď na magistrále na Nuselském mostě do Legerovy asi 10 minut. A 10 minut se stojí i ve Vilznově od Bulhara k muzeu. Přejeme vám šťastnou cestu. Čeká nás horký a slunečný den. Později odpoledne a večer od západu přibude oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů. To byly zprávy. Slovo má Světlana Větovská a Osobnost Plus.
4: Moc bych si přála tu roli zahrát tak, aby od nikoho už nepadla věta, mohla si za to sama, protože o tom to není. Není přece nic špatného na tom, že je člověk v určité chvíli slabý, říkala herečka Tereza Ramba před natáčením série Moniová o oblíbené spisovatelce, kterou před 15 lety zavraždil její manžel. Jak důležitá je po takové roli duševní hygiena a proč si během práce na seriálu držela odstup od synů Simony Moniové, kteří k natáčení dali souhlas. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Dobrý a dobrý den. Poslech přeje z Karlových Varů Světlana Vitovská.
2: Osobnost plus.
4: Jaká byla Simona Moniová podle toho, jak jste ji měla při přípravě na seriál možnost poznat?
7: Já si vůbec netroufám říct, jaká byla Simona, a vždycky mám pocit, že kdykoliv přebíráte s režisérem jakoukoliv roli, tak se z toho stává licence. Ale to, co jsem měla možnost číst a probírat se, tak mě tam strašně fascinovala ta síla. Že navzdory všem těm věcem šíleným, který se jí děli, tak ona měla nějaký jako kořen v sobě, který jí prostě vždycky pomohl. Já jsem měla jako pocit, že neměla vlastně strach. Jo. A to je něco, co mě hrozně oslovilo a co mi dělalo dobře, mě osobně.
4: Součástí příprav bylo i čtení materiálu k případu její vraždy, což bylo podle vás hodně mazivé čtení. Co vás zasáhlo nejvíc?
7: To bylo hrozný čtení. To bylo smutný čtení. Zasáhly mě nějaký osobní konverzace, o tom možná bych ani nechtěla mluvit. Nejšílenější pro mě bylo, co jsem pochopila i pak z rozhovoru s Danou, která vlastně pak dovychovala kluky, že Simona jí vlastně pár týdnů před tím, než se stala ta tragédie, poprosila, aby se postarala teda hlavně o Šimona, protože kluci Dominik už byli velký. Takže nějakým způsobem prostě to tušila a to ze všech těch materiálů prostě se vozívalo takovým vykřičníkem, takovým zvýrazňovačem, jako kdyby tušila, že se to prostě stane. Takže to pro mě asi bylo hodně silný, že měla nějakou takovou predikci a vlastně...
4: Bohužel se to stalo.
7: Jo.
4: Pro vás to natáčení bylo náročné, protože jste v jeho průběhu musela hubnout, podrobovat se náročným procedurám v maskérně, kde vám lepily vrásky, líčily otoky, modřiny. Jaký to byl potom pocit podívat se do zrcadla a vidět se jako zmlácenou, tyranou?
7: Já už mám vybudovaných takových spoustu jako ochranných rituálů a tady jsme hodně pracovali na tom, na nějakým duševním zdravím, abych se měla kam vracet. Ale samozřejmě, když kvůli té roli zhubnete prostě 10 kilo, jako je tady u Simony Moniové, kdy nemáte to ani z čeho zhubnout a jak to zvládnete a jste vlastně v tom procesu, v tom šílenství, v tom chaosu a někdo na vás celý den žve, ještě je to někdo, kdo je vám třeba blízký, kdo je váš kamarád, tak jako s vaším tělem to něco dělá, jsou to pořád vaše slzy, vaše modřiny a máme prostě prostředky a musím říct, že OnePlay je úžasný v tomhle. Myslím si, že je naprosto jedinečný. Michal Reitler, Klára Folová, celý ten tým velký na OnePlay opravdu dbá na to, aby všichni se cítili bezpečně. Zuzana Kirchnerová, pro ně je to extrémně důležitý. Já jsem měla režijní explikaci sexuálních a násilných scén, to jsem nikdy v životě neměla, kde jsme se přesně dohodli, co jak bude vypadat. Bylo to opravdu nakrokovaný, když to tak nevypadá. To, co vypadá jako by vášeň, je nadřená prostě věc. A Zuzana velmi ví, co chce a ví, jak toho docílit, což je strašně příjemný. Takže já jsem se rozhodla, že jí prostě budu věřit a nechám se nějakým způsobem vést. A tam se stal pro mě úplný zázrak toho, že mě vlastně ta postava strašně posílila. Já jsem jako v nějakém procesu už 10 let, kdy se učím říkat ne, ty děti moje mě hrozně posílily, kdy mám pocit, že už jsem velká holka, že si můžu dovolovat. A najednou přišla ta Simona a já jsem si říkala, já jsem tam prostě stála zhublá, přesně vrásčitá, to má ten nalepený prostě lihem, je to úplně odporný. Lukáš Král, maskér, mistr, umělecký maskér, který vytvářel tu postavu. Je to fakt jako vlastně strašně nepříjemnou, ale všechno to najednou klapne. A my jsme měli fakt situace, kdy byla nějaká scéna třeba násilná mezi mnou a Igorem a najednou ze mě úplně fakt řvalo, prostě já se tě nebojím. A já jsem měla pocit, že já jsem i přečetla jako několik těch knížek a pak jsem si řekla, já už nebudu číst, jsem hnusná, jsem tlustá, nejde mi to, už to budem prostě vyprávět jinak, Simono, ten příběh. A měla jsem z toho jako hrozně dobrý pocit a měla jsem pocit síly, že i když vy jste vlastně v nějaký manipulaci a pod obrovským tlakem, tak pořád se prostě snažíte jakoby říkat ne, a myslím si, že díky tomu, a teď už máme i čísla z OnePlay, že se zvýšilo o 80% jakoby volání na krizové linky, a to je společenský přesah, se kterým Klára Folová, Zuzana Kirchnerová, Michal Reitler vlastně přišli. To bylo to, proč jsem to vzala. A zároveň si myslím, že se nám podařila docela dobrá filmařina, takže jako ať to stálo cokoliv, tak stálo to za to. A musím říct, že i třeba to hubnutí, taky ty fyzické proměny vlastně jsou banální, ale taky jsou potřeba pro ně něco udělat. A já jsem dostala jako tým lidí, který se o mě postaral.
5: Já jsem četla, že díky Zuzaně Kirchnerové jste se přestala definitivně stydět. Já jsem teda přemýšlela za co a proč jste se styděla.
7: Tak já jsem vždycky měla ve smlouvách, že se nebudu slíkat, a takový jednou takový německý režisér v Americe zeměrval prostě tričko, já jsem to měla podlepený a měla jsem hrozně, a teď už je mi to opravdu jedno, po tom, co moje maskérka, tam osobní Mirka, přišla po třetí prostě se žiletkou, že Zuzana si přeje něco, ať se, tak já jsem říkala, dobře, tak já opravdu jsem tady prostě nějaká věc a tady teda Zuzana si přeje, tak jo, ale jako musím říct, že ten projekt hodně posunul moje hranice, a tak já mám prostě dvě děti a taky už jako bylo mi teď 37 čerstvě a nestydím se tak, jako jsem se styděla ve 20, jako cítím se vlastně mnohem líp, ale tohle určitě jako posunulo zase o kousek dál moje hranice.
5: Vy jste taky o ní řekla, že ona je pes a že vy jste už sklidněný pes, tak v čem se ta její psí povaha projevila při natáčení?
7: No, ona je taková jako dravá. Ona fakt, Zuzana, jako nebyde, já nemyslím, že tady není, nevypadá to, že tady není. Ona má jakoby koule prostě. Fakt, to byste jí museli znát, to je prostě ženská, která má zdravý jádro a prostě si bude dělat, co bude chtít. A to se mi líbí, já mám ráda takový ženy.
5: No, některé scény byly velmi naturalistické, řekla bych až odporné. Jak obtížné je potom, když to skončí, se vrátit zpátky do reality, domů, k dětem, k manželovi, do pohody?
7: Jako je to obtížný, jako je obtížný, že vás někdo celý den prostě na vás řve tyhle slova, pak jdete domů pít z kůře dětem. Jako musíte, já mám vybudovaný systém nějaký svojí ochrany a jsou dny, kdy jsem potřebovala být třeba sama. Mám taky pak takový úplně obyčejný věci, jako že třeba přijedu z natáčecího dne a hodinu sedím v autě, je to taková moje dekompresní komora, jako, a tam nic nedělám, tam jenom prostě koukám do blba, ale takovýhle projekt děláte jednou za dva roky. Musíte se připravit na to, že třeba nastanou momenty, které nebudou komfortní, a musím říct, že jako Maty, můj manžel, je fakt parťák, když to řeknu úplně jednoduše, a díky němu jsem to mohla dělat. Myslím si, že bez té podpory jeho by to vůbec nešlo.
5: Vy jste měla taky na pomoc lékaře a mentora Pavla Čecha. Co vám radil, abyste si domů k dětem a k manželovi nebrala ten pocit z toho natáčení, protože, jak říkáte, to nešlo hned a potřebovala jste třeba i volno?
7: My jsme s Pavlem pracovali spolu na Zápisníku alkoholičky, jsme poprvé pracovali jako na filmu. Myslím si, že by každý film si zasloužil svého psychosomatika nebo psychoterapeuta, což se tak v Čechách neděje. Ani bych neřekla, že to je jedna rada. Já si myslím, že když jsme začínali pracovat, to je před 10 lety, tak je hrozně důležitý u herců, že vy ochutnáváte různý světy, stáváte se někým jiným, říkáte cizí věty a můžete být zmatený, kdo jste vy. Já myslím, že je to taková dlouhodobá práce vědět přesně, kdo jsem já, co chci, a do toho se umět vracet. Že vlastně nejste víc v těch světech, které nejsou vaše, což je těžký, když točíte 14 hodin denně, 65 natáčecích dní, hrajete Simonu Moniovou, tak jste víc času v Simoně Moniové než v sobě. Ale je důležitý mít třeba pro mě předtím volno, potom volno a opravdu dobře vědět, kdo jsem. A možná ten systém třeba těch rituálů, se kterými mi právě Pavel pomáhal, je nějakým způsobem možná jenom i uklidnění pro mě, že vím, kde jsem a co jsem já a co chci já.
5: Jak jste se cítila, když jste natáčeli násilnické scény, které byly hodně naturalisticky natočené?
7: Pro mě bylo mnohem horší to psychické násilí. Paradoxně to, že vám dá někdo facku, tak já jsem si dávala pozor, abych nesfackovala chudáka Igora, který byl to špatný a vůbec za to nemohl. Ale někdy, když třeba mi dal facku, tak jsem měla pocit, že mi vyletí ruka, prostě mu ji vrátím, že se mu otočí hlava. Protože já mám v sobě hroznou zuřivost, což taky podle mě Simona měla, ještě mi ji posilovala. A mě nejvíc vadilo takový to pomalý, tichý, kdy třeba ten člověk vám říká, že něco bylo jinak, než to bylo, vy víte, že to, nebo mi vadilo hrozně, když mělo být u toho třeba to dítě malý, i ten herec, že pro mě je mnohem horší vlastně ta manipulace a ta tichá jako vlastně tichý násilí, než to, že pak přijde ta facka. To už je opravdu, tam aspoň víte, že jako já, jako Tereza ve svém zdravém jádru, vím, že to je špatně, ale ta rétorika toho násilníka, to je něco, co pro mě bylo hrozně těžké.
5: Jedním z nejtěžších momentů v projektu pro vás byla slavnostní premiéra. Co vás na ní dohnalo?
7: Myslíte, proč jsem tam šla?
5: Ne, že vás to tam tak dohnalo, že vás to tam tak dostalo, že jste natočila takovouhle hrůzu a pak vlastně ten nejtěžší okamžik nastal při té premiéře.
7: Já jsem to neviděla doteďka, já jsem viděla jenom dva díly, já nemám vůbec odvahu se na to podívat. Já si myslím, že vy, člověk v mý profesi to nevypadá, teď to nevypadá dneska, ale je vlastně hrozně sám. Ta práce je malinká. To, co my jsme udělali na tom za práci, že jsme seděli já, Zuzana Kirchnerová nad scénářem Bary Námerový a jako jsme se tím prostě museli probrat. A pak na tom place ta práce je fakt subtilní a možná čím jsem starší, tím hůř snáším velký společenství a najednou vy máte to miminko, který jste si jako vybudovala a bylo vaše a dobře, možná i Zuzky Kirchnerový, možná pár parťáků, kolegů a najednou ho musíte pustit do světa a lidi ho budou hodnotit a budou začnou s banálníma věcma, jestli jste jí podobná, nejste jí podobná, jak to bylo s tím hnutím, dítě je furt tlustá, tohle. A vlastně já jako jsem jenom nechtěla, aby ta věc, která byla naše, tak aby někdo viděl. A to se vždycky musí stát, vždycky se to stane a vy už pak ztratíte kontrolu. A já si myslím, že já špatně nesu jako ztrátu té kontroly.
5: Vy jste při premiéře říkala, že vás šokovalo, kolik žen zažívá v reálném životě psychické nebo fyzické týrání. Podle odborných odhadů je to každá třetí až čtvrtá žena. Zažila jste vy něco podobného, jako je toxický vztah?
7: Ne. Ne v takovéhle míře. Myslím si, že jsem zažila toxické vztahy, které jsem ve většině případů dokázala rychle rozpoznat. Mám za sebou takovou zkušenost nepříjemnou, která mě hodně naučila a dávám si pozor od té doby. Myslím si, že je to ale tím, že já mám strašně opravdu velkou rodinu a jsme si hodně blízcí. A mám vlastně, když se mi dějou nějaké věci, tak mám s kým to probrat. Mám hodně blízko, je mi moje sestra, moje máma, moji bráchové, mám babičku, se kterou můžu to hodně probrat. A když máte hodně názorů, tak vám se strašně těžko ten násilník dostane, protože většinou to milující okolí vám říká jak kritický, tak hezký věci a jako je odhalený. A tady ty lidi se nejčastěji chytají lidi, kteří jsou sami. Takže si myslím, že je důležitý, když se vám třeba něco nezdá, že někdo se k vám začíná třeba chovat, vám se to nelíbí, tak je vždycky důležitý to probrat s někým, kdo je zvenku, protože si myslím, že to, co tady ty lidi dělají, je, že vás prostě odstřihnou od nějakého příčetného okolí.
5: Simona Moniová byla úspěšná, bohatá. Jak to, že tak dlouho vydržela žít s násilníkem, s člověkem, který týral psychicky, fyzicky. Dokážete to pochopit?
7: Dokážu. To je otázka, kterou jsme si kladli od začátku se Zuzkou, jak to, že takhle krásná, prostě sexice, extrémně bohatá, extrémně úspěšná. Myslím si, že nikdo nechce být sám a že každý, a myslím si, že Simona měla ráda drama, že měla ráda vášeň, měla pocit, že to všechno musí být hodně jako velký a myslím si, že možná neměla tak silný právě ten základ zdravej okolo sebe, který by jí třeba dal nějakou zpětnou vazbu. A myslím si, že se strašně zamilovala a že opravdu do poslední chvíle si myslela, že to k tomu patří. Což když na vás někdo léta soustavně pracuje, tak vám začnou připadat ty věci normální. A myslím si, že jako každý silný, úspěšný člověk, nejenom ženy, jako vlastně nechce být sám, prostě ta práce nebo to pozlátko, to vám nedá vůbec nic. Nejdůležitější je přece to, co máte doma, těch pár lidí, kteří opravdu milují vás a ty, když nemáte, tak prostě jste závislá na tom jednom vztahu.
5: Kdy vy jste osobně zaznamenala tragický příběh Simony Moniové?
7: Já jsem to v podstatě vůbec neznala. Pro mě to byl titulek z novin a čím hloub jsem se jako do toho začala nořit, tím víc mě to samozřejmě zajímalo.
5: Důležitou roli v celém tom seriálu i v tom, že vůbec vznikl, hrají děti Simony Moniové, její tři synové. Vy jste během natáčení si od nich držela odstup. Proč?
7: Já si myslím, že je to důležitý. Jako vy potřebujete vyprávět ten příběh toho člověka v celý šíři, což znamená, že třeba bude dělat chyby, bude dělat volby, který když bych kluky poznala, zamilovala si je, tak možná bych nemohla tu postavu takhle hrát, protože bych si říkala, aby je to nezranilo. Já jsem byla strašně šťastná, jak se k tomu OnePlay postavilo, že to bylo jakoby ošetřený, že se oni cítili v bezpečí a dali nám tu důvěru, ale věděla jsem, že nedokážu jako na ně brát ohled nebo nějakým způsobem prostě na ně myslet. Potřebovala jsem se soustředit na tu práci. Pak jsme se seznámili a jsem hrozně šťastná. To, co jsme si řekli po brněnský premiéře s Dominikem, to fakt mám hluboko v srdci a je to pro mě hrozně důležitý, že to viděli, že jsou s ním prostě v míru a že se za nás nestýdějí. No.
5: Já když jsem viděla vaší fotku a fotku Simony Moniové, tam ta podoba byla obrovská. Co na to říkali kluci, když vás viděli? Jak to musí pro ně být hrozně těžká situace.
7: Oni mi říkali hrozně hezkou věc, že jim nepřijde ta podoba ani tak fyzická, ale v takových malých věcech, že třeba Dominik mi říkal, že ho hrozně překvapilo, že on čekal, že viděl tu práci Lukáše Krále, což je teda opravdu hodně práce, aby jsme si byli podobní, protože my si nejsme podobní. A je to taková modelace prostě v obličeje, která bolí a trvá dlouho, ale je dobře. Ale on říkal, že to jsou spíš třeba pohyby rukou, takový malý věci. Já nevím, jak si dávala věci, prostě vlasy za ucho. A to mě strašně potěšilo, že já fakt věřím, že když tu práci děláte jako poctivě, takže tam nastane nějaká taková jako konstelace.
5: Vy jste říkala, že chcete roli zahrát tak, aby už nikdy nepadla věta, mohla si za to sama. Od vraždy Simony Moniové uteklo 15 let. Máte pocit, že se za tu dobu společnost změnila, že jinak vnímáme oběti domácího násilí, že jinak přistupujeme k ženám i mužům, kteří jsou pod nějakým tlakem doma?
7: Myslím si, že se to hodně zlepšilo, ale i přesto, když jsme se začali zabývat tématem, tak mě začalo oslovovat hrozně moc lidí, kteří třeba Simonu znali. Já jsem si fakt musela udělat práci, udržet si hranice. Ale hodně mužů pořád mě konfrontovalo s tím, že byla ale prostě moc divoká. Že přece byla strašně moc, že všechno byla moc. A já jako dokonce se mi stala situace v letadle, že jsem potkala pána. Ježíš, doufám, že ten pán, ale já ho nebudu jmenovat, takže ani nevím, jak se jmenuje. A on mi říkal, já jsem policajt a viděl jsem Moniovou a strašně se mi líbila. A já jsem byl u domácího násilí minulý týden, ale nebylo to násilí domácí, protože padla jenom facka. A já jsem mu říkala,
5: to
7: mi řekl pan, a já jsem mu říkala, pane policista, a on byl hrozně milej, on se chtěl vyfotit, já jsem mu říkala, prosím vás, ve vší slušnosti, o tom přece ten seriál je, vy nemůžete přece facka, je domácí nás, já on říkal, dobře, já to přehodnotím, a byl strašně milej, ale jde o to, že prostě někdy ty muži mají fakt pocit, a ve chvíli, kdy jsme se začali tím tématem zabývat, tak chodili k nám muži, k nám všem, těm ženám v těch tvůrčích pozicích a říkali, vždyť ona si za to mohla sama, vždyť ona flirtovala, vždyť ona nosila vyzývavý šaty. Jako kdyby to, že nosíte vyzývavý šaty, byl jako omluva k tomu, že prostě vás někdo může proplesknout. Já žiju samozřejmě v úplný bublině, protože mám partnera, který jakoby jsme prostě parťáci. Takže já si tohle neumím vůbec jakoby představit, ale myslím si, že pořád je v naší společnosti nálada taková, že spousta žen se třeba bojí zvednout telefon a není si vlastně jistá, jestli to, když mě teda jednou poprvý proplesk, jestli to teda je domácí násilí nebo není, tak já vám říkám, že je.
5: Role Simony Moniové pro vás byla další v řadě výzev. Už jste mluvila o Deňku Alkoholičky a trošku jste si posteskla, že těch velkých ženských rolí moc není v české kinematografii, že je víc mužských hrdinů. Čím to je? Máme víc mužských hrdinů?
7: Já si myslím, že já si nemůžu stěžovat, protože můžu si vybírat, ale myslím si, a taky mě pak došlo, že já jsem tady ty role hrála vždycky v terapii, Viola, prostě holka mladá, která umírá na rakovinu, ale možná jsou víc vidět ty komediální role, ale chtěla jsem říct, že jako určitě ženy mají menší prostor než muži a dost často, já čtu hodně scénářů a dost často bych chtěla hrát toho chlapa, že ten chlap má nějaký jako oblouk, vývoj, je to nositel té postavy, ale my ženy, a to je skvělá doba pro nás, my jsme skvělý nositelky, dokážeme utáhnout prakticky cokoliv, jakýkoliv příběh a víc takovýchhle postav, ale je nemůžu si stěžovat, protože je jich hodně a jsem za to vděčná a i pro své kolegyně si přeju více výzev a více rolí a určitě to jako zvládáme krásně. To se ověřilo.
5: Já jsem četla, že máte taky autorské ambice. Co všechno máte rozepsané v počítači?
7: No, to jsem vůbec neměla nikdy říkat, protože to nikdy nedopíšu a budu furt jenom 20 let chodit a říkat, že jsem to ještě nedopsala.
5: A co píšete?
7: Mám dva scénáře, dva romány. Teď mi Zuzana Kirchnerová dala námět na další scénář, ale jakoby já jsem si vybrala, že opravdu budu s dětma teď si hrát Kostičky a Pexesa, tak myslím, že třeba za 10 let přijde čas, kdy to dopíšu, pak se všechno zrežíruju a těším se na to, bude to další krok.
5: Vy jste vášnivá čtenářka. Co jako vášnivá čtenářka Tereza Ramba ráda opravdu nečtete?
7: No, já jsem opravdu musela v určitou chvíli přestat číst ty Simoniny knížky.
5: Proč?
7: Protože jsem měla pocit, že jsou strašně sebepožírací, že prostě píše opravdu o sobě zle. A když jsem byla třeba u 13. knížky, v půlce toho příběhu, v půlce toho hubnutí, prostě úplně někde vystřelená na měsíc, tak jsem si říkala, už dost, už to nebudu číst. Hodně často ty její postavy se sebe nenávidějí. Něco si dokazujou, říkají si, jsem špatná matka, jsem moc stará, jsem moc tlustá. Často se jí opakuje tohle téma a já jsem si řekla, prostě Simono, už ne, jsme dobrý takhle, jsme krásný, všechno je v pohodě, budeme to vyprávět jinak, ty příběhy.
5: Měla jste taky někdy pocit, že nejste hezká, dost dobrá, nevím, tlustá, to by asi ne, ale no, bylo takové
7: období? Tlustá asi ne, ale naposledy, myslím, že včera v 6.50 ráno, když jsem se probudila, viděla jsem, jak vypadá, tak jsem si myslela, že sem nedolezu. Upřímně, 6 lidí na tom pracovalo několik hodin, takže buďte v klidu, dámy. Ukazovala jsem Matymu, že bych to chtěla dát na Instagram, tu fotku jako porovnání těch 6.20 a těch 16.30 a Maty mi řekl, že by to nedělal, že to je moc. Mám tam jakoby hydi své voku a stojí mi takhle vlasy a jako jo, je to tak, ale učím se opravdu mít se ráda a myslím, že se mi to daří, že poslední dva roky jsou fakt jako ve znamení takový jako sebelásky, může za to mateřství do určitý míry, může za to asi i ten věk, i Maty, je to jako kombinace a přála bych to každý ženě. Myslím si, že fakt je i dobrá doba pro nás, že nemusíme už furt jako být takový pokorný a snižovat se.
5: Vy ty náročné role prokládáte lehčími věcmi, abyste si odpočinula, máte to po dvou letech, tak co vás čeká teď po Moniové?
7: Teď jsem měla volno od prosince, bylo to hrozně hezký půl rok. Už jako dvě firmy, dvě děti, takhle volno. Ale bylo to hezký a čeká mě film komedie Třeskutá s Jirkou Vejdělkem, s Davidem Švehlíkem. Začínáme točit brzo, ještě to nemáme dohotový, ale začínáme točit. A potom budu mít zase volno a pak máme s Danem Svátkem taky Mordor, ale to si myslím, že ještě si posunem, že tak příští rok.
5: S Bohdanem Slámou jste dotočila film Houpačky, kde hrajete Janu, maminku dvou dětí, dceru Dagmar Havlové. Říkala jste, že Jana se chová ke svojí mámě stejně jako ke svým dětem. Že jste si v té roli odžila spoustu principů z vaší rodiny, od vaší mámy, od vaší dcery. Čím vás tahle role propojila s tím vaším skutečným životem?
7: Já jsem byla strašně ráda, že můžu pozorovat Dášu Havlovou, Zuzanu Kronerovou a Bohdana Slámu při práci. Bylo to inspirativní, hezký. A Bohdan je jeden z mých prvních režisérů, točili jsme spolu film Venkovský učitel před 20 lety, tak neuměla bych mu říct ne. Je to pro mě naprosto zásadní zkušenost. A tohle bylo hrozně hezký v tom, že tu moji postavu, ta postava té Dáši jako hrozně vytáčí. Ale našli jsme s Bohdanem takový klíč, že ona vlastně vypadá úplně stejně jako ona a chová se úplně stejně jako ona, takže jí vytáčí věci, které vlastně cyklicky dělá. To je něco, co já mám se svojí mámou.
5: A má to vaše teda s vámi?
7: Já myslím, že určitě. Určitě. A myslím, že to má každá. To je hrozně jako hezký pro ženu mít za dítě holčičku, protože tady tím projde tím kolečkem. A vy najednou začnete k té svojí mámě mít nějaký jako větší soucit trochu, jo, že prostě když máte tu dceru, tak v té sem fázi a to bylo hezký si tam odžít, že ta postava si to nějakým způsobem uvědomí.
5: Ženy jedou podle vás na hranu zhroucení, vás zastavila až nemoc. Jak se člověk jako vyrovná s nudou, která při léčbě zánětu mozkových blan prostě musí přijít?
7: Ta nuda byla pro mě úplně šokující. Já to prostě vůbec neznám. Já když mám volno, tak nikdy nemám volno, i kdybych měla třeba vyklízet sklep, prostě. Já jakoby jsem fakt člověk, který má pořád rozdělaných 50 věcí a to, že se jenom leželo, já prostě, když mi po 3 měsících dovolili si přečíst 2 stránky denně, tak já jsem tomu panu profesorovi Beranovi byla tak vděčná, že prostě budu moct začít číst. Já jsem čekala všechno, že přijde s tou nemocí, ale ta nuda, to bylo zajímavé. A ono po té nudě přišel takovej klid. A to mi úplně změnilo život. Ten normálně od té doby v sobě si nesu, cítím ho i teď, i včera, je úplně jedno, co se děje.
5: Takže máte ráda nudu?
7: To bych neřekla, ale naučila jsem se ten klid. Pochopila jsem, že to může být i hezký.
5: Říká herečka Tereza Ramba, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
7: Děkuju moc.
5: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Radiokniha.
6: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
2: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 90kové léto.
8: 17. července 1992 schválila tehdejší Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky. Obsahovala jednu zásadní položku, nadřazovala slovenské zákony nad ty federální.
9: Takže vlastně deklaráciou sa povie, že ten národ, to spoločenstvo žijúce v istých hraniciach, chce si vytvoriť nezávislú štátnu moc.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Žárovky a neb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu.
6: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
6: Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Na jihu Německa začínají letní prázdniny. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu lesní požár ve Větřkovicích na Opavsku. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv vás vítá Naďa Procházková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušně v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Česko se i dnes potýká s rekordními vedry. Vysoké teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče. V horku jim hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice. Pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
11: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky. Musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak záspě nemohou klimatizovat.
6: Na cestě by sebou měli řidiči mít i nabitý mobilní telefon a lehké jídlo. Neřold varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nechávat by v něm lidé neměli děti ani zvířata. A německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsko a Bádensku-Wittenbersko až dnes skončí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají do hor anebo k moři. Na dálnicích hrozí kolony.
12: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lesní požár ve Větřkovicích na Opavsku už mají hasiči pod kontrolou. Povedlo se jim zastavit jeho šíření. Na místě ale dál zasahuje 13 hasičských jednotek. Stupeň požárního poplachu klesl ze třetího na druhý. Hasiči s požárem nepřetržitě bojují od včerejšího odpoledne. Oheň poškodil zhruba 27 hektarů lesa a část přilehlého strniště. Rybáři na Zlínsku bojují s extrémně nízkými průtoky vodních toků. Třeba řeka Dřebnice má za sebou druhý nejsušší červenec za 40 let. Zlínský spolek Moravského svazu rybářů chce proto jednat s Povodím Moravy o pravidelném upouštění spodní vody z přehrady. Ta by měla alespoň trochu ochlazovat vodu v řece, vysvětluje předseda spolku Marcel Kresta.
13: Přítoky Dřebnice, co máme jako chovné potoky, tak tam bojujeme s vodou, některé nám vyschly, je to pro nás velká ztráta, jo. Měli jsme tam násadu pstruha potočního, byly tam i nějaké jiné druhy ryb, byly tam nějaké vranky, které to nevydržely, je to přehřáté. Samozřejmě Dřebnice tam na tom nižším toku, tak je tam taky málo vody, ta řeka nám se ztrácí před očima.
6: Jsou tu dopravní informace. Na dálnici D10 na příjezdu do Boleslavy z Prahy před sjezdem na Boleslav centrum na kilometru 43 je omezení a fronta. Má asi 2 kilometry a zdrží vás 10 minut. V Praze jsou teď komplikace v tunelech směrem Stroje k Barrandovskému mostu. Na začátku Strahovského tunelu jsou v levém pruhu 3 auta po nehodě. A nehoda je i na konci tunelu před vjezdem do Dobřížské. Tam už mimo jízdní pruhy. Kolony jsou kvůli regulaci hlavně v Troji, v Povltavské a také v Radlické od Motorletu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne od západu přibude oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. To byly zprávy. Teď už Online Plus a David Slížek.
3: Do zvuky útěku AI agentů OpenAI, další potíže TikToku v Evropě, veřejný test e-dokladů a označování obsahu vytvořeného umělou inteligencí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
3: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
3: Povinný vodoznak u obsahu vytvořeného AI, identifikace chatbotů nebo označování uměle vytvořeného obsahu, který by mohl uživatele splést. To jsou novinky, které od 2. srpna začínají v Evropské unii platit s účinností další části nařízení o umělé inteligenci. Nová pravidla mají lidem usnadnit rozpoznávání obsahu, který je vytvořen s pomocí AI. Povinnosti se netýkají čistě osobního a neprofesionálního používání AI. Směřují tedy na firmy a organizace, ne na uživatele. Ty má nařízení chránit. Pokud třeba uživatel komunikuje s AI, například s nějakým chatbotem nebo AI agentem, musí o tom podle pravidel dostat informaci. Provozovatelé AI systému také musí nově označovat všechny texty, fotky, zvuky nebo videa, která s jejich pomocí uživatelé vytvoří, a to strojově čitelným vodoznakem. Pokud použijí AI systém k vygenerování a zveřejnění tzv. Deepfake, tedy obrázků, zvuku nebo videa, které se podobá existujícím lidem, místům nebo událostem a v uživateli může vyvolat falešný dojem, že jde o autentické zobrazení, musí takový výtvor jasně označit jako vytvořený pomocí umělé inteligence. Označovat se musí také texty, které byly upraveny nebo vytvořeny umělou inteligencí, pokud byly zveřejněny za účelem informování ve věci veřejného zájmu. Po Podle Evropské komise může jít například o umělou inteligencí generovaný souhrn novinového článku o nějakém rozhodnutí místní radnice, nebo třeba o AI generovaný příspěvek na sociálních sítích meteorologické služby, který varuje před bouřkovým počasím. Za porušení povinností hrozí pokuta do výše 15 milionů eur nebo v případě firmy 3% celoročního jejího obratu. Petře, trošku dlouhý vlastně úvod, ale říkal jsem si, že bych to měl přece jenom pokud možno sice zjednodušeně, ale vyjmenovat všechno, ty nové povinnosti. Jak jsem říkal v úvodu, vypadá to, že se mají týkat hlavně právě firem, organizací, státních úřadů a dalších vlastně takovýchhle subjektů. Týkají se jednak provozovatelů těch AI modelů a chatbotů a jednak také samozřejmě nějakých firem a organizací, které tyhle ty AI chatboty a další nástroje používají. A má jít tedy o ochranu uživatele před tím, aby se nenechal splést nebo aby nebyl spleten a aby dokázal rozpoznat vždycky, že nějaký obsah, který právě teď čte nebo se na něj dívá nebo ho poslouchá, takže třeba byl vytvořen nebo nějakým způsobem upraven pomocí umělé inteligence. Co na tahle nová pravidla říkáš? Myslíš, že opravdu pomohou lidem, aby nebyli zmatení z toho, jestli to, na co se dívají, je skutečné nebo umělé?
14: Těžko říct. Ono je vidět, že ta pravidla vznikla ve chvíli, kdy se umělá inteligence nepoužívala ještě tak masivně jako nyní. Teďka to vypadá, jako bych mluvil o nějaké dávné minulosti, ale vývoj je tak rychlý, že i třeba ten rok nebo dva roky, po který se připravují právní normy, změní hodně.

0: právní norma pro trochu jinou dobu, ta doba se změnila.
1: My už jsme mluvili například o těch vodoznacích, to je téma, které se v oblasti AI objevuje už delší dobu, jestli tedy neoznačovat nějakým vodoznakem, který není na první pohled tedy viditelný, ale strojově se potom dá třeba nějakým detektorem přečíst a dá se pak na základě toho vodoznaku označit ten obrázek nebo to video například jako vytvořené AI. Tak o tom jsme už tady mluvili. Myslíš, že tohle to může fungovat, protože pokud si dobře pamatuju, bavili jsme se o tom, že ten vodoznak se pravděpodobně bude dát nějakým způsobem i odstranit a že vlastně nepřítomnost toho vodoznaku nebude asi stoprocentně zaručovat, že to dílo není vytvořené umělou inteligencí.
0: Já si myslím, že relativně je to jednoduché tam, a to se netýká jenom obrázků a videa, ale i textů, kde je to černobílé, kde je to buď výtvor člověka bez zásahu umělé inteligence, anebo naopak výtvor AI plně automatizovaný. Jenomže dnešní typická situace je taková, že vznikají díla ve spolupráci mezi člověkem a AI. Někdy se dá těžko stanovit, jaký je procentuální podíl toho či onoho v uvozovkách spoluautora, jak se má označovat tahle produkce. A té produkce je spousta. Drobné zásahy do textu, třeba na úrovni jazykové úpravy, odstranění překlepů a podobně, se pomocí umělé inteligence dělají dneska snad úplně všude, totéž automatické překlady. U těch obrázků vylepšování fotek, retušování pozadí, to všechno jsou nástroje, které dřív byly ruční práce, dneska jsou vysoce automatizované, je to umělá inteligence. Ten zákon jakoby tohle pomíjel, jakoby viděl opravdu jenom tu černobílou práci člověka nebo práci stroje.
1: No to je pravda, že vlastně třeba dneska i už některé sociální sítě detekují sami automaticky třeba nějaké obrázky a odhadují, jestli nebyly nějakým způsobem vytvořeny umělou inteligencí a dost často se tam vlastně dostávají do sporu s tím, že dneska každý jaksi už fotoaparát v nějakých chytřejších mobilech, tak s umělou inteligencí nějakým způsobem pracuje už téměř automaticky, aniž by o tom ten uživatel věděl a pak takové obrázky bývají na sociálních sítích označeny jako vytvořeny umělou inteligencí. Byť vlastně jsou vytvořeny nebo vyfoceny normálně tím člověkem a on opravdu třeba ani netuší, že tam nějaký podíl té umělé inteligence je. Máš pravdu, že tady je určitě nějaká takováhle zóna, kdy bude zajímavé tedy, jak se o tomhle bude rozhodovat. Mě tam zaujaly vlastně ty texty, které se mají tedy nějakým způsobem označovat, pokud byly zveřejněny za účelem informování ve věci veřejného zájmu. Jsou tam ty příklady od Evropské komise, například ten generovaný, AI generovaný souhrn novinového článku o nějakém rozhodnutí místní radnice, nebo ten post, který meteorologická služba zveřejnila na svých sociálních sítích a byl vygenerovaný umělou inteligencí. Tam jsem taky zvědavý vlastně, jak tohle to se bude nějakým způsobem rozlišovat a vlastně jakým způsobem se tohle to bude potom posuzovat, protože vlastně to souvisí s tím, co jsi říkal. Pokud si tam nechám opravit pravopisné chyby v tom textu umělou inteligencí, znamená to už, že to musím tady označit. Pokud si nechám ty chyby opravit v nějakém textovém editoru, tak je nemusím označit. Je to takové matoucí. Co říkáš na tohleto vlastně opatření u těch textů ve veřejném zájmu?
0: Tam je problém vůbec s tím pojmem veřejný zájem. Kde začíná, kde končí. Mainstreamová média, včetně takových, v jakých my oba dva pracujeme, v zásadě všechno, co dělají, tak dělají s ohledem na veřejný zájem. A jestli je to o rozhodnutí radnice nebo o něčem méně přímočaře definovaném, to už je skoro jedno. Stejně je to něco, co s tím veřejným zájmem souvisí. Nic jiného v podstatě ani nemá smysl publikovat. Čili tady vůbec nejde o literu zákona, tady jde o to, jakým způsobem se ten zákon bude vykládat. Výkladem zákona je pověřen soud, čili budeme asi muset počkat, až dojde na nějaké právní spory ve věci těchto ustanovení AI Actu, pak se uvidí, jak to bude vypadat.
1: No, ty profesionální redakce nebo texty, které jsou prostě člověkem zredigované a vydali nějaký vydavatel, který za ně má zodpovědnost,

0: tak ty jsou vlastně z toho vyňaty, tam je myslím výjimka. Ale i tak mě to přišlo třeba u toho příspěvku na sociální síti, mně to přišlo vlastně zajímavé, nerozumím možná úplně tomu, proč se zrovna takovýhle obsah, který má takovýmto způsobem klasifikovat, jestli to už nespadá do toho, že tedy jakékoliv věci vygenerované AI se mají nějakým způsobem vlastně označovat. No, mám tam spoustu otazníků a jsem zvědavý právě, jak se tyhle věci všechny uvedou do praxe, jak se tedy budou posuzovat a jaká diskuze kolem toho bude. No, myslím, že třeba se ještě k tomu vrátíme.
1: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pomozte nám otestovat aplikaci e-doklady, žádá uživatelé Digitální a informační agentura DIA. Plánuje veřejný test, který má zajistit, že e-doklady budou při nadcházejících komunálních volbách fungovat bez provozních potíží. Při loňských parlamentních volbách měl totiž systém několika hodinový výpadek, který byl způsoben špatným odhadem toho, kolik lidí bude mít o identifikaci prostřednictvím státní aplikace zájem. Kvůli chybějícím zákonům nemůžeme provádět zátěžové testy za ostrého provozu, takže nemáme šanci aplikace dostatečně prověřit, říkají už několik let úředníci. Teď si tedy chtějí vypomoci testem, do kterého chtějí zapojit dobrovolníky. Test má proběhnout 13. srpna v 13.00 a od zapojených testerů vyžaduje jediné, aby v tento čas aplikaci otevřeli a přihlásili se do ní. Aby test e-doklady skutečně prověřil, potřebuje DIA desítky tisíc dobrovolníků. Oslovovat je bude i prostřednictvím chystané informační kampaně. Petře, tohle mně přijde vlastně jako docela zajímavé kreativní řešení té situace, kdy tedy lidé ze státních úřadů, kteří se věnují e-governmentu a vytvářejí nějaké státní digitální služby, tak říkají, my nemůžeme prostě testovat tak, jak by se dala si otestovat nějaká aplikace komerčního poskytovatele, protože prostě nám to zákony neumožňují. Slýchám tenhle stesk už několik let a pořád ty zákony nikdo nezměnil, tak doufám, že se to někdy také stane, aby si ty aplikace dali dopředu pořádně otestovat. Ale co říkáš na tenhle nápad Digitální a informační agentury zapojit dobrovolníky?
2: To je otázka hlavně na právníky, jestli tohle je právně čisté. Předpokládám, že ano, že to je promyšleno a ověřeno. Potom zbývá otázka, jestli ti dobrovolníci se najdou. Oni se vždycky najdou, když se spouští ostrý provoz. To se tam nahrne spousta lidí a potom to dost často spadne, jak s tím máme bohaté zkušenosti s podobnými systémy, právě protože otestované nebyly. Teď je to bez toho oficiálního oznámení, že to začíná doopravdy. A mně intuice říká, že od testování takhle vyhlášené zase tak velký zájem nebude, ale třeba se pletu. Určitě by bylo fajn, kdyby to lidé vyzkoušeli tentokrát na nečisto.
0: Ano, tentokrát dobrovolně a ne, že byli nedobrovolnými testery, jako to bylo třeba právě i na začátku e-dokladu nebo při těch loňských volbách. No, já se každopádně hlásím, já se určitě testu zúčastním, doufám, že na to tedy nezapomenu, musím si dát nějakou upomínku. Jsem na to zvědavý, já jsem zvědavý, jestli bude vlastně ten test opravdu dostatečný, protože pokud tam nebude dostatečný počet těch lidí, tak to vlastně nakonec asi nebude úplně k ničemu. No, tak snad to dopadne dobře a hlavně doufám, že tedy e-doklady budou při těch nadcházejících volbách fungovat tak, jak měly fungovat už v tom loňském roce.
1: Online Plus Davida Slíška.
0: Sociální síť TikTok má další problém s Evropskou komisí. Ta v předběžném obvinění kritizovala způsob nastavení tzv. Dětských účtů na TikToku. Jde o profily pro děti ve věku od 13 do 17 let, které mají ve výchozím stavu nastavena některá omezení. Jejich obsah je například neveřejný. Jenže uživatelé mohou toto omezení vypnout a jejich tvorbu pak mohou sledovat všichni ostatní uživatelé, včetně těch, kteří nemají na TikToku účet, kritizuje komise. Podle ní může zveřejňování obsahu vést k tomu, že mladistvého mohou kontaktovat sexuální predátoři nebo jeho obsah může být zneužit ke kyberšikaně. Podle nařízení o digitálních službách přitom musí dětské účty zaručovat co nejvyšší úroveň soukromí a bezpečí. TikTok ale podle komise tento standard nesplňuje. Sociální síť by měla změnit nastavení dětských účtů tak, aby jejich obsah mohl vidět jen ten, komu to nezletilý uživatel sám povolí, říká komise. Petře, další vlastně z řady v poslední době nějakých řízení, které se týkají dodržování toho nařízení o digitálních službách. Vypadá to, že Evropská komise po těch několika letech, co to nařízení platí, tak se snaží teď nějakým způsobem vést s těmi firmami nějakou diskuzi o tom, jestli správně všechny povinnosti vlastně plní nebo neplní. Evropská komise vede s TikTokem už jedno další také řízení, které se týká možné návykovosti designu této služby, a teď vede další řízení, které se týká těch dětských účtů. Myslíš, že tedy ty dětské účty vůbec dávají smysl pro ty dětské uživatele, když vlastně, když si ho založí nějaké dítě, tak pak nemůže nic sdílet? Není to trochu proti vlastně principu té sociální sítě?
2: No, myslím si, že nedávají smysl hlavně proto, že ve většině evropských zemí tak jako tak se postupně přistupuje k zákazu tohoto typu sociálních sítí, do kterého TikTok spadá, s věkovým omezením z pravidla 16 let. Takže řešit pro tu skupinu 13 až 17 něco speciálního možná už ani nestojí za to, protože tak jako tak brzy přijde nová tvrdší zákonná úprava. Jinak je to špatně řešitelný problém, jak zaručit ochranu bezpečnosti dětí a přitom ano, tak jak to říkáš, zachovat to, že sociální sítě pořád ještě sociální. Ony ty děti většinou k tomu přistupují kreativně a dokážou si to zařídit mnoha různými způsoby, aby v té komunikaci mohli zůstat. To je všeobecně známo. Prostě je to složitý problém a tady se řeší jedna malá část toho problému s jednou sociální sítí a jedním typem účtů. Asi tak jako tak přijde nějaké plošnější řešení.
0: Já určitě rozumím tomu, že vlastně se tady to nařízení snaží zabezpečit ty dětské účty, když už tam tady ty děti zatím jsou na sociálních sítích, tak se snaží zabezpečit proti tomu, aby někdo nemohl třeba ty děti kontaktovat, aby nemohl zneužít ty věci, které tam ty děti publikují. Ale vlastně si opravdu říkám, jestli v tu chvíli, když je ten účet takto úplně přísně zabezpečený, jestli vůbec má smysl, aby tam byl, a jestli tedy vůbec má smysl takový omezený účet používat. Nevím vlastně, kolik takových účtů vůbec TikTok třeba provozuje, kolik těch dětí od 13 do 17 let tam je. Takové statistiky jsem, přiznávám, nenašel žádné, ale řekl bych, že to asi velký zájem podle mého odhadu tedy o něco podobného nebude. A jak si říkal, přesně vypadá to, že všechny tyto problémy nakonec budou vyřešeny nějakým všeobecným zákazem toho, aby děti trávily na sociálních sítích čas až do těch 16 nebo kolika let to nakonec bude schváleno. Takže možná tady v tomhle případě řeší komise něco, co už asi nemá v zásadě smysl řešit.
2: A co nestihne vyřešit dřív, než se ta právní úprava změní?
0: No, uvidíme, jak tohleto řízení dopadne. Já jsem víc možná zvědavý na to řízení o návykovém designu a tam jsem velmi zvědavý na to, jaký ten verdikt nakonec bude, protože to by mohlo mít, myslím, dalekosáhlé důsledky pro to, jak sociální sítě fungují.
1: Online Plus Davida Slíška.
0: AI agenti firmy OpenAI, kteří unikli z testovacího prostředí a napadli platformu Hugging Face, provedli útok i na další firmu. Vyplývá to z podrobnějších informací o incidentu, které Hugging Face zveřejnila. Po úniku z testovacího prostředí OpenAI agenti pronikli do testovacího prostředí jednoho z klientů americké firmy Model Labs. Podle jejího vyjádření využili chybu dotyčného klienta, která jim dala přístup. Toto testovací prostředí pak AI agenti využili k přípravě a spuštění útoku na samotnou platformu Hugging Face. Na jejich serverech se poté asi 2,5 dne snažili získat výsledky testu, který jim OpenAI původně zadala jako úkol ke splnění. Petře, my jsme o téhle kauze, o tomhle incidentu vlastně mluvili už v našem pořadu. Teď tedy Hugging Face vydala další detaily. Já možná jenom rychle zrekapituluju, že OpenAI tedy unikly dva nějaké modely, dva AI agenti z jejího uzavřeného testovacího prostředí, kde měli hledat nějaký v rámci nějakého testu vlastně zranitelnosti v softwaru. Našli nějaké zranitelnosti, které pak využili k tomu, že se dostali k internetu a snažili se výsledky toho testu najít právě na platformě Hugging Face, která je známá tím, že se tam soustředují různé modely různých firm a další materiály, které se týkají AI. A teď to vypadá, že tedy na to šli trošku oklikou, že nejdříve si udělali takové hnízdo vlastně zase v nějakém testovacím prostředí jiné firmy a tam také pronikly prostřednictvím nějaké chyby. A že vlastně pak ten útok na Hugging Face trval několik dní, 2,5 dne trávili tedy v té infrastruktuře Hugging Face, což mně přijde docela vlastně jako dlouhá doba. Dává nám tohleto nějakou další informaci tedy o tom útoku, že byl možná trošku složitější nebo promyšlenější v úvozovkách, než to původně vypadalo?
2: No, byly to jazykové modely testované na schopnosti z oblasti kyberbezpečnosti. A je vidět, že znalosti z téhle oblasti mají veliké, akorát je používají trochu jinak, než si jejich tvůrci představovali. Myslím si, že především z toho vyplývá, že podobné incidenty bude potřeba vyšetřovat nezávisle nějakou třetí stranou velmi důkladně a že se k tomu bude muset začít přistupovat třeba jako k leteckým aváriím, kde se rozebírá opravdu každý detail, který se dá zjistit, prostě proto, aby příště se to nestalo, aby příště se přijala taková technická a organizační opatření, která to znemožní. A tohle v umělé inteligenci zatím nebylo a je vidět, že podobný přístup by byl velice žádoucí, aby se zjistilo opravdu všechno a ne takhle po kouskách, ale důkladným prozkoumáním najednou.
0: Mě na tom vlastně trošku fascinuje to, jak to vypadá jednoduše pro ty AI agenty, to, že tady dokázali proniknout do různých systémů, obejít různé jaksi bezpečnostní opatření a podobně. Vypadá to, že opravdu ty AI modely jsou buď tak dobré v tom hledání těch chyb a zranitelností, anebo naopak jsou ty služby tak vlastně špatně zabezpečeny a těch chyb v softwaru je vlastně tolik, že jimi mohou vlastně relativně snadno proniknout potom kamkoliv se jim zachce. Myslíš, že se mění nějakým způsobem ta bezpečnostní situace opravdu na internetu, že agenti vlastně si vynutí nějakou reakci na to, aby ty systémy byly lépe zabezpečené například? Protože teď to vypadá tak, že opravdu kamkoliv přišli, tak tam se někam dovnitř dostali.
2: No, už si to vynucuje takovouhle reakci a ta reakce bohužel spočívá hlavně v tom, že se na obranu těch systémů nasazuje taky umělá inteligence, protože kapacitně se to dá velmi obtížně řešit jinak. Lidé proti počítači nebudou stíhat, musí to dělat zase jiný počítač. To je trochu nepříjemná situace v tom, že se tam mohou na straně útočníka i obránce dít věci, o kterých nemáme tak docela přehled, kterým nerozumíme, o kterých nás ty systémy sami mohou informovat nepřesně nebo zkresleně. Začíná se z kyberbezpečnosti stávat trochu dobrodružnější záležitost, než byla dřív.
0: Hugging Face píše o tom, že za toho 2,5 dne podnikli ti agenti v jejich systémech přes 17 tisíc nějakých akcí, kterými se prostě snažili proniknout do jejich systému. To je asi kapacita, kterou by lidský programátor možná takhle nezvládal, takhle hodně vlastně nějakých útoků za tak krátkou dobu. Takže jsem tedy zvědavý na to, jak se tahle ta situace vyvine, protože zatím to vypadá, že tedy agenti opravdu ty schopnosti v odhalování těch chyb mají vysoké nebo velké a bude se asi teď hledat nějaká další tedy cesta, jak se proti tomu bránit. No, jsem fakt zvědavý, kam tenhle ten vývoj přijde. Připomíná mi to některé sci-fi knížky, kde se internet mění potom v místo, kde jední agenti bojují s druhými a lidé se na to tak trošku jenom koukají z dálky. No tak snad to nedopadne takhle. Každopádně, Petře, pro dnešek ti děkuji za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
1: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Je 11 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Plus.
3: Dobré dopoledne. Desítky investorů chystají hromadnou žalobu na autobazár Štěpánek Auto. Firma nesplatila dluhopisy za stovky milionů korun. V červnu navíc změnila majitele. Její areál je zavřený a webové stránky nefungují. Vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šura lidem doporučuje, aby s žalobou nečekali. Část investorů už na firmu podala trestní oznámení. Případ teď prověřuje policie. Hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území snaží taky přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich jich přitom během uplynulého dne utonulo. Španělsko na místo vysílá armádní a policejní posily. Do Ceuty kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sánchez. Španělské exklávy Ceuta a Melilla představují jedinou pozemní hranici Evropské unie a Afriky. Do obou měst se proto pravidelně snaží dostat afričtí migranti. Po pádu laviny na pákistánské 8000ovce Broad Peak záchranáři objevili těla čtyř horolezců. Úřadům se zatím nepodařilo zjistit jejich identitu. Lavina tam zavalila celkem 10členný mezinárodní tým, který vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja. Ten v roce 2019 během pouhých 6 měsíců vylezl na všechny 8000ové vrcholy. Kromě něj byla v expedici mimo jiné Američanka, Pákistánec nebo Číňan. Podle vedení pákistánského alpinistického klubu byly do pátrání nasazené helikoptéry a další prostředky. V Česku přibývá ohlášených případů stalkingu. Letos jich policisté řešili 225, to je nárůst 120%. Nejčastěji k nebezpečnému pronásledování dochází mezi bývalými partnery. V Železné Rudě dnes začínají dvoudenní městské slavnosti. Nabídnou koncerty, soutěže a další doprovodný program pro děti a dospělé. Návštěvníci se můžou těšit taky na ukázky práce místních hasičů nebo dronovou show. A teď doprava. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se zastaví u Ostrovačic na kilometru 180 a v koloně se jede až do Brna do omezení na kilometr 196. Stojí hlavně kamiony. Osobní auta v levém pruhu jedou rychleji. Na D7 jsou fronty na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště. Na druhém kilometru je hlášená nehoda. Fronta ze čtvrtého vás drží 15 minut. Na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalu se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibude oblačnost. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. To byly zprávy. Na řadě je Interview Plus s Petrem Vizinou.
4: Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce. Vyvrcholil tím rozkol ve straně Právo a spravedlnost, považované za hlavní opoziční sílu v zemi, co je příčinou vážného rozkolu polské pravice. A může se současný premiér Donald Tusk těšit na hladké vítězství ve volbách v příštím roce? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
4: Hostem interview je redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Když jsme si domlouvali tento rozhovor, nevěděli jsme ještě, že na polské území dopadne pravděpodobně ruská raketa. Pochopitelně to je v těchto hodinách pro polskou veřejnost prioritní zpráva. Nezastínila zmíněný spor o budoucí směřování práva a spravedlnosti?
5: Ne, myslím si, že ne, a protože to je asi takové největší překvapení vnitřní politiky a asi to nikdo nečekal. Podle mě ani samotný Mateusz Morawiecki, který dnes stojí na čele poslanců, jež by opustili nebo zůstali vyhozeni, to záleží na tom, jaká je interpretace toho, co se stalo. A když jde o média a zájem novinářů, tak to, co se stalo z uvnitř opoziční strany PiS, největší opoziční strany, tak je asi je velký zájem, protože to je taková úplně nová věc.
4: Čili vy říkáte, že ten rozkol v polské pravici je větší, promiňte to slovo, bomba, než ta pravděpodobně ruská raketa.
5: Ano. No, asi ano.
4: On ten rozkol může mít dalekosáhlé dopady na Polsko, na celou střední Evropu. Jak vlastně ta neshoda uvnitř práva a spravedlnosti vznikla?
5: No, to, jak jsem říkala, to bylo dost velký překvapení, protože to nikdo nevěděl, že by tam měla být nějaká krize, to nebylo vidět. Ale a myslím, že i Morawiecki, který asi počítal s tím, že se stane nástupcem Jaroslava Kaczyńského, který už je mu přes 70 a už několikrát byl u vlády, ale pak se ukázalo, že asi své postavení ve straně přecenil. Pak došlo ke krizi, ve vnitřní krizi, protože předseda strany Jaroslav Kaczyński oznámil, že buď to podepíšou lojalky, nebo já nevím, jak se to říká, osvědčení o lojalitě, a že nebudou v žádném sdružení, v žádné jiné frakci, protože oni založili vlastní frakci. A když to nepodepíšou, tak musí opustit PiS. A asi, když to říkal Kaczyński, který má 186 míst, tak nevěděl, že těch 40 lidí, kteří říkali, že jsou pro Morawiecki, že jako opustí spolu s Morawieckým PiS.
4: Ona se ta frakce tedy, jestli se nepletu, jmenuje Rozvoj Plus. A takhle z dálky to vypadá, že příčina toho rozkolu byla, že předseda strany Jaroslav Kaczyński chce přitvrdit. On si za kandidáta na premiéra v parlamentních volbách na přes rok vybral ultrakonzervativního Přemyslava Czarnka, který je pro část PiS včetně s Morawieckým nepřijatelný. Co vlastně znamená to označení ultrakonzervativní v současné polské politice?
5: No, je to určitě, teda Přemysław Czarnek určitě patří k tvrdému, silně konzervativnímu křidlu PiS a vedení strany jako si od něj asi slibuje, že přitáhne tu část voličů krajní pravice. Ale musíme jako si uvědomit, že v Polsku ten PiS a Přemysław Czarnek to není jediná krajní pravice. Máme ještě větší krajní pravice, což je Konfederace a Konfederace Korona Polska a tam oni jsou už opravdu jako nacionalisti a mají docela velkou mnoho příznivců. Když se koukne na průzkumy, tak ta konfederace má přes 10% a strana Brauna, který je ten nacionalista, má taky přes 10%. To jsou ultrakonzervativní, tedy no, krajně pravicový nacionalistický názory, antiukrajinské, antievropské, ale taky jako dost brutální, asi bych řekla, protože Brown jako i dělal, prostě ničil nějaké výstavy v parlamentu, jako fyzicky, ano, přišel a to zničil a prostě je takovým představitelem ultrakonzervativní krajně pravicové názory.
4: A dá se to vykládat tak, že Jaroslav Kačinský chtěl zalovit v těchto vodách a myslel si, že tím, že Přemyslav Čarnek bude tedy tím kandidátem jeho na budoucího premiéra, tak získá podporu ultrakonzervativních voličů, řekněme?
5: Já si myslím, že ano, ale tam je ještě jeden jako motiv, tak si myslím, že prostě on nechtěl, aby Mateusz Morawiecki jako přijal jeho tu vládu, protože to je silný hráč, nebo jak se to řekne, teda bývalý premiér Mateusz Morawiecki. A já si myslím, že Kaczyński prostě nechtěl, aby Morawiecki měl tak silnou pozici. A věděl, že Morawiecki je, má prostě podporu té méně nacionalistické nebo méně pravicové méně pravicového křídla a prostě chtěl ho asi, nechtěl ho připustit tomu.
4: A jak byste tedy vysvětlila tu nechuť Jaroslava Kaczyńského vůči Mateuši Morawieckému, tu nechuť předat mu to pomyslné žezlo v Právu a spravedlnosti?
5: Já si myslím, že nechce ztratit vládu, to je prostě, to je jako staré jako svět historie o vládě uvnitř PiS. Já jsem, včera jsem si povídala s jedním z zákonodárců z toho nového křídla, z té nové frakce. A on to jako samozřejmě to je jeho narace, on to říkal, že jako oni jsou, chtějí přejmout vládu, teda v Polsku a to křídlo, které zůstalo s Kaczyńským, tam spíš oni chtějí prostě je boj o vládu uvnitř strany. Takže tam jsou dva spory. Jedno je prostě boj o těch radikálnější křídlo a těch radikálnějších voličů a na druhou stranu je prostě ten status quo, který je uvnitř strany. A Čarnek opravdu jako je to radikálnější křídlo, je spojován s tvrdým postojem vůči Ukrajině, odmítání systému emisních povolenek ETS a s odporem části jako evropské zelené politiky. A jeho posílení znamenalo zaostření toho personálního konfliktu. A tam je taký věk, jako, že ten Morawiecki a jeho příznivci jsou ta mladší, víc jako liberální, víc liberální křídlo a zase to, ty, kteří zůstali s Kaczyńským, to jsou takový jako trošku starší a takový tradiční křídlo.
4: Je to tedy tak, že oficiálním kandidátem na toho budoucího premiéra v parlamentních volbách na přes rok, oficiálním kandidátem Práva a spravedlnosti je Přemyslav Čarnek?
5: Ano, ano. A to byl ten první krok, který vedl k tomu rozkolu. Protože Morawiecki asi počítal s tím, že to on bude označen jako, že Kaczyński řekne, že on bude tím kandidátem na přes rok na premiéra. A myslím si, že teda byl překvapen tím, že prezes Kaczyński jako řekl, že to bude Čarnek. A to byl asi začátek ty krize. Protože si fakt myslím, že jako Morawiecki počítal s tím, že to bude taková, že Kaczyński prostě mu odevzá tu vládu, ano, a že to bude jako kontinuace PiS a možná se uvnitř změní. A to asi tak nevypadá a myslím si, že Kaczyński tu vládu odevzdat nechce.
4: Čili situace je taková, že Morawiecki odchází, Čarnek zůstává ve hře. Jaroslav Kaczyński je s tím spokojený?
5: Já si myslím, že je taky překvapen, protože nepočítal s tím, že až tolik, protože to jako se říká, že přes 30 nebo a možná i víc než 40 lidí odešlo spolu s Morawieckým. A já si myslím, že když Kaczyński říkal, že jako je ultimátum, jako že musí se jako deklarovat, jestli zůstávají v PiS nebo jsou s Morawieckým, tak asi si myslel, že to bude, že méně lidí se rozhodne, aby odejít z PiSu.
4: On prostě nevěřil, že se odtrhnou Morawiecki.
5: Ano, on se nevěřil, že se odtrhnou. Teda věřil, že Morawiecki se odtrhne, teda to byla hra vabank, ano, ale myslím si, že si jakože počítal s tím, že víc lidí zůstane s PiSem. A to je asi největší takovej rozkol, protože když byly rozkoly jako uvnitř jiných stran, tak nikdy to nebylo až tolik lidí. Hostem... Teďka to bude druhá největší opoziční strana, bude PiS a ta skupina Rozvoj Plus, to bude druhá frakce, jako největší opoziční frakce v parlamentu.
4: Hostem Interview Plus je redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger.
1: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Vy jste řekla, že Právo a spravedlnost zůstává i po tom rozkolu stále nejsilnější opoziční stranou, je to tak? Mm-hmm. Tak
5: ano.
4: Pojďme se tedy podívat na člověka, kterého Právo a spravedlnost vidí jako svého budoucího předsedu vlády. Čarnek byl za vlády Práva a spravedlnosti 3 roky ministrem vědy a školství. Proti jeho chystaným reformám ve vzdělání se tehdy společně ohradilo 80 polských univerzit s tím, že jeho chystané reformy zasahují do autonomie univerzit, brání akademické svobodě a na univerzitách umožňují učení pseudovědeckých názorů. Kromě toho je Čarnek, a vy jste to naznačila, například proto, aby byla omezená práva sexuálních menšin. Co je na Čarnkovi jako možném premiérovi vůbec nejproblematičtější?
5: No právě ty jako takové ty konzervativní tradiční názory, které určitě se líbí části společenství, protože to je takové něco, co jako takový průměrný člověk si může myslet. Ano, když a prostě on to říká nahlas. A je takovou a právě v těch a lidi mají pocit, že brání jejich zájmu a právě říká nahlas to, co si myslí potichu. A on třeba to byla taková věc, že stvořil školu, to jste říkal jako minister školství, tak udělal, že třeba v menších okresních městech vznikly lékařské fakulty a nové zdravotnické vysoké školy a prostě všichni říkali, ale jak to prostě to tam, jako jaká bude úroveň těch studentů a nových lékařů. Ale prostě on to řekl a to udělal. A je takovej, to je takovej člověk, který prostě přijde a řekne, co si myslí a to je, a to je v pořádku. A já si myslím, že to, a taky to, co jsem říká, že to je jako důležitá ta vnitřní krize, on prostě není, to není konkurence vůči Kaczyńskému. Hmm. Morawiecki mohl by být tu konkurenci a Čarnek ta konkurence to prostě není. To
4: on
5: je,
4: neohrožuje,
5: neohrožuje
4: šéfa Práva a spravedlnosti.
5: Ano,
4: ještě mi řekněte k tomu ultrakonzervativismu a k tomu, co by na něm jako na možném premiérovi bylo nejproblematičtější. Mm-hmm. Vy už jste řekla, že to znamená protiukrajinský postoj. Řekli
5: tak,
4: jsme si, že to...
5: Tak, všechny zelená, ta zelená energie, zelená politika, ale taky i ten antievropský postoj a ten takovej konzervativní, teď se točí diskuze týkající se manželství, jak se říká, to je homosexuální pro všechny. A tak tady PiS je úplně jasné názory má, jakože je proti jakýmkoliv to tedy liberálním posunutím a přizvolení na změnu, co se týče potratu, co se týče partnerství homosexuálních párů. Tak v těch společenských věcech, tak to je takový opravdu tvrdý konzervativní postoj.
4: Ekonomicky liberálního místopředsedu strany Mateuše Morawieckého rozhodnutí předsedy Kaczyńského zaměřit se právě na ultrakonzervativní voliče údajně urazilo, to jsou jeho vlastní slova. Chce, aby se strana opět stala významnou středopravou stranou oslovující podnikatele a mladé lidi. Mm-hmm. Proč si Morawiecki myslí, že se něco takového nemůže s ultrakonzervativním Čarnkem na špici povést?
5: Protože asi Čarnka moc ta ekonomie nezajímá. Teda Morawiecki je on kdysi pracoval ekonomista, pracoval v banku a jako to, co ho zajímalo, to opravdu jako, aby se koukat taky, jak vypadá státní rozpočet. A měl různý jako nápady týkající se toho, jak to má vypadat. A Čarnka to asi a PiS to moc nezajímá.
4: Máte dojem, že by Právo a spravedlnost mohlo vyhrát, aniž by se zabývalo ekonomickými otázkami, jak to chtěl Morawiecki?
5: Teď, když se koukneme na to, jak to vypadá ta podpora voličů, to bylo asi 24%, ta podpora, když jde o PiS, a když byly ty nově udělané průzkumy, tak podpora strany Práva a spravedlnost mezi tím klesla na zhruba 19%. A ta nová frakce Mateuša Morawieckého, to jeho nové uskupení by mohlo získat přibližně 7 až 10% hlasů v závislosti na konkrétním průzkumu. Tak já si myslím, že jako ten PiS určitě na tom bude mu klesat, určitě. Ale stejně ty názory, které mají, a taky kvůli tomu, že jako ty finanční problémy jsou jako dost velký v Polsce, tak si myslím, že jim to tak zůstane, tak 20%.
4: Já si ta Morawieckého slova vysvětluji tak, že podnikatele nebo mladší voliče ty kulturní války, o kterých mluvíte v souvislosti s Čánkem, vlastně se stolik nezajímají.
5: Když jde o přemysl Téla Morawieckého, ne, myslím si, že ne, že on, že Morawiecký víc jako chce odejít od toho, od té války, když jde o teda přístup ten společenský, a víc říkat, co se týká třeba upřesnění daní, kontroly daní a bezpečí, a víc jako takové tvrdé ekonomiky, a méně té, jak se říká, no, toho jako
4: toho ultrakonzervativního, řekněme, názoru na svět.
5: No teda těch, ano, těch názorů na svět. Jako méně toho a víc ekonomiky, víc jako debaty o daní, víc debaty týkající se čísel a jako konkrétu. A méně toho názoru.
4: A řekněte mi ještě k té posud stále nejsilnější opoziční straně, tedy k Právu a spravedlnosti. Vedení údajně trvalo na tom, a vy jste to už zmínila, aby Mateusz Morawiecki a ti, kdo s ním nakonec odcházejí, což je údajně 40 poslanců, jeden senátor a 3 členové Evropského parlamentu, podepsali prohlášení věrnosti. Ví se, komu nebo čemu měli být věrní? Předsedovi strany, no, nebo straně samotné?
5: Samotné straně. Někdo napsal, jako, že protože Kaczyński říkal, že taky to podepíše, tak někdo jako vtipně to napsal na X, že prostě díky tomu jsme se dozvěděli, že Kaczyński teda zůstane a bude věrný straně Právo a spravedlnost. To byl takový... tam byla prostě lojalita, že musí být věrní straně a nemůže, jako, že nesmějí být v žádné jiné skupině, v žádném jiném klubu, jenom jako PiS.
4: Čili byla to snaha vedení zajistit si pořádek nějakou pevnou rukou, aby nebyly žádné frakce a tím pádem rozkoly?
5: Ano, to určitě bylo zajistit si pořádek, ale taky bylo ukázat, kdo vládne, kdo má tu moc, a taky prostě říct, prostě jste s náma, nebo jste proti nám. A to, co jsem říkala i dříve, jako si myslím, že Kaczyński počítal s tím, že jako možná odejde 15, 16 lidí, že polovina, nevím jako kolik, jako to neříkal nahlas, ale to si myslím, že prostě si myslel, že odejde nakonec, když bude taková tvrdé oznámení s náma, to osvědčení, takže víc lidí zůstane s PiSem. A to si myslím, že ho fakticky překvapilo, že víc lidí odešlo a že k tomu rozkolu opravdu došlo. A nikdo asi s tím nepočítal, že během prázdnin prostě bude rozkol největší opoziční pravicové strany.
4: Hostem Intervi Plus je redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger. Strana Právo a spravedlnost vládla v Polsku mezi roky 2015 až 2023. Během téhle doby například významně přeměnila soudní systém, což mimo jiné vedlo ke konfliktu Polska s Evropskou komisí. Přiznala Strana Právo a spravedlnost, že změny soudnictví nebyly správné, nebo by je v případě vítězství ve volbách zavedla znovu?
5: No, teda přímo to, jako ten, to nepřiznali, že by tam byla chyba, a to pořád, já jako ty podrobnosti, jako to je moc komplikované, to moc neznám, ale to je furt je problém. To teda je obrovský problém, protože narovnat ten soudní systém a se s tím vyrovnat jsou soudci, teda ty noví, starý, a to prostě má obrovský vliv na soudní systém, ale to teda Právo a spravedlnost vůbec nepřiznala, že by to bylo.
4: Já se na to ptám, paní Klinger, hlavně proto, jestli umíte posoudit, jak se za ty 3 roky v opozici strana předsedy Kaczyńského proměnila, jestli ještě má tuší tu vnitrostranickou disciplínu, jestli má jiné akcenty. Je to jiná strana, když je v opozici?
5: Ne, já mám pocit, teda to je můj pocit, že oni se moc nezměnili, ale asi taky proto Morawiecki jako stvořil tu novou frakci a odešel, protože měl pocit, že tam je, já nevím, jestli se česky říká stagnace.
4: Ano.
5: A že prostě tam to už jenom je, kdo co uvnitř strany, jaký bude ten podíl vlády, ale že prostě není novej, že tam není novej nápad na to, jaká má být ta přes rok, teď bude rok do nových voleb, jaká má být ta nová narace a s čím jdou k voličům.
4: Co bude ta strana vyprávět?
5: A furt jako říkat, že tady, protože furt se říká, samozřejmě opozice říká, že strana, která teďka vládne koaliční koalice, je špatná, všechno dělá špatně, tak to nestačí. A prostě, že nemají, že tam není nový nápad. A mám pocit, že i když Zbigniew Ziobro, který byl ministrem spravedlnosti, je stíhan a je teď v Americe, tak to moc ani moc nezměnilo. Jako to není tak, že někdo vyšel a říkal, no, jsme udělali chyby, teď to chceme změnit. Tam není takovej nový postoj. A myslím si, že to poprvé, že Morawiecki jako teďka začal říkat, že ty chyby byly a že prostě chtěl by to změnit a řekl to nahlas. A v podstatě se, já nevím, jestli tam se omlouval, ale no, řekl, že byly chyby a že prostě by to udělal jinak, tak to Právo a spravedlnost nikdy neudělalo.
4: Vy jste řekla, že přestože Právo a spravedlnost je výrazně oslabeno, neznamená to automaticky posílení současného premiéra Tuska. Jak hodnotí Poláci současnou Tuskovu vládu? Já se ptám taky, protože list Le Monde před časem ji zhodnotil tak, že Tuskova revoluce proti populismu selhala. Souhlasíte s tím?
5: No selhala. Já si myslím, že to je problém. I když tak jako furt, jako když se mám říkat, jak vypadá ta podpora voličů, no to zase, to co jsem říkala, má 30% jako koalice, občanská koalice podpory podle průzkumu, takže je to jako pořád je to to nejvyšší číslo. Ale asi lidi očekávali, že udělají víc a to prostě selhalo. A když jsou ještě finanční problémy a máme hodně problémů se zdravotnictvím. Teď během prázdnin, než nastal ten rozkol, tak hlavní téma v Polsku to byly příjmy lékařů. Ten spor kolem možného rozpadu strany Práv a spravedlnost, můžeme říct, že akorát to pro Tuska je jako fajn, protože média teď se zabývali tím rozkolem ve straně Práva a spravedlnost, ale ten obrovský problém týkající se zdravotnictví a zdravotnického systému, to bude určitě jedno z témat během kampaně, teda před volbama na podzim.
4: Hostem Interview Plus byla redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger. Já vám za to mnohokrát děkuji.
5: Děkuji.
4: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
1: Archiv Plus.
6: Nejsem pro patetické řeči, no nicméně dnes je to slavnostní okamžik. Jsme naplněni pocitem hrdosti nad tím, že se nám podařilo dokončit první dálniční kilometry v Československu.
7: Psal se červenec roku 1971 a řidiči v Československu se mohli poprvé v našich dějinách projet po dálnici.
8: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnerové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lék pro onkologické pacientky je dnes v některých lékárnách dostupný. Převzali část mimořádné dodávky ze zahraničí.
9: Stačí se podívat do aplikace e-recept, kde vlastně jsou lékárny, které tím lékem disponují.
3: Hamás souhlasil s Trumpovým plánem na odzbrojení. Na reakci Izraele se čeká. Izraelské údery v Gaze pokračovaly i tento týden.
10: Nic se tím nezmění. Jsou to jen kosmetické zákroky. Jsme to my, lidi, komu se ubližuje.
3: Fotbalová asociace jedná o novém trenérovi reprezentace. Měl by jim být Španěl Denia. V Praze brzdí provoz nehoda ve Strahovském tunelu. Bude slunečno, k večeru v Čechách s možností přeháněk nebo bouřek a s teplotami až do 39 stupňů. Dobré poledne, jsou tu hlavní zprávy s Monikou Vrchotovou.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné tisícikusové dodávky ze zahraničí, kterou prodejny převzaly až dnes.
11: Máme 90 kusů balení. Nám vystačí do té doby, než nám dojde další objednávka. U nás by neměl vzniknout problém, že by jako ty balíčky momentálně došly.
12: Říká mluvčí Masarykova onkologického ústavu v Brně Klára Jirkovská. Třeba po včerejší zavážce, ale v menších lékárnách pacientky přípravek nesehnaly. Tamoxifen by přitom neměli vysadit na déle než 2 týdny. Ministr Vojtěch radiožurnálu řekl, že Česko vyjednává o nákupu léku z Portugalska a Německa.
9: My v tuto chvíli máme rozjednáno zhruba 5000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech.
12: Lékárny zároveň můžou přípravek alternativně objednat třeba z Polska. To pojišťovny běžně nehradí, ministerstvo s nimi ale dnes o této možnosti bude jednat. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny.
13: Hamás odevzdání zbraní podmiňuje stažením izraelské armády, příchodem palestinské technokratické vlády a obnovou pásma Gazy. Podle Trumpa se má izraelská armáda stáhnout po dokončení odzbrojení. Odpovědnost za bezpečnost by pak měly převzít mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Agentura Reuters už dřív s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedla, že Tel Aviv není s domluvenými podmínkami spokojený. Izraelská armáda teď kontroluje asi 70% pásma Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
10: Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí.
14: Svůj příchod do Ceuty v ulicích spontánně oslavovali 10 tisíce. Španělská média píší o pasivitě marockých pohraničníků. Madrid do Ceuty posílá armádu. Ty, kteří přišli neoprávněně, slíbil co nejrychleji vrátit do Maroka, ačkoliv nejvyšší soud zrychlený proces navracení migrantů přicházejících do Ceuty po moři zakázal. Právě to k aktuální situaci podle ministra teritoriální policie Angela Torrese přispělo. Na zřejmě rekordní příchod imigrantů reagovala zpřísněním hraničních kontrol se Španělskem Francie a opatření údajně chystá i Itálie. Dominik Tesár, Radiožurnál.
10: Navzdory posílení ostrahy hranice se na marocké straně plotu shromažďují tisíce dalších lidí. Pákistánští záchranáři na hoře Broad Peak objevili těla 4 účastníků mezinárodní horolezecké expedice. Zatím se je nepovedlo identifikovat. Celkem 10členou skupinu při cestě na 8000 vrchol strhla lavina.
15: Tým vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja, který v minulosti vylezl na všechny 8000 během pouhého půl roku. Podle satelitních dat, která zveřejnil deník Pakistan Today, horolezci po zasažení lavinou padali stovky výškových metrů. Na místě od rána pátrají 2 vrtulníky a záchranáři s rezervními kyslíkovými lahvemi. Už v půlce července zavinil pád laviny na Broad Peaku zranění 3 lidí. Polského horolezce se zlomenou nohou do základního tábora snesli 3 nepálští šerpové. Nestabilním terénem museli sestoupit zhruba 1500 výškových metrů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
8: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 milionů. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
16: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna, to se nestalo.
17: Říká paní Radka z Kladenska.
16: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
17: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznesu s úložními boxy ve firmě Whitebox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
18: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
17: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
10: Dálnice D3 je o 3 kilometry delší. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo úsek z Nažidel na Českokrumlovsku ke státní hranici v Dolním Dvořišti. Tam je reportér Michal Bělský.
19: Část dálnice u hranic s Rakouskem se podařilo zprovoznit o měsíc dřív, než se původně předpokládalo. Dělníkům při stavbě pomohlo hlavně příznivé počasí. Podle odhadu ředitelství silnic a dálnic místem denně projede okolo 20 tisíc vozidel. Nový úsek ale zatím není ani z jedné strany napojený na dálniční síť. Na jihu Čech zbývá dokončit přibližně 12 kilometrů mezi Nažidly a Kaplicím nádražím. Hotové mají být do června příštího roku. Na rakouské straně se očekává napojení až v roce 2032. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský. Radiožurnál.
10: Máme další tropický den. Teploty už teď na mnoha místech přesahují 30 stupňů Celsia. Třeba do centra Prahy, proto vyrazili dobrovolní hasiči a kropí tam ulice. Na Staroměstském náměstí je reportér Josef Beneda.
20: Tady na Staroměstském náměstí se přišly stovky lidí a turistů podívat na odbíjení orloje. Většina z nich se ale schovává ve stínu, aby alespoň trochu schladila. Už za chvíli by sem proto měla přijet jednotka dobrovolných hasičů, která nabírá nepitnou vodu do cisteren a vozí ji na místa, kde se pohybuje velké množství lidí. Dnes už takto ochlazovaly ulice třeba u Pražského hradu, přijedou také sem na Staroměstské náměstí nebo na Václavské náměstí. Lidé se v centru metropole můžou schladit také třeba ve Škodově paláci nebo v jiných klimatizovaných prostorách. Krom toho můžou využít pítka a mlží, kterých je po celém hlavním městě asi 50. Josef Beneda, Radiožurnál.
21: Fotbalová asociace České republiky by už za necelou hodinu měla oznámit jméno nového trenéra mužské reprezentace. Národní tým by měl vést španělský kouč Santi Denia.
0: O Deniově jmenování v týdnu psal španělský deník AS. O schválení nového kouče právě teď jedná výkonný výbor fotbalové asociace. Radiožurnálu to potvrdil jeho člen, šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík.
2: Věřím tomu, že to bude dobrý trenér a věřím tomu, že ho v jednu představíme, ano.
0: 52-letý Santi Denia roky úspěšně působil u španělského fotbalového svazu. Vyhrál euro v kategoriích U17 i U19. Před dvěma lety navíc získal v Paříži olympijské zlato. Podle deníku AS by měl v Česku podepsat dvouletou smlouvu. Tiskovou konferenci ze Strahova nabídneme na digitálním radiožurnálu Sport v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.
21: A fotbalisti Sparty vyzvou v předehrávce druhého kola šance ligy Zlín. Zápas začne stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport v 19 hodin. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
22: Omezení na D2 u Hustopečí a v Praze komplikace. Na D2 ve směru z Brna do Bratislavy čekejte kolony za Hustopečemi. Na 31. kilometru je zúžení a kolona je tam asi na 10 minut. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 180. kilometru pojedete pomaleji až k omezení a v Brně a zdržíte se asi 25 minut. Na silnici 38 z Kolína do Čáslavy čekáme kolony před Kutnou Horou. Na křižovatce na Kaňk. Čerstvá nehoda, 3 aut a projíždí se Kyvadlově. V Praze stále uklízejí po nehodě ve Strahovském tunelu. Ve směru na Barandovský most je průjezdný jeden pruh a musí regulovat vjezdy do tunelu. A kolony čekejte i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.

0: vyšetřování a jak účinně se je daří stíhat? Dnes zažíváme další horký den. Podle meteorologů by během odpoledne teploty mohly přesáhnout i 40 stupňů Celsia, což už jsme zažili včera a také v minulé vlně veder na konci června. Meteorologové i dnes varují před velmi silnou zátěží, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit problémy také například v dopravě nebo energetice. Naším hostem je klimatolog Aleš Urban, který působí v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a také na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Mnozí máme subjektivní pocit, že letos zažíváme víc extrémních veder, než bývá v našich podmínkách běžné. Samozřejmě to umocnily ty rekordní teploty na konci června. Potvrzují tenhle ten dojem data?
1: Tak určitě ten rok se řadí k těm nejextrémnějším, jednak teda z hlediska samozřejmě těch absolutních rekordů, kdy vlastně v té červnové vlně veder vlastně byly dva dny po sobě překonal teplotní rekord, ale i z hlediska vlastně té délky trvání, pokud se řekněme vyplní ta předpověď, že vlastně ta aktuální vlna veder bude s nějakými výkyvy vlastně pokračovat ještě do dalšího týdne, tak to se to přiblíží, řekněme, i v tom trvání těm rekordním letům například roku 2015.
0: Vy se zabýváte modely do budoucna, zabýváte se statistikami z minulosti. Když se nejprve ohlédneme, tak dá se říci, že postupem času přibývá horkých dní, nebo jsou tam znát nějaké extrémnější výkyvy rok od roku?
1: Tak určitě se dá říct, že z dlouhodobého hlediska přibývá těch horkých dní. Samozřejmě jsou tam nějaké výkyvy, které souvisí například s takzvanou vlastně Enzo oscilací nebo tím cyklem El Niño, La Niña, kdy prostě v těch El Niño teplejších letech prostě obecně řekněme jsou ty globální teploty vyšší, naopak v té fázi La Niña jsou ty globální teploty nižší, takže i potom řekněme nebo v našich podmínkách je to řízeno i jinými podobnými cykly v atmosféře, které mají prostě nějaké několikaleté cykly, ale určitě z dlouhodobého hlediska můžeme říct, že dochází k nárůstu četnosti těch horkých dní a zejména teda těch tropických a v dnešní době už i to supertropických dní.
0: Co ukazují v tomto směru modely pro Česko do budoucna? S čím máme počítat v dalších letech a desetiletích?
1: No tak můžeme počítat s tím, že nebo samozřejmě při těch aktuálních scénářích nebo při tom aktuálním vývoji i řekněme těch emisí skleníkových plynů a celkově řekněme nějaké geopolitické situace asi zatím se nezdá, že by docházelo k nějaké významnému omezení těch emisí těch skleníkových plynů, takže i pokud se vyplní řekněme i ty nějaké průměrné scénáře, tak bude prostě narůstat četnost a intenzita těch vln veder v budoucnu a řekněme za někdy kolem roku 2050 můžeme čekat třeba řekněme dvakrát vyšší řekněme pravděpodobnost výskytu podobných extrémních událostí oproti dnešku.
0: Vy jste se před lety zabýval také studií, jak se vlny veder projevují na úmrtnosti, což je téma, které se v posledních týdnech hodně řeší v západní Evropě. K čemu jste v tomto směru dospěl v českých podmínkách?
1: No, vlastně ono to vlastně dost to koreluje, řekněme, i s tím vývojem těch vln veder, takže obecně, že také vlastně dochází vlastně k nárůstu, řekněme, těch úmrtí souvisejících s vlnami veder. Právě v té konkrétní studii jsme porovnávali vlastně tu dekádu 2010 až 2019 s předchozími dekádami, která nám nebo ty výsledky nám ukázaly, že v té době vlastně v Česku, ne v Praze, ale obecně v Česku, byly vlastně asi dvakrát vyšší, řekněme, ta četnost těch a intenzita těch vln veder a zároveň i teda v průměru asi dvakrát vyšší dopad těch vln veder na úmrtnost oproti těm předchozím třem dekádám. A samozřejmě to se právě týkalo zejména to období mezi lety 2015 a 2019 bylo extrémně horké a extrémně suché na tehdejší poměry. A no, a teď...
0: Já myslím, že jste odpověděl na to, na co jsem se ptal, a já samozřejmě navážu. Pokud budeme mluvit o tom, že vlny veder zvyšují úmrtnost, že se i tímto krajním způsobem projevují na zdravotním stavu, tak co v tom hraje roli? Je třeba v tomto směru výrazný rozdíl mezi situací ve městech a na vesnicích?
1: Obecně platí, že ve městech jsou ty dopady vyšší, jednak i díky tomu, že prostě je ve městech větší koncentrace obyvatel, řekněme, i v těch třeba v těch zranitelných věkových skupinách, protože obecně ty vedra jsou nejrizikovější právě pro seniory a pro lidi s nějakým chronickým onemocněním, a mezi rizikové skupiny patří třeba i vlastně, nebo zvláště právě třeba lidé žijící osamělec, to znamená třeba ovdovělí lidé nebo lidé prostě, kteří už jsou v tom vysokém věku a zároveň teda už prostě žijou sami, takže to ještě potom zvyšuje samozřejmě to riziko toho úmrtí, protože třeba nemají nikoho, kdo by se bezprostředně o ně mohl prostě postarat nebo nějaké prostě, řekněme, ochránit lépe. A zároveň samozřejmě tam je ten efekt toho takzvaného městského tepelného ostrova, kdy ve městech díky tomu, že tam je mnohem více umělých povrchů, jako je asfalt a beton a další prostě stavební materiály, které pohlucují mnohem více toho horka během horkého dne, jako je třeba dneska, a potom vlastně zejména v noci uvolní mnohem více toho tepla zpět do atmosféry, což právě zvyšuje pravděpodobnost výskytu takzvaných tropických nocí, kdy vlastně ta teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, a což právě může ještě umocnit, řekněme to, ty zdravotní rizika, když prostě i během té noci není možné si dobře vyvětrat místnosti a i to tělo vlastně se nemůže tak dobře ochladit, jako řekněme někde na venkově nebo prostě někde v menších městech.
0: Vy říkáte, že veder má přibývat, tím budou přibývat samozřejmě i tropické noci, zároveň vidíme demografická data, že populace bude dál stárnout. Co s tím v téhleté situaci měl by třeba stát víc podporovat instalace klimatizací do bytů ve městech? Je tohle řešení?
1: Ano, samozřejmě jsou asi, nebo jsou i jiné možnosti, nějaké pasivní nebo nástroje pasivního chlazení, jako různé stínění budov a řekněme instalace třeba vnějších rolet na okna samozřejmě i třeba více zeleně, nebo třeba občas se zmiňují takové ty různé zelené střechy nebo zelené fasády, které také mohou třeba částečně, pokud jsou třeba dobře zavazované, tak mohou ochladit i ty interiéry těch budov, ale pravda je taková, že ty klimatizace jsou pravděpodobně nejúčinnějším nástrojem pro ochlazení těch interiérů, a zejména v nějakých třeba domovech seniorů nebo prostě v těch zařízeních, kde řekněme, které slouží pro péči o ty zranitelné skupiny lidí, tak tam určitě by se ten stát nebo to města měla zaměřit na lepší, řekněme, ať už pasivní, nebo to, řekněme, technické, technologické chlazení těch budov a lepší připravenost těch budov na ty extrémní vedra.
0: Klimatolog z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky Aleš Urban byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Teroristické hnutí Hamás potvrdilo, že při rozhovorech, které zprostředkovali vyjednavači Egypta, Kataru a Turecka, se podařilo dosáhnout dohody o druhé fázi mírového plánu pro palestinské pásmo Gazy, který prosazuje administrativa Donalda Trumpa. Ten sdělil, že takzvaná Rada míru, kterou v této souvislosti ustavil, dospěla k dohodě, na jejím základě mají Hamás a další palestinské skupiny postupně odevzdat zbraně. Tento proces je podmíněn stažením izraelské armády z Gazy, obnovou válku zničeného pásma a nástupem technokratické vlády. Agentury ale citují americké a izraelské činitele, kteří vyjadřují pochybnosti o ochotě Hamásu složit zbraně. A jeden z představitelů izraelské vlády řekl listu Times of Israel, že dohoda nezaručuje kompletní demilitarizaci Gazy. O komentář teď požádám bezpečnostního experta, bývalého velvyslance v Izraeli Jiřího Schneidera. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Když na úvod odhlédneme od výhrad, které zaznívají z izraelských vládních míst, může ta ohlášená dohoda nabízet dostatečný základ pro trvalejší mír v Gaze?
2: Tak je třeba říct, že na tu dohodu jsme čekali docela dlouho, původně měla být dosažena dříve a dá se říct, že každý návrh dohody je lepší než nedohoda. Za druhé je potřeba říct, že ta dohoda byla předložena vyjednavači, kteří komunikovali převážně s Hamásem a je otázka, jak na to bude reagovat izraelská strana. V Izraeli je před volbami a co je docela výmluvné, je, že z izraelské strany vlastně se ozval akorát komentář nejmenovaného činitele a oficiální reakce zatím není. To oznámení přišlo vlastně ve chvíli, kdy se premiér Netanyahu vracel z návštěvy v Americe, kde s prezidentem Trumpem mluvil. Otázka je, jestli mu prezident Trump řekl o to, že to chce oznámit, jestli se na té věci domluvili. Čili je to určitý krok do nejistoty a ta dohoda bude záviset na tom, jestli bude ověřitelná, jestli ty jednotlivé kroky budou ověřitelné.
0: Podle zdroje Hamásu, kterého cituje agentura Reuters, má být těžký arzenál teroristického hnutí uskladněn pod kontrolou nové palestinské správy. Není zatím zcela jasné, v jakém režimu by se měly odevzdávat lehké zbraně. Jak tohle působí realisticky?
2: Je to obrovský úkol a zároveň je jasné, že bez toho odzbrojení Hamásu, odstřižení od těch vojenských prostředků, zbraní, není možný žádný další pokrok v rekonstrukci Gazy a k tomu, aby se tam mohl vrátit jakýsi normální život pro lidi, kteří tam jsou. Ale otázka je, ta škála těch zbraní je samozřejmě veliká a ukazuje se, že vlastně ta těžká technika, na kterou jako je zaměřena pozornost, vlastně nemusí být jako úplně to hlavní riziko od té doby, kdy ten konflikt vypukl a když sledujeme paralelně, co se děje v Ukrajině, vidíme, že už to nejsou jenom rakety, ale jsou to drony. A otázka kontroly toho, kdo má drony a kdo má schopnosti drony vysílat, to je daleko komplikovanější otázka než u těch těžkých zbraní a u raket.
0: Jaké šance tedy dáváte tomu aktuálnímu plánu? Spadne znovu pod stůl nebo Američané přimějí izraelské vedení, aby na dohodu přistoupilo?
2: Já mu dávám šanci větší než nula.
0: Ale menší než 100, to jsem předpokládal, ale v tomhle tom rozmezí,
2: menší,
0: tak
2: podstatně menší. Ne, je to rozhodně méně než 50%. A to, co je pozitivní na tom, že je ta dohoda založena na předpokladu, že mezi těmi stranami je nulová důvěra. Čili je založena na jakési výměně postupných recipročních krocích. Otázka je, jestli bude někdo schopen jakoby tu posloupnost těch jednotlivých kroků, to znamená izraelská strana se trošku stáhne, Hamás odevzdá nějaké zbraně a takhle to bude postupovat dál. Jestli někdo bude schopen vyvíjet takový tlak, aby k tomu skutečně docházelo. Ta stabilizační mezinárodní přítomnost je víceméně symbolická. Opravdu bude záležet na tom, co bude dělat Hamás a co bude dělat izraelská strana.
0: Říká bezpečnostní expert Jiří Schneider. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Krajský soud v Brně potvrdil trest 9 měsíců vězení pro muže, který 4 měsíce vyhrožoval své bývalé partnerce. Muž jí posílal zprávy a chtěl, aby se k němu vrátila, jinak hrozil, že zabije jí, její příbuzné a také jejího psa. Žena jeho zprávy nejdříve mazala, ale potom se svěřila rodičům a začala situaci řešit. Za podobné chování směrem k jiné ženě byl přitom tento muž v minulosti potrestán podmínkou. A víc teď dodáme s Vladimírem Vedrou, viceprezidentem a ředitelem brněnské pobočky sdružení Bílý kruh bezpečí. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Jak typický tenhle případ je, pokud jde o průběh i výsledek, tedy způsob vyhrožování a toho kontaktování i výši trestu?
3: Ten případ má řadu typických prvků. Je tam přítomný rozchod, neochota přijmout jeho ukončení a opakovaný nevyžádaný kontakt, včetně postupné eskalace od přesvědčování až k výhruškám. Taky typické je bohužel i to, že oběť zpočátku ty zprávy maže, snaží se s tou situací nějak vyrovnat sama a věří, že to dobře dopadne. A v tomto případě ten trest v rovině 9 měsíců nepodmíněně je poměrně citelný, ale je potřeba vzít v potaz kontext. To znamená, že muž jednal v podmínce, měl za sebou už podobné chování. Takže lze říci, že ten rozsudek není zase takový překvapivý.
0: Podle policejních statistik letos takových případů přibylo v porovnání s prvním pololetím loňska o pětinu. Čím to je? Hraje roli třeba to, že se oběti nebojí takové chování oznamovat?
3: Určitě, je to jeden z faktorů. Musím říct, že i my v poradnách Bílého kruhu bezpečí se taky setkáváme s tímto fenoménem více a více. Ona, jeden z faktorů je taky snadnější páchání s ohledem na digitální komunikace, které velice usnadňují práci pachatelů v tomto případě. A možná je to i otázka nějaká celospolečenského vývoje. Naštěstí taky ale roste ochota obětí věc řešit, oznamovat a vyhledávat pomoc. A možná právě proto bych nehledal za tou statistikou toho, že je toho více, ale spíše se o tom více mluví.
0: Z jakých okolností by oběť měla kontaktovat policii? Kde je hranice mezi snahou dořešit rozchod a mezi nebezpečným stalkingem?
3: Tak určitě není potřeba čekat na plnou gradaci té situace. Myslím si, že policie je na místě kontaktovat v případě, že jsou přítomné výhrušky, které se nějakým způsobem stupňují. Zkrátka pro tu oběť je to už nezvládatelné, už má pocit, že si to vymyká z rukou. To je takový jako dobrý signál, dobrý indikátor. A podstatné je tady, že k tomuto dochází navzdory nějakému jasnému nesouhlasu, který ta oběť vysloví. To je dost často něco, co my musíme třeba v poradně zdůraznit, že je potřeba tam říct jasné ne, které vlastně oddělí tu fázi, kdy se třeba mohlo jednat ještě o nějaké vyjasňování a kdy už je to skutečně nevyžádaný kontakt.
0: Bere policie taková oznámení dostatečně vážně?
3: No, zkušenosti nejsou úplně jednotné. V řadě případů policie reaguje profesionálně a chápe to riziko, se kterým se setkáváme. Někdy je to naopak zlehčováno jako partnerský konflikt nebo expartnerský konflikt. Zásadní z tohoto pohledu je neposuzovat každý ten útok, každou tu zprávu jako izolovaně. Brát to skutečně jako vzorec chování, stejně jako u domácího násilí, z hlediska i dopadu na život oběti a vyvolání té obavy o její další život. Takže i to subjektivní vnímání té oběti by mělo být vnímáno ze strany policie vážně.
0: Týká se stalking jen partnerů nebo bývalých partnerů?
3: Rozhodně bych řekl, že je to velmi častá situace. Řekl bych, víme, že přibližně 50% stalkingu tvoří takzvaný ex-partner stalking. Nicméně není to jako jediná situace. Velmi dobře jsou známy případy, kdy dochází k pronásledování třeba veřejně známých osobností. Může se jednat o lidi z práce, kolegy, případně nějakého odmítnutého nápadníka, případně někoho, koho oběť poznala na internetu. Takže nejedná se pouze o partnery. U těch partnerů je ta situace trochu specifická právě tím, že ten partner zná určitý, řekněme, nad čem té oběti záleží. Může se zaměřit na citlivá místa, včetně třeba vzorců chování, že ví, kam chodí do práce, zná další lidi, na které se může obracet a tak dále. Takže ten ex-partner stalking bývá v tomto ohledu náročnější.
0: Pokud někdo zažívá podobný příběh, jako byl ten, o kterém mluvíme, jaká jsou tedy ta hlavní doporučení, co by měl dělat?
3: No, jak už jsem zmínil, podstatné je to jasné ne. Určitě bych doporučil tu komunikaci uchovávat, nemazat to, jasně se vymezit. Někdy pomůže i, že zapojím do toho řešení třetí osobu, která tam působí jako prostředník. To může být třeba i advokát nebo právní zástupce, že už zkrátka to není otázka jenom mezi dvěma lidmi, ale už se do toho začne jaksi promítat někdo další.
0: A potom případně tedy v krajním případě se obrátit na policii. Já se omlouvám, že vám do toho skáču, že to takhle urychlím, ale blíží se další zprávy. Tolik Vladimír Vedra z Bílého kruhu bezpečí. Díky, naslyšenou.
3: Díky za pozvání, hezký den.
4: Dobré odpoledne, teď je 12:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Nedostatkový lék Tamoxifen je teď v některých lékárnách v Česku dostupný. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde o část mimořádné tisícikusové dodávky ze zahraničí, kterou prodejny převzaly až dnes. Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí. Hamas souhlasí s plánem na své ozbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamas i další palestinské ozbrojené skupiny. Současná tropická vedra zvyšují riziko dopravních nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale taky častější zdravotní potíže řidičů. Před cestou by si řidiči podle ředitelství a ministerstva dopravy měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. V Hronově začíná už 96. ročník festivalu Ochotnického divadla Jiráskův Hronov. Kromě divadelních představení nabídne taky speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Dnes večer v Hronově symbolicky styčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin pak začne představení Drahá Matilda v podání Náchodské divadelní scény. Tady jsou další dopravní informace na Plusu. V Praze jsou komplikace v tunelech směrem z Troje na Barandovský most. Na začátku Strahovského tunelu čistí vozovku po dřívější nehodě. Kolony jsou kvůli regulaci hlavně v Troji, v Povltavské a ucpává se taky tunel Blanka od sjezdu na Dejvice. Na magistrále v Praze se ucpává Vilznova mezi Hlávkovým mostem a muzeem. Obousměrně je to teď na 20 minut. Komplikace jsou na Štěrboholské spojce směrem na Černý most. Za Europarkem je hlášená nehoda. Dvě auta v levém pruhu, kolona z Lanového mostu je teď asi na 10 minut. Provoz komplikuje omezení v Kbelské ulici mezi Letňany a Novopatskou. Projíždí se jenom jedním pruhem, plní se příjezdy do omezení. Kolony jsou taky na D8 od Zdib, ucpává se i Liberecká od Bulovky do Letňan, vždy je to na 15 minut. A taky v opačném směru. Novopatská od Černého mostu popojíždí do Kbelské, je to asi na 10 minut. A na D5 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Plzně, v koloně se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení asi půl hodiny. Dobře dojďte. Jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině Čech se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, na horách kolem 30. A v západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. To byly zprávy a na Plusu teď vysíláme čerstvé názory a argumenty.
6: Migrační krize ve španělské Soutě a italská hrozba pro Schengen, souboj koalice a opozice o podobu státního rozpočtu či změny v německé vládě a další problémy kancléře Merce. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
5: Názory a argumenty.
6: Do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky včera nekontrolovatelně proniklo podle některých zdrojů až 50 tisíc nelegálních migrantů ze sousedního Maroka. Další až 2000 se do Ceuty dostali v minulých dnech, přinejmenším 10 se jich podle deníku El País při pokusech do Ceuty kolem pobřeží přeplavat utopilo. Policie situaci zcela přestala zvládat, Madrid nakonec po určitém váhání povolal armádu. Italská premiérka Giorgia Meloniová v reakci na krizi varovala, že její země nehodlá jenom přihlížet a je připravena přijmout patřičná bezpečnostní opatření, včetně pozastavení svobody pohybu v schengenském prostoru ve vztahu ke Španělsku. A o tom budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Jak a proč se situace v Ceutě natolik vyhrotila? Jak hodnotíš postup španělských úřadů a nakolik je Meloniové varování hrozbou pro Schengen?
7: Scény, které teď vidíme ze Ceuty, jsou dosti varující, dramatické. Vypadá to, že tam panuje docela velký chaos. Tisíce lidí, kteří vzali útokem jak ten plot, který tam už stojí, tak především se snažili obeplavat bariéry vlastně po moři, přičemž, jak už zaznělo, tak několik lidí utonulo. Média popisují, že tam viděli něco jako bojové scény. To jsou všechno obrázky, které vlastně docela důvěrně známe z toho krizového roku 2015, a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč nejenom Georgia Meloniová, ale i další politici teď mluví tónem, jakým mluví, protože se asi obávají, aby se nevrátila ta situace podobná jako v roce 2015. A řekl bych, že ta španělská reakce, která teď už zdá se bude docela tvrdá, protože španělská vláda nasazuje tedy armádu, takže k tomuto kroku přistoupila až pod tíhou okolností. Na tom počátku vlastně ti první příchozí přicházeli bez nějakých větších problémů, bez toho, že by jim snad pobřežní nebo pohraniční stráž stála v cestě, ale teprve, až když se ta situace opravdu vyhrotila, tak vláda Pedra Sancheze zatáhla za brzdu, a tady je, myslím, potřeba dodat ten kontext. Pedro Sanchez a jeho levicová vláda dlouhodobě patří teď už docela k menšině názorové, řekněme, v tom smyslu, že vždy patřila spíše k těm vstřícnějším vládám směrem k migrantům. Pedro Sanchez dokonce vzbudil poměrně velkou pozornost svým návrhem, ve kterém teď už dokonce i postupuje legalizovat 100 000 nelegálně působících migrantů na španělském území, kteří třeba nezískali azyl, tak a jsou tam tím pádem bez právního titulu, tak legalizovat jejich pobyt, což právě vyvolává množství kritiky ze strany jiných zemí.
8: Nepřispěl právě tento postoj španělského premiéra k tomu, že se migranti vydali do Ceuty?
7: Já si myslím, že je to dost pravděpodobné. Španělská vláda si, myslím, koledovala o tento typ problémů, a to je také důvod, ten stěžejní důvod, řekl bych, nejenom to, co se děje v Ceutě, ale především tento návrh, proč se teď mluví o tom, zda Španělsko nějakým způsobem nevyloučit ze šengenského prostoru. Popravdě řečeno, moc nevím, jak by se pro něco takového našla politická podpora. Každopádně ten fakt, že teď ti příchozí a i pašeráci lidí vidí jakousi cestu, jak si legalizovat pobyt na evropském území, možná ještě poslední šanci, řekněme, protože zase kontext ještě toho, že začíná účinkovat migrační, nebo začala před několika týdny účinkovat evropský azylový a migrační pakt, který výrazným způsobem zpřísňuje podmínky, tak toto může působit jako něco, co může být tím takzvaným půlfaktorem, něco, co může zvyšovat motivaci jak těch žadatelů o azyl, tak i pašeráku lidí využít poslední díry, které tady stále ještě jsou, a řekněme si otevřeně, že Ceuta je bolestivé a slabé místo v ochraně vnějších hranic. Je to, připomeňme, exkláva plně obklopená marockým územím, která se velice špatně brání, a podle informací z médií teď těch lidí celkově by tam mělo být 50 000 z řad migrantů, což je víc než polovina vlastně obyvatel, kteří jinak v tom městě žijí.
8: Hovořil jsi o novém migračním paktu. Mohl by on nějak španělským úřadům pomoci, nebo naopak komplikuje?
7: Já si myslím, že to, co teď vidíme, bude lakmusovým papírkem toho, jestli migrační pakt může fungovat či ne, protože on dává nástroje členským státům, a stále jsou to členské státy, které jsou primárně zodpovědné za ochranu hranic a za bezpečnost. Dává jim nové nástroje, jak tu situaci lépe kontrolovaně zvládat, ale bude samozřejmě teď na Španělsku, zda se rozhodne využít. A jak tvrdě, je tady poměrně velká kritika ze strany třeba lidskoprávních organizací, které varují, že to může vést k velice tvrdým postupům na hranici mezinárodního práva. To stěžení, co teď asi Španělsko může využít, je možnost vůbec neumožnit těm příchozím možnost o azyl požádat a rovno je zařadit k návratu, ale to se velice těžko bude dělat kapacitně, kde ty počty příchozích výrazně převyšují kapacity španělských úřadů na místě.
8: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, děkuji.
7: Díky.
8: Blaho státu. To je titulek dnešního příspěvku dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové.
9: Je jen jediná věc, na které se v souboji o státní rozpočet na příští rok vládní koalice a opozice shodnou. Poslanci obou stran se zapřísahávají, že jim nejde o nic jiného než o blaho České republiky. Problém je, že si pod tímto pojmem představuje každá něco jiného. Zatímco Babišova vláda věří na světlé zítřky a rozhazuje peníze stylem kropící konve, obává se opozice, že Andrej Babiš vede stát k bankrotu podle hesla Po nás potopa. Tento týden varovala před zadlužováním státu i 20 renomovaných ekonomů. Podle nichž by za předpokladu, že by se naplnily všechny již schválené výdaje a závazky, aniž by vláda přijala úsporná opatření, mohl deficit státního rozpočtu dosáhnout až 400 miliard korun. Což by oproti schodku 310 miliard v letošním roce znamenalo nárůst o 90 miliard. Tak velký a rychlý skok ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Faktem na druhé straně je, že se zadlužením bojují i další státy Evropské unie. Ovšem v posledních letech hlavně z toho důvodu, že mnohem víc investují do obrany a bezpečnosti svých občanů. Což evidentně není priorita současné vládní koalice. Česká armáda sice dostane na příští rok o zhruba 35 miliard víc než letos, tedy 190 miliard místo letošních 155, což vypadá úctyhodně, ale ve skutečnosti to budou vzhledem k závazkům vůči NATO s odřenými zády právě jen ta 2%, která měla Česká republika odevzdat už loni. Jak bude moct Česká republika po Babišově vládnutí dosáhnout do roku 35 o něch 5%, ke kterým se v rámci NATO zavázala, je ve hvězdách. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny je nárůst o 35 miliard přesto dostatečný. A sice i z toho důvodu, že při předchozím skokovém navýšení měl rezort problém všechny peníze efektivně utratit a část prostředků se řešila zálohou na americké stíhačky F-35. Ty mají do Česka přiletět v roce 2031. Pak ale budou muset v pravidelných intervalech odlétat do Washingtonu na update. F-35 jsou totiž víc než jen obyčejná letadla. Jsou to létající počítače. Bez pravidelné údržby se neobejdou. Jenže tu jim podle smluv nesmí poskytovat nikdo jiný než odborníci ve Spojených státech. To vše se děje v době, kdy se způsob válčení mění tryskem. Mluví-li ministr obrany o problémech armády s efektivním utrácením finančních prostředků, něco na jeho slovech jistě je. Ovšem hlavně v tom smyslu, že si koaliční vláda evidentně odmítá připustit vážnost situace. A to přes skutečnost, že se okno příležitostí v Evropě pomalu, ale jistě zavírá.
6: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Německý kancléř Friedrich Merz sáhl ke změnám ve svém kabinetu. Jeho kroky ale vedly k novému napětí ve vládní koalici i jeho vlastní straně CDU. Více editor deníku Právo Robert Schuster.
10: Častou reakcí premiérů, kteří se ocitli v krizi a čelí silnému tlaku, je, že sáhnou po personálních změnách ve vládě. Vymění pár členů kabinetu a doufají, že se tím aspoň na chvíli stočí pozornost někam jinam. Někdy to pomůže, jindy ale ten efekt zase rychle vyprchá. K podobnému kroku před časem sáhl i německý kancléř Friedrich Merz. Jeho vláda i on sám čelí dlouhodobému poklesu popularity. Negativní trend zatím nedokázala zvrátit ani nedávno schválená reformní opatření. Jenomže, jak už to tak u Merze bývá, zdánlivě nic nemůže proběhnout hladce, což platí i pro změny jeho kabinetu. Přísně vzato byl spouštěčem všeho vynucený odchod šéfa křesťansko-demokratických poslanců Jence Špána z čela frakce ve spolkovém sněmu. Důvodem bylo, že spolu se svým manželem oznámili narození syna, kterého jim porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je tato praxe zakázaná a rovněž samotný Špán, jenž byl v minulosti ministrem zdravotnictví, se stavil vždy proti jakémukoliv uvolňování platných pravidel. Právě tento rozpor mezi teorií a praxí vyvolal v jeho straně vlnu nevole a vedl ke Špánově odchodu z vlivné pozice. Tím se Merzovi otevřel prostor pro rozsáhlejší změny. Jinak mu dalo obsazení místa v čele klubu šanci dostat tam někoho, kdo je vůči němu loajální. V případě ambiciozního Špána si tím nemohl být nikdy 100% jistý. Kancléřova volba padla na dosavadního šéfa úřadu vlády Thorstena Freie. Politika, jenž si podle pozorovatelů dosud nepočínal úplně úspěšně, pokud šlo o koordinaci práce ministerstev a celé koalice. Disponuje naopak letitými zkušenostmi z parlamentu, včetně dobrých osobních kontaktů na klíčové poslance koaličních sociálních demokratů. Zajímavé je, koho Merz povolal na místo Freie. Dosavadní ministryni zdravotnictví Ninu Varkenovou. Kdysi málo známá politička si za poslední měsíce získala uznání, když odstartovala reformu financování zdravotnictví, což bylo odjakživa považováno za jeden z nejnemožnějších úkolů německé politiky. Svou misi na ministerstvu sice ještě zdaleka nesplnila, ale Merz ji teď potřebuje někde jinde. Až do té chvíle probíhaly změny ve vládě docela dobře. Pak se ale rozhodl Merz vyhodit i ministra dopravy Patrika Schniedera. Proč, nikdo úplně neví a kancléř to také nevysvětlil. Možná mu vadilo, že německá železnice stále ještě připomíná jedno velké staveniště a nízká přesnost spojů nepřestává být oblíbeným konverzačním tématem. Skutečnost, že končí, zavolal Merz ministrovi na dovolenou a jeho odchod oznámil dřív, než za něj měl náhradu. Takže ministr dlouho nevěděl, na čem je. Považoval to za nedůstojné a proto nakonec sám svého šéfa veřejně požádal, aby ho z vlády odvolal. Tím spustil Schnieder velkou vlnu solidarity uvnitř vlastní strany. Merzovi je od té doby vyčítán špatný styl a necitlivý postup. Poslední zasedání širšího stranického vedení mělo proběhnout ve velmi bouřlivé atmosféře, kdy jeden z členů vmetl stranickému šéfovi do tváře, aby si laskavě uvědomil, že řídí stranu a nikoli firmu. I další členové nejužšího vedení dávali Merzovi najevo, že s jeho postupem nesouhlasí. Celé to vyvrcholilo tím, že poslanci ze Schniederovy domovské spolkové země po Rýní Falce odřekli setkání s kancléřem, které už měli dlouho naplánované. V dopise, který mu napsali, mimo jiné stálo, že, cituji, aktuálně nevidíme možnost ke společnému jednání, neboť to předpokládá minimum vzájemné důvěry a úcty, což ale v danou chvíli není zaručeno. Merze samotného poslední události zjevně zaskočily. Slibuje lepší komunikaci a neskrývá přesvědčení, že nejpozději s příchodem podzimu se zase všechno urovná. To je dost nereálná představa, když si uvědomíme, že právě v září proběhnou v Německu troje regionální volby, kdy minimálně ve dvou případech, v Sasku, Anhaltsku a Mecklenburgsku předním Pomořansku, musí kancléřova strana počítat s jasnou porážkou. A zase křesťanským demokratům podaří vyhrát aspoň v Berlíně, je po nedávném islamistickém útoku na pochod hrdosti přinejmenším nejisté.
6: To byl komentář editora deníku Právo Roberta Šustra.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Český premiér Andrej Babiš tento týden po schůzce na ministerstvu financí k přípravě státního rozpočtu na příští rok zkritizoval výši podpory v nezaměstnanosti, tak jak platí od letošního roku. Nově se podpora v prvních měsících zvedla ze 65% na 80% předchozího výdělku. Při delší době bez práce ale naopak klesá více než dříve. U mikrofonu je Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
11: Vláda premiéra Andreje Babiše se chce zaměřit na podporu v nezaměstnanosti. Přesně řečeno, chce ji snížit. Premiérovi připadá nelogické a nespravedlivé, že se v prvních měsících nezaměstnanosti zvýšila. Kdo chce, práci si podle něj najde. Dává to smysl. V Česku je nezaměstnanost stále relativně nízká a firmy si stěžují na nedostatek pracovníků. Snížení dávek by zrychlil návrat nezaměstnaných do práce. Jenže jde i o to, do jaké práce se člověk dostane. Vyšší podpora má mimo jiné umožnit člověku, aby si našel zaměstnání, které lépe odpovídá jeho schopnostem. A to může trvat o něco déle. Představme si člověka, který přišel o práci. Může přijmout první místo, které se nabízí, třeba za podobnou mzdu jako předtím, nebo dokonce nižší. Nebo může několik týdnů hledat a najít zaměstnání, kde využije své zkušenosti lépe a vydělá si více. Pro něj i pro ekonomiku může být druhá varianta výhodnější. K tomu ale potřebuje peníze, státní podporu. Člověk, který ví, že za pár týdnů přijde o značnou část příjmu, má menší prostor si práci vybírat a větší motivaci vzít cokoliv. Neznamená to automaticky, že čím vyšší podpora, tím lépe. Příliš štědré dávky mohou lidi odrazovat od práce. Debata o jejich výši je legitimní. Jenže u nás nejsou dávky, aspoň pro lidi s vyššími příjmy, příliš vysoké. A v plné výši se vyplácí doslova jen pár měsíců. Pokud je snížíme, podnikatelé sice získají pracovníky snadněji a levněji, ale zároveň budou mít menší důvod zvyšovat mzdy a investovat do technologií. Je to výhodné hlavně pro ty firmy, které spoléhají na levnou pracovní sílu, a ty reprezentuje právě premiér a podnikatel Babiš. Nehledě na to, že se zvýšením podpory v nezaměstnanosti přišla i kratší výpovědní lhůta a delší zkušební doba. To by zůstalo a rovnováha mezi zaměstnanci a zaměstnavateli by se tak vychýlila ve prospěch zaměstnavatelů. Chceme skutečně řešit nedostatek lidí tím, že budeme co nejrychleji posílat na jakákoliv volná místa a nepřímo tak podporovat majitele montoven? Nebo chceme, aby se firmy přizpůsobily nedostatku pracovní síly vyššími mzdami, investicemi a produktivnější výrobou? To je, oč tu běží.
8: Nad výší podpory v nezaměstnanosti se zamýšlel Marek Gudema ze serveru Lidovky.cz. A na řadě už je pravidelné okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru Novinky. Dnes o tom, kde také hledá současný kremelský režim své vzory.
12: Tuhle jsem se podíval na krátké agitační video, kde se vyprávělo, že Hitler je osvoboditel. Vedle toho bylo delší video, které ukazovalo, jak bezpečné je žití pod dozorem nacistické policie. Další filmeček, který zachycoval cestu místních lidí z území okupovaných Hitlerovým Německem, jejich příjezd do Třetí říše a skvělý život, který tam jako gastarbeitři měli, se na stejném místě také našel. Komentáře k agitkám chyběly, takže to bylo ryzí velebení. Co to má autor za zvláštní záliby brouzdat po nacistických webech? Mohli by se rozhořčit posluchači a byli by vedle. Všechny tyto perly bez jakéhokoliv vysvětlujícího dodatku zveřejnila na svých oficiálních stránkách úplně jiná instituce. Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace. Jde o část věnovanou výstavě Ochrana suverenity ruského státu, historie a současnost. Projekt se skládá z několika částí. Registru zahraničních agentů, sekcí věnovaných historii země a také fotografií a dokumentárních filmů. Právě mezi dokumentárními filmy byla nacistická agitační díla pochopitelně v ruském jazyce. Jak rádi říkávali putinovští propagandisté, náhoda? Nemyslím si to. Pojďme dát tuto informaci do současného kontextu. Při otevření hlavního chrámu ozbrojených sil Ruska, chrám Vzkříšení Krista, v parku Patriot u Kubinky v červnu 2020 náměstek ministra obrany Ruska Timur Ivanov oznámil, že v přilehlém muzejním komplexu Droga paměti, Cesta paměti, jsou vystaveny osobní věci Adolfa Hitlera, včetně jeho vojenské čepice a obleku, získaných sovětskými vojáky v roce 1945 v Berlíně. Označil to za jedinečné exponáty. Vladimír Putin na setkání s rabíny 9. července 2014 s uznáním poznamenal. Goebbels říkal, čím neuvěřitelnější lež, tím rychleji ji uvěří, a dosahoval svého. Byl to talentovaný člověk. To není všechno. Jak jsem se již zmínil, Nacistické agitky bez jakéhokoliv komentáře jsou součástí výstavy prezentované na stránkách Ruského ministerstva spravedlnosti. Další části této výstavy je podrobný seznam Kremlem vyhlášených zahraničních agentů s propracovanou grafikou a fotografiemi dotyčných. Tady současný ruský režim navazuje i hned na dva totalitní jevy. Jednak jde o napodobení stalinské doby v Sovětském svazu, kde se počínaje koncem 30. let až do Stalinovy smrti v březnu 1953 vyhlašovali nepřátelé lidu, kteří pak mizeli v gulagu nebo byli rovnou zlikvidováni. Ale pokrok nezastavíš. Za Stalina se žádné podrobné seznamy nepřátel lidu nezveřejňovaly. Filmový producent Alexander Rodňanský, nyní v exilu, si rovněž všiml 100% shody akcí ruského režimu s kroky nacistů a zveřejnil faksimilé první stránky nacistického listu Völkischer Beobachter s fotografiemi tehdejších nepřátel lidu dle Hitlera. Českoslovenští komunisté v 50. letech razili heslo Sovětský svaz, náš vzor. V současném Rusku je stále více doma heslo Třetí říše, náš vzor.
8: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa. Jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové, nazvala ji Jablečný koláč.
13: Kdysi jsem asi půl roku psala povídku o svém bývalém. Věřila jsem, že až si ji přečte, pochopí, že se ke mně nechoval úplně fér. Po přečtení mi řekl, hustý, o kom to bylo, znám ho? V tu chvíli mi došlo, že jsme celou dobu žili každý v jiném příběhu. Připomněl mi to dánský film Adamova jablka. Neonacista Adam přijede na faru, kam byl přidělen v rámci veřejně prospěšných prací. Fanaticky věřící farář Ivan řekne Adamovi, že už se ho nemohl dočkat a že jako neonacista vůbec nevypadá. Chce mu vzít tašku a hned slízne facku. Chápu, lidé, co byli ve vězení, jsou na své věci asi dost hákliví, řekne. Hned první den pobytu na faře Adam sundá ze zdi kříž a místo něj pověsí Hitlera. Ivan vejde do pokoje a zavadí pohledem o fotku. Fešák, tatínek? Ne, Hitler, řekne Adam otráveně. Aha, já myslel, že Hitler měl plnovous. Ne, to byl Stalin. Ivan svěří Adamovi jediný úkol. Má se starat o starou jabloň a upéct z jejich plodů koláč. Jenže strom napadnou havrani, pak červy, zuboženou jabloň sežehne blesk a nakonec nefunguje ani trouba. Pro Adama je každá další pohroma důkazem, že svět je zlý. Ivan ale každou z nich vnímá úplně jinak. Stejně tak, jako si odmítá připustit, že jeho vlastní syn je chromý. Pořád se přitom vrací ke koláči. Nakonec to Adam nevydrží. Ivane, vzdej to, tvůj fracek je chromajzl, přiznej si to, Bůh tě nemá rád a trestá tě. Ivan odpoví, ale no tak. Možná je trochu na štíru s velkou násobilkou a to je všechno. Teprve, když Ivan nakonec kolabuje, Adam koláč upeče. Možná právě proto mi ten film utkvěl v hlavě. Lidé se totiž nemění ve chvíli, kdy prohrají hádku, ale až tehdy, když jsou na chvíli nuceni žít jiný příběh. Možná jsem tehdy místo povídky měla nechat svého bývalého upéct koláč. Jenže on už se mnou dávno nepek. Za to já mu dělala troubu.
8: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
14: Ondřej Soukup,
15: Josef Pazderka,
14: míříme na východ.
15: Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky.
16: Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
15: Světlana Krivonogich, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru.
14: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a také v našem vysílání.
4: Dobrý den, 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus.
4: Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by podle ministra měl přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o to ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident Petr Pavel. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Pákistánští záchranáři na hoře Broad Peak objevili těla 4 účastníků mezinárodní horolezecké expedice. Zatím se je nepovedlo identifikovat. Celkem 10členou skupinu při cestě na 8000 vrchol strhla lavina.
17: Tým vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja, který v minulosti vylezl na všechny 8000 během pouhého půl roku. Podle satelitních dat, která zveřejnil deník Pakistan Today, horolezci po zasažení lavinou padali stovky výškových metrů. Na místě od rána pátrají 2 vrtulníky a záchranáři s rezervními kyslíkovými lahvemi. Už v půlce července zavinil pád laviny na Broad Peaku zranění 3 lidí. Polského horolezce se zlomenou nohou do základního tábora snesli 3 nepálští šerpové. Nestabilním terénem museli sestoupit zhruba 1500 výškových metrů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady internetového prodejce Wildberries v Rusku, tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili i na jiných místech v Rusku. Exploze byly slyšet například i v Tatarstánu a Dagestánu v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích v jižních spolkových zemích Bavorsku a Badensku, Württembersku. Až dnes končí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor anebo k moři. Na dálnicích tak hrozí kolony. A v západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. Na D1 směrem z Prahy na Brno se za sjezdem na Sázavu na 38. kilometru srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Na místě jsou hasiče, sanitka, projíždí se aktuálně jen odstavným pruhem. Na D1 směrem z Prahy na Brno je následně kolona před Brnem. Od Kývalky ze 182. kilometru se jede pomalu ke sjezdu na Bratislavu. Je to navíc než půl hodiny i tam. A v Praze pojedete pomalu na příjezdu do hlavního města po D8. Nesouvislá kolona ze 3. kilometru do Cínovky. Novecké před Bleskou vás zdrží kolem 20 minut. Dobře dojďte. Je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnosti, v severozápadní polovině Čech se místy jinde jenom výjimečně přidají přehánky a teploty 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů Celsia. To byly zprávy, přejeme hezký pátek s Plusem.
18: Dobrý den. Je tady pravidelný prostor podívat se pod povrch událostí kolem nás. Komentovat je bude Josef Šlerka, pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vedoucí projektu Media Rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Buďte vítán. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Nahlédneme do nejnovějšího výzkumu Oxfordského institutu. Dozvíte se, jaké jsou podle expertů nejpoužívanější zdroje zpráv a jak například důvěřujeme zprávám z chatbotů. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
5: Jak to vidí?
18: Na světě je nejnovější zpráva o digitálním zpravodajství. My probereme výsledky rozsáhlé analýzy Oxfordského výzkumného institutu. Jedním z těch hlavních témat výzkumu byla letos rostoucí platformizace. Tak co jsme se dozvěděli, pane Šlerko?
19: Tak kdybychom to chtěli zjednodušit, tak jsme se dozvěděli to, co už dlouhou dobu vidíme jako trend, že se ustálilo. V podstatě to znamená, že dneska, pokud jde o zprávy nebo zpravodajství, v zásadě tím zásadním zdrojem pro drtivou většinu lidí nebo velkou část lidí jsou především platformy typu sociálních sítí nebo videoplatform, jako je YouTube. Jinými slovy, to, co vidíme v těch datech, je, že se završuje ten na jedné straně, neříkejme konec printu, on pravděpodobně neskončí, ale určitě jako marginalizace printu, deníků, ale taky vidíme, že klesá i ta síla těch online zpravodajských serverů a tím místem, které je pro nás nejčastějším zdrojem těch zpráv a zpravodajství, se stávají sociální sítě a videoplatformy. Není to překvapivé, protože ten trend jsme viděli, ale teď ho máme definitivně potvrzený. No a co je tam nového, je opravdu ta síla těch videoplatform. Druhá taková zajímavá věc je Facebook not dead, kdybychom si pomohli jako sloganem. Facebook se ukazuje být nadále celosvětově velmi silným zdrojem zpráv. No a ten třetí je bezesporu jako už registrovatelný nástup umělé inteligence, respektive chatbotů, jako zdrojů zpravodajství.
18: Napadá mě, že dříve, není tomu možná až tak dávno, média soupeřila mezi sebou, kdo si koupí jaké noviny, časopis naladí tu kterou stanici. Dnes je teda tím rivalem těch tradičních médií prostě chytrý telefon a to, co umí.
19: Ten telefon sám o sobě ne.
18: Ano, jasně, to, ale kam se díky chytrému telefonu
19: spíš ty sociální sítě a ty platformy, ale ono je to všechno, jak vždycky rád říkám, trošku složitější. Třeba u toho videa vidíme nárůst těch takzvaných smart TV, to znamená, najednou lidé koukají sice na televizi ve smyslu toho přístroje, ale sledují v nich třeba YouTubeové i dlouhé pořady, jo? Nejenom krátké, ale třeba 20, 30, 40 minutové pořady. Problém je, že to není konkurence, on je to spíš parazit. Sociální sítě, videoplatformy jsou minimálně z pohledu toho obchodního modelu těch médií parazitní, protože vlastně stahují k sobě ten obsah, dávají ho lidem, ale velmi málo v podstatě vracejí zpátky těm tvůrcům toho obsahu. To je jeden takový nepříjemný důsledek toho, co tam vidíme. A ten druhý důsledek je, že se nám to začíná trošku promítat do té formy. Není to tak, že my bychom nechtěli ty zprávy vidět, byť jako lidi, kteří rádi a přímo vyhledávají zprávy, ten počet neustále klesá, ale tím, že sledujeme skrz různé obsahové tvůrce, jak se hezky česky překládá creators, no tak nám je spíš dodávají nějaký influenceři nebo lidé v lokálních skupinách, v diskuzích sdílí, komentují. A tím pádem, jak si už tam mizí ta garance té novinářské práce, je to víc promíchaný s komentováním, jo? Je tam vlastně už nějakým způsobem výraznější manipulativní efekt a to bohužel škodí jako té novinařině jako celku.
18: Jinak ještě co se týče, pane Šlerko, té formy, tak co lidé v tom online prostředí upřednostňují? Jaký způsob takzvané konzumace zpráv?
19: Zdá se, že opravdu ten růst pokračuje v té oblasti toho videa. Zajímavé je, že to není jenom video v těch formátech jako krátkých, které by člověk očekával, ale můžou to být i jako dlouhá videa. Když se podíváte v Čechách, tak existuje celá řada českých youtuberů, kteří vlastně převyprávějí poměrně vyzdrojovaně a fakticky správně, byť zábavnou formou, dlouhé publicistické úseky. A může to být třeba hodinový pořad. To je jedna část. Ta druhá část jsou ty takzvané reels nebo shorts, to jsou ty krátká videa, kdy v podstatě jenom tím mobilem protáčíte tím palcem a tam se taky soustředí jako zájem o to zpravodajství. Tak to je jeden z těch výrazných formátů. Další z těch výrazných formátů je samozřejmě klasický Instagram, třeba fotky a podobně. To, co je asi nejzajímavější, je, že uprostřed tohohle roste ten nástup lidí, kteří čím dál tím víc používají tu AI, k tomu, aby se zorientovali v těch zprávách. A zase z těch statistik, které jsou citovány, se ukazuje, že velmi často jsou využívány k tomu, aby přinesli buď to nějaký souhrn, anebo nějaký kontext, což je hrozně zajímavý. Jako pro část těch uživatelů slouží k tomu, neber mi čas dlouhým článkem, řekni mi to v pěti větách, takový ten německý facit, jako. Ale na druhé straně je tam ta role toho doptávání se, potom řekni mi víc k tomu, tohle bych chtěl vysvětlit v kontextu. A podíl těch lidí už se pohybuje někde kolem 9-10%, což už začíná být číslo, které je zajímavé.
18: Čeho si uživatel, pane Šlerko, řekněme publikum, nejvíce cení? Jaký obsah? Co vyhledává? Mají mimochodem uživatelé, řekněme, jenom 2-3 oblíbené platformy, kterým věří, nebo vyhledávají i třeba více obsahu?
19: Mně se na tom líbí to věří, jo, protože vlastně v tom českém prostředí ten jenom pro posluchače tu zprávu si je možný stáhnout z internetu, je 120 stránková, mnohem víc stránková a je rozdělena do takových tří částí. Ta první jako shrnutí a analýzy, tam se hodně mluví o tom AI, a pak jsou tam zprávy pro jednotlivé země. A Česká republika díky Václavu Štětkovi je jednou ze zemí, která je takhle pravidelně reportována. A to, co tam vidíme v tom českém reportu, je, že počet lidí, kteří důvěřují médiím, neustále klesá. Jsme na nějakým 31%. Ale zároveň vlastně je tam i údaj o tom, který médií lidé věří nejvíc.
18: A
19: když se podíváte, tak samozřejmě na těch prvních místech jsou veřejnoprávní média, ale hnedka v závěsu je CNN Prima News. Takže můžeme říct, že

0: nebo možná mentálně máte oblíbený nějaký médium, ale fakticky dostáváte jako zprávy z různých zdrojů, protože právě jsou tím editorem dnešním, tím kurátorem jsou ty algoritmy těch sociálních sítí. Jinými slovy, ty algoritmy sociálních sítí rozhodují o tom, co vy budete vidět. Jiná věc je ta, že máte svoje oblíbená média a to je asi chování, které zná spousta posluchačů, že o nějaké pauze nebo v tramvaji, někdo u snídaně si otevře ten mobil a naťuká tam novinky, i rozhlas, i dnes v rychlém sletu, prohlídne si ty titulky, když ho něco zaujme, tak pokračuje. Tak takovýhle jako seskupení asi máme v hlavě všichni nějaká. Že by dneska fungovalo to, že máte ten jeden jediný zdroj, na který se obracíte, to už minimálně v té onlineové populaci tak moc nevidíme.
1: A když se podíváme na nějaké generační rozvrstvení, tak předpokládám, že možná ta mladší věková kategorie spíše je právě v ní najdeme, že tu dominanci sociálních sítí, video, online platform.
0: To je samozřejmě pravda, protože jako...
1: Ale možná je to i kliše.
0: Vlastně svým způsobem bychom možná teďka chvíli neměli mluvit o lidech a publiku, ale o publikách a o té společnosti rozdělili do řady skupin. Protože ten generační rozdíl je tam velmi silný, ale je to dáno hlavně těma mediálníma návykama, který máme. U té nejmladší generace nebo mladší generace.
1: Která vyrostla na mobilu.
0: Ale popravdě řečeno i u té střední generace, což kam bych se ještě furt s odřenýma ušima řadil, tak je ta vazba k tomu online prostředí jako výrazně silnější než u té generace, která je, dejme tomu, narozená někdy kolem roku 45-50. Ale ty rozdíly se budou postupně stírat. Nejen s tím, jak ta populace stárne, ale taky s tím, jak se dovzdělává a změní to mediální chování té starší generace. Bohužel ten proces je v jistém slova smyslu nevratný. Jako neumím si představit situaci, ve které se ta mladší a nejmladší generace vrací k tomu tištěnému médiu. To znamená, myslím si, že deníky, ne že jsou určený k zániku bezprostřednímu, oni budou nějakou dobu fungovat ještě dál a klidně to může být dlouhá doba, ale jejich role bude víc symbolická a statusová a víc spojená, dejme tomu, s vzdělanějším publikem. S jedinou výjimkou, kde si myslím, že by to mohlo ještě do budoucna nějak fungovat, a to jsou regionální média. Jo, ať už jsou to deníky v tištěné podobě, myslím tím tištěné deníky regionální, ať už jsou to lokální zpravodajská média tištěná, ať už jsou to prostě různé varianty tohohle. Tam si myslím, že to ještě nějakou dobu bude fungovat, ale myslím si, že postupně ten print můžeme odepsat. Zatímco ta nejmladší generace bude dál ve se, jak si konzumovat ty média, hlavně prostřednictvím sociálních sítí a z větší části prostřednictvím AI.
1: Výsledky Oxfordského výzkumného institutu komentuje Josef Šlerkam, pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Pane Šlerko, co může novinařina udělat pro to, aby lidem pomohla nějak interpretovat to, co se děje? Jaký význam to má pro naše každodenní životy?
0: Já si myslím, že může udělat hlavně to, že bude malinko trpělivěji vysvětlovat nějaký kontexty, to na jednu stranu, a na druhou stranu tím, že bude taky transparentnější vůči tomu čtenáři. A ten poslední aspekt, který tam je, že se bude snažit balancovat mezi biznesem a tou novinářskou prací. Ono to zní trošku divně, ale v tomhle kontextu vlastně ty obchodní modely těch jednotlivých médií jsou nastaveny tak, aby spíš produkovali chytlavé věci, které jsou rychle konzumovány, než ty jako dlouhé formáty. No a asi poslední věc, to, co čeká novinařinu, je podle mě dost velká doba experimentování s těma samotnýma formátama toho vyprávění. Jo? Protože na jednu stranu, já píšu pro investigaci.cz datové analýzy, které se týkají většinou digitálního zločinu nebo vlivu do voleb a podobně. To jsou většinou dlouhé analytické texty, které ukazují, jak ty mechanismy vypadají. A já se budu pravděpodobně muset naučit vyprávět ten příběh třeba prostřednictvím videa a třeba nějaký i zkratky, která ale nebude lživá, protože prostě počet těch lidí, kteří jako chtějí ten dlouhý rozbor, ubývá. Ale neubývá počet lidí, který zajímá to téma. Jo, to je ten důvod, proč ty takzvaní tvůrci obsahu můžou být vlastně úspěšnější ve zprostředkování té zprávy než ta klasická média. Oni mají už tu novinářská práce, už se stala. Z té oni většinou nějakým způsobem žijí. A teď mají ten materiál, ze kterého můžou udělat ten formát, který je zábavný. A novináři budou muset nějakým způsobem hledat, jaké formáty můžou volit pro to, aby to lidi bavilo a zároveň, aby to nestratilo to, co je pořád tím hlavním důvodem existence novinářiny, a totiž přinášet ověřené informace lidem tak, aby se ty lidi mohli sami líp rozhodnout. Čili myslím si, že nás čeká hodně experimentování.
1: A jak tedy může ta kvalitní žurnalistika obstát vůbec v takovém prostředí, jakou budoucnost mají redakce tak, jak je stále ještě známe?
0: Může, a může z jednoho prostého důvodu. A to je to tím, že ten novinář má tělo. To, že on to zní takhle, jako úplně jsem se zbláznil.
1: Je to člověk.
0: Je to člověk.
1: Není to četvot.
0: On na tom místě může být. Může si s lidmi mluvit. Může si všímat spousty věcí, které si stroj v textu nevšimne. To, jak se ty lidi tváří, když s ním mluví, jak mají to nalitu hlasu. Má spousty sociální zkušenosti. Jo, ten novinář jako člověk je v tomhletom ohledu pořád v tomhle aspektu nenahraditelný. A my začínáme a budeme čím dál tím víc obklopeni tím obsahem vygenerovaným stroji.
1: A z jakého důvodu?
0: Je to levné a spoustu věcí to zvládne líp než člověk.
1: Je to dobou?
0: Je to tou možností. Můžeme to udělat a má to výsledky. Já tady neříkám, pojďme rozbíjet stroje. Já jsem poměrně velký jako technooptimista a já ji mám velmi rád. Ale říkám, že na to, abyste mohli udělat souhrn, na to, abyste mohli udělat analýzu, tak tam většinou potřebujete mít ty vstupy od těch lidí. Takže myslím si, že tohle je něco, co ta AI nebude nahrazovat. A myslím si, že to něco, po čem bude přirozená poptávka. Že to nebude ani tak jako souboj AI versus člověk v té novinařině, jako spíš nějaký systém koexistence do budoucna. No a ta poslední věc, která je strašně důležitá. Já vím, že lidi jako si vždycky pamatují, když novinář udělá chybu, a proč by si pamatovali, že ve zbytku to bylo správně. Jo? Ale to je ten novinář, jde mu za to vynadat, on za to ručí. AI dělá chyby strašně často. Jako kdybychom to vzali v tomto ohledu. A tam za to nikdo neručí. Tam říkáme, no, AI se spletla. A právě to, jestli za to někdo ručí nebo neručí, tak je ten rozdíl v té novinařině. Novináři jsou ty, co ručejí za to, že ta věc je věcně správně. AI za nic neručí.
1: No a důvěřujeme tedy zprávám z těch chatbotů?
0: V tom výzkumu se zdá, že jim důvěřujeme tehdy, pokud sami tu AI se ně používáme. Jo, když se zeptáme v té populaci, tak většina té populace těm zprávám nedůvěřuje, ale většina té populace taky takhle masivně tu AI nevyužívá. Aspoň v čase, kdy se ten výzkum dělal. Obecně vzato víme, že ta důvěra v ty zprávy AI roste. Pokud jsou jako zprávy AI označený, tak dokonce to ani jako nemá, nebo ten vliv toho, že to AI na tu důvěru je nižší. Ale zatím pořád ten čtenář nebo posluchač preferuje ten lidský výtvor. Zase, našli bychom velký rozdíl, který jsou daný kulturně, v asijských zemích bychom viděli mnohem větší důvěru, ale popravdě začíná se, myslím, že to otázka spíš několika let, než se to stane jako úplně samozřejmým. My nemáme bohužel žádnou představu, jak moc momentálně je využívaná AI při psaní textů. Jo, něco jiného je při rešerších a podobně. Při psaní textů v českém mediálním prostředí, protože nebývá zvykem se k tomu přiznávat. Ale zdá se, že tady je přítomná docela často. Už jsem viděl pár jaksi snímků obrazovky i z docela velkých médií, kde editor zapomněl ten prompt, uprav mi to tak, aby tomu. Jo. A tohle není fér a mělo by to být nějakým způsobem jako přiznaný. Ale nemáme k tomu zatím žádný data. Můj osobní tip je, že už dneska, když bychom vzali celou tu mediální scénu, to znamená včetně těch jako lifestyleových serverů a podobně, tak nějakých 10-15% obsahu, co se tam objevuje, už bude plně generovaných AI.
1: Když se ještě podíváme, pane Šledko, na sociální sítě, tak které zaznamenaly největší skok, když nahlédneme dál do Oxfordského výzkumného institutu a
0: spíš
1: nové
0: v tom
1: zprávy.
0: Našem kontextu je důležitý to postavení toho Facebooku, protože opravdu jako 43% je velký číslo. A ten, kdo spokojeně roste, je TikTok samozřejmě. TikTok tak si v klidu roste meziročně A vlastně se dá říct, že ta situace je v tuhle chvíli stabilizovaná těch hráčů. Prostě máme tady jako na tom videu YouTube, pak dlouho nic a pak TikTok.
1: A Instagram, jak si vede?
0: Máme tady Instagram jako něco, co je mezi formát, mezi sítí jako fotkou a video, a máme tady Facebook.
1: Čiže a X-ko.
0: X-ko je,
1: někdejší
0: ale
1: Twitter, někdejší což je Twitter, trošku,
0: což je specifická síť. V tom českém prostředí je to spíš jako pro specifickou skupinu uživatelů, ale myslím si, pokud si dobře pamatuju ta čísla z toho reportu, tak X-ko spíš stagnuje než cokoliv jiného.
1: Vysvětluje Josef Šlerka, datový analytik, vedoucí projektu Media Rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
2: Jak to vidí?
1: Přizpůsobují se, pane Šlerku, lidé čím dál více tomu rychlému pronikání umělé inteligence, nejenom co se týče těch zvyklostí, takzvané konzumace zpráv, ale vůbec do dalších oblastí každodenního života.
0: Je otázka, co znamená přizpůsobují, oni jsou vědomně zřejmě tolik ne, ale oni jsou určitě jako tím formováni v těch mediálních návycích. Ten zvyk vlastně tím prstem jít nahoru a pořád jako konzumovat další a další informace vede k tomu, že ztrácíme ten čas a prostor, ve kterým v klidu skonzumujeme ten jeden dlouhý text, anebo v klidu si promyslíme, co by nás vlastně zajímalo, protože vlastně to vábení toho množství toho, co se na nás může valit, které je poháněno tím, že ty algoritmy jako poměrně dobře vědí, co se nám líbí, způsobuje to, že nějakým způsobem mění naši strukturu vlastně vnímání toho světa. A tohle tady s námi je a nemá cenu vlastně proti tomu jako protestovat, protože tady s náma prostě je. Má cenu se bavit o tom, jestli si to uvědomujeme, jestli chceme s tím něco dělat, co bychom s tím rádi dělali. Čili tohle mění. Ta druhá věc, která mění, je, že postupně, a je to vidět u těch uživatelů, kteří používají ty chatboty pro tu konzumaci těch AI zpráv, a znovu, v tuhle chvíli je to malá skupina lidí, jo, jako 10% je, když uvnitř 10% řeknu, že třetina z nich, tak jsme na 3-4%, to jsou malá čísla, ale ten trend je tam velmi zajímavý. Velmi často při té konzumaci zpráv používají tu AI k tomu, aby zpracovávali cizojazyční zdroje. Jinými slovy, ta AI jako razantním způsobem začíná narušovat ty geografické hranice toho zpravodajského biznisu. Jo, lidé mají najednou mnohem blíž, a já vím, že předtím si to mohli třeba přeložit Google Translateu, ale tahle cesta je pro ně daleko jako přímější, jednodušší, když to dělají takhle. Takže vlastně najednou se nám trošku začínají ztracet hranice, jazykové hranice mezi zpravodajskýma oblastma, což je extrémně zajímavý jev. A myslím si, že je to určitá i reakce na to, jak pořád v tom českém prostředí je to zpravodajství ze zahraničí jako málo pestrý, je málo rozmanitý. Protože pokud vynecháme opravdu ty velký hráče, jako jsou veřejnoprávní média a několik málo dalších, tak vlastně všichni závisí na ČTK.
1: A jaká bude tedy další role nebo budoucnost spíš obecně veřejnoprávních médií právě v tomto světě generativní umělé inteligence, která, jak už tady zaznělo, mění novinařinu, mediální biznis, žurnalistiku?
0: No, veřejnoprávní média prokázaly jako poměrně dobře, že umí reagovat na to, co se děje v tom světě mediálním a umí s těmi formáty pracovat. Budoucnost veřejnoprávních médií závisí víc na Strakovce a parlamentu, než na těch změnách jako technologiích. Kdybyste se podívali na produkci Českého rozhlasu, tak vidíte, že tady ta reakce třeba na tu umělou inteligenci a práci z ní je velmi na jednu stranu otevřená a na druhou stranu velmi zodpovědná. Čili pokud byste se mě ptala, jestli jako ty technologie zahubějí veřejnoprávní média, tak bych řekl, že ne. Otázka je, jestli to nezvládnou politici.
1: No a mohou tradiční média vlastně nějakým způsobem je to dál i posunout, jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré, byť tím nechci říct, že umělá inteligence je něco špatného, ale že by třeba z toho nějakým způsobem to bylo podnětné pro další rozvoj těch
0: médií. Já si myslím, že je to prostě tlak, který bude vyžadovat přizpůsobení a ti, co přežijí, najdou nějakou cestu. A je to takový ošklivý darwinistický pohled, ale v zásadě to takhle je. To, co vidíme, a zdá se to být zajímavá cesta, je mnohem větší posílení vztahu mezi médii a novináři na jedné straně a mezi čtenáři. Jo, budování čtenářských komunit, ostatně na Masarykově univerzitě na tom vyšla teďka právě studie, budování čtenářských komunit spojených s tím médiem, daleko silnější propojení a vnímání toho, co vlastně ty lidi chtějí vědět, nebo... jak je to zajímá, pustění je do té kuchyně. Jo, jako,
1: to bude,
0: může to být daleko osobnější, to je ta transparentnost. Mimochodem 70% Čechů jako říká, že vlastní média má velký vliv na to, co to médio píše. Jo, a teď jako s tímhle můžete zacházet různě. Můžete na právní rovině prostě to médium třeba svěřit do nějakého trustu, nebo v Čechách nemáme tenhle formát, do nějakého fondu. Ale taky můžete jako nechat ty novináře mluvit s těmi lidma, ukazovat, jak vypadá jejich práce, aby pochopili, že tam není. Jo, čili já nevím, jestli to zrovna bude tohleto, ale myslím si, že ten silnější vztah s tou komunitou a z toho plynoucí ochota třeba přímého placení za ten obsah, která vyrovná vlastně ten problém propadu, který vidíme, který už je způsobený platformama a AI, tak možná tohle je cesta.
1: Spatřujete v čem, pokud ano, v rizika, pane Šlerku?
0: No, tý současný situace. V zásadě na jedné straně v rozpadu a na druhé straně v centralizaci. To zní strašně divně, já to zkusím vysvětlit. Tahle situace může nahrávat tomu, že na těch úrovních velkých mediálních domů přežijou jenom ty největší, jedno, dvě. A na tom spodku k úplnému rozdrbení toho trhu, kdy vlastně novinář jako bude zároveň jako influencer. A tam vidím nebezpečí v tom, že by mohli jako silně jít dolů novinářský standardy práce. Když jste sám redakce, nemáte editora, nemáte kolegy, jak je daleko snazší třeba texty psát tak, aby se na ně víc klikalo, než aby to byla úplně pravda.
1: Pane Šlerko, s používání umělé inteligence se debatuje i o tom, kolik toho vůbec inteligenci svěříme, zda někteří nepřenechají, jak se říká, kritické myšlení těm technologiím, nepřestanou si ty informace ověřovat sami.
0: Přestanou a přenechají. To je strašně jednoduchý. V této fázi určitě jako přestanou a přenechají. Otázka je, jako, jak to budeme řešit dál. Ne, ten problém je v tom, že my ji teď používáme jako do značné míry reakci na to informační přetížení, ve kterém jsme. A je to legitimní, je to v pořádku, to děláme. Problém je, že my budeme do budoucna přicházet o tu schopnost, protože ji nebudeme trénovat. Kritické myšlení není něco, co si jednou vybudujete a pak to máte. Můžete mít nádherný svaly po celém těle a pak stačí jako 2 roky necvičit a máte zase zpátky, co jste měli. Jo, jako... A ta AI nám jako nepomáhá úplně v tomto procvičovat, protože je přesvědčivá, hladká, udělá tu myšlenkovou práci za nás. No a my ho budeme muset vymyslet, jak tohle to řešit. Ale tohle není jenom problém médií, tohle je problém škol, tohle je problém našeho každodenního života. Miloš Čermák říkal, že možná jednou, jak máme tady jako na náměstích gymy, do kterých chodíme cvičit, tak budeme mít nějaký gymy pro mozek a budeme si tam chodit cvičit mozek, protože když to nebudeme dělat, tak budeme mít ty mozkový panděra. No.
1: Tak jak si ten mozkový trénink doporučují už léta odborníci. Pane Šlerko, jsme nakolik už přehlceni těmi informacemi obecně?
0: Já si myslím, že si každý udržujeme tu hranici, kterou snášíme. A jo, asi na otázku, jste přehlceni informacemi, odpovídá jiný výzkum, který říkal, že Češi by daleko radši měli informací míň, ale do hloubky, než víc, ale do šířky. Zatím mám pocit, že vyhrává víc, ale do šířky.
1: Konstatuje Josef Šlerka, pedagog odboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vedoucí projektu Media Rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Já vám děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
3: Dobré odpoledne, posloucháte Plus v 1:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají dnes a taky zítra na jihu Moravy. Opatrní by měly být odpoledne lidé, ale i ve zbytku republiky. Na většině území Česka platí i výstraha před vznikem požárů. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil asi 42 000 hektarů porostu. Maďarská jaderná elektrárna Paks zatím funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by ale podle premiéra Petra Maďara mělo dojít k jejímu úplnému odstavení. Důvodem je rekordně nízká hladina řeky Dunaj, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív. A tady jsou na Plusu další dopravní informace. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná kolona za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se následně jede až na Pražský okruh k Ořechu, je to tam až na 30 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno se za sjezdem na Sázavu na 38. kilometru srazila dvě osobní auta. Nehoda je v levém pruhu, projíždí se pravým a odstavným. V koloně z 32. kilometru pojedete teď 15 až 20 minut. Pomalu se jede taky na příjezdu do Prahy po D8. Nesouvislá kolona ze 3. kilometru do Cínovecké před Kbelskou vás zdrží kolem 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se před sjezdem na Modřany srazily dvě dodávky a osobní auto. Nehoda je v pravém pruhu, v koloně od Vídeňské postojíte až 15 minut. A stále se reguluje vjezd do tunelu Blanka směrem Stroji. Kolona je proto v ulici v Holešovičkách od Bulovky. Zdržení 20 minut. Dobře dojďte. V západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. V noci čekáme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy přehánky nebo bouřky. Na východě území bude převážně polojasno, teploty klesnou na 24 až 19 stupňů. A zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. A teploty 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Teď je na řadě Věda Plus, je pátek 31. července, co vám v posledním vydání tohoto měsíce nabídneme. Jakou zátěž představují současné tropické teploty pro lidi s chronickými nemocemi, jako je třeba srdeční selhání? V posledních dnech se to projevuje také v českých nemocnicích. V Hodoníně u Kunštátu si lidé připomenou den obětí romského holokaustu, konkrétně tragickou noc z 2. na 3. srpna 1944, co na návštěvníky čeká. A nová genová terapie cílí na pacienty po poranění míchy, kteří trpí svalovou stuhlostí. Na jejím vývoji pracoval mezinárodní tým, včetně Čechů. I to bude naše téma, zjistíme o tom více. Dobrý poslech a dobrý den přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Teploty dnes opět šplhají ke 40. Sice na východě se mohou večera v noci objevit silné bouřky, ale horké počasí bude přetrvávat i nadále. Vedro zaměstnává také urgentní příjmy českých nemocnic. Zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ve vyšším riziku jsou například pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
5: Dobrý den, paní Dejlová.
6: Dobrý den.
5: Jak se máte dneska?
6: Dobře.
5: Dobře, dechá se dobře?
6: Ano.
7: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
6: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
5: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, vám, jak se už ty nohy zlepšily.
7: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
5: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, od kotníku ke kolenům, ale teď po zaléčení krásně ustoupily.
7: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat.
5: Když užívají léky na tlak, tak vlastně tím, jak se potí, tak může jim klesnout krevní tlak. Musí se ta léčba upravit, protože jsou dehydratovaní. V případě, kdy užívají diuretickou léčbu na odvodnění a tlak, tak může ten celkový stav komplikovat.
7: V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
5: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme. Ten pitný režim by měl být bez alkoholu samozřejmě a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami, protože pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
7: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
5: Vnímáme mírný navýšení, především pacienti po kolapsových stavech, kde musíme krátce observovat a vlastně zjistit důvod toho kolapsového stavu, ale často to bývá právě horkem, dehydratací. Musíme vyloučit arytmie, které můžou být taky jako příčinou kolapsu. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemáme.
7: Říká mi přednosta Petr Toušek, zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, kteří kvůli horku skolabují, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
8: Padnou opravdu z vedra, nedostatečně pijí, můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, jdou třeba sportovat, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, ať už na stavbě, na silnici nebo třeba na trzích, nemají možnost vyhledat stín, vyhledat úkryt, podcení pitný režim a potom opravdu z toho vedra skolabují.
9: Takže ještě procházíme urgentem.
8: Tady jsou vyšetřovny, kam přijíždí záchranky a tady vzadu máme takzvaný expektační lůžka. Lidi, kteří přijedou záchrankou a buď to nemáme čas se jim hned věnovat, nebo jejich stav vyhodnotíme takový, že je potřeba opravdu podat nějaký rehydratační roztok. Třeba už ze záchranné služby jim kape nějaká infuze, posadí se sem. Tady máme klimatizaci, což je naše největší spása a lidé, kteří jsou užehlí, mají třeba i horečky, na tuto místnost reagují velice dobře, protože je tady prostě příjemné klima.
7: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: A na téma ještě navážeme s přednostou kardiocentra a kliniky kardiologie pražského IKEMu Josefem Kautznerem. Vítejte, dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Co se začne vlastně při vysokých teplotách v organismu odehrávat? Proč je vedro pro srdce a oběhový systém zátěží?
10: No, každý organismus musí udržovat určitou optimální teplotu, aby fungovaly všechny procesy. A pokud ta teplota je vysoká, zejména ve spojení s vlhkostí, tak samozřejmě se to musí nějakým způsobem kompenzovat to vedro a dochází k roztažení cév v podkoží, dochází tím pádem k zvýšení nároku pro srdce, aby stačilo vlastně přečerpávat krev a zásobit ty roztažené cévy, dochází k zvýšení pocení a to pocení vlastně nebo odpařování potom ochlazuje organismus. Proto je mnohem horší to vlhké teplo, kde je vysoká vlhkost, protože je omezeno to odpařování potu. A to má samozřejmě svoje hranice, tato kompenzace a pokud ten člověk je vystaven tomu teplu a vlhku třeba dlouhou dobu, tak dochází potom k zhroucení těch kompenzačních mechanismů a může dojít k velkým problémům. A jsou citlivé skupiny lidí, jako jsou děti a staří nemocní, kteří mají poruchu té termoregulace a priori, a nebo nemocní lidé, kteří mají třeba problém se srdcem, jako je srdeční selhání, tak ti jsou samozřejmě citlivější než normální populace.
4: Slyšeli jsme, že na urgentním interním příjmu ve Vinohradech mají teď víc pacientů právě s kolapsovými stavy i s chronickým srdečním selháním. V IKEMu to bude asi podobné, ne?
10: No, paradoxně my máme teď menší počet návštěv na našem urgentu, protože tradičně velké množství lidí chodí na urgent zbytečně nebo v podstatě nějakým způsobem tu akutní péči znevažují tím, že chodí s nesmysly nebo s chronickými problémy, aby byli snadno vyšetřeni, takže k nám přijíždí opravdu teď pacienti, kteří mají problém, jako je kolapsový stav z vedra při dehydrataci, a nevíme, že by bylo nějak víc těch pacientů. Paradoxně jich je méně, protože ti, kteří to považují za zbytečné, tak teď nechodí.
4: No ale přesto asi je rozdíl mezi tím, jestli je to o tom, že málo pijeme, anebo jestli opravdu, když se léčíme s nějakým chronickými problémy, co se týče srdce, tak jaké příznaky by nás v takové chvíli měly k lékaři zavést, kdy to nepodceňovat, kdy už třeba právě při potížích i volat sanitu?
10: Tak obecně jsou to příznaky, které platí, nebo jejich platnost je obecná i v době, kdy nejsou vedra, jako je bolest na hrudníku, zejména za hrudní kostí, která neustupuje, je plošná, pálivá, vyzařuje třeba do krku, do ramen. To jsou známky, klasické známky infarktu myokardu. Příznaky, jako je omdlení, kdy se pacient třeba neprobírá, silné bolesti hlavy a velké zvracení a prostě celková schvácenost, vysoká teplota, právě při úpalu dochází k zvýšení teploty až třeba na 40 stupňů Celsia, tak to jsou příznaky, kdy opravdu by měl ten pacient si zavolat záchranku.
4: Vy se věnujete léčbě...
10: To platí podobně a tam je větší riziko, že třeba bude mít někdo dehydrataci a bude omdlevat, protože má nízký tlak a má málo vlastně tekutin v krevním oběhu.
4: Ano, pardon, že se vám do toho skočila, protože už jsem se chtěla dostat k další otázce, která se týká léčby srdečních arytmií, které se věnujete vy. Jak to s nimi ve vedrech je? Bývají častější?
10: Tak obecně arytmie vyvolá nebo podporuje jejich vznik jakýkoliv větší stres, protože se vyplavují katecholamíny, jako je adrenalin, noradrenalin a podobně, takže ty arytmie vznikají častěji, nebo by se dalo říci, že mají snadnější vznik v této stresové době, ale není tam úplně nějaká přímá závislost.
4: A bohužel asi jsme ztratili spojení s přednostou kardiocentra kliniky kardiologie pražského IKEMu Josefem Kautznerem, tak se omlouváme za tento technický výpadek a aspoň takhle na dálku. Děkuji panu přednostovi za rozhovor pro Vědu Plus. Pokračujeme dál ve zdravotnickém tématu. Zapsal se do registru krvetvorných buněk, daroval kostní dřeň a zachránil život. To je v kostce příběh 19-letého Martina, který letos odmaturoval na pražském gymnáziu. V registru dárců byl jen krátce a už se našla shoda s člověkem, kterému šlo o život. Martin patří mezi 103 lidí, kteří loni v Česku darovali krvetvorné buňky. Ty jsou součástí kostní dřeně a využívají se na transplantaci při léčbě leukémie a dalších závažných poruch krvetvorby. Jak se zapsat do registru, uslyšíte v naší reportáži.
11: Mířím do pražského IKEMu, kde chci vstoupit do českého registru dárců krvetvorných buněk. Na webu darujživot.cz jsem si přečetla, že mi musí být od 18 do 40 let a musím být zdravá. Čeká mě dotazník a stěr z úst. Teď jsem přišla do dárcovského centra, kde mě bude mít na starosti lékařka Jana Švarcová.
12: Dobrý den, pojďte dál. Tady máme naši odběrovou místnost. Posaďte se tady, vyplníme dotazník.
11: Příjmení, jméno, rodné číslo, váha, zdravotní pojišťovna, pokud vím, krevní skupina. Tak a teď je tady série otázek, jejich konkrétně 13. Infekční onemocnění, nemoci krve, vysoký krevní tlak, tuberkulóza, žloutenka. Tak ještě vyndám občanský průkaz, protože se bude ověřovat moje totožnost.
12: Takže z těch zdravotních věcí je všechno v pořádku. Přistoupíme teda k odběru vzorku stěrem z ústní sliznice.
11: Pomocí štětičky, bude to do dutiny ústní a jsou tam podmínky 30 minut před tím odběrem. Nepít, nekouřit, nejíst, nežvíkat žvíkačku.
12: Ano, nelíbat se. A štětičkou 10x tam a zpět pohybem.
11: Tam dávám tyčinku, vkládám ji do té štětiny. Jsem tak 10x, mám s tím i točit,
12: můžete, je to jedno. To vyšmrlejte.
11: Takže to je všechno?
12: To je pro vstupní vyšetření všechno, přesně tak.
11: Já mám na vás ještě několik otázek.
12: Jaká je šance, že budu vybraná k tomu darování, že budu mít s tím člověkem, který potřebuje dárce, shodné ty takzvané HLA znaky?
13: Většinou se říká, že ta shoda nastane v 0,5% až 1%. Někoho voláme opravdu za pár měsíců do půl roku, někoho nezavoláme vůbec. Je to různé. Úplně největší šanci mají mladí muži. Mladí kluci jsou nejžádanější artikl.
12: Když zmiňujete mladého muže, já ze sociálních sítí registru vím, že se loni stal vhodným dárcem třeba 19-letý Martin. Pustím jeho reakci.
14: Bylo to v srpnu, když jsem byl právě zrovna na brigádě zahraničí, jsem byl právě na zahradách, pracoval. Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem unavený. A právě mi volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Ale právě byla to tady paní koordinátorka. Mám pro vás skvělou zprávu. Byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně. To je úplně super. Takže potom jsme si tady dali s paní koordinátorkou sraz z DEF IKEMu. Byly nějaké ještě odběry krve, ještě proběhly. Potom to mi asi po 14 dní volali, že jsem teda byl vybrán jako ten hlavní, co bude darovat kostní dřeň. Jsem jako strašně rád. To je super pocit za mě.
12: To je Martin, který byl v českém registru, objevila se shoda s člověkem, který potřeboval transplantaci a Martin mu zachránil život. Je to takhle jednoduché?
13: Je to takhle jednoduché, ano. Martin vlastně vstupoval pod vlivem příběhu Madlenky, který vlastně proběhl minulý rok. Tam se hlásilo vlastně spousta lidí do registru a řada z nich už byla vlastně takhle oslovená o nějakou další spolupráci a Martin to měl šanci dotáhnout opravdu až do konce. Je to mladý kluk, který měl před maturitou a stejně to prostě zvládnul zakomponovat do toho svýho a měli jsme z toho všichni radost.
12: V registru dárců krvetvorných buněk je člověk aktivně vedený do 55 let. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Hodonín u Kunštátu je místem, kde byly za protektorátu uvězněni Romové a Sintové, které pak nacistický režim zavraždil po transportech do vyhlazovacích táborů. Kromě tradičních pietních akcí se zde můžete setkat s hudbou a romskými tradicemi. Konkrétně třeba už o víkendu, tuto neděli, tam je připravený hudební večer v silném a autentickém prostoru. Detaily přidáme s Janou Horvátovou, ředitelkou Muzea romské kultury, kterou vítám ve Vědě Plus. Dobrý den. Paní Horvátová, slyšíme se? Tak bohužel dnes nás zlobí asi vedro také dolehlo na dnešní techniku a technická spojení, tak se omlouváme. Budeme se snažit to napravit samozřejmě v následujících minutách, ale dejte nám chvilku. Mezitím se podíváme na další reportáž opět do nemocnic. Na nemocničních pokojích a vyšetřovnách je i přes 30 stupňů a klimatizace skoro žádná. V takových podmínkách se zotavují pacienti a pracuje personál dětské nemocnice v Brně. O problému zástupci managementu ví roky. Nové vedení nemocnice se teď rozhodlo pořídit aspoň přenosné klimatizace. Vyburcovala je k tomu babička jedné z malých pacientek.
15: Moje vnučka byla začátkem července hospitalizována na pediatrické klinice na pokoji, kde bylo téměř 35 stupňů Celsia.
16: To tehdy bývalou lékařku Ivanu Jochimkovou rozčílilo. S pracovníky nemocnice se nakonec dohodla, že špitál zajistí nákup 5 mobilních klimatizací. Jochimková je chtěla i pro další děti. 5 kusů nestačilo.
15: A proto jsem se rozhodla oslovit naši římskokatolickou farnost Pozořice, našeho pana faráře Pavla Cebulu.
16: Následnou sbírkou farníci vybrali 10 000 korun na nákup dalších 7 ochlazovačů. Jochimková to ale chtěla řešit systémově. S vedením nemocnice se proto 2 dny scházela. I s ředitelem.
15: Mnohokrát mě poděkoval a řekl mě, cituji, paní doktorko, kdybyste takto nestála na barikádě a takto nebojovala, tak by to nebylo.
16: Dětská nemocnice spadá pod fakultní nemocnici Brno. Tu nově od ledna vede společně s fakultní nemocnicí u svaté Anny Vlastimil Vajdák. Jeho mluvčí Lucie Jungwirtová říká, že management situaci poslední týdny mapuje.
17: Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
16: Sama teď nedovede říct, kde všude klimatizace jsou nebo ne a v jakém stavu. Potvrdila ovšem, že 13 mobilních ochlazovačů vzduchu teď nemocnice pořídí. lidí za vlastní peníze. Jiné řešení možné není. Areál je starý.
17: Limitem jsou zejména technické možnosti budov a kapacita stávajících elektrických rozvodů.
16: Přesně tento argument slyšel několikrát i Štěpán Neubauer, tatínek chlapce s genetickou poruchou, která jeho tělu zabraňuje regulovat teplotu.
18: Takže my jsme si před 2 rokama tu vlastní klimatizaci po několika dnech takovýhle veder přivezli.
16: V roce 2024 požádal lidi na Facebooku, ať pošlou nadačnímu fondu nemocnice peníze na klimatizace. Vedení špitálu to se díky odmítlo, protože připravovalo komplexní rekonstrukci jedné z klinik. Ta začne na konci srpna 2026. Neubauer se s problémem setkal i v roce 2011, kdy jeho synovi byly 2 roky.
18: Syna jsme museli namáčet ve studené vodě, aby jsme vůbec byli schopni regulovat jeho teplotu, protože ani nezabírali žádné léky.
16: Vysoké teploty vadí i personálu. Upozornil na to před měsícem na Facebooku i lékař Jaroslav Štěrba.
19: Tady v některých místnostech klimatizace je, někde není, něco se dokoupilo z různých nadačních prostředků.
16: Štěrba byl přitom ředitelem nemocnice v letech 2020 až 2022. Proč situaci na dětských odděleních neřešil, vysvětluje takto.
19: Tak já jsem řediteloval v době covidu, kdy klimatizace bylo to poslední, co někoho zajímalo. To byla ta poslední priorita. No a v průběhu času to tak bylo, no, že jako na to nebyly peníze, nebo nebyly vyčleněny.
16: Babička Ivana Jochimková je teď podle svých slov vděčná současnému vedení nemocnice, že slíbilo nápravu a zároveň mu veřejně vzkazuje, že se za týden znovu zeptá, jestli už těch minimálně 13 slíbených klimatizací nemocnice koupila. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
4: No a teď už se vracíme k rozhovoru s ředitelkou Muzea romské kultury Janou Horvátovou, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
20: Dobrý den.
4: Tak vy máte na tuto neděli připravený mimo jiné koncert Ivy Bitové a Petra Pavlince v amfiteátru památníku holokaustu Romů a Sintů v Hodonínu u Konštátu. Propojuje tradiční romské písně s improvizací a současným hudebním výrazem ten koncert. Jaký význam má pro připomínku romské historie, pro Romy a Sinty, které nacistický režim zavraždil po transportech do vyhlazovacích táborů a vlastně v noci z neděle, ze soboty na neděli, to bude to pravé výročí, ten den, který se stal v roce 1944.
20: Ano, jde o písně vlastně Romů z Valašska, kteří se potom stali objektem vlastně té rasistické genocidy a jsou to písně, které vlastně byly už pozapomenuté, zůstaly jenom v notových záznamech, které právě Iva Bitová s Petrem Pavlincem znovu vrátili do života, vrátili jim život. Takže jsou to staré lidové písně těch Romů, kteří se stali potom objektem genocidy.
4: Jak vlastně vypadá v Muzeu romské kultury ta expozice věnovaná právě místům nucené koncentrace Romů, konkrétně táborům v Hodoníně u Konštátu a v Letech u Písku?
20: Ano, je to jeden celý sál, který vlastně je součástí těch 6 sálů o dějinách Romů od Indie po současnost. A naše expozice, jak teda v Brně, tak v památnicích holokaustu na sebe navazují. Čili v tomto sále máme vlastně tu situaci od uzavření Mnichovské dohody a odtržení Sudet a vlastně v té době dochází také k radikalizaci ve vztahu k řešení otázek Romů a už jsou i za druhé republiky právě návrhy na koncentrace takzvaných cikánů, na sterilizace romských žen a tak podobně. No a potom po vzniku protektorátu už dochází k realizaci těch všech rasistických nařízení vůči Romům, které jsou převzaty z říše. A tato naše expozice v Brně, jak říkám, je doplňována potom těmi z památníků, kde vlastně ty jsou mladší, v Letech je velmi audiovizuální, velmi moderní a v Hodonině u Konštátu je zase velmi rozsáhlá, dokonce v nové budově infocentra i v původním baráku vězňů. A ta se věnuje především teda začlenění té historie tábora v Hodoníně, toho koncentráku, do vlastně středoevropského kontextu. Takže každá z těch expozic má co nabídnout a hlavně je vhodné navštívit všechna 3 místa a potom člověk získá pokud možno celistvý obraz o tedy genocidě Romů.
4: Ještě na závěr se zeptám, jak podle vás tyhle pietní akce, připomínám, že třeba i 21. srpna chystáte pietní akt v Hodoníně u Konštátu za jeden z největších transportů romských mužů, žen a dětí do Auschwitz-Birkenau. Jak to vlastně ovlivňuje povědomí veřejnosti o romském holokaustu a proč je to důležité si to připomínat a pořádat to každoročně?
20: Jednak malá oprava, ta připomínka letos proběhne v Hodoníně 20. srpna, samozřejmě veřejnost je zvána. A připomínky mají velký význam nejenom pro potomky přeživších a jejich rodiny, ale mají význam pro jak Romy, tak neromy, protože toto téma bohužel dodnes ještě není ve výukových programech ani základních škol, kam bychom ho rádi dostali, ale je to téma důležité, je podceňované a dosud opravdu neznámé.
4: Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury, děkuji moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
20: Taky děkuji a naslyšenou.
4: Patří mezi nejčastější a velmi omezující následky poranění míchy. Svalová spasticita se projevuje zvýšeným svalovým napětím, mimovolnými křečemi, přehnanými reflexy a omezením pohybu. To vše ovlivňuje kvalitu života pacientů. Mezinárodní tým vědců, včetně těch českých, představil novou genovou terapii, která by právě svalovou stuhlost mohla dlouhodobě zmírnit. Více už si řekneme s Hanou Studenovskou z Ústavu makromolekulární chemie, která byla součástí zmíněné mezinárodního týmu. Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Mohla byste přiblížit, co se vlastně děje se svaly kolem poraněné míchy, s čím se pacienti potýkají a proč k tomu dochází?
0: Ano. Při poranění míchy se často narušují nervové řízení svalů, zejména rovnováha mezi signály, které nervovou aktivitu podporují a signály, které ji tlumí. Za normálních okolností mícha funguje trochu jako plyn a brzda. Některé nervové signály mohou sval aktivovat, jiné aktivitu tlumí a takovou důležitou brzdou je neurotransmitter GABA, tedy kyselina gamma-aminomáselná, kdy potom po poranění míchy může dojít k poškození nebo úbytku nervových buněk, které tuto GABA využívají. Tím se tedy oslabí ten brzdný systém míchy a výsledkem je, že nervové okruhy, které ovládají svaly, jsou nadměrně aktivní a u pacienta se potom projevují tak, že jsou svaly, jak jste řekla, už stuhlé, napjaté nebo může docházet k mimovolným svalovým křečím. No a tento stav se nazývá spasticita.
4: No a zatímco dnes se léčí léky dlouhodobým podáváním, tak ta nová genová terapie je založena na jakém principu, jaké by měla mít výhody?
0: Ano. Tak jak se řekla, léky, ty opakovaně tlumí nadměrnou nervovou aktivitu, zatímco ta genová terapie se snaží obnovit chybějící brzdný systém na bázi GABA v konkrétní části míchy. Nesnaží se pouze opakovaně potlačovat projevy spasticity, ale snaží se obnovit samotný ten mechanismus, který v míše spasticitu reguluje.
4: Znamená to, že ta genová terapie se vlastně aplikuje jenom jednou a pak už funguje stále?
0: Cílem této konkrétní genové terapie je jednorázové podání s dlouhodobým účinkem, ale to neznamená, že je dnes prokázáno, že bude u člověka fungovat navždy. Ta naše studie zatím ukazuje dlouhodobý efekt na zvířecích modelech.
4: Přesně na to jsem se chtěla zeptat, jak vlastně čeští vědci v tom mezinárodním týmu pomáhali nebo jaká byla jejich role?
0: Ano. Ta genová terapie využívá virový vektor, který do buněk míchy dopraví terapeutické geny. Protože se vlastně jedná o cizorodý biologický materiál, může na něj organismus reagovat imunitní reakcí, která by ale mohla celou léčbu znehodnotit nebo způsobit nežádoucí účinky. A proto tedy náš tým z Ústavu makromolekulární chemie vyvinul biodegradovatelné polymerní mikročástice, které postupně uvolňují imunosupresivum, což je látka potlačující imunitní reakci organismu. A díky tomu jsme mohli na velkých zvířecích modelech, konkrétně na prasatech, sledovat, zda genová terapie skutečně funguje, aniž by ten imunitní systém nebo ta imunitní reakce zvířete výrazně narušila výsledek.
4: A kdy se bude moc testovat ta genová terapie i na lidech nebo u lidí, kdy by mohla být použitelná pak v praxi?
0: Ano. Nejdříve musí být dokončeny ty potřebné preklinické testy na zvířatech, kdy se ověřuje třeba účinnost dávkování, bezpečnost terapie. Tuto preklinickou studii jsme nedávno publikovali v odborném časopise a pokud výsledky splní požadavky a příslušné regulační orgány následnou klinickou studii schválí, potom tedy může začít následně testování u lidí.
4: Tolik Hana Studenovská z Ústavu makromolekulární chemie. Děkuju moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
0: Pěkné odpoledne.
4: A to byl závěrečný rozhovor a závěrečný příspěvek dnešní Vědy Plus s datem 31. července. Pokud vám něco uniklo nebo se k tomu chcete vrátit v klidu, tak se můžete podívat na naše stránky nebo nás pak najdete v našich podcastových aplikacích. No a nás už dál čeká odpolední plus, který tu bude za chvíli po zprávách. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Bylo 14 hodin, teď jenom krátce k tomu, jaké body nás čekají v úvodní hodince, půlhodince pátečního odpoledního plusu, u které vás vítá Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
4: Palestinský Hamas podle amerického prezidenta souhlasil s odzbrojením. Britské BBC to potvrdil i jeden z představitelů Hamasu. Jak se na to dívá Izrael, který kontroluje asi 70% území Gazy? Podmínky poskytnutí finanční pomoci od státu se změní. Výpočet nároku tzv. Superdávky bude příznivější a ovlivní i lidi, kteří superdávku dostali. Poradíme, co a kdy udělat. A dodavatelé energií, zdravotnická zařízení, dopravci nebo potravináři. Stovky firm z těchto odvětví se musí od zítřka přihlásit k plnění nových povinností. Musí se totiž stát součástí kritické infrastruktury. Jaká opatření kvůli tomu mají zavést? To jsou naše témata. Nejprve ale zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Přeji dobré páteční odpoledne. Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny.
1: Hamás odevzdání zbraní podmiňuje stažením izraelské armády, příchodem palestinské technokratické vlády a obnovou pásma Gazy. Podle Trumpa se má izraelská armáda stáhnout po dokončení odzbrojení. Odpovědnost za bezpečnost by pak měly převzít mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Agentura Reuters už dřív s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedla, že Tel Aviv není s domluvenými podmínkami spokojený. Izraelská armáda teď kontroluje asi 70% pásma Gazy. Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: A podrobnější budeme v odpoledním plusu hned po zprávách. Nedostatkový lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept. Případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
21: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
3: Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes Macinka rušení poboček odmítl. Agentura spadá pod ministerstvo zahraničí a jejím cílem je šířit dobré jméno Česka ve světě a posilovat mezinárodní kulturní vztahy.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí.
22: Svůj příchod do Ceuty v ulicích spontánně oslavovali 10 tisíce. Španělská média píší o pasivitě marockých pohraničníků. Madrid do Ceuty posílá armádu. Ty, kteří přišli neoprávněně, slíbil co nejrychleji vrátit do Maroka, ačkoliv nejvyšší soud zrychlený proces navracení migrantů přicházejících do Ceuty po moři zakázal. Právě to k aktuální situaci podle ministra teritoriální policie Angela Torrese přispělo. Na zřejmě rekordní příchod imigrantů reagovala zpřísněním hraničních kontrol se Španělskem Francie a opatření údajně chystá i Itálie. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Navzdory posílení ostrahy hranice se na marocké straně plotu shromažďují tisíce dalších lidí. Tady jsou dopravní informace ve vysílání odpoledního plusu. Začínáme na dálnici D1, konkrétně směrem z Prahy na Brno. Tam se za sjezdem na Sázavu na 38. kilometru podařilo už vyřešit nehodu v levém pruhu. Projíždí se už několik minut bez omezení. Kolona z 32. kilometru se postupně dává do pohybu. Zdržení teď do 10 minut. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno je následně kolona před Brnem. Od Kývalky ze 182. kilometru se jede pomalu ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Je to tam navíc než půl hodiny, tak s tím počítejte. Na příjezdech do Prahy po dálnici D8 popojíždí nesouvislá kolona ze 3. kilometru, a to až do Cínovecké ulice před sjezd na Kbelskou. Celkové zdržení až půl hodiny i tam. Provoz teď odpoledne vázne i na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde od Rudné ze 4. kilometru popojíždí v koloně kamiony v pravém pruhu. Osobní auta se zastavují zhruba na prvním kilometru, pomalu se v obou pruzích jede na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta zdržení asi 20 minut, kamiony se zdrží výrazně déle. V Praze stále regulují vjezd do tunelu Blanka ve směru Stroji. Kolona je proto v ulici v Holešovičkách od Bulovky, zdržení 15 minut. A pomalu teď odpoledne pojedete taky na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Od Spořilovské za Lanový most je to na 15:15. Dobře, dojeďte. V západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. Zítra čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle budou i silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 28 až 32, na západě a severozápadě Čech kolem 27 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska bude tepleji, tam naměří až 31 až 36 stupňů Celsia, na horách zítra většinou kolem 23. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední plus.
4: A to 7 minut po 14. hodině. Hamas v Gaze souhlasil s tím, že odevzdá zbraně. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Některým médiím a zpravodajským agenturám to potvrdili i vysocí představitelé hnutí. I přesto nad odzbrojením militantních skupin v pásmu Gazy visí hned několik otazníků. A i o těch teď budeme mluvit s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
6: Pěkné odpoledne.
4: Jano, jak má vypadat to odzbrojení Hamásu, ale taky dalších ozbrojených palestinských skupin v Gaze?
6: Tak britská veřejnoprávní BBC viděla čtyřstránkový plán Donalda Trumpa, který by měl podrobněji popisovat, jak to postupné odzbrojení Hamásu a taky stažení Izraele bude fungovat. A mělo by to vypadat následovně. Nejdřív má přijít inventarizace všech těžkých zbraní, výrobních míst a skladů zbraní a taky tunelů v Gaze. Pak by do Gazy měly přijít mezinárodní stabilizační síly a spolu s tím nově vytvořeným palestinským národním výborem pro správu Gazy by měli řídit celý proces. To samotné odzbrojení má být postupné po částech podle harmonogramu, který ale má být teprve stanovený. Postupné odzbrojování má být taky spojeno právě se stahováním izraelské armády taky po fázích. A v dohodě by mělo taky stát, že žádné zbraně nebudou předané Izraeli ani žádnému nepalestinskému subjektu. Naopak se očekává, že Hamas nejspíš během 8 měsíců podle toho plánu by postupně předával své zbraně do skladu Národního výboru pro správu Gazy, což je tedy ten panel palestinských technokratů pod dohledem Rady míru, kterou ustanovil Donald Trump.
4: Co víme o tom, jak se na ten plán dívá Izrael, který teď kontroluje 70% pásma Gazy?
6: Na oficiální vyjádření ze strany Izraele stále čekáme, ale například podle americké CNN jeden z izraelských ministrů z krajině pravicové náboženské sionistické strany tu Trumpovu oznámenou dohodu odmítl. Izrael má méně než 3 měsíce do voleb a v některých izraelských médiích jsem dnes opakovaně četla, že jde jen těžko předpokládat, že by se v Gaze z izraelské strany něco výrazněji pohnulo právě před volbami. Už včera večer, po tom, co se vyjednavači na tom procesu odzbrojení dohodli v Egyptě, psali zpravodajské izraelské agentury s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele o tom, že domluvené podmínky jsou pro Izrael neuspokojivé a taky, že Izrael nestáhne své vojáky z té takzvané žluté linie předtím, než bude teroristické hnutí plně odzbrojené. Jenže z těch vyjádření zástupců Hamásu zase zaznívá, že to odzbrojení hnutí podmiňuje naopak stažením izraelské armády. Nicméně oficiální stanovisko nemáme ani o těch dalších militantních palestinských skupin, kterých se má odzbrojení týkat, a vlastně oficiálně ani od Hamásu. Dohodu médiím teda potvrdilo několik vysoce postavených představitelů hnutí. Hamás začátkem července oznámil, že rozpustí svou vládu v Gaze, kterou držel zhruba 20 let. Podle některých expertů tímto krokem vyvinul tlak na Izrael a možná i rozhýbal posun v tom Trumpově plánu pro Gazu a dohodě o příměří z loňského roku.
4: Více než 2 miliony lidí v Gaze teď podle humanitárních organizací žijí ve strašných životních podmínkách. Je nějaká naděje, že by se to mohlo změnit?
6: Tak pokud by ten celý proces opravdu byl realizovaný tak výrazně, pokud by to ale znamenalo i jen menší posun k naplňování dohody o příměří, tak by do pásma Gazy to mohlo přivést více humanitární pomoci. To už v reakci na to Trumpovo oznámení nabídly některé státy. Izrael nicméně dál pokračuje v úderech na místa, ve kterých teď lidé v Gaze přežívají. Za těch víc než 9 měsíců od podpisu dohody o příměří se podle palestinského ministerstva zdravotnictví při izraelských útocích zemřelo přes 1200 Palestinců a skoro 4000 bylo zraněno. V pásmu Gazy navíc je omezená i elektřina, takže je vlastně těžko říct, kolik lidí se o tom Trumpově oznámení dozvědělo. Jednu reakci nicméně přináší opět britská CNN, o té BBC.

0: Podle BBC to potvrdil i vysoký představitel Hamásu. O roli amerického prezidenta si více řekneme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Cíglerovou toho času v Česku. Tak vítejte, dobrý den, Jano.
1: Dobrý den.
0: Co přesně Trump oznámil a proč je to zrovna on, kdo tu dohodu vyhlásil?
1: Tak díky tomu jsme se vlastně o té dohodě dozvěděli. Donald Trump ji oznámil na svém sociálním účtu, řekl, že takzvaná Rada pro mír, teda instituce, kterou on sám zřídil na tou poválečnou správou Gazy, takže tato instituce dosáhla dohody o úplném odzbrojení Hamásu. Je to další krok jeho mírového plánu pro Gazu a vyhlásil to on, protože on se stylizuje do té role jakéhosi hlavního garanta celého procesu a také samozřejmě Spojené státy jsou klíčovým spojencem Izraele i hlavním, řekla bych, sponzorem téhleté stabilizační mise.
0: Čeká se teď na oficiální vyjádření Izraele, co mu Trump vzkázal?
1: Donald Trump mu vzkázal, my jsme měli takový telefonát ministerstvo zahraničních věcí a američtí představitelé v něm jako backgroundovou informaci nám vysvětlili, že Donald Trump by byl velmi zklamaný, pakliže by se Benjamin Netanyahu nebo Izrael obecně rozhodl to jeho mírové tažení bojkotovat nebo i to stahování těch izraelských jednotek nějakým způsobem zablokovat. Takže tím tomu dává jasně najevo, co od něj očekává. To, jestli to Benjamin Netanyahu doručí, to ukáží následující hodiny nebo možná dny.
0: A má na ně nějaké páky? Může Trump Netanyahu a přimět učinit rozhodnutí, které on sám by si nezvolil?
1: Donald Trump má na něj velký vliv. Benjamin Netanyahu má teď před volbami. Trump je v Izraeli nesmírně populární a samozřejmě Benjamin Netanyahu tedy potřebuje na své straně. Oni se také před pár dny setkali v Bílém domě, kdy Netanyahu za ním přijel. Spolu synchronizují ten postup ve válce proti Iránu. Na druhou stranu ale Netanyahu je v situaci, kdy zároveň potřebuje řešit tu náladu voličů v Izraeli. On potřebuje vyhrát ty volby, takže je to pro něj komplikované. Ten manévrovací prostor má tam, řekla bych, velmi zúžený a i první náznaky ze Izraele jsou takové, že se mu do té dohody bůh ví jak nechce.
0: Dohodu podle Trumpových slov vyjednala Rada míru, kterou americký prezident sám v loni založil. Je tam podmínkou vstupu složit nějaký finanční obnos. Je stále aktivní, protože o ní moc slyšet není.
1: Není o ní moc slyšet a ten finanční obnos je značný, je to miliarda dolarů. Podle těch posledních informací se vlastně neví o tom, že by některá z těch zemí, která se přihlásila k členství, kterých bylo asi 30, že by tento poplatek zaplatila. Ten nápad na tu radu míru padl loni v září jako součást Trumpova plánu, ale formálně ji, musím jenom říct, založil až letos v lednu na fóru v Davosu. Žádná velká západní mocnost se nepřipojila. Aktivní ta rada stále je, ale nejevila žádnou velkou činnost, takže tímto jí vlastně Donald Trump tak trochu probudil.
0: Tolik informace od naší washingtonské zpravodajky Jany Cíglerové, která užívá léto v Česku. Děkuji moc a mějte se naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 14 hodin 15 minut, teď jsou na řadě ekonomické informace. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Od 1. srpna nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil parlament a tento měsíc ji podepsal prezident. Míra inflace v eurozóně v červenci vzrostla na 2,9% z červnového tempa 2,8%. Podle expertů to souvisí zejména z dopady válečného konfliktu na Blízkém východě na ceny energií. Evropské akcie dopoledne stouply na rekord, pomohl zájem o technologické firmy a zisky amerických ropných koncertů ExxonMobil a Chevron se ve druhém čtvrtletí díky vysokým cenám ropy prudce zvýšily. Byly nejvyšší za několik let. Příspěvek na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech a nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. Zároveň mezi zranitelné skupiny budou navíc spadat i rodiče, samoživitelé s dětmi do 15 let místo do 7. Stát podle informací Hospodářských novin také zmírní pravidla pro takzvanou superdávku. Ukázali to podle deníku údaje, které si vyžádali Hospodářské noviny od Úřadu práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Jejich příjemci, kteří o novou podporu požádali do konce loňska, ji obdrží poprvé už příští měsíc. A více si k tomu teď řekneme s Danielem Hůlem, vedoucím programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Doufám, že se dobře slyšíme a že nám spojení vydrží, protože dnes asi kvůli tomu vedru trochu zlobí nás technické podmínky, tak si držme palce. O ten nárok na superdávku přijde podle Hospodářských novin až na 100 000 domácností. O čem to vypovídá a jakých lidí se to týká především?
2: Tak to je superdávka vlastně. Něm se jedná o lidi, kteří bíjeli dříve příspěvek na bydlení.
0: Asi bohužel vás musím trochu zastavit, nevím, jestli to máme zkoušet dál, protože to spojení je velmi špatné, přerušované a nedá se to moc poslouchat. Tak jestli bychom mohli se spojit přes jinou linku a my se zatím podíváme na jiné biznisové téma a pak bychom spolu pokračovali v rozhovoru. Souhlasíte, pane Hůle?
3: Ano, souhlasím.
0: Tak děkuju moc krát. Takže se dostáváme k dalšímu biznisovému tématu o tom, že v Česku se rozšiřuje okruh firem, které mají patřit pod kritickou infrastrukturu. To znamená, že pro ně budou platit přísnější pravidla. Od zítřka se firmy musí k těmto povinnostem přihlásit přes portál kritické infrastruktury. Tyto společnosti budou muset třeba zajistit, že výpadek dodávek elektřiny nebo vody neohrozí jejich provoz. Detaily probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Povinnosti vyplývají z nového zákona o kritické infrastruktuře. Jaká další pravidla budou muset tedy firmy dodržovat?
4: Jde například o zabezpečení objektu kamerovým systémem. Firmy taky budou muset mít zpracovaný plán pro případ krize a zavést pozici manažera kritické infrastruktury. Zákon už neurčuje konkrétní firmy nebo objekty, které pod kritickou infrastrukturu spadají, ale celá odvětví. Záleží na tom, jestli poskytují službu, kterou vláda určila jako základní prochod státu. Podle Kláry Ochmanové z generálního ředitelství hasičů se to týká třeba poskytovatelů elektřiny a plynu, bank nebo nemocnic.
5: Poskytovatele elektronických komunikací, některé orgány veřejné správy, potravinářské podniky nebo subjekty působící v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, vnitřního pořádku, státních hmotných rezerv a hydrometeorologické výstražné služby.
4: Záleží ale taky na splnění kritérií, například kolik lidí jejich služby využívá, to se týká třeba zdravotnictví, vodohospodářství nebo dopravy, anebo na základě roční výroby, jako například v případě potravinářství. Firmy se musí k plnění zákona sami přihlásit přes portál kritické infrastruktury, ministerstvo vnitra pak posoudí, jestli se jich povinnosti týkají a následně mají společnosti 10 měsíců na to opatření zavést.
0: Kolika firm se tedy povinnosti nově týkají?
4: Hospodářská komora odhaduje, že jich budou vyšší stovky, podle Jakuba Rejska by neměly mít problém se zaváděním opatření větší společnosti, které už pod kritickou infrastrukturu patřily dřív. Opačně, je to ale u menších, říká Rejzek.
6: Pro mnohé z nich bude dokládání nebo přijímání opatření úplně nová záležitost, kde za největší problém, který jsme identifikovali u našich členů, pokládáme nedostatek odborníků, manažerů kritické infrastruktury.
4: Rejzek dodává, že pokud budou mít firmy se zaváděním opatření problém, tak se můžou obrátit na Hospodářskou komoru. Významnou administrativní a taky finanční zátěž očekává třeba Potravinářská komora, říká její mluvčí Marek Zemánek.
7: Režim vyžaduje zřízení vyhrazené bezpečnostní pozice, platby za vyšší prioritu dodávek energií i zařazení do dražší kategorie poplatků. V prostředí, kde jsou ceny energií v Česku již nyní nadprůměrné, se náklady na dodržení legislativy pohybují v řádech milionů korun.
4: Podle Zemánka by tak stát měl dotčeným firmám náklady kompenzovat, o tom se ale zatím nejednalo. Poradenská společnost Moore odhaduje, že firma, která už má nějaká opatření z dřívějška, bude muset investovat řádově stovky tisíc korun. Ty, které ale budou začínat od začátku, zaplatí i několik milionů.
0: Bude stát plnění povinností nějak kontrolovat?
4: Ano, každé odvětví má na to svého gestora, buď příslušný úřad nebo ministerstvo, a k tomu ještě bude ministerstvo vnitra cíleně prověřovat, jestli firmy podmínky splňují, popisuje expert na kritickou infrastrukturu ze společnosti MUR Radek Dvořáček.
3: A během tady toho cvičení zástupci ministerstva vnitra vyberou některý ten scénář, co se může přihodit, například vypadne elektřina, vypadne vám dodávka vody a zástupci té dané organizace budou opravdu muset reálně ten scénář demonstrovat, aby opravdu ukázali, že to nemají pouze na papíře.
4: Kontroly budou podle Dvořáčka maximálně jednou za rok a firmy na ně dostanou upozornění aspoň 3 měsíce dopředu. Zákon počítá taky s uložením pokuty, to ale pouze v případě, že firma neplní podmínky opakovaně a cíleně. Sankce jsou potom řádově v milionech korun.
0: Dodává redaktor Vít Andrle, děkuji moc, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: A ve 14 hodin a téměř 22 minut se vrátíme k tématu superdávky. Příspěvek na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech a nebude se stanovovat podle velikosti bydliště. My už jsme ve spojení opět s Danielem Hulem, vedoucím programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Ještě jednou dobrý den přeju.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Tak o nárok na superdávku podle zjištění Hospodářských novin, jak už jsem zmiňovala, přijde až na 100 000 domácností. Takže co je to podle vás za zprávu, jakých lidí především se to dotkne?
8: Tak jednak je to opravdu hodně lidí. Primárně půjde o lidi, kteří pobírali příspěvek na bydlení, protože to byla opravdu velká skupina osob nebo respektive domácností a došlo k nárůstu v důsledku energetické krize, po krachu Bohemia Energy v roce 2021 a začátku války na Ukrajině v roce 2022 a se rozšířil významně okruh těchto osob, také výdaje na příspěvek na bydlení velmi výrazně narostly. Je pravda, že ten příspěvek na bydlení nebyl optimálně vlastně jakoby vypočítáván a určitě byli lidé, kteří pobírali dávku, kterou nepotřebovali, anebo pobírali víc, než potřebovali. Na druhou stranu, tak jak se výpočet změnil s normativními náklady, tak došlo k z našeho pohledu nespravedlivému poklesu, protože ty stávající normativní náklady vycházejí z údajů žádostí o superdávku a mají zpoždění víc než rok. Takže opravdu tady si myslím, že ten pokles je velmi tvrdý a myslím si, že nadmíru oproti tomu, co by bylo žádoucí.
0: To znamená, koho může tenhle ten nový systém poškodit, protože zaznívala kritika, že ta reforma je přísná pro jednočlenné domácnosti a část seniorů. Tak je to právě tahle ta ohrožená skupina?
8: Je to tahle ta ohrožená skupina, ono se překrývá, protože řada těch seniorů tvoří právě ty jednočlenné domácnosti a tam samozřejmě ten pokles je velmi nepříjemný, a zvlášť seniorů, kteří ještě nesplňují kritérium zranitelné osoby. Takže tady si myslím, že ten systém je nastaven špatně. A teď od října bude účinná změna, která teď je ve finálním schvalovacím procesu, ale pořád to není optimální, protože zatímco jsme předtím vycházeli z velikosti obcí, tak dneska a stejně velká obec v Ústeckém kraji a ve Středočeském kraji měla vlastně stejný normativ, tak se nám to zase rozpadne na moc drobných částí, více než 70 mikrocelků a tam stačí, když, protože někde jsou třeba jenom desítky příjemců, když někdo bude mít výrazně víc nebo výrazně míň platit za ten nájem nebo za energie a ovlivní to potom žádosti všech. Takže to není optimální. Agentura Peak Research navrhovala řádově 6-7 hladin a jsem si myslím, že by bylo opravdu úplně jiné řešení a daleko optimálnější.
0: No ještě k tomu příspěvku na bydlení, jak jste zmínil, že ten vlastně tam sehrává největší roli. Je to dáno tím novým majetkovým testem při žádosti o superdávku?
8: Ne, tak ten majetkový test tam vlastně primárně do toho až tak nevstupuje, respektive samozřejmě pokud jde o počet vlastněných nemovitostí, ale domácností, které by vlastnily víc než 2 nemovitosti, není zase a zároveň pobírají příspěvek na bydlení, není zase tak moc a tam určitě ztráta toho příspěvku na bydlení je zcela adekvátní. Myslím si, že daňoví poplatníci nemají vlastně přispívat na lepší životní standard domácnosti, která vlastní víc než 2 nemovitosti. To je absurdní. Ale bavíme se spíš o domácnostech, kde seniori vlastně jakoby častěji obývají zvlášť na menších městech. Ne energeticky nejoptimálnější nemovitosti. Zároveň, když jim opustili děti domov, tak třeba ta nemovitost není úplně nejmenší, nejedná se o garsonky. A tam ty náklady prostě nějaké jsou. To změna toho bydlení ve stávajících podmínkách, kdy na tom trhu prakticky to bydlení není, anebo je strašně drahé, je velmi těžké. Takže opravdu vlastně tady ten náraz může být velmi tvrdý a může opravdu posílit chudobu zvlášť těch seniorů.
0: No. Tak na to v odpoledním plusu upozornil Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni, který byl hostem. Děkuju mockrát za vaše vyjádření. Naslyšenou.
8: Děkuju, naslyšenou.
0: My se teď vydáme v horkém dni a v těchto tropických teplotách k vodě. Nejen dnes, ale i v dalších dnech nás čekají vedra a ty je nejlepší právě přečkat někde ve stínu a nejlépe u vody. K jezeru Lhota proto vyrazila redaktorka Sabina Vosecká, aby zkontrolovala návštěvnost, ale taky kvalitu vody.
9: Dneska nás čeká parný den a tak není divu, že většina lidí proto vyráží k vodě. Já jsem vyrazila v rámci svojí práce k jezeru Lhota a hned jsem tu narazila na pětičlenou rodinku v čele s panem Šimonem.
10: My tady máme rádi to, že je tady hodně stromů, takže i v těch teplých dnech vždycky najdeme kousek stínu. I když přijde hodně lidí, tak se to tady rozprostře, protože tady máme spoustu prostoru. A co je pro nás skvělé, jak jste zmínila, máme tři děti, tak je pro nás důležitá čistota vody a ta je tady pravidelně kontrolována a díky velké hloubce je tady poměrně čistá voda.
9: Anička a Tonička, tak holky, co se vám tady nejvíc líbí? Tatínek už to teďka zmínil, že tady je čistá voda.
11: Mně se líbí, že tady vždycky chodíme a plaveme.
9: Právě zmiňovaná čistota vody je pravidelně hlídaná speciálním senzorem. Ten je umístěný na plováku uprostřed jezera.
12: Jsme opravdu jedni z mála, kteří vlastně v Čechách tuhletu metodu, prostě ten plovák využívají a my jsme s tím opravdu moc spokojení. A je to taková vlastně speciální metoda, je to vlastně ultrazvukový papesek, který vlastně v jednometrové hloubce má poloměr asi 800 metrů, což u nás dostačuje do každého centimetru naší vodní plochy. Ten plovák je umístěný v centru jezera a vlastně ty synice, které v určitou dobu, když prostě přesně je vlhkost, teplota, vzduch, světlo, všechno, co jim přesně vyhovuje, což my neumíme posoudit, kdy to prostě přesně je, ale ty synice chtějí jako jít z toho dna nahoru, tak vlastně v tom jednometrové hloubce je ten papesek zabije.
9: Dodává ředitel jezera Lhota Luboš Kořínek. Podle něj dosahuje návštěvnost v horkých letních dnech až několik tisíc návštěvníků denně. O něco slabší jsou pak všední dny, pondělí nebo úterý a taky když klesnou teploty pod 30 stupňů. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
13: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
0: A co vás čeká dál ve dnešním pátečním odpoledni? Po zprávách tu je repríza Pro a proti o novém zákonu o vysokých školách, které chystá ministerstvo školství. Mohl by změnit jejich vedení, včetně způsobu volby rektora. Do jisté míry by totiž omezil pravomoci akademických senátů. Podle zastánců jsou současná pravidla zastaralá a brání efektivnímu řízení univerzit. Kritici ale varují před oslabováním akademických senátů, ztrátou autonomie vysokých škol a rizikem jejich politizace. Potřebují tedy české univerzity zásadní reformu? To je otázka, kterou položí svým hostům Lukáš Matoška. V půl třetí přináší zprávy Ondřej Látal.
13: Český rozhlas Plus.
14: Hnutí Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny. Současná tropická vedra zvyšují riziko dopravních nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale taky častější zdravotní potíže řidičů. Před cestou by si řidiči měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Maďarská jaderná elektrárna Paks funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Pétera Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Důvodem je rekordně nízká hladina řeky Dunaj, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
15: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Českému rozhlasu odborník na energetiku Andrej Žiarovský.
16: Když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolité kraje. Respektive celá Evropa.
15: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Český rozhlas.
14: Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí. O provedení průzkumných vrtů na vodu dnes v referendu rozhodují obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce vypsalo referendum na žádost petice sepsané členy opozice. Více než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Tři minuty po půl třetí přidáme taky dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno vás zdrží nesouvislá kolona v okolí Brna. Od Kývalky ze 183. kilometru se jede pomalu až za Rohlenku na 206. kilometr. Celkové zdržení asi 45 minut. Na příjezdu do Prahy po D8 čekejte nesouvislou kolonu ze 3. kilometru do Cínovecké ulice před sjezd na Kbelskou. Celkové zdržení 25 až 30 minut. Pomalu se jede taky na příjezdu do Prahy po dálnici D5 od Rudné ze 4. kilometru. Popojíždí kamiony v pravém pruhu a osobní auta se zastavují zhruba na prvním kilometru před Pražským okruhem. Následně se jede v koloně až na okruh k Ořechu. Pro osobní auta je to asi na 20 minut, kamiony se zdrží výrazně déle. Provoz teď vázne taky na jižní spojce, a to v obou směrech. Ve směru na Štěrboholi je kolona od sjezdu na Strašnice za Lanový most, směrem na Smíchov pak pojedete pomalu od sjezdu na Vídeňskou k Barandovskému mostu. Zdržení obousměrně kolem 15 minut. A stále regulují vjezd do tunelu Blanka ve směru Stroji, kolona je proto v ulici v Olešovičkách od Bulovky a taky v Povltavské ulici od Libně. Zdržení 15 až 20 minut. Dobře dojeďte. V západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Zítra čekáme oblačno až zataženo, přechodně bude i polojasno, místy se vyskytnou přehánky a taky bouřky, ojediněle i zítra silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36, na horách kolem 23 stupňů. To byly zprávy a tady už je na Plusu repríza pro a proti.
17: Ministerstvo školství chystá velkou reformu veřejných vysokých škol. Počítá se zavedení nové univerzitní rady, jejíž část by vybírala komise jmenovaná ministrem, a chce taky posílit funkci rektora. Vedla by změna k efektivnějšímu řízení vysokých škol, jak si slibuje ministerstvo, nebo hrozí, že by omezila akademickou svobodu, jak zaznívá ze strany některých univerzit?
13: Pro a proti Lukáše Matošky.
17: Našimi hosty jsou předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
18: Dobré dopoledne, tak to zdravím.
17: A hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek. Dobrý den, zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
4: Do dnešní debaty jsme zvali i představitele ministerstva školství, ale naše pozvání nepřijali. Pane Stiburku, ohrožuje ten chystaný zákon akademické svobody?
19: Já jsem přesvědčený o tom, že ne. Akademické svobody jsou zásadní hodnotou, ale ne jedinou hodnotou, kterou od vysokých škol očekáváme.
4: Váš pohled, pane Kašparovský?
18: Já mám trošku jiný pohled, já jsem přesvědčen o tom, že to riziko tam existuje, ale ten návrh samozřejmě se právě ještě cizeluje, takže se velmi přesně nedá určit. Já si osobně ale myslím, že akademické svobody jsou základem rozvoje vysokých škol a to už více než 800 let a pokud nebudou, tak ty vysoké školy nejsou schopny plnit zásadní svoje role a to je rozkvět vzdělanosti.
4: Zaměřme se na to, co ta chystaná reforma přináší, jak se zatím zdá, novou univerzitní radu. Ta by neomezila, pane Stiburku, tu dosavadní akademickou samosprávu?
19: Akademickou samosprávu. Já bych možná rozlišoval dvě věci. Akademickou samosprávu a akademické svobody. To jsou dvě různé věci i v té literatuře, i v tom mezinárodním pojetí. A akademická svoboda je individuální věc o tom, jestli mi někdo nemluví do mého výzkumu, jestli můžu zodpovědně realizovat svoje bádání, svoji výuku v souladu se svojí expertízou a se svým dobrým svědomím. Druhá věc je akademická samospráva, která může být vykládána trošku různě a to naše pojetí je hodně svérázné a v zásadě říká, že ovšem si mají rozhodovat akademici a studenti sami.
4: Když říkáte to naše, tak myslíte to české?
19: Myslíme to české. A v tom mezinárodním srovnání to často není vnímáno takhle úzce a u nás to pojetí akademické samosprávy vede k tomu, že hodně zdůrazňujeme tu svobodu od, aby nám nikdo nemluvil do těch našich věcí. Ale v zahraničí zdůrazňují, že funkční autonomie univerzit musí znamenat taky svobodu a schopnost se reálně rozhodovat, strategicky se řídit, posouvat se dopředu. A to je to, kde my máme dneska obrovskou slabost, protože příliš mnoho aktérů může jakoukoliv změnu zablokovat a nikdo nemůže nic reálně prosadit.
4: Pane Kašparovský, tak není to české pojetí akademické samosprávy, na základě kterého fungují veřejné vysoké školy svérázné a možná v návaznosti na to, co teď zaznělo v celoevropském srovnání, i přehnané?
18: Já si myslím, že vysoké školy se mohou rozvíjet, podle mě se dokáží rozvíjet velmi dobře. Teď vám řeknu konkrétní výstup, teď byl mezinárodní evaluace vysokých škol v oblasti výzkumu a většina škol se posunula, takže tvrdit, že se neposouváme, v těch měřitelných indikátorech se posouváme. Já si myslím, že rozhodně je potřeba pracovat se systémem řízení vysokých škol, ale tento přístup mi připadá příliš revoluční a neodpovídající skutečnému stavu věci. Jak říkám, i tam, kde se nějak hodnotíme, tam jsme se posunuli.
4: Jestli můžu na to reagovat? Určitě můžete na to reagovat. Předpokládám, že budete reagovat i na to mezinárodní srovnání?
19: Můžu. Právě ministerstvo v tuhle chvíli uzavřelo minulý týden mezinárodní hodnocení českých výzkumných univerzit. Ty výsledky vyvolaly celou řadu kontroverzí i ze strany samotných vysokých škol, protože se upozorňuje třeba na to, že vysoké školy si sami skládaly ty hodnotící panely a řada těch panelů nebyla úplně kritická. Některé trošku zůstávaly u takového kamarádského poplácávání po zádech, což není vnímané úplně jako úspěch. A nedají se úplně dobře srovnávat ty výsledky mezi těmi vysokými školami, ale kdo třeba k tomu přistoupil opravdu poctivě a za to jí sluší postlesk je Univerzita Karlova, která si složila skutečně jako expertní kritický panel, který jí nedal nic zadarmo. A právě tady ten panel ve svém hodnocení podtrhuje, že stávající systém řízení Univerzity Karlovy představuje bariéru pro zavádění inovací a pro interdisciplinární spolupráci a nevědomě upřednostňuje taktickou stabilitu, jak oni to nazvali, před strategickou transformací.
4: Tak, pane Kašparovský, úplně to nebyla pochvala na vaši adresu, protože tady byla zmíněna Univerzita Karlova, zatímco já jsem to neříkal, vy působíte na Masarykově univerzitě.
18: Ano. My jsme samozřejmě také dostali jako Masarykova zpětnou vazbu. Myslím, že jsme měli taky tvrdý evaluační panel, ale dokázali jsme, že v tomto zákonném uspořádání dokáže se univerzita rozposouvat. Ten rozpor, který my máme, spočívá v tom, že my si myslíme, že úprava legislativy jako taková nepovede k samotnému zlepšení, pokud se nezlepší to vnímání těch lidí uvnitř těch univerzit. To znamená, změníte-li zákon, nezměníte lidi.
4: A jak chcete změnit lidi?
18: Myslíme. lidi musíme změnit tím, že musíme přilákat do toho, do těch vysokých škol, že je to zajímavá práce. Proto já osobně tvrdím, že pokud se má něco změnit v zákoně o vysokých školách, jsou to akademické kariéry, je to to, abychom dostali ty lidi na ty vysoké školy. Systém řízení je důležité také změnit jiným systémem, ne univerzitními radami, ale posílením pravomoci rektorů, s tím souhlasíme, ale systém vnějšího řízení nám nepřipadá, že by nám výrazně posunul. Co nás posune, jsou akademické kariéry, aby se pro ty lidi to místo na vysoké škole stalo dobrým zaměstnáním.
4: Proč potřebujeme tu ministrem Plagou prosazovanou univerzitní radu? Pane Stiburku, co přinese a jak přispěje ke zkvalitnění českých veřejných škol?
19: Tak já úplně chápu ty obavy. Jo, a úplně chápu to, že ty univerzity, které jsou zvyklé si ovšem rozhodovat sami zevnitř, se bojí toho, a většina lidí, se kterými já umluvím, si umí představit, že to bude fungovat velmi dobře a že potřebujeme ten vnější pohled, potřebujeme zástupce lidí z biznisu, kteří se s námi budou bavit a tak dále, ale i třeba akademiků z jiných vysokých škol, třeba i ze zahraničí, kteří nám budou nastavovat nějaké zrcadlo. Co je ta obava, která je podle mě přirozená a do nějaké míry oprávněná, je, aby to nebyli přesně vysloužilí politici, aby to nebyli trafikanti a tak dále.
4: Což být můžu.
19: Já jsem přesvědčený o tom, že ten návrh, jak ho předložil Robert Plaga, je velmi vyvážený v tomhle a on a celé ministerstvo je otevřené tomu jednat dál o tom, jak přesně nastavit ty pojistky. Je to úplně nesrovnatelné třeba s mediálními radami, které jsou skutečně čistě politicky volené. Tady má ministerstvo obsazovat pouze 3 z 9 míst v té radě a i ty má obsazovat na základě výběrového řízení z řad uznávaných akademiků. To znamená, jsou tam velmi striktní kritéria, nemůže to být náhodný poslanec nebo jiný politik, kterého si tam minister dosadí. A určitě se můžeme bavit o tom, jak to ošetřit dál.
4: Čímž jste tedy neodpověděl na otázku, co ty univerzitní rady přinesou nového do fungování veřejných vysokých škol, ale ještě se k tomu vrátíme, protože já bych rád nechal zareagovat pana Kašparovského. Neuklidňuje vás to, že v té univerzitní radě by měla být jenom část členů vybraná komisí, kterou jmenuje ministr, a navíc, že by tam měly být určité pojistky proti politizaci?
18: Úplně mě to neuklidňuje, dám vám k tomu 2 paralely. Rada České televize, tam je spousta pojistek a přesto víme, že to úplně nefunguje, takže já budu chtít vidět ty pojistky, až je uvidím, tak teprve jsem schopen komentovat, zda jsou dostatečné.
4: No, já možná zmíním konkrétní pojistku, o které hovoří pan ministr Plaga. V té radě by nemohli sedět aktivní politici.
18: Tak, rozumím, ale dám vám příklad, nemusí být člověk aktivním politikem, ale je spojen s nějakou politickou stranou. Jo? Když vám řeknu třeba v našem případě, máme přímo na univerzitě několik kolegů, kteří se aplikovali v politice, ale je otázkou, jsou stále spojeni s politikou, či nejsou. Jo? To není tak jednoduché. Ale ještě jsem chtěl k tomu dát jednu věc. Já se bojím, takhle, mám obavy z toho, že ten externí pohled nepřinese to, co si od toho ta reforma přináší, protože my pořád pracujeme ze stejnou kohortou lidí. A pokud konstatujeme stav, že ty akademické samosprávy se neumí sami spravovat a řekneme, vyřeší se to tím, že si navzájem vyměníme ty lidi mezi univerzitami, tak to úplně nebude ono. Pracujeme se stejnou kohortou. Proto jsem přesvědčený, že v rámci toho té institucionální odpovědnosti je dobré, aby tam ten externí pohled byl, ale aby nebyl dominantní. Aby byl ten korektivem, nikoli v tím regulátorem.
4: A podle vás v případě té ministrem Plagou navrhované univerzitní rady hrozí, že by v tom vysokoškolském životě úplně převažovala a že by měla to hlavní slovo?
18: Takhle je to navrženo tak, že máme 3 lidi, které nominuje akademický senát univerzity, 3 lidi, které nominuje pan ministr v rámci výběrového řízení a 1/3 bude doplněna volbou těch 2/3. Tedy zjednodušeně řečeno, zaručeno máte pouze 1/3 z akademické obce, 2/3 mohou a nemusí být z akademické obce, záleží, jak si to ta daná škola nastaví. To znamená ta záruka toho, že ten vnitřní pohled převáží nad tím vnějším, tam není v této chvíli.
4: Tak nevedli by, pane Stiburku, ty univerzitní rady k tomu, že by byly úplně podceněny ty dosavadní samosprávy, to znamená akademické senáty?
19: Já se možná ještě zkusím vrátit o krok zpátky. Jedna věc, o které jsme mluvili, je, že potřebujeme dostat do toho řízení silnější vnější pohled, tak aby univerzity nebyly tou uzavřenou slonovinovou věží, reagovaly na společenské potřeby, na to, jak se vyvíjí svět. Ale možná za mě to je trochu až sekundární aspekt, proč se vůbec ty univerzitní rady do hry dostaly. A to, na co nejčastěji upozorňují třeba ty zahraniční hodnotící panely, je extrémní autonomie fakult, kterou my u nás máme. Je normální všude ve světě, že fakulty na univerzitách fungují do velké míry samostatně, sami si spravují svoje vnitřní věci, to je v pořádku. Ale u nás tuto autonomii máme natvrdo napsanou v zákoně, takže si sami vybírají své vedení, nikomu se nezodpovídají a vlastně si sami rozhodují, jestli budou respektovat vůbec třeba nějakou strategii univerzity. A tím se dostávám k té univerzitní radě.
20: Bylo lepší, aby ta autonomie byla zmenšena na třetinu oproti současnému stavu, protože v té univerzitní radě by si zevnitř vysoká škola jmenovala jenom třetinu členů?
19: Tak, a to je to, k čemu se chci dostat. Myslím si, že musíme změnit posílit postavení rektora a oslabit postavení fakult, což můžeme částečně udělat některými dalšími věcmi, ale dokud bude rektor vybírán tím akademickým senátem, tím mnohohlavým orgánem, velmi anonymním, s velmi nejasnou zodpovědností, kam ty fakulty vysílají své delegáty a vyměňují jejich hlasy.
20: Jsou to zástupci pedagogů a studentů, připomeňme?
19: Ano, ale fungují jako delegáti fakult, jsou voleni na jednotlivých fakultách, hájí jejich zájmy a v praxi velmi často fakulty vyměňují hlasy svých senátorů výměnou za konkrétní ústupky a rektor se stává nebo zůstává rukojmím fakult. A já se obávám, že dokud nerozbijeme tenhle ten vztah, tak se nikdy nezmění nic prakticky a nikdy změníme třeba některé jiné paragrafy.
20: A prosím, a proto, k té mojí otázce, proto je důležité, jestli by bylo správné, aby v té univerzitní radě si zevnitř nominovali svoje členy představitelé těch vysokých škol jenom ze třetiny.
19: Tak, proto si myslím, že je důležité, aby v té univerzitní radě, která má vybírat rektora, nebo respektive dohlížet ten proces výběru rektora, byla většina členů externích. Jestli to budou přesně 2/3 nebo 3/4 nebo něco mezi tím, o tom se můžeme bavit, nebo těsná nadpoloviční většina, o tom se můžeme bavit, ale ve většině těch zahraničních systémů je to nadpoloviční většina. Mně to připadá jako zásadní právě proto, aby jsme oslabili tu pozici těch fakult, které kontrolují rektora. A jak přesně to postavíme, kolik přesně tam budeme mít lidí, to je to, o čemu i ministerstvo je v tuhle chvíli otevřené o tom jednat.
20: Pane Kašparovský, tak co říkáte na tento argument, že je potřeba, aby v univerzitní radě měli většinu ti členové zvnějšku, ne zevnitř univerzity, z toho důvodu, aby rektor volený akademickými senáty nebyl rukojmím těchto senátů?
18: No takhle, zaprvé úplně nemohu souhlasit s tou paušalizací, že to ve všech senátech tak, jak bylo popsáno. S tím zásadně nesouhlasím.
20: Ale někde to tak je. Třeba,
18: to je rozhodně, o tom to určitě nepopírám, ale my teďka měníme systém, my teďka zasahujeme do všeho, takže všem to. A já nesouhlasím s tou paušalizací. A teď na odpověď na vaši otázku. Vy vycházíte z toho, že ten vnější hráč, ty 2/3, budou mít zájem na tom, aby toho rektora vybrali takzvaně nadfakultně. A já se ptám, na základě čeho tak usuzujete. Co když ten zájem pak bude třeba externí? Co když ten zájem bude, že to bude někdo z vnějšku, kdo by chtěl tu univerzitu nějakým způsobem směřovat směrem, kterými nechceme, to znamená třeba k těm ztrátě akademických svobod. Ono totiž je pravda, že budete mít dané zákonem, že prostě můžete bádat, můžete zkoumat, můžete učit, co chcete, ale pokud ta univerzitní rada, která mimochodem stanovuje statut, to znamená rozhodne třeba, jaké budou fakulty, rozhodne, jaké budou pracoviště. Jak my víme, že ten vnější pohled povede k tomu, že se vyřeší to, co tady říkáme. A já si pořád myslím, že je to kultura té univerzity. Pokud ta univerzita už teď funguje nadfakultně, tak bude. Pokud nebude, tak to, že změníte zákon, se to nestane.
20: Já se na to hned pana Stiburka zeptám. Dovolte mi ještě pod otázku k tomu, co vy jste řekl. Vy jste se před pár dny jakožto Rada vysokých škol ohradili proti slovům pana ministra Plagy na vaši adresu, že si nechcete nechat vypustit svůj rybník, že jste tedy jakýmsi kapry v této metafoře. Není to tak ale do určité míry, že vy se snažíte stůj co stůj udržet tu stávající moc akademických senátů?
18: Takhle, já to trošku upravím. My jsme sice jako Rada vysokých škol nominováni akademickými senáty, ale já třeba konkrétně jsem byl 8 let děkanem a nikdy jsem nebyl členem akademického senátu Masarykovy univerzity, takže tvrdit to, že si vypouštím rybníček, je trošku nadsazené.
20: Tak ho nechcete vypustit vašim kolegům, řekněme.
18: Ano, nechci ho vypustit mým kolegům, rozumím. Jenom abych vysvětlil, že Rada vysokých škol nejsou jenom senátoři. Ale chci vysvětlit to, že nám jde o to, že my v této chvíli nějakým způsobem máme ustanoveno funkční systém, který má nějaké chyby a dá se cizelovat. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné ho vylepšit, že je možné třeba víc zapojit správní rady do rozhodování na vysokých školách, byť víme, že je to politický orgán, ale říkáme, že by tam měly fungovat jako korektiv. nikoliv jako regulativ. To znamená, aby korigoval právě tu vnitřní diskuzi, protože kdyby vám měl cizelovat tu myšlenku o těch fakultách, ono to je vždycky tak, že se, ne vždycky, ale občas se vybírá konsenzuální kandidát. Ale ten konsenzus se může rozrušit tím, že tam bude ten vnější pohled. Ale podle mého názoru nemusí být dominantní.
20: Jednoduchá otázka, poprosím o jednoduchou odpověď. Dovedl byste si představit určité omezení moci akademických senátů, ano nebo ne?
18: To je moc obecná otázka. Nedokážu odpovědět na otázku typu omezení moci. Já nevím, co se myslí pod tím slovem moc. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že ten, vzhledem k tomu, že ten akademický senát má institucionální odpovědnost, to znamená, ty lidi to dělají sami pro sebe, tak myslím si, že mají mít významný vliv. Omezení moci, je to otázka, co by se jednalo. To dokážu říct jenom tak jednoduše.
20: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek.
13: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Jak jsem slíbil, obracím se na vás, pane Stiburku, a s tou otázkou, která vyplynula z toho, co před chviličkou namítal pan Kašparovský. Nemůže za předpokladu, že skutečně bude zavedena na veřejných vysokých školách ta univerzitní rada, dojít k tomu, že potom bude jmenovat takového rektora, který třeba bude vyhovovat některým vnějším zájmům, ať už politickým nebo biznisovým?
19: Mně to připadá krajně nepravděpodobné. A když se podíváme na to navržené složení, kdy skutečně jako 6 z 9 členů mají být akademici z akademického prostředí, s akademickou reputací, tak vůbec nechápu, proč by to dělali.
20: Ale jenom 3 zevnitř té veřejné vysoké školy.
19: Jenom 3 zevnitř té vysoké školy, 3 zvnější, ale pořád to mají být uznávaní akademici, kteří mají pochopení pro to, co je poslání univerzity. A připadá mi, že to riziko zneužití moci je tam mnohem menší než v tom stávajícím systému, a to je pro mě důležitý faktor. A možná, kdybych se vrátil k tomu, co říkal Tomáš Kašparovský. Myslím, že se oba shodneme na tom, že univerzity potřebují víc peněz. A že peníze jsou zásadní pro rozvoj jejich kvality. V tuhle chvíli jsou skutečně podfinancované. A pokud chceme mít špičkový výzkum a špičkové vzdělávání, potřebujeme víc peněz, na tom se shodneme všichni. Já mám ale obavu a pozorujeme to z konkrétních příkladů, že pokud jenom do toho stávajícího systému nalijeme další peníze, tak zdaleka ne vždycky jsou využity tak efektivně, jak můžou být. A druhá věc, na které se shodneme, je, že potřebujeme reformu akademických kariér a toho, jak školy pracují se svými kariérními řády a tak dále, funkční místa docentů a profesorů. A zrovna Masarykova univerzita, kterou zastupuje Tomáš Kašparovský, je velmi úspěšná, nebo respektive aktivní v tom, že se snaží tyhle změny zavádět, ale i tam to jde extrémně pomalu, extrémně to drhne. A na všech ostatních fakultách vidíme, že v tom stávajícím systému řízení školy si nejsou schopny ten systém reformovat. A i ten zákon nemůže donutit školy, aby nabírali lidi zvenku, když sami nebudou chtít.
20: Tak vidíte to, pane Kašparovský, i na pochvalu na adresu vaší Masarykovy univerzity nakonec naší dnešní diskusi došlo, ale dovolte mi se vás zeptat, uklidnila vás teď ta odpověď Šimona Stiburka týkající se tedy té vaší obavy ohledně toho, že univerzitní rady by mohly směřovat prostřednictvím volby rektora vysoké školy nějakým směrem, který by vyhovoval nějakým externím aktérům?
18: Úplně mě neuklidnila. Já vysvětlím to, už jsem to několikrát opakoval, ten problém je ten zájem. Zájem toho člověka, byť je to uznávaná osoba, řeknu třeba na sebe samém, představte si, že bych byl členem univerzitní rady Univerzity Karlovy a současně zaměstnancem Masarykovy univerzity. Já prostě, ano, můžu být altruista a můžu se snažit pomáhat jiné instituci než mé vlastní, ale otázka, kolik takových lidí seženeme, až za to budou opravdu vždycky takhle ty lidi vybráni. Kdybych se vás měl zeptat, tak asi takto, jaké budou třeba výběrové parametry na toho člena univerzitní rady, kde je budeme vybírat. Bude třeba muset znát, jaká univerzita to je, na kterou jde a podobně. Ono to je, tam je hodně otázek, takže mě nedokáže uspokojit to, že si myslím, že nikoliv. Já se obávám, že dokud to nevycizilujeme tak, aby to fungovalo, tak mám spíš pořád tu obavu, že by to mohlo být.
20: No a nenaznačuje teď pan ministr Plaga, že teď bude prostor toto všechno si vydebatovat a vymyslet i s vámi, jakožto s představiteli vysokých škol, aby to fungovalo?
18: Ano, naznačuje a my s ním o tom intenzivně debatujeme, jenom pořád si tak nějak stojíme za svým, že si myslíme, že, jak jsem to opakoval už několikrát, ano, jsme připraveni pro vnější pohled, jsme připraveni vnější pohled principem korektivu. Já vám to jenom přiblížím. Ono často, když se ty senáty patují, to znamená, dostají se do nějaké situace, kdy se to neposouvá, tak stačí jenom pár hlasů navíc a posune se to. Tam by mohla se hrát roli třeba ta správní rada, reformovaná správní rada, která by to posunula jedním či druhým směrem. Pak to bude fungovat. A my si myslíme, že tohle by bylo řešení, než to úplně přetočit na ten vnější pohled, protože si myslíme, že to má být evolučně, nikoliv revolučně.
20: Pane Stiburku, nezavádí se tady tak trochu revoluce a potom je vám jasné, na základě kterých kritérií by se vybírali ty vnější členové univerzitní rady?
19: Tak, já budu jedině rád, pokud Rada vysokých škol a další orgány v tom vysokém školství přijdou s vlastními návrhy, jak by chtěli ty pravidla cizelovat, co je tam potřeba ošetřit. Myslím si, že to je přesně ta věc, kterou ministerstvo otevírá, nepředložilo zatím návrh zákona, předložilo pouze jako teze k diskuzi.
20: A no, ale do konce roku chce mít hotový věcný návrh
19: věcný
20: zákona.
19: Věcný záměr zákona, což
20: předstupeň.
19: Ano, ale furt je tady. Teď je ten prostor, kdy o tom diskutovat a ministerstvo skutečně té diskuzi otevřené je. To bych rád podtrhnul. A pokud Tomáš Kašporský mluví o tom, jaký on by měl zájem, kdyby seděl v radě Univerzity Karlovy, tak v lecčem se to podobné, jaký má zájem fakultní nebo zástupce fakulty, který sedí v akademickém senátu univerzity, jaký má zájem na tom, aby ostatní fakulty byly kvalitní. A často se to svrhává do toho, že chceme házet ostatním fakultám klacky pod nohy, aby my jsme si urvali nejvíc z toho společného zdroje.
20: No ale
19: je to vnitřní boj o zdroje.
20: Zase má zájem na tom, aby se dobře dařilo té jeho univerzitě.
19: Té jeho fakultě, ale řada lidí si to vykládá tak, že je výhodné být nejlepší fakulta na slabé univerzitě, než obětovat třeba nějaké zdroje na podporu těch ostatních.
20: Tak pane Kašparovský, není problematické už to stávající nastavení?
18: Tady bohužel, nebo bohudík, nemůžu souhlasit. To je otázka vnitřního nastavení té univerzity. Nedokážu si představit, že bych jako zástupce fakulty potopil jinou fakultu dané univerzity a myslel si, že mi to pomůže.
20: No, počkejte,
18: pokud
20: ale
18: nezlobte
20: se, že vás přerušu. Mezi fakultami občas se to dostane i do sdělovacích prostředků, se tu a tam vedou líté boje.
18: To já netvrdím, že to není, jenom si myslím, že tenhle ten problém nevyřeší ten zákon. Jo, bude to jiný boj i mezi jinými subjekty. To je otázka toho nastavení. Proto já vždycky říkám, že my na Masarykově univerzitě jsme měli tu výhodu, že jsme stavili kampus a v rámci toho jsme se dokázali jako fakulty spojit pro jednu činnost. Ten kampus se stavil jen pro dvě fakulty z 10. Jo, to znamená, pokud to vnitřní prostředí je dobře nastavené, tak to fungovat bude i teď. Pokud není, tak si nejsem jist, že zákon to vyřeší.
20: Ještě bych se na závěr, pánové, zaměřil aspoň v minutě a půl na návrh, jak by mělo nově vypadat financování veřejných vysokých škol. V tom návrhu se hovoří o něčem, co se nazývá kontraktovým financováním. Jak by to fungovalo, pane Stiburku, a proč by to bylo lepší než ten stávající model?
19: Tak kontraktové financování je věc, kterou zavedla řada západoevropských systémů právě paralelně se změnou řízení. Do velké míry jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Dneska vysoké školy financujeme tak, že máme nějaký vzoreček, velkou excelovou tabulku, kam nasypeme spoustu čísel a vypadne nám nějaký výsledek. Na základě minulého výkonu přerozdělíme peníze znovu v zásadě bez velké změny.
20: A teď by to tedy, protože nemáme už tolik času,
19: pardon,
20: mělo být tak, že stát by financoval veřejné vysoké školy na základě toho, že uzavřou smlouvu o plnění určitých ukazatelů.
19: Tak, tam a mnohem více orientací na ten budoucí výkon a s větší citlivostí pro specifickou misi a specifický profil té vysoké školy.
20: Pane Kašparovský, jste takovému modelu za radu vysokých škol otevřeni?
18: Určitě ano, my o tom samozřejmě dlouhodobě diskutujeme. Nám jde o to, aby vysoké školy měly větší stabilitu, protože my přijímáme studenty na 2 až 6 let, ale financování máme zpravidla na rok.
20: Tolik předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský diskutoval s hlavním expertem Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimonem Stiburkem. Pánové, náš čas vypršel, ale moc vám děkuju, že jste si ho udělali.
19: Díky moc.
18: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
20: Loučí se Lukáš Matoška.
1: Radiokniha.
21: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 90. léto. S
2: 17. července 1992 schválila tehdejší Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky. Obsahovala jednu zásadní položku, nadřazovala slovenské zákony nad ty federální.
5: Takže vlastně deklaraci sa povie, že ten národ, to spoločenstvo žijúce v istých hraniciach, chce si vytvoriť nezávislú štátnu moc.
13: 90-kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
0: Bylo 15 hodin, pokračuje páteční odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
13: Český rozhlas Plus.
0: Na co se zaměříme v této půlhodině? Zeptáme se, proč se mění vedení českých center, jaká je budoucnost celé jejich sítě a jak by měl nový generální ředitel na přání ministra zahraničí zásadně proměnit jejich efektivitu. V Pákistánu pokračuje pátrání po horolezcích, které zasypala lavina při výstupu na 8000 Broke Peak. Jak probíhá záchranná akce v Karakorámu? A v těchto tropických dnech řeší záchranáři nápor kolapsových stavů a selhání organismu z vedra, co lidem doporučují. Teď jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
14: Dobré odpoledne. Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes ale rušení poboček odmítl. Další kontext uslyšíte ve vysílání odpoledního Plusu za chvíli po zprávách. Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady internetového prodejce Wildberries v Rusku, tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili i na jiných místech v Rusku.
22: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries, drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná obrana zřejmě sestřelila ukrajinskou raketu. Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o úspěšné operaci v Tamaňském přístavu na Azovském moři a v Jevpatorii na anektovaném Krymu, kde drony zasáhly tamní letecký podnik. Ruská strana útoky nekomentovala. Krátce před polednem Rusko raketami a raketodrony zaútočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
14: Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od čtvrtka ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 osob. Oznámil to starosta města Juan Jesus Vivas. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země a migranty proto plánuje vrátit zpátky do Maroka. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil asi 42 tisíc hektarů porostu.
23: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko, a omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například městečko Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji, který se stará o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
3: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
21: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
6: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
21: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
7: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
21: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
14: A tady jsou čerstvé dopravní informace v Odpoledním plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno vás teď zdrží nesouvislá kolona v okolí Brna. Od Kývalky ze 183. kilometru se jede pomalu až za Rohlenku na 206. kilometr. Celkové zdržení asi na hodinu. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 popojíždí nesouvislá kolona ze 3. kilometru až do Cínovecké ulice před sjezd na Kbelskou. Celkové zdržení 25 minut. Pomalu teď odpoledne pojedete i na příjezdu do Prahy po D5. Od Rudné z 5. kilometru se jede v koloně až na Pražský okruh k Ořechu. Celý ten úsek pojedete asi 30 minut. Provoz vázne i na jižní spojce v obou směrech. Ve směru na Štěrboholy je kolona od sjezdu na Strašnice za Lanový most, směrem na Smíchov pak pojedete pomalu od sjezdu na Pankrác za Barandovský most. Zdržení obou směrně až 15 minut. A zdržíte se i na magistrále v centru Prahy mezi Hlávkovým mostem a muzeem. V obou směrech je to na 15 až 20 minut. Dobře dojďte. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili meteorologové v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by se proto měli při pobytu venku, hlavně v odpoledních hodinách, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Zítra bude oblačno i zataženo, přechodně čekáme i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle můžou být silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 28 až 32, na západě a severozápadě Čech kolem 27 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech naměří až 29. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Odpolední plus.
0: 7 minut po 15. hodině. Jak už víte z našich zpráv, tak generálním ředitelem českých center se od zítřka stane končící český velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to dnes ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Zároveň představil novou koncepci českých center, která by se do budoucna na svůj provoz měla vydělat. Podrobnosti má Jaromír Marek ze zahraniční redakce, se kterým jsme ve spojení. Dobré odpoledne.
8: Krásné odpoledne.
0: V souvislosti s českými centry se v posledních týdnech mluvilo o rušení nejméně 3 poboček. Sníží se tedy nějak počet českých center?
8: No tak ministr Macinka z motoristů řekl, že nikoli, že žádná centra se rušit nebudou. Ono ještě v červnu se mluvilo o uzavření 3, možná 4 poboček. Mluvilo se o Stockholmu, o Tbilisi, Miláně a o Sofii. A ministr zahraničí tehdy dokonce řekl, že je dost pravděpodobné, že ta centra skončí v takovém mínusu, že budou muset být uzavřena nebo zrušena úplně všechna. Ale teď na tiskové konferenci v Černínském paláci řekl, že se ta centra česká tedy rušit nebudou a naopak by měla expandovat, naopak jejich počet by se měl zvýšit, ale ne tak, že by je zakládal sám stát, ale že by fungovaly formou nějaké franšízy nebo partnerské organizace a tu roli by měly plnit třeba krajanské organizace, které vlastně často i takovou roli toho ambasadora České republiky nebo šíření kultury české plní, takže teď by vlastně měli se do toho nějakým způsobem zapojit.
0: Předpokládá se, že o to bude zájem?
8: No tak ministerstvo zahraničí předpokládá, že takový zájem bude. Ministr Macinka mluvil třeba o své zkušenosti nedávné z Chorvatska, kde tamní česká komunita vlastně s takovým nápadem přišla, měla o to zájem a není vyloučeno, že by se opravdu našly další takovéto české krajanské instituce. Ono nakonec to vlastně není úplně novinka, protože já jsem mluvil třeba s bývalým ředitelem Českého centra v New Yorku a ten mi říkal, že vlastně už před několika lety měl jakousi spolupráci se soukromým českým centrem Houstonu v Národním českým a slovenským muzeem v Iově, takže toto už jako jakýsi modelový případ nebo první příklad existuje, ono to potom úplně nedopadlo, ale je to bez pochyby cesta.
0: Kolik vůbec poboček mají česká centra ve světě aktuálně?
8: Tak v tuto chvíli těch kamenných poboček, které jsou zřízeny přímo českým státem, je 26 na 4 kontinentech a kromě evropských metropolí nebo už zmíněného New Yorku jsou ta česká centra i v takových docela cizokrajných destinacích, jako je Tokio, jako je Hanoj a jako je Taipei. No a samozřejmě tím smyslem českých center je šířit dobré jméno České republiky ve světě. Pořádají se tam výstavy, koncerty, filmové přehlídky nebo propagují české vědecké úspěchy a tak podobně.
0: Dodává Jaromír Marek. Děkujeme moc za informace, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
0: Nový generální ředitel, kterým se od zítřka stane končící velvyslanec v Egyptě, Ivan Jukl, má za úkol od ministra zahraničí zásadně proměnit efektivitu a finanční řízení českých center. Jukl nahradí ve funkci Jitku Pánek Jurkovou, která byla ředitelkou příspěvkové organizace ministerstva zahraničí od konce roku 2023 a Macinka jí s poděkováním za práci k dnešnímu dni odvolal. Odcházející ředitelka Jitka Pánek Jurková je teď hostem Odpoledního plusu. Dobrý den.
9: Dobrý den.
0: Bylo to pro vás překvapení, nebo jak to vlastně probíhalo, kdy jste se o svém konci dozvěděla a jak?
9: Já jsem byla od pana ministra informována a samozřejmě to jeho rozhodnutí respektuju.
0: Ministr si od jmenování nového ředitele slibuje novou koncepci českých center, včetně úspor a změny v rozložení financí. Dnes třeba kritizoval, že třetinu až 40% nákladů spotřebuje pražské ústředí českých center. Čím je to dáno? Jak to vysvětlíte?
9: Já určitě přeji panu velvyslanci Juklovi

0: financování je peněz dost na česká centra, nebo o čem svědčí to, že vlastně, jak tady aspoň říkal ministr zahraničí, každoročně končí v 10milionové ztrátě, kterou musí jeho úřad dorovnávat?
1: Ten rozpočet českých center byl v posledních letech snižován s tím, že agendy se zároveň rozrůstaly, vypořádávali jsme se s tím nejlépe, jak jsme mohli, a samozřejmě to, jaký ten rozsah sítě bude, podléhá také rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí a je potřeba, aby rozpočet českých center podléhal rozhodnutí nebo podléhal tomu zadání Ministerstva zahraničních věcí.
0: No a k tomu zeštíhlení pražského centra tak, aby vlastně tedy spolklo nebo snížilo své náklady, protože 40% spotřebuje pražské ústředí. To dnes tedy ministr Macinka oznámil jako fakt, který se mu nelíbí. Tak co je na tom pravdy a proč to tak je?
1: Já se omlouvám, ale nemám v ruce přesně ta čísla, takže nemůžu ani říct, jestli jsou přesná nebo jestli nejsou přesná. Každopádně fakt je ten, že příspěvková organizace ze zákona musí plnit některé konkrétní funkce, včetně specifického způsobu účtování, předběžné finanční kontroly a tak dále. A tomu také odpovídá obsazení centrály.
0: Má to třeba souvislost i s tím ztrátovým financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Osace, v jehož souvislosti právě ministr Macinka v červnu dokonce mluvil o zrušení celé sítě českých center?
1: Rozpočet Expo je separátní kapitola, který je určován vládou a zkrátka je čerpán i na základě jiných principů a zase kancelář generálního komisaře se zodpovídala přímo vládě za jeho čerpání, na to my jsme neměli vlastně žádný vliv.
0: Ani vy jste ho nemuseli nějakým způsobem dorovnávat, protože myslím, že něco v takovém smyslu také zaznělo, že vlastně se to čerpá z vašeho rozpočtu, kde vám ty peníze pak budou chybět.
1: Ten rozpočet je zkrátka určován úplně jiným způsobem a na jiné úrovni než rozpočet českých center. Mm-hmm.
0: Ministr dnes také uvedl, že některá z center se místo kulturní diplomacie začala věnovat kulturním válkám. Komunikoval s vámi ministr Macinka tyto výhrady, nebo co si pod tím představujete pod touhle kritikou?
1: Já se omlouvám, ale nebudu se vyjadřovat nebo nebudu komentovat tento výrok pana ministra.
0: Myslíte, že se nezakládá na pravdě? Nebo proč? Už jste odvolaná.
1: Zdržím se komentáře v této věci, děkuju.
0: Jak se vám líbí ten nápad vytvořit jakousi franšízu a využít síti českých center více krajanské spolky?
1: Ani tady nebudu komentovat, je to zkrátka představa nového vedení a za mě fakt zbývá zejména to, že bych přála českým centrům, aby byla prostě nadále silnou kulturní institucí veřejné diplomacie, která se může měřit se špičkovými kulturními instituty dalších evropských zemí. To je to, co jim přeju, a způsoby, kterými se tam dá dojít, těch je jistě několik.
0: Jak vy sama hodnotíte své působení v čele českých center? Co se vám třeba povedlo, co jste stihla splnit ze svých plánů, k čemu by bylo ještě potřeba více času?
1: Já to vnímám zejména jako opravdu velké privilegium moci sloužit České republice v této oblasti, která je oblastí mou srdeční a mého dlouhodobého zájmu a nadšení. Skutečně není nic krásnějšího, než moci prezentovat Česko v zahraničí skrze to nejsilnější z kultury, z vědy, ale i z biznisu. A česká centra takhle fungují už přes 30 let a nadále rostou a sílí a já jsem ráda, že jsem mohla k tomuhle tomu přispět a věřím, že zkrátka jsou v tuhle chvíli ještě lépe připravená na další rozvoj. Pro mě bylo důležité, abychom to pojetí kultury rozšířili právě o další oblasti, ve kterých je Česko velmi silné, jako je právě třeba věda, obrovské české úspěchy v oblasti třeba vesmírného průzkumu nebo robotiky, ale taky, abychom prezentovali skvělé úspěchy českého sportu a řadu dalších věcí, mladé české talenty, a jsem ráda, že se hodně z toho povedlo a že jsme se posunuli také v oblasti komunikace a online prostoru, která je dneska zkrátka důležitá.
0: Tolik odvolaná ředitelka českých center Jitka Pánek-Jurková. Děkuji, že jste si našla čas na Odpolední plus. Naslyšenou.
1: Díky, naschledanou.
0: Na budoucnost českých center

0: Rozdostávající síť plní svůj účel. Se teď zaměříme ještě s Petrem Fischerem, publicistou a filozofem, šéfredaktorem časopisu Přítomnost a komentátorem časopisu Euro. Vítej Petře, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne přeju.
0: Co říkáš na ty ohlášené změny ve fungování českých center? Od odvolání dosavadní ředitelky až po představení nových cílů, především zefektivnění toho provozu. Je to žádoucí a prospěšné?
1: Tak jako ten důraz na efektivitu samozřejmě sledujeme všude, na všech ministerstvech se musí šetřit, u pana ministra kultury podobně, že vlastně se vyplatí dávat peníze jenom tam, kde to bude efektivní a ještě excelentní, čili na to nejlepší, tak zřejmě se to takhle přelilo na ministerstvo zahraničí. Já tam teda postrádám tu celkovou koncepci, to znamená to, o čem mluvila paní Jurková, ta celkovost těch českých center a jejich smysl v zahraničí, to znamená prezentace České republiky skrze kulturu v tom nejširším slova smyslu a zapojení této prezentace do nějaké té ekonomické diplomacie, kterou prosazuje současná vláda. To jako vlastně zatím žádný projekt nevidím, ale to nové vedení ho určitě velmi brzy představí, takže já si úplně nedokážu představit tu změnu, jak to bude fungovat a jestli to k něčemu vlastně České republice bude a v čem to bude lepší. Jediný důraz jsem zaznamenal, tak to bylo právě na tu efektivitu ekonomickou, to znamená, že se mi zdá, že pan ministr je motivován spíše úsporami seřezat ty rozpočty tak, aby vlastně to stálo co nejméně peněz. To si myslím, není úplně ta dobrá cesta.
0: No, ministr Macinka taky zmínil, co bychom mohli považovat možná za kritiku, že některá česká centra se jaksi plíživě místo kulturní diplomacie začala věnovat kulturním válkám na místo prosazování národních zájmů. Tak je to, všiml jsi z toho ty sám, nebo co se pod tím máme představit, odvolaná ředitelka, jak jsme slyšeli, to nechtěla komentovat.
1: Já si ani nedivím, protože ono by to chtělo ty konkrétní příklady, aby pan ministr řekl, kde přesně, kde to bylo, jestli nějaká témata, kterým se někde věnovali, se mu zdála příliš progresivistická, nebo já nevím co. A mně se právě zdá, že z té jeho pozice spíše tu kulturní válku jakoby vyvolává on, když není, je vlastně velmi nekonkrétní, nebo třeba nepustí některé novináře na tiskovou konferenci. Takže potom to vlastně dělá dojem, že teď jde o to seřezat rozpočty, stáhnout lidi, ušetřit vlastně v oblasti, která mu trochu vadí. Ale my nevíme úplně, co mu vadí, co na kterých českých centrech se to dělalo špatně, nebo kde se teda už jako z toho stávala ta politická neziskovka, jak on říká, v rámci státní správy. Takže to bych chtělo ty příklady a ty bohužel nemáme, takže se to těžko hodnotí.
0: Ano. No, on také zmínil ten nápad vzhledem k tomu, že chce tu efektivitu, takže vidí potenciál v rozšíření například prostřednictvím spolupráce s krajanskými spolky. Nad čímž tedy také jsem cítila od předchozí nebo odvolané ředitelky trochu distanc, tak jak to vnímáš ty? Je tady něco tohle možného, nebo vlastně se to děje, nebo už v minulosti dělo, jenom se o tom nemluvilo?
1: Ano, v minulosti se to dělo určitě. I pan Konvalina, konec konců bývalý šéf Českého centra v New Yorku, říkal, že se o něco podobného pokoušel, že některé ty příklady na konkrétní projekty třeba byly, ale rozhodně to nemůže být základ toho systému. To si úplně nedokážu představit, že by základem systému prezentace České republiky jako kulturní země v zahraničí a její kultury jako v tom nejširším slova smyslu zajišťovaly nějaké franšízy, nějaké samostatné jednotky místních obyvatel, které se budou věnovat české kultuře, protože jí mají rádi nebo protože se tam narodili jejich rodiče. To prostě není, jako určitě to nemůže být základ systému, jako nějaká další větev toho systému bych si to představit dokázal, ale myslím si, že to nové vedení by mělo jasněji spíš představit právě ten projekt, jak si co a jakým způsobem budou česká centra komunikovat v tom základu, který momentálně mají a jakým způsobem budou tedy doplněny těmi franšízami. Ta koordinace obou těch větví bude to nejdůležitější, ale to zatím bohužel nevíme.
0: Ona vlastně, ta česká centra v současné podobě fungují už 33 let. Nestálo by za to je přece jenom vůbec ten systém nějak aktualizovat vzhledem k vývoji doby, jejich 26 na 4 kontinentech, plní stále svůj účel?
1: No, samozřejmě to je ta hlavní otázka, kterou nesměl ministr odpovědět, to znamená, co on si o tom myslí. On vlastně mluvil jenom o efektivitě finanční nebo ekonomické, ale nemluvil o té efektivitě, řekněme, společenské nebo diplomatické, to znamená celkovému dopadu té práce. Já si naopak myslím, že tato práce důležitá je, že je vlastně docela zásadní, protože o České republice zase

0: v zahraničí toho tolik neví a ta kultura, to je ta nejlepší cesta k tomu, jak se s tou republikou setkat, jak se setkat s lidmi z té země, jak jim trošku porozumět. To myslím, že je velmi dobré, ale je potřeba vymyslet, jak to bude zapojeno do celkové zahraniční politiky. Tomu se bohužel minister zahraničí zatím příliš nevěnoval. Uvidíme, jestli nový šéf českých center přijde s nějakým zajímavým systémem, kterým by to se to vlastně posílilo. Ale ta idea v tom roce 93 právě byla, oni nás neznají, pojďme jim ukázat, jací jsme, a to myslím, že by mělo asi pokračovat. Je to nakonec přes tu kulturu opravdu nejstejnější cesta.
1: Jak se jeví tady zatím budoucnost české kulturní diplomacie v souvislosti se záměry a kroky současné vlády, která se zaměřuje především právě na tu efektivitu a na úspory?
0: Já tam právě nevidím tu koncepčnost. Je ten důraz u pana ministra kultury Klempíře na tu excelentnost. No tak jako excelentní věci se vlastně jak si prosazují zahraniční sami, to úplně prosazovat nemusíme. A my taky vlastně můžeme nabízet něco v oblastech, kterými se zaobírají ty dané země jako daleko nejvíc, nebo co v těch daných zemích nějakým způsobem letí, nebo je momentálně aktuální problém, kterým se zaobírají. A my k tomu skrze naše lidi, kteří pracují v kultuře, nebo naše tvůrce, máme co říct a máme co nabídnout. To si myslím, tady to vzájemná rezonance, to je to nejdůležitější, čím se česká centra mají zaobírat, vlastně doplňovat i tu debatu v těch místních komunitách nebo v těch zemích, kterých jsou. A to se ale myslím, že dělo. Třeba pokud vím, znám docela dobře Rumunsko, nebo působení v Bavorsku, nebo i ten Londýn vlastně je zajímavý. Tam vlastně to tímto způsobem probíhá a mám pocit, že ta rezonance jako dlouhodobě docela funguje. Samozřejmě, že nejvíce to přitahuje i ty lidi z České republiky, kteří v tom daném místě jsou, ale je to daleko širší a tímto způsobem si myslím, že bychom asi pokračovat měli, že to zbytečné není, naopak.
1: Tolik Petr Fischer, publicista, filozof, šéfredaktor časopisu Přítomnost, byl hostem Odpoledního plusu. Děkuji moc, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 15 hodin, téměř 25 minut. V Pákistánu pokračuje pátrání po horolezcích, které včera strhla lavina při výstupu na vrchol Broad Peak. Záchranné týmy už lokalizovaly těla 4 z nich, ale zatím se k ním nedostali a zbylých 6 hledají. Mezi pohřešovanými je i legenda světového horolezectví, britsko-nepálský alpinista Nirmal Purja, který před 7 lety zdolal všech 14 8000ových vrcholů světa v rekordně krátkém čase. My už jsme ve spojení se zpravodajem fázi Davidem Jakšem. Pěkné odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
1: Jaké jsou nejaktuálnější zprávy z pátrání po pohřešovaných horolezcích?
3: Pákistánská armáda poslala do vzduchu 2 vrtulníky a na základě získaných dat tedy potvrdila, že celou skupinu strhla lavina v nadmořské výšce 6600 metrů a od té chvíle s žádným z členů není spojení. Ve skupině bylo 5 Nepálců, Pákistánec, také Američan, Ománec a Číňan. Národnost 10. pohřešovaného zatím záchranáři neoznámili. Pákistánská armáda dnes novinářům také řekla, že akce probíhá ve velmi náročném a odlehlém terénu. Operace je nebezpečná i pro piloty vrtulníků a vojáci pozdě odpoledne dokonce odvolali helikoptéry kvůli špatnému počasí zpátky na základnu ve městě Skardu. Nicméně i přesto špatné počasí se do stěny Broad Peak vydali záchranné týmy, stoupají po svých a samozřejmě i oni v tom špatném počasí hodně riskují.
1: My jsme zmiňovali alpinistu Nirmala Purju. Proč je tak respektovanou postavou?
3: To je Brit, který se narodil v Nepálu, je to bývalý mariňák, proslavil se, jak už jste naznačovali, v roce 2019, když jako první člověk světa zdolal všech 14 8000ových vrcholů, a to v rekordním čase 189 dnů. Před 4 lety ale tenhle rekord padl a Purjovi ho sebrala norská horolezkyně Kristin Harilaová. Ta to dokázala za 92 dnů. No a nepálský deník The Kathmandu Post, tak ten dnes odpoledne citoval zajímavou informaci, a sice, že poté, co lavina strhla těla horolezců, se za nějakou dobu sledovací data podařilo znovu zachytit a ta data, která jsou spojená s osobou Nirmala Purji, tak se jaksi v uvozovkách dala do pohybu. Byla jinde, než kudy padala ta lavina. Britové a samozřejmě i Nepálci spekulují, že tedy ten legendární horolezec možná ten pád laviny přežil a teď čeká na záchranu.
1: Hora Broad Peak je se svou výškou 8051 metr třetí nejnižší 8000ovkou. Jakou má pověst mezi horolezci?
3: Tak zkušení průvodci britské cestovní kanceláře Karakoram Venture, kteří se specializují na tuhle část světa, tvrdí, že Broad Peak není technicky náročný a proto mají horolezci někdy tendenci výstup nebo aklimatizaci na něj podceňovat. Zrádná je prý úplně ta poslední pasáž výstupu, protože je třeba zdolat dlouhý vrcholový hřeben, čili být relativně dlouho v té zóně nad 8000 metrů a stejně tak při sestupu, což může být pro nedostatečně aklimatizované horolezce osudové. Tahle hora má velmi smutnou pověst třeba mezi polskými horolezci. V roce 2013 tam při sestupu zahynuli právě dva Poláci. No a nedaleko od Broad Peak se nachází i další pákistánská 8000ovka, Gašer Brun 1, také obávaná K2. No a Pákistán, jak známo, ten má tedy těch 8000ovek celkem 5.
1: Až na vrcholy pákistánských hor jsme se vydali se zpravodajem fázy Davidem Jakšem. Děkujeme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Teď zpět do Česka, kde pokračuje vlna veder a meteorologové zpřísnili výstrahu před extrémní zátěží teplem na jižní Moravě. Platí vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Ohrožení jsou hlavně seniori a chronicky nemocní. Potíže z horka se ale nevyhýbají ani mladým lidem. Jihomoravští záchranáři kvůli vedrům a nadprůměrnému počtu výjezdů posílili dispečink i výjezdové posádky.
4: Záchranná služba Jihomoravského kraje, dobrý den. Co se přihodilo? Starší paní skolabovala.
5: Operátor Lukáš Rybilák přijímá hovory na dispečinku jihomoravských záchranářů. V horkých letních dnech je podle něj nápor hovorů větší než obvykle. Lidé volají často právě kvůli potížím z vedra.
4: Ty příznaky nejčastěji bývají vyčerpání, malátnost, takový kolaps nebo prekolapsový stav, kdy ten člověk se mu výrazně přitíží, motá hlava, no, musí usednout nebo někde ulehnout a nedovoluje mu to dál pokračovat. Jo, jsou to stavy, které vedou k úplnému vyčerpání těch lidí prakticky.
6: V rámci kolapsu z horka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme i hned dostat do vychlazeného prostředí.
5: Říká chvilku před výjezdem lékařka jihomoravských záchranářů Petra Ilavská.
6: Zajistit žilní vstup, rehydratovat podle stavu, potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
5: Zdravotníci doporučují nepřeceňovat své síly a vyhnout se pobytu na slunci, vysvětluje mluvčí Michaela Botová.
7: Typické kolapsy třeba seniorů, kteří zůstanou doma, se schovají před sluníčkem, ale málo pijí, jsou potom dehydratovaní a mohou mít právě ty kolapsy, anebo upadnou v důsledku právě kolapsu a ještě si třeba způsobí zranění. To je takový druhotný důsledek těch vysokých teplot. Typickým kolapsem z horka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí.
5: Když jsme s Michaelou Botovou sešli do garáže Sanitek, byla téměř prázdná. S vysokým počtem výjezdů se potýkají už od přelomu června a červen.
7: My se opravdu setkáváme s tím, že když nám lidé telefonují, tak někdy záměrně nadhodnocují závažnost svých problémů a my přijedeme na místo a zjistíme, že ten případ ani nebyl pro sanitku. Potom nám mohou ty prostředky chybět někde jinde, kde to skutečně naléhavé je. My chceme všem pomoct, kteří nás potřebují. Nechceme, aby to lidé brali jako naši neochotu, ale ta situace je zkrátka taková, jaká je.
5: Pokud lidé nevolají kvůli urgentní situaci, můžou se obrátit na neakutní linku, kde jim operátoři poradí. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: 15 hodin 31 minut, jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas plus.
8: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident Petr Pavel. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny.
9: Hamás odevzdání zbraní podmiňuje stažením izraelské armády, příchodem palestinské technokratické vlády a obnovou pásma Gazy. Podle Trumpa se má izraelská armáda stáhnout po dokončení odzbrojení. Odpovědnost za bezpečnost by pak měly převzít mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Agentura Reuters už dřív s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedla, že Tel Aviv není s domluvenými podmínkami spokojený. Izraelská armáda teď kontroluje asi 70% pásma Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
8: V Tasově u Veselí nad Moravou dnes začíná festival Beseda u Big Beatu. 33. ročník nabídne během 2 dnů desítky koncertů českých i zahraničních interpretů nezávislé hudební scény. Vystoupí třeba americké kapely Horse Lords a Liturgy, anebo čeští interpreti Načeva, Dukla a Anna Vaverková. Součástí programu jsou i debaty, živé podcasty nebo divadelní představení. A tady jsou dopravní informace. Na plusu na D1 směrem z Prahy na Brno vás zdrží nesouvislá kolona v okolí Brna. Od sjezdu na výstaviště ze 190. kilometru se jede pomalu až za Rohlenku na 207. kilometr. Celkové zdržení více než 45 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 popojíždí nesouvislá kolona před sjezdem na Zdiby z 2. kilometru. Popojíždí se do Cínovecké ulice před sjezd na Kbelskou. Celkové zdržení kolem 20 minut. Pomalu se jede taky na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Od Rudné z 5. kilometru se jede v koloně až na Pražský okruh k Ořechu. I tam je to na 20 až 25 minut. Provoz vázne i na jižní spojce, a to v obou směrech. Směrem na Štěrboholy je kolona od sjezdu na Strašnice za Průmyslovou ulici. Ve směru na Smíchov pojedete pomalu od sjezdu na Pankrác za Barandovský most. Zdržení obousměrně 10 až 15 minut. A zdržíte se teď i na magistrále v centru Prahy mezi Hlávkovým mostem a muzeem v obou směrech. Je to na 15 až 20 minut. I tam dobře dojete. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a taky Královéhradeckém kraji. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle můžou být i silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, na Moravě až 36. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
10: Bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce. Vyvrcholil tím rozkol ve straně Právo a spravedlnost, považované za hlavní opoziční sílu v zemi. Co je příčinou vážného rozkolu polské pravice? A může se současný premiér Donald Tusk těšit na hladké vítězství ve volbách v příštím roce? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
11: Interview Plus.
10: Hostem interview je redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger. Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Když jsme si domlouvali tento rozhovor, nevěděli jsme ještě, že na polské území dopadne pravděpodobně ruská raketa. Pochopitelně to je v těchto hodinách pro polskou veřejnost prioritní zpráva. Nezastínila zmíněný spor o budoucí směřování Práva a spravedlnosti?
12: Ne, myslím si, že ne, a protože to je asi takové největší překvapení vnitřní politiky a asi to nikdo nečekal. Podle mě ani samotný Mateusz Morawiecki, který dnes stojí na čele poslanců, jež by opustili nebo zůstali vyhozeni, to záleží na tom, jaká je interpretace toho, co se stalo. A když jde o média a zájem novinářů, tak to, co se stalo z uvnitř opoziční strany PiS, největší opoziční strany, tak je asi je velký zájem, protože to je taková úplně nová věc.
10: Čili vy říkáte, že ten rozkol v polské pravici je větší, promiňte to slovo, bomba, než ta pravděpodobně ruská raketa.
12: Ano. No, asi ano.
10: On ten rozkol může mít dalekosáhlé dopady na Polsko, na celou střední Evropu. Jak vlastně ta neschoda uvnitř práva a spravedlnosti vznikla?
12: No, to, jak jsem říkala, to bylo dost velký překvapení, protože to nikdo nevěděl, že by tam měla být nějaká krize, to nebylo vidět. Ale a myslím, že i Morawiecki, který asi počítal s tím, že se stane nástupcem Jaroslava Kaczyńského, který už je jako je mu přes 70 a už několikrát byl u vlády, ale pak se ukázalo, že asi své postavení ve straně přecenil. Pak došlo ke krizi, ve vnitřní krizi, protože předseda strany Jaroslav Kaczyński oznámil, že buď to podepíšou lojalky, nebo já nevím, jak se to říká, osvědčení o lojalitě, a že nebudou žádné v žádném združení, v žádné jiné frakci, protože oni založili vlastní frakci. A když to nepodepíšou, tak musí opustit PiS. A asi, když to říkal Kaczyński, který má 186 míst, tak nevěděl, že těch 40 lidí, kteří říkali, že jsou pro Morawiecki, že jako opustí spolu s Morawieckým PiS.
10: Ona se ta frakce tedy, jestli se nepletu, jmenuje Rozvoj Plus. A takhle z dálky to vypadá, že příčina toho rozkolu byla, že předseda strany Jaroslav Kaczyński chce přitvrdit. On si za kandidáta na premiéra v parlamentních volbách na přes rok vybral ultrakonzervativního Přemyslava Czarnka, který je pro část PiS včetně s Morawieckým nepřijatelný. Co vlastně znamená to označení ultrakonzervativní v současné polské politice?
12: No, je to určitě, teda Přemysl Czarnek určitě patří k tvrdému, silně konzervativnímu křidlu PiS a vedení strany jako si od ní asi slibuje, že přitáhne tu část voličů krajní pravice. Ale musíme jako si uvědomit, že v Polsku ten PiS a Přemysl Czarnek to není jediná krajní pravice. Máme ještě větší krajní pravice, což je Konfederace a Konfederace Korona Polska a tam oni jsou už opravdu jako nacionalisti a mají docela velkou, docela jako mnoho příznivců. Když se koukne na průzkumy, tak Konfederace má přes 10% a strana Brauna, který je ten nacionalista, má taky přes 10%. To jsou ultrakonzervativní, teda no, krajně pravicový nacionalistický názory, antiukrajinské, antievropské, ale taky jako, no, dost brutální, asi bych řekla, protože Brown jako i dělal, prostě ničil nějaké výstavy v parlamentu, jako fyzicky, ano, přišel a to zničil a prostě je takovým představitelem ultrakonzervativní, krajně pravicové názory.
10: No a dá se to vykládat tak, že Jaroslav Kaczyński chtěl zalovit v těchto vodách a myslel si, že tím, že Přemyslav Czarnek bude tedy tím kandidátem jeho na budoucího premiéra, tak získá podporu ultrakonzervativních voličů, řekněme?
12: Já si myslím, že ano, ale tam je ještě jeden jako motiv, tak si myslím, že prostě on nechtěl, aby Mateusz Morawiecki jako přijal jeho tu vládu, protože to je silný hráč, nebo jak se to řekne, teda bývalý premiér Mateusz Morawiecki. A já si myslím, že Kaczyński prostě nechtěl, aby Morawiecki měl tak silnou pozici. A věděl, že Morawiecki má prostě podporu té méně nacionalistické nebo méně pravicové méně pravicového křídla a prostě chtěl ho asi nechtěl ho připustit tomu.
10: A jak byste tedy vysvětlila tu nechuť Jaroslava Kaczyńského vůči Mateuši Morawieckému, tu nechuť předat mu to pomyslné žezlo v Právu a spravedlnosti?
12: Já si myslím, že nechce ztratit vládu, no to je prostě, to je jako staré jako svět historie o vládě uvnitř PiS. Včera jsem si povídala s jedním z zákonodárců z toho nového křídla, z té nové frakce a on to jako samozřejmě to je jeho narace, on to říkal, že jako oni chtějí přejmout vládu, teda v Polsku a to křídlo, které zůstalo s Kaczyńským, tam spíš oni chtějí prostě je boj o vládu uvnitř strany. Takže tam jsou dva spory. Jedno je prostě boj o těch radikálnější křidlo a těch radikálnějších voličů. A na druhou stranu je prostě ten status quo, který je uvnitř strany. A Čárnek opravdu jako je to radikálnější křidlo, je spojovan s tvrdým postojem vůči Ukrajině, odmítání systému emisních povolenek ETS a s odporem části jako evropské zelené politiky. A jeho posílení znamenalo zaostření toho personálního konfliktu. A tam je taký věk, jako, že ten Moravěcký a jeho příznivci jsou ta mladší, víc jako liberální, víc liberální křídlo. A zase to, ty, kteří zůstali s Kaczyńským, to jsou takový jako trošku starší a takový tradiční křídlo.
10: Je to tedy tak, že oficiálním kandidátem na toho budoucího premiéra v parlamentních volbách na přes rok, oficiálním kandidátem Práva a spravedlnosti je Přemyslav Čárnek?
12: Ano. Ano, a to byl ten první krok, který vedl k tomu rozkolu. Protože Moravěcký asi počítal s tím, že to on bude označen, jako že Kaczyński řekne, že on bude tím kandidátem na přes rok na premiéra. A myslím si, že teda byl překvapen tím, že prezes Kaczyński jako řekl, že to bude Čárnek. A to byl asi začátek ty krize. Protože si fakt myslím, že jako Moravěcký počítal s tím, že to bude taková, že Kaczyński prostě mu odevzá tu vládu, ano, a že to bude jako kontinuace PiS a že se uvnitř změní. A to asi tak nevypadá a myslím si, že Kaczyński tu vládu odevzdat nechce.
10: Čili situace je taková, že Moravěcký odchází, Čárnek zůstává ve hře. Jaroslav Kaczyński je s tím spokojený?
12: Já si myslím, že je taky překvapen, protože nepočítal s tím, že až tolik, protože to jako se říká, že přes 30 nebo a možná i víc než 40 lidí odešlo spolu s Moravěckým. A já si myslím, že když Kaczyński říkal, že jako je ultimátum, jako že musí se jako deklarovat, jestli zůstávají v PiS nebo jsou s Moravěckým, tak asi si myslel, že to bude, že míň lidí se rozhodne, aby odejít z PiSu.
10: On prostě nevěřil, že se odtrhnou, Moravěcký.
12: Ano, on se nevěřil, že se odtrhnou. Teda věřil, že Moravěcký se odtrhne, teda to byla hra vabank, ano, ale myslím si, že si ne, jakože počítal s tím, že víc lidí zůstane s PiSem. A to je asi největší takovej rozkol, protože když byly rozkoly jako uvnitř jiných stran, tak nikdy to nebylo až tolik lidí. Teďka to bude druhá největší opoziční strana, bude PiS a ta skupina Rozvoj Plus, to bude druhá frakce, jako největší opoziční frakce v parlamentu.
10: Hostem Interview Plus je redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger.
11: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Vy jste řekla, že Právo a spravedlnost zůstává i po tom rozkolu stále nejsilnější opoziční stranou, je to tak? Tak
12: ano.
10: Pojďme se tedy podívat na člověka, kterého Právo a spravedlnost vidí jako svého budoucího předsedu vlády. Čárnek byl za vlády Práva a spravedlnosti 3 roky ministrem vědy a školství. Proti jeho chystaným reformám ve vzdělání se tehdy společně ohradilo 80 polských univerzit s tím, že jeho chystané reformy zasahují do autonomie univerzit, brání akademické svobodě a na univerzitách umožňují učení pseudovědeckých názorů. Kromě toho je Čárnek, a vy jste to naznačila, například proto, aby byla omezená práva sexuálních menšin. Co je na Čárnkovi jako možném premiérovi vůbec nejproblematičtější?
12: Právě ty jako takové ty konzervativní tradiční názory, které určitě se líbí častí společenství, protože je to takové něco, co jako takový průměrný člověk si může myslet. Ano, když a prostě on to říká nahlas. A je takovou a lidi mají pocit, že brání jejich zájmu a právě říká nahlas to, co si myslí potichu. A on třeba to byla taková věc, že stvořil škol, to jste říkal jako minister školství, tak udělal, že třeba v menších okresních městech vznikly lékařské fakulty a nové zdravotnické vysoké školy a prostě všichni říkali, ale jak to prostě to tam, jako jaká bude úroveň těch studentů a nových lékařů. Ale prostě on to řekl a to udělal. A je takovej, to je takovej člověk, který prostě přijde a řekne, co si myslí a to je... A to je v pořádku. A já si myslím, že to a taky, to, co jsem říkala, že to je jako důležitá ta vnitřní krize, on prostě není, to není konkurence vůči Kačinskému. Moravěcký mohl by být tu konkurenci a Čárnek ta konkurence to prostě není. To
13: on neohrožuje, neohrožuje šéfa práva a spravedlnosti.
12: Ano,
13: ještě mi řekněte k tomu ultrakonzervativismu a k tomu, co by na něm jako na možném premiérovi bylo nejproblematičnější. Vy už jste řekla, že to znamená protiukrajinský postoj. Řekli jsme si, že to...
12: všechny zelená, ta zelená energie, ta zelená politika, ale taky i ten antievropský postoj a ten takovej konzervativní, teď se točí diskuze týkající se manželství, jak se říká?
13: Pro všechny.
12: To je jako to je homosexuální pro všechny. A tak tady PiS je úplně jasné názory má, jakože je proti jakýmkoliv to tedy liberálním posunutím a přizvolení na změnu, co se týče potratu, co se týče partnerství homosexuálních párů. Tak v těch společenských věcech, tak to je takovej opravdu tvrdý konzervativní postoj.
13: Ekonomicky liberálního místopředsedu strany Mateuše Moravěckého rozhodnutí předsedy Kačinského zaměřit se právě na ultrakonzervativní voliče údajně urazilo, to jsou jeho vlastní slova. Chce, aby se strana opět stala významnou středopravou stranou oslovující podnikatele a mladé lidi. Proč si Moravěcky myslí, že se něco takového nemůže s ultrakonzervativním Čárnkem na špici povést?
12: Protože asi Čárnka moc ta ekonomie nezajímá. Teda Moravěcký je on kdysi pracoval ekonomista, pracoval v banku a jako to, co ho zajímalo, to opravdu jako, aby se koukat taky, jak vypadá státní rozpočet. A měl různý jako nápady týkající se toho, jak to má vypadat. A Čárnka to asi a PiS to moc nezajímá.
13: Máte dojem, že by Právo a spravedlnost mohlo vyhrát, aniž by se zabývalo ekonomickými otázkami, jak to chtěl Moravěcký?
12: Teď, když se koukneme na to, jak to vypadá ta podpora voličů, to bylo asi 24%, ta podpora, když jde o PiS, a když byly ty nově udělané průzkumy, tak podpora strany Práva a spravedlnost mezi tím klesla na zhruba 19%. A ta nová frakce Mateuša Moravěckého, to jeho nové uskupení by mohlo získat přibližně 7 až 10% hlasů v závislosti na konkrétním průzkumu. Tak já si myslím, že jako ten PiS určitě na tom bude mu klesat, určitě. Ale stejně ty názory, které mají a taky kvůli tomu, že jako ty finanční problémy jsou jako dost velký v Polsce, tak si myslím, že jim to tak zůstane, tak 20%.
13: Já si ta Moravěckého slova vysvětluji tak, že podnikatele nebo mladší voliče ty kulturní války, o kterých mluvíte v souvislosti s Čárnkem, vlastně se stolik nezajímají.
12: Když jde o Moravěckého, ne, myslím si, že ne, že on, že Moravěcký víc jako chce odejít od toho, od té války, když jde o teda přístup ten společenský a víc říkat, co se týká třeba upřesnění daní, kontroly daní a bezpečí a víc jako takové tvrdé ekonomiky, a méně té jak se říká, no to, toho jako...
13: Toho ultrakonzervativního, řekněme, názoru na svět.
12: No teda těch, ano, těch názorů na svět. Jako méně toho a víc ekonomiky, víc jako debaty o daní, víc debaty týkající se čísel a jako konkrétu. A méně toho názoru.
13: A řekněte mi ještě k té posud stále nejsilnější opoziční straně, tedy k Právu a spravedlnosti. Vedení údajně trvalo na tom, a vy jste to už zmínila, aby Mateusz Morawiecki a ti, kdo s ním nakonec odchází, což je údajně 40 poslanců, jeden senátor a tři členové Evropského parlamentu, podepsali prohlášení věrnosti. Ví se, komu nebo čemu měli být věrní? Předsedovi strany nebo straně samotné?
12: Straně samotné. Někdo napsal, jako, že protože Kaczyński říkal, že taky to podepíše, tak někdo jako vtipně to napsal na X, že prostě díky tomu jsme se dozvěděli, že Kaczyński teda zůstane a bude věrný straně Právo a spravedlnost. To byl takový... Tam byla prostě lojalita, že musí být věrní straně a nemůže, jako, že nesměj být v žádné jiné skupině, v žádném jiném klubu, jenom jako PiS.
13: Čili byla to snaha vedení zajistit si pořádek nějakou pevnou rukou, aby nebyly žádné frakce a tím pádem rozkoly?
12: Ano, to určitě bylo zajistit si pořádek, ale taky bylo ukázat, kdo vládne, kdo má tu moc a taky prostě říct, prostě jste s náma nebo jste proti nám. A to, co jsem říkala i dříve, jako si myslím, že Kaczyński počítal s tím, že jako možná odejde 15, 16 lidí, že polovina, nevím jako kolik, jako to neříkal nahlas, ale to si myslím, že prostě si myslel, že odejde nakonec, když bude taková tvrdé oznámení s náma, to osvědčení, takže víc lidí zůstane s PiSem. A to si myslím, že ho fakticky překvapilo, že víc lidí odešlo a že k tomu rozkolu opravdu došlo. A nikdo asi s tím nepočítal, že během prázdnin prostě bude rozkol největší opoziční pravicové strany.
13: Hostem Interview Plus je redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger. Strana Právo a spravedlnost vládla v Polsku mezi roky 2015 až 2023. Během téhle doby například významně přeměnila soudní systém, což mimo jiné vedlo ke konfliktu Polska s Evropskou komisí. Přiznala strana Právo a spravedlnost, že změny soudnictví nebyly správné, nebo by je v případě vítězství ve volbách zavedla znovu?
12: No, teda přímo to, jako to nepřiznali, že by tam byla chyba a to pořád, já jako ty podrobnosti, jako to je moc komplikované, to moc neznám, ale to je furt je problém. To teda je obrovský problém, protože narovnat ten soudní systém a se s tím vyrovnat jsou soudci, teda ty noví, starý a to prostě má obrovský vliv na soudní systém, ale to teda Právo a spravedlnost vůbec nepřiznala, že by to bylo.
13: Já se na to ptám, paní Klinger, hlavně proto, jestli umíte posoudit, jak se za ty 3 roky v opozici strana předsedy Kaczyńského proměnila, jestli ještě má tuší tu vnitrostranickou disciplínu, jestli má jiné akcenty. Je to jiná strana, když je v opozici?
12: Ne. Já mám pocit, teda to je můj pocit, že oni se moc nezměnili, ale asi taky proto Morawiecki jako stvořil tu novou frakci a odešel, protože měl pocit, že tam je, já nevím, jestli se česky říká stagnace.
13: Ano.
12: A že prostě tam to už jenom je, kdo co uvnitř strany, jaký bude ten podíl vlády, ale že prostě není novej, že tam není novej nápad na to, jaká má být ta přes rok, teď bude rok do nových voleb, jaká má být ta nová narace a s čím jdou k voličům.
13: Co bude ta strana vyprávět?
12: A co bude, ano, co bude, co a furt jako říkat, že tady, protože furt se říká, samozřejmě opozice říká, že strana, která teďka vládne koaliční, jako Alice je špatná, všechno dělá špatně, tak to nestačí. A prostě, že nemají, že tam není nový nápad. A mám pocit, že i když Zbigniew Ziobro, který byl ministr spravedlnosti, je stíhan a je teď v Americe, tak to moc ani moc nezměnilo. Jako to není tak, že někdo vyšel a říkal, no, jsme udělali chyby, teď to chceme změnit. Tam není takovej nový postoj. A myslím si, že to poprvé, že Morawiecki jako teďka začal říkat, že ty chyby byly a že prostě chtěl by to změnit a řekl to nahlas. A v podstatě se, já nevím, jestli tam se omlouval, ale no, řekl, že byly chyby a že prostě by to udělal jinak, tak to Právo a spravedlnost nikdy neudělalo.
13: Vy jste řekla, že přestože Právo a spravedlnost je výrazně oslabeno, neznamená to automaticky posílení současného premiéra Tuska. Jak hodnotí Poláci současnou Tuskovu vládu? Já se ptám taky, protože list Le Monde před časem ji zhodnotil tak, že Tuskova revoluce proti populismu selhala. Souhlasíte s tím?
12: No selhala. Já si myslím, že to je problém. I když tak jako furt, jako když se mám říkat, jak vypadá ta podpora voličů, no to zase, to, co jsem říkala, má 30% jako koalice, občanská koalice podpory podle průzkumu, takže je to jako pořád je to to nejvyšší číslo. Ale asi lidi očekávali, že udělají víc a to prostě selhalo. A když jsou ještě finanční problémy a máme hodně problémů se zdravotnictvím. Teď během prázdnin, než nastal ten rozkol, tak hlavní téma v Polsku to byly příjmy lékařů. Ten spor kolem možného rozpadu strany Práv a spravedlnost, můžeme říct, že akorát to pro Tuska je jako fajn, protože média teď se zabývaly tím rozkolem ve straně Práv a spravedlnost, ale ten obrovský problém týkající se zdravotnictví a zdravotnického systému, to bude určitě jedno z témat během kampaně, teda před volbama na podzim.
13: Hostem Interview Plus byla redaktorka deníku Gazeta Pravna Klára Klinger. Já vám za to mnohokrát děkuji.
12: Děkuji.
13: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
11: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Bylo 16 hodin, páteční odpolední plus pokračuje, je 31. července a dobrý den vám přeje Renata Kapáčková.
11: Český rozhlas plus.
1: Co se stalo, že od čtvrtka přišlo z Maroka do španělské Seuty na 60 tisíc lidí? 28 migrantů přitom zemřelo. Jak to řeší unijní orgány? Proč je podle premiéra Babiše třeba okamžitě uzavřít schengenský prostor pro Španělsko? A může za tuto situaci španělská vláda? Evropu dál sužují rozsáhlé požáry. Od začátku roku už v Unii schořelo území téměř 9x větší než Praha. Co ukazují nejnovější satelitní data a jakou další zátěž představují požáry pro klima? A Maďarsko má kvůli suchu problémy s výrobou energie. Jaderná elektrárna Paks bude brzy nejspíš zcela odstavena až na několik týdnů. Co k tomu stavu vedlo? Teď jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
8: A přeju hezký pátek. Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od čtvrtka ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 osob. Oznámil to starosta města Juan Jesus Vivas. Detaily v odpoledním plusu přidáme po zprávách. Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá hlídá Jitku Pánek-Jurkovou. Od jmenování nového ředitele se ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce zejména finanční úspory. Českým centrům kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení.
14: Nechceme žádná česká centra a priorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
15: Uvedl Petr Macinka z Motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou franšízy nebo partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Maďarská jaderná elektrárna Paks funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Pétera Maďara mohli její provoz úplně zastavit. Důvodem je rekordně nízká hladina řeky Dunaj, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. A vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
16: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Českému rozhlasu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
17: Když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficitě. Takže po chvíli, když jim odjde i Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně od toho, jak jich podržíme my okolité krajiny. Respektive celá Evropa.
16: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Český rozhlas.
8: Pákistánští záchranáři na hoře Broad Peak objevili těla 4 účastníků mezinárodní horolezecké expedice. Zatím se je nepovedlo identifikovat. Celkem 10 členů skupinu při cestě na 8000 vrchol strhla lavina.
18: Tým vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja, který v minulosti vylezl na všechny 8000 během pouhého půl roku. Podle satelitních dat, která zveřejnil deník Pakistan Today, horolezci po zasažení lavinou padali stovky výškových metrů. Na místě od rána pátrají 2 vrtulníky a záchranáři s rezervními kyslíkovými lahvemi. Už v půlce července zavinil pád laviny na Broad Peaku zranění 3 lidí. Polského horolezce se zlomenou nohou do základního tábora snesli 3 nepálští šerpové. Nestabilním terénem museli sestoupit zhruba 1500 výškových metrů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v Praze na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna potom dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčkové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
19: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
8: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív. Pokračuje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
20: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
8: Tady je doprava na Plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno vás zdrží nesouvislá kolona v okolí Brna. Od sjezdu na výstaviště ze 190. kilometru se jede pomalu až za Rohlenku na 207. Celkové zdržení 40 až 45 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno zůstalo stát na 24. kilometru v omezení na mostě Šmejkalka nepojízdné osobní auto. Je v pravém pruhu, kolona začíná za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru a zdrží vás víc než půl hodiny. Na D8 před Prahou začíná kolona kousek před sjezdem na Zdiby. Následně se pak jede pomalu celou Cínoveckou ulicí až ke sjezdu na Kbelskou. Tam je to na 20 minut. Pomalu teď odpoledne pojedete i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Od Rudné ze 4. kilometru popojíždí kamiony v pravém pruhu. Osobní auta se zastavují zhruba na prvním kilometru před Pražským okruhem. Následně se jede v koloně až na okruh k Ořechu. Pro osobní auta je to asi na 20 minut, kamiony se zdrží o něco déle. Provoz vázne ještě v Novopatské ulici, kde se jede pomalu od nájezdu z Černého mostu ke Kbelské, tam je to na 15 minut a zdržíte se i na magistrále v centru Prahy mezi Hlávkovým mostem a muzeem. V obou směrech je to až na 20 minut. Dobře dojďte. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a taky malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálním extrémně vysokými teplotami. Zítra bude oblačno a zataženo. Přechodně i polojasno, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle můžou být i silné. K večeru pak v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty zítra 28 až 32, na západě a severozápadě Čech kolem 27 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36, na horách většinou kolem 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
11: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 8 minut po 16. hodině vás zdraví od mikrofonu Renata Kropáčková. Španělsko se snaží vyřešit přetlak marockých migrantů ve svém autonomním městě Ceuta na severu Afriky. Dostalo se tam totiž už na 60 tisíc migrantů. Převážně jde o mladé lidi, ale i o rodiny s malými dětmi a taky starší osoby. Při pokusu přeplavat ke břehům španělského území zemřelo podle španělských úřadů nejméně 34 lidí. Jak chce španělská vláda krizi řešit, to už teď ze Španělska řekne naše spolupracovnice Lubica Zlochová. Vítejte, dobré odpoledne.
0: Příjemný dobrý den prajem.
1: Jaká je teď tedy aktuálně situace v ulicích španělské Ceuty?
0: Tá situácia je tam veľmi bezútešná, veľmi chaotická. Tisíce hladných, smedných a unavených Maročanov, najmä mladých ľudí, chodia bezhlavo mestom, posedávajú, polihujú. Väčšinou síce nemajú žiadne peniaze, pretože prišli úplne bez ničoho, ale tí, čo majú aspoň pár eur, tak vlastne aj tak si nič nemôžu kúpiť na jedlo alebo na pitie, pretože domáci v Ceute svoje obchody väčšinou pozatvárali, pozatvárané sú aj služby v strachu a v obave, teda, že čo bude, keď u týchto migrantov tisícov prepukne zúfalstvo a agresivita, takže je to taká dosť veľká agónia. Do 83 tisícovej, ale vyprázdnenej Ceuty prišlo 60 tisíc ľudí, ktorí sa vlastne nemajú kam podieť, nemajú si čo počať a preto sa v posledných hodinách teraz tisíce z nich začali vracať späť do Maroka. Už idú pešo cez hranicu a úrady to odhadujú a aj médiá to odhadujú, že je možné, že do týchto chvíľ sa takto zasa navrátilo približne 20, možno 25 tisíc ľudí.
1: Na místo prijel i premiér Pedro Sánchez. Co tam řekl?
0: Premiér Pedro Sánchez povedal, že predovšetkým označil túto vlnu migračnú, tento nával do Ceuty za útok a porušenie územnej suverenity Španielska. Povedal, že vláda je plne odhodlaná mobilizovať všetky potrebné prostriedky, vrátane toho, že tam teda vyšle armádu, aby sa posilnila bezpečnosť v meste, čo naozaj bude potrebné, pretože už som videla, že tam prichádza k stretom aj medzi domácimi, mladými, takisto mladými ľuďmi a tisíckami tých migrantov, hladných, smedných, unavených. A Sánchez tiež povedal, že marocká strana prislúbila spolupracovať pri navracaní týchto migrantov a vlastne solidaritu a podporu Španielsku vyjadrila aj Európska rada, aby sa čo najrychlejšie obnovil poriadok v Ceute. Treba povedať, že aj v meste, druhom autonómnom meste španielskom na území Afriky, v meste Melilla, pretože tam včera večer takisto migranti začali preskakovať tamojší plot, takže bude musieť sa Španielsko mobilizovať a zakročiť v obi dvoch týchto mestách.
1: Ano, slyšeli sme Ursulu von der Leyenovou, šéfku Evropské komise, jak potvrzuje, že Evropská unie je v kontaktu s marockými úřady. Pomoc Madridu nabídla třeba Francie nebo také Británie s těmi výzvami, že prostě se musí posílit kontroly na hranicích se Španělskem. Ono totiž to není poprvé, co takhle masově hranice migranti překročili. Před 5 lety se do Ceuty dostalo 12 000 migrantů během 48 hodin. Co se skrývá za těmito masovými nelegálními migračními pokusy?
0: Ono väčšinou sa zhoduje tu každý na tom, že čo sa za tým skrýva, je jednoduchá odpoveď, že je to hlad, bieda a žiadna perspektíva, najmä pre mladých ľudí v Maroku. To isté vlastne hovoria, alebo väčšina z nich, teda nie že všetci, ale väčšina z nich, čo aj včera, alebo aj dnes ráno ešte prekročili takto nelegálne hranicu na španielske územie, hovoria, že do Maroka sa vrátiť nechcú, že prosto tam pre nich nie je budúcnosť. A ono aj tú situáciu teraz by bolo asi lepšie označiť nie

0: do Španielska, tým pádom teda sa chcú dostať ďalej do Európskej únie, kde vidia, že by mohli dostať prácu a mať lepší život.
1: Vysvětluje celé ty všechny souvislosti s tímto případem naše spolupracovnice Lubeca Zlochová, tak děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Děkujeme a já pěkný den prajem.
1: A o situaci ve španělské Seutě budeme mluvit v následujících minutách. My jsme ve spojení s vedoucím programu Think Tanku Europeum Carlosem Gomezem del Tronco. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Co může z momentální situace v Ceutě vyplynout pro debatu o migraci v Evropské unii? Je to spíš lokální incident nebo událost, která může výrazně ovlivnit debatu o evropské migrační politice?
2: No, tak jak popisovala předchozí spolupracovnice, tato mimořádná událost přinesla nám velmi silné obrázky, které budou samozřejmě různé politické plody užívat v debatě o evropské migrační politice. Podle toho, jak ta debata se vede, pravděpodobně slyšíme více požadavku na posílení Frontexu, rychlejší registraci a návrati a samozřejmě tvrdší spolupráci s třetími zeměmi. Ceuta pro evropskou solidarita je samozřejmě velký test. Ostatní členské státy mohou teďka Španělsku pomoct s registrací lidí, ochranou dětí a vyřizovaným tý žádosti. A ve Španělsku asi ta debata bude trošku více lokální, se bude povést o rozhodnutí nejvyššího soudu z 8. července, které omezilo okamžité vracení lidé přicházející po moři. A teď ve Španělsku se bude řešit, jestli se změní ten zákon migrační, anebo jak toto rozhodnutí operativně uplatňovat v praxi.
1: Když jste mluvil o té evropské spolupráci, tak italský ministr zahraničí Antonio Tajani vyzval k vyloučení Španělska ze šengenského prostoru podle některých médií, ale rozhodně se k tomu přidal i český premiér, že by Andrej Babiš, který řekl, že Španělsko by mělo okamžitě mít uzavřen přístup k šengenskému prostoru. Jak čtete tuhle ostrou názorovou výměnu, teď tedy zejména mezi Itálií a Španělskem? Jde o střet dvou odlišných přístupů k migraci, které v Evropě dlouhodobě existují?
2: No, já si myslím, že rozhodně jo, že to je politický spor o podobu evropské migrační politiky. Ten diplomatický spor je samozřejmě skutečný. Giorgia Meloni a Antonio Tajani obvinili Španělsko, že ohrožuje Schengen a spojili tu krizi s nedávnou legalizací pobytu migrantů ve Španělsku. A Madridci kvůli tomu, jak víte, předvolali italského velvyslance. A Lenon zaprvé toto spojení s regularizací není přesné. Ta legalizace se týká pouze lidí, kteří už ve Španělsku žili před koncem roku 2025 a splňují několik podmínek. A na nově příchozí se tato legalizace nevztahuje. A za druhé, ten legální argument Itálie ani Česko nemůžou, jak oni můžou posílit kontroly na svých vlastních hranicích, ale nemůžou sami od sebe vyloučit Španělsku se Schengenu. Tak jak jste řekla, jde především o tom politickém sporu.
1: Kam až podle vás ta situace na Soutě může vyústit v kontextu evropské migrační politiky? Eurokomisař Manfred Weber tvrdí, že události v Soutě dokazují nutnost rychlého zavedení migračního paktu. Jak se na to díváte?
2: No, to je pravda. Včera Manfred Weber vyzval k okamžitému uplatňování migračního paktu. Pakt ale se používá už od 12. června, takže Ceuta je především velký test na ten nový systém, ale ten nový systém už platí s náma víc než měsíc. No, teďka ta otázka je proto ta evropská solidarita se Španělskem, jestli tam bude tak, jak ten systém byl vymyslen, ale no, Weber má pravdu, že nová pravidla musí fungovat v praxi, ale samotný pakt samozřejmě tomu masovému přechodu zabránit nemohl.
1: Evropská komise současně podpořila vznik námořního koordinačního centra v Bengází ve východní Libyi. V kontextu současné migrační strategie Evropské unie, jak tehle krok čtete vy?
2: No, tak Evropská unie už přibližně 10 let pomáhá budovat kapacity libyjské pobřežní stráže. Ten

0: centrum v Bengázi potvrzuje nějaký hlavní směr evropské strategie, což je řídit migrace ještě předtím, než lidé dorazí na území Evropské unie. Politiku samozřejmě ta s tím koordinace záchranných operací se přesouvají z Itálie a Malty na Libii a tím se ale taky snižuje přímá odpovědnost evropských států a vzniká riziko, že lidé budou vraceni do Libie. Ani agentury OSN, ani lidskoprávní organizace nepovažují Libii za bezpečné místo pro vylodění, a protože migrantům tam hrozí zdržování a vážně na síly. Protože úspěch evropské migrační politiky nemůžeme měřit jen nižším počtem přichozích, ale musíme se tak dívat, jestli umírá méně lidí a co se děje s těmi, kteří jsou zadrženi na moře.
1: Upozorňuje Carlos Gomez del Tronco, vedoucí programu Think Tanku Europeum, který byl hostem Odpoledního plusu. Děkuji moc krát. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Děkuji za rozhovor.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: V americkém státě Georgie půjde do vězení otec nezletilého střelce, který zabil 4 lidi. Mladistvý vrah už byl odsouzený k doživotnímu trestu. Jeho otec se stráví za mřížemi 15 let. Nese podle výroku poroty i soudce spolu zodpovědnost za činy svého syna. Je to další z přelomových rozsudků, kdy za zločiny dětí nesou tresty i jejich rodiče. Detaily případu zná Pavel Novák ze zahraniční redakce. Dobrý den.
3: Pěkné odpoledne.
1: Tak řekni, čím se otec nezletilého střelce provinil, za co stráví těch 15 let za mřížemi?
3: Bude to hlavně za jeho nedbalost, s jakou přistupoval k držení a uchovávání zbraní. Jeho syn, který se jmenuje Colt Gray, v září 2024, když mu bylo 14, zastřelil na střední škole Apalačí ve městě Winder v Georgii 2 studenty a 2 učitele a dalších 9 lidí zranil. Do školy si přinesl pušku AR-15, to je taková ta poloautomatická, rychle střílející puška, kterou měl ukrytou v batohu. Tu pušku dostal od otce jako dárek k Vánocům. Odsouzený otec vraha Colin Gray byl obžalovaný ze 2 vražd, 2 neumyslných zabití, skrutého zacházení s dětmi a z nedbalého nakládání se zbraněmi.
1: V čem konkrétně spočívala ta nedbalost odsouzeného otce? Proč byl odsouzený vlastně za vraždu? Nebylo to přece ono, kdo střílel?
3: To je pravda, ale on tu zbraně koupil, tedy jako dárek synovi, na tom by nebylo nic neobvyklého, protože ve Spojených státech často dostávají děti ještě menší, než byl Colt, ty zbraně jako dárky, dokonce se vyrábějí takové legrační zbraně pro malé děti. Viděl jsem takovou růžovou karabinu a bylo na ní napsáno moje první flinta, ale nebyla to hračka, dalo se z toho opravdu střílet, ale ty zbraně musí být zabezpečené, musí být pod dohledem dospělých. No a Colin Gray tu pušku nezabezpečil, nechal ji volně dostupnou v domě, chlapec Colt si ji tedy mohl kdykoliv vzít. Tady v Česku máme třeba pravidla, že takové zbraně musí být uchovávané v sejfu, také munice se musí ukládat odděleně od samotné zbraně, kdežto ve Spojených státech je na tom majiteli, jak zabezpečí to uložení zbraně. V některých státech se dokonce prodávají spolu se zbraněmi takové, řekněme, řetízky nebo lanka, kterými se dá zajistit nábojová komora, nebo je taková pojistka proti tomu, aby šlo zasunout zásobník. Žádná taková opatření, ale ten odsouzený otec neudělal a i když neplánoval útok, nestiskl spoušť, jak řekl soudce, tak umožnil spáchání toho činu a proto tedy soudce vynesl verdikt v úvozovkách jenom 15 let.
1: Může mít tehle případ nějaký dopad na zbraňové zákony ve Spojených státech?
3: No, to asi úplně ne, protože prezident Donald Trump je docela imunní vůči volání po nějakém zpřísnění pravidel držení zbraní. On slibuje Národní střelecké asociaci, že neomezí právo občanů držet zbraně. Spíš by to mohl být takový signál rodičům, jakési memento nebo exemplární příklad, že i oni budou moci pikat za to, když dají zbraně do rukou dítěti nebo ji zpřístupní. Ale také to není celostátní precedens. Ten rozsudek je vynesený ne federálním soudem, ale vynesl ho soud státu Georgie. Není to ale první případ ve Spojených státech. Poprvé poslal soud dokonce oba rodiče, a to Jamese a Jennifer Crumbleyovi do vězení před 2 lety ve státě Michigan. Bylo to na 10, respektive 15 let, protože jejich syn zabil opět nezajištěnou pistolí, také to byl dárek. Zabil 4 studenty ve škole. Otec tu pistoli koupil i s tím zajišťovacím lankem, ale ten to nechal nevybalené a pistoli dal do šatníku, byla pod kalhotami, tam ji tedy ten syn našel a škola upozornila ty rodiče, že se jejich syn chová divně, pozvala si je dokonce v ten den útoku do školy, oni se ale vymluvili, že si nemohou syna převzít a nechali ho ve škole. No a i ten jejich syn, podobně stejně jako Colt Gray, byl potom odsouzený na doživotí bez možnosti předčasného propuštění.
1: S ohněm si není nutné zahrávat, tedy není to vůbec žádoucí. Tolik Pavel Novák se zahraniční redakce. Díky za tyhle ty případy. Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
1: 16 hodin 24 minuty, dostáváme se k pravidelné knižní rubrice. Edice Přítelkyně nakladatelství Prostor přináší čtenářům romány, které otevírají silná ženská témata a také připomínají obdivuhodné, avšak často opomíjené osobnosti. Do této řady nově přibyl román Dívka, která se zaplétá cop. Kniha inspirovaná životním příběhem francouzské malířky Suzanne Valadonové, odvážné ženy, která se z pařížské modelky proslulých umělců vypracovala v originální tvůrkyni. O tom, co čtenáře v novince čeká, si teď více řekneme s odpovědným redaktorem knihy a překladatelem Petrem Matouškem. Vítejte, dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
1: Představte nám nejprve trochu autorku knihy.
4: Je to veličina americké žánrové literatury, skrytá pod pseudonymem Marta Molnárová, vlastním jménem Dana Martnová. A protože žánrová literatura je takový hlavní směr literatury v 21. století, možná jí pomůže i přežít, tak je v zámoří poměrně známá, oceňovaná, má několik prémií v oboru romance, i když ona by s tou známostí asi příliš nesouhlasila, protože americký literát je v konkurenci těch ušlechtilejších i méně ušlechtilých zábav už asi 30 let v průměru velmi bité zvíře, má to těžké. Takže Dana Martnová vystupuje s pokorou, aspoň jak soudím podle jejich poznámek závěrečných autorských, ale to je dobře, protože v jistém ohledu je to nutná podmínka literární tvorby.
1: Ten román Dívka, která se zaplétá, co propojuje osud současné hrdinky Ellie s dramatickým životem malířky Suzanne Valadonové. Čím vás osobně ten příběh nejvíc oslovil, proč by podle vás neměl uniknout ani českým čtenářům?
4: Tak když vemu to první část otázky, víte, ono nebylo těžké nás oslovit, jsme poměrně umění milovná redakce. Když se třeba nějaký kolega nebo nějaká kolegyně oslavit se narozeně, pozve nás do Galerie moderního umění a procházíme si expozici. My navíc tuto autorku nevydáváme poprvé, vyhlédli jsme si ji už před pár lety a vydali předloni její slavný tajný život slunečnic o Johaně Bongerové, což byla švagrová Vincenta van Gogha, která se velmi zásadně zasloužila o uznání jeho osobnosti, protože jako jediná viděla talent a viděla dál. A tato knížka je podobná, využívá zase dialog dvou hrdinek přes propast století, ale i my jsme byli překvapeni, jak moc spolu ty dvě knížky souvisejí, protože ono je to do značné míry dáno atmosférou pařížského fin de siècle, což bylo asi nadlouho nejslavnější francouzské období nejen v oblasti umění.
1: No, tady Suzanne Valadonová musela vlastně sama v 19. století čelit určitě velkým překážkám, protože ženy tehdy nesměly studovat na akademii, na umělecké scéně, to měly možná ještě o hodně těžší než v obyčejném životě. V čem je její odkaz inspirativní pro dnešek?
4: Tak je pravda, že umělecky založené mladé dámy to měly a možná i dnes mívají těžké, protože role pohlaví není plně vyrovnána ve všech aspektech. Paříže sice v době, kdy žila Suzanne Valadonová, malovali Američanky, jenže ty byly z dobrých rodin, jejichž peníze jim pomáhali malbu studovat a potom se prosadit. Suzanne byla bohužel dcerou chudé pradleny, byla samouk, všechno, co o kresbě a malbě věděla, se naučila odezíráním, plátem těch osob, kterým se dělá modelem, byly to Renoir, Toulouse-Lautrec, nebo v oblasti hudby se přátelila s Ericem Satiem, byla takovou jejich montmartrskou muzou, byť si to své musela v životě velmi trpělivě prošlapat, vyplatilo se, stala se první francouzskou malířkou, která se stala členkou Akademie výtvarných umění a jako první francouzka také vystavovala na výročním salonu. To, co je zajímavé pro dnešní čtenáře, je fakt, že ta moderní dívka, která s ní vstupuje přes hradbu toho jednoho století do dialogu, zažívá něco podobného. Její život vroubí samý neúspěch. Nakonec se setkala s vyhazovem v práci a ta malířka stará už v tu chvíli jako více než 110 let jí svým osudem inspiruje, protože jí učí trpělivosti a umění necouvnout. Kdybych to měl lapidárně shrnout, tak bych asi citoval Nietzscheho, což je současník mimochodem Valadonové, který říkal, co nás nezabije, to nás posílí.
1: Asi to platí pořád, myslím, napříč stoletími. To byl redaktor a překladatel Petr Matoušek z nakladatelství Prostor, se kterým jsme mluvili o nové knize, o románu Dívka, která se zaplétá cop autorky Marty Molnárové, která vychází v edici Přítelkyně. Děkuji moc krát, naslyšenou.
4: Hezké odpoledne vám i posluchačům. Naschledanou.
2: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
1: Po zprávách se podíváme do Francie, do svých domovů na jeho západě země se po požáru můžou vrátit další tisícovky obyvatel z evakuovaných obcí. Kde teď působí čeští hasiči ve Francii? To budou otázky, které položíme našim zpravodajům. Nejprve ale zprávy. V 16.30 je má připravený Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
5: Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od čtvrtka ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 osob. Oznámil to starosta města Juan Jesús Vivas. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země a migranty proto plánuje vrátit zpátky do Maroka. Americký prezident Donald Trump si není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu protibalistických střel Patriot. Řekl to deníku Financial Times s tím, že Washington podobná povolení neuděluje a s poskytováním licencí musí být opatrný. O výrobě střel Patriot přitom v úterý Trump jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten na sociální síti X označil schůzku za dobrou a dodal, že mu Trump licenci přislíbil. O provedení průzkumných vrtů na vodu dnes v referendu rozhodují obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce vypsalo referendum na žádost petice sepsané členy opozice. Více než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů. Zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele. Teploty v Česku dnes na mnoha místech přesáhly hranici 35 stupňů Celsia. Rozpálené centrum Prahy se proto snaží ochlazovat dobrovolní hasiči. Ti kropí ulice užitkovou vodou, třeba i přímo před Staroměstským Orlojem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno čekejte výraznou kolonu před omezením na Šmejkalce na 24. kilometru. Pomalu se jede už od Pražského okruhu z 11. kilometru. Celkové zdržení asi na 40 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se projíždí nesouvislá kolona. Od Rudné ze 4. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení 20 až 25 minut. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Štěrboholy za Barandovským mostem u nájezdu od Modřan. Se srazil kamion s osobním autem. Projíždí se teď pouze pravým pruhem, kolona z Barandovského mostu je zatím na čtvrt hodiny. A bouralo se na jižní spojce taky o pár kilometrů dál. Před Průmyslovou se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Kolona z Lanového mostu je teď na 10 minut. Dobře dojďte. V západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. A v noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách místy s přeháňkami, teploty v noci klesnou na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17, na horách většinou kolem 18 stupňů. A zítra má být oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečně oblačnosti. Teploty zítra 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 3,5 minuty po půl páté zahajujeme závěrečnou půlhodinku dnešního odpoledního vysílání na Plusu, a to ve Francii. Tisícovky lidí evakuovaných kvůli požáru na jihozápadě země se můžou vrátit domů. Celkem své domovy nedaleko Bordeaux muselo opustit přes 200 tisíc obyvatel. Detaily probereme s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Vítej, dobrý den.
6: Také zdravím, hezké odpoledne.
1: Martine, znamená to, že už je požár nedaleko Bordeaux pod kontrolou?
6: Dá se říct, že ta situace je teď stabilizovaná, to znamená, že se teď požár nešíří, zastavilo se zhruba 15-20 kilometrů od Bordeaux. Nakonec můžeme říct, že to dopadlo dobře, protože jednu chvilku hrozilo, že část Bordeaux, stovky tisíc obyvatel, by se muselo evakuovat, protože ten požár se skutečně nebezpečně šířil. Mluvil o tom i starosta Bordeaux Tomáš Kazenev. Nakonec to tady nebylo potřeba. Hodně pomohlo i to, že se otočil vítr, to znamená, že už nefoukal ten suchý, silný vítr, který nárazově dosahoval rychlosti i 45 km za hodinu, že už nefoukal tedy z nitrozemí, ale že začal foukat právě z oceánu, tedy vlhčí vítr, který dokázal ty teploty srazit, a samozřejmě ty podmínky pro hašení pak byly daleko lepší. Ale to neznamená, že by ta situace byla už úplně v pořádku, vyřešená. Hasičům potrvá dny, možná spíš týdny, než skutečně celý ten požár uhasí. Ta ohniska jsou stále ještě třeba na poloostrově Cap Ferret, který se musel evakuovat, stejně tak v oblasti Lacanau, což je turisticky velmi oblíbená, navštěvovaná oblast, oblíbená mezi surfaři. Stejně tak bude pořád si pořád stejně dát pozor na tyto oblasti, na tahle ohniska. Viděli jsme to ostatně i před pár dny nedaleko Paříže, v oblasti Fontainebleau, asi 60 km od Paříže. Tam bojovali hasiči před pár týdny s velkým požárem a znovu před pár dny se tam zase rozhořel ten požár, spálil 6 hektarů, více hasičům ho znovu podařilo dostat pod kontrolu, tak skutečně to riziko stále existuje.
1: No, u Bordeaux ten požár spálil 42 tisíc hektarů. Už je jasné, jaké škody napáchal?
6: Ty škody ještě nejsou úplně vyčíslené a je to pochopitelné, to z toho důvodu, že ty si to vlastně ze začátku říkala, lidé se teprve vrací do těch svých domovů a konstatují, co všechno plameny spálily, takže ty škody ještě nemůžou být vyčíslené. Jisté je ale to, že těch škod bude podstatně víc než před 4 lety, kdy tohleta oblast okolo Bordeaux byla taky poznamenaná požárem, kdy tam zuřil podobně velký, ne možná tak velký, ale stejně velký požár. Tehdy ty škody byly v řádech desítek milionů eur, některé pojišťovny to vyčíslili na 80 milionů eur, teď už je skoro jisté, že to budou spíš řády stovek milionů eur, protože skutečně spálené jsou domy, stovky domů, pak samozřejmě i jsou poškozené společnosti, škody zaznamenali i lidé, kteří tam přijeli na dovolenou, museli rušit ty své dovolené, ty své pobyty, takže to všechno budou pojišťovny řešit a řeší i třeba i ty přesuny. Už slíbili, že i ty přesuny evakuace obyvatel platí a budou na to mít víc času. Normálně ty pojistné události musí vyplnit a zaevidovat do 5 dnů. Teď to bude do konce měsíce, tedy do 31. srpna.
1: Tolik náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Ještě se neloučíme, Martine, ale přesuneme se k našemu zvláštnímu zpravodaji na jihu Francie, kterým je Marcel Faltis, a natáčel s českými hasiči. Marceli, slyšíme se, a hned se ptám, kde působí čeští hasiči.
7: Ano, slyšíme, čeští hasiči, jak už se říkala, působí tady na jihu Francie u městečka Brignol. Mají tu dva vrtulníky Black Hawk, jeden je český a jeden slovenský a mají české posádky. Já jsem se byl podívat teď asi před půl hodinou, kde ty vrtulníky nabírají vodu. Je to u takového rybníka se sladkou vodou, což je pro ně velká výhoda, protože když nabírají sladkou vodu, tak pak nemusí třeba 2 hodiny večer ten vrtulník čistit od selané vody, což museli dělat třeba na některých částech právě u Bordo, a ten čas můžou hasiči věnovat třeba nezbytnému odpočinku. Jeden ten vrtulník dokáže nabrat do bambivaku asi 2,5 tisíce litrů vody, takže celkem naberou 5 tisíc litrů vody. Je to tady na jihu Francie, což je oblíbené letovisko jak pro turisty, ale taky třeba pro zahraniční hvězdy, které tu mají svoje nemovitosti. Já když jsem se bavil s českými hasiči, tak mě říkal třeba Jiří Buček z Jihomoravského hasičského záchranného sboru, který tu působí, že hasili třeba i nedaleko pozemků hollywoodských hvězd, třeba George Clooneyho anebo Breda Pitta.
1: Taky možná poděkujou. Jakou vlastně mají na místě čeští hasiči techniku a co vůbec říkají Francouzi na to zapojení nejenom českých, ale i dalších zahraničních oddílů?
7: Tak jak už jsem říkal, tak mají zejména tady ty dva vrtulníky Black Hawk, které mají českou posádku, ale třeba piloti jsou i z jiných zemí, třeba z Austrálie, takže na palubě těch vrtulníků vládne angličtina a samozřejmě ta odezva tady ve Francii je pozitivní. Třeba francouzská veřejnoprávní televize měla o zapojení českých hasičů reportáž, poděkovala taky francouzská ambasáda v Praze. Česky na síti X poděkoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Já jsem si všiml třeba dnes, že o českých hasičích byl i článek v agentuře Reuters.
1: Možná si naši posluchači všimli, že teď máme takovou unikátní chvilku v Odpoledním plusu, kdy jsme ve spojení s dvěma reportéry Českého rozhlasu ve Francii. Je to tak, že Martin Balucha už svůj post po 4,5 letech opouští. Tak Martine, obracím se znovu na tebe. Jaké to byly 4 roky? Jak se Francie za tu dobu změnila?
6: No, byly to vydatné 4 roky, těch událostí přes volby komunální, parlamentní, prezidentské, některé několikrát, přes různé summity, rekonstrukce katedrály Notre Dame, spoustu událostí. Skoro se chce říct, že 4 roky v historii takové země, jako je Francie, jsou málo, ale přeci jenom Francie se výrazně změnila, ať už od pandemie covidu tady v Paříži. Je to vidět na každém rohu, třeba cyklostezky, které dřív byly takové spíš jenom dočasné, tak jsou už permanentní. Francii a konkrétně tedy Paříži v tomto ohledu závidí řada evropských metropolí, protože to nejsou cyklostezky, které by byly třeba jenom namalované na tu silnici, ale skutečně jsou oddělené od dopravy. Takže když jsem tady jezdil s klukama, se syny, tak jsem se nebál s nimi jezdit v centru Paříže.
1: To asi na to budeš muset tady v Praze zapomenout.
6: No, tak děkuji ti pěkně, ale pak samozřejmě se hodně Francie změnila po té plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu, musela přehodnotit některé své vazby, dlouholeté i energetické vazby, to se taky hodně změnilo. Dneska jsem se o tom bavil s francouzskou, se kterou jsem předával vlastně byt, takže na to taky poukazovala, ale vlastně teď už se dá říct, že Francie má takový trošku zatajený dech, protože za pár měsíců tady zase znovu budou velké volby, prezidentské volby na jaře příštího roku. Tak jak jsem ten post začínal před 4 lety na jaře v dubnu roku 2022, prezidentské volby, prezident Emmanuel Macron nakonec obhájil ten mandát, tak teď už víme, že se to nepodaří, nebude moc kandidovat už tedy po třetí, ale znovu vyvstává tedy otázka, kdo bude prezidentem, jestli se to bude rozhodovat mezi extrémními stranami, extremistickými nalevo, napravo, nacionalisty, to jsou velké otázky. To všechno už bude sledovat tedy kolega Marcel Faltis, kterému přeji hodně štěstí, hodně zdaru, jak Francouzi říkají bon chance, bon courage, a vážím si toho, že tady takový reportér zůstane, že všechno bude sledovat, že se budeme moc těšit na jeho příspěvky, vstupy a další reportáže, takže skutečně bon chance.
1: Marcel Faltis se tedy dneskem stává stálým zpravodajem ve Francii. Na která témata, Marceli, by ses chtěl v následujících letech, obdobích soustředit?
7: No, mě asi nezbývá možná než trošku pateticky teď říct merci, Martine. Děkuji ti za to, že jsi dokázal posluchačům zprostředkovat Francii, která je to velká země, největší země Evropské unie. Je to krásná země a Přestože my rozhlasáci máme takovou nevýhodu, že nemáme obraz, tak ty si i v těch reportážích dokázal tuto krásu našim posluchačům zprostředkovat. A já, až se tady hasičům podaří dostat požáry zcela pod kontrolu, tak přejedu do Paříže, kam jsem se přestěhoval před 2 dny a kde mám v bytě svůj život zabalený v několika krabicích, takže se budu soustředit na to, až to všechno vybalím a se zatajeným dechem taky budu sledovat prezidentské volby příští rok v dubnu a pravděpodobně i ty parlamentní, které budou následovat potom.
1: Tak merci beaucoup oběma, pánové. Já už jsem tady úplně doplnit. Celá dojatá z toho, jak si předáváte tu štafetu. Tak Martine, už jenom krátce, čekají tady
6: jenom
1: další.
6: Krátce. Já jenom krátce vážím si toho, že tady pořád veřejnoprávní médium Český rozhlas může mít své zpravodaje. Myslím, že to má velké opodstatnění. To, co se děje v klíčových zemích Evropy, může mít dopad i na nás v České republice a proto je důležité, že tady zpravodaj Českého rozhlasu veřejnoprávního média může být.
1: Díky za tahle slova. To byl končící zpravodaj ve Francii Martin Balucha a taky nastupující korespondent Marcel Faltis. Tak oběma přejeme hodně štěstí a naslyšenou, naviděnou.
6: Naslyšenou.
7: Děkujeme, naslyšenou.
1: Teď 16 hodin 43 minuty se podíváme do Maďarska. To kvůli pokračujícímu suchu odstaví svou jedinou jadernou elektrárnu Paks. Prozatím podle premiéra Pétera Maďara funguje na poloviční výkon. K úplnému zastavení všech 4 reaktorů by mělo dojít nejpozději v pondělí. Bude to vůbec poprvé po více než 40 letech provozu. Důvodem je rekordně nízká hladina vody v Dunaji, kterou elektrárna používá k chlazení. Víc nám k tomu řekne zpravodajka Bára Vránová. Báro, dobré odpoledne a jak vážná podle premiéra Maďara situace je?
8: Dobré odpoledne, teď jenom přidám rychlou informaci. Premiér Maďar měl právě tiskovou konferenci a vypnutí elektrárny Paks se odsouvá na úterý až středu. Ono nejde o bezpečnostní problém elektrárny, v Dunaji je stále příliš málo vody, navíc je nezvykle teplá a už nestačí ty reaktory dostatečně ochlazovat. Nicméně oni potřebují, aby elektrárna běžela co nejdéle, proto ten odsun. Premiér Péter Maďar totiž připouští, že by v příštích dnech mohlo dojít k problémům s dodávkami elektřiny, dokonce už dneska padlo i slovo energetická krize. A už včera také vyzval velké odběratele, například chemičky, automobilky nebo cementárny, aby spotřebu omezili. Vláda zároveň oznámila, že jejich odběr začne kontrolovat a ministryně zahraničí Aneta Urbánová už je také v kontaktu s okolními státy, aby společně řešili situaci na Dunaji.
1: Jak velký výpadek by případné odstavení elektrárny Paks pro Maďarsko znamenalo?
8: Zařízení podle premiéra Maďara z domácí produkce pokrývá více než 45%. Dnes funguje zhruba na poloviční výkon, než dojde tedy k tomu úplnému zastavení. Podle Andreje Žiarovského z Výzkumného ústavu jaderné energetiky v Trnavě je to mimořádná situace.
9: A i když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde i Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, jak jich podržíme my okolité krajiny, respektive celá Evropa.
8: Odstavení celé elektrárny je pak náročné i finančně. Podle premiéra Maďara to bude znamenat ztrátu v přepočtu více než 3 miliardy korun měsíčně.
1: No, sucho na Dunaji se ale dotýká samozřejmě i dalších států, kudy řeka prochází. Hrozí odstavení elektráren také na Slovensku?
8: Slovenské a ani české elektrárny by sucho ovlivnit nemělo. K chlazení totiž obě země používají chladící věže, kterými teplo odvádějí do atmosféry. Maďarský Paks nebo i další elektrárny na Dunaji mají jiný systém, jak vysvětlil Žiarovský.
9: Tyto elektrárny jsou chladěné takzvaným prietočným systémem, to znamená odovzdávají teplo přímo do rieky. Takže při nízkých stavoch může nastat to, že jednoducho ohrievají tu vodu příliš, alebo odovzdávají toho tepla do té vody příliš.
8: To pak může ohrožovat faunu i floru v řece. Dunaj má teď na mnoha místech dokonce tak nízký průtok, že už pro způsob chlazení nestačí. V některých částech je skutečně na historických minimech, třeba tady v Bratislavě dokonce nejnižší od začátku měření v roce 1876.
1: Jak je vlastně složité jadernou elektrárnu úplně odstavit?
8: I na to jsem se Žiarovského zeptala a řekl mi, že je to v podstatě otázka jednoho stlačení tlačítka čudlíku, kdy elektrárna je skutečně schopná přestat fungovat nebo vypnout se i kvůli bezpečnostním opatřením v rámci vteřin. Maďarsko zatím elektrárnu Paks odstavuje postupně, postupně vypíná jednotlivé reaktory, dnes by měl běžet tedy jeden poslední z těch 4 a snižuje výkon. Opětovné spuštění pak bude záviset na počasí a stavu řeky v následujících dnech.
1: Dodává zpravodajka Bára Vránová. Díky a hezký den, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: To už jsme měli tady sucho a nedostatek vody, tak teď se podíváme na statistiku ohledně požárů, které jsme taky zmiňovali v úvodním příspěvku ve Francii. Od začátku roku už Evropské unii schořelo skoro 500 000 hektarů půdy. To je pro představu území skoro 9x větší, než je rozloha Prahy. Vyplývá to z aktuálních údajů Evropské komise a satelitní služby Copernicus. A zasažené není jen Španělsko nebo právě Francie. Relativně největší plocha v poměru k velikosti státu už letos schořela v Černé hoře, Portugalsku a na Ukrajině. Téma probereme s naší zpravodajkou při unijních institucích Zdeňkou Trachtovou, která je ve studiu. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Jaké informace o evropských požárech lze tedy z těch aktuálních satelitních dat vyčíst?
8: Tak těch skoro 450 000 hektarů, které už letos lehly v Evropské unii popelem, tak to je o čtvrtinu více, než kolik za stejné období schořelo loni. Přitom už ten loňský rok byl rekordní. Pokud se podíváme pouze na státy Evropské unie, tak absolutně největší zasaženou plochu eviduje systém Copernicus ve Španělsku, následně ve Francii, Itálii a v Portugalsku. V poměru k rozloze země je ale mezi státy Evropské unie relativně nejhůře zasažené právě to Portugalsko. Mezi země naopak s minimem požárů patří severské státy, ale také Česko.
1: Když se podíváme i na evropské země mimo unii, jak to tam vychází?
8: Tak v celé Evropě, včetně zemí mimo EU, schořelo už skoro 800 000 hektarů půdy. Relativně největší podíl území schořel, jak už zaznělo, v Černé hoře. Popelem tam lehla skoro 0,7% území země. Následuje Portugalsko, kde požáry zasáhly 0,5% území celé země. Na dalších místech jsou pak Ukrajina a Španělsko. Na Ukrajině je zároveň ta spálená plocha absolutně největší z celé Evropy, skoro 280 000 hektarů, což je i víc než ve Španělsku, kde to je za letošní rok už přes 220 hektarů. Ovšem je nutné dodat, že ten satelitní systém zachycuje spálené území bez ohledu na příčinu, takže na Ukrajině část těch požárů může souviset i s válečnými boji.
1: Kromě lidských ztrát nebo ohromných škod na majetku, požáry dál zatěžují i životní prostředí. Víme, kolik se už do vzduchu kvůli tomu navíc dostalo oxidu uhličitého?
8: Ano, podle aktuálních údajů Evropské komise už požáry vyprodukovaly do ovzduší skoro 18 000 000 tun oxidu uhličitého. To odpovídá pro představu ročním emisím 3 000 000 průměrných obyvatel Evropské unie. A je to víc než dvojnásobek oproti stejnému období za loňský rok. Mimochodem, bruselský server Politico upozorňuje v souvislosti s požáry ještě na jeden zajímavý aspekt. Stále častější požáry a povodně mohou učinit některé části Evropy v podstatě nepojistitelné před škodami. Klimatická změna totiž zvyšuje škody i pravděpodobnost, že se katastrofy budou opakovat, a pojišťovny proto zdražují, omezují krytí anebo se z těch rizikových oblastí i úplně stahují.
1: To jsou všechno důsledky toho velkého vedra a sucha, které vede k požárům, a mluvila o nich zpravodajka při unijních institucích Zdeňka Trachtová. Díky moc. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 9,5 minuty před 17. hodinou vyměníme horká témata za další, ze kterých spíše možná mrazí, nebo aspoň je to s podivem. Situace s nedostatkem léku na hormonální léčbu rakoviny prsu, tamofixenu, by se měla zlepšit, ale po jednání s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami to řekl viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký. S aktuálními informacemi přišel do studia Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: K čemu tedy pojišťovny, lékárníci a ministerstvo zdravotnictví na tom dnešním jednání došli?
10: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Českému rozhlasu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv dnes řešili, jak léky ze zahraničí pro české pacientky zajistit.
11: Zdá se, že jsme pro tu cestu nějaký nástroj našli. Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék s příslušnou léčivou látkou dostat v nejbližších, teď nevím, jestli několika dnech nebo několika málo týdnech v dostatečném množství do České republiky, tak abychom všechny pacientky, které potřebují ten lék, mohli v tomto směru obsloužit.
10: Víc detailů zatím pojišťovny, ale ani lékárnici nechtěli přiblížit. Ministerstvo řeklo, že o výsledcích jednání bude informovat později. Doplním ještě, že podle ranního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by měl být lék v některých lékárnách v malém množství dostupný.
1: A jak nemocní zjistí, v jakých lékárnách ten lék tamoxifen seženou?
10: Žádný seznam lékáren není veřejně k dispozici. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv si dostupnost léku můžou ověřit sami pacientky, a to v aplikaci e-recept. Případně můžou zavolat přímo na linku ústavu. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny tak dál přerozdělují mimořádnou 1000-kusovou dávku z Dánska. Ministr Vojtěch také řekl, že Česko vyjednává o nákupu léku z Německa a Portugalska.
12: My v tuto chvíli máme rozjednáno další tisícovky, zhruba 5000 balení, které by mohly dojít v těch následujících týdnech, tak abychom tu situaci stabilizovali.
10: A do budoucna podle ministra rezort plánuje změny legislativy, aby se u kritických léků dali vytvořit robustnější zásoby.
1: Jak dlouho by pacientky neměly podle lékařů být bez tohoto léku?
10: Podle České onkologické společnosti by vysazení nemělo být delší než 2 týdny. Některé pacientky se tak bojí, jestli lék do té doby seženou. My jsme mluvili třeba s Marcelou z Ostravy, která tamoxifen užívá od letošního jara.
13: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání a vlastně to došlo už do té situace, kdy ten lék opravdu jako není a já už ho nemám ani k dispozici.
10: Pacientky si mezi sebou taky vyměňují nespotřebovaná balení, jak nám řekla ředitelka Asociace žen s rakovinou prsu Štěpánka Pokorna.
1: No je právě problém v tom, že k němu není vlastně alternativa a některé se pokouší sehnat léky v zahraničí, že?
10: Ano, podle lékárníků, se kterými jsme mluvili, se jim to povedlo třeba v Polsku nebo v Německu. Dnes ráno ale ministr Adam Vojtěch ve vysílání Českého rozhlasu také řekl, že třeba ten lék z Polska je trochu jiný než ten, který u nás chybí a že jeho výrobce ho nedoručuje do Česka.
12: Původní lék, který vypadl, má výpadek v celé Evropě. Pak jsme ho nahradili tamoxiferem Orifarm od jiné společnosti, který teď tady má výpadek. Ten polský lék je ještě od jiné společnosti, která vlastně v tuto chvíli nedováží ten lék do České republiky. My i toto řešíme, že bychom ho dovezli z Polska. Řešíme právě i ten dovoz z Německa.
10: Nedostatek je tak podle něj způsobený hlavně distribučními problémy.
1: Ještě si na závěr řekněme, na co přesně se ten lék používá.
10: Tamoxifen nejčastěji užívají pacientky, které už mají karcinom odoperovaný. Lék má u nich odstranit možné zbytky nádorových buněk, pokračuje Marek Svoboda, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně.
14: Musíme si uvědomit, že nejčastěji se používá zhruba 2 až 3 roky, u některých pacientek 5 i 10 let, takže nějaké vysazení v řádu několika málo dnů až týdnů třeba bych já i osobně nepovažoval za zásadní problém, ale opravdu bychom potřebovali mít jistotu, že třeba ten lék k dispozici bude.
10: Ještě doplním, že bez tamoxifenu se neobejde zhruba 1/10 žen s rakovinou prsu.
1: Dodává Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
10: Díky, naslyšenou.
1: A 5 minut před 17. hodinou už se trochu sklidníme, protože Český rozhlas zdaleka není jen zpravodajství a aktuální publicistika. Ve vysílání napříč stanicemi, zejména na Dvojce a Vltavě, můžete pravidelně poslouchat i dramatickou tvorbu. Klasické divadelní hry, napínavé detektivky, četby na pokračování nebo pohádky pro nejmenší. Přitom nejsou pouhým letním doplňkem programu. Naopak, jak potvrzuje šéfrežisér Aleš Vrzák, zájem posluchačů o tyto formáty je v létě opravdu velký.
15: Vančura, Rozmarné léto, Hrubín, Srpnová neděle.
16: A známý rozhlasový režisér Aleš Vrzák vyjmenovává další a další tituly, které si lidé mohou poslechnout během léta.
15: Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, četby na pokračování. Tam posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche a pak ve finále toho léta to budou Čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka.
16: Každá stanice má svou speciální řadu, která se vztahuje k letní tematice. Například Český rozhlas Vltava má své filmové léto.
15: Kdybychom přešli na stanici Dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější, tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v Četbách na pokračováních to bude ikonicky známá dívka ve vlaku Polly Hawkins.
17: Je pochována pod bílou břízou, kousek od staré železniční trati, a její hrob označuje hromádka kamení. Nechtěla jsem k místu jejího posledního odpočinku vábit pozornost, ale zase jsem ji nemohla nechat bez jakékoliv památky. Bude tam spát v pokoji, rušit ji nebude nikdo a nic. Žádné zvuky až na ptačí zpěv a rachot projíždějících vlaků.
16: Na severské léto láká nejmenší posluchače Rádio Junior, a to hlavně díky Pipi Dlouhé Punčoše Astrid Lindgrenové.
18: Ahoj, kdo jsi?
19: Pipi Dlouhá Punčocha. A kdo jste vy?
18: Já jsem Tom a tohle je moje sestra Anička.
20: Co tu děláš?
19: Bydlím, ale co tu děláte vy?
18: Bylo nám divné, že se ve vile vilekule svítí, tak jsme...
19: Si na to šli posvítit. No jasně.
16: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Pro zajímavost, letos je to 100 let, co se z tehdejšího radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše. Jde o nejstarší dochovanou rozhlasovou hru v Česku. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: No a k Českému rozhlasu Plus patří také radiokniha, ta každý den po 11:30 večer. Dnes končí 15. dílem deníkový román Český snář, který Ludvík Vaculík začal psát na konci 70. let v době, kdy nemohl publikovat a jako spisovatel prožíval tvůrčí krizi, tak se můžete zaposlouchat do četby od Jana Vondráčka. A nebo teď aktuálně po 17. hodině vás zveme k poslechu 20 minut radiožurnálu s šéfem Ředitelství vodních cest Lubomírem Fojtů. Za pozornost děkuje pro dnešek Renata Kropáčková.
21: Ondřej Soukup,
22: Josef Pazderka, míříme na východ.
23: Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu.
22: Další rys Vladimira Putina, to je paranoia, to je utajování.
23: Lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem, tak nesmí mít mobilní telefony.
22: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
5: Tady je Plus v 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
5: Novým šéfem českých center se stane bývalý velvyslanec v Egyptě Jukl. Ukrajinské drony zničily další velkosklady firmy Wildberries v Rusku. A kladenský autobazar Štěpánek Auto přestal platit dluhy. Klientům dluží 500 000 korun. Dobré páteční odpoledne vám. U Zpráv Plusu přeje Ondřej Látal. Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá Jitku Pánek Jurkovou. Od jmenování nového ředitele se ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce hlavně finanční úspory. Českým centrům kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení.
24: Nechceme žádná česká centra apriorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
25: Uvedl Petr Macinka z motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajinské drony útočily na další velkosklady internetového prodejce Wildberries v Rusku. Tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili i na jiných místech v Rusku.
0: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries, drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná obrana zřejmě sestřelila ukrajinskou raketu. Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o úspěšné operaci v Tamaňském přístavu na Azovském moři a v Jevpatorii na anektovaném Krymu, kde drony zasáhly tamní letecký podnik. Ruská strana útoky nekomentovala. Krátce před polednem Rusko raketami a raketodrony zaútočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil asi 42 tisíc hektarů porostu.
3: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko, a omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například město Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 000 000 korun. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. A případ už vyšetřuje policie.
4: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
6: Říká paní Radka z Kladenska.
4: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
6: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznesu s úložními boxy ve firmě Ybox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají, a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
20: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
6: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
5: Na D1 je problém směrem z Prahy na Brno. Za Mirošovicemi na 22. a 5. kilometru se v omezení srazila dvě auta v pravém pruhu. Kolona z 12. kilometru od Pražského okruhu je asi na hodinu. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Za Barandovským mostem u nájezdu od Modřan se srazil kamion s osobním autem. Projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona začíná už za výjezdem z tunelu Mrázovka v Dobříšské ulici. Je to zhruba na 25 minut. A další nehoda se řeší taky na jižní spojce směrem na Štěrboholi před Průmyslovou ulicí. V levém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Kolona z Lanového mostu je teď na 10 minut. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy přeháňka bouřky, ojedinělé i silné, teploty 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů. To byly zprávy na Plusu, teď vysíláme 20 minut radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře.
21: Co si slibuje ředitelství vodních cest od projektu nového jezu na Labi u Děčína? Jak ohledně splavnění Labe spolupracují české úřady s těmi německými? Kolik bude nový jez stát a jaké bude mít dopady na přírodu? A jaký je vlastně zájem o vodní dopravu v Česku? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
7: Dobrý den.
21: Po středečním setkání se zástupci Saska oznámil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě, že už za 3 roky by se měl začít stavět na Labi plavební stupeň Děčín, což je projekt, o kterém se diskutuje už od 90. let minulého století. Kolik do dnešního dne stály přípravy tohoto projektu?
7: Do dnešního dne stály asi 600 milionů korun. Všechny studie, výpočty a další přípravné práce, zejména tedy v souvislosti s předchozími požadavky rezortu životního prostředí.
21: Jaká je na základě těch podkladů aktuální představa toho plavebního stupně, nebo když to řeknu laicky, jezu? Jak by to mělo vypadat, jak by měl být vysoký? Jak si to máme představit?
7: Ten jez bude vysoký 4,5 metru a vzdutí by mělo dosahovat do délky zhruba 7 kilometrů, to znamená prakticky v celém intravilánu města Děčína. Bude obsahovat spoustu environmentálních opatření, například rybí přechody, terestriální přechody, spousta přírodě blízkých opatření na březích, vytvoření nových lužních nebo prostoru pro lužní lesy a příbřežní mělkovodní oblasti.
21: To jsou definitivní parametry ohledně výšky toho jezu, nebo třeba se o tom ještě povede nějaká debata?
7: My teďka jsme vlastně v procesu EIA a ta vlastně by měla upřesnit tu specifikaci, nicméně

0: Tohle to je potřeba z hlediska dopravy a z hlediska malé vodní elektrárny, která tam je, takže předpokládám, že tento parametr by se asi měnit neměl.
1: To znamená, není ve hře ani to, aby třeba byl ještě vyšší ten jez?
0: To asi, to určitě ne.
1: Ten nový jez má tedy zajistit splavnost Labe mezi Ústí nad Labem a hranicí s Německem. Kolik dní v letošním roce byl tenhle úsek splavný?
0: Přesné statistiky teď nevím,
1: stačí
0: ale myslím
1: řádově.
0: Si, že tak maximálně, že spoustu měsíců nebyl splavný.
1: Spoustu měsíců, tak máme konec 7. měsíce, tak dá se říci, že většinu letošního roku nebyl splavný?
0: Myslím, že ano.
1: Máte nějakou rámcovou představu, jak to bylo v minulých letech?
0: V minulých letech byly rovněž roky, kdy třeba půl roku se nejezdilo nebo nemohlo se jezdit, ale v průměru je to třeba 2-3 měsíce v roce maximálně.
1: Že to je splavné ten úsek?
0: Že to není splavné.
1: Pardon, 2 až 3 měsíce to není splavné nebo je splavné?
0: Ano. Není.
1: Není.
0: A zbytek roku ano.
1: To znamená, že ten úsek, o kterém mluvíme, většinu roku, 3/4 roku splavný je.
0: Ano, ale samozřejmě je velice nespolehlivá ta vodní cesta. My potřebujeme, nebo respektive zákazníci vodní dopravy potřebují mít spolehlivou vodní cestu, aby těch alespoň ten 1,40 m, který plánujeme, byl pro ty plavidla zajištěn, protože to je jejich break-even point, tedy hranice ekonomiky.
1: Pokud se postaví ten jez podle parametrů, tak jak jste o nich před chvílí mluvil, tak jaký to bude mít efekt, když se podíváme na ta data z minulých let, tak na jak velkou splavnost nebo jak velkou část roku by za takových okolností ten úsek byl splavný?
0: Tak ten ekonomický ponor 140 cm by mohl být zajištěn až 345 dní v roce, ale přesné číslo samozřejmě bude stanoveno během výpočtu v rámci procesu EIA.
1: Počítáte v těch prognózách s tím, co sledujeme, to znamená, že hladina vody v jednotlivých tocích v Česku postupem času v těch posledních letech klesá?
0: Ano, a to je právě důvod, proč potřebujeme stavět ten plavební stupeň, protože tento vodu u nás zadrží.
1: To znamená, že když tedy říkáte, že s tím plavebním stupněm byste se dostali na splavnost 345 dní, pokud se bavíme o minulých letech, tak jaký je ten výhled do budoucna?
0: Ten výhled do budoucna je právě 345 dní v roce, až 345 dní v roce zachování ekonomického ponoru, teda toho minimálního, a alespoň půl roku 180 dní, tedy 210 cm, což je vlastně maximální kapacita většiny plavidel.
1: A tohle tedy ten jez zajistí v příštích letech, i kdyby se prokázaly předpovědi hydrologů, že vody v řekách bude ubývat. Chápu to dobře?
0: Ano.
1: Je nebo bude ten jez v Děčíně, pokud bude stát dostatečný? Já se ptám, protože původně se uvažovalo o tom, že by se postavil ještě jeden stupeň v Malém Březně. To už tedy z vašeho pohledu nebude potřeba?
0: My samozřejmě jsme zvažovali spoustu variant a počítali jsme spoustu variant. Při tom množství plánované zboží nebo zboží, které po té poptávce, kterou my jsme dělali i marketingový průzkum, takhle podle ní na to množství zboží, které tady bude, ten jeden je úplně stačí. Ono není to jenom o tom plavebním stupni, ten projekt je i o dalších opatřeních nad vzdutím, kde se plánují prohrábky a takzvané výhony, což jsou vlastně koncentrační hráze, které zužují plavební dráhu a tím pádem zajišťují větší ponor. Takže tento soubor opatření by měl zajistit, že až do Ústí nad Labem se dostane minimálně 90% toho, co se dostane do Děčína. To znamená, počítáme i s nějakým odlehčováním a kompletací plavidel a případně i s pomocí z Vltavské kaskády, pokud bude málo vody, tak třeba pár centimetrů může pomoct i toto.
1: Takže není to takzvaná salámová metoda, že teď se prosadí samostatný jez v Děčíně, potom se ukáže, že to nestačí a s argumentem, že by přece bylo škoda to nedotáhnout, když už se do toho dalo tolik peněz, tak se potom bude tlačit na další jez. Tohle můžete vyloučit?
0: Na toto plánované množství poptávky nad

0: určitě ano, ale vzhledem k rozdílné morfologii dna, tam není potřeba stavět příčné stavby. Tam ten ponor podobný bude zajištěn, nebo už je vlastně zajišťován postupnými úpravami koryta a rovněž koncentračními hrázemi a tak dále. Tam je to možné na celém toku až po Magdeburg, protože je tam písčité dno a je tam poloviční sklon podélný té řeky než u nás. To znamená, tam lze toho dosáhnout pouze, řekněme, takovými to manipulačními opatření a nikoli velkými investicemi.
1: Říkáte, že se toho dá dosáhnout. Počítají s tím německé úřady, že toho dosáhnou? Počítají s takovými to opatřeními?
0: Ano, my máme vlastně podepsanou smlouvu mezi Českou republikou a Německem, na jejíž základě vlastně vznikla komise pro dodržování této smlouvy. Jejíž členy jsou za nás Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ředitelství vodních cest a podobné orgány jsou z druhé strany, to znamená Německé spolkové ministerstvo dopravy a Německé ředitelství vodních cest. A tam jsme se vzájemně informujeme o tom, jak probíhají práce, takže německá strana nás vždycky informuje o tom, jaké plány pro daný rok mají, kolik kde postaví nových výhonů takzvaných, kde budou jaké prohrábky a tak dále. Takže podle informací z německé strany ty práce probíhají a máme i informace od našich rejdařů, že skutečně dlouhodobě je ten rozdíl mezi Českou republikou a Německou výrazně lepší ve prospěch toho německého úseku. Byť při výrazně nízkých vodních stavech samozřejmě i tam jsou problémy a i tam prostě dochází k plavebním výpadkům. Ale to do budoucna bohužel se asi nedá zaručit, aby byl celý rok splavný ten úsek.
1: Když říkáte, jak se informujete, proč byli v tom případě zástupci Saska ve středu tak překvapení, alespoň podle toho, co říkali informací z české strany, že se posouvá příprava jezu v Děčíně?
0: Německá strana je informovaná o tom, co se u nás děje na federální úrovni, co se týče Saska, tak tam komunikuje naše ministerstvo s nimi a na tom to překvapení pozitivní, musím říct, protože já jsem u těch jednání byl, bylo, řekněme, z toho důvodu, že neměli informace tak podrobné o tom, co se u nás děje a právě za tímto účelem byla tato schůzka.
1: Když se vrátím ke splavnosti Labe v Německu, jak to tam vypadá? Vy jste říkal, že i tam jsou úseky roku, kdy tedy splavné není. Jak dlouhé ty úseky jsou? Kolik nebo jak velkou část roku zabírají?
0: Je to celkem asi 5 úseků mezi státní hranicí a Magdeburkem a jsou tam ty podmínky lepší než u nás. Samozřejmě pokud je tak málo vody, jako je teď, tak samozřejmě i tam je ten problém s tou průjízdností pro plavidla, ale konkrétní statistiky samozřejmě neznám. Ale je to podobné jako u nás prostě, ale v průměru je tam o několik centimetrů až desítek centimetrů ten průměrně je ten vodní stav lepší, nebo ten možný ponor lepší.
1: Já se na to ptám proto, že vy jste před chvílí říkal, že když se postaví ten jez, tak by měla být splavná, nebo měl být splavný úsek mezi Ústím nad Labem a Děčínem 345 dní v roce. Bude tomu odpovídat i ta situace v Německu? Nenarazí to na to, že v Německu to bude výrazně méně?
0: Německo má vlastně stejný závazek na svém úseku.
1: To je závazek směrem k Česku? To je opravdu závazné?
0: No, máme podepsanou smlouvu nebo memorandum. Závazné to není samozřejmě, ale nepředpokládáme, že Německo by nedodržovalo svoje deklarace úmyslu.
1: A to memorandum je také tedy na 345 dní v roce?
0: Tak toto tam řečeno není, ale z těch jednání, které vedeme a které vedly i k podpisu té smlouvy, tak máme takovouto informaci od Němců, že budou to plánovat na stejné parametry jako my. Ovšem tam samozřejmě není žádná marže, my musíme to plánovat více.
1: Ale vy říkáte, že to není závazné. Já se na to ptám, protože tady se bavíme o mnoha miliardové investici a mířím k tomu, jestli máte jistotu, že to vlastně nebude zbytečná investice, že opravdu, když těch, my se k té ceně dostaneme, ale orientačně 8 miliardám korun, pokud těch 8 miliard korun se dá, tak že to nepovede k tomu, že stejně lodě až do Hamburku z Ústí nad Labem se prostě nedostanou.
0: Já jsem právě říkal, že na to máme komisi a německá strana nás informuje o průběhu prací a o tom, co plánují a oni to skutečně dělají.

0: mají. Takže nemáme důvod předpokládat, že by najednou s tím přestali.
1: Nemělo by to být závaznější, než schválíte tuhle tu investici?
0: Tak těžko se dá udělat nějakou vyloženě závaznou smlouvu, ale i říkám, ty parametry už tam dneska jsou lepší. Už když bychom udělali ten jest, tak se přiblížíme k tomu, co oni už tam dneska dosahují. Takže já nevidím
1: Počkejte, důvod, já se omlouvám, že do toho skáču, ale ministr životního prostředí Igor Červený předevčírem v našem vysílání říkal, že pokud se v Německu nic nestane a u nás se postaví ten jez, tak Labe bude průjezdné 200 dní v roce. Tak to je rozdíl oproti 345, o kterých jste mluvil před chvílí.
0: Tak to nevím, ale z čeho vycházel pan ministr, ale říkám, my vycházíme z toho, že podle našich výpočtů při průtoku asi 117 kubíků je možné dosáhnout těch 140 cm na naší straně a na německé straně je podobný závazek, ale jinými technickými způsoby.
1: Lubomír Fojtů, ředitel ředitelství vodních cest, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedna věc je splavnost Labe, druhá věc je, jestli a jaký bude o lodní dopravu v tomto úseku zájem. Vy jste říkal, že jste dělali marketingové výzkumy. Co vám tedy z toho vyšlo?
0: Vyšlo nám zhruba 4,5 milionu tun, že je množství zboží, které by bylo možné na tu dostat. Komunikovali jsme to se zástupci logistických organizací, především tedy se Svazem spedice a logistiky, se Svazem dopravy a máme od jednotlivých organizací i přípis, kolik by toho zboží teoreticky mohlo být. A samozřejmě i v minulosti, když víme, které zboží tedy má afinitu, které se vozilo dříve, tak počítáme s tím, že i toto zboží by se tady znovu mělo objevit a ty logistické firmy to potvrzují s tím, že ale oni potřebují mít jistotu nebo větší spolehlivost té vodní cesty, protože nemají-li zaručeno alespoň těch 140 cm, nebo a hrozí to, že by mělo často docházet k výpadkům, tak jako tomu je teď. Takže sem přijedou třeba se svou lodí a pak se nedostanou ven. Takže z tohoto důvodu tedy je potřeba, aby na naší straně tato investice byla provedena.
1: Říkáte 4,5 milionu tun, to je předpokládám za rok?
0: Ano.
1: Pro srovnání, kolik tun teď se přepravuje po tom úseku?
0: Teď se vozí asi řádově větší desítky tisíc tun, protože opravdu teď prostě ta voda tam není.
1: Jaké zboží by se tam nově mělo vozit?
0: Agrární produkty, stavební materiály a zejména ale těžké a nadrozměrné kusy, věci, které jinak než po vodě přepravit nelze, například i komponenty pro jaderné elektrárny pro dostavbu. Mimo jiné by se mohl obnovit i výroba říčně námořních lodí, která byla přesunuta do Číny kvůli tomu, že u nás je ta vodní cesta nespolehlivá, tak to jsou všechno věci, které by mohly na tu vodu se vrátit.
1: Opravdu tyhle plány považujete za reálné, když uvážíme, že Ústí nad Labem je napojené na železnici, vede tam železniční koridor, vede tam dálnice D8, má se tam stavět vysokorychlostní železnice. Bude opravdu do takové míry lodní doprava konkurenceschopná?
0: Konkurenceschopná určitě ano, protože vodní doprava je levnější, navíc železnice je přetížená a víme i, jaká je situace na dálnicích a ta vodní doprava by mohla v tomto úseku té silnice zejména odlehčit.
1: Vy jste dlouho působil ve vedení Československé plavby Labské i s touhle zkušeností. Považujete to opravdu za realistické? Není na místě spíše připustit, že zkrátka svět se změnil, že konec konců ani v České republice není dost lodí pro takovou dopravu a že to, co jsme na řekách viděli v minulosti, se už prostě nevrátí?
0: Tak ty lodě tady nejsou, jsou v zahraničí, kde přece jenom ty podmínky jsou lepší, ale jakmile ty podmínky se tady zlepší, určitě se sem vrátí. A vodní doprava v Evropě je rozhodně má větší podíl než v České republice a je součástí evropské dopravní politiky přesunout zboží ze silnice na železnici a na vodu. Takže si nemyslím, že by vodní doprava byla nějaký relikt. ale je to prostě komplementární mod, který má svoje výhody, je sice pomalejší, ale je levnější a pro některé druhy zboží toto je rozhodující. A navíc vodní doprava má svoje výrazné přednosti tam, kde železnice ani silnice působit nemůže, a to jsou zejména těžké nadrozměrné kusy.
1: Ministr životního prostředí ve středu řekl, že ten nový jez na Labi v Děčíně má stát 6 až 8 miliard korun. Když jsem se díval na váš web, tak vy uvádíte náklady 8 miliard 800 milionů korun. Co je tedy správně?
0: Ten náš údaj, a je to tedy včetně malé vodní elektrárny, která by měla stát zhruba 2 miliardy. Takže těch 6 až 8 je přibližné číslo, se kterým se tady operuje. Samozřejmě ty údaje se budou zpřesňovat po tom, co nám předepíše EIA, posouzení vlivu na životní prostředí.
1: To znamená, že předpokládáte, že ty náklady ještě o něco vzrostou?
0: Já si myslím, že ty náklady jsou stanovené realisticky a že by se o moc měnit neměly, ale samozřejmě je otázka vývoje cen a tak dále. Víme, že v poslední době došlo k razantnímu navýšení cen stavebních prací, takže tohle to už tedy s tím počítá, s tím navýšením.
1: Letos ředitelství vodních cest hospodaří s 1 300 000 000 korun. Tady se bavíme tedy o 8-miliardovém projektu. Nepovede to k zastavení všech dalších investic?
0: Ne, to není v jednom roce. Ta výstavba je plánovaná na 3 roky. To znamená, že ty...
1: To je pořád, když to vydělíme víc, než máte teď na všechny jiné projekty ročně.
0: No ano, v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury je to nevelký podíl ve srovnání třeba ze železnicí a ze silnicí. Navíc zde počítáme s tím, že by se mohlo získat dotace z Evropské komise z programu CEF, tedy Connecting Europe Facility, kde je možné získat až 85%, ale samozřejmě to je otázka, jak v tom budeme úspěšní, ale je to jedna z cest, nehledě na to, že je i zájem soukromého sektoru o tu malou vodní elektrárnu a je zde možné počítat s nějakým PPP projektem i.
1: Dřívější studie Národního parku České Švýcarsko uváděla, že vybudování jezu u Děčína by zničilo vzácné bahnité náplavy, jejichž zánik není možné kompenzovat. Jak tohle řešíte v aktuálních plánech?
0: Tak my máme zpracovanou studii na kompenzační opatření na bahnité náplavy. Máme i už vymapovaná místa, kde by ty bahnité náplavy nově mohly uměle vzniknout. Ostatně oni ty bahnité náplavy nejsou jako úplně přírodní fenomén, oni vznikají nejvíce tam, kde povodí Labe, když vyhrnuje štěrk ze dna a přihrnuje ho ke břehu, tak tam ty náplavy vznikají, to znamená většina těch vlastně nejcennějších výskytů těchto bahnitých náplav je antropogenního původu, to znamená je nepravděpodobné, že by nebylo možné je kompenzovat, když vlastně oni vznikají lidskou činností.
1: To znamená, že Národní park České Švýcarsko v té studii nebo ti odborníci tomu nerozumí, když tvrdí, že to není možné nahradit, kompenzovat?
0: Já nevím, já jsem neslyšel žádný argument, proč by to nemělo jít.
1: Jaká další ekologická opatření tam chystáte?
0: Tak jedna z věcí, z těch asi největších, je velkorysý rybí přechod na pravém břehu, který bude mít průtok 10 metrů kubických za sekundu, což odpovídá zhruba průtoku řeky Ploučinice na soutoku s Labem Děčíně. A kromě toho tedy budou ta jezová pole sklopná, to znamená ona při vyšších vodních stavech budou zaklopená ve dně, to znamená bude umožněn chod splavenin vlastně ve stávajícím režimu a budou se vysouvat pouze při nižších vodních stavech. To je další ekologické opatření a dále budou vznikat pobřežní tůně a lužní vlastně opatření na umožnění rozvoje lužních lesů. To jsou všechno vlastně ekologická opatření, která jsou součástí toho projektu. No a potom velká část jsou ta kompenzační opatření za ten biotop 3270, tedy bahnité náplavy.
1: Pokud ten projekt veřejně podporuje ministr životního prostředí, předpokládáte, že posuzování v procesu EIA, tedy dopadů na životní prostředí, bude snazší?
0: Já počítám s tím, že budeme muset se vypořádat s odbornými návrhy a s odbornými připomínkami ministerstva životního prostředí a my to uděláme podle nejlepšího vědomí a svědomí. A jak se k tomu ministerstvo životního prostředí staví, to je v celku bych asi řekl vedlejší, pro nás je důležitá ten náš díl práce, a to je vypořádat se s negativními vlivy na životní prostředí, které bohužel u toho projektu bezesporu budou, tak jako jsou u každého jiného dopravního projektu.
1: Projekt Jezu na Labi v Děčíně se tedy posouvá dál. Budete se snažit stejným způsobem posunout dál některé další dlouho diskutované projekty, třeba onen dlouho probíraný kanál Dunaj Odra Labe, nebo to už je definitivně mrtvý projekt?
0: Dunaj Odra Labe je podle mě definitivně mrtvý projekt, protože tam byla zrušena územní ochrana a obnovit jej znovu by bylo prakticky nemožné. Co by mohlo být z toho projektu ještě, řekněme, aktuální, tak to je třeba prodloužení splavnosti Odry na Ostravsko, protože to by mohlo výrazně zlepšit průchod povodní a nemuseli by být tak katastrofické důsledky povodní, jako tomu bylo v roce 2024.
1: Říká ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Vojtů, který byl dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou, díky.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Česku dnes padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo ve Strážnici na jižní Moravě. Teploměr tam ukázal 39,2 stupně Celsia. To je místní maximum za více než 100 let měření. Během noci a zítřka se objeví bouřky, ty ale výrazné ochlazení nepřinesou. Meteorolog Miloš Dvořák neočekává, že by byly tak silné jako při vlně veder před 2 týdny.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
2: I když bude pršet, lidé by se podle meteorologů dnes měli připravit na tropickou noc. Na většině území totiž během ní teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident Petr Pavel. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z exklávy Ceuta zpátky do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Armádě se podařilo jich asi 25 tisíc vrátit zpátky. Podle úřadů se všichni zpět vrátili dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí. Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské stanici BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny. Nachystaná je taky další doprava na plusu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno čekejte výraznou kolonu před omezením na Šmejkalce na 24. kilometru. Pomalu se jede už od Pražského okruhu z 11. kilometru. Celkové zdržení teď asi 50 minut. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se jede pomalu od nájezdu, respektive z nájezdu z dálnice D5 až za Ořech. Zdržení 15 až 20 minut. V Praze se řeší nehoda na jižní spojice směrem na Štěrboholi před Průmyslovou ulicí. V levém pruhu se srazila dodávka s osobním autem, kolona od sjezdu na Strašnice je na 20 minut. Další problém je ještě v ulici k Barandovu směrem z centra Prahy. Před nájezdem na Pražský okruh se v pravém pruhu bude odtahovat havarované osobní auto. Výrazněji se ale nezdržíte. Dobře, dojeďte. V noci čekáme oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy s přeháňkami a nebo bouřkami. Zpočátku ojediněle i silnými. Na východě území bude převážně polojasno, teploty v noci klesnou na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Zítřek pak slibuje oblačný až zatažený den, přechodně může být podle Českého hydrometeorologického ústavu i polojasno. Místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, ojediněle i zítra můžou být silné, k večeru pak v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty zítra 28 až 32, na západě a severozápadě Čech kolem 27, na Moravě a ve Slezsku 31 až 36 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady je repríza Osobnosti Plus.
5: Moc bych si přála tu roli zahrát tak, aby od nikoho už nepadla věta, mohla si za to sama, protože o tom to není. Není přece nic špatného na tom, že je člověk v určité chvíli slabý, říkala herečka Tereza Ramba před natáčením série Moniová o oblíbené spisovatelce, kterou před 15 lety zavraždil její manžel. Jak důležitá je po takové roli duševní hygiena a proč si během práce na seriálu držela odstup od synů Simony Moniové, kteří k natáčení dali souhlas. Dobrý den.
6: Dobrý den. Dobrý
5: a dobrý den. Poslech přeje z Karlových Varů Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
5: Jaká byla Simona Moniová podle toho, jak jste ji měla při přípravě na seriál možnost poznat?
6: Já si vůbec netroufám říct, jaká byla Simona, a vždycky mám pocit, že kdykoliv přebíráte s režisérem jakoukoliv roli, tak se z toho stává licence. Ale to, co jsem měla možnost číst a probírat se, tak mě tam strašně fascinovala ta síla. Že navzdory všem těm věcem šíleným, který se jí děli, tak ona měla nějaký jako kořen v sobě, který jí prostě vždycky pomohl. Já jsem měla jako pocit, že neměla vlastně strach, jo. A to je něco, co mě hrozně oslovilo a co mi dělalo dobře, mě osobně.
5: Součástí příprav bylo i čtení materiálu k případu její vraždy, což bylo podle vás hodně mrazivé čtení. Co vás zasáhlo nejvíc?
6: To bylo hrozný čtení. To bylo smutný čtení. Zasáhly mě nějaký osobní konverzace, o tom možná bych ani nechtěla mluvit. Nejšílenější pro mě bylo, co jsem pochopila i pak z rozhovoru s Danou, která vlastně pak dovychovala kluky, že Simona jí vlastně pár týdnů před tím, než se stala ta tragédie, poprosila, aby se postarala teda hlavně o Šimona, protože kluci Dominik už byli velký. Takže nějakým způsobem prostě to tušila a to ze všech těch materiálů prostě se vozívalo takovým vykřičníkem, takovým zvýrazňovačem, jako kdyby tušila, že se to prostě stane. Takže to pro mě asi bylo hodně silný, že měla nějakou takovou predikci a vlastně...
5: Bohužel se to stalo.
6: Jo.
5: Pro vás to natáčení bylo náročné, protože jste v jeho průběhu musela hubnout, podrobovat se náročným procedurám v maskérně, kde vám lepily vrásky, líčily odtoky, modřiny. Jaký to byl potom pocit podívat se do zrcadla a vidět se jako zmlácenou, týranou?
6: Já už mám vybudovaných takových spoustu jako ochranných rituálů a tady jsme hodně pracovali na tom, na nějakým duševním zdravím, abych se nějakam vracet. Ale samozřejmě, když kvůli té roli zhubnete prostě 10 kilo, jako je tady u Simony Moniové, kdy nemáte to ani z čeho zhubnout a jak to zvládnete a jste vlastně v tom procesu, v tom šílenství, v tom chaosu a někdo na vás celý den řve, ještě je to někdo, kdo je vám třeba blízký, kdo je váš kamarád, tak jako s vaším tělem to něco dělá, jsou to pořád vaše slzy, vaše modřiny a máme prostě prostředky a musím říct, že OnePlay je úžasný v tomhle. Myslím si, že je naprosto jedinečný. Michal Reitler, Klára Folová, celý ten tým velký na OnePlay opravdu dbá na to, aby všichni se cítili bezpečně. Zuzana Kirchnerová, pro ně je to extrémně důležitý. Já jsem měla režijní explikaci sexuálních a násilných scén, to jsem nikdy v životě neměla, kde jsme se přesně dohodli, co jak bude vypadat. Bylo to opravdu nakrokovaný, když to tak nevypadá. To, co vypadá jakoby vášeň, je nadřená prostě věc. A Zuzana velmi ví, co chce a ví, jak toho docílit, což je strašně příjemný. Takže já jsem se rozhodla, že jí prostě budu věřit a nechám se nějakým způsobem vést. A tam se stal pro mě úplný zázrak toho, že mě vlastně ta postava strašně posílila. Já jsem jako v nějakém procesu už 10 let, kdy se učím říkat ne, ty děti moje mě hrozně posílily, kdy mám pocit, že už jsem velká holka, že si můžu dovolovat. A najednou přišla ta Simona a já jsem si říkala, já jsem tam prostě stála zhublá, přesně vrásčitá, to má ten nalepený prostě lihem, je to úplně odporný Lukáš Král, maskér, mistr, umělecký maskér, který vytvářel tu postavu. Je to fakt jako vlastně strašným nepříjemnou, ale všechno to najednou klapne a my jsme měli fakt situace, kdy byla nějaká scéna třeba násilná mezi mnou a Igorem a najednou ze mě úplně fakt řvalo, prostě já se tě nebojím a já jsem měla pocit, že já jsem i přečetla jako několik těch knížek a pak jsem si řekla, já už nebudu číst, jsem hnusná, jsem tlustá, nejde mi to, už to budem prostě vyprávět jinak, Simono, ten příběh. A měla jsem z toho jako hrozně dobrý pocit a měla jsem pocit síly, že i když vy jste vlastně v nějaký manipulaci a pod obrovským tlakem, tak pořád se prostě snažíte jakoby říkat ne a myslím si, že díky tomu, a teď už máme i čísla z OnePlay, že se zvýšilo o 80% jakoby volání na krizové linky a to je společenský přesah, se kterým Klára Folová, Zuzana Kirchnerová, Michal Reitlen vlastně přišli. To bylo to, proč jsem to vzala. A zároveň si myslím, že se nám podařila docela dobrá filmařina, takže jako ať to stálo cokoliv, tak stálo to za to. A musím říct, že i třeba to hubnutí, taky ty fyzické proměny vlastně jsou banální, ale taky jsou potřeba pro ně něco udělat. A já jsem dostala jakoby tým lidí, který se o mě postaral.
7: Já jsem četla, že díky Zuzaně Kirchnerové jste se přestala definitivně stydět. Já jsem teda přemýšlela za co a proč jste se styděla.
6: Tak já jsem vždycky měla ve smlouvách, že se nebudu slíkat a takový jednou takový německý režisér v Americe zeměrval prostě tričko, já jsem to měla podlepený a měla jsem hrozně, a teď už je mi to opravdu jedno, po tom, co moje maskérka tam osobní Mirka přišla po třetí prostě se žiletkou, že Zuzana si přeje něco, tak já jsem říkala, dobře, tak já opravdu jsem tady prostě nějaká věc a tady teda Zuzana si přeje, tak jo, ale jako musím říct, že ten projekt hodně posunul moje hranice a tak já mám prostě dvě děti a taky už jako bylo mi teď 37 čerstvě a nestydím se tak, jako jsem se styděla ve 20, jako cítím se vlastně mnohem líp, ale tohle určitě jako posunulo zase o kousek dál moje hranice.
7: Vy jste taky o ní řekla, že ona je pes a že vy jste už sklidněný pes, tak v čem se ta její psí povaha projevila při natáčení?
6: No ona je taková jako dravá. Ona fakt, Zuzana, jako nebyde, já nemyslím, že tady není, nevypadá to, že tady není. Ona má jakoby koule prostě. Fakt, to byste jí museli znát, to je prostě ženská, která má zdravý jádro a prostě si bude dělat, co bude chtít. A to se mi líbí, já mám ráda takový ženy.
7: Některé z té nebyly velmi naturalistické, řekla bych až odporné. Jak obtížné je potom, když to skončí, se vrátit zpátky do reality, domů, k dětem, k manželovi, do pohody?
6: Jako je to obtížný, jako je obtížný, že vás někdo celý den prostě na vás řve tyhle slova, pak jdete domů pít z kůře dětem. Jako musíte, já mám vybudovaný systém, nějaký svojí ochrany a jsou dny, kdy jsem potřebovala být třeba sama. Mám taky pak takový úplně obyčejný věc, jako že třeba přijedu z natáčecího dne a hodinu sedím v autě, je to taková moje dekompresní komora, jako a tam nic nedělám, tam jenom prostě koukám do blba, ale takovýhle projekt děláte jednou za 2 roky, musíte se připravit na to, že třeba nastanou momenty, které nebudou komfortní a musím říct, že jako Maty, můj manžel je fakt parťák, když to řeknu úplně jednoduše a díky němu jsem to mohla dělat. Myslím si, že bez té podpory jeho by to vůbec nešlo.
7: Vy jste měla taky na pomoc lékaře a mentora Pavla Čecha. Co vám radil, abyste si domů k dětem a k manželovi nebrala ten pocit z toho natáčení, protože, jak říkáte, to nešlo hned a potřebovala jste třeba i volno?
6: My už jsme s Pavlem pracovali spolu na Zápisníku alkoholičky, jsme poprvé pracovali jako na filmu. Myslím si, že by každý film si zasloužil svého psychosomatika nebo psychoterapeuta, což se tak v Čechách neděje. Ani bych neřekla, že to je jedna rada. Já si myslím, že když jsme začínali pracovat, to je před 10 lety, tak je hrozně důležitý u herců, že vy ochutnáváte různý světy, stáváte se někým jiným, říkáte cizí věty a můžete být zmatený, kdo jste vy. Já myslím, že je to taková dlouhodobá práce vědět přesně, kdo jsem já, co chci a do toho se umět vracet. Že vlastně nejste víc v těch světech, které nejsou vaše, což je těžký, když točíte 14 hodin denně, 65 natáčecích dní, hrajete Simonu Moniovou, tak jste víc času v Simoně Moniové než v sobě. Ale je důležitý mít třeba pro mě předtím volno, potom volno a opravdu dobře vědět, kdo jsem. A možná ten systém třeba těch rituálů, se kterými mi právě Pavel pomáhal, je nějakým způsobem možná jenom i uklidnění pro mě, že vím, kde jsem a co jsem já a co chci já.
7: Jak jste se cítila, když jste natáčeli násilnické scény, které byly hodně naturalisticky natočené?
6: Pro mě bylo mnohem horší to psychické násilí. Paradoxně to, že vám dá někdo facku, tak já jsem si dávala pozor, abych nesfackovala chudáka Igora, který byl so špatný a vůbec za to nemohl. Ale někdy, když třeba mi dal facku, tak jsem měla pocit, že mi vyletí ruka a prostě mu ji vrátím, že se mu otočí hlava, protože já mám v sobě hroznou zuřivost, což taky podle mě Simona měla, ještě mi ji posilovala. Mě nejvíc vadilo takový to pomalý, tichý, kdy třeba ten člověk vám říká, že něco bylo jinak, než to bylo, vy víte, že to, nebo mi vadilo hrozně, když mělo být u toho třeba to dítě malý, i ten herec, že pro mě je mnohem horší vlastně ta manipulace a ta tichá, jako vlastně tichý násilí, než to, že pak přijde ta facka, to už je opravdu, tam aspoň víte, že jako já, jako Tereza ve svým zdravým jádru, vím, že to je špatně, ale ta rétorika toho násilníka, to je něco, co pro mě bylo hrozně těžké.
7: Jedním z nejtěžších momentů v projektu pro vás byla slavnostní premiéra. Co vás na ní dohnalo?
6: Myslíte, proč jsem tam šla?
7: Ne, že vás to tam tak dohnalo, že vás to tam tak dostalo, že jste natočila takovouhle hrůzu a pak vlastně ten nejtěžší okamžik nastal při té premiéře.
6: Já jsem to neviděla doteďka, já jsem viděla jenom dva díly, já nemám vůbec odvahu se na to podívat. Já si myslím, že vy, člověk v mý profesi to nevypadá, teď to nevypadá dneska, ale je vlastně hrozně sám. Ta práce je malinká. To, co my jsme udělali na tom za práci, že jsme seděli já, Zuzana Kirchnerová nad scénářem Báry Námerový a jako jsme se tím prostě museli probrat. A pak na tom place ta práce je fakt subtilní a možná čím jsem starší, tím hůř s naším velký společenství a najednou vy máte to miminko, který jste si jako vybudovala a bylo vaše a dobře, možná i Zuzky Kirchnerový, možná pár parťáků, kolegů a najednou ho musíte pustit do světa a lidi ho budou hodnotit a budou, začnou s banálníma věcma, jestli jste jí podobná, nejste jí podobná, jak to bylo s tím hnutím, dejte je furt pustá, tohle. A vlastně já jako jsem jenom nechtěla, aby ta věc, která byla naše, tak aby jako šla viděl. Ven. A to se vždycky musí stát, vždycky se to stane a vy už pak ztratíte kontrolu. A já si myslím, že já špatně nesu jako ztrátu té kontroly.
7: Vy jste při premiéře říkala, že vás šokovalo, kolik žen zažívá v reálném životě psychické nebo fyzické týrání. Podle odborných odhadů je to každá třetí až čtvrtá žena. Zažila jste vy něco podobného, jako je toxický vztah?
6: Ne. Ne v takovéhle míře. Myslím si, že jsem zažila toxické vztahy, které jsem ve většině případů dokázala rychle rozpoznat. Mám za sebou takovou zkušenost nepříjemnou, která mě hodně naučila a dávám si pozor od té doby. Myslím si, že je to ale tím, že já mám strašně opravdu velkou rodinu a jsme si hodně blízcí. A mám vlastně, když se mi dějou nějaké věci, tak mám s kým to probrat. Mám hodně blízko, je mi moje sestra, moje máma, moji bráchové, mám babičku, se kterou můžu to hodně probrat. A když máte hodně názorů, tak k vám se strašně těžko ten násilník dostane, protože většinou to milující okolí vám říká jak kritický, tak hezký věci a jako je odhalený. A tady ty lidi se nejčastěji chytají lidi, kteří jsou sami. Takže si myslím, že je důležitý, když se vám třeba něco nezdá, že někdo se k vám začíná třeba chovat, vám se to nelíbí, tak je vždycky důležitý to probrat s někým, kdo je zvenku, protože si myslím, že to, co tady ty lidi dělají, je, že vás prostě odstřihnou od nějakého příčetného okolí.
7: Simona Moniová byla úspěšná, bohatá. Jak to, že tak dlouho vydržela žít s násilníkem, s člověkem, který týral psychicky, fyzicky? Dokážete to pochopit?
6: Dokážu. To je otázka, kterou jsme si kladli od začátku se Zuzkou, jak to, že takhle krásná, prostě sexice, extrémně bohatá, extrémně úspěšná. Myslím si, že nikdo nechce být sám a že každý, a myslím si, že Simona měla ráda drama, že měla ráda vášeň, měla pocit, že to všechno musí být hodně jako velký a myslím si, že možná neměla tak silný právě ten základ zdravej okolo sebe, který by jí třeba dal nějakou zpětnou vazbu a myslím si, že se strašně zamilovala a že opravdu do poslední chvíle si myslela, že to k tomu patří, což když na vás někdo léta soustavně pracuje, tak vám začnou připadat ty věci normální. A myslím si, že jako každý silný, úspěšný člověk, nejenom ženy, jako vlastně nechce být sám. Prostě ta práce nebo to pozlátko, to vám nedá vůbec nic. Nejdůležitější je přece to, co máte doma, těch pár lidí, kteří opravdu milují vás. A ty, když nemáte, tak prostě jste závislá na tom jednom vztahu.
7: Kdy vy jste osobně zaznamenala tragický příběh Simony Moniové?
6: Já jsem to v podstatě vůbec neznala. Pro mě to byl titulek z novin a čím hloub jsem se jako do toho začala nořit, tím víc mě to samozřejmě zajímalo.
7: A důležitou roli v celém tom seriálu i v tom, že vůbec vznikl, hrají děti Simony Moniové, její tři synové. Vy jste během natáčení si od nich držela odstup. Proč?
6: Já si myslím, že je to důležitý. Vy potřebujete vyprávět ten příběh toho člověka v celý šíři, což znamená, že třeba bude dělat chyby, bude dělat volby, který, když bych kluky poznala, zamilovala si je, tak možná bych nemohla tu postavu takhle hrát, protože bych si říkala, aby je to nezranilo. Já jsem byla strašně šťastná, jak se k tomu OnePlay postavilo, že to bylo jakoby ošetřený, že se oni cítili v bezpečí a dali nám tu důvěru, ale věděla jsem, že nedokážu jako na ně brát ohled nebo nějakým způsobem prostě na ně myslet. Potřebovala jsem se soustředit na tu práci. Pak jsme se seznámili a jsem hrozně šťastná. To, co jsme si řekli po brněnský premiéře s Dominikem, to fakt mám hluboko v srdci a je to pro mě hrozně důležitý, že to viděli, že jsou s ním prostě v míru a že se za nás nestydějí. No.
7: Já když jsem viděla vaší fotku a fotku Simony Moniové, tam ta podoba byla obrovská. Co na to říkali kluci, když vás viděli? Jak to musí pro ně být hrozně těžká situace?
6: Oni mi říkali hrozně hezkou věc, že jim nepřijde ta podoba ani tak fyzická, ale v takových malých věcech, že třeba Dominik mi říkal, že ho hrozně překvapilo, že on čekal, že viděl tu práci Lukáše Krále, což je teda opravdu hodně práce, aby jsme si byli podobní, protože my si nejsme podobní. A je to taková modelace prostě v obličeje, která bolí a trvá dlouho, ale je dobře. Ale on říkal, že to jsou spíš třeba pohyby rukou, takový malý věci, já nevím, jak si dávala věci, prostě vlasy za ucho. A to mě strašně potěšilo, že já fakt věřím, že když tu práci děláte jako poctivě, takže tam nastane nějaká taková jako konstelace.
7: Vy jste říkala, že chcete roli zahrát tak, aby už nikdy nepadla věta, mohla si za to sama. Od vraždy Simony Moniové uteklo 15 let. Máte pocit, že se za tu dobu společnost změnila, že jinak vnímáme oběti domácího násilí, že jinak přistupujeme k ženám i mužům, kteří jsou pod nějakým tlakem doma?
6: Myslím si, že se to hodně zlepšilo, ale i přesto, když jsme se začali zabývat tématem, tak mě začalo oslovovat hrozně moc lidí, kteří třeba Simonu znali. Já jsem si fakt musela udělat práci, udržet si hranice. Ale hodně mužů pořád mě konfrontovalo s tím, že byla ale prostě moc divoká. Že přece byla strašně moc, že všechno byla moc. A já jako, dokonce se mi stala situace v letadle, že jsem potkala pána, ježíš, doufám, že ten pán, ale já ho nebudu jmenovat, takže ani nevím, jak se jmenuje. A on mi říkal, já jsem policajt a viděl jsem Moniovou a strašně se mi líbila. A já jsem byl u domácího násilí minulý týden, ale nebylo to násilí domácí, protože padla jenom facka. A já jsem mu říkala,
7: to
6: mi řekl pan, a já jsem mu říkala, pane policista, ale on byl hrozně milej, on se chtěl vyfotit. Já jsem mu říkala, prosím vás, ve vší slušnosti, o tom přece ten seriál je. Vy nemůžete přece facka, je domácí násilí. A on říkal, dobře, já to přehodnotím. A byl strašně milej, ale jde o to, že prostě někdy ty muži mají fakt pocit a ve chvíli, kdy jsme se začali tím tématem zabývat, tak chodili k nám muži, k nám všem, těm ženám v těch tvůrčích pozicích a říkali, vždyť ona si za to mohla sama, vždyť ona flirtovala, vždyť ona nosila vyzývavý šaty. Jako kdyby to, že nosíte vyzývavý šaty, byl jako omluva k tomu, že prostě vás někdo může propesknout. Já žiju samozřejmě v úplný bublině, protože mám partnera, který jakoby jsme prostě parťáci. Takže já si tohle neumím vůbec jakoby představit, ale myslím si, že pořád je v naší společnosti nálada taková, že spousta žen se třeba bojí zvednout telefon a není si vlastně jistá, jestli to, když mě teda jednou poprvé proplesk, jestli to teda je domácí násilí nebo není, tak já vám říkám, že je.
7: Role Simony Moniové pro vás byla další v řadě výzev. Už jste mluvila o deníku Alkoholičky a trošku jste si posteskla, že těch velkých ženských rolí moc není. V české kinematografii, že je víc mužských hrdinů. Čím to je? Máme víc mužských hrdinů?
6: Já si myslím, že já si nemůžu stěžovat, protože můžu si vybírat, ale myslím si, a taky mě pak došlo, že já jsem tady ty role hrála vždycky v terapii, Viola, prostě holka mladá, která umírá na rakovinu, ale možná jsou víc vidět ty komediální role, ale chtěla jsem říct, že jako určitě ženy mají menší prostor než muži a dost často, já čtu hodně scénářů a dost často bych chtěla hrát toho chlapa, že ten chlap má nějaký jako oblouk, vývoj, je to nositel té postavy, ale my ženy, a to je skvělá doba pro nás, my jsme skvělý nositelky, dokážeme utáhnout prakticky cokoliv, jakýkoliv příběh a víc takových postav, ale je nemůžu si stěžovat, protože je jich hodně a jsem za to vděčná a i pro své kolegyně si přeju více výzev a více rolí a určitě to jako zvládáme krásně. To se ověřilo.
7: Já jsem četla, že máte taky autorské ambice. Co všechno máte rozepsané v počítači?
6: No, to jsem vůbec neměla nikdy říkat, protože to nikdy nedopíšu a budu furt jenom 20 let chodit a říkat, že jsem to ještě nedopsala.
7: A co píšete?
6: Mám dva scénáře, dva romány. Teď mi Zuzana Kirchnerová dala námět na další scénář, ale jakoby já jsem si vybrala, že opravdu budu s dětma teď si hrát Kostičky a Pexesa. Tak myslím, že třeba za 10 let přijde čas, kdy to dopíšu, pak to všechno zrežíruju a těším se na to, bude to další krok.
7: Vy jste vášnivá čtenářka. Co jako vášnivá čtenářka Tereza Ramba ráda opravdu nečtete?
6: No, já jsem opravdu musela v určitou chvíli přestat číst ty Simoniny knížky.
7: Proč?
6: Protože jsem měla pocit, že jsou strašně sebepožírací, že prostě píše opravdu o sobě zle. A když jsem byla třeba u 13. knížky, v půlce toho příběhu, v půlce toho hubnutí, prostě úplně někde vystřelená na měsíc, tak jsem si říkala, už dost, už to nebudu číst. Hodně často ty její postavy se sebe nenávidějí. Něco si dokazují, říkají si, jsem špatná matka, jsem moc stará, jsem moc tlustá. Často se jí opakuje tohle téma a já jsem si řekla, prostě Simono, už ne, jsme dobrý takhle, jsme krásný. Všechno je v pohodě, budeme to vyprávět jinak, ty příběhy.
7: Měla jste taky někdy pocit, že nejste hezká, dost dobrá, nevím, tlustá, to by asi ne, ale no, bylo takové
6: tlustá
7: období?
6: Asi ne, ale naposledy, myslím, že včera v 6.50 ráno, když jsem se probudila, viděla jsem, jak vypadá, tak jsem si myslela, že sem nedolezu. Upřímně, 6 lidí na tom pracovalo několik hodin, takže buďte v klidu, dámy. Ukazovala jsem Matymu, že bych to chtěla dát na Instagram, tu fotku jako porovnání těch 6.20 a těch 16.30 a Maty mi řekl, že by to nedělal, že to je moc. Mám tam jakoby hydi své voku a stojí mi takhle vlasy a jako jo, je to tak, ale učím se opravdu mít se ráda a myslím, že se mi to daří, že poslední dva roky jsou fakt jako ve znamení takový jako sebelásky, může za to mateřství do určitý míry, může za to asi i ten věk, i Maty, je to jako kombinace a přála bych to každý ženě. Myslím si, že fakt je i dobrá doba pro nás, že nemusíme už furt jako být takový pokorný a snižovat se.
7: Vy ty náročné role prokládáte lehčími věcmi, abyste si odpočinula, máte to po dvou letech, tak co vás čeká teď po Moniové?
6: Teď jsem měla volno od prosince, bylo to hrozně hezký půl rok. Už jako dvě firmy, dvě děti, takhle volno. Ale bylo to hezký a čeká mě film komedie Třeskutá s Jirkou Vejdělkem, s Davidem Švehlíkem, začínáme točit brzo, ještě to nemáme dohotový, ale začínáme točit a potom budu mít zase volno a pak máme s Danem Svátkem taky Mordor, ale to si myslím, že si posunem, že tak příští rok.
7: S Bohdanem Slámou jste dotočila film Houpačky, kde hrajete Janu, maminku dvou dětí, dceru Dagmar Havlové. Říkala jste, že Jana se chová ke svojí mámě stejně jako ke svým dětem. Že jste si v té roli odžila spoustu principů z vaší rodiny, od vaší mámy, od vaší dcery. Čím vás tahle role propojila s tím vaším skutečným životem?
6: Já jsem byla strašně ráda, že můžu pozorovat Dášu Havlovou, Zuzanu Kronerovou a Bohdana Slámu při práci. Bylo to inspirativní, hezký. A Bohdan je jeden z mých prvních režisérů, točili jsme spolu film Venkovský učitel před 20 lety, tak neuměla bych mu říct ne. Je to pro mě naprosto zásadní zkušenost. A tohle bylo hrozně hezký v tom, že tu moji postavu, ta postava té Dáši jako hrozně vytáčí. Ale našli jsme s Bohdanem takový klíč, že ona vlastně vypadá úplně stejně jako ona a chová se úplně stejně jako ona, takže jí vytáčí věci, které vlastně cyklicky dělá. To je něco, co já mám se svojí mámou.
7: A má to vaše dcera s vámi?
6: Já myslím, že určitě. Určitě. A myslím, že to má každá. To je hrozně jako hezký pro ženu mít za dítě holčičku, protože tady tím projde tím kolečkem. A vy najednou začnete k té svojí mámě mít nějaký jako větší soucit trochu, jo, že prostě když máte tu dceru, tak v té jsem fázi a to bylo hezký si tam odžít, že ta postava si to nějakým způsobem uvědomí.
7: Ženy jedou podle vás na hranu zhroucení, vás zastavila až nemoc. Jak se člověk jako vyrovná s nudou, která při léčbě zánětu mozkových blan prostě musí přijít?
6: Ta nuda byla pro mě úplně šokující. Já to prostě vůbec neznám. Já když mám volno, tak nikdy nemám volno, i kdybych měla třeba vyklízet sklep, prostě. Já jakoby jsem fakt člověk, který má pořád rozdělených 50 věcí a to, že se jenom leželo, já prostě, když mi po 3 měsících dovolili si přečíst 2 stránky denně, tak já jsem tomu panu profesorovi Beranovi byla tak vděčná, že prostě budu moct začít číst. A já jsem čekala všechno, že přijde s tou nemocí, ale ta nuda, to bylo zajímavé. A ono po té nudě přišel takovej klid, a to mi úplně změnilo život. Ten normálně od té doby v sobě si nesu, cítím ho i teď, i včera, je úplně jedno, co se děje. Jak
7: takže
6: je to...
7: máte ráda nudu?
6: To bych neřekla, ale naučila jsem se ten klid, pochopila jsem, že to může být i hezký.
7: Říká herečka Tereza Ramba, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
6: Děkuju moc.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
8: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu. 90kové léto.
9: 17. července 1992 schválila tehdejší Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky. Obsahovala jednu zásadní položku, nadřazovala slovenské zákony nad ty federální.
10: Takže vlastně deklaráciou se pově, že ten národ, to spoločenstvo žijúce v istých hraniciach, chce si vytvoriť nezávislú štátnu moc.
8: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku tamoxifen pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají.
12: Ta situace by se měla zlepšit nějakým způsobem. Na tom všichni pracují.
11: Španělsko se snaží vypořádat s příchodem desítek tisíc nelegálních migrantů do města Ceuta.
13: To, co se včera stalo, beru jako útok na územní celistvost Španělska.
11: Českou fotbalovou reprezentaci převzal španělský trenér Santi Denia. Na nehodu pozor na dálnici D6 na příjezdu do Prahy. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Pátek 31. července a jeho hlavní zprávy. Dobrý podvečer, přeje Vojtěch Tomášek.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Situace s nedostatkem léku tamoxifen se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Rezort se dnes dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
14: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
15: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
14: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
16: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
14: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ráno řekl, že by měl být tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
11: Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z exklávy Ceuta zpět do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Podle španělského serveru El País se jich do Maroka vrátilo už přes 37 tisíc. Podle úřadů se všichni zpátky vrátili dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí.
17: Na místě dál zasahuje armáda. Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val. Jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky. Jiří Chábera, Radiožurnál.
11: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že kvůli situaci v Ceutě je potřeba okamžitě uzavřít schengenský prostor pro Španělsko. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Petra Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
18: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
19: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolité krajiny, respektive celá Evropa.
18: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
11: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřicích stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměr ukázal 39,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
11: I dnešní noc tak může být tropická. Na většině území teploty ani nad ránem neklesnou pod 20 stupňů. Rozpálené centrum Prahy se dnes snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou, třeba i přímo před staroměstským Orlojem.
17: K hasičskému autu na staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
20: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
17: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh, upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
21: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
17: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Radiožurnál.
11: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
22: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
23: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
24: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
23: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
25: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
23: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
11: Začíná divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, která připravilo víc než 80 desítek amatérských souborů.
26: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda, o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
27: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
26: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
27: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou Růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax. A také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná inspirativní loutková inscenace.
26: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka, a to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který podepsal dvouletý kontrakt s opcí. Denia bude žít v Praze a plánuje sledovat co nejvíc zápasů české nejvyšší soutěže.
1: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat Českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
0: Úvodní soutěžní zápas pod vedením Santiho Denii odehrají čeští fotbalisté v září v Lize národů proti Chorvatsku. Fotbalisté Sparty a Zlína se utkají o první body v tomto ročníku šance ligy. Jejich vzájemný souboj druhého kola začne na Letné už za necelou hodinu, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.
2: Nehoda na D6 před Prahou a kolona na D1 u Všechrom. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor a zpomalte za sjezdem na Hostivici. Na prvním kilometru se prudce brzdí, u sjezdu na Pražský okruh řeší nehodu v levém pruhu, zdržení 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru, do omezení na 23. kilometr pojedete 25 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most je před sjezdem na Průmyslovou po nehodě nadále blokovaný levý pruh. Kolona z Lanového mostu je teď na 15 minut. V místě nehody se brzdí i v protisměru, popojíždí se tak na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, zpomalíte za sjezdem na Dolní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů a na horách většinou kolem 23. To byly hlavní zprávy. Teď je tady publicistika a Tomáš Pancíř.
5: Jakou koncepci kulturní diplomacie má uplatňovat nově jmenovaný šéf českých center? Jaké dozvuky by mohl mít nekontrolovaný příliv migrantů do španělské severoafrické enklávy Ceuta? A co si slibovat od nástupu nového trenéra české fotbalové reprezentace Španěla Santiho Denii? Ministr zahraničí za motoristy sobě Petr Macinka k dnešnímu dni odvolal generální ředitelku českých center Jitku Pánek Jurkovou a sdělil, že na její místo nastoupí od srpna končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Ten před lety působil i jako generální ředitel státní agentury na podporu obchodu CzechTrade. Dosavadní šéfce českých center ministr poděkoval a uvedl, že od jmenování jejího nástupce si slibuje novou koncepci na poli kulturní diplomacie a posílení její efektivity, včetně škrtů v nákladech na ústředí českých center. Jejich počet se ale nemá snižovat. I když ještě v červnu ministr Macinka uvedl, že budoucnost českých center by mohly ohrozit ztráty spojené s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v Osace. Naším hostem je teď Ivan Jukl, od zítřka nový generální ředitel českých center. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vy jste dnes uvedl vlastně v souladu s tím, co říkal pan ministr, že za svůj primární úkol považujete redukci pražského ústředí českých center. Jak výrazná ta redukce bude?
6: To vám opravdu v tuto chvíli neumím říct, ale přišel jsem s tím, a určitě jsem nepoužil to slovo redukce, přišel jsem s tím, že ta vize do budoucna, jakou má naše ministerstvo i já osobně, tak je posílit zejména tu síť v zahraničí a prostě pokud možno prostě mít co nejvíc štíhlé ústředí. Ale ptáte-li se, jaká by to měla být místa nebo které pozice, tak já vlastně nastupuji do českých center až zítra, tak logicky tohle to vám ještě sdělit nemohu.
5: To znamená, že jste o tom ještě s panem ministrem nemluvili? Že žádnou představu nemáte?
6: My máme představu o tom, že ta síť se zachová, že zkusíme vlastně najít ještě model takový, aby naopak naše přítomnost zahraničí byla větší a budeme se samozřejmě snažit přenastavit fungování českých center tak, aby naplňovala to, co má naplňovat příspěvková organizace. To znamená, že alespoň částečně je schopná si na svůj provoz vydělat.
5: Říkáte, že ta síť se nebude zužovat. V tomto směru tedy máte jasnou garanci od pana ministra?
6: Ano.
5: Zároveň jste řekl, že do budoucna by se naopak ta síť mohla rozšiřovat. O jakých místech a o jakých termínech v tomto směru uvažujete?
6: My jsme se spíš bavili, a tam já vidím celkem logické zadání, podívat se, jak fungují podobné instituce ve světě, kde ne všude musíte mít přímo zástupce státu, ale může existovat něco, co jsme pracovně nazvali franšízou. To znamená, mohou různé krajanské spolky, teoreticky honorární konzulové, přátelé České republiky, prostě různé instituce a sdružení Českou republiku reprezentovat a my můžeme značku propůjčit za předpokladu, že se budou věnovat těm činnostem, které vlastně jsou ve statutu českých center.
5: V jakém časovém horizontu si něco takového dovedete představit?
6: No, v první

0: právě ten nový model fungování českých center musí především být založen na modelu poptávky, to znamená prostě tam, kde prostě je iniciativa, je chuť pomoci České republice právě způsobem, o kterém jsme mluvili, tak to je jeden dokonce z mých prvních úkolů během nástupu do funkce, obvolat vlastně všechny velvyslance, kolegy bývalé, promluvit s nimi o tom a zkusit najít nějakou ideální sestavu, alespoň pilotních projektů, kde bychom mohli tento model zahájit.
1: Vy jste říkal, že v řádu týdnů připravíte novou koncepci, ale předpokládám, že už jste o tom nějakým základním způsobem přemýšlel. Tak kam by se měla zaměřit pozornost českých center?
0: Paradoxně ta pozornost by se měla zaměřit k tomu, proč jsou česká centra zřízena. Když se podíváte do jejich zřizovací listiny, tak zjistíte, že těch aktivit, která mají česká centra dělat, je poměrně dost. Ať už se to týká informování o České republice, podpoře obchodních příležitostí, propagaci vědy, inovací, krajanských spolků nebo krajanských aktivit. Takže mým úkolem bude spíš najít takový způsob fungování, aby se ty aktivity navzájem podporovaly a nevylučovaly, a to myslím, že je očekávání pana ministra, aby například na aktivity, které mají podporovat český biznis zahraničí, aby se na ně nezapomnělo. Takže není to o tom, že by ty aktivity měly proti sobě, ale naopak spolu.
1: Máte pocit, že zatím se na to zapomíná, na podporu biznisu?
0: V každém případě se na to budu muset podívat. Čeká mě práce, budu mluvit s jedním každým ředitelem. Ze své osobní zkušenosti z Káhyry vím, že zrovna to bylo místo, kde se na to nezapomínalo, takže spíš se budu najít snažit modely, kde to fungovalo podle té představy, kterou jsme si říkali, a tak to ji rozšířit do celé sítě.
1: Ministr Petr Macinka z Motoristů sobě dnes řekl, že některá z center se podle něj plíživě proměnila do stavu, kdy se místo kulturní diplomacie začala věnovat kulturním válkám. To Petr Macinka označil za nepřijatelné. Máte stejný pocit, souhlasíte s tím hodnocením?
0: Já jsem do včerejška byl v Egyptě a potřebuji opravdu čas mluvit s jedním každým ředitelem českého centra, udělat si na jeho činnost vlastní názor. A především mě bude zajímat, jak do toho modelu českých center, který vlastně, no, podle kterého byla zřízena, tak jak ta činnost opravdu se dělá. A úplně si myslím, že těch aspektů, které mohou sedět či nesedět, může být více, takže určitě nechci vybírat podle jednoho jediného kritéria.
1: Takže zatím nemáte pocit nebo nevíte o nějakém českém centru, které by se věnovalo kulturní válkám místo kulturní diplomacie. Chápu to dobře.
0: Až budu generální ředitel českých center, což bude od zítra, tak se tomu budu věnovat na 100%.
1: Uvažujete už teď o nějakých personálních změnách v čele jednotlivých českých center?
0: Nerad bych vám odpovídal vlastně pořád stejně a chápete,
1: takhle, já tomu rozumím, že nastupujete zítra do funkce. Na druhé straně předpokládám, že nastupujete proto, že jste o tom přemýšlel, že máte nějakou představu, že jste o tom mluvil s panem ministrem zahraničí, že víte, jakou on má představu, tak proto se vás ptám. Předpokládám, že bez toho byste asi zítra nenastupoval.
0: Já především nastupuji s tím, že máme ujasněno, kam chceme česká centra dovést a čím vlastně porovnávat ten současný stav, který ještě neznám. Ten současný stav, víme, že byl neudržitelný zejména finančně, to se ministerstvu zahraničí podařilo zachránit, a jedna z prvních aktivit, kterým se budu věnovat, bude samozřejmě programová náplň a to, abych našel opravdu příklady nejlepší praxe a podle té praxe vlastně nastavil fungování té sítě, což i vlastně logicky implikuje, že prostě někteří lidé s námi budou nadále, někteří nás mohou opustit. Ale nechci předem říkat, kdo to bude.
1: Nový generální ředitel českých center Ivan Jukl byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Do funkce ho výraznou většinou schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Denia se s vedením fotbalové asociace dohodl na dvouleté smlouvě s opcí na další dva roky. 52-letý bývalý hráč Atletika Madrid slavil jako trenér úspěchy se španělskými mládežnickými výběry. Předloni dovedl španělský olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v Paříži. Kontakt podepsal s cílem postoupit na evropský šampionát v roce 2028.

0: The football in Czech Republic have not a problem.
1: Fotbal v České republice nemá problém, je silný. Pro nás trenéry teď bude klíčové vybrat správné hráče a profil týmu. Samozřejmě se chceme zlepšovat, je to hlavně o detailech, které na té nejvyšší úrovni dělají rozdíly. Mentálně jsou čeští hráči silní a my z nich musíme dostat to nejlepší.
2: To řekl dnes nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia. My už jsme ve spojení s fotbalovým expertem radiožurnálu Sport, bývalým úspěšným fotbalistou Pavlem Horvátem. Hezký podvečer.
3: Dobrý den.
2: Tak je Santi Denia dobrá volba?
3: Tak já si myslím, že to je hlavně velmi zajímavá volba. Myslím si, že nabízí určitý možnosti, které tady doteď nebyly. Samozřejmě nebude to jenom o něm, ale bude to i o lidech, kterýma se obklopí a to bude další rozhodující díl té skládanky.
2: Bude mít nový trenér dost sil, pravomocí a také podpory, aby změnil nastavení českého fotbalu, nebo nejsou potřeba nějaké zásadnější změny?
3: Tak nevím, jestli dost sil, to si myslím, že jo, je mu 52 let, myslím si, že by měl být nějak tak jako na vrcholu těch svých trenérských sil. Samozřejmě trenéři můžou být i starší, ale já si myslím, že určitě nezmění celý český fotbal hned, samozřejmě potřeba mu dát čas. Nevím, jestli úplně to období 2 let je dostačující, protože ten cyklus reprezentační je malinko jiný než na klubový úrovni, ale určitou možnost, jak ovlivnit náš fotbal, samozřejmě reprezentační, ale i třeba reprezentačních mládežnických týmů, tam určitě bude.
2: Dá se už teď spekulovat, na kom bude nový trenér stavět, jak by se mohlo proměnit složení národního týmu a jak by mohla vypadat jeho hra?
3: Tak spekulovat ne, ale určitě tam zaznělo to, že by chtěl Patrika Šika zpátky, což je logický. Myslím si, že každý trenér, který by teďka nastupoval k nároďáku, tak by přemýšlel o tom, jak oživit Patrika Šika, protože je to jeden z našich v současnosti nejlepších hráčů. Ale já si myslím, že tolik hráčů úplně zase nemáme, že bychom vyměnili 10 členů třeba z toho kádru, co byli teďka na mistrovství a dalo by se tam jiných 10 hráčů. To si myslím, že ne, že spíš se bude pracovat s nějakou širší nominací, teď myslím třeba 30-35 hráčů a z toho se bude následně jako rekrutovat ten základ toho národního týmu.
2: Styl španělských reprezentací i těch mládežnických je jiný, než jak jsme viděli v poslední době hrát českou fotbalovou reprezentaci. Dá se tohle do prostředí českého národního týmu přenést?
3: No, to je těžká otázka. Myslím si, že za nějakou dobu samozřejmě nějaký prvky ano, ale výchova hráčů u nás je daleko jiná, proto jsem zmiňoval to, že já bych si představoval, že přijde španělský trenér, který samozřejmě bude mít na starosti reprezentaci dospělou, ale že by měl být možná i mentorem těch reprezentačních trenérů v mládeži, aby jsme prostě se nějakou cestou posouvali a proto říkám, že ty 2 roky jsou za mě moc krátká doba.
2: Na odpolední tiskové konferenci nový reprezentační trenér mluvil o českém týmu s respektem, o výkonech na mistrovství světa, řekl, že to zase tak hrozné nebylo, řekl, že nechce všechno přivrátit vzhůru nohama. Nebyla by na místě ostřejší a kritičtější slova a možná větší razance od nového trenéra?
3: Ano, ano, dá se s tím souhlasit. Na druhou stranu, myslím si, že na první tiskové konferenci úplně nechcete všechno schazovat a všechno hanit. Já si myslím, že to bylo hodně diplomatický a tak nějak úměrný té situaci, v který vlastně trenér se svým asistentem prvně byl. Já si myslím, že budou ještě analyzovat celý mistrovství světa, že ty názory možná budou potom takový radikálnější, ale na tu první tiskovku si myslím, že to bylo akorát.
2: Santi Denia, vy už jste o tom několikrát mluvil, má smlouvu na 2 roky. Přitom hned na úvod povede český tým v elitní skupině Ligy národů. Našimi soupeři budou mistři světa ze Španělska, bronzový ze světového šampionátu Angličané a také Chorvatsko, které nás rozdrtilo v poslední kvalifikaci. Je tohle pro nového trenéra dobrý začátek, že to jsou duely, kde vlastně není co ztratit, anebo to může od začátku negativně ovlivnit pozici nového trenéra? Tak teď nevím, jestli se slyšíme s Pavlem Horvátem.
3: Ano, ano, slyším.
2: Tak je ten los Ligy národů spíš výhoda, že není co ztratit, anebo nevýhoda, že to může začít všechno vlastně negativně?
3: No, nebude to jednoduchý, samozřejmě začít porážkama není jednoduchý, ale asi si všichni uvědomuje sílu těch našich protivníků a myslím si, že jsme v takovém stavu, že já mám rád ty příběhy, kdy ty outsideri se zvedají ze samého dna, to jsme možná teďka trošku my, takže já si myslím, že musíme v tom hledat ty pozitivní věci a to bude rozhodující.
2: Říká fotbalový expert Radiožurnálu Sport, bývalý výborný fotbalista, také reprezentant Pavel Horváth. Díky, naslyšenou.
3: Díky, hezký den.
2: Byli jsme vystaveni útoku a narušení územní celistvosti Španělska, které podnikly mafie zaměřené na organizování nelegální migrace. To prohlásil dnes španělský premiér Pedro Sánchez k situaci ve španělském městě Ceuta na severoafrickém pobřeží. Tam od čtvrtka podle místního starosty doputovalo přes hranici s Marokem 50 až 60 tisíc migrantů. Zhruba tři čtvrtiny z nich se už dnes vrátili zpět a podle premiéra Sáncheze marocké úřady dál spolupracují v tomto směru se španělskými partnery. Marocké úřady také zpřísnily kontrolu nad částí hranice, u které se tísní tisíce lidí, kteří by je chtěli překročit. Pomoc Španělsku při kontrole hranic nabídli například předsedkyně Evropské komise a také francouzský prezident. Italský ministr zahraničí i český premiér označili aktuální vývoj za selhání španělské vlády a vyzvali, aby tato země byla vyřazena ze schengenského prostoru volného pohybu. Naším dalším hostem je Robert Stojanov, odborník na otázky migrace z provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy univerzity. Dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Podle zpravodajů není jasné, co v předchozích dnech podnikaly jednotky marocké pohraniční stráže, proč nebyly ty velké skupiny migrantů rozptýleny nebo proč jim zjevně nestály v cestě žádné překážky. Nebylo to zkrátka v silách marockých úřadů?
4: Je to příliš čerstvé, nevíme úplně přesně, co se jako stalo, ale dle dostupných informací a z těch videí, které jdou vidět na internetu, skutečně jako nebránili marocké síly tomu příchodu těch migrantů do té Ceuty a španělské bezpečnostní síly neměly dostatečné kapacity, evidentně, to bylo jasně vidět. Jo. Já to odhaduji tak, že to byla jako dobrá strategie, odhadují prostě náhlý útok za pomocí převadičů, kteří to takhle naplánovali a ukázali nám názorně, jak nefunguje restriktivní imigrační politika. Jako to, co se tady některé státy snaží, jako je koncept, to je pevnost Evropa, tak ten prostě nikdy nefungoval. Přes toho opakované pokusy vždycky jako nějaká dobrá strategie ho dokázala narušit.
2: Může to souviset ten přístup marockých úřadů s diplomatickými spory mezi Španělskem a Marokem, které oficiálně neuznává ty španělské enklávy v severní Africe?
4: Ano, já se domnívám, že to bude v pozadí. Nevím, do jaké míry hrálo to roli, ale vzhledem k tomu, že co jste říkal na začátku, že ty marocké bezpečnostní síly tam nějak jako nefungovaly, nebo nebylo je ani vůbec vidět, že jo? Že by fakt jako rozpilovali nebo bránili těm lidem, aby přicházeli do Ceuty, tak já si myslím, že tam bude to, ta úloha marocké vlády nebo marocké administrativy tam bude jako sedět za tím, že vlastně oni nejenom, že neuznávají tu Ceutu a Melilu, ale pozor, Španělsko taky neuznává okupaci západní Sahary ze strany marockých úřadů, což třeba USA a řada z dalších zemí jakoby uznala. No a možná tam může být ještě další věc a to je více financí. To znamená snaha získat z Evropské unie více peněz na to, aby jak si oficiálně bránili té imigraci do Španělska či Evropské unie.
2: Jakou roli v té situaci hraje nedávný rozsudek španělského nejvyššího soudu, podle kterého nelze automaticky vracet migranty, kteří se snaží dostat do španělských enkláv na severu Afriky?
4: Zásadní. Zásadní, to znamená, aspoň z médií, kde jsem četl tady tuto zprávu, to rozhodnutí tohoto soudu umožnilo, že lidé, kteří přicházejí jako z moře, by měli být považováni za lidé, kteří na moři ztroskotali a musí být o ně postaráno a nemůžou být i hned vráceni do Maroka, na rozdíl od lidí, kteří přicházeli z té pevniny. Nicméně, celá řada videí, kterou jsem viděl, ukazují, že ty lidé i z té pevniny přicházejí, že obcházejí takový ten plot, který tam je. To znamená, myslím si, že jako zásadní v této chvíli, jako bezprostředně, nicméně naše výzkumy v rámci Spatial Hubu na Mendelově univerzitě ukazují, že v podstatě v posledních letech je to spíš jako kombinace faktorů, to znamená z těch snímků je vidět, že přicházejí především mladí muži a právě naše výzkumy ukazují, že jsou to většinou vzdělaní muži ze střední třídy, což i na videích je vidět, že jsou to slušně oblečení lidé s mobilními telefony a kteří prostě v Evropské unii nebo ve Španělsku hledají jako větší možnosti uplatnění na trhu práce a větší možnosti kvality života a realizace svých vlastních ambicí, které prostě v jejich zemí nemůžou dosáhnout díky tomu demografickému růstu a díky té nefungující ekonomice v těchto zemí. Konečně je to vidět, že to byli prostě mladí muži z generace Z, která má jednu společnou globální vlastnost a to nechtějí žít životy svých rodičů. Jo, to ukázali nám už revoluce Bangladeši a Nepálu, kde byly zvrženy vlády, ale tady v Africe mají trošku jiný přístup, to znamená unik tady z těch životů svých rodičů je třeba právě imigrace do Evropské unie.
2: Velmi stručně, už jsem říkal, že se dnes objevily výzvy i od Andreje Babiše, aby Španělsko bylo vyloučeno ze Schengenu. Je to na místě?
4: Je to hloupost, je to samozřejmě strašná kravina. Jediné, o čem by se dalo uvažovat, aby právě tyto jako bývalé kolonie mimo evropský prostor byly třeba vyloučeny z toho šengenského prostoru, ale jinak je to kravina.
2: Říká odborník na migraci z Mendelovy univerzity v Brně Robert Stojanov. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
4: Rádo se stalo, moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký večer a víkend.
2: Děkuju. A k tomu se od mikrofonu připojuje i Tomáš Mancíř.
5: Český rozhlas plus zprávy.
6: Policisté zadrželi zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Podle kriminalistů ukradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění ukradených peněz. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i samotná centrální banka. Bankovní rada rozhodla, že zadá mimořádný interní audit. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vracet domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 000 hektarů porostu. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Při pobytu venku by tam měli lidé omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi a taky pro malé děti. Smogová situace souvisí s extrémně vysokými teplotami. Tchaj-wan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tchaj-wan je chce využít mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolina Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siňakovou. Jako náhradnice je připravená dvojnásobná grandslamová šampionka Barbora Krejčíková.
7: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda na jižní spojce. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice z 15. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje do omezení na 23. kilometr, tam pojedete necelých 20 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy stále opatrně za sjezdem na Hostivici. Na 0,5. kilometru při sjezdu na okruh havarovalo osobní auto. Uzavřený je levý pruh, místo je označené šipkou. Brzdí se v zatáčce, výrazněji se nezdržíte. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most je před sjezdem na Průmyslovou po nehodě nadále blokovaný levý pruh.
8: Za novým mostem je nehoda několika aut v levém pruhu. Už to tam šetří policie, ale kolona je dlouhá, protože je prostě pátek a je odpoledne.
7: Kolona začíná před Lanovým mostem a je teď na více než 20 minut. V koloně udržujte uličku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochladí na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17. Obloha bude oblačná až zatažená, ještě i s přeháňkami nebo bouřkami. Na východě území i polojasná. Zítra přes den čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Migrační krize ve španělské Soutě a italská hrozba pro Schengen? Souboj koalice a opozice o podobu státního rozpočtu? Či změny v německé vládě a další problémy kancléře Merce? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
5: Názory a argumenty.
9: Do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky včera nekontrolovatelně proniklo podle některých zdrojů až 50 tisíc nelegálních migrantů ze sousedního Maroka. Další až 2 tisíce se do Ceuty dostali v minulých dnech, přinejmenším 10 se jich podle deníku El País při pokusech do Ceuty kolem pobřeží přeplavat utopilo. Policie situaci zcela přestala zvládat. Madrid nakonec po určitém váhání povolal armádu. Italská premiérka Giorgia Meloniová v reakci na krizi varovala, že její země nehodlá jenom přihlížet a je připravena přijmout patřičná bezpečnostní opatření, včetně pozastavení svobody pohybu v schengenském prostoru ve vztahu ke Španělsku. A o tom budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Jak a proč se situace v Ceutě natolik vyhrotila? Jak hodnotíš postup španělských úřadů a nakolik je Meloniové varování hrozbou pro Schengen?
10: Scény, které teď vidíme ze Ceuty, jsou dosti varující, dramatické. Vypadá to, že tam panuje docela velký chaos. Tisíce lidí, kteří vzali útokem jak ten plot, který tam už stojí, tak především se snažili obeplavat bariéry vlastně po moři, přičemž, jak už zaznělo, tak několik lidí utonulo. Média popisují, že tam viděli něco jako bojové scény. To jsou všechno obrázky, které vlastně docela důvěrně známe z toho krizového roku 2015, a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč nejenom Giorgia Meloniová, ale i další politici teď mluví tónem, jakým mluví, protože se asi obávají, aby se nevrátila ta situace podobná jako v roce 2015. A řekl bych, že ta španělská reakce, která teď už zdá se bude docela tvrdá, protože španělská vláda nasazuje tedy armádu, takže k tomuto kroku přistoupila až pod tíhou okolností. Na tom počátku vlastně ti první příchozí přicházeli bez nějakých větších problémů, bez toho, že by jim snad pobřežní nebo pohraniční stráž stála v cestě, ale teprve, až když se ta situace opravdu vyhrotila, tak vláda Pedra Sancheze zatáhla za brzdu, a tady je, myslím, potřeba dodat ten kontext. Pedro Sanchez a jeho levicová vláda dlouhodobě patří teď už docela k menšině názorové, řekněme, v tom smyslu, že vždy patřila spíše k těm vstřícnějším vládám směrem k migrantům. Pedro Sanchez dokonce vzbudil poměrně velkou pozornost svým návrhem, ve kterém teď už dokonce i postupuje legalizovat 100 000 nelegálně působících migrantů na španělském území, kteří třeba nezískali azyl, tak a jsou tam tím pádem bez právního titulu, tak legalizovat jejich pobyt, což právě vyvolává množství kritiky ze strany jiných zemí.
9: Nepřispěl právě tento postoj španělského premiéra k tomu, že se migranti vydali do Ceuty?
10: Já si myslím, že je to dost pravděpodobné. Španělská vláda si, myslím, koledovala o tento typ problémů, a to je také důvod, ten stěžejní důvod, řekl bych, nejenom toto se děje v Ceutě, ale především tento návrh, proč se teď mluví o tom, zda Španělsko nějakým způsobem nevyloučit ze schengenského prostoru. Popravdě řečeno, moc nevím, jak by se pro něco takového našla politická podpora. Každopádně ten fakt, že teď ti příchozí a i pašeráci lidí vidí jakousi cestu, jak si legalizovat pobyt na evropském území, možná ještě poslední šanci, řekněme, protože zase kontext ještě toho, že začíná účinkovat migrační, nebo začala před několika týdny účinkovat evropský azylový a migrační pakt, který výrazným způsobem zpřísňuje podmínky, tak toto může působit jako něco, co může být tím takzvaným půlfaktorem, něco, co může zvyšovat motivaci jak těch žadatelů o azyl, tak i pašeráků lidí využít poslední díry, které tady stále ještě jsou. A řekněme si otevřeně, že Ceuta je bolestivé a slabé místo v ochraně vnějších hranic. Je to, připomeňme, exkláva plně obklopená marockým územím, která se velice špatně brání, a podle informací z médií teď těch lidí celkově by tam mělo být 50 tisíc z řad migrantů, což je víc než polovina vlastně obyvatel, kteří jinak v tom městě žijí.
9: Hovořil jsi o novém migračním paktu. Mohl by on nějak španělským úřadům pomoci, nebo naopak komplikuje
10: Já si myslím, že to, co teď vidíme, bude lakmusovým papírkem toho, jestli migrační pakt může fungovat či ne, protože on dává nástroje členským státům, a stále jsou to členské státy, které jsou primárně zodpovědné za ochranu hranic a za bezpečnost, dává jim nové nástroje, jak tu situaci lépe kontrolovaně zvládat, ale bude samozřejmě teď na Španělsku, zda se rozhodne využít. A jak tvrdě, je tady poměrně velká kritika ze strany třeba lidskoprávních organizací, které varují, že to může vést k velice tvrdým postupům na hranici mezinárodního práva. To stěžení, co teď asi Španělsko může využít, je možnost vůbec neumožnit těm příchozím možnost o azyl požádat a rovno je zařadit k návratu, ale to se velice těžko bude dělat kapacitně, kde ty počty příchozích výrazně převyšují kapacity španělských úřadů na místě.
9: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, děkuji.
10: Díky.
9: Blaho státu. To je titulek dnešního příspěvku dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové.
11: Je jen jediná věc, na které se v souboji o státní rozpočet na příští rok vládní koalice a opozice shodnou. Poslanci obou stran se zapřísahávají, že jim nejde o nic jiného než o blaho České republiky. Problém je, že si pod tímto pojmem představuje každá něco jiného. Zatímco Babišova vláda věří na světlé zítřky a rozhazuje peníze stylem kropící konve, obává se opozice, že Andrej Babiš vede stát k bankrotu podle hesla Po nás potopa. Tento týden varovala před zadlužováním státu i 20 renomovaných ekonomů, podle nichž by za předpokladu, že by se naplnily všechny již schválené výdaje a závazky, aniž by vláda přijala úsporná opatření, mohl deficit státního rozpočtu dosáhnout až 400 miliard korun. Což by oproti schodku 310 miliard v letošním roce znamenalo nárůst o 90 miliard. Tak velký a rychlý skok ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Faktem na druhé straně je, že se zadlužením bojují i další státy Evropské unie. Ovšem v posledních letech hlavně z toho důvodu, že mnohem víc investují do obrany a bezpečnosti svých občanů. Což evidentně není priorita současné vládní koalice. Česká armáda sice dostane na příští rok o zhruba 35 miliard víc než letos, tedy 190 miliard místo letošních 155, což vypadá úctyhodně, ale ve skutečnosti to budou vzhledem k závazkům vůči NATO s odřenými zády právě jen ta 2%, která měla Česká republika odevzdat už loni. Jak bude moct Česká republika po Babišově vládnutí dosáhnout do roku 35 o něch 5%, ke kterým se v rámci NATO zavázala, je ve hvězdách. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny je nárůst o 35 miliard přesto dostatečný, a sice i z toho důvodu, že při předchozím skokovém navýšení měl rezort problém všechny peníze efektivně utratit a část prostředků se řešila zálohou na americké stíhačky F-35. Ty mají do Česka přiletět v roce 2031. Pak ale budou muset v pravidelných intervalech odlétat do Washingtonu na update. F-35 jsou totiž víc než jen obyčejná letadla. Jsou to létající počítače. Bez pravidelné údržby se neobejdou. Jenže tu jim podle smluv nesmí poskytovat nikdo jiný než odborníci ve Spojených státech. To vše se děje v době, kdy se způsob válčení mění tryskem. Mluví-li ministr obrany o problémech armády s efektivním utrácením finančních prostředků, něco na jeho slovech jistě je. Ovšem hlavně v tom smyslu, že si koaliční vláda evidentně odmítá připustit vážnost situace. A to přes skutečnost, že se okno příležitostí v Evropě pomalu, ale jistě zavírá.
9: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Německý kancléř Friedrich Merz sáhl ke změnám ve svém kabinetu. Jeho kroky ale vedly k novému napětí ve vládní koalici i jeho vlastní straně CDU. Více editor deníku Právo Robert Schuster.
12: Častou reakcí premiérů, kteří se ocitli v krizi a čelí silnému tlaku, je, že sáhnou po personálních změnách ve vládě. Vymění pár členů kabinetu a doufají, že se tím aspoň na chvíli stočí pozornost někam jinam. Někdy to pomůže, jindy ale ten efekt zase rychle vyprchá. K podobnému kroku před časem sáhl i německý kancléř Friedrich Merz. Jeho vláda i on sám čelí dlouhodobému poklesu popularity. Negativní trend zatím nedokázala zvrátit ani nedávno schválená reformní opatření. Jenomže, jak už to tak u Merce bývá, zdánlivě nic nemůže proběhnout hladce, což platí i pro změny jeho kabinetu. Přísně vzato byl spouštěčem všeho vynucený odchod šéfa křesťansko-demokratických poslanců Jence Špána z čela frakce ve spolkovém sněmu. Důvodem bylo, že spolu se svým manželem oznámili narození syna, kterého jim porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je tato praxe zakázaná a rovněž samotný Špán, jenž byl v minulosti ministrem zdravotnictví, se stavil vždy proti jakémukoliv uvolňování platných pravidel. Právě tento rozpor mezi teorií a praxí vyvolal v jeho straně vlnu nevole a vedl ke Špánově odchodu z vlivné pozice. Tím se Merzovi otevřel prostor pro rozsáhlejší změny. Jinak mu dalo obsazení místa v čele klubu šanci dostat tam někoho, kdo je vůči němu loajální. V případě ambiciozního Špána si tím nemohl být nikdy stoprocentně jistý. Kancléřova volba padla na dosavadního šéfa úřadu vlády Thorstena Freie. Politika, jenž si podle pozorovatelů, dosud nepočínal úplně úspěšně, pokud šlo o koordinaci práce ministerstev a celé koalice. Disponuje naopak letitými zkušenostmi z parlamentu, včetně dobrých osobních kontaktů na klíčové poslance koaličních sociálních demokratů. Zajímavé je, koho Merz povolal na místo Freie. Dosavadní ministryni zdravotnictví Ninu Varkenovou. Kdysi málo známá politička si za poslední měsíce získala uznání, když odstartovala reformu financování zdravotnictví, což bylo odjakživa považováno za jeden z nejnemožnějších úkolů německé politiky. Svou misi na ministerstvu sice ještě zdaleka nesplnila, ale Merz teď potřebuje někde jinde. Až do té chvíle probíhaly změny ve vládě docela dobře. Pak se ale rozhodl Merz vyhodit i ministra dopravy Patrika Schniedera. Proč, nikdo úplně neví a kancléř to také nevysvětlil. Možná mu vadilo, že německá železnice stále ještě připomíná jedno velké staveniště a nízká přesnost spojů nepřestává být oblíbeným konverzačním tématem. Skutečnost, že končí, zavolal Merz ministrovi na dovolenou a jeho odchod oznámil dřív, než za něj měl náhradu. Takže ministr dlouho nevěděl, na čem je, považoval to za nedůstojné a proto nakonec sám svého šéfa veřejně požádal, aby ho z vlády odvolal. Tím spustil Schnieder velkou vlnu solidarity uvnitř vlastní strany. Merzovi je od té doby vyčítán špatný styl a necitlivý postup. Poslední zasedání širšího stranického vedení mělo proběhnout ve velmi bouřivé atmosféře, kdy jeden z členů vmetl stranickému šéfovi do tváře, aby si laskavě uvědomil, že řídí stranu a nikoli firmu. I další členové nejužšího vedení dávali Merzovi najevo, že s jeho postupem nesouhlasí. Celé to vyvrcholilo tím, že poslanci ze Schniederovy domovské spolkové země po Rýní Falce odřekli setkání s kancléřem, které už měli dlouho naplánované. V dopise, který mu napsali, mimo jiné stálo, že, cituji, aktuálně nevidíme možnost ke společnému jednání, neboť to předpokládá minimum vzájemné důvěry a úcty, což ale v danou chvíli není zaručeno. Merce samotného poslední události zjevně zaskočily. Slibuje lepší komunikaci a neskrývá přesvědčení, že nejpozději s příchodem podzimu se zase všechno urovná. To je dost nereálná představa, když si uvědomíme, že právě v září proběhnou v Německu troje regionální volby, kdy minimálně ve dvou případech, v Sasku a Anhaltsku a Mecklenburgsku předním Pomořansku, musí kancléřova strana počítat s jasnou porážkou. Zda se křesťanským demokratům podaří vyhrát aspoň v Berlíně, je po nedávném islamistickém útoku na Pochod hrdosti přinejmenším nejisté.
9: To byl komentář editora deníku Právo Roberta Šustra.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Český premiér Andrej Babiš tento týden po schůzce na ministerstvu financí k přípravě státního rozpočtu na příští rok zkritizoval výši podpory v nezaměstnanosti, tak jak platí od letošního roku. Nově se podpora v prvních měsících zvedla ze 65 na 80% předchozího výdělku. Při delší době bez práce ale naopak klesá více než dříve. U mikrofonu je Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
13: Vláda premiéra Andreje Babiše se chce zaměřit na podporu v nezaměstnanosti. Přesně řečeno, chce ji snížit. Premiérovi připadá nelogické a nespravedlivé, že se v prvních měsících nezaměstnanosti zvýšila. Kdo chce, práci si podle něj najde. Dává to smysl. V Česku je nezaměstnanost stále relativně nízká a firmy si stěžují na nedostatek pracovníků. Snížení dávek by zrychlil návrat nezaměstnaných do práce. Jenže jde i o to, do jaké práce se člověk dostane. Vyšší podpora má mimo jiné umožnit člověku, aby si našel zaměstnání, které lépe odpovídá jeho schopnostem. A to může trvat o něco déle. Představme si člověka, který přišel o práci. Může přijmout první místo, které se nabízí, třeba za podobnou mzdu jako předtím, nebo dokonce nižší. Nebo může několik týdnů hledat a najít zaměstnání, kde využije své zkušenosti lépe a vydělá si více. Pro něj i pro ekonomiku může být druhá varianta výhodnější. K tomu ale potřebuje peníze, státní podporu. Člověk, který ví, že za pár týdnů přijde o značnou část příjmu, má menší prostor si práci vybírat a větší motivaci vzít cokoliv. Neznamená to automaticky, že čím vyšší podpora, tím lépe. Příliš štědré dávky mohou lidi odrazovat od práce. Debata o jejich výši je legitimní. Jenže u nás nejsou dávky, aspoň pro lidi s vyššími příjmy, příliš vysoké. A v plné výši se vyplácí doslova jen pár měsíců. Pokud je snížíme, podnikatelé sice získají pracovníky snadněji a levněji, ale zároveň budou mít menší důvod zvyšovat mzdy a investovat do technologií. Je to výhodné hlavně pro ty firmy, které spoléhají na levnou pracovní sílu, a ty reprezentuje právě premiér a podnikatel Babiš. Nehledě na to, že se zvýšením podpory v nezaměstnanosti přišla i kratší výpovědní lhůta a delší zkušební doba. To by zůstalo a rovnováha mezi zaměstnanci a zaměstnavateli by se tak vychýlila ve prospěch zaměstnavatelů. Chceme skutečně řešit nedostatek lidí tím, že budeme co nejrychleji posílat na jakákoliv volná místa a nepřímo tak podporovat majitele montoven? Nebo chceme, aby se firmy přizpůsobily nedostatku pracovní síly vyššími mzdami, investicemi a produktivnější výrobou? To je, oč tu běží.
9: Nad výší podpory v nezaměstnanosti se zamýšlel Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz. A na řadě už je pravidelné okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru Novinky. Dnes o tom, kde také hledá současný kremelský režim své vzory.
14: Tuhle jsem se podíval na krátké agitační video, kde se vyprávělo, že Hitler je osvoboditel. Vedle toho bylo delší video, které ukazovalo, jak bezpečné je žití pod dozorem nacistické policie. Další filmeček, který zachycoval cestu místních lidí z území okupovaných Hitlerovým Německem, jejich příjezd do Třetí říše a skvělý život, který tam jako gastarbeitři měli, se na stejném místě také našel. Komentáře k agitkám chyběly. Takže to bylo ryzí velebení. Co to má autor za zvláštní záliby brouzdat po nacistických webech? Mohli by se rozhorštit posluchači a byli by vedle. Všechny tyto perly bez jakéhokoliv vysvětlujícího dodatku zveřejnila na svých oficiálních stránkách úplně jiná instituce. Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace. Jde o část věnovanou výstavě Ochrana suverenity ruského státu, historie a současnost. Projekt se skládá z několika částí. Registru zahraničních agentů, sekcí věnovaných historii země a také fotografií a dokumentárních filmů. Právě mezi dokumentárními filmy byla nacistická agitační díla, pochopitelně v ruském jazyce. Jak rádi říkávali putinovští propagandisté, náhoda? Nemyslím si to. Pojďme dát tuto informaci do současného kontextu. Při otevření hlavního chrámu ozbrojených sil Ruska, chrám Vzkříšení Krista, v parku Patriot u Kubinky v červnu 2020 náměstek ministra obrany Ruska Timur Ivanov oznámil, že v přilehlém muzejním komplexu Daroga paměti, Cesta paměti, jsou vystaveny osobní věci Adolfa Hitlera, včetně jeho vojenské čepice a obleku, získaných sovětskými vojáky v roce 1945 v Berlíně. Označil to za jedinečné exponáty. Vladimír Putin na setkání s rabíny 9. července 2014 s uznáním poznamenal: Goebbels říkal, čím neuvěřitelnější lež, tím rychleji ji uvěří, a dosahoval svého, byl to talentovaný člověk. To není všechno. Jak jsem se již zmínil, nacistické agitky bez jakéhokoliv komentáře jsou součástí výstavy prezentované na stránkách Ruského ministerstva spravedlnosti. Další části této výstavy je podrobný seznam Kremlem vyhlášených zahraničních agentů s propracovanou grafikou a fotografiemi dotyčných. Tady současný ruský režim navazuje i hned na dva totalitní jevy. Jednak jde o napodobení stalinské doby v Sovětském svazu, kde se počínaje koncem 30. let až do Stalinovy smrti v březnu 1953 vyhlašovali nepřátelé lidu, kteří pak mizeli v gulagu nebo byli rovno zlikvidováni. Ale pokrok nezastavíš. Za Stalina se žádné podrobné seznamy nepřátel lidu nezveřejňovaly. Filmový producent Alexander Rodňanský, nyní v exilu, si rovněž všiml 100% shody akcí ruského režimu s kroky nacistů a zveřejnil faksimilé první stránky nacistického listu Völkischer Beobachter s fotografiemi tehdejších nepřátel lidu dle Hitlera. Českoslovenští komunisté v 50. letech razili heslo Sovětský svaz, náš vzor. V současném Rusku je stále více doma heslo Třetí říše, náš vzor.
15: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru. Zbývá už jen pravidelná glosa. Jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové, nazvala ji Jablečný koláč.
16: Kdysi jsem asi půl roku psala povídku o svém bývalém. Věřila jsem, že až si ji přečte, pochopí, že se ke mně nechoval úplně fér. Po přečtení mi řekl: Hustý, o kom to bylo, znám ho? V tu chvíli mi došlo, že jsme celou dobu žili každý v jiném příběhu. Připomněl mi to dánský film Adamova jablka. Neonacista Adam přijede na faru, kam byl přidělen v rámci veřejně prospěšných prací. Fanaticky věřící farář Ivan řekne Adamovi, že už se ho nemohl dočkat a že jako neonacista vůbec nevypadá. Chce mu vzít tašku a hned slízne facku. Chápu, lidé, co byli ve vězení, jsou na své věci asi dost hákliví, řekne. Hned první den pobytu na faře Adam sundá ze zdi kříž a místo něj pověsí Hitlera. Ivan vejde do pokoje a zavadí pohledem o fotku. Fešák, tatínek? Ne, Hitler, řekne Adam otráveně. Aha, já myslel, že Hitler měl plnovous. Ne, to byl Stalin. Ivan svěří Adamovi jediný úkol. Má se starat o starou jabloň a upéct z jejich plodů koláč. Jenže strom napadnou havrani, pak červy, zuboženou jabloň sežehne blesk a nakonec nefunguje ani trouba. Pro Adama je každá další pohroma důkazem, že svět je zlý. Ivan ale každou z nich vnímá úplně jinak. Stejně tak, jako si odmítá připustit, že jeho vlastní syn je chromý. Pořád se přitom vrací ke koláči. Nakonec to Adam nevydrží. Ivane, vzdej to, tvůj fracek je chromajzl, přiznej si to, Bůh tě nemá rád a trestá tě. Ivan odpoví, ale no tak. Možná je trochu na štíru s velkou násobilkou a to je všechno. Teprve když Ivan nakonec kolabuje, Adam koláč upeče. Možná právě proto mi ten film utkvěl v hlavě. Lidé se totiž nemění ve chvíli, kdy prohrají hádku, ale až tehdy, když jsou na chvíli nuceni žít jiný příběh. Možná jsem tehdy místo povídky měla nechat svého bývalého upéct koláč. Jenže on už se mnou dávno nepek, za to já mu dělala troubu.
15: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
5: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě, také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Ondřej Soukup,
18: Josef Pazderka, míříme na východ.
17: Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu.
18: Další rys Vladimira Putina, to je paranoia, to je utajování.
17: Lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem, tak nesmí mít mobilní telefony.
18: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Čeští hasiči se vrátili ze 14-denní mise v Řecku. V Česku dnes znovu padaly teplotní rekordy, v Plzni naměřili 39,5 stupně. Zlínští fotbalisté hrají na pražské Letné předehrávku druhého ligového kola se Spartou. Kolonu čekejte na dálnici D1 u Mirošovic směrem do Brna. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: 22 českých hasičů se dnes vrátilo z mise v řeckém městě Patra na severním Peloponésu. Dva týdny tam pomáhali s hašením lesních požárů. V pražských Holešovicích je přivítalo vedení sboru a na místě je taky naše reportérka Laura Hajková.
19: Čeští hasiči k zásahu na zmíněné dva týdny vyrazili celkem čtyřikrát. Nejnáročnější podle nich byly povětrnostní podmínky a úplně jiná vegetace. Požáry se tam šíří rychleji než ve střední Evropě. Naposledy zasahovali dnes ráno, kdy museli čelit frontě šíření požáru ve svahu a proti větru. K týmu byly vždy přiděleni dva řečtí styční důstojníci, kteří českým hasičům pomáhali. Když zrovna hasiči nezasahovali u požáru, předávali si zkušenosti s ostatními, cvičili zásahy a dělali monitoring. Na místě je vystřídal další 22členný tým. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.
6: Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a taky, že zajistí nepřetržitý provoz v případě krize. Pod zákon spadají některé firmy energetiky, vodárenství nebo potravinářství. Přihlásit se musí přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
20: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
6: Ministerstvo vnitra pak určí, jestli firma pod kritickou infrastrukturu skutečně patří. Od rozhodnutí pak mají společnosti 10 měsíců. Série explozí se ozývaly z vojenského cvičiště u města Chelmenicky na středozápadě Ukrajiny. Příčiny ani případný počet obětí úřady zatím neoznámily.
21: Tlaková vlna po sérii silných výbuchů vyrazila okna a poškodila domy kolem cvičiště. Explozím nepředcházelo varování o ruském vzdušném útoku a vojenská policie proto vyšetřuje, co se na cvičišti vlastně stalo. Oblastní vojenská zpráva pouze potvrdila, že v dané lokalitě došlo k mimořádné události. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích informoval o zmařeném pokusu o atentát na velitele 13. brigády Národní gardy Chartia Ihora Obolenského. Útočníka i jeho komplice už bezpečnostní složky zadržely, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
6: Teplotní rekord pro poslední červencový den dnes padl na 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, kde naměřili 39,4 stupně. Na pětině stanic teploty překonaly měsíční rekord a na každé 20. stanici bylo nejtepleji za celý letošní rok. Do Česka míří studená fronta, díky které by se zítra mohlo lehce ochladit. Teploty se ale budou dál na většině území držet kolem 30 stupňů. Tropická bude taky dnešní noc.
0: Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace a prvním zahraničním v historii. Do funkce ho schválil výkonný výbor svazu a 52-letý Španěl tak mohl podepsat dvouletou smlouvu s opcí. Jedním z asistentů bude jeho krajan Pablo Amo. Fotbalisté Sparty přivítali v předehrávce druhého kola šance ligy na pražské Letné Zlín. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport komentuje Tomáš Petr.
1: Začíná čtvrtá minuta zápasu, Sparta Zlín zatím nerozhodně 0-0. Letenští nasadili do tohoto utkání také svou letní posilu norského forwarda Brunese. Zlín ten oproti minulému kolu udělal hned 5 změn v sestavě. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Vedení Sparty zveřejnilo pár hodin před výkopem jména dvou nových posil. Přichází Nor Gudál z Tromze a Roman Macek z Mladé Boleslavy. To Matěj Valenta přestupuje z Plzně do Hradce Králové.
7: Kolona na D1 u Všechroma, nehoda na D6 u Pražského okruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 16. kilometru popojíždí kolona do omezení na 23. kilometr. Je to stále na 25 minut a provoz zpomalila také bouřka, už se jede o něco rychleji. Na D6 z Karlových Varů na příjezdu do Prahy stále opatrně na půltém kilometru je stále auto po dřívější nehodě. Místo je označené.
22: Těsně před odsjetem vlastně na Pražský okruh, tak je v levém pruhu auto na střeše.
7: V Praze na jižní spojce směrem na Černý most za Lanovým mostem nadále řeší nehodu. Blokovaný je levý pruh, zpomaluje se před Lanovým mostem, postojíte 15 minut. A silnice 40 z Valtic do Mikulova byla za Valticemi uzavřená po vážné nehodě, už se dá projet alespoň Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
24: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru pak bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy.
25: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Jakou roli v tom hrají sociální sítě? Probereme v posledním díle série Kořist. Tentokrát s Lucí Čižmářovou, terénní zooložkou Zoo Olomouc a spoluzakladatelkou záchranného programu Kukang. Dnes je pátek 31. července. Dobrý den a díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
27: Dobrý den.
26: Já vám musím říct, že jsem viděl pár hodně děsivých fotografií a videí pašování outloňů z posledních let. Třeba v punčocháčích nebo v krabičkách od žárovek. Ne nějakých malých, ale větších žárovek. Ale stejně, to musí být přece pro ta zvířata příšerně stresující, ne?
27: No to určitě. Opravdu jako ten obchod s těmi zvířaty je jako nepředstavitelný v tom, co se všechno vymyslí, aby se ta zvířata mohla propašovat a aby nebyla nalezena. Hmm. Ono se toho zdá, že se toho chrlí hodně a že toho obchodu je opravdu jako velké množství, ale ono se říká, že se zachytí opravdu jenom 10% asi zhruba z toho, co opravdu jako v tom světě probíhá. Takže ty čísla jsou enormní a ta zvířata často nepřežijí. Třeba u outloňů se dokonce uvádí, že až 80 až 90% vůbec nepřežije to, že se dostane k tomu potenciálnímu konečnému zákazníkovi, což je teda jako ohromné číslo samozřejmě kvůli těm podmínkám, v kterých se pašují i v kterých se posléze potom třeba chovají.
26: No ty podmínky jsou, jak už jsem popsal, tragické. Mimochodem opakovaně byly v minulosti tito outloňové pašování na základě online objednávek přes sociální sítě. To znamená, že k těm koncovým uživatelům, o kterých vy mluvíte a kteří jsou, a ptám se,
2: patrně zejména v Ázii, se dostávají jako domácí mazlíčci?
27: Ano, je to přesně tak. Já když jsem tady s tou prací začínala, což je asi jako rok 2012, tak opravdu ti outloni v té Ázii šli hodně vidět i na těch ulicích, nebo jako na těch trzích tam takhle jako byli vidět. Teď se to hodně změnilo, samozřejmě tím, jak se ty sociální sítě, jako tady ten velký boom nastal, tak se to hodně přesunulo tam, protože je to skrytější a bezpečnější pro ty překupníky. Což je potom horší pro ty úředníky jako vůbec nalézat ty obchody a vůbec to rozkrývat, protože ty sociální sítě jsou opravdu, sice tam jako naleznete ve vyhledávání ty obchody, ale těžko potom naleznete toho pachatele, toho pašeráka, takže se to hodně přesunulo tam. Ano, jak jste řekl, jako nejvíc je to asi pro asijský trh, pořád tady tohleto platí, ale nejsou výjimky ani jako pašování outloňů do Evropy, do Ameriky a i do tady těchhletech států.
2: A řekněte, za kolik se outloň prodává?
27: Je to strašně rozdílné. Pokud se zeptáte opravdu jako Indonézanů třeba v Indonésii, kde já působím, tak ti outloni se tam prodávají, dejme tomu, od 200 do 400 českých korun, když to přepočteme, ale na tom finálním trhu se to může počítat do desítek tisíc určitě.
2: A potom teda dorazí k nějakému tomu, znovu říkám, koncovému teda zákazníkovi, který si to objednal od nějakého zprostředkovatele nebo přímo možná od toho pašeráka. Jak pak ten život těch zvířat v tom zajetí vypadá? Dožívají se pak nějakého většího věku?
27: No, to je právě to, že třeba pokud bychom jenom udělali takový rozdíl v tom, že pokud máme zvířata, protože já pracuji pro zoologickou zahradu, pokud máme zvířata v lidské péči v zoologických zahradách, tak se dožívají mnohonásobně víc než v přírodě, protože samozřejmě tam mají nějaké stabilní podmínky a nemají ten tlak těch predátorů a těch podmínek v té přírodě. Pokud se ale podíváme u zvířat, které drží pašeráci, nebo když budeme jako říkat ten konečný zákazník, který s tím zvířetem neumí, dejme tomu, manipulovat, neumí mu obstarat tu jeho potravu a taky to není zvíře, které by se mělo chovat právě v zajetí, tak se ani nedá jako u těch outloňů říct, kolik by se tam dožili. Oni většinou samozřejmě nepřežijí do toho stáří a neumřou na to stáří, ale umřou na ty špatné podmínky. Takže to může být jako pár let, kdy ten outloň jako v tom zajetí vydrží. Ale jako musím říct, že to ač to jsou jako citlivá zvířata, jako všechna zvířata jsou na podmínky citlivá, tak vydrží i v neskutečně drastických a šílených podmínkách. Jako viděli jsme několikrát, třeba co jsme zabavovali sami, outloně, který byl třeba 2 roky držený opravdu v malé klítce, někde pověsený u rušné silnice, kdy prostě byl fakt jenom, jako seděl prostě v té kleci, neměl tam vůbec jako nic a jenom mu tam házeli jako občas nějaké jídlo. A takhle tam 2 roky vydržel, než my jsme ho zabavili, takže jako jsou schopni teda vydržet velmi kruté podmínky.
2: Do jaké míry je ten trend toho, že někdo chce mít jako domácího mazlíčka outloně, do jaké míry je to hnané sociálními sítěmi? To, že lidé sdílí fotografie, videa těch outloňů, kteří jsou prostě strašně roztomilí, já tomu rozumím, ale...
27: Přesně tak, zvlášť jako v Ázii jsou tady tyhle věci hnané dost do extrému. Už mít doma jako andulku, kočičku a pejska není jako moc zajímavé, takže se samozřejmě poohlíží po těch velmi exotických a zajímavých zvířatech. Ten outloň, to už jste řekl, on jako opravdu vypadá strašně roztomile, ale musím posluchačům opravdu říct, že kdyby viděli videa, jak se ten divoký outloň chová a jak vyskakuje, jak vás chce pokousat, tak to rozhodně není žádné jako roztomilé zvířátko, to se s něho stává až jako postupem v tom zajetí. Takže on vypadá krásně, samozřejmě, když se s ním potom vyfotí třeba nějaká jako známá hvězda, jako byl ten případ s tou Rianou, může to mít jako pozitivní efekt, ano, že se úředníci začnou víc zajímat, jako že ta zvířata byla někde nabízená, že to je vlastně nelegální, ale má to hodně i opačný efekt, že někdo to zvíře uvidí a myslí si, že je to cool a chtěl by si ho pořídit. A byla udělána i studie, jak se potom zvyšuje třeba vyhledávání ve vyhledávačích pořízení outloně a tak potom, co někde nějaká jako hvězda se s tím zvířetem vyfotila a opravdu jako je tam ta stoupající tendence.
2: Zase na druhou stranu, když jste zmínila ten případ se zpěvačkou Rihanou, tak na základě toho pak zatýkala thajská policie ty překupníky, takže to mělo aspoň nějaké výhody, že něco takového vzniklo. A současně by mě zajímalo, A to je důležité říct, vy jste říkala, že se outloň mění v zajetí teda v míru milovnějšího živočicha. V divoké přírodě tomu tak není?
27: Není, protože tam musí jako bojovat o teritorium, o to místo. Potom, jako když se potká třeba samec s jinými samci, tak bojují o ty samice. Oni ty překupníci, což u outloňů se dělá, jim vytrhávají nebo uštípávají zuby, protože on je to ještě jediný jedovatý primát na světě k tomu všemu.
2: Aha.
27: Takže to kousnutí nespůsobí normálně, není to jako třeba jedovatí hadi, nespůsobí u zdravého člověka smrt, ale může to způsobit horečky, může se vám to zanítit a není to příjemné, takže se jim ještě vytrhají ty zuby a oni, jako bylo potvrzeno, že ta zvířata, když ty zuby prostě nemají, tak ta agresivita se sníží, protože už nemají tu zbraň, takže tu agresivitu už tak nevyjadřují ani.
2: A ty žlázky jedovatého to mají přímo v nějak v ústní dutině, že jde o ty zuby? Nebo?
27: Ne, mají je v loktech, musí si je,
2: kde
27: musí
2: je mají,
27: nejprve,
2: pardon?
27: V loktech.
2: V loktech?
27: Ano, v loktech mají jedové žlázy, které právě vypouští ten toxin a oni si ho musí smíchat se slinami, aby se z něho stal ten aktivní jed a teprve ho vpravit do toho člověka, pokud je ten člověk nějakým způsobem s ním manipuluje, nebo potom do toho predátora.
2: Takže ta cesta je taková, že si nejdřív musí oblíznout loket?
27: Ano,
2: outloň.
27: Ano, přesně tak. On si zvedne ty, proto jsou i ty videa, jak když se jakoby lechtá, nebo já to beru jako, že se prostě to zvíře nějak jako s ním manipuluje, on začne zvedat ty končetiny
2: jo,
27: a vypadá to, že to je jako velmi legrační, že ho něco lechtá.

0: Že ne, že to zakazují, což je možná jedna z dobrých cest, jak dále nešířit ten narrativ o tom, že je tu jakási nelegální možnost na černém trhu si outoně získat a chovat ho doma. Vy jste taky říkala, a to mě zajímá, pašeráci, že zuby pilují outloňům nebo vytrhávají, aby nemohli kousnout. Když ale chtěla Lady Gaga použít outloně ve svém klipu, tak ji kousnul. To znamená, že oni jsou naprosto běžně agresivní a dělají ty výpady proti lidem, kteří je třeba chtějí chytit?
1: Určitě ano.
0: Jak je teda chytají ti pytláci?
1: On jak je ten outloň malý, tak je tam takový speciální chvat, kdy to děláme i my v záchranném centru, kdy se vlastně jednou rukou fixuje za hlavou a druhou se vezme to tělíčko jeho a tím pádem on nemůže otočit hlavou a nekousne vás. Vy ho vlastně musíte jako dobře fixovat pod tou spodní čelistí. Takže takhle se dá celkem bezpečně chytit.
0: Neublížíte mu? On je to poměrně křehké zvířátko, oni jsou malincí, že jo?
1: Ano, jsou malí, jako můžou být ty nejmenší druhy, což jsou outloni malí, tak ti jsou fakt kolem jako 300 gramů až do těch větších druhů, kteří jsou přes kilo, ale furt je to velmi malé zvíře, takže musí se to dělat ano s opatrností, musí určitě to dělat proškolený člověk, ale pytláci to dělají léta, takže oni s těmi zvířaty umí velmi dobře manipulovat.
0: Vlastně nevím, jestli to rád slyším. Jsou to teda primáti jediní jedovatí primáti, ale nejsou to opice. Co to znamená?
1: Opice. Když řekneme, že primáti jsou opice a obecně se to takhle užívá, tak bychom mohli říct, že je to opice, ale v tom českém slově jsou to poloopice teda.
0: Poloopice.
1: Poloopice. Třeba jako lemuři, což je hodně zajímavé, protože lemuři vypadají teda dost jinak třeba než outloni a taky moc nevypadají jako primáti, ale taky patří mezi primáti, ale poloopice. A outloni tam taky patří. Je to vlastně dáno tím, že mají takové speciální znaky. Oni mají třeba otevřené očnice, nemají srostlou spodní čelist, mají modifikované zuby, většinou všechny poloopice, takže třeba outloni mají spodní řezáky a špičáky z něho vytvořený takový zvláštní tvar, což je hřebínek, kterým si čistí srst. A taky třeba na zadní končetině druhý prst mají přeměněný v drápek, který jim pomáhá čistit srst. Takže mají takové hodně specifické znaky oproti těm opicím, které normálně známe.
0: Zase pro lidi asi nemusí být tak složité je chytit tím speciálním chvatem, který jste popsala, když oni jsou takový leniví, ne? Pomalí, prospí většinu dne na větvích stromů.
1: Je to noční zvíře, noční živočich, takže loví v noci a ve dne spí. On se ten český, teda mimochodem ten, který se vyskytuje v Indonésii na Sumatře, kde já působím, tak se jmenuje outloň váhavý.
0: No.
1: A zní to jako, že je hodně váhavý, ale jak říkám, ta zvířata umí být tak jako velmi rychlá a opravdu se umí v těch stromech pohybovat velmi rychle, což většinu lidí překvapí, pokud s náma třeba vyrazí do terénu.
0: Všechny ty druhy, které existují, a ptám se i zároveň, kolik jich je, tak jsou ohroženi pytláky?
1: Momentálně jich podle novější taxonomie 9. Ono se to jako u těch zvířat dost změní podle nějakých genetických analýz a nových poznatků. Ale všechny jsou ohroženi. Někteří jsou dokonce kriticky ohroženi, což se třeba jedná o druh outloně jávského. On totiž žije jenom na Jávě a Jáva je, dejme tomu, v tom měřítku velikosti jako hodně přelidněná. Tak tam ta zvířata celkově už nemají prostor, takže tam je řazen do těch kriticky ohrožených, ale jinak všechny zbylé druhy jsou taky ohrožené.
0: A i jávský outloň preferuje alkoholický nektar jako potravu?
1: To je zajímavé, o tom jsem teda jako moc předtím neslyšela, že by preferovali teda outloni, ani jsem to jako nikdy úplně neviděla v přírodě. Já dělám teda hodně monitoring těch divokých populací, to je část mé práce na Sumatře a tam opravdu vídáme ty outloně lízat ten nektar z těch květů, ale je to...
0: Skvašený, ale ne?
1: No je to ten čerstvý nektar, takže právě
0: čerstvý,
1: skvašený.
0: Takže ne skvašený.
1: Skvašený není, no tohle
0: to já jsem
1: teda...
0: si právě myslel, že si počkají na to, až se skvasí.
1: Tohle jsem teda nikdy neslyšela ani neviděla, ale jako určitě možnost tam je, protože oni třeba, ty lidé, pokud toho outloň jako drží někde v tom zajetí, tak jim dávají takové jako skvašené palmovou šťávu, tak oni si to dělají palmové víno a to ten outloň pije nebo žere. Hmm. Takže by se tomu určitě nevyhýbal asi ani v přírodě, ale jinak pijou normálně nektar jako čerství.
0: Loví lidé outloně i kvůli něčemu jinému, než aby je pak prodali jako domácí mazlíčky. My už jsme v těch minulých dílech kořisti tady měli zvířata, která jsou lovená kvůli klům, kvůli kožešině, kvůli tomu, aby z tygrů lidé udělali bujon, nebo tygří víno třeba. Tak jak je to u outloní?
1: Od loni tím, že jsou roztomily, tak je to hlavně ten obchod je pro ty domácí mazlíčky. Tím, že jsou nejsou chutní, tak tam jako odpadá trošku to, že nejsou loveni pro maso, ano, pro vlastně pro tu kuchyni. I přesto, že někteří místní si na outloni pochutnají, pokud ho uloví. Tradiční medicína využívání outloni jsou, ale je to tak asi taky hodně sporadické, ono se uvádí hodně možností, kdy ty outloni jsou používání od krve. Potom, co jsem slyšela přímo od místních Indonézanů, že třeba používají jejich kosti, že když je vrhnou někomu k domu, tak je proklejí a taky suší kůže a používají je, že to léčí různé neduhy, ale ty outloni jsou opravdu především pro ty domácí mazlíčky.
0: Outloni žijí především v jihovýchodní Asii. Žijí ještě někde jinde?
1: Žijí v jižní Asii, když vezmeme Indii, tam se taky vyskytují outloni, ale je to ta jižní jihovýchodní Asie.
0: A vy nejčastěji jezdíte kam? Je zachraňovat na Sumatru?
1: Já působím přímo na Sumatře. My tam máme záchranný program, který se jmenuje Kukang Rescue program a specializujeme se teda na ty, hlavně na ty dva druhy, které se vyskytují přímo na Sumatře, ale teď se obchoduje, jak jsem říkala, v Asii se obchoduje s těmi outloni nejvíc a často se stává, že se třeba outloni jávští dostanou na Sumatru, nebo naopak, protože ty lodě převážejí, právě to pašování probíhá i těmi různými směry mezi Indonésií, mezi ostrovy.
0: A ta záchranná centra, která vy v té lokalitě máte, tak jací outloňové se do nich dostávají? Už ti, kteří byli pašovaní, vy jste je zachránili a také umístíte do těch záchranných center, než třeba je potom vypouštíte zpátky do přírody? Nebo jak si to mám představit?
1: My jsme záchranné centrum, které přijímá ta zvířata z toho přímého obchodování, což znamená, že když úředníci zabaví zvířata přímo někde, tak my jsme jako ti experti a ty odborníci, kteří se potom o ta zvířata postarají a rehabilitují je, ale máme i spoustu případů, kdy nám třeba jenom místní řeknou, že někdo má někde outloně, nebo jsou to takové ty malé záchyty, kdy ten outloň byl opravdu chycen v přírodě jenom takovým tím místním lovcem nebo místním nějakým farmářem, který si ho umístil do klícky domu a potom to zvíře se dostane k nám i tady touhletou cestou. Vždycky se snažíme, aby se ta zvířata, nebo nejlepší je, pokud se ten zátah stane ještě předtím, než se dostanou ta zvířata třeba ke koncovému zákazníkovi, protože právě nemývají ty vytrhané zuby a potom ta rehabilitace je mnohem jednodušší. Ta zvířata, které ty zuby nemají, tak ty už se bohužel nedají vypustit zpátky do volné přírody.
0: Dobře, takže po úspěšné rehabilitaci míří ta zvířata zpátky do volné přírody a přežívají v ní, dokážou se vyrovnat s tím traumatickým zážitkem, který prožili.
1: Vypuštění zvířat jako zpětně do volné přírody je vždycky velmi komplikovaný proces u všech druhů. U některých to jde lépe, u některých méně. Ta vypuštění se nedělá tak dlouhou dobu, takže ta metodika není tak propracovaná, ale u některých zvířat i přesto, že máte propracovanou metodiku, tak ta přežitelnost té přírodě je malá. Ti outloni se monitorují, ale po dvou letech mu třeba sundáte potom ten obojek a on už si musí tam žít sám. Hodně u těch zvířat je i rozdíl, já jenom kdybych dala příklad, to je, jak kdybyste vy byl z Prahy a potom vás jako někdo hodil někam do buše v Brazílii, to možná trošku jako přeháním, ale pokud nevíme, kde to zvíře bylo chyceno a kde žilo předtím a vy ho vypustíte do úplně jiných podmínek, tak to může být problém. Potom taky musíme jako brát v potaz, že tam může čelit i úplně jako jiným predátorům, takže ano, ta úspěšnost toho není zase tak vysoká, toho vypouštění.
0: Co na to říkají místní úřady? Podporují vás v té pomoci?
1: Indonésie je hodně specifická země, i když jako můžu říct, že se to tam, nevím jestli obecně říct, mění k lepšímu. Oni ti úředníci se tam jako hodně mění na těch pozicích, což může být pozitivní, mnohdy i negativní, protože když je tam někdo dobrý a vy máte s ním dobrý vztah, tak se to potom zase celé tam vymění to ministerstvo. Obecně nejsou úplně naklonění k ochranářům, je to skrz hodně i kritiky skrz palmový olej a tady tyhle věci, které svět hodně pálí, takže hodně často nám třeba hází klacky pod nohy, ale musím říct, že momentálně jsme na velmi dobré cestě, před pár dny nám do našeho záchranného centra, my totiž mimochodem máme i záchranné centrum pro luskouny, takže nám dovezli úředníci zabaveného luskouna, takže ta spolupráce se vyvíjí teďkom zatím dobře, musím říct, nechci zakřiknout.
0: A s místními jste za dobře, teď nemyslím nutně úřady, ale skutečně třeba místní farmáře.
1: Většinou přijímají nás velmi dobře.
0: A zapojují se do té ochrany?
1: Zapojují se i rádi. My máme vlastně tým přes 20 Indonézanů A máme tam i třeba bývalé pašeráky, opravdu ti lidé, co u nás pracují teďkom a dělají ten monitoring v terénu, tak jsou výborní právě proto, že jako dřív pytlačili.
0: Aha.
1: Nechci říkat úplně pašeráci, to by bylo silné slovo, oni to byli lovci, kteří ulovili vždycky nějaká zvířata a přeprodali pašerákům, protože jsou to farmáři a moc nebylo jako jiná obživa, kromě nějaké úrody na poli a právě lovení těch zvířat. Takže ti, když jsme jim nabídli, že místo jako lovení by pracovali pro nás, tak to přijali velmi dobře a jsou v tom terénu spolehlivý a velmi dobrý. Takže to vždycky není jako ten lovec a ten pašerák, že jako ten špatný člověk, to bych určitě takhle neříkala.
0: Dobře, tak bavili jsme se o té části vašeho programu, kdy už objevíte některá z těch zvířat, která jsou pašovaná, vy je potom zachraňujete, ale co dělat pro to, aby vůbec k tomu pašování, k tomu pytlačení nedocházelo? Je to v našich silách nebo ve vašich?
1: To je dobrá otázka. Ten obchod je opravdu rozsáhlý, ale určitě je dobré pro to něco dělat. I každý z nás, zrovna u těch outloňů, pokud jezdíme do exotických zemí, a to do Asie se jezdí hodně, Tajsko je vyhlášené a je bohužel i vyhlášené v tom obchodování se zvířaty, tak tam se třeba outloni používají jako taková turistická atrakce, což každý z nás jako turista může odmítnout, nemusí to podporovat, už vůbec ne za to platit. Potom také samozřejmě, aby jsme jako si nebrali zvláštní exotická zvířata jako domácí mazlíčky. Teď nechci to tak jako zobecňovat úplně na zvířata, která jsou chovaní v lidské péči po dlouhé době a jsou to generace zvířat, které normálně už jako jsou schopní žít v té lidské péči, ale určitě se to nejedná o outloně. Takže tohle každý z nás určitě může udělat. Pokud vezmeme na to dělat něco ve větším, tak jak třeba ten náš záchranný program, tak určitě je to důležité. Věc, protože ve spoustě zemích, kde se ta ohrožená zvířata vyskytují, tak třeba ta záchranná centra ani neexistují. Hmm. Není tam kapacita vůbec, není tam jako žádný peněžní tok, který by do té ochrany šel, takže si myslím, že tohle je hrozně důležité. Ta mezinárodní spolupráce si myslím, že je velice důležitá.
0: A propos, zmiňovala jste několikrát monitoring, tak kolik outloňů ve volné přírodě vlastně zbývá, ať víme, jak velká populace má být ještě chráněna?
1: Tuhle otázku dostávám velmi často a vždycky se jí trošku děsím v tom, že to vlastně nejde moc říct. Dá se říct, že se to nedá vůbec nějak jako zesumarizovat, kolik
0: ani řádově.
1: Je. Jako budou jich 100 000, si řekněme, to určitě asi ještě budou, ale u konkrétních druhů tam to bude hodně kolísat a budou hodně kolísat i místa těch výskytů. Mm-hmm. Takže ono to zní jako pořád, že to je hodně, ale třeba outloni mají jedno mládě. Outloni malí třeba mývají často dvojčata, ale mají jedno mládě a ta březost je 6 měsíců a to mládě často je s tou matkou třeba až 2 roky. Takže ten generační interval je tam velmi pomalý. A když ti naši lovci, co dneska pro nás pracují jako ochranáři, byli schopni ulovit třeba 40 outloňů za měsíc, jenom jeden ten člověk. Hmm. A když si představíme, kolik těch jako lovců a pašeráků na světě je, tak samozřejmě potom 100 000 nezní zase tak velké číslo.
0: Je to tak. Tak ať se vám záchrana daří, budu vám držet palce.
1: Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska završili naší speciální letní sérii Kořist o pytlácích a pašerácích. V tomhle posledním díle jsme s terénní zooložkou Lucí Čižmářovou ze záchranného programu Kukang mluvili o zlodějích outloňů. A já jsem si plně vědom toho, že ne vždy po celý ten týden to bylo příjemné poslouchání, často spíš naopak, ale to téma je důležité, zásadní, ne vždy je mu dáván tak velký prostor, jaký si zaslouží, a my bychom měli všichni být si vědomi toho, co někteří lidé pro peníze, pověry nebo kvůli vlastnímu uspokojení dokážou. Celou sérii Kořist najdete v aplikaci Můj rozhlas, taky na YouTube nebo jako playlist na Spotify. Pokud si chcete spíš číst než poslouchat, tak mrkněte na náš web i rozhlas.cz/Vinohradská12. Chraňme zvířata a mějme je rádi. Jinak příští týden se uslyšíme u audioknihy o vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka. Naslyšenou v pondělí.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Archiv Plus.
3: Nejsem pro patetické řeči, no nicméně dnes je to slavnostní okamžik. Jsme naplněni pocitem hrdosti nad tím, že se nám podařilo dokončit první dálniční kilometry v Československu.
4: Psal se červenec roku 1971 a řidiči v Československu se mohli poprvé v našich dějinách projet po dálnici.
2: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Začne platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjádřil soustrast pozůstalým po útoku na vesnici Radušne v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi. Muže, který si přijel vyzvednout téměř 600 tisíc korun od oběti investičního podvodu, zadrželi kriminalisté na Havlíčkobrodsku. Podvodníci přesvědčili poškozeného, že vydělá na investicích do kryptoměn. Policisté kurýra zadrželi přímo při předání hotovosti. Poškozený muž sám policii ohlásil, že se nejspíš stal obětí podvodu. Policisté teď pokračují v pátrání po organizátorech akce. Do Prahy se vrací dánská zpěvačka, skladatelka a producentka Agnes Oblová. Vystoupí dnes večer v prostoru Archa Plus. Na koncertní pódia se vrací po několikaleté pauze. Její hudba je charakteristická intimní a melancholickou atmosférou, ve které propojuje jemný zpěv s klavírem a prvky klasické hudby, folku a taky alternativního popu. Spartanští fotbalisté hostí na úvod druhého kola šance ligy Zlín, který na úvod nové sezóny také prohrál. Aktuality z utkání připojí z Letné reportér Tomáš Petr.
6: 31. minuta utkání, Sparta vede nad Zlínem 1-0 a to ve chvíli, kdy na Letné začalo pršet, za domácí skóroval ve 14. minutě Irvin, pak ve 23. minutě neproměnil pokutový kop domácí Hrastýn. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: Uzavřená D6 před Prahou a kolona na D1 u Mirošovic. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná, na půltém kilometru je auto na střeše a kvůli odklízení teď provoz odklánějí na Hostivici. Exitem 1 zpět se vrátíte po silnici 606, opatrně před sjezdem na prvním kilometru se náhle brzdí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počítejte s kolonou, pomalej se jede do omezení na 23. kilometr, zdržení 10 až 15. minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most z Lanového mostu pojedete krokem před sjezdem na Průmyslovou, je po nehodě stále blokovaný levý pruh a zpoždění čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V západní polovině Česka meteorologové čekají večer a v noci silné bouřky. Může se přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km za hodinu. Zároveň na celém území platí výstraha před velmi vysokými teplotami. Zítra přes den čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně taky oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Teď je na řadě Věda Plus, je pátek 31. července, co vám v posledním vydání tohoto měsíce nabídneme. Jakou zátěž představují současné tropické teploty pro lidi s chronickými nemocemi, jako je třeba srdeční selhání? V posledních dnech se to projevuje také v českých nemocnicích. V Hodoníně u Kunštátu si lidé připomenou den obětí romského holokaustu, konkrétně tragickou noc z 2. na 3. srpna 1944, co na návštěvníky čeká. A nová genová terapie cílí na pacienty po poranění míchy, kteří trpí svalovou stuhlostí. Na jejím vývoji pracoval mezinárodní tým, včetně Čechů. I to bude naše téma, zjistíme o tom více. Dobrý poslech a dobrý den přeje Renata Kropáčková.
2: Věda Plus.
8: Teploty dnes opět šplhají ke 40. Sice na východě se mohou večera v noci objevit silné bouřky, ale horké počasí bude přetrvávat i nadále. Vedro zaměstnává také urgentní příjmy českých nemocnic. Zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ve vyšším riziku jsou například pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla.
9: Dobrý den, paní Dejlová.
10: Dobrý den.
9: Jak se máte dneska?
10: Dobře.
9: Dobře, dechá se dobře.
10: Ano.
11: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
10: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
9: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
11: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
12: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, od kotníku ke kolenům, ale teď po zaléčení krásně ustoupily.
11: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat.
12: Když užívají léky na tlak, tak vlastně tím, jak se potí, tak může jim klesnout krevní tlak. Musí se ta léčba upravit, protože jsou dehydratovaní a v případě, kdy užívají diuretickou léčbu na odvodnění a tlak, tak může ten celkový stav komplikovat.
11: V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
12: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme. Ten pitný režim by měl být bez alkoholu samozřejmě a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami, protože pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály. A když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
11: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
12: Vnímáme mírný navýšení, především pacienti po kolapsových stavech, kde musíme krátce observovat a vlastně zjistit důvod toho kolapsového stavu, ale často to bývá právě horkem, dehydratací. Musíme vyloučit arytmie, které můžou být taky jako příčinou kolapsu. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemáme.
11: Říkáme přednosta Petr Toušek, zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, kteří kvůli horku skolabují, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
13: Padnou opravdu z vedra, nedostatečně pijí, můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou své možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, jdou třeba sportovat, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, ať už na stavbě, na silnici nebo třeba na trzích, nemají možnost vyhledat stín, vyhledat úkryt, podcení pitný režim a potom opravdu z toho vedra skolabují.
14: Takže ještě procházíme urgentem.
13: Tady jsou vyšetřovny, kam přijíždí záchranky a tady vzadu máme takzvaný expektační lůžka. Lidi, kteří přijedou záchrankou a buď to nemáme čas se jim hned věnovat, nebo jejich stav vyhodnotíme takový, že je potřeba opravdu podat nějaký rehydratační roztok a třeba už ze záchranné služby jim kapeně nějaká infuze. Posadí se sem. Tady máme klimatizaci, což je naše největší spása a lidé, kteří jsou užehlí, mají třeba i horečky, na tuto místnost reagují velice dobře, protože je tady prostě příjemné klima.
11: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: A na téma ještě navážeme s přednostou kardiocentra a kliniky kardiologie pražského IKEMu Josefem Kautznerem. Vítejte, dobrý den.
15: Dobrý den.
8: Co se začne vlastně při vysokých teplotách v organismu odehrávat? Proč je vedro pro srdce a oběhový systém zátěží?
15: No, každý organismus musí udržovat určitou optimální teplotu, aby fungovaly všechny procesy. A pokud ta teplota je vysoká, zejména ve spojení s vlhkostí, tak samozřejmě se to musí nějakým způsobem kompenzovat to vedro a dochází k roztažení cév v podkoží. Dochází tím pádem k zvýšení nároku pro srdce, aby stačilo vlastně přečerpávat krev a zásobit ty roztažené cévy. Dochází k zvýšení pocení a to pocení vlastně nebo odpařování potom ochlazuje organismus. Proto je mnohem horší to vlhké teplo, kde je vysoká vlhkost, protože je omezeno to odpařování potu. A to má samozřejmě svoje hranice, tato kompenzace, a pokud ten člověk je vystaven tomu teplu a vlhku třeba dlouhou dobu, tak dochází potom k zhroucení těch kompenzačních mechanismů a může dojít k velkým problémům. A jsou citlivé skupiny lidí, jako jsou děti a staří nemocní, kteří mají poruchu té termoregulace a priori, anebo nemocní lidé, kteří mají třeba problém se srdcem, jako je srdeční selhání, tak ti jsou samozřejmě citlivější než normální populace.
8: Slyšeli jsme, že na urgentním interním příjmu ve Vinohradech mají teď víc pacientů právě s kolapsovými stavy i s chronickým srdečním selháním. V IKEMu to bude asi podobné, ne?
15: No, paradoxně my máme teď menší počet návštěv na našem urgentu, protože tradičně velké množství lidí chodí na urgent zbytečně nebo v podstatě nějakým způsobem tu akutní péči znevažují tím, že chodí s nesmysly nebo s chronickými problémy, aby byli snadno vyšetřeni, takže k nám přijíždí opravdu teď pacienti, kteří mají problém, jako je kolapsový stav z vedra při dehydrataci, a nevíme, že by bylo nějak víc těch pacientů. Paradoxně jich je méně, protože ti, kteří to považují za zbytečné, tak teď nechodí.
8: No, ale přesto asi je rozdíl mezi tím, jestli je to o tom, že málo pijeme, anebo jestli opravdu, když se léčíme s nějakým chronickými problémy, co se týče srdce, tak jaké příznaky by nás v takové chvíli měly k lékaři zavést, kdy to nepodceňovat, kdy už třeba právě při potížích i volat sanitu?
15: Tak obecně jsou to příznaky, které platí, nebo jejich platnost je obecná i v době, kdy nejsou vedra, jako je bolest na hrudníku, zejména za hrudní kostí, která neustupuje, je plošná, pálivá, vyzařuje třeba do krku, do ramen. To jsou známky, klasické známky infarktu myokardu. Příznaky, jako je omdlení, kdy se pacient třeba neprobírá, silné bolesti hlavy a velké zvracení a prostě celková schlácenost, vysoká teplota, právě při úpalu dochází k zvýšení teploty až třeba na 40 stupňů Celsia, tak to jsou příznaky, kdy opravdu by měl ten pacient si zavolat záchranku.
8: Vy se věnujete léčbě...
15: To platí podobně a tam je větší riziko, že třeba bude mít někdo dehydrataci a bude omdlevat, protože má nízký tlak a má málo vlastně tekutin v krevním oběhu.
8: Ano, pardon, že se vám do toho skočila, protože už jsem se chtěla dostat k další otázce, která se týká léčby srdečních arytmií, které se věnujete vy. Jak to s nimi ve vedrech je? Bývají častější?
15: Tak obecně arytmie vyvolá nebo podporuje jejich vznik jakýkoliv větší stres, protože se vyplavují katecholamíny, jako je adrenalin, noradrenalin a podobně, takže ty arytmie vznikají častěji, nebo by se dalo říct, že mají snadnější vznik v této stresové době, ale není tam úplně nějaká přímá závislost.
8: A bohužel asi jsme ztratili spojení s přednostou kardiocentra kliniky kardiologie pražského IKEMu Josefem Kautznerem, tak se omlouváme za tento technický výpadek a aspoň takhle na dálku. Děkuji panu přednostovi za rozhovor pro Vědu Plus. Pokračujeme dál ve zdravotnickém tématu. Zapsal se do registru krvetvorných buněk, daroval kostní dřeň a zachránil život. To je v kostce příběh 19-letého Martina, který letos odmaturoval na pražském gymnáziu. V registru dárců byl jen krátce a už se našla shoda s člověkem, kterému šlo o život. Martin patří mezi 103 lidí, kteří loni v Česku darovali krvetvorné buňky. Ty jsou součástí kostní dřeně a využívají se na transplantaci při léčbě leukémie a dalších závažných poruch krvetvorby. Jak se zapsat do registru, uslyšíte v naší reportáži.
16: Mířím do pražského IKEMu, kde chci vstoupit do českého registru dárců krvetvorných buněk. Na webu darujživot.cz jsem si přečetla, že mi musí být od 18 do 40 let a musím být zdravá. Čeká mě dotazník a stěr z úst. Teď jsem přišla do dárcovského centra, kde mě bude mít na starosti lékařka Jana Švarcová.
17: Dobrý den, pojďte dál. Tady máme naši odběrovou místnost. Posaďte se tady, vyplníme dotazník.
18: Příjmení, jméno, rodné číslo, váha, zdravotní pojišťovna, pokud vím, krevní skupina. Tak a teď je tady série otázek, jejich konkrétně 13. Infekční onemocnění, nemoci krve, vysoký krevní tlak, tuberkulóza, žloutenka.
17: Tak ještě vyndám občanský průkaz, protože se bude ověřovat moje totožnost. Takže z těch zdravotních věcí je všechno v pořádku. Přistoupíme teda k odběru vzorku stěrem z ústní sliznice. Pomocí štětičky, bude to do dutiny ústní a jsou tam podmínky 30 minut před tím odběrem. Nepít, nekouřit, nejíst, nežvíkat žvíkačku. Ano, nelíbat se. A štětičkou 10krát tam a zpět pohybem.
18: Tam dávám tyčinku, vkládám ji do té štěrbiny. Jsem tak 10krát, mám s tím i točit,
17: je to jedno. Můžete nějak to vyšmrdlejte. Takže to je všechno? To je pro vstupní vyšetření všechno, přesně tak.
18: Mm-hmm. Já mám na vás ještě několik otázek. Jaká je šance, že budu vybraná k tomu darování, že budu mít s tím člověkem, který potřebuje dárce, shodné ty takzvané HLA znaky?
17: Většinou se říká, že ta shoda nastane v 0,5% až 1%. Někoho voláme opravdu za pár měsíců do půl roku, někoho nezavoláme vůbec. Je to různé. Úplně největší šanci mají mladí muži. Mladí kluci jsou nejžádanější artikl.
18: Když zmiňujete mladého muže, já ze sociálních sítí registru vím, že se loni stal vhodným dárcem třeba 19-letý Martin. Pustím jeho reakci.
19: Bylo to v srpnu, když jsem byl právě zrovna na brigádě zahraničí, jsem byl právě na zahradách, pracoval. Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem unavený a právě mi volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje, ale právě byla to tady paní koordinátorka. Mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně. To je úplně super, takže potom jsme si tady dali s paní koordinátorkou sraz zde v IKEMu. Byly nějaké ještě odběry krve, ještě proběhly. Potom to mi asi po 14 dní volali, že jsem teda byl vybrán jako ten hlavní, co bude darovat kostní dřeň. Jsem jako strašně rád. To je super pocit za mě.
18: To je Martin, který byl v českém registru. Objevila se shoda s člověkem, který potřeboval transplantaci a Martin mu zachránil život. Je to takhle jednoduché.
17: Je to takhle jednoduché, ano. Martin vlastně vstupoval pod vlivem příběhu Madlenky, který vlastně proběhl minulý rok. Tam se hlásilo vlastně spousta lidí do registru a řada z nich už byla vlastně takhle oslovena o nějakou další spolupráci a Martin to měl šanci dotáhnout opravdu až do konce. Je to mladý kluk, který měl před maturitou a stejně to prostě zvládnul zakomponovat do toho svýho a měli jsme z toho všichni radost.
16: V registru dárců krvetvorných buněk je člověk aktivně vedený do 55 let. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Hodonín u Kunštátu je místem, kde byly za protektorátu uvězněni Romové a Sintové, které pak nacistický režim zavraždil po transportech do vyhlazovacích táborů. Kromě tradičních pietních akcí se zde můžete setkat s hudbou a romskými tradicemi. Konkrétně třeba už o víkendu, tuto neděli, tam je připravený hudební večer v silném a autentickém prostoru. Detaily přidáme s Janou Horvátovou, ředitelkou Muzea romské kultury, kterou vítám ve Vědě Plus. Dobrý den. Tak bohužel dnes nás zlobí asi vedro také dolehlo na dnešní techniku a technická spojení, tak se omlouváme. Budeme se snažit to napravit samozřejmě v následujících minutách, ale dejte nám chvilku. Mezitím se podíváme na další reportáž opět do nemocnic. Na nemocničních pokojích a vyšetřovnách je i přes 30 stupňů a klimatizace skoro žádná. V takových podmínkách se zotavují pacienti a pracuje personál dětské nemocnice v Brně. O problému zástupci managementu ví roky. Nové vedení nemocnice se teď rozhodlo pořídit aspoň přenosné klimatizace. Vyburcovala je k tomu babička jedné z malých pacientek.
20: Moje vnučka byla začátkem července hospitalizována na pediatrické klinice na pokoji, kde bylo téměř 35 stupňů Celsia.
21: To tehdy bývalou lékařku Ivanu Jochimkovou rozčílilo. S pracovníky nemocnice se nakonec dohodla, že špitál zajistí nákup 5 mobilních klimatizací. Jochimková je chtěla i pro další děti. 5 kusů nestačilo.
20: A proto jsem se rozhodla oslovit naši římskokatolickou farnost Pozořice, našeho pana faráře Pavla Cebulu.
21: Následnou sbírkou farníci vybrali 10 000 korun na nákup dalších 7 ochlazovačů. Jochimková to ale chtěla řešit systémově. S vedením nemocnice se proto 2 dny scházela. I s ředitelem.
20: Mnohokrát mě poděkoval a řekl mě, cituji, paní doktorko, kdybyste takto nestála na barikádě a takto nebojovala, tak by to nebylo.
21: Dětská nemocnice spadá pod fakultní nemocnici Brno. Tu nově od ledna vede společně s fakultní nemocnicí u svaté Anny Vlastimil Vajdák. Jeho mluvčí Lucie Jungwirtová říká, že management situaci poslední týdny mapuje.
0: Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
21: Sama teď nedovede říct, kde všude klimatizace jsou nebo ne a v jakém stavu. Potvrdila ovšem, že 13 mobilních ochlazovačů vzduchu teď nemocnice pořídí za vlastní peníze. Jiné řešení možné není. Areál je starý.
0: Limitem jsou zejména technické možnosti budov a kapacita stávajících elektrických rozvodů.
21: Přesně tento argument slyšel několikrát i Štěpán Neubauer, tatínek chlapce s genetickou poruchou, která jeho tělu zabraňuje regulovat teplotu.
1: Takže my jsme si před dvěma rokama tu vlastní klimatizaci po několika dnech takovýchhle veder přivezli.
21: V roce 2024 požádal lidi na Facebooku, ať pošlou nadačnímu fondu nemocnice peníze na klimatizace. Vedení špitálu to se díky odmítlo, protože připravovalo komplexní rekonstrukci jedné z klinik. Ta začne na konci srpna 2026. Neubauer se s problémem setkal i v roce 2011, kdy jeho synovi byly 2 roky.
1: Syna jsme museli namáčet ve studené vodě, aby jsme vůbec byli schopni regulovat jeho teplotu, protože ani nezabírali žádné léky.
21: Vysoké teploty vadí i personálu. Upozornil na to před měsícem na Facebooku i lékař Jaroslav Štěrba.
22: Tady v některých místnostech klimatizace je, někde není, něco se dokoupilo z různých nadačních prostředků.
21: Štěrba byl přitom ředitelem nemocnice v letech 2020 až 2022. Proč situaci na dětských odděleních neřešil, vysvětluje takto.
22: Tak já jsem řediteloval v době covidu, kdy klimatizace bylo to poslední, co někoho zajímalo. To byla ta poslední priorita. No a v průběhu času to tak bylo, no, že jako na to nebyly peníze, nebo nebyly vyčleněny.
21: Babička Ivana Jochimková je teď podle svých slov vděčná současnému vedení nemocnice, že slíbilo nápravu a zároveň mu veřejně vzkazuje, že se za týden znovu zeptá, jestli už těch minimálně 13 slíbených klimatizací nemocnice koupila. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
8: No a teď už se vracíme k rozhovoru s ředitelkou Muzea romské kultury Janou Horvátovou, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
23: Dobrý den.
8: Tak vy máte na tuto neděli připravený mimo jiné koncert Ivy Bitové a Petra Pavlince v amfiteátru památníku holokaustu Romů a Sintů v Hodonínu u Konštátu. Propojuje tradiční romské písně s improvizací a současným hudebním výrazem ten koncert. Jaký význam má pro připomínku romské historie, pro Romy a Sinty, které nacistický režim zavraždil po transportech do vyhlazovacích táborů a vlastně v noci z neděle, ze soboty na neděli, to bude to pravé výročí, ten den, který se stal v roce 1944.
23: Ano, jde o písně vlastně Romů z Valašska, kteří se potom stali objektem vlastně té rasistické genocidy a jsou to písně, které vlastně byly už pozapomenuté, zůstaly jenom v notových záznamech, které právě Iva Bitová s Petrem Pavlincem znovu vrátili do života, vrátili jim život. Takže jsou to staré lidové písně těch Romů, kteří se stali potom objektem genocidy.
8: Jak vlastně vypadá v Muzeu romské kultury ta expozice věnovaná právě místům nocené koncentrace Romů, konkrétně táborům v Hodoníně u Konštátu a v Letech u Písku?
23: Ano, je to jeden celý sál, který vlastně je součástí těch 6 sálů o dějinách Romů od Indie po současnost. A naše expozice, jak teda v Brně, tak v památnících holokaustu na sebe navazují. Čili v tomto sále máme vlastně tu situaci od uzavření Mnichovské dohody a odtržení Sudet a vlastně v té době dochází také k radikalizaci ve vztahu k řešení otázek Romů a už jsou i za druhé republiky právě návrhy na koncentrace takzvaných cikánů, na sterilizace romských žen a tak podobně. No a potom po vzniku protektorátu už dochází k realizaci těch všech rasistických nařízení vůči Romům, které jsou převzaty z říše. A tato naše expozice v Brně, jak říkám, je doplňována potom těmi z památníků, kde vlastně ty jsou mladší, v Letech je velmi audiovizuální, velmi moderní a v Hodoníně u Konštátu je zase velmi rozsáhlá, dokonce v nové budově infocentra i v původním baráku vězňů. A ta se věnuje především teda začlenění té historie tábora v Hodoníně, toho koncentráku, do vlastně středoevropského kontextu. Takže každá z těch expozic má co nabídnout a hlavně je vhodné navštívit všechna 3 místa a potom člověk získá pokud možno celistvý obraz o tedy genocidě Romů.
8: Ještě na závěr se zeptám, jak podle vás tyhle pietní akce, připomínám, že třeba i 21. srpna chystáte pietní akt v Hodoníně u Konštátu za jeden z největších transportů romských mužů, žen a dětí do Auschwitz-Birkenau. Jak to vlastně ovlivňuje povědomí veřejnosti o romském holokaustu a proč je to důležité si to připomínat a pořádat to každoročně?
23: Jednak malá oprava, ta připomínka letos proběhne v Hodoníně 20. srpna, samozřejmě veřejnost je zvána. A připomínky mají velký význam nejenom pro potomky přeživších a jejich rodiny, ale mají význam pro jak Romy, tak neromy, protože toto téma bohužel dodnes ještě není ve výukových programech ani základních škol, kam bychom ho rádi dostali, ale je to téma důležité, je podceňované a dosud opravdu neznámé.
8: Jana Horvátová, ředitelka Muzea romské kultury, děkuji moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
23: Taky děkuji a naslyšenou.
8: Patří mezi nejčastější a velmi omezující následky poranění míchy. Svalová spasticita se projevuje zvýšeným svalovým napětím, mimovolnými křečemi, přehnanými reflexy a omezením pohybu. To vše ovlivňuje kvalitu života pacientů. Mezinárodní tým vědců, včetně těch českých, představil novou genovou terapii, která by právě svalovou ztuhlost mohla dlouhodobě zmírnit. Více už si řekneme s Hanou Studenovskou z Ústavu makromolekulární chemie, která byla součástí zmíněného mezinárodního týmu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Mohla byste přiblížit, co se vlastně děje se svaly kolem poraněné míchy, s čím se pacienti potýkají a proč k tomu dochází?
3: Ano. Při poranění míchy se často narušují nervové řízení svalů, zejména rovnováha mezi signály, které nervovou aktivitu podporují a signály, které ji tlumí. Za normálních okolností mícha funguje trochu jako plyn a brzda. Některé nervové signály mohou sval aktivovat, jiné aktivitu tlumí a takovou důležitou brzdou je neurotransmitter GABA, tedy kyselina gamma aminomáselná, kdy potom po poranění míchy může dojít k poškození nebo úbytku nervových buněk, které tuto GABA využívají. Tím se tedy oslabí ten brzdný systém míchy a výsledkem je, že nervové okruhy, které ovládají svaly, jsou nadměrně aktivní a u pacienta se potom projevují tak, že jsou svaly, jak jste řekla, už stuhlé, napjaté nebo může docházet k mimovolným svalovým křečím. No a tento stav se nazývá spasticita.
8: No a zatímco dnes se léčí léky dlouhodobým podáváním, tak ta nová genová terapie je založena na jakém principu, jaké by měla mít výhody?
3: Ano, ano. Tak jak se řekla, léky ty opakovaně tlumí nadměrnou nervovou aktivitu, zatímco ta genová terapie se snaží obnovit chybějící brzdný systém na bázi GABA v konkrétní části míchy. Nesnaží se pouze opakovaně potlačovat projevy spasticity, ale snaží se obnovit samotný ten mechanismus, který v míše spasticitu reguluje.
8: Znamená to, že ta genová terapie se vlastně aplikuje jenom jednou a pak už funguje stále?
3: Cílem této konkrétní genové terapie je jednorázové podání s dlouhodobým účinkem, ale to neznamená, že je dnes prokázáno, že bude u člověka fungovat navždy. Ta naše studie zatím ukazuje dlouhodobý efekt na zvířecích modelech.
8: Přesně na to jsem se chtěla zeptat, jak vlastně čeští vědci v tom mezinárodním týmu pomáhali nebo jaká byla jejich role?
3: Ano. Ta genová terapie využívá virový vektor, který do buněk míchy dopraví terapeutické geny. Protože se vlastně jedná o cizorodý biologický materiál, může na něj organismus reagovat imunitní reakcí, která by ale mohla celou léčbu znehodnotit nebo způsobit nežádoucí účinky. A proto tedy náš tým z Ústavu makromolekulární chemie vyvinul biodegradovatelné polymerní mikročástice, které postupně uvolňují imunosupresivum, což je látka potlačující imunitní reakci organismu. A díky tomu jsme mohli na velkých zvířecích modelech, konkrétně na prasatech, sledovat, zda genová terapie skutečně funguje, aniž by ten imunitní systém nebo ta imunitní reakce zvířete výrazně narušila výsledek.
8: A kdy se bude moc testovat ta genová terapie i na lidech nebo u lidí, kdy by mohla být použitelná pak v praxi?
3: Ano. Nejdříve musí být dokončeny ty potřebné preklinické testy na zvířatech, kdy se ověřuje třeba účinnost dávkování, bezpečnost terapie. Tuto preklinickou studii jsme nedávno publikovali v odborném časopise a pokud výsledky splní požadavky a příslušné regulační orgány následnou klinickou studii schválí, potom tedy může začít následně testování u lidí.
8: Tolik Hana Studenovská z Ústavu makromolekulární chemie. Děkuju moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
3: Pěkné odpoledne.
8: A to byl závěrečný rozhovor a závěrečný příspěvek dnešní Vědy Plus s datem 31. července. Pokud vám něco uniklo nebo se k tomu chcete vrátit v klidu, tak se můžete podívat na naše stránky nebo nás pak najdete v našich podcastových aplikacích. No a nás už dál čeká odpolední plus, který tu bude za chvíli po zprávách. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Novinky o přírodě i lidech. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Téměř všichni nelegální migranti se už podle úřadů vrátili ze Seuty zpátky do Maroka. Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku, způsobil škodu v desítkách milionů korun. Fotbalisté Sparty vedou v poločase ligového duelu nad Zlínem 1-0 a zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátili zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam nelegálně dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina lidí vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 uprchlíků. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu dnes navštívil premiér Pedro Sánchez. Z migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá Jitku Pánek Jurkovou. Od jmenování nového ředitele se ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce zejména finanční úspory. Českým centrům kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení.
5: Nechceme žádná česká centra a priorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
6: Uvedl Petr Macinka z motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Policisté obvinili zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a podezřelého zadržela. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
7: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
4: Bankovní rada kvůli případu nařídila mimořádný interní audit a přijala další bezpečnostní opatření. Ve věku 81 let zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým, informoval o tom ústavní soud. Tam Nikodým působil 10 let od roku 2003, jmenoval ho tehdejší prezident Václav Klaus. Generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger připomněl, že Nikodým se během své advokátní praxe podílel na přípravě významných právních předpisů. A to hlavně v období transformace právního řádu. Emeritní soudce podle Göttingera patřil k pilířům rozhodovací činnosti ústavního soudu.
24: A v předehrávce druhého kola šance ligy Zlín, jak se utkání vyvíjí, řekne Tomáš Petr.
25: Po prvním poločase Sparta vede nad Zlínem 1-0, pokutový kop proměnil ve 14. minutě, tedy gól dal ve 14. minutě Irvin a pak ve 23. minutě neproměnil pokutový kop Harasin. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
24: Hokejista Tomáš Nosek už zase patří Pardubicím. Vítěz Stanleyova poháru z minulého roku je další posilou obhájců titulu v Tipsport Extralize. Už dřív na východ Čech přišli David Tomášek a Matěj Stránský.
9: Nehoda na D6 před Prahou a bouřka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Dálnice D6 je už průjezdná před Prahou ve směru od Karlových Varů. Na půltém kilometru se ale ještě uklízí po nehodě osobního auta. Projíždí se pouze jedním pruhem. Odklon na druhém kilometru už tedy neplatí, kolona se ještě rozjíždí. Počítejte zatím se silnějším provozem na D6 před Prahou. Na D11 mezi Prahou a Hradcem Králové opatrně mezi odbočkami na Městec a Chlumec nad Cidlinou. A kolem 54. kilometru vjedete do bouřky, silně tam prší, na vozovce hodně vody, dbejte na vhodné svícení a bezpečný odstup od ostatních vozidel. V Praze dobré zprávy z jižní spojky. Úsek od Lanového mostu na Černý most už je plynule průjezdný a po nehodě před Průmyslovou už je uklizeno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V západní polovině Česka čekáme večer a v noci silné bouřky, může se k ním přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km za hodinu. V noci se ochladí na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17. Bude oblačno až zataženo, ještě i s přeháňkami nebo bouřkami. Na východě území bude převážně polojasno. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přeháňky a nebo znovu i bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně taky oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Červenec roku 1971. Otevírá se první souvislý úsek první československé dálnice. Byla to tehdy slavnostní událost. Pravda, ten první úsek D1 měřil pouhých 23 kilometrů. Jak pravil poněkud jedovatě dobový filmový žurnál, nový úsek dálnice jste projeli dřív, než jste stačili vykouřit jednu cigaretu. Dálnice měla smysl především pro víkendové cesty Pražanů do posázavských chat. Ale nějak se začít muselo, každý začátek je těžký a s dálnicemi to u nás nebylo jinak. Začátky dálniční sítě se u nás budovaly předlouhých 30, možná 40 let. Samozřejmě s přestávkami způsobenými hlavně politikou. A co všechno se přitom dělo, si poslechneme v dnešním Archivu Plus. K poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
2: Archiv Plus.
10: Jak je možná známo, první dálnice v Evropě se stavěly v Itálii a pochopitelně v Německu, i když mýtus o tom, že Hitler vymyslel dálnice, je nepřesný. První dálnici v Německu otevíral ještě před Hitlerovou érou 6. srpna 1932 tehdejší starosta Kolína nad Rýnem a později poválečný kancléř Spolkové republiky Německo Konrad Adenauer a jednalo se o prvních 20 kilometrů mezi Kolínem a Bonnem. Samozřejmě nacistický režim pak dokázal dálnici propagandisticky využít. Pokud ovšem použijete pojem Hitlerova dálnice v českém prostředí, bude se nejspíš týkat nedostavěné dálnice Vroclav-Vídeň, k té se ale ještě dostaneme. V roce 2012 vznikl rozhlasový pořad z cyklu Česko země neznámá, věnovaný právě historii dálnic u nás. A z něho pochází i rozhovor s historikem dopravy Václavem Lídlem. Tak nejprve, proč vůbec vznikla na počátku 30. let minulého století potřeba dálnice stavět? Nebývale totiž vzrostl automobilový provoz.
11: Stala se situace, že motorová vozidla ohrožovala pomalu jedoucí vozidla nemotorová, naopak ta překážela motorovým. Takže vznikla taková filozofie oddělit tyto dopravy. To vedlo vlastně k nápadu silnice pro motorová vozidla, dálkové silnice, kam by nesměli ani jiný druh vozidel, a na zbývajících silnicích omezit rychlost tak, aby ta kolize, aby nedocházelo k této kolizi. Výsledkem těchto úvah byly první návrhy dálkových silnic. V Pražské sdružení inženýrů a architektů vypracovalo návrh dálkové silnice Plzeň-Košice. Ta byla poměrně v parametrech dnešní dálnice, i když v uších. A i takové ty technické parametry by neodpovídaly. Míjela Prahu, což je zajímavé, tak jako tu páteř chtěla dodržet. To bylo v roce 1935. Zároveň brněnský region vypracoval návrh taky dálkové silnice CHEP, Chust, což Chust právě bylo nejvýchodnější velké město na Podkarpatské Rusy, tu vedl ve dvou trasách. Takže severní trasa šla Prahou, jižní šla Brnem, pak se spojili a po Slovensku a tak šla jedna. Protože veřejnost cítila ten nárůst toho motorismu a tu začínající zahlcování silnic z dnešního pohledu, teda se to zdá legrační, ale jim to tak připadalo, tak ty návrhy uvítala. Vláda se k tomu postavila zatím chladně. Ale tím to neskončilo. Podnikatel J.A. Baťa, který se snažil pozvednout celkově republiku po všech stránkách, takže napsal knížku Budujme stát pro 40 milionů lidí. Tam řeší železniční páteř, silniční a takže i tu silniční páteř, silnici, dálkovou silnici Cheb, Velký Bočkov a zase míjí Prahu, jak je obvykle. S tím už se vláda začala zabývat, ale do konce první republiky bohužel ke stavbě nedošlo.
10: Dálnice, národní cesta, autostráda. Čtyřproudé silnici, na které by se auta bezpečně měla, se na počátku říkalo všelijak. Pojem dálnice se ovšem ujal poměrně brzy. K tomu, jak vznikl, se vrátíme ještě na konci pořadu. Do konce první republiky měli českoslovenští stavbaři spíš úkol v šibeniční lhůtě dostavět opevnění republiky, což se stejně nestihlo a jak to dopadlo politicky, je snad dostatečně známo. Dá se říct, že po Mnichově byla stavba dálnice snad jediné ideologicky přijatelné soutěžení, ve kterém bylo zmrzačené druhé republice částečně povoleno se s úsilím Němců nebo Italů poměřovat. Přitom samozřejmě dálnice jako strategická dopravní tepna nebyla vůbec ideologicky neutrální záležitostí. Souvisela s kultem síly, schopnosti národa být na výši doby. Následující ukázka pochází z pořadu Večerní okénko z října 1938.
12: Předevčírem projednala ministerská rada stavební plán první autostrády našeho nového státu. Bude to naše první národní cesta. V dnešním okénku promluví k vám jeden z našich povolaných znalců národní motorizace a propagátor motorismu, redaktor František Elstner, reportér našeho rozhlasu. Jeho mínění má pro nás také cenu praktickou, protože osobně projel v automobilu téměř všemi státy civilizovaného světa, Evropou, Severní, Střední a Jižní Amerikou a Afrikou. Řekne nám, čím je autostráda pro život národa.
13: Motoristé, jestliže vás takto oslovujeme, oslovujeme celý národ. Vláda našeho nového státu prohlásila, že provede motorizaci druhé republiky. Tím stali se motoristy všichni občané. Především ovšem majitelé motorových vozidel, vycvičení řidiči, členové občanských organizací motoristů, zaměstnanci automobilového průmyslu a obchodu a všichni členové pracovních útvarů, kteří s lopatami v ruce jdou na stavby nových silnic.
10: Mimochodem, František Alexander Elstner byl výhlasný cestovatel. Se svou manželkou Evou procestovali mezi válkami pěkný kus světa, ale v době nahrávání tohoto příspěvku už měl s cestováním utrum. Za války ani po ní už se jeho cestovatelská kariéra zdaleka v původním rozsahu neobnovila, ale to jen na okraj. Františku Elstnerovi dáme slovo ještě jednou, především proto, že v jeho přednášce se poměrně jasně odráží atmosféra druhé republiky. Nejenom v podobě naprosté politické deziluze, ale i ve víře, že projekt autostrády nebo chcete-li dálnice zachrání naše hospodářství i národní hrdost.
13: Žili jsme dosud tak, že obchodník v Praze se loučil s rodinou, když se připravoval na cestu do Brna. Věděli jsme přitom, že obchodník v New Yorku se neloučí, když nastupuje 7denní automobilovou cestu do San Francisca. Na té daleké cestě v moci neviditelných rukou silniční služby, ty jej dopravují z města do města, chrání a podporují. Národ, který vybuduje autostradu, věří ve svoji budoucnost. Úzké silnice zarostou travou, ale autostrada je pro děti a pro vnuky. Nedivíme se nikomu z členů svého národa, který dnes nemá dosti důvěry v budoucnost, a řekne prostě nevěřím. Ale nevěřit, to znamená zemřít.
10: Bylo 2. května 1939, když slavnostním prvním výkopem zahájil stavbu dnešní dálnice D1 u Průhonic Václav Nosek. Prosím neplést s pozdějším komunistickým ministrem vnitra. Tento Václav Nosek stál v čele úřadu vzniklého na konci roku 1938 Generálního ředitelství silnic a dálnic. Ve svém projevu se vracel k myšlence českých zemí jako křižovatky Evropy a inspiraci nacházel až v dobách Marie Terezie. Ke konci proslovu pak uvažuje o výstavbě dálnic na vrcholného státního úředníka až poeticky.
13: Stavbu dálnice nejlépe zhodnotí generace, jež přijdou po nás, tak jako my dnes obdivujeme římské silnice, po niž kdysi hrdě kráčely slavné římské legiony na válečná tažení, nebo velkoryse stavěné silnice Marie Terezie, po nich ještě dnes pojíždějí velkými rychlostmi motorová vozidla, o nich se Marie Terezie vojenský

0: národ ze skromných prostředků postavil.
1: Stavělo se napřed docela svižně. Pak ale přišel taková věc, která byla naprosto do té doby neznámá. Katastrofální nedostatek pracovních sil. O tu práci na dálnici nebyl zájem moc, takže třeba na tom úseku bylo potřeba 600 pracovníků, sehnalo se 200. Nikde se nedostal víc než 200. I když bylo strojní vybavení poměrně velké na tu dobu, ta ruční práce tak měla svůj podíl a ještě před započetím války už zaostávala stavba za plánem právě kvůli tomu nedostatku pracovních sil. Němci nám tu dálnici sice povolili, ale dívali se na nějakou na protektorátní jenom. Takže ji přeci jen nefandili tolik jako své dálnici, která šla přes naše území Wroclaw, Vídeň. Tam bylo větší nasazení, lepší platy a tak. Tahle naše byla tak trošku jakoby popelkou, ale přesto ta stavba běžela výrazně kupředu. No ale ještě před napadením Sovětského svazu začaly být už trošku zásobování problémy. Bylo zavedeno řízené hospodářství a stavba dálnice mohla pokračovat, protože se to všechno jako tím řízeným hospodářstvím, když se to naplánovalo, tak to ještě fungovalo.
2: Historik Václav Lídl mluvil o plánované dálnici přes území Moravy ze severu na jih. To byl politický projekt nacistického Německa, který měl propojit nově připojené Rakousko s tehdy německou Wroclaví, německy Breslau. Němci ho plánovali dokonce ještě v poslední éře existence Československa. Češi a pozdější protektorát v tomto projektu nehráli velkou roli. Protektorátní občané měli mít možnost na tuto takzvanou exteritoriální dálnici najíždět pouze přes celnice, přičemž celá dálnice i její bezprostřední okolí mělo patřit německé říši. Se začátkem protektorátu tedy padly poslední překážky stavby a začalo se budovat velmi svižně, jenomže už během 2 let Němce dohnal nedostatek materiálu a dálnice přestala být prioritou.
1: V roce 1941, 1. srpem byl takový první mezník, kdy bylo takzvaný zákaz novostaveb, takže byly zastaveny všechny novostavby, civilní stavby byly omezeny, dálnice dostala výjimku a jako stavělo se, ale to už to tempo nebylo, to bylo takový už jenom dožívání a 30. dubna 1942 Němci nařídili zastavení stavby, dokonce telefonicky, protože to nějak spěchalo a zastavili teda i všechny svoje stavby, to jako nejen tu naši. A perlička je tam v tom, že bylo tam v tom nařízení, aby byl oficiální ukončení až 5. května, aby dělníci dostali zaplacen svátek práce.
2: S postupující vidinou porážky se tedy nacisté rozhodli na zbytné stavby typu dálnic rezignovat. A tak ačkoliv dodnes na mnoha místech, například v okolí Jevíčka, můžete narazit na mnohé technické pozůstatky dálničního tělesa, včetně už dobudovaných mostů, dálnice nikdy nebyla zprovozněna ani dostavěna. S výjimkou malé části na okraji Brna, která míří přibližně ze směru dnešní dálnice D1 k brněnské přehradě. A možná nejviditelnější památka po této stavbě je obrovský pylon přímo u přehrady, na kterém dnes cvičí své umění horolezci. Na konci války bylo u nás rozestavěno neuvěřitelných 188 kilometrů dálnic, včetně desítek mostů a dalších objektů. Možná se ptáte, proč v rámci budovatelského nadšení po roce 1945 nebylo okamžitě pokračováno ve stavbě započatých dálnic. Pravda je, že se stavělo dál, ale pouze do roku 1950, kdy byly dostavěny a zakonzervovány hlavní dálniční mosty. Důvody se nevysvětlují zrovna lehce, ale mají jistou logiku, tedy z hlediska Sovětského svazu. V rámci paranoidních představ studené války nebylo pro Sověty vůbec žádoucí, aby jejich poslední satelitní výspa byla protkaná sítí dálnic, po kterých by se teoreticky mohlo posouvat nepřátelské vojsko rychle na východ. A tak zatímco se u nás vesele budoval těžký průmysl, hutnictví, strojírenství, lámaly se stachanovské rekordy v dolech a na stavbách mládeže, rozestavěné dálnice ležely ledem víc než dalších 16 let. Pomalu ale přece jen postupně rostoucí počet majitelů luxusního zboží, teď mám na mysli vlastní auto, ale nakonec v 60. letech československou vládu přinutil přehodnotit dosavadní dopravní politiku a stavbu dálnic začít opět plánovat. Od vládního nařízení z roku 1963 ovšem byla ještě 3letá cesta ke konkrétním činům. 8. března 67 pak byla slavnostně znovu zahájena stavba u Mirošovic po dlouhých 17 letech. A za další víc než 4 roky, 12. července 1971, pak bylo možné zprovoznit první část. Slovo v dobové reportáži dostal nejprve ředitel silnic a dálnic inženýr Josef Kopecký.
3: Nejsem pro patetické řeči, no nicméně dnes je to slavnostní okamžik. Jsme naplněni pocitem hrdosti nad tím, že se nám podařilo dokončit první dálniční kilometry v Československu. Tedy i když je to těch 30 kilometrů zpět do Mrošovic, přesto v nich vidíme záruku, že výstavba dálniční sítě v Československu je skutečností a že také bude podle plánu pokračovat směrem na Brno a současně, že budou podle plánu zajišťovány i dálniční výpady z Prahy a z Brna. Význam těchto prvních 23 kilometrů nutno spatřovat především v tom, že se nám podařilo získat konkrétní zkušenosti na úseku investora, projektových i stavebních dodavatelských organizací, kdy při nejlepší vůli nejsme schopni všechno z zahraničí literatury vyčíst.
2: A v historickém záznamu z 12. července 1971 dejme ještě slovo Jiřímu Poupě, prvnímu zástupci hlavního velitele veřejné bezpečnosti.
4: Soudru Poupě, prosím vás, jak bude zajištěna bezpečnost z provozu na dálnici?
5: Současně s provozem prvního úseku dálnice zahájilo činnost první oddělení veřejné bezpečnosti, to je dálniční oddělení. Jeho příslušníci mají za úkol, aby sledovali a dbali o bezpečnost na tomto úseku, který byl dnešního dne dán do provozu. Přejeme všem uživatelům tohoto úseku dobrou jízdu, přejeme jim, aby tohoto úseku využili v plné míře i ke své radosti, i pochopitelně ke všemu, co souvisí s naší ekonomikou. Máme však jednu prosbu, aby všichni se chovali na dálnici ukázněně, aby se seznámili s doplňkem vyhlášky číslo 80, která stanoví přesná pravidla, jak se řidiči na dálnicích mají chovat. Jsme toho názoru, aby řidiči nechali maximální rychlosti závodníkům a aby sami používali přiměřené rychlosti, to je takové rychlosti, aby nebyl narušen bezpečnostní provoz na dálnici.
2: Tak to byl rozumný apel, bohužel musíme dodat, že se na našich dálnicích mnozí neumí chovat dodnes, ani po těch 50 letech.
6: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
2: Posloucháte Archiv Plus dnes na téma výstavby československých dálnic mezi lety 1940 a 1990. Počínaje rokem 1971 se výstavba D1 a postupně i dalších dopravních tepen rozjela poměrně energicky. Už 2. listopadu 1973 se zpravodaj Ilja Jenča přihlásil z dálniční křižovatky Kývalka při příležitosti otevření dalšího úseku D1.
7: Já jsem si udělal tento týden takový malý pokus. Projel jsem trať Velká Bíteš Brno po staré silnici, která dlouhá léta sloužila jako hlavní výpadovka z Brna na Prahu. Při dodržení všech předpisů a s ohledem na hustotu provozu mi trvala cesta téměř půl hodiny. Dálnice umožňuje překonat stejnou vzdálenost za 17 minut při stálé cestovní rychlosti 100 km v hodině. A teď to nejhlavnější. Úsek do Velké Bíteše měl být odevzdán do provozu vlastně v poslední den tohoto roku. Budovatelé dálnice si dali závazek na počest výročí Velké říjnové socialistické revoluce, že svoji práci skončí 7. listopadu. Dnes je 2. listopadu a federální ministr dopravy inženýr Štefan Šutka už může přistoupit k modré stuze, aby dálnici celé 2 měsíce před stanoveným termínem otevřel.
8: A už je potom, tak za službu motorismu. Budeš, ty to máš na starost.
9: Soudru ministře, promiňte, u zrodu velkých věcí se obyčejně vyslovují nějaká přání. Jak je vás napadlo v tom momentě, kdy jste přestříhával pásku na novém otevřeném úseku dálnice?
8: Mňa napadla ta myšlenka, kterou jsem aj vyjadril nahlas, aby diálnica sloužila motorizmu, aby sloužila našim ľuďom. A ešte také skromné želanie, tak jak už bolo aj oficiálne povedané, aby sme postupne otvárali ďalšie úseky, aby sme spojili ten úsek, ktorý sme si dali, Praha-Brno, Bratislava.
2: Teď si na chvilku odpočineme od otvírání nových úseků dálnic a ještě se vrátíme k památkám na dálniční úseky, které nikdy nebyly uvedeny do provozu. Je jich u nás pořád k vidění poměrně dost. Zarůstající náspy zaříznuté do krajiny, mosty vedoucí od nikud nikam nebo tyčící se nad vodní hladinou. Opuštěné a nedostavěné technické památky v krajině jsou turistickým magnetem zvláštního druhu. O jedné z nich, totiž dvou zatopených mostev ve vodní nádrži Želivka, mluví opět historik Václav Lídl.
1: Přehradní nádrž na Želivce byla před válkou projektována výše po proudu, takže ty dva mosty by překlenovaly malé potůčky, malé přítoky Želivky. Jeden je velký obloukový most u Borovska, který je zaplaven po špičku oblouku, když je plná hladina. Je dokončen, ať se zdá, že není, protože tam už měl být násyp. To všechno by bylo na suchu. A ten právě byl dokončen z větší části až po válce. Tam se nejdéle pracovalo, a to až do podzimu roku 1950. Zpátky ku Praze menší most přes Sedmpanský potok a mezi nimi je to těleso někde zachované, někde pak už osorané.
2: Kompletně byla dálnice Praha-Brno-Bratislava dokončena 8. listopadu 1980, tedy po 13 letech od obnovení stavby v roce 1967. Nechceme srovnávat, ale musíme. Jistě, že komunistický režim nemusel řešit například tolik problémů s vykupováním pozemků nebo s protesty ekologů, ale přesto. Srovnejte si to s dnešním tempem výstavby naší dálniční sítě a asi vás trochu přepadnou chmury. Naposledy se dnes na vývoj okolo československých dálnic podíváme do 12. října 1989. Tehdy byl na návštěvě ve Spolkové republice Německo federální ministr dopravy a spojů František Podlena. Šlo o otázku do budoucna zásadní. Jak se postupně dálnice blížila k západním hranicím, vlastně se chtě nechtě muselo začít uvažovat, nakolik se chceme napojovat na západoevropskou dálniční síť v situaci, kdy zdaleka nehodláme umožnit každému tímto směrem cestovat.
10: Chtěl bych říct, že jsem informoval německou stranu o tom, že Československo je technicky i kapacitně připraveno celý postup výstavby této dálnice urychlit. Samozřejmě musíme řešit ve vlastní dopravě mnoho jiných otázek a z hlediska zátěžových proudů ve vnitrostátní československé dopravě není tento úsek prioritní. Proto jsme také zvažovali otázku případné finanční účasti Spolkové republiky na tomto projektu, protože výstavba dálnice mezi Plzní a státní hranicí by měla sloužit v této fázi především usnadnění transitní dopravy a průjezdům vozidel z Německé spolkové republiky, které jsou více obsaženy v tomto úseku než vlastní československé dopravní prostředky.
2: Byla to šalamounská úvaha typická pro českou perestrojku. Západní Němci by k nám mohli jezdit utrácet víc marek a aby se jim sem lépe jezdilo, mohli by nám přispět na dálnici mezi Plzní a Rozvadovem. Naštěstí za dva měsíce bylo všechno jinak a o tom, kam se Češi a Slováci mohou podívat, přestala rozhodovat strana a vláda, které se po 40 letech zase oddělily do stavu samostatných útvarů. A úplně na závěr tu pro vás mám postřeh historika Václava Lídla, jak vlastně vzniklo české slovo dálnice.
1: V době projektové přípravy v roce 1938 na podzim štábní kapitán inženýr Karel Chmel, jeden z vynikajících odborníků, tak si psal dálkové silnice, pak si zkracoval dál pomlčkanice a všem se zdálo, že to vystihuje dálnice, tak to navrhli jako oficiální slovo, bylo to schváleno. Tam trošku dali vznešenější důvod, jako ta dálnost, že to je dálné silnice, ale on to našel tak.
2: A to je pro dnešek z mé strany vše. Na Archivu Plus technicky spolupracoval Ladislav Čurda. Šťastnou cestu a také pevnou naději, že to jednou konečně všechno dostavíme, vám přeje Jan Sedmidubský.
6: 90kové léto.
11: 17. července 1992 schválila tehdejší Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky. Obsahovala jednu zásadní položku, nadřazovala slovenské zákony nad ty federální.
12: Takže vlastně deklaráciou se pově, že ten národ, to společenstvo žijúce v istých hraniciach, chce si vytvořit nezávislou štátnu moc.
6: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. 20:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: V Česku dnes znovu padaly teplotní rekordy. Maximum překonaly 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci 39,4 stupně. Na 5 stanic teploty překonaly měsíční rekord a na každé 20. stanici bylo nejtepleji za celý letošní rok. Do Česka teď míří studená fronta, díky které by se zítra mohlo lehce ochladit. Teploty se ale dál budou na většině území držet kolem 30 stupňů. Tropická bude taky dnešní noc. Provozování domova pro seniory bezplatné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Radiožurnálu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Teď je to přestupek a hrozí za ní pokuta až 2 miliony korun. Počty domovů bez registrace nejde přesně vyčíslit, ale třeba úřad v Kyjově odhaduje, že jich je v regionu zhruba 45. Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí, uvedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují podle pákistánských úřadů, ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Explozi v dole v pákistánském Balučistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. O provedení průzkumných vrtů na vodu dnes v referendu rozhodují obyvatelé Probulova na Písecku. Vedení obce referendum vypsalo na žádost petice. Víc než polovina z 80 obyvatel čerpá vodu z vlastních zdrojů, zbytek je napojený na obecní studny. Dvojice vrtů hlubokých až 80 metrů by měla zajistit dodávky pro všechny místní obyvatele. Zlín přijel k předehrávce druhého kola fotbalové šance ligy do Prahy, kde na stadionu Sparty oba kluby bojují o první body v sezóně. Aktuální informace ze zápasu dodá Tomáš Petr.
14: Tady míří na střídačku. 73. minuta, Sparta vede nad Zlínem 3-1, domácí poslal ve 14. minutě do vedení Irvin, pak Harasin v prvním poločase neproměnil penaltu v úvodu druhé půle, Šmiga srovnal na 1-1, jenže následně Brunes, nová posila Sparty, poslal domácí do vedení a Karabec proměněnou penaltou navýšil na 3-1. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
15: Překážka na D1 za Ivanovicemi a uzavřená silnice 35 z Paceřic do Hodkovic. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. Na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na půltém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři v pravém pruhu už je to bez kolony. Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená u Paceřic kvůli noční práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek, Jílové až k nájezdu v Hodkovicích nad Mohelkou. Uzavírka je v plánu do 6 ráno. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu vás zdrží nehoda za křížením z dálnicí. U Antonínova dolu se projíždí Kyvadlově po nehodě motorky. Tvoří se kolony v obou směrech. A následky nehody překážejí na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. Před kaplicí se převrátilo osobní auto. Postojíte v kolonách z obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Do zvuky útěku AI agentů OpenAI, další potíže TikToku v Evropě, veřejný test e-dokladů a označování obsahu vytvořeného umělou inteligencí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
6: Online Plus.
16: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
17: Ahoj Davide.
16: Povinný vodoznak u obsahu vytvořeného AI, identifikace chatbotů nebo označování uměle vytvořeného obsahu, který by mohl uživatele splést. To jsou novinky, které od 2. srpna začínají v Evropské unii platit s účinností další části nařízení o umělé inteligenci. Nová pravidla mají lidem usnadnit rozpoznávání obsahu, který je vytvořen s pomocí AI. Povinnosti se netýkají čistě osobního a neprofesionálního používání AI. Směřují tedy na firmy a organizace, ne na uživatele. Ty má nařízení chránit. Pokud třeba uživatel komunikuje s AI, například s nějakým chatbotem nebo AI agentem, musí o tom podle pravidel dostat informaci. Provozovatelé AI systému také musí nově označovat všechny texty, fotky, zvuky nebo videa, která s jejich pomocí uživatelé vytvoří, a to strojově čitelným vodoznakem. Pokud použijí AI systém k vygenerování a zveřejnění tzv. Deepfake, tedy obrázku, zvuku nebo videa, které se podobá existujícím lidem, místům nebo událostem a v uživateli může vyvolat falešný dojem, že jde o autentické zobrazení, musí takový výtvor jasně označit jako vytvořený pomocí umělé inteligence. Označovat se musí také texty, které byly upraveny nebo vytvořeny umělou inteligencí, pokud byly zveřejněny za účelem informování ve věci veřejného zájmu. Podle Evropské komise může jít například o umělou inteligencí generovaný souhrn novinového článku o nějakém rozhodnutí místní radnice, nebo třeba o AI generovaný příspěvek na sociálních sítích meteorologické služby, který varuje před bouřkovým počasím. Za porušení povinností hrozí pokuta do výše 15 milionů eur nebo v případě firmy 3% celoročního jejího obratu. Petře, trošku dlouhý vlastně úvod, ale říkal jsem si, že bych to měl přece jenom pokud možno sice zjednodušeně, ale vyjmenovat všechno, ty nové povinnosti. Jak jsem říkal v úvodu, vypadá to, že se mají týkat hlavně právě firem, organizací, státních úřadů a dalších vlastně takovýchhle subjektů. Týkají se jednak provozovatelů těch AI modelů a chatbotů a jednak také samozřejmě nějakých firem a organizací, které tyhle ty AI chatboty a další nástroje používají. A mají tedy o ochranu uživatele před tím, aby se nenechal splést nebo aby nebyl spleten a aby dokázal rozpoznat vždycky, že nějaký obsah, který právě teď čte nebo se na něj dívá nebo ho poslouchá, takže třeba byl vytvořen nebo nějakým způsobem upraven pomocí umělé inteligence. Co na tahle nová pravidla říkáš? Myslíš, že opravdu pomohou lidem, aby nebyli zmateni z toho, jestli to, na co se dívají, je skutečné nebo umělé?
17: Těžko říct. Ono je vidět, že ta pravidla vznikla ve chvíli, kdy se umělá inteligence nepoužívala ještě tak masivně jako nyní. Teďka to vypadá, jako bych mluvil o nějaké dávné minulosti, ale vývoj je tak rychlý, že i třeba ten rok nebo dva roky, po který se připravují právní normy, změní hodně. Dneska je umělá inteligence natolik běžná, natolik všudy přítomná, že vlastně by se možná jednodušeji mělo označovat to, čeho se nijak nezúčastnila, než to, do čeho zasahuje. Tohle bude ještě velice složité, jakým způsobem se bude ten zákon uplatňovat, jakým způsobem se budou všichni, koho se to týká, řídit přesně jeho ustanovením, jak hodně se bude vymáhat. Mně to připadá jako právní norma pro trochu jinou dobu. Ta doba se změnila.
16: My už jsme mluvili například o těch vodoznacích, to je téma, které se v oblasti AI objevuje už delší dobu, jestli tedy neoznačovat nějakým vodoznakem, který není na první pohled tedy viditelný, ale strojově se potom dá třeba nějakým detektorem přečíst a dá se pak na základě toho vodoznaku označit ten obrázek nebo to video například jako vytvořené AI. Tak o tom jsme už tady mluvili. Myslíš, že tohle to může fungovat, protože pokud si dobře pamatuju, bavili jsme se o tom, že ten vodoznak se pravděpodobně bude dát nějakým způsobem i odstranit a že vlastně nepřítomnost toho vodoznaku nebude asi stoprocentně zaručovat, že to dílo není vytvořené umělou inteligencí.
17: Já si myslím, že relativně je to jednoduché tam, a to se netýká jenom obrázků a videa, ale i textů, kde je to černobílé, kde je to buď výtvor člověka bez zásahu umělé inteligence, anebo naopak výtvor AI plně automatizovaný. Jenomže dnešní typická situace je taková, že vznikají díla ve spolupráci mezi člověkem a AI. Někdy se dá těžko stanovit, jaký je procentuální podíl toho či onoho v uvozovkách spoluautora, jak se má označovat tahle produkce. Té produkce je spousta. Drobné zásahy do textu třeba na úrovni jazykové úpravy, odstranění překlepů a podobně se pomocí umělé inteligence dělají dneska snad úplně všude, totéž automatické překlady. U těch obrázků vylepšování fotek, retušování pozadí, to všechno jsou nástroje, které dřív byly ruční práce, dneska jsou vysoce automatizované, je to umělá inteligence. Ten zákon jakoby tohle pomíjel, jakoby viděl opravdu jenom tu černou a bílou, práci člověka nebo práci stroje.
18: No to je pravda, že vlastně třeba dneska i už některé sociální sítě detekují sami automaticky třeba nějaké obrázky a odhadují, jestli nebyly nějakým způsobem vytvořeny umělou inteligencí, a dost často se tam vlastně dostávají do sporu s tím, že dneska každý jaksi už fotoaparát v nějakých chytřejších mobilech, tak s tou umělou inteligencí nějakým způsobem pracuje už téměř automaticky, aniž by o tom ten uživatel věděl, a pak takové obrázky bývají na sociálních sítích označeny jako vytvořeny umělou inteligencí, byť vlastně jsou vytvořeny nebo vyfoceny normálně tím člověkem a on opravdu třeba ani netuší, že tam nějaký podíl té umělé inteligence je. Máš pravdu, že tady je určitě nějaká takováhle zóna, kdy bude zajímavé tedy, jak se o tomhle bude rozhodovat. Mě tam zaujaly vlastně ty texty, které se mají tedy nějakým způsobem označovat, pokud byly zveřejněny za účelem informování ve věci veřejného zájmu. Jsou tam ty příklady od Evropské komise, například ten generovaný, AI generovaný souhrn novinového článku o nějakém rozhodnutí místní radnice, nebo ten post, který meteorologická služba zveřejnila na svých sociálních sítích a byl vygenerovaný umělou inteligencí. Tam jsem taky zvědavý vlastně, jak tohle to se bude nějakým způsobem rozlišovat a vlastně jakým způsobem se tohle to bude potom posuzovat, protože vlastně to souvisí s tím, co jsi říkal. Pokud si tam nechám opravit pravopisné chyby v tom textu umělou inteligencí, znamená to už, že to musím tady označit. Pokud si nechám ty chyby opravit v nějakém textovém editoru, tak je nemusím označit. Je to takové matoucí. Co říkáš na tohleto vlastně opatření u těch textů ve veřejném zájmu?
17: Tam je problém vůbec s tím pojmem veřejný zájem. Kde začíná, kde končí. Mainstreamová média, včetně takových, v jakých my oba dva pracujeme, v zásadě všechno, co dělají, tak dělají s ohledem na veřejný zájem. A jestli je to o rozhodnutí radnice nebo o něčem méně přímočaře definovaném, to už je skoro jedno. Stejně je to něco, co s tím veřejným zájmem souvisí. Nic jiného v podstatě ani nemá smysl publikovat. Čili tady vůbec nejde o literu zákona, tady jde o to, jakým způsobem se ten zákon bude vykládat. Výkladem zákona je pověřen soud, čili budeme asi muset počkat, až dojde na nějaké právní spory ve věci těchto ustanovení AI Actu. Pak se uvidí, jak to bude vypadat.
18: No, ty profesionální redakce nebo texty, které jsou prostě člověkem zredigované a vydal nějaký vydavatel, který za ně má zodpovědnost, tak ty jsou vlastně z toho vyňaty, tam je myslím výjimka. Ale i tak mě to přišlo třeba u toho příspěvku na sociální síti, mně to přišlo vlastně zajímavé, nerozumím možná úplně tomu, proč se zrovna takovýhle obsah, který má takovýmto způsobem klasifikovat, jestli to už nespadá do toho, že tedy jakékoliv věci vygenerované AI se mají nějakým způsobem vlastně označovat. No, mám tam spoustu otazníků a jsem zvědavý právě, jak se tyhle věci všechny uvedou do praxe, jak se tedy budou posuzovat a jaká diskuze kolem toho bude. No, myslím, že třeba se ještě k tomu vrátíme.
6: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Pomozte nám otestovat aplikaci e-doklady, žádá uživatelé Digitální a informační agentura DIA. Plánuje veřejný test, který má zajistit, že e-doklady budou při nadcházejících komunálních volbách fungovat bez provozních potíží. Při loňských parlamentních volbách měl totiž systém několika hodinový výpadek, který byl způsoben špatným odhadem toho, kolik lidí bude mít o identifikaci prostřednictvím státní aplikace zájem. Kvůli chybějícím zákonům nemůžeme provádět zátěžové testy za ostrého provozu, takže nemáme šanci aplikace dostatečně prověřit, říkají už několik let úředníci. Teď si tedy chtějí vypomoci testem, testem, do kterého chtějí zapojit dobrovolníky. Test má proběhnout 13. srpna v 13.00 a od zapojených testerů vyžaduje jediné, aby v tento čas aplikaci otevřeli a přihlásili se do ní. Aby test e-doklady skutečně prověřil, potřebuje DIA desítky tisíc dobrovolníků. Oslovovat je bude i prostřednictvím chystané informační kampaně. Petře, tohle mně přijde vlastně jako docela zajímavé kreativní řešení té situace, kdy tedy lidé ze státních úřadů, kteří se věnují e-governmentu a vytvářejí nějaké státní digitální služby, tak říkají, my nemůžeme prostě testovat tak, jak by se dala asi otestovat nějaká aplikace komerčního poskytovatele, protože prostě nám to zákony neumožňují. Slýchám tenhle stesk už několik let a pořád ty zákony nikdo nezměnil, tak doufám, že se to někdy také stane, aby si ty aplikace dali dopředu pořádně otestovat. Ale co říkáš na tenhle nápad digitální a informační agentury zapojit dobrovolníky?
17: To je otázka hlavně na právníky, jestli tohle je právně čisté. Předpokládám, že ano, že to je promyšleno a ověřeno. Potom zbývá otázka, jestli ti dobrovolníci se najdou. Oni se vždycky najdou, když se spouští ostrý provoz. To se tam nahrne spousta lidí a potom to dost často spadne, jak s tím máme bohaté zkušenosti s podobnými systémy, právě protože otestované nebyly. Teď je to bez toho oficiálního oznámení, že to začíná do pravdy. A mně intuice říká, že od testování takhle vyhlášené zase tak velký zájem nebude, ale třeba se pletu. Určitě by bylo fajn, kdyby to lidé vyzkoušeli tentokrát na nečisto.
18: Ano, tentokrát dobrovolně a ne, že byli nedobrovolnými testery, jako to bylo třeba právě i na začátku e-dokladu nebo při těch loňských volbách. No, já se každopádně hlásím, já se určitě testu zúčastním, doufám, že na to tady nezapomenu, musím si dát nějakou upomínku. Jsem na to zvědavý, já jsem zvědavý, jestli bude vlastně ten test opravdu dostatečný, protože pokud tam nebude dostatečný počet těch lidí, tak to vlastně nakonec asi nebude úplně k ničemu. No, tak snad to dopadne dobře a hlavně doufám, že tedy e-doklady budou při těch nadcházejících volbách fungovat tak, jak měly fungovat už v tom loňském roce. Online plus Davida Slíška. Sociální síť TikTok má další problém s Evropskou komisí. Ta v předběžném obvinění kritizovala způsob nastavení tzv. Dětských účtů na TikToku. Jde o profily pro děti ve věku od 13 do 17 let, které mají ve výchozím stavu nastavena některá omezení. Jejich obsah je například neveřejný. Jenže uživatelé mohou toto omezení vypnout a jejich tvorbu pak mohou sledovat všichni ostatní uživatelé, včetně těch, kteří nemají na TikToku účet, kritizuje komise. Podle ní může zveřejňování obsahu vést k tomu, že mladistvého mohou kontaktovat sexuální predátoři nebo jeho obsah může být zneužit ke kyberšikaně. Podle nařízení o digitálních službách přitom musí dětské účty zaručovat co nejvyšší úroveň soukromí a bezpečí. TikTok ale podle komise tento standard nesplňuje. Sociální síť by měla změnit nastavení dětských účtů tak, aby jejich obsah mohl vidět jen ten, komu to nezletilý uživatel sám povolí, říká komise. Petře, další vlastně z řady v poslední době nějakých řízení, které se týkají dodržování toho nařízení o digitálních službách. Vypadá to, že Evropská komise po těch několika letech, co to nařízení platí, tak se snaží teď nějakým způsobem vést s těmi firmami nějakou diskuzi o tom, jestli správně všechny povinnosti vlastně plní nebo neplní. Evropská komise vede s TikTokem už jedno další také řízení, které se týká možné návykovosti designu této služby a teď vede další řízení, které se týká těch dětských účtů. Myslíš, že tedy ty dětské účty vůbec dávají smysl pro ty dětské uživatele, když vlastně, když si ho založí nějaké dítě, tak pak nemůže nic sdílet? Není to trochu proti vlastně principu té sociální sítě?
17: No, myslím si, že nedávají smysl hlavně proto, že ve většině evropských zemí tak jako tak se postupně přistupuje k zákazu tohoto typu sociálních sítí, do kterého TikTok spadá, s věkovým omezením z pravidla 16 let. Takže řešit pro tu skupinu 13 až 17 něco speciálního možná už ani nestojí za to, protože tak jako tak brzy přijde nová tvrdší zákonná úprava. Jinak je to špatně řešitelný problém, jak zaručit ochranu bezpečnosti dětí a přitom ano, tak jak to říkáš, zachovat to, že sociální sítě pořád ještě sociální. Ony ty děti většinou k tomu přistupují kreativně a dokážou si to zařídit mnoha různými způsoby, aby v té komunikaci mohly zůstat. To je všeobecně známo. Prostě je to složitý problém a tady se řeší jedna malá část toho problému s jednou sociální sítí a jedním typem účtu. Asi tak jako tak přijde nějaké plošnější řešení.
18: Já určitě rozumím tomu, že vlastně se tady to nařízení snaží zabezpečit ty dětské účty, když už tam tady ti děti zatím jsou na sociálních sítích, tak se snaží zabezpečit proti tomu, aby někdo nemohl třeba ty děti kontaktovat, aby nemohl zneužít ty věci, které tam ty děti publikují, ale vlastně si opravdu říkám, jestli v tu chvíli, když je ten účet takto úplně přísně zabezpečený, jestli vůbec má smysl, aby tam byl a jestli tady vůbec má smysl takový omezený účet používat. Nevím vlastně, kolik takových účtů vůbec TikTok třeba provozuje, kolik těch dětí od 13 do 17 let tam je. Takové statistiky jsem, přiznávám, nenašel žádné, ale řekl bych, že to asi velký zájem podle mého odhadu tedy o něco podobného nebude. A jak si říkal, přesně vypadá to, že všechny tyto problémy nakonec budou vyřešeny nějakým všeobecným zákazem toho, aby děti trávily na sociálních sítích čas až do těch 16 nebo kolika let to nakonec bude schváleno. Takže možná tady v tomhle případě řeší komise něco, co už asi nemá v zásadě smysl řešit.
17: A co nestihne vyřešit dřív, než se ta právní úprava změní?
18: No, uvidíme, jak tohleto řízení dopadne. Já jsem víc možná zvědavý na to řízení o návykovém designu a tam jsem velmi zvědavý na to, jaký ten verdikt nakonec bude, protože to by mohlo mít, myslím, dalekosáhlé důsledky pro to, jak sociální sítě fungují.
6: Online Plus Davida Slíška.
18: AI agenti firmy OpenAI, kteří unikli z testovacího prostředí a napadli platformu Hugging Face, provedli útok i na další firmu. Vyplývá to z podrobnějších informací o incidentu, které Hugging Face zveřejnila. Po úniku z testovacího prostředí OpenAI agenti pronikli do testovacího prostředí jednoho z klientů americké firmy Model Labs. Podle jejího vyjádření využili chybu dotyčného klienta, která jim dala přístup. Toto testovací prostředí pak AI agenti využili k přípravě a spuštění útoku na samotnou platformu Hugging Face. Na jejich serverech se poté asi 2,5 dne snažili získat výsledky testu, který jim OpenAI původně zadala jako úkol ke splnění. Petře, my jsme o téhle kauze, o tomhle incidentu vlastně mluvili už v našem pořadu. Teď tedy Hugging Face vydala další detaily. Já možná jenom rychle zrekapituluju, že OpenAI tedy unikly dva nějaké modely, dva AI agenti z jejího uzavřeného testovacího prostředí, kde měli hledat nějaký v rámci nějakého testu vlastně zranitelnosti v softwaru. Našli nějaké zranitelnosti, které pak využili k tomu, že se dostali k internetu a snažili se výsledky toho testu najít právě na platformě Hugging Face, která je známá tím, že se tam soustředují různé modely různých firm a další materiály, které se týkají AI. A teď to vypadá, že tedy na to šli trošku oklikou, že nejdříve si udělali takové hnízdo vlastně zase v nějakém testovacím prostředí jiné firmy a tam také pronikly prostřednictvím nějaké chyby. A že vlastně pak ten útok na Hugging Face trval několik dní, 2,5 dne trávili tedy v té infrastruktuře Hugging Face, což mně přijde docela vlastně jako dlouhá doba. Dává nám tohleto nějakou další informaci tedy o tom útoku, že byl možná trošku složitější nebo promyšlenější v úvozovkách, než to původně vypadalo?
17: No, byly to jazykové modely testované na schopnosti z oblasti kyberbezpečnosti. A je vidět, že znalosti z téhle oblasti mají veliké, akorát je používají trochu jinak, než si jejich tvůrci představovali. Myslím si, že především z toho vyplývá, že podobné incidenty bude potřeba vyšetřovat nezávisle nějakou třetí stranou velmi důkladně a že se k tomu bude muset začít přistupovat třeba jako k leteckým aváriím, kde se rozebírá opravdu každý detail, který se dá zjistit, prostě proto, aby příště se to nestalo, aby příště se přijala taková technická a organizace organizační opatření, která to znemožní. A tohle v umělé inteligenci zatím nebylo a je vidět, že podobný přístup by byl velice žádoucí, aby se zjistilo opravdu všechno a ne takhle po kouskách, ale důkladným prozkoumáním najednou.
18: Mě na tom vlastně trošku fascinuje to, jak to vypadá jednoduše pro ty AI agenty, to, že tady dokázali proniknout do různých systémů, obejít různé jaksi bezpečnostní opatření a podobně. Vypadá to, že opravdu ty AI modely jsou buď tak dobré v tom hledání těch chyb a zranitelností, anebo naopak jsou ty služby tak vlastně špatně zabezpečeny a těch chyb v softwaru je vlastně tolik, že jimi mohou vlastně relativně snadno proniknout potom kamkoliv se jim zachce. Myslíš, že se mění nějakým způsobem ta bezpečnostní situace opravdu na internetu, že agenti vlastně si vynutí nějakou reakci na to, aby ty systémy byly lépe zabezpečené například? Protože teď to vypadá tak, že opravdu kamkoliv přišli, tak tam se někam dovnitř dostali.
17: No, už si to vynucuje takovouhle reakci a ta reakce bohužel spočívá hlavně v tom, že se na obranu těch systémů nasazuje taky umělá inteligence, protože kapacitně se to dá velmi obtížně řešit jinak. Lidé proti počítači nebudou stíhat, musí to dělat zase jiný počítač. To je trochu nepříjemná situace v tom, že se tam mohou na straně útočníka i obránce dít věci, o kterých nemáme tak docela přehled, kterým nerozumíme, o kterých nás ty systémy sami mohou informovat nepřesně nebo zkresleně. Začíná se z kyberbezpečnosti stávat trochu dobrodružnější záležitost, než byla dřív.
18: Hugging Face píše o tom, že za toho 2,5 dne podnikli ti agenti v jejich systémech přes 17 tisíc nějakých akcí, kterými se prostě snažili proniknout do jejich systému. To je asi kapacita, kterou by lidský programátor možná takhle nezvládal, takhle hodně vlastně nějakých útoků za tak krátkou dobu. Takže jsem tedy zvědavý na to, jak se tahle ta situace vyvine, protože zatím to vypadá, že tedy agenti opravdu ty schopnosti v odhalování těch chyb mají vysoké nebo velké a bude se asi teď hledat nějaká další tedy cesta, jak se proti tomu bránit. No, jsem fakt zvědavý, kam tenhle ten vývoj přijde. Připomíná mi to některé sci-fi knížky, kde se internet mění potom v místo, kde je agenti bojují s druhými a lidé se na to tak trošku jenom koukají z dálky. No tak snad to nedopadne takhle. Každopádně, Petře, pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
17: Naschledanou.
18: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
6: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
19: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
20: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
21: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
22: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem Československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
20: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
23: Zdravíme vás Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
21: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
24: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než 1 000 000 lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
22: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
20: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře a slyšeli nakonec Einstein s Tákurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
21: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ministerstvo se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léků pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jedinou jadernou elektrárnu zemi. Sparta vyhrála ve druhém kole fotbalové šance ligy nad Zlínem 3-1. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Situace s nedostatkem léku Tamoxifen se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Rezort se dnes dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
2: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
3: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
2: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
4: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ráno řekl, že by měl být tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Petra Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
5: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
6: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolí té krajiny. Respektive celá Evropa.
5: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
7: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
8: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
9: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
8: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
10: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
8: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
11: Čeští fotbalisté mají nového trenéra. Miroslava Koupka nahradil na lavičce národního týmu Santi Denia. 52-letý Španěl se s vedením Svazu domluvil na 2leté smlouvě s obcí a jako cíl stanovil postup na evropský šampionát 2028. I kvůli tomu chce Denia mluvit s útočníkem Patrikem Šikem, který po světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Pokračuje předseda České fotbalové asociace David Trunda.
12: Jeden z prvních dotazů, který jsme měli při diskuzi se Santým, s Pavlem Nedvěrem, byl, jestli v neděli můžou za Patrikem Šíkem zaletět a představit se. Ale ta druhá reakce byla, že ten tým je důležitý a potřebuji si to všechno zanalyzovat.
11: Fotbalová Sparta sice prohospodařila ve druhém kole šance ligy jednobrankový náskok z první půle, ale nakonec zvítězila nad Zlínem 3-1. Vítězný gól dal v 60. minutě za stavu 1-1 norský útočník Brunes.
13: Překážky jsou na D1 za Rohlenkou a taky na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova pozor ve zúžení za Rohlenkou. Na kilometru 208 v pruhu vedeném protisměrem zastavil motorkář a řeší tam asi poruchu.
14: Je tam středový svodidel, to znamená vpravo. Motorka je tam na kraji na čáře a je tam teda osoba neosvětlený, bez vesty.
13: Na D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nákladní auto s defektem. Zbytky roztrhané pneumatiky leží v jízdním pruhu. Na D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to už ale průjezdné bez výrazného zdržení. Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená v úseku od Paceřic do Hodkovic nad Mohelkou kvůli práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílové. A na silnici 38 pozor z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Za křížením z dálnicí D1 u Antonínova dolu havarovala motorka. Průjezdné je to Kyvadlově, postojíte v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
15: Při našem výletu do 90. let nemůžeme minout 17. červenec 1992. Toho dne schválila tehdejší Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky. Vše, co se tehdy dělo, připomene už za chvíli repríza pořadu Archiv Plus, ale ještě předtím přijde na řadu Jiří Dienstbier.
0: Portréty.
15: Čechů, kteří se výrazněji prosadili v mezinárodní politice, není zrovna hodně. K těm nemnoha osobnostem, kterým se to podařilo, patří muž, o němž si dnes budeme povídat v portrétech. Dlouhodobě je jeden z nejoblíbenějších českých politiků po listopadu 1989. Mimořádně neúspěšný předseda prakticky bezvýznamné straničky a člověk, jehož životní náplní byla mezinárodní politika a žurnalistika. Jiří Dienstbier. Jeho životní příběh se vám v dnešních portrétech pokusí přiblížit publicista Pavel Hlavatý. Pavle, vítám tě ve studiu.
16: Dobrý den.
15: A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje také David Hertl. Jiří Dienstbier se proslavil zejména, myslím, na začátku své kariéry, co by redaktor Československého rozhlasu, do kterého nastoupil v roce 1958. Pavle, řekni možná jenom několika větami, jaká byla ta jeho cesta do rozhlasu.
16: On absolvoval střední školu v roce 52, 11letku v roce 55, filozofickou fakultu, vlastně obor český jazyk a tedy hlavně žurnalistika, absolvoval v druhé polovině 50. let a v té době vlastně také začal spolupracovat s Československým rozhlasem. Mimo jiné také krátce spolupracoval se Světem v obraze i s dalšími dobovými novinami nebo časopisy.
15: K nám do rozhlasu nastoupil nejprve do redakce zahraničního vysílání a později přešel do takzvané rubriky mezinárodního života, kde pracoval pod Milanem Weinerem. To je člověk, kterému jsme už také jedny portréty věnovali. Pavle, zase ve stručnosti. O co šlo, to přece je velmi důležité jméno Milan Weiner.
16: Milan Weiner je jméno, které není příliš známé. On byl takovým, dalo by se říct, organizátorem v pozadí. Spolupracoval s řadou později významných lidí, namátkou třeba Jiřího Rumla bych zmínil, ještě kromě Jiřího Dienstbiera, a dokázal vytvořit, řekněme, pořady, respektive nejprve dokázal vytvořit struktury, které ty pořady dělaly, které výrazně v druhé polovině 60. let ovlivňovaly, řekněme, veřejné mínění, až tedy v roce 1968 a zbytkově i v roce 69 na jeho počátku dokázali velmi výrazně poskytovat informace skutečně tedy tou necenzurovanou, skutečně tou sdělnou a komunikativní formou, a to jim samozřejmě pozdější normalizační režim měl velmi za zlé, nejen tedy zmiňovanému Milanovi Weinerovi, ale i Jiřímu Dienstbierovi a dalším, kteří v těchto různých redakcích a pořadech působili.
15: Kde si Jiří Dienstbier vzpomíná, že na počátku roku 1968 mu Milan Weiner oznámil, že vycestuje jako zpravodaj Československého rozhlasu do Spojených států. K tomu došlo ale, a teď je to důležité, ale přichází léto roku 1968 a srpen. Jaká je tady aktivita Jiřího Dienstbiera?
16: Víme-li, co to je rok 68, tak v srpnu došlo k invazi vojsk pěti států, tedy řekněme otevřeně sovětské armády plus několika drobných jednotek těch dalších čtyř států. A Československý rozhlas tehdy vlastně získal takovou unikátní roli v tom, protože většina našich vedoucích představitelů byla odvlečena do Sovětského svazu, někteří další se pohybovali různě v ilegalitě, byly obrovské tlaky na to, aby vznikla ta slavná dělnicko-rolnická vláda Alojze Indry, analogicky s rokem 56, kdy tedy Jánoš Kádár se tímto způsobem dostal k moci. U nás se tento scénář tehdy v tom srpnu 68 nezdařil a Český rozhlas, tedy respektive tehdy Československý rozhlas, se stal vlastně takovým pojítkem toho mezinárodního odporu, jelikož prezident republiky, dodal bych zjevně minimálně velmi neuváženě, opustil republiku a letěl do Moskvy jednat a vlastně ta země byla jakoby opuštěna a najednou se ukázalo, že ta společnost je schopná nějakým způsobem fungovat sama. A právě Československý rozhlas byl výrazným svorníkem této, snad můžeme říct dnešním termínem, občanské společnosti. To znamená, že ta síť těch krajských studií, které si předávali vysílání, byla velmi důležitá. To byl ten týden, kdy sovětští představitelé dospěli k názoru, že tedy scénář s dělnicko-rolnickou vládou se nezdařil a že bude tedy potřeba zvolit scénář jiný, dodejme, že bohužel v tomto případě úspěšný, že tedy je třeba ty odvlečené představitele spolu s místními představiteli donutit k jednání, donutit je k přijetí něčeho, co v zásadě nebudou moci plnit. To byl onen proslulý moskevský protokol. A pak je samozřejmě postupně salámovou strategií jednoho po druhém ty nepohodlné odstraňovat, což se v tom roce 68 a řekněme v první polovině roku 69 naprosto přesně podařilo.
15: Tak tedy 21. srpen 1968, první den okupace a večerní vysílání Československého rozhlasu, hovoří Jiří Dienstbier.
17: Vážení přátelé, myslím si, že v těchto okamžicích můžeme říci s naprostou jistotou alespoň jednu pozitivní věc. Zcela ztroskotala argumentace okupantů. Tím, že se jim nepodařilo včas a ani do současné chvíle zlikvidovat svobodné vysílání, nemohli ani formálně před světem i našimi občany předstírat, že o jejich invázi někdo požádal, jak se o to snažili ráno. Přestože někteří naši vedoucí představitelé nejsou dosažitelní, přestože není kontakt se soudrem Dubčekem, Smrkovským, Krieglem a Špačkem a i některými dalšími, přestože dokonce chodí některé zprávy, že tito soudruzi byli někam odvezeni neznámo kam, podařilo se během dneška svolat prakticky všechny významné instituce našeho státu. Prohlášení vlády, prohlášení Národního shromáždění, prohlášení všech krajských výborů Komunistické strany Československa, prostě všechny oficiální instituce dali naprosto jednoznačně najevo, že o tuto okupaci nikdo nepožádal, že vojska Varšavské smlouvy do naší země nikdo nezval.
15: Ty už jsi hovořil, Pavle, o té naší delegaci, která pobývala v Moskvě, řekněme, skupina zavlečených a těch, kteří tam později přiletěli, vrátili se zpět do Československa a atmosféra po jejich návratu byla, já bych řekl, velmi taková deprimující a těžká, protože bylo jasné, že to, co tam dohodli, tak to prostě nic veselého není. Říkám to dobře?
16: Ze začátku spíš bylo takové očekávání, s čím, že se to vlastně vrátili a dodejme, že bylo velmi obtížné to zjistit, protože jedním z nejdůležitějších prvků toho moskevského protokolu bylo, že se nesmí zveřejnit. A jako první po tom návratu promluvil prezident Svoboda a ten jeho projev byl takový velmi strohý a současně vlastně neobsahoval téměř žádnou relevantní informaci. A vědělo se, že tedy ti čtyři hlavní naši tehdejší představitelé, tedy vyjmenujeme si, byl to prezident Svoboda, první tajemník Komunistické strany Dubček, předseda vlády Černík a předseda parlamentu Smrkovský, promluví v rozmezí řekněme nějakých 24 nebo 48 hodin a z těch jejich projevů se tedy bude jasno, co vlastně tam tehdy ta naše delegace podepsala a k plnění čeho se zavázala.
15: Tu atmosféru těchto prvních hodin po návratu delegace ze Sovětského svazu popisovali Jiří Dienstbier a Karel Lánský v knížce Rozhlas proti tankům. Tak teď si dáme dvě ukázky. To první to budou postřehy Karla Lánského a to druhé to už budou vzpomínky Jiřího Dienstbiera.
18: Rozhlas vysílal komuniké o československo-sovětském jednání ve dnech 23. až 26. srpna. Z něj vyplynulo, že sovětská strana vyjádřila své porozumění a podporu pozici a vedení KSČ, které je rozhodnuto vycházet z usnesení přijatých na lednovém a květnovém plenárním zasedání UVKSČ v zájmu upevnění socialistického zřízení na základě marxismu-leninismu. Za pozitivní se snad dalo považovat, že spojenecká vojska, která dočasně vstoupila na území Československa, se nebudou vměšovat do vnitřních věcí ČSSR. Bylo dosaženo dohody o podmínkách odchodu těchto vojsk z území ČSSR v závislosti o normalizace od

0: Do vysílacího studia historika Karla Bartoška, právníka Františka Šamalíka a rozhlasáky Dienstbiera, Jezdinského, Podaného a Nefa, aby besedovali o situaci. Tlumit rozhořčení posluchačů se ale dařilo jen chvíli. V tomto nervózním čase mi volal z hradu náměstek předsedy vlády Hamous a sděloval. U soudruha prezidenta je právě velvyslanec Červoněnko a stěžuje si na nepřípustné napadání komuniké.
1: Po chmurné náladě jsem vezl svou červenou Oktávii Bartoška, Šamalíka a Jezdinského do rozhlasového studia. O čem máme k čertu diskutovat? Ve studiu nás čekal kopec rezolucí. Žádali různými slovy totéž. Nepřipustím, aby Dubček, Smrkovský, Černík, Krígl, Špaček a Císař byli zbaveni funkcí. Trváme na bezpodmínečném a okamžitém odchodu cizích vojsk. Nepřipustíme anulování výsledků mimořádného sjezdu KSČ. Trváme na právu Československa jít k socialismu vlastní cestou. Nevím, co ostatní kolegové u mikrofonu, ale myslím, že tentýž názor sdíleli všichni do jednoho. Hovořili jsme asi 2 hodiny. Když jsem v září 1968 odjížděl jako korespondent rozhlasu do Spojených států, zastavil jsem se na pár dní v Paříži. Antonín Jaroslav Lím, který tam besedu poslouchal, mi říkal, že měl obavu, že naženeme lidi proti tankům. Nevím. Chtěli jsme uklidňovat, věcně hodnotit situaci, tlumit emoce.
2: Taková tedy byla situace v Československém rozhlasu. O den později se novináři dostali i na Pražský hrad, kde mohli hovořit s našimi politiky, kteří už tedy byli doma ze Sovětského svazu. A ještě jedna ukázka z knížky Rozhlas proti tankům, protože Jiří Dienstbier tam tu situaci nebo atmosféru na hradě popsal následujícími slovy.
1: Atmosféra na hradě ve středu ráno byla skličující. Nejprve jsem zahlédl Alexandra Dubčeka zhrouceného v křesle v prázdnotě jednoho z obrovských sálů. Měl ovázanou hlavu a působil, jako by nevnímal Zdeňka Mlynáře, který u něho stál a něco mu vykládal. Po chvíli jsem se zastavil s několika novináři před místností, kde zasedala právě vláda. Náhle se otevřely dveře a vyšel její předseda. Když nás Oldřich Černík spatřil, impulzivně se k nám vrhl, padl nám kolem krku a vyhrkl: kluci, to bylo strašný. Na tiskové poradě s náměstkem předsedy vlády Františkem Hamousem nebylo možné zjistit téměř nic o vládních plánech. Mohli jsme si to vykládat osobností mluvčího, ale tušili jsme, že důvody budou hlubší. Vláda v této situaci neví, co dělat, protože tajný protokol a nepsané závazky učiněné v moskevských kabinetech v četných soukromých rozhovorech jí neumožní stanovit jasné parametry další činnosti. Z výletu na hrad jsem měl tísnivý dojem, že naše nejvyšší orgány nepřebírají iniciativu, že jsou ve vleku událostí místo toho, aby se jim snažili vtisknout vlastní ráz. Utěšoval jsem se tím, že dnes jsou vedoucí představitelé ještě unavení a nevyspalí a zítra se už vzchopí. Ale cestou z hradu jsem byl značně deprimován.
2: Zajímavé je, že to, o čem Jiří Dienstbier hovořil o své práci, to, jak mluvil v roce 1968 do rozhlasu, tak to bylo později nazváno jako ideová rozkolísanost, zrada ideí marxismu-leninismu, byl označen za jednoho z nositelů pravicového oportunismu v rozhlasu. My jsme, Pavle, možná ještě k Jiřímu Dienstbierovi a k roku 1968 nedodali jednu důležitou věc. V té době on byl skutečně novinářská osobnost, lidé ho mohli mohli nejen poslouchat, ale i číst, kam on psal.
3: No, on publikoval hlavně texty v Literárních listech a v Reportéru, což byly dvě takové výrazné tribuny. Ten Reportér byl věnován spíše politickým, řekněme, otázkám, zatímco ty Literární listy byly, řekněme, kulturně politické. Byl mezi tím určitý rozdíl, ale spíše v zaměření náplní těch textů.
2: V září 1968 Jiří Dienstbier odjíždí na dovolenou do Jugoslávie a po ní do Spojených států amerických. Čím to, že se mu podařilo z té nastupující normalizace, řekněme, uprchnout na post zpravodaje do Washingtonu?
3: Tam šlo jednak o to, že ty už se zmiňoval, že o té funkci se hovořilo již dříve během roku 68, a za druhé je důležité vědět, že ta garnitura politická, o které si můžeme myslet spíše to horší samozřejmě, tak přece jen, alespoň co se některých osobností týče, tak ty byly vysílány na formálně jaksi zahraniční posty, počítalo se s tím, aby byli tedy zachráněni a nedostali se do rukou tedy sovětských, později našich, řekněme, bezpečnostních orgánů, tak to odjel například ředitel Československé televize Pelikán, tak to odjel právě A.J. Lim, jehož jméno jsme už slyšeli v těch Dienstbierových vzpomínkách, tak odjel třeba tehdejší ředitel Československého rozhlasu Heislar a mnozí další.
2: Způsobení Jiřího Dienstbiera ve Washingtonu je v rozhlasu řada zajímavých reportáží. Nakonec jsme se rozhodli žádnou nezařazovat, ten hlas Jiřího Dienstbiera už jsme slyšeli na začátku, nicméně byl u některých velmi důležitých a pozoruhodných událostí ve Spojených státech. V listopadu 1969 ale přichází pokyn vrátit se zpět do Prahy a Jiří Dienstbier se vrací. Je to zvláštní, mohl zůstat ve Spojených státech a jak později vzpomínal, určitě by se mu tam asi nevedlo špatně.
1: Henry Kemovi jsem za mnohé vděčen. Když jsem v roce 1969 odvolán z Washingtonu z funkce zpravodaje Československého rozhlasu jako nepřítel lidu, socialismu, Varšavské smlouvy a buchví čeho ještě, přišel za mnou do washingtonského bytu a řekl: o ničem tě nebudu přesvědčovat, ale kdyby ses rozhodoval, zda se vrátit či ne, chci, abys měl jistotu, že se nevracíš z obavy o uplatnění v Americe. Zůstaneš-li, máš míst Times. Možnosti působit na amerických univerzitách a zejména nabídka Henryho Kema mě nesmírně posilovaly. Když jsem odjížděl domů, měl jsem jistotu, že moje rozhodnutí je skutečnou volbou, byť velmi těžkou. Vracel jsem se především proto, že jsem mnoho let usiloval o změnu společenských podmínek a působil jsem v tom smyslu v rozhlase i v novinách na spoluobčany. Vyzýval jsem je i v srpnovém týdnu k pevnému postoji vůči okupantům. Prohráli jsme, ne však doma. Odhodlání společnosti převálcovali cizí tanky. Celý národ nemůže emigrovat. Emigrace je soukromým řešením. Na to mají mnozí právo. Já ne. Příliš jsem si zadal. Je třeba zkusit to znovu a jinak.
2: Ještě než zjistíme, jak jinak to Jiří Dienstbier zkusil, měli bychom vyjasnit dvě věci. Pavle, Henry Kem, kdo to byl?
3: To byl reportér New York Times a důležité je vědět, že to byl, tuším, že úplně první novinář zahraniční, kterému byla odebrána po okupaci akreditace a on musel opustit naší republiku. Bylo to tedy na přímý sovětský zásah.
2: A možná bychom ještě měli vysvětlit vztah Jiřího Dienstbiera ke komunistické straně Československa.
3: No, on byl členem od konce 50. let, v různých vzpomínkách uvádí, že tedy nejprve odmítal vstoupit do strany, ale později usoudil, že má-li se změnit společnost, tak by chtěl změnit komunistickou stranu. Je to jeho názor, postoj, těžko ho dnes budeme nějakým způsobem hodnotit. Dodejme, že v té straně byl až do roku 1969, kdy tedy tito reformní komunisté byli na přelomu let 69-70 hromadně vylučováni.
2: Z Československého rozhlasu odešel Jiří Dienstbier 31. března 1970 a dostal tedy možnost zkusit to znovu a jinak, abych se vrátil k té ukázce, kterou jsme teď slyšeli. No, napadá mě, co mohl dokumentátor projektových ateliérů, noční hlídač a topič změnit Co mohl udělat jinak? Jaká byla ta další cesta Jiřího Dienstbiera?
3: No, on byl zjevně vnímán jednoznačně kvůli svým schopnostem, jazykovému vybavení i koncepčnímu myšlení jako nebezpečná osoba. Státní bezpečnost na něj zakládá agenturní svazek už v říjnu 71, kdy víme, že řada těchto jaksi pozdějších disidentů a nějakých exponentů druhé poloviny 60. let na různých postech, tak ještě často ani neměla jasno, co přesně všechno bude dělat. Dodejme, že v tom roce 71 ještě doznívaly některé věci z té druhé poloviny 60. let. V roce 71 například třeba ještě docházelo k posledním skartacím knih připravených v druhé polovině 60. let. Ten rok 71 byl vlastně takovým zlomem. Tehdy se konaly ty mnohokrát slibované a odložené volby. Konal se vlastně ten 14. sjezd komunistické strany a dalo by se říct z hlediska normalizace, že to byl takzvaný sjezd vítězů, kdy skutečně už ta společnost byla plně normalizována a lidé jako Jiří Dienstbier a řada jeho novinářských kolegů, ale i ti reformní politici, kteří už se ocitli zcela mimo funkce, a i řada dalších filozofové, sociologové, historici, psychologové a vůbec tato tvůrčí inteligence, ale vůbec i ty osobnosti z jiných vrstev společnosti, které zakládaly různě KAN, K231, Společnost pro lidská práva, tak už byly zcela mimo možnost cokoliv dělat a vlastně se teprve uvažovalo a každý uvažoval sám za sebe, jakým způsobem tedy se s tou normalizací vyrovná a co případně proti ní bude dělat.
2: Musíme zmínit rok 1976, prosinec. Jiří Dienstbier podepisuje chartu 77. Tomu ale nakonec na přelomu 70. a 80. let vyneslo i věznění.
3: Já bych neřekl, že zrovna to signování charty, signatářů chartu bylo víc, ale abychom trochu vysvětlili ten kontext, vlastně taková tehdy nejradikálnější skupina signatářů charty 77 založila VONS, tedy Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který se zabýval tedy těmi vězněními a nezákonnými, a nejenom vězněními, i stíháním, domovními prohlídkami a podobně. A právě to, řekněme, jádro toho VONSu bylo tehdy uvězněno a mezi ním právě i Jiří Dienstbier.
2: V roce 1979 a znova v roce 1985 byl Jiří Dienstbier mluvčím Charty 77. Tím se vlastně dostáváme už do konce 80. let. Přišel listopad 89 a řekněme hvězdný okamžik Jiřího Dienstbiera a jeho povolání z té kotelny metrostavu do vlády. Jaký post tam získal?
3: Získal tam post ministra zahraničních věcí, ale měli bychom tedy zmínit, že v té kotelně byl vlastně v 80. letech. My jsme ho předtím opustili v dokumentačním středisku projektového ústavu a ještě bychom měli zmínit asi důležitou věc, že byl předsedou redakční rady samizdatových Lidových novin na konci 80. let.
2: Já bych řekl, že Jiří Dienstbier byl v tom období po listopadu 89, to znamená prosinec až řekněme do těch prvních svobodných voleb v červnu 1990, u všeho důležitého, co se nás nějakým způsobem týkalo. Ať už je to to takové symbolické stříhání drátů na západoněmecké hranici, ať už je to začátek vyjednávání o tom, kdy a jak odejdou sovětská vojska. A teď třeba jedna ukázka také o tom, jak jsme se pokoušeli zlikvidovat Varšavskou smlouvu a jak to naši pozdější západní spojenci nechápali.
4: Západní politikové byli zvyklí na to, že jedná na to a Varšavská smlouva, a teď se jim nechtělo najednou jednat s nějakým pytlem blech, že tam to bylo jedna ku jedný, takže měli někdy úplně kuriozní nápady, například, jestli bychom nemohli Varšavskou smlouvu využít k řešení etnických konfliktů ve střední a východní Evropě. Tak jsem smála říkal jsem jenom, jestli myslí, že sovětská armáda má být arbitrem etnických konfliktů, tak od toho samozřejmě odstoupili. Jim Baker například nám navrhoval, jestli teda nechcem Varšavskou smlouvu, a do NATO, že nás nevemou, jestli bychom neudělali takový zvláštní pakt Finsko, NDR, Polsko, my, Rakousko a Jugoslávie. A takovýhle nápady tam padaly tenkrát. Nikomu se moc nechtělo, dokonce třeba i Britové nám vyčítali, že ty Rusy odsud vyháníme moc rychle, abychom náhodou nepoškodili Gorbačova a tak dále. Takže to byly někdy velice, velice zajímavé debaty.
2: Thank you. Pavle, na začátku jsme tady říkali, že Jiří Dienstbier je jedním z mála českých politiků, kteří uspěli v tom mezinárodním měřítku. On byl mezi lety 1998 až 2001 zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii. Ale když to tak procházím jinak, ty údaje z jeho životopisu, tak ono je to takový nekonečný sled různých nabídek nebo uvažování o tom, co by se s Jiřím Dienstbierem mohlo stát, ale nakonec to nevyšlo. Jsou tam různé nakonec neuskutečněné kandidatury do Senátu, na post vysokého komisaře OSN, na pražského primátora, na šéfredaktora spojených deníků Svobodné slovo a práce, ale nic z toho nevyšlo, až v roce 2008 byl nakonec Jiří Dienstbier zvolen senátorem za sociální demokracii a ten senátorský mandát už ani nestihl dokončit, protože zemřel. Jak vlastně zhodnotit to jeho poslední období?
3: No, já bych velice opatrně řekl, že on nebyl politikem toho klasického typu, to znamená, on byl sice předsedou občanského hnutí a pak později, jak se ta strana různě jinak jmenovala, Svobodní demokraté.
2: A dlouhodobě také jedním z nejpopulárnějších politiků u nás.
3: Ale on byl vždycky spíše v tomto směru sólovým hráčem a nebyl schopen té každodenní drobné práce, která znamená, že prostě té straně se musí věnovat nějaký tým a zjevně v tom občanském hnutí a v těch nástupnických subjektech takovýto tým nebyl. Vidíme vlastně, že postupně takové ty významnější osobnosti to OH a ty nástupnické subjekty opouštěly, dostávaly se do sociální demokracie, až nakonec vlastně i sám Jiří Dienstbier byl zvolen senátorem, dodejme na potřetí, předtím dvakrát neúspěšně kandidoval na senátora a teprve na potřetí a byl vlastně zvolen za sociální demokracii, čili i on sám nakonec skončil tedy v tom politickém spektru u této, dalo by se říct, klasické demokratické levice a jeho snaha budovat nějaký ten liberální nebo lehce levicově liberální subjekt malonko nalevo od středu byla vlastně neúspěšná. Když se štěpilo to občanské fórum, tak dodejme, že v těch volbách v roce 92 se sice dva nástupnické subjekty občanského fóra do parlamentu dostali, ale byla to ODS a ODA, občanské hnutí zůstalo těsně za branami. Čili já se domnívám, že on nebyl takovou tou politickou osobností toho pracovního typu. On byl skutečně charismatická osobnost typu čestného předsedy nebo toho kandidáta, který je v klíčových okamžicích tou stranou vytažen na nějaký důležitý post, což je velmi důležité, aby strana někoho takového měla. Byly strany, které na tom byly přesně opačně, že měly sice ten aparát a měly ty struktury a měly ten chod a neměly takovou tu osobnost. Ale nelze zjevně tedy spojit v jedné osobě takovou tu charismatickou osobnost a současně toho, kdo tu stranu dlouhodobě buduje.
2: Ještě v polovině 90. let Václav Klaus označil Jiřího Dienstbiera za problém české politiky. Dokážeš si nějak vysvětlit, proč Václav Klaus měl vůči Dienstbierovi tenhle vztah? Já myslím, že bát se ho nemohl, protože politicky ho Jiří Dienstbier ohrozit asi nemohl.
3: Já si myslím, že tam šla určitá rezidua ještě z doby občanského fóra a z toho štěpení, kdy Václav Klaus jako představitel určitého typu politiky si s Jiřím Dienstbierem jako představitelem jiného typu politiku prostě nemohl rozumět a je v podstatě ukázkou těch nenormálních časů tehdejších, že nebyli schopni jaksi v tom společném rámci nějakým způsobem koexistovat i jako, řekněme, oponenti. Pokud vím, tak později i se Klaus nějakým způsobem vyjádřil korektivně a Jiřího Dienstbiera už hodnotil způsobem, který více odpovídal skutečnosti.
2: A určitě to také nemáš rád jako publicista, nicméně zkus si udělat takovou malou úvahu na téma, když se na jaře 2007 ČSSD rozhodovala o tom, koho postaví jako kandidáta na prezidenta proti Václavu Klausovi, tak téměř až do samého závěru se hovořilo pouze o Jiřím Dienstbierovi, nakonec tedy to byl Jan Švejnar. Myslíš, že by Jiří Dienstbier měl proti Václavu Klausovi více šancí?
3: Já se domnívám, že ne, ale je to můj osobní názor.
2: Říká Pavel Hlavatý, tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Jiřímu Dienstbierovi. Ukázky přečetli David Schneider a Jan Sedmidubský, technicky spolupracoval Petr Janečka. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Pavlu Hlavatému, Pavle, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: A spolu s ním se loučí také David Hertl.
5: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
2: I když deklarace slovenské svrchovanosti z července 1992 byla vlastně krátkým, spíš slavnostním textem, obsahovala jednu zásadní položku. Nadřazovala slovenské zákony nad ty federální. Co se tehdy dělo, připomene repríza pořadu Archiv Plus, který připravila Veronika Kindlová.
6: Volby v červnu 1992 naznačily, že další pokusy o udržení společného státu Čechů a Slováků jsou jen bičováním mrtvého koně. Napětí mezi oběma národy, způsobené dvěma lety válek o název státu, o kompetence a o podobu společného státu, volební výsledky jen podtrhly. V českých zemích vyhrála pravice, která chystala hluboké ekonomické reformy. Na Slovensku strana, která je odmítala, za to slibovala deklarovat svrchovanost Slovenska. Jak toto přelomové období zachytil rozhlas? O tom v následujících minutách. Pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
7: Archiv Plus.
8: Dialog probíhá nejenom ve federálním shromáždění již více než 2 roky a zatím nepřinesl žádný výsledek. Tady je podstatná jedna věc. Doba, délka toho dialogu. Jak si dialog nad těžce nemocným pacientem může trvat velice omezenou dobu, jinak má ten pacient umře. Tato republika je těžce nemocný pacient, podle mého názoru. Můžeme se nad ní dohadovat o nejlepším způsobu řešení, musíme si dát zatraceně pozor, aby nám mezi tím ten pacient neumřel. Jednou ten dialog prostě musí skončit a konečně se musíme pustit do práce.
6: Vyjádřil postoje vítěze červnových voleb v České republice, tedy koalice ODS-KDS, její tehdejší místopředseda Miroslav Macek. Vítěz voleb na Slovensku, HZDS, Hnutie za demokratické Slovensko, jemuž předsedal Vladimír Mečiar, stejně příliš velký prostor pro jednání nenabízelo. HZDS po volbách požadovalo, aby na Slovensku nebyly prováděny tak hluboké ekonomické reformy jako v Čechách, aby Česká a Slovenská republika byly samostatnými subjekty mezinárodního práva, aby každá země měla vlastní emisní banku a aby prezidentem republiky nebyl Václav Havel. Bylo čím dál jasnější, že společné republice zvoní hrana.

0: 3. července 1992 se konala volba prezidenta. Václav Havel, kterého nominovala vládní koalice ODS, KDS, Lidovců a ODA, zvolen nebyl. V české části sněmovny prošel hladce. Slovenští poslanci mu podle očekávání potřebné hlasy nedali. O 2 týdny později, 16. července, se konala další volba. Jediným kandidátem byl Miroslav Sládek, předseda populistické republikánské strany. Pojďme si na úvod poslechnout, jak si on představoval soužití Čechů a Slováků.
1: Tak my jsme nikdy nebyli příznivci unitárního státu, zcela jednoznačně prosazujeme to spolkové uspořádání, protože chceme dát odpovídající prostor i Moravě a Slezsku. To je zcela jednoznačně tady to zdůraznit. Morava, Slezsko musí to svoje místo dostat. Opět, ať už to bylo v roce 60, 68, kdykoliv, prostě ta Morava, Slezsko se z jakýchkoliv jednání vypouští. Takže jsme pro spolkové uspořádání, bude tady Československá republika, která se zpočátku bude skládat ze 3 spolkových zemí, Česká, Moravskoslezská, Slovensko, a do budoucna připojíme tu Podkarpatskou Rus jako 4. spolkovou republiku, takže spolkové uspořádání, tedy by bylo optimální pro tuto zemi.
0: Takže Miroslav Sládek nejen, že by Československo nerozděloval, on by ho ještě zvětšil. Překřikovali se na Václavském náměstí příznivci Václava Havla s příznivci Miroslava Sládka v den prezidentské volby. Sládek prezidentem zvolen pochopitelně nebyl. Kdo by jim ale mohl být? Česká strana trvala na Havlovi, většina slovenských poslanců Havla stejně tvrdošíně odmítala. Mělo v takové situaci vůbec cenu pokoušet se prezidenta volit? Nemělo, ale tehdejší ústava ukládala, že se sněmovna musí pokoušet dál. Jenže co potom, až se počet předepsaných pokusů vyčerpá a prezident zvolen nebude? Potom se uvidí, říkali politici.
2: Politické síly tedy uvažují realisticky. Je totiž pravděpodobné, že po skončení funkčního období Václava Havla nebo ještě dříve prezidenta Česká a Slovenská federativní republika nebude potřebovat.
0: Podotknul k patové situaci redaktor pořadu Radioforum. 17. července pak slovenský parlament deklaroval samostatnost.
2: My, demokraticky zvolená Slovenská národní rada, slavnostně vyhlašujeme, že tisícleté úsilí slovenského národa o svébytnost se naplnilo. Takto začíná text deklarace o svrchovanosti Slovenska, kterou včera přijala Slovenská národní rada. Tímto aktem výrazně

0: urychlila řešení státoprávního problému. Zdá se, že končí úvahy o tom, zda se bude vytvářet fungující federace, nebo zda obě republiky půjdou svojí cestou. O tom, že Československu zvoní hrana, svědčí i ohlášená abdikace prezidenta Václava Havla, či intenzivní práce na ústavách obou republik, které budou mít charakter ústav samostatných států.
1: Co to znamenalo, že Slovensko deklarovalo svrchovanost? Tak toto vysvětlil politik HZDS Ján Cuper.
2: Takže vlastne deklaráciou sa povie, že ten národ, to spoločenstvo žijúce v istých hraniciach, chce si vytvoriť nezávislú štátnu moc. Samozrejme, tá nezávislá štátna moc znamená, že táto štátna moc musí prevziať na seba predovšetkým zákonodárnu zodpovednosť, to znamená, že jej volá má voľu podobu zákona a ten zákon musia potom tí, ktorí sa rozhodnú toto seba určovacie právo využiť, musia rešpektovať.
1: Z Cuperova vyjádření se zdá, jako by deklarování svrchovanosti nic zas tak velkého nebylo. Z pohledu tehdy platné ústavy se vyhlášením svrchovanosti, která byla ostatně zakotvena už v ústavě z roku 68, skutečně nic mimořádného nestalo. Ovšem politický význam to mělo značný. Dobře to cítila i slovenská veřejnost.
3: Před budovou Slovenské národní rady se shromáždilo asi 200 lidí, kteří poslouchali přímý přenos z průběhu hlasování. Občané komentovali hlasování jednotlivých poslanců a na adresu členů bývalé vládní koalice, zejména křesťansko-demokratického hnutí, se ozývaly hanlivé výkřiky. Po vyhlášení výsledků hlasování shromáždění skandovali "Je to tady, ať žije Slovensko". V krátké době se počet manifestujících rozrostl o několik stovek. Z balkónu Slovenské národní rady, na který vyšli vedoucí činitelé slovenského parlamentu, přečetl jeho místopředseda Josef Prokeš text přijaté deklarace. Poté shromáždění občané zborově zpívali píseň Hej Slováci a vyvolávali slávu premiéru Mečiarovi.
1: Jako jasný vzkaz chápali slovenskou deklaraci i čeští politici. Takto se například vyjádřil Milan Uhde, předseda České národní rady za ODS.
4: Já jsem přesvědčen, že katalyzátor, jestli známe tenhle tento termín z chemie, katalyzátor to rozhodně je, svědčí o tom, že slovenská reprezentace i slovenská společnost, její převážná většina, uskutečňuje to, co si předsevzala, je třeba to brát vážně a nedělat si žádné iluze o tom, že je ještě možno zachránit společný stát.
1: Předseda české vlády a ODS Václav Klaus zmínil ještě jeden význam, který deklarace slovenské svrchovanosti pro českou stranu měla.
5: Já musím zdůraznit, že to má ještě minimálně rovinu takovou občansko-lidskou a právě v tomto ohledu, nebo aspoň v této rovině, ta deklarace pro mě byla pravděpodobně nejdůležitější. To, že v té deklaraci bylo možné zapomenout na slovo český, československý, to je pro mě dost málo přijatelná věc a jestli jsem v jednom prohlášení řekl, že to je věc, na kterou se zde v Čechách, na Moravě, ve Slezsku bude dost špatně zapomínat, tak to myslím vážně a osobně to myslím vážně. Mně osobně se to dotklo a já věřím, že se to dotklo i leckoho jiného. Někdy nám slovíčka ulítnou, ale ulítnou nám v interview, který děláme páté za den už a já bych odpustil politikovi to či ono v jednom z x interview denně, ale tato deklarace a věci, které kolem ní byly, to není náhodný projev, to není páté interview za den udělané ve schonu na chodbě. To je dlouze připravovaná a promyšlená akce, kde nepochybně každé slůvko sedí, každé slůvko je tam buď zařazeno vědomně, nebo naopak nezařazeno vědomně a já to také tak interpretuju.

0: Ovšem na české politické scéně stále zůstávalo dost těch, kteří nechtěli házet flintu do žita a vyzývali k dalšímu jednání se slovenskou stranou. Byli to především sociální demokraté, v jejich čele stál Jiří Horák.
1: Zatím nebyly ještě vyčerpány všechny kroky.

0: proto, aby myšlenka společného státu byla zachráněna. Já to říkám proto, že já jsem hluboce přesvědčen, že rozdělení státu nepomůže a la longue ani Slovákům, ani nám. Proto si myslím, že bychom se ještě všichni měli znovu zamyslet nad tím, jestli tato cesta je rozumnou cestou. Ale poněvadž jsem realista, tak já připouštím, že nevidím s velkou nadějí, že se tento postup dá zvrátit. Já jsem očekával, že v této chvíli se tady objeví spousta skupin, spisovatelé, umělci, různé zájmové skupiny, odbory, které budou se vyjadřovat k této otázce, zatím tyto lidi nevidím.
1: Ústy svého mluvčího Alberta Prouzy varovalo před rozdělením republiky také sdružení KAN, Klub angažovaných nestraníků.
2: Znovu opakujeme a zdůrazňujeme, že nejde dle našeho názoru v posttotalitních zemích Evropy o proces náhodný, ale naopak o proces cíleně řízený, proces v režii KGB a v našem případě pochopitelně i ve spolupráci s STB. Domníváme se, že by bylo dnes nesmírnou chybou, ba přímo naivitou, při plném uvědomění si výše uvedených skutečností, se tedy domnívat, že proces rozdělení federace u nás, a zdůrazňuji právě jenom u nás, proběhne nenásilnou formou.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
1: Ani Slováci nebyli pochopitelně jednotní v touze opustit společný stát. Slovenští odpůrci samostatnosti se mimo jiné obávali, že samostatnost Slovenska přinese také konec demokracie. Signálů bylo dost. Odsuzování poslanců, kteří nehlasovali pro svrchovanost, bojkotování novinářů, kteří jednoznačně nefandili Mečiarovi, touha omezit federální média a další kroky, které pro rozhlas okomentoval doyen slovenské pravice, předseda demokratické strany Martin Kvetko.
4: Toto jsou tiež kroky, které vyvolávají obavu o tom, či demokracia na Slovensku bude naozaj zachovaná, alebo nie. Počúvam, že raz sa pán predseda Mečiar vyslovil, že budeme mať slovenskú demokraciu. Ja neznám, aká to má byť slovenská demokracia. Demokracia je len jedna, ktorá spočíva na rovnoprávnosti všetkých občanov a na ich účasti pri rozhodovaní, ale demokracia slovenská by mohla byť taká, že by sme len niekoho pozvali k tomu, aby rozhodoval. A to súvisí už s tým, že ako ste spomenul, že sa na tlačové konferencie nemajú dostávať všetci, že sa nebudú zverejňovať niektoré veci, ktoré môžu byť veľmi dôležité pre rozvinutie myslenia občanov, alebo že sa majú niektoré mass media zastaviť alebo zrušiť a tak. No to naozaj by bola ako zvláštna situácia, keby napríklad ešte aj žiadali, že aby Slobodnú Európu aby zastavili, aby nevysielala na Slovensko a tak ďalej.
1: Obavy o svobodu odvážně vyjádřil i redaktor, který s Martinem Kvetkem vedl rozhovor, Jan Bér.
5: Nevím, či to tak je, ale verme, že zvrchovanosť Slovenska nepošle do minulosti aj demokraciu. Tá sa totiž na Slovensku vlastne ešte zatiaľ ani poriadne nenarodila. Preto dúfam, že sa budeme v relácii Rádiofórum na stanici Československo ešte stretávať. Od mikrofónu sa lúči Jan Bér.
1: Zvláštní přístup slovenského HZDS ke svobodě slova vnímali pochopitelně i Češi. Situací byl znepokojen také režisér Jiří Svoboda, tehdejší předseda KSČM.
6: Konkrétně třeba pořad uváděný televizí, kde šlo o setkání premiéra Mečiara s novináři. Já myslím, že už jsme si zvykli a že je to strašně dobře, že jsme si na to zvykli, že novináři jsou nepříjemní, že novináři politiku kladou otázky velice na tělo, které nevždy se s nimi politici dobře vyrovnávají. A jestliže jsem sledoval průběh tohoto setkání pana premiéra Mečiara s novináři, měl jsem pocit, že jsem se vrátil o mnoho let zpátky, kde novináři hráli roli jakési konformní stafáže. A to já věřím, že k tomu se prostě nemůžeme a nechceme nikdo vrátit, protože jinak bychom podřízli jednu z větví, na které stojí demokracie, a to jsou nezávislé sdělovací prostředky.
1: Asi nemusím dodávat, že 3 roky po pádu komunismu tato slova pronesená komunistou nesmírně překvapila.

0: Jak už jsme slyšeli, několik hodin poté, co Slováci deklarovali svrchovanost, abdikoval federální prezident Václav Havel. Důvod? Situace, která v zemi je, mu neumožňuje se ctí plnit prezidentský slib republice. Doslova uvedl. Pokusem o důsledné plnění tohoto slibu bych se mohl stát dokonce překážkou rozsáhlých změn naší státnosti, k nímž naše země po posledních parlamentních volbách směřuje a emancipačních snah Slovenské republiky, jejichž politickým výrazem je i deklarace o svrchovanosti. Václav Havel se 2 roky snažil společný stát udržet. Teď ale viděl, že československá cesta je u konce.
1: A já toho lituji jako jeden z těch, kteří v tento smysl věřili. Ale rozhodně si nemyslím, že bylo v moci jednoho člověka zabránit čemusi, co zřejmě je historicky nutné, co je volbami potvrzeno jako vůle občanů. Bylo by dokonce nesmyslné tomu bránit a tomu klást nějaké překážky do cesty.
0: Poslechněte si, jak na Havlovu abdikaci zareagoval předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar.
2: Nemyslím si ale, že to byl krok reagující na vyhlášení svrchovanosti, protože pan prezident nám upřímně poblahopřál právě k tomu, že jsme deklarovali svrchovanost Slovenské republiky. A dodal, blahopřál mi osobně. Vladimír Mečiar rovněž sdělil, že se v telefonickém rozhovoru s Václavem Havlem bavili o tom, jak bude zachován ústavní systém. Poděkoval jsem panu prezidentovi za všechno, co dobrého udělal, řekl. Vladimír Mečiar vyslovil politování nad tím, že prezident Havel abdikoval právě v této době. Na druhé straně on vidí racionální východiska v tom, že toto může přispět k urychlení vývoje česko-slovenské vzájemnosti, konstatoval slovenský premiér Vladimír Mečiar.
0: Čeští politici ovšem vnímali krok Václava Havla jinak. Takto ostře se vyjádřil místopředseda České národní rady Tomáš Vlach z ODS.
3: Z lidského hlediska je to naprosto pochopitelný krok a z hlediska pana Havla jako prezidenta, jako politika je to celkem logické rozhodnutí v této situaci a přichází i v časovém kontextu toho, co se právě na Slovensku stalo. Já si myslím, že je to další krok, který je docela logický v tom procesu, který se zde děje. A je to proces, kde česká strana je osočována, že vyhání Slovensko z federace, ale Slovensko z té federace úprkem běží, i když by ještě velmi rádo, abychom my ten úprk nebo tu cestu co nejintenzivněji financovali.
0: Z tábora, který se nechtěl s koncem společného státu smířit, se ozývaly hlasy volající po referendu. Vždyť podle průzkumu veřejného mínění byla většina obyvatel země proti jejímu rozdělení. Poslechněte si už zmíněného Martina Kvetka.
4: Tu je třeba jasně, aby se shodli a vyjadřili jasně, co teda chceli, keď volili Mečiara a co teda nechceli. A to je, myslím, že možné len v referendě. A proto my trváme na to, aby to referendum bylo zorganizované a vykonané čím skorej.
0: A co Václav Havel, který referendum v minulosti navrhoval?
1: Vše nasvědčuje tomu, že je pozdě. Referendum mělo být před rokem, před půl rokem. Titíž, kteří dneska volají po referendu a říkají, chceme referendum, jak to, že politické strany počítají z možnosti rozdělení státu a nepočítají s referendem. Titíž hlasovali proti referendu v parlamentu, měli mnohokrát příležitost se vyslovit pro něj, referendum uspořádat. Dnes vše nasvědčuje tomu, že je na referendum tohoto typu, to jest na referendum, které se zeptá občanů, co chtějí, pozdě.
0: Skepticky se k referendu vyjádřili v rozhlasové diskuzi také poslanec Miloslav Výborný z KDU-ČSL, který bude hovořit jako první, a spisovatel Pavel Tigrit, poradce Václava Havla a pozdější ministr kultury.
5: Skutečnou vůli lidí vyjadřuje jak referendum, a někdy velmi nepřesně, tak vůle zástupců, kteří jsou v parlamentech po svobodných volbách. To je také skutečná vůle lidí.
6: No, jsou to vlastně také volby, referendum jsou volby.
7: Jinými slovy,
6: když je přesná otázka.
7: Podle vašeho názoru konání referenda v této době už nemá význam.
6: Pokud se obracíte na mě, tak myslím, že ne. To význam referendum je osvědčený, demokratický, zavedený způsob, jak se dotázati v klíčových otázkách občanstva, celé společnosti, ano nebo ne. Ale tím to také končí. To znamená, ta otázka musí být jasně formulována a jasně předložena. V našem případě, pane doktore, to tak zcela jasné není.
0: Československou krizi po celou dobu jejího trvání provázely také diskuze na téma, kdo za to může. V červenci 1992 začal Vladimír Mečiar tvrdit, že česká strana Slováky do rozdělení tlačí a má připravený krizový scénář, ve kterém plánuje po rozdělení deportovat na Slovensko Romy. Deníku Prostor se podařilo tento vládní plán skutečně získat. Co v něm bylo, to pro rozhlas řekl redaktor Martin Mrnka.
7: Já bych například citoval zde ze stanoviska Ministerstva práce, mest a sociálních věcí, který uvádí, že u cizinců, myšleno v případě, že by občané Slovenské republiky byli stanoveni jako cizinci, nepožadovali občanství České republiky, tak u cizinců by mělo být stanoveno, že mají pracovní povolení ve smyslu příslušného zákona a mělo by být pokyn úřadům práce, v jakém rozsahu mají být poskytována pracovní povolení. A u toho je poznámka tohoto procesu, cituji, tohoto procesu využít k odchodu nepotřebných osob z podniků, zejména z důvodu strukturálních změn a k odstěhování občanů romské národnosti na Slovensko.
8: Znamená to tedy, že slovenský premiér měl pravdu?
7: V tomto smyslu pravdu měl, ale tady je zapotřebí si uvědomit, že rozpad republiky je skutečně věc nesmírně tvrdá. Takhle bychom se chovali, nebo Česká republika by se chovala teprve v případě, že by došlo k protiústavnímu náhlému rozpadu Československa.
0: Na živelné rozdělení a krizový scénář nakonec nedošlo. Česká a slovenská strana se na rozdělení země domluvila naprosto klidně a od ledna roku 1993 už šli Češi a Slováci každý svou cestou. O tom ale zase někdy příště. Za pozornost děkuji a pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Kindlová.
9: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Téměř všichni nelegální migranti se už podle španělských úřadů vrátili ze Seuty zpátky do Maroka. Provozování domova pro seniory bez registrace zřejmě nově bude trestným činem. Českou fotbalovou reprezentaci převzal španělský trenér Santi Denia. A zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátili zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam nelegálně dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina lidí vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 uprchlíků. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu dnes navštívil premiér Pedro Sánchez, který z migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady v Rusku, tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili taky na jiných místech.
11: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries, drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná obrana zřejmě sestřelila ukrajinskou raketu. Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o úspěšné operaci v Tamaňském přístavu na Azovském moři a v Jevpatorii na anektovaném Krymu, kde drony zasáhly tamní letecký podnik. Ruská strana útoky nekomentovala. Krátce před polednem Rusko raketami a raketodrony zaútočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorezín, Radiožurnál.
10: Provozování domova pro seniory bezplatné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Radiožurnálu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Teď je to přestupek a hrozí za ní pokuta až 2 miliony korun, říká mluvčí ministerstva Anna Vacková.
12: V posledních letech byly přijaty legislativní změny, například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady.
10: Počty domovů bez registrace nejde přesně vyčíslit. Třeba jenom úřad v Kyjově odhaduje, že jich je v regionu zhruba 45. V Česku dnes znovu padaly teplotní rekordy. Maximum překonaly 2/3 stanic, které měří přes 30 let. Rozpálené centrum Prahy se dnes snažili ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropili ulice užitkovou vodou. Třeba i přímo před staroměstským Orlojem.
13: K hasičskému autu na staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
14: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
13: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh. Upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
15: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
13: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Radiožurnál.
10: Česká fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Národní tým převzal úspěšný mládežnický kouč Španěl Santi Denia, který s domácí asociací podepsal 2letý kontrakt. Denia bude po podpisu smlouvy žít v Praze a plánuje zhlédnout maximum zápasů České ligy.
16: Minulý týden jsem si pouštěl utkání prvního kola. Je velmi důležité vidět ty zápasy, prohlédnout si hráče, navnímat Českou ligu, kde hraje většina národního týmu. Není to jen o Spartě nebo Slávii. Chceme navštívit všechny stadiony a kluby v České republice. Je důležité je znát.
10: I proto už dnes z ochozů na Letné Denia sledoval vítězství Sparty ve druhém kole šance ligy nad Zlínem 3-1.
17: Nehody na D11 před Hradcem Králové a na silnici u Humpolce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zpomalte za odbočkou na D35 do Olomouce. Na 87. kilometru vyšetřují nehodu v odstavném pruhu. V místě je teď bouřka, silně prší, projíždějte opatrně. Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená u Paceřic kvůli noční práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílovek nájezdu v Hodkovicích nad Mohelkou. Uzavírka je naplánovaná do 6 ráno. U Humpolce pozor na silnici 34 do Pelhřimova. Na kruhovém objezdu s nájezdem na dálnici do Brna se střetlo osobní auto s nákladním. Průjezdné je to jedním pruhem Kyvadlově. A následky nehody překážejí na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště. Před kaplicí se převrátilo osobní auto. Postojíte chvíli v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Dnes vám v hovorech nabídneme záznam živé besedy s herečkou a moderátorkou Terezou Kostkovou. Setkali jsme se na 66. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, v den, kdy její tatínek přebíral Zlatý střevíček za celoživotní přínos. Zároveň představila novou knížku Řekla bych, kterou napsala spolu s kolegou Václavem Žmolíkem. No a v mezičase oslavila kulaté narozeniny. Povídali jsme si konkrétně 3. června. Na ten den připadla výstražná stávka v Českém rozhlase, tedy přesně její vyhlášení. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
9: Hovory.
19: Já jenom všichni pozdravím, dobrý den,
20: dobrý protože den,
19: to byl takový unáhlený příchod. Já jsem se tam s pánem jenom chtěla rozloučit, přišlo mi hloupé ukázat mu záda uprostřed věty. Děkuji a vás moc zdravím.
20: Tak jsem rád, že jsme tady společně. Nevím, kde začít.
19: Začala tím, že bych někde vyplivla žvíkačku, protože já jsem si myslela, že ta beseda jako končí a pak je nějaká jako pauza. A nestihla jsem vyplivnout žvíkačku. Nemáte tady někdo papírek? Já to nemám ráda, já hrozně ráda mluvím. Děkuju, jste strašně hodnej. Já to úplně nesnáším, doba člověk vypadá jak kráva. Jste strašně hodnej, děkuju vám. Tak, já se dám tady do kabelky. Smrkal jste do toho, ne? tak už jsme si to předali vám protilátky.
20: Tak já musím ocenit, jak jste se krásně sladila tady s naším interiérem barevně. I když tady dneska oni říkají, že máme víc černé v tom rádiu.
19: Já budu černá, ale až s Vaškem Žmolíkem na naší besedě s naší knihou, jakožto kde jsme za rozhlas a tu knihu. Jinak jsem nechtěla úplně 4 outfity na dnešní den mít všechny černý. Přišlo mi to jako k letnímu dni, jako blbý.
20: Ta kniha je úplná novinka. To napsal Václav Žmolík s vámi?
19: Václav Žmolík mi kladl otázky, jo, zhruba jako vy, jasně, a poskládal stavbu té knihy, aha, to znamená, jak on si představuje se mnou povídání, ale ten obsah jsem psala já vzhledem k tomu, jak říkal správně Václav, no ty jsi to žila, ty jsi to musíš napsat. Takže jako dali jsme to dokupy samozřejmě spolu, ale ten tok jsem pak dělala já.
20: Tuším, že od roku 2019 moderujete Blízká setkání na dvojice. Utíká to.
19: No, 7 let jsme teď slavili v únoru.
20: 7 let. Takže už jste vlastně etablovaná v roli moderátorky. Já jsem zjistil, že když jsem někde jako host, tak se nemůžu zbavit té role toho moderátora. I když se snažím, dřív nebo později začnu trošku moderovat. Máte to taky tak?
19: Ne, mám to vlastně úplně takhle. Spíš vlastně, čím jsem starší, protože ta disciplína mě nesmírně baví a je to trošku jiné než to moderování, které děláme i jinde. Že? Vést rozhovory, ještě speciální disciplína. A má samozřejmě v sobě hodně novinářské práce, která mě zajímá, kterou za pochodu odhaluji, přidávám k tomu. Zajímá mě prostě rozměr té profese. Není to jenom jako sednout si a něco povídat do mikrofonu. Prostě baví mě ta struktura, ta dramaturgie, něčím mi to připomíná. V dobrém slova smyslu i divadlo, to znamená vytvořit oblouk, vytvořit jako zajímavý vývoj toho povídání s tím člověkem a tak. Takže se mi to až tak neděje, spíš, že bych byla na té druhé straně, tam jsem zvyklá skočit do té své druhé profese. Ale mě už to totiž tolik nebaví, což teď neberte osobně, já si s váma povídám ráda, jo, teď. Ale jak kdybych si měla vybrat, já už jako radši jsem tady. Takže neskáču do toho, spíš dělám, ježišmara, ať už jsem jako v rozhlase a můžu se ptát, ať prostě nemluví Kostková, ať se může Kostková ptát.
20: Jak se ptal Žmolík, teď nemyslím, jestli byl dobrý nebo špatný, ale spíš, jestli třeba některé ty otázky byly takové, které vás přivedly k zamyšlení, ke kterému byste možná sama nedospěla.
19: Určitě, mě i tam o tom jako mluvíme, já mu tam za to i děkuju, tím, že jsme si povídali dlouho, někdy i 3 hodiny u vína, tak oni potom ty otázky k zamyšlení jsou a i kdyby nebyly, tak vy se zamyslíte.
20: No potom ty odpovědi hlavně.
19: No právě, že by, i kdyby ta otázka nebyla na to. Ale byly, mnohdy byly. Některé byly takové jako pro vás, co vás zajímají, já nevím, věci z šaty ze Stardance, takové i ty jakoby lehčí věci a pak jsme se samozřejmě zapovídali dál a hloubš, protože nás to, myslím, oba baví, takže jsou tam oba rozměry. Určitě to není úplně časopisový rozhovor, určitě to získalo rozměr toho, co sebou nese kniha a co kniha unese, co by zase neunesl úplně ten rozhovor. Takže jo, ptal se všemi směry, ale je to vyloženě jeho struktura, takže na některé věci vůbec nedošlo, pochopitelně, protože se na ně neptal a naopak některé jsme vytáhli víc, nebo jsem je neslyšela nikdy, ty otázky. Takže jo, bude to tam.
20: Souvisí to, že ta knížka vychází teď s tím, že vás čeká takové jubileum, že budou narozeniny, mě zaujalo.
19: Jo, můžete říkat, jo, klidně, já se neostýchám, jo.
20: Nemáte s tím problém.
19: Je těch 30 řekněte, mě to nevadí.
20: No ne, tak já jsem tady připomenul, kolik bude vašemu tatínkovi už vlastně za týden.
19: 11. června má.
20: A on vás dostal k nějakým svým 34. narozeninám, tuším, protože vy jste se narodila v červnu taky.
19: Ano, ale tatíka 38 bylo tátovi.
20: 38, tak nevím počítat.
19: Mě teď je pade a jemu 88, takže jemu bylo 8:30. Ano. No a ano, a já jsem za 3 dny, ano, já jsem dárek.
20: Co to s vámi dělá to číslo?
19: Jeho nebo moje?
20: No to jeho si myslím, že je obdivuhodné. To jsme tady probírali, on se trošku urazil, že se tam jako díky čemu je v takové kondici. Přišlo mi, že se divil, proč se na to ptám, že to je normální, ne? 88, bej takhle svěží.
19: No tak, protože on to člověk posuzuje z té své optiky, samozřejmě, ale logicky člověk ví ta procenta a s každým tím rokem to procento, jestli budu v té kondici, se samozřejmě lehce snižuje, jakkoliv nikde není dáno, že nemůže být v nekondici, bohužel i 20-letý člověk a může být ve skvělé kondici Bohdalka nebo táta. Jo, není to tím číslem, ale ta možnost se zužuje krapet, jako tam to jde do toho zužení. No to jeho číslo se mnou dělá mnohem víc než to moje, protože samozřejmě jsem vděčná za to, že tu jsou, že ta možnost je, že tady rodiče mám, že si s nima můžu povídat. Ono to má i jako vážnější konotace, protože jak člověk sám stárne, tak se může ptát na věci, na které by se neptal a může dostávat odpovědi, které by nedostával. A to je prostě jenom z hlediska vývoje bytí lidský duše, jenom subjektivně z toho osobního pohledu hrozně zajímavý, důležitý, dobrý a zdravý. Někdy to rozbourává starý představy, někdy některé konvence, někdy některé naše zažité systémy. I my se dostáváme jako do nových věcí, jak na věci reagovat nově, znovu, jak se vůči sobě chovat při mém stárnutí, protože samozřejmě oni pořád mají dceru, ale současně už i normálně jako starou 50-letou paní a to není jako vůbec hanlivý. Je to prostě jenom jiný poměr, než na který jste zvyklí v té jakoby konstelaci daný a to je všecko strašně zajímavý a já jsem vděčná, že to můžu prožívat.
20: No zároveň ale třeba i vaše maminka Carmen stále ještě hraje, když teď měla nějaké trošku zdravotní problémy, ale už by to mělo být v pořádku. Je to obdivuhodné, že pořád mohou hrát a je asi i dar.
19: Já myslím, že i to je to, co je drží. Já myslím, že to je ta zpětná jako vazba, protože to divadlo je, já prostě určitě to je princip jako energie, tím, že si vzájemně dáváme pozornost, my vám něco vyprávíme, vás to zajímá, tak se musí nezbytně něco dít v tom organismu dobrýho a zdravýho. Já si dokonce pamatuju, nevím, jestli nechci vstupovat jako dlouze do toho, ale je to možná zajímavý obraz, protože mě hodně dal, byla jsem mladá, Anny Girardotová ještě žila, bylo to chvíli před její smrtí, asi všichni víme, jsme generace, kdo víme, kdo byla Anny Girardotová, paní Galatíková ji krásně dabovala a já jsem francouzštinář od mala, takže já jsem byla nadšená, když do Prahy, a to nebylo tak častý, jak dnes přijel zahraniční herec hrát, bylo to rozhodně už samozřejmě hluboce po revoluci, to samozřejmě, ale mohlo by být třeba 25. Prostě rozhodně jsem byla mladá, ještě jsem nebyla sama maminkou. A šla jsem, nebo 28, a šla jsem se podívat, měla jsem lístky, že byl ve francouzštině monodrama. A opravdu ona už byla jako by nad hrobem, jo? Opravdu už pak brzy zemřela. A hrála sama. Dvouhodinový představení, hodinu, pauza, hodinu. Během té hodiny neopustila ten prostor, my jsme šli na záchod pro pití, naseděla, hulila jedno cigáro za druhým, těžce a pokračovala dál, ale já jsem byla na boku z toho divadla a viděla jsem jak na jeviště, tak do portálu. A já vám to teda jako musím zahrát, protože myslím, že to vysvětluje všechno k té energii toho divadla. Ona odehrála 2 hodiny, vyhulila několik cigaret, byla opravdu stará. Byl obrovský potlesk, ona jako merci, merci, uklonila se a šla takhle rovně do portálu a tady byla šála a se takhle zhroutila, chyblí 2 lidi, takhle se tam chlepala. Vetká stará paní. Byl z toho potlesk a ona... A vylezla. Tady umírala a tady žila. A to je celý rozdíl jako v energii lidí. A já jsem jako pochopila, že to je ten princip, že prostě, že se tako začne něco dít a je schopný vám to dát život.
20: My jsme si povídali s vaším tatínkem mimo jiné o filmu 5 švestek Honzy Svěráka. Nevím, jestli jste to už, no asi jste to viděl, protože jste s Honzou dělal rozhovor, to vím. Neměli jste trošku o tatínka strach, když odjížděl do Řecka na loď?
19: No měli, já nevím, co vám řekl táta nebo máma, vyprávěli něco?
20: Ne, já jsem se ptal a on řekl, že jako proč, jako jeli prostě do Řecka, že na pak mu to záviděli, že bude 3 týdny točit v Řecku.
19: To ano, ale tak se tak jednak jak měla hrdinu a byl hrdina, jako je to hrdinský. Všichni vydrželi hodně ono být 3 týdny na katamaránu pro vaši představu. Pokud to neříkali, opravdu vás z hotelu, krásného hotelu, ráno třeba v 6, v 7 odvezou 3/4 od břehu na katamarán,

0: samozřejmě plný energie, šťastný, nadšený. Jako bylo vidět, že ho to ohromně nakoplo, takže to bylo jasný. Ale my jsme měli jinou obavu, protože tatínek samozřejmě nadšený, že točí, odjel, ale zapomněl, že už také bere nějaké doplňující věci a někde i docela důležité léky. A asi tak týdnu nebo 10 dnech mi maminka volala, Petra Špalková je tak strašně hodná, že veze tatínkovi ty léky na srdce. A já, co? No on mi najednou řekl, že mu chybí nějaký zelený prášek, no my jsme zjistili, že to je lék, který musí denně brát na srdce, takže on asi 10 dní nebral tady v jedno, jak je to placebo, protože to taky vydržel. Ne, to si dělám legraci. No Petra Špaly mu to tam vezla, protože samozřejmě prostě v té euforii zapomněl, že něco bere. Takže tam jsme třeba měli obavy.
1: No. Jak se ten film líbil?
0: Líbilo se mi to moc. Vy jste viděl?
1: Já jsem byl nadšen.
0: Já jsem to viděla teda vlastně v promítacím sále ve Střižně právě u pana režisera Svěráka, protože jsme měli rozhovor dřív, než to šlo do kin. A pak jsem se stavila, už jsem sama hrála, tak jsem se stavila po premiéře, jenom pozdravit tátu, mámu, syn tam byl s přítelkyní na párty už jenom. A všichni do jednoho, ale hlavně ti tvůrci. Olda Kaiser to říkal, táta to říkal, a teďka je kritik, obroc to viděli, jo, to je, jak může, tak sprne, jo, to je jako, to cvičně, to se udržuje jako adrenalin v krvi, to si vůbec nesmíte brát, jako to je plnba. Tak i on, který jako většinou, a nevím, a sobě jsem na sebe kritický a to, tak on, to je tak krásný v kině, Terko, musíš na to ještě jednou do kina. A Olda, to je tak hezký film. A říkám, Oldo, to jsem šla říct já tobě. Ale to je dobrý, že jako sami tvůrci vlastně cítěj, protože prej to kino přenáší nádherně ten zvuk, to moře, já myslím, že zrovna něco točený na katamaránu teda chce ten film a to plátno, takže asi v tomhle případě bych nečekala na ty platformy, ale šla bych do kina.
2: Ve Filmkafé na Zlínském festivalu jsme si povídali před diváky s moderátorkou a herečkou Terezou Kostkovou.
3: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já jsem se ptal Petra Kostky, jestli by přišel k vám, protože řekl, že už nerad chodí na rozhovory, že je nedělá rád.
0: No, začíná být jak on, že jo?
1: Jestli by přišel k vám do blízkých setkání. A on říkal, že ne, že by mu to připadalo trapný si povídat s dcerou.
0: No, takhle, teď už tam byl, to zapomněl.
1: Asi jo.
0: No už byli naši, byli u mě, ježišmarja. Já vám to řeknu takhle, on tohle to opravdu říkal od počátku, co to těch 7 let dělám, protože hned na začátku bylo přiveď tatínka, že jo, máme tě tu, přiveď tatínka doma. Opovaž se, nějaký cholerik, jo, to jste si všimli, vůbec, ať už tě nenapadne ani jednou mi nabídnout blízká setkání. Doma, bo, čerti, takhle, blblblbl. A já, dobrý, tati, jasný, říkám, holky, ne, nejde to, já ho nenutím, nikoho na světě nenutím, úplně v pohodě, dobrý. Maminka byla mým hostem, ta přišla ráda, bylo to krásný, byla v kavárně, no, tak velmi zodpovědný dělat s rodičem, velmi těžký dělat s rodičem. No a zas uběhl nějaký čas a rodiče začali dělat v rozhlase u nás tu Zlatou lásku. Jak sami slavili těch 50 let, tak dělají ten krásný pořad o příbězích lidí, kteří také asi prožili vztah. A tudíž se hodí, vždycky se zvou ti protagonisté těch pořadů jako na promo toho nového pořadu, takže se hodilo je pozvat ne jako rodiče, ale pozvat je jako kolegy, kteří dělají pořad. No a tak říkám, mami, prosím tě, zkus toho tátu, já bych to tím, by se mi splnilo to, že bych toho tátu tady měla. No a v nějaký slabý chvilce byl najedený, asi dobře vyspinkaný, přeslech nebo si nevšim, prostě kejvnul. Takže, a vidíte, z těch to zapomenout. Takže byli v blízkých setkáních oba dva ve dvojici, takže chráněn maminkou dorazil, nešel sám. A bylo to teda opravdu velmi náročný, protože byli strašně vtipní oba a šli do sebe tak, že já jsem opravdu v tom živém přenose, a to jsem i řekla, jsem měla pocit, jestli se mi nerozvedou ty rodiče tam. Ale to takový humor, jo, oni začali do sebe tak šít v tom éteru, no bylo to strašně vtipný, jako stojí to za poslech. No a vidíte, on to zapomněl a od té doby dál říká tu předchozí variantu, že ke mně nikdy nepřijde. Tak mu to neříkejte, že už tam byl, ale můžete si to pustit.
1: Jak těžké je brát vlastní rodiče jako herecké kolegy, jak jste řekla?
0: Ne, to těžké není. Jako ve chvíli, kdy hrajeme a oni jsou v roli a já jsem v roli, tak já vnímám maminku jako klot, když s ní hraju a pokud jsem s tátou něco dělala, nebo teď děláme i čtení, já je vnímám v jejich polohách hereckých, to není nikterak těžký, jako vůbec. Naopak tím, jak je dobře znám a oni mě, tak mám jako důvěru a bezpečí, řekněme, v ten proces, protože tak jako u důvěrných kolegů poznám, když by třeba nevěděli, poznám, když by mamince nebylo dobře. Poznám různé detailní věci jako u blízkých lidí, takže to spíš je bonus a výhoda, že netápete v situaci, která se děje, protože je to jenom divadlo normálně. Jenom. Takže to pro mě těžký není, ale ten rozhovor těžký byl, no, to je trošku jiný.
1: A co vás přivádí na festival, zejména ta kniha?

0: vůbec. Mě přivádí to ocenění táty. Já jsem chtěla přijet na díl. Každý rok to tady slibuju paní Míle Řádové, že přijedu. A zase já hraju asi 20krát do měsíce, takže mi zase nasadili termíny tak, že se mi prostě neudělalo žádný volno. A říkám, nechte mi prosím volno třetího, táta dostane cenu. Já bych tam chtěla přijet, jako ho podpořit, pogratulovat mu jako k této události, jako, protože se vzájemně prostě podporujeme. A tak mi to nechali volný. A nic, vůbec bych tady nebyla, přijela bych večer se na to podívat. Jenomže do toho vyšla ta knížka a v Albatrosu říkali, hele, bychom tě potřebovali někdy na besedu na Moravě. No a já hraju 20krát, a kdy já se navíc ještě dostanu na Moravu. Tak jsem jim řekla asi 3 termíny, kdy jedu. Brno, Těšín jsem byla a Zlín. No a oni si vybrali Zlín, že festival, že skvělý. Říkám, tak to dejte od 17, já přijedu trošku dřív, stihnu besedu a pak půjdu na toho tatínka. Jo, furt dobrý. No a když se Míla Řádová dozvěděla, že a vy tam máte besedu v knihovně, no tak přijďte trošku dřív už ve 12 a dáme vám tam ještě my besedičku a potom ještě můžete jít na červený koberec. Takže se z toho stala, vlastně přijela jsem před hodinou a v 10 večer pojedu, protože zítra mám v 9 přetáčku a v 11 hosta, takže tak ještě zkoumám, kdy je připravím.
1: Když to vylíčila, ten svůj pracovní rytmus, jak se to dá zařídit se Stardance, které vás teď čeká na podzim?
0: Tak, dneska není Stardance, může být ve Zlíně, ano.
1: Ale jak no, se dokážete vyblokovat na tak dlouhou dobu?
0: No to není přece tak dlouhá doba. Oni se musí vyblokovat na tréninky. Pravda. Já jdu v sobotu celou, protože zkoušíme, tak sobotu celou a pátek částečně. Pátek někdy zvládám i vysílat. A pak jdu na zkoušku, takže to je úplně normální provozní den pátek. To i hraju večer, aha, většinou. Normálně mě to divadlo neumí vyblokovat na tak dlouho. V soboty ne, samozřejmě, tak tu mám volnou na Stardance a povětšinou mi, i když prosím, aby to nedělali, tak mám stejně většinou v neděli třeba dvoják, aby se vynahradilo, že nehraju sobotu.
1: A jaké budete mít léto? Budete odpočívat nebo zase pracovat?
0: Léto. Léto si chráním velmi bedlivě. Hrajeme pod Žižkovskou věží, kdo by byl v Praze, tak to je moc hezký zážitek. Sem tam jezdíme na letní scény, ale to hraju třeba 7krát za červenec i srpen dohromady místo těch 40, takže to mám fakt volno.
1: Já se přece jenom zeptám, jak oslavíte ty padesátiny.
0: No oslavím je, ale úplně bez médií, tak nechtěla bych nikde nic říkat adresu a tak, aby nebyla žádná šuškanda někde. Dneska už jsou ty sociální sítě, tak už by se to vědělo. Mám s takovými nejbližšími vlastně lidmi. Mám to v takovém hezkém místě vlastně s koncertem mého kolegy, kamaráda, přítele celoživotního Aleše Hámy. On má kapelu skvělou, my často na sebe vzájemně chodíme na ty akce. Teď taky nahráváte? Musím vypípat. Jmenuje se to Aleše Hámy. Musíte dosadit, nebo si to vygooglete. A je to, oni hrajou skvěle, kluci. Skvěle, takže mi hráli na moje 40, pak jsem neslavila a teď slavím 50. A vlastně to zase jenom koncert pro moje kamarády a nejbližší. A tak, takže takhle. To mi úplně stačí, když budou jenom hrát, jako vůbec nic jiného nechci.
1: Tak já už bych měl končit, ale zapomněl jsem dát prostor taky divákům, návštěvníkům, takže pokud máte teď nějaký dotaz, tak jsem s ním, protože pak už příležitost nebude, prosím.
2: Jak se vám natáčelo s Jaroslavem Metzlerem, Pavlem Soukupem a panem Aloisem Švehlíkem Cesta domů?
0: Nesledujete teď náhodou? Já totiž, že mi hodně lidí začalo připomínat tak dávnou věc, jako jsou Cesty domů. Já říkám, co je, napadlo si to pustit zpětně, že jo, na té platformě a oni to dávají. To je samozřejmě hrozně moc dávno, tak kolik to může, 14 let třeba, tak trošku díl se to točilo, ale toho počátku.
2: Poslední díl byl 8. prosince 2015.
0: Postava byla moc hezká, jsem tenkrát vlastně končila v Ordinaci v Růžové zahradě a to pro mě nová, úplně zajímavá role, jako zcela jinačí, takže to mě moc bavilo, samozřejmě setkání se všemi jmenovanými, s Mirkem jsme se nasmáli.
2: Paní Carmen Majerová hrála.
0: Maminka tam taky, ano, byla, ano. Vybavilo se mi jedna konkrétní věc, jak tam je taková ta etapa celá, kdy je mi Mirek nevěrnej, ale vlastně mi to jako neřekne, prostě byl za hroznýho padoucha mezi lidmi. A já za strašnou chudinu, jo. Ta si pamatuju, že Jirka Adamec tenkrát říkal, Terezo, běž, teď ti všude dají rohlík zadarmo. A říkal, a Mirku, tebe rovnou zavřou, jako ty vůbec nechoď mezi lidi. Takže vím, že tenkrát se nás jako dobírali, že já byla úplně jako ta chudinka, jakože všichni mě litovali a tak.
1: Mimochodem Petra Bučková, herečka, tady u tohoto mikrofonu říkala, že právě se jí tohle děje, že si někdy stotožňují s tou postavou a že když hraje mrchu, tak se k ní taky takhle na veřejnosti chovají. Máte takovou zkušenost?
0: Já jsem právě většinou v tom mládí, kde se to tak jako, no pak už se to asi neděje, myslím, že pak už se to někde předsvakne, že jako rozhodně teď jsem se krátce vracela do Ordinace v Růžové zahradě po 16 letech opravdu jenom na 3 měsíce natáčení, loni už to skončilo, jenom jako návrat, historický návrat té postavy, což mě bavilo, protože jinak už vlastně samozřejmě ta postava tam dávno není, Leta letoucí, a rozhodně se mi teda neděje, že byste mě někdo zastavovali a chtěli byste odoperovat slepé střevo nebo udělat plastickou chirurgii, nebo jako evidentně dobře cítíte, že by to dobře nedopadlo, takže je to v pořádku. Ale někdy se to děje, obzvlášť u těch, když třeba toho herce nemají spojeného ještě s něčím jiným, myslím jako teď třeba s moderováním, jako s jinou, že mají jenom jako herce, což je vlastně i dobrý pro toho herce, jo? Že si ho najednou fakt se tak strašně stotožněj. A Petra je navíc jako výborná herenda, takže jí se jako úplně jako protáhnou. A jak si ji nemůžou jako to rozbít tím Stardance, nebo rozbít si to tím rozhlasem, jako říct si, ne, teď dneska byla docela milá na toho Svěráka, jo, tak asi není taková mrcha, jako v té ordinaci, asi nechce rozkrást ten rozhlas. Jo, jako, jo, kdyby se mělo parafrázovat, co jsem hrála teda v ordinaci, tam jsem taky hrála jako docela vlastně mrchu, jo, nebo nebylo to pehezký, co ta holka dělá. Ale nikdo si to nestotožňoval, no ale tady jo, no, takže jako mě to nepotkává, ale myslím, že Petru jo tím, že vlastně se drží jen té herecké profese, a, ale je to známka toho, jak je výborná.
1: A slyšel jsem dobře, že jste řekla herenda?
0: Herenda, no, tak, herenda. To je jako, no to slyšíte v té češtině, když mu říkáte, to je herenda, tak je fakt dobrá v té profesi. Ne, to v té češtině je, to já miluju na té češtině, že jo, pak uděláte třeba herečka. Jo, a je to tam taky. Tak ona je fakt herenda, jako.
1: No a ještě prozraďte, co herendu Terezu Kostkovou čeká, na co se těší, pracovně myslím.
0: Pracovně, teď mě moc baví, není to mnoho dnů, ale moc mě to těší obsahově, protože točím film s Rudou Havlíkem, Po čem holky touží, jistě se vám vybavují jeho úspěšné Po čem ženy, muži touží, ženy touží, no jak se mění Anička, Vírku, Langmajera, Langoš, Vaničku, já jsem s ním točila taky tam jednu postavu v tom druhém díle a teď dělá Po čem holky touží a je to taková jako parafráze nebo nejblíž jakoby návratu do budoucnosti, jakoby, kdy ty dvě mladý holky 17-letý na konci 90. let prostě nechtějí žít jako jejich rodiče, plně prostě tím semletým způsobem života, rozvádět se, chtějí prostě zestárnout, být už hned starý a žít jinak. No a uhodí do nich blesk a stane se jim to. No a já hraju maminku té 17-leté jedné dívenky, no a logicky tím, že mi zestárne o 25 let dcera, musím do dalšího průběhu filmu zestárnout i já. A je to pro mě nesmírně atraktivní, možná jste to někde zahlídli, protože noviny mi to vzali z Instagramu. Já jsem neodolala a musela jsem ty fotky dát na Instagram, protože mi trénujou tu masku. To jsou dvě schůzky, kdy se učí na mě tu masku dělat, aby to opravdu vypadalo, že mi to vyrůstá z hlavy ta maska. To je dokonalá maskerská filmová práce, to fakt není nějaká nablblá tady, že vám něco kouká, to opravdu vypadá dokonale. A já se v zrcadle za 2 hodiny fakt proměním ve svou mámu, ale jako brutálně. Tam sedím, teď oni mi jenom podpořej moje vrásky na čele, jak nemám ten botox, to se dobře dokresluje. Tady to mám ještě asi dobrý, protože mi to tady musí sorošťovat hodinu a půl. Tak jsem si říkal, no, tak to je fajn. Dokonce mi dodělávají ty pigmentové skvrny, no tak si říkám, tak v 50 taky ještě dobrý, když mi to dodělávají. Taky to mohli všecko použít moje. Já jsme si říkali s kolegyní Janičkou Janíkovou, ona tak hezky tu fotku viděla a říkala, ty jo, na té fotce, to jsem jí cvakala jí, a říkala, no máš ty svoje mladý oči, ty budeš muset mít jiný oči, jiný pohled. A má velkou pravdu, páči to dobrá herenda. A budu muset mít trochu jiný oči a na to se těším.
1: Tereza Kostková, moc děkuju, bylo to příjemné.
0: Já s vámi to bylo moc příjemné, moc jsem vás ráda viděla, povídala si, děkuju.
3: To byl záznam živé besedy s Terezou Kostkovou na náměstí Míru ve Zlíně během tamního filmového festivalu letos 3. června. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
4: Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
5: Czech Radio. News in English. Czechia remains in the grip of an extreme heat wave after temperatures reach 40.1 degrees Celsius in Doksany on Thursday, breaking the 30th of July records at 114 long-term weather stations. Forecasters say similarly extreme temperatures are expected again on Friday, with highs of up to 40 degrees Celsius in some parts of the country. Czech household debt to banks increased by 26.5 billion Czech crowns month on month to 2.72 trillion Czech crowns in June. The volume of loans to non-financial corporations rose by around 38 billion Czech crowns to 1.62 trillion Czech crowns, according to preliminary data published today by the Czech National Bank. Household debt to banks has been rising continuously since February 2016. The only exception was April 2022, when it declined month on month. Housing loans accounted for the majority of household debt, representing 77% of the total in June. On Saturday, the sky is going to be partly cloudy to cloudy and temporarily overcast. Highest daytime temperatures will be from 28 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. The opposition Civic Democrats said this week that they were prepared to take a Czech government plan to loosen rules on fiscal responsibility to the Constitutional Court. For their part, the coalition say they will overturn a presidential veto of the relevant bill in the coming weeks. Meanwhile, 20 economists have called on the government to drop the whole idea. One of them, Daniel Munich, explained the reasons for this appeal in an interview with Ian Willoughby.
6: There are two or three reasons. One is that it's a very important, extraordinarily important agenda, simply cancelling important rules which limit the government and future governments in using public money. And the second is it's time of vacations and holidays, and the new law seems to be flowing through the parliament very easily without big attention of people.
7: One thing you're against is the possibility of increasing expenditures by 10% based on a decision by the State Security Council. But in these uncertain times, wouldn't an extraordinary security situation justify the change the government is pushing for?
6: You know, the Security Council is nothing else than part of the government, so in other words, it's just leaving aside the parliament. And this can't be this way. The government should always go to the lower house and ask for changes in the original budget, which can go very quickly. So this is just a way to get rid of the parliament.
7: Well, the Minister of Finance, Alena Šilerová, says that they have no alternative to loosening these rules. She says they're a severe constraint on the Czech economy. Do you think there's any credibility in that?
6: Of course, it's not true. It's as usual. There is very clear and relatively simple alternative. And the alternative is just to increase the taxation of incomes as it was till 2021, before a huge decrease, which was originally planned to be temporary, but it remains there until now. So the cut, the tax cut in those times in current prices was 130 billion, which is quite a lot of money, even more money than the government needs now to finance all its promises and obligations.
7: Well, the government are planning to override the president's veto. In any case, the opposition are saying they will take the matter to the Constitutional Court. How do you think this is most likely to end?
6: I think we never had such a case here in the country, so it's very difficult to say. But my feeling is that the Constitutional Court will probably, and I'm layman in this, will say the parliament setting the rules, and if it's approved by the parliament, by majority in both chambers, then we don't have any additional say on this. But we'll see.
5: Economist Daniel Munich in an interview with Ian Willoughby. Thank you for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Ministerstvo školství chystá velkou reformu veřejných vysokých škol. Počítá se zavedením nové univerzitní rady, jejíž část by vybírala komise jmenovaná ministrem, a chce taky posílit funkci rektora. Vedla by změna k efektivnějšímu řízení vysokých škol, jak si slibuje ministerstvo, nebo hrozí, že by omezila akademickou svobodu, jak zaznívá ze strany některých univerzit?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty jsou předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
9: Dobré dopoledne, tak to zdravím.
8: A hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek. Dobrý den, zdravím vás ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Do dnešní debaty jsme zvali i představitele ministerstva školství, ale naše pozvání nepřijali. Pane Stiburku, ohrožuje ten chystaný zákon akademické svobody?
10: Já jsem přesvědčený o tom, že ne. Akademické svobody jsou zásadní hodnotou, ale ne jedinou hodnotou, kterou od vysokých škol očekáváme.
8: Váš pohled, pane Kašparovský?
9: Já mám trošku jiný pohled, já jsem přesvědčen o tom, že to riziko tam existuje. On ten návrh samozřejmě se právě ještě cizeluje, takže se velmi přesně nedá určit. Já si osobně ale myslím, že akademické svobody jsou základem rozvoje vysokých škol a to už více než 800 let a pokud nebudou, tak ty vysoké školy nejsou schopny plnit zásadní svoje role a to je rozkvět vzdělanosti.
8: Zaměřme se na to, co ta chystaná reforma přináší, jak se zatím zdá, novou univerzitní radu. Ta by neomezila, pane Stiburku, tu dosavadní akademickou samosprávu?
10: Akademickou samosprávu. Já bych možná rozlišoval dvě věci. Akademickou samosprávu a akademické svobody. To jsou dvě různé věci i v té literatuře, i v tom mezinárodním pojetí. A akademická svoboda je individuální věc o tom, jestli mi někdo nemluví do mého výzkumu, jestli můžu zodpovědně realizovat svoje bádání, svoji výuku v souladu se svojí expertízou a se svým dobrým svědomím. Druhá věc je akademická samospráva, která může být vykládána trošku různě a to naše pojetí je hodně svérázné a v zásadě říká, že ovšem si mají rozhodovat akademici a studenti sami.
8: Když říkáte to naše, tak myslíte to české?
10: Myslíme to české. A v tom mezinárodním srovnání to často není vnímáno takhle úzce a u nás to pojetí akademické samosprávy vede k tomu, že hodně zdůrazňujeme tu svobodu od, aby nám nikdo nemluvil do těch našich věcí. Ale v zahraničí zdůrazňují, že funkční autonomie univerzit musí znamenat taky svobodu a schopnost se reálně rozhodovat, strategicky se řídit, posouvat se dopředu. A to je to, kde my máme dneska obrovskou slabost, protože příliš mnoho aktérů může jakoukoliv změnu zablokovat a nikdo nemůže nic reálně prosadit.
8: Pane Kašparovský, tak není to české pojetí akademické samosprávy, na základě kterého fungují veřejné vysoké školy svérázné a možná v návaznosti na to, co teď zaznělo v celoevropském srovnání, i přehnané?
9: Já si myslím, že vysoké školy se mohou rozvíjet, podle mě se dokáží rozvíjet velmi dobře. Teď vám řeknu konkrétní výstup, teď byl mezinárodní evaluace vysokých škol v oblasti výzkumu a většina škol se posunula, takže tvrdit, že se neposouváme, v těch měřitelných indikátorech se posouváme. Já si myslím, že rozhodně je potřeba pracovat se systémem řízení vysokých škol, ale tento přístup mi připadá příliš revoluční a neodpovídající skutečnému stavu věci. Jak říkám, i tam, kde se nějak hodnotíme, tam jsme se posunuli.
8: Jestli můžu na to reagovat? Určitě můžete na to reagovat. Předpokládám, že budete reagovat i na to mezinárodní srovnání?
10: Můžu. Právě ministerstvo v tuhle chvíli uzavřelo minulý týden mezinárodní hodnocení českých výzkumných univerzit. Ty výsledky vyvolaly celou řadu kontroverzí i ze strany samotných vysokých škol, protože se upozorňuje třeba na to, že vysoké školy si sami skládaly ty hodnotící panely a řada těch panelů nebyla úplně kritická. Některé trošku zůstávaly u takového kamarádského poplácávání po zádech, což není vnímané úplně jako úspěch. A nedají se úplně dobře srovnávat ty výsledky mezi těmi vysokými školami. Ale kdo třeba k tomu přistoupil opravdu poctivě a za to jí sluší potlesk je Univerzita Karlova, která si složila skutečně jako expertní kritický panel, který jí nedal nic zadarmo. A právě tady ten panel ve svém hodnocení podtrhuje, že stávající systém řízení Univerzity Karlovy představuje bariéru pro zavádění inovací a pro interdisciplinární spolupráci a nevědomě upřednostňuje taktickou stabilitu, jak oni to nazvali, před strategickou transformací.
8: Tak, pane Kašparovský, úplně to nebyla pochvala na vaši adresu, protože tady byla zmíněna Univerzita Karlova, zatímco já jsem to neříkal, vy působíte na Masarykově univerzitě.
9: Ano. My jsme samozřejmě také dostali jako Masarykova univerzita zpětnou vazbu. Myslím, že jsme měli taky tvrdý evaluační panel, ale dokázali jsme, že v tomto zákonném uspořádání dokáže se univerzita rozposouvat. Ten rozpor, který my máme, spočívá v tom, že my si myslíme, že úprava legislativy jako taková nepovede k samotnému zlepšení, pokud se nezlepší to vnímání těch lidí uvnitř těch univerzit. To znamená, změníte-li zákon, nezměníte lidi.
8: A jak chcete
9: změnit
8: lidi?
9: Myslíme, lidi musíme změnit tím, že musíme přilákat do toho, do těch vysokých škol, že je to zajímavá práce. Proto já osobně tvrdím, že pokud se má něco změnit v zákoně o vysokých školách, jsou to akademické kariéry, je to to, abychom dostali ty lidi na ty vysoké školy. Systém řízení je důležité také změnit jiným systémem, ne univerzitními radami, ale posílením pravomoci rektorů, s tím souhlasíme, ale systém vnějšího řízení nám nepřipadá, že by nám výrazně posunul. Co nás posune, jsou akademické kariéry, aby se pro ty lidi to místo na vysoké škole stalo dobrým zaměstnáním.
8: Proč potřebujeme tu ministrem Plagou prosazovanou univerzitní radu? Pane Stiburku, co přinese a jak přispěje ke zkvalitnění českých veřejných škol?
10: Tak já úplně chápu ty obavy. Jo, a úplně chápu to, že ty univerzity, které jsou zvyklé si ovšem rozhodovat sami zevnitř, se bojí toho. A většina lidí, se kterými já umluvím, si umí představit, že to bude fungovat velmi dobře a že potřebujeme ten vnější pohled, potřebujeme zástupce lidí z biznisu, kteří se s námi budou bavit a tak dále, ale i třeba akademiků z jiných vysokých škol, třeba i ze zahraničí, kteří nám budou nastavovat nějaké zrcadlo. Co je ta obava, která je podle mě přirozená a do nějaké míry oprávněná, je, aby to nebyli přesně vysloužilí politici, aby to nebyli trafikanti a tak dále.
11: Což být můžu?
10: Já jsem přesvědčený o tom, že ten návrh, jak ho předložil Robert Plaga, je velmi vyvážený v tomhle a on a celé ministerstvo je otevřené tomu jednat dál o tom, jak přesně nastavit ty pojistky. Je to úplně nesrovnatelné třeba s mediálními radami, které jsou skutečně čistě politicky volené. Tady má ministerstvo obsazovat pouze 3 z 9 míst v té radě a i ty má obsazovat na základě výběrového řízení z řad uznávaných akademiků. To znamená, jsou tam velmi striktní kritéria, nemůže to být náhodný poslanec nebo jiný politik, kterého si tam minister dosadí. A určitě se můžeme bavit o tom, jak to ošetřit dál.
8: Čímž jste tedy neodpověděl na otázku, co ty univerzitní rady přinesou nového do fungování veřejných vysokých škol, ale ještě se k tomu vrátíme, protože já bych rád nechal zareagovat pana Kašparovského. Neuklidňuje vás to, že v té univerzitní radě by měla být jenom část členů vybraná komisí, kterou jmenuje ministr, a navíc, že by tam měly být určité pojistky proti politizaci?
9: Úplně mě to neuklidňuje, dám vám k tomu 2 paralely. Rada České televize, tam je spousta pojistek a přesto víme, že to úplně nefunguje, takže já budu chtít vidět ty pojistky, až je uvidím, tak teprve jsem schopen komentovat, zda jsou dostatečné.
8: No, já možná zmíním konkrétní pojistku, o které hovoří pan ministr Plaga. V té radě by nemohli sedět aktivní politici.
9: Tak, rozumím, ale dávám příklad, nemusí být člověk aktivním politikem, ale je spojen s nějakou politickou stranou. Jo? Když vám řeknu třeba v našem případě, máme přímo na univerzitě několik kolegů, kteří se aplikovali v politice, ale je otázkou, jsou stále spojeni s politikou, či nejsou. Jo? To není tak jednoduché. Ale ještě jsem chtěl k tomu dát jednu věc. Já se bojím, takhle, mám obavy z toho, že ten externí pohled nepřinese to, co si od toho ta reforma přináší, protože my pořád pracujeme ze stejnou koho lidí. A pokud konstatujeme stav, že ty akademické samosprávy se neumí sami spravovat a řekneme, vyřeší se to tím, že si navzájem vyměníme ty lidi mezi univerzitami, tak to úplně nebude ono. Pracujeme se stejnou kohortou. Proto jsem přesvědčený, že v rámci toho té institucionální odpovědnosti je dobré, aby tam ten externí pohled byl, ale aby nebyl dominantní. Aby byl ten korektivem, nikoli tím regulátorem.
8: A podle vás v případě té ministrem Plagou navrhované univerzitní rady hrozí, že by v tom vysokoškolském životě úplně převažovala a že by měla to hlavní slovo?
9: Takhle je to navrženo tak, že máme 3 lidi, které nominuje akademický senát univerzity, 3 lidi, které nominuje pan ministr v rámci výběrového řízení a 1/3 bude doplněna volbou těch 2/3. Tedy zjednodušeně řečeno, zaručeno máte pouze 1/3 z akademické obce, 2/3 mohou a nemusí být z akademické obce, záleží, jak si to ta daná škola nastaví. To znamená ta záruka toho, že ten vnitřní pohled převáží nad tím vnějším, tam není v této chvíli.
8: Tak nevedli by, pane Stiburku, ty univerzitní rady k tomu, že by byly úplně podceněny ty dosavadní samosprávy, to znamená akademické senáty?
10: Já se možná ještě zkusím vrátit o krok zpátky. Jedna věc, o které jsme mluvili, je, že potřebujeme dostat do toho řízení silnější vnější pohled, tak aby univerzity nebyly tou uzavřenou slonovinovou věží, reagovaly na společenské potřeby, na to, jak se vyvíjí svět. Ale možná za mě to je trochu až sekundární aspekt, proč se vůbec ty univerzitní rady do hry dostaly. A to, na co nejčastěji upozorňují třeba ty zahraniční hodnotící panely, je extrémní autonomie fakult, kterou my u nás máme. Je normální všude ve světě, že fakulty na univerzitách fungují do velké míry samostatně, sami si spravují svoje vnitřní věci, to je v pořádku. Ale u nás tuto autonomii máme natvrdo napsanou v zákoně, takže si sami vybírají své vedení, nikomu se nezodpovídají a vlastně si sami rozhodují, jestli budou respektovat vůbec třeba nějakou strategii univerzity. A tím se dostávám k té univerzitní radě.
11: Bylo lepší, aby ta autonomie byla zmenšena na třetinu oproti současnému stavu, protože v té univerzitní radě by si zevnitř vysoká škola jmenovala jenom třetinu členů?
10: Tak, a to je to, k čemu se chci dostat. Myslím si, že musíme změnit, posílit postavení rektora, oslabit postavení fakult, což můžeme částečně udělat některými dalšími věcmi, ale dokud bude rektor vybírán tím akademickým senátem, tím mnohohlavým orgánem, velmi anonymním, s velmi nejasnou zodpovědností, kam ty fakulty vysílají své delegáty a vyměňují jejich hlasy.
11: Jsou to zástupci pedagogů a studentů, připomeňme?
10: Ano, ale fungují jako delegáti fakult, jsou voleni na jednotlivých fakultách, hájí jejich zájmy a v praxi velmi často fakulty vyměňují hlasy svých senátorů výměnou za konkrétní ústupky a rektor se stává nebo zůstává rukojmím fakult. A já se obávám, že dokud nerozbijeme tenhle ten vztah, tak se nikdy nezmění nic prakticky a nikdy změníme třeba některé jiné paragrafy.
11: A prosím, a proto, otázce, proto je důležité, jestli by bylo správné, aby v té univerzitní radě si zevnitř nominovali svoje členy představitelé těch vysokých škol jenom ze třetiny.
10: Tak, proto si myslím, že je důležité, aby v té univerzitní radě, která má vybírat rektora, nebo respektive dohlížet ten proces výběru rektora, byla většina členů externích. Jestli to budou přesně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny nebo něco mezi tím, o tom se můžeme bavit, nebo těsná nadpoloviční většina, o tom se můžeme bavit, ale ve většině těch zahraničních systémů je to nadpoloviční většina. Mně to připadá jako zásadní právě proto, aby jsme oslabili tu pozici těch fakult, které kontrolují rektora. A jak přesně to postavíme, kolik přesně tam budeme mít lidí, to je to, o čemu i ministerstvo je v tuhle chvíli otevřené o tom jednat.
11: Pane Kašparovský, tak co říkáte na tento argument, že je potřeba, aby v univerzitní radě měli většinu ti členové zvnějšku, ne zevnitř univerzity, z toho důvodu, aby rektor volený akademickými senáty nebyl rukojmím těchto senátů?
9: No takhle, zaprvé úplně nemohu souhlasit s tou paušalizací, že to ve všech senátech tak, jak bylo popsáno. S tím zásadně nesouhlasím.
11: Ale někde to tak
9: já
11: je.
9: Třeba, to je rozhodně, o tom to určitě nepopírám, ale my teďka měníme systém, my teďka zasahujeme do všeho, takže všem to. A já nesouhlasím s tou paušalizací. A teď na odpověď na vaši otázku. Vy vycházíte z toho, že ten vnější hráč, ty dvě třetiny, budou mít zájem na tom, aby toho rektora vybrali takzvaně nadfakultně. A já se ptám, na základě čeho tak usuzujete. Co když ten zájem pak bude třeba externí? Co když ten zájem bude, že to bude někdo z vnějšku, kdo by chtěl tu univerzitu nějakým způsobem směřovat směrem, který my nechceme, to znamená třeba k těm ztrátě akademických svobod. Ono totiž je pravda, že budete mít dané zákonem, že prostě můžete bádat, můžete zkoumat, můžete učit, co chcete, ale pokud ta univerzitní rada, která mimochodem stanovuje statut, to znamená rozhodne třeba, jaké budou fakulty, rozhodne, jaké budou pracoviště. Jak my víme, že ten vnější pohled povede k tomu, že se vyřeší to, co tady říkáme. A já si pořád myslím, že je to kultura té univerzity. Pokud ta univerzita už teď funguje nadfakultně, tak bude. Pokud nebude, tak to, že změníte zákon, se to nestane.
11: Já se na to hned pana Stiburka zeptám. Dovolte mi ještě pod otázku k tomu, co vy jste řekl. Vy jste se před pár dny jakožto Rada vysokých škol ohradili proti slovům pana ministra Plagy na vaši adresu, že si nechcete nechat vypustit svůj rybník, že jste tedy jakýmsi kapry v této metafoře. Není to tak ale do určité míry, že vy se snažíte stůj co stůj udržet tu stávající moc akademických senátů?
9: Takhle, já to trošku upravím. My jsme sice jako Rada vysokých škol nominováni akademickými senáty, ale já třeba konkrétně jsem byl 8 let děkanem a nikdy jsem nebyl členem akademického senátu Masarykovy univerzity, takže tvrdit to, že si vypouštím rybníček, je trošku nadsazené.
11: Tak ho nechcete vypustit vašim kolegům, řekněme.
9: Ano, nechci ho vypustit mým kolegům, rozumím. Jenom abych vysvětlil, že Rada vysokých škol nejsou jenom senátoři. Ale chci vysvětlit to, že nám jde o to, že my v této chvíli nějakým způsobem máme ustanoveno funkční systém, který má nějaké chyby a dá se cizelovat. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné ho vylepšit, že je možné třeba víc zapojit správní rady do rozhodování na vysokých školách, byť víme, že je to politický orgán, ale říkáme, že by tam měly fungovat jako korektiv. nikoliv jako regulativ. To znamená, aby korigoval právě tu vnitřní diskuzi, protože kdyby vám měl cizelovat tu myšlenku o těch fakultách, ono to je vždycky tak, že se, bo ne vždycky, ale občas se vybírá konsenzuální kandidát. Ale ten konsenzus se může rozrušit tím, že tam bude ten vnější pohled. Ale podle mého názoru nemusí být dominantní.
11: Jednoduchá otázka, poprosím o jednoduchou odpověď. Dovedl byste si představit určité omezení moci akademických senátů, ano nebo ne?
9: To je moc obecná otázka. Nedokážu odpovědět na otázku typu omezení moci. Já nevím, co se myslí pod tím slovem moc. Jo, já jsem přesvědčen o tom, že ten, vzhledem k tomu, že ten akademický senát má institucionální odpovědnost, to znamená, ty lidi to dělají sami pro sebe, tak myslím si, že mají mít významný vliv. Omezení moci, je to otázka, co by se jednalo. To dokážu říct jenom tak jednoduše.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a hlavní expert Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimon Stiburek.
12: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Jak jsem slíbil, obracím se na vás, pane Stiburku, a s tou otázkou, která vyplynula z toho, co před chviličkou namítal pan Kašparovský. Nemůže za předpokladu, že skutečně bude zavedena na veřejných vysokých školách ta univerzitní rada, dojít k tomu, že potom bude jmenovat takového rektora, který třeba bude vyhovovat některým vnějším zájmům, ať už politickým nebo biznisovým?
10: Mně to připadá krajně nepravděpodobné. A když se podíváme na to navržené složení, kdy skutečně jako 6 z 9 členů mají být akademici z akademického prostředí, s akademickou reputací, tak vůbec nechápu, proč by to dělali.
11: Ale jenom 3 zevnitř té veřejné vysoké školy.
10: Jenom 3 zevnitř té vysoké školy, 3 zvnější, ale pořád to mají být uznávaní akademici, kteří mají pochopení pro to, co je poslání univerzity. A připadá mi, že to riziko zneužití moci je tam mnohem menší než v tom stávajícím systému, a to je pro mě důležitý faktor. A možná, kdybych se vrátil k tomu, co říkal Tomáš Kašparovský. Myslím, že se oba shodneme na tom, že univerzity potřebují víc peněz. A že peníze jsou zásadní pro rozvoj jejich kvality. V tuhle chvíli jsou skutečně podfinancované. A pokud chceme mít špičkový výzkum a špičkové vzdělávání, potřebujeme víc peněz. Na tom se shodneme všichni. Já mám ale obavu a pozorujeme to z konkrétních příkladů, že pokud jenom do toho stávajícího systému nalijeme další peníze, tak zdaleka ne vždycky jsou využity tak efektivně, jak můžou být. A druhá věc, na které se shodneme, je, že potřebujeme reformu akademických kariér a toho, jak školy pracují se svými kariérními řády a tak dále, funkční místa docentů a profesorů. A zrovna Masarykova univerzita, kterou zastupuje Tomáš Kašparovský, je velmi úspěšná, nebo respektive aktivní v tom, že se snaží tyhle změny zavádět, ale i tam to jde extrémně pomalu, extrémně to drhne. A na všech ostatních fakultách vidíme, že v tom stávajícím systému řízení školy si nejsou schopny ten systém reformovat. A i ten zákon nemůže donutit školy, aby nabírali lidi zvenku, když sami nebudou chtít.
11: Tak vidíte to, pane Kašparovský, i na pochvalu na adresu vaší Masarykovy univerzity nakonec naší dnešní diskusi došlo, ale dovolte mi se vás zeptat, uklidnila vás teď ta odpověď Šimona Stiburka týkající se tedy té vaší obavy ohledně toho, že univerzitní rady by mohly směřovat prostřednictvím volby rektora vysoké školy nějakým směrem, který by vyhovoval nějakým externím aktérům?
9: Úplně mě neuklidnila, já vám vysvětlím to, už jsem to několikrát opakoval, ten problém je ten zájem. Zájem toho člověka, byť je to uznávaná osoba, řeknu třeba na sebe samém, představte si, že bych byl členem univerzitní rady Univerzity Karlovy a současně zaměstnancem Masarykovy univerzity. Já prostě, ano, můžu být altruista a můžu se snažit pomáhat jiné instituci než mé vlastní, ale otázka, kolik takových lidí seženeme, až za to budou opravdu vždycky takhle ty lidi vybráni. Kdybych se vás měl zeptat, tak asi takto, jaké budou třeba výběrové parametry na toho člena univerzitní rady. Kde je budeme vybírat? Bude třeba muset znát, jaká univerzita to je, na kterou jde a podobně. Ono to je, tam je hodně otázek, takže mě nedokáže uspokojit to, že si myslím, že nikoliv. Já se obávám, že dokud to nevycizilujeme tak, aby to fungovalo, tak mám spíš pořád tu obavu, že by to mohlo být.
11: No a nenaznačuje teď pan ministr Plaga, že teď bude prostor toto všechno si vydebatovat a vymyslet i s vámi, jakožto s představiteli vysokých škol, aby to fungovalo?
9: Ano, naznačuje a my jsme na to o tom intenzivně debatujeme, jenom pořád si tak nějak stojíme za svým, že si myslíme, že, jak jsem to opakoval už několikrát, ano, jsme připraveni pro vnější pohled, jsme připraveni vnější pohled principem korektivu. Já vám to jenom přiblížím. Ono často, když se ty senáty patují, to znamená, dostají se do nějaké situace, kdy se to neposouvá, tak stačí jenom pár hlasů navíc a posune se to. Tam by mohla se hrát roli třeba ta správní rada, reformovaná správní rada, která by to posunula jedním či druhým směrem. Pak to bude fungovat. A my si myslíme, že tohle by bylo řešení, než to úplně přetočit na ten vnější pohled, protože si myslíme, že to má být evolučně, nikoliv revolučně.
11: Pane Stiburku, nezavádí se tady tak trochu revoluce a potom je vám jasné, na základě kterých kritérií by se vybírali ty vnější členové univerzitní rady?
10: Tak, já budu jedině rád, pokud Rada vysokých škol a další orgány v tom vysokém školství přijdou s vlastními návrhy, jak by chtěli ty pravidla cizelovat, co je tam potřeba ošetřit. Myslím si, že to je přesně ta věc, kterou ministerstvo otevírá, nepředložilo zatím návrh zákona, předložilo pouze jako teze k diskuzi.
11: A no to do konce roku chce mít hotový věcný návrh
10: věcný
11: zákona.
10: Věcný záměr zákona, což
11: předstupeň.
10: Ano, ale furt je tady. Teď je ten prostor, kdy o tom diskutovat a ministerstvo skutečně té diskuzi otevřené je. To bych rád podtrhnul. A pokud Tomáš Kešporský mluví o tom, jaký on by měl zájem, kdyby seděl v radě Univerzity Karlovy, tak v lecčem se to podobné, jaký má zájem fakultní nebo zástupce fakulty, který sedí v akademickém senátu univerzity, jaký má zájem na tom, aby ostatní fakulty byly kvalitní. A často se to svrhává do toho, že chceme házet ostatním fakultám klacky pod nohy, aby my jsme si urvali nejvíc z toho společného zdroje.
11: No, ale
10: je to vnitřní boj o zdroje.
11: Zase má zájem na tom, aby se dobře dařilo té jeho univerzitě.
10: Té jeho fakultě, ale řada lidí si to vykládá tak, že je výhodné být nejlepší fakulta na slabé univerzitě, než obětovat třeba nějaké zdroje na podporu těch ostatních.
11: Tak, pane Kašparovský, není problematické už to stávající nastavení?
9: Tady bohužel, nebo bohudík, nemůžu souhlasit. To je otázka vnitřního nastavení té univerzity. Nedokážu si představit, že bych jako zástupce fakulty potopil jinou fakultu dané univerzity a myslel si, že mi to pomůže.
11: Počkejte, ale nezlobte se, že vás přerušu. Mezi fakultami občas se to dostane i do sdělovacích prostředků, se tu a tam vedou líté boje.
9: To já netvrdím, že to není, jenom si myslím, že tenhle ten problém nevyřeší ten zákon. Jo, bude to jiný boj i mezi jinými subjekty. To je otázka toho nastavení. Proto já vždycky říkám, že my na Masarykově univerzitě jsme měli tu výhodu, že jsme stavili kampus a v rámci toho jsme se dokázali jako fakulty spojit pro jednu činnost. Ten kampus se stavil jen pro dvě fakulty z 10. Jo, to znamená, pokud to vnitřní prostředí je dobře nastavené, tak to fungovat bude i teď. Pokud není, tak si nejsem jist, že zákon to vyřeší.
11: Ještě bych se na závěr, pánové, zaměřil aspoň v minutě a půl na návrh, jak by mělo nově vypadat financování veřejných vysokých škol. V tom návrhu se hovoří o něčem, co se nazývá kontraktovým financováním. Jak by to fungovalo, pane Stiburku, a proč by to bylo lepší než ten stávající model?
10: Tak, kontraktové financování je věc, kterou zavila řada západoevropských systémů právě paralelně se změnou řízení. Do velké míry jsou to věci, které jdou ruku v ruce. Dneska vysoké školy financujeme tak, že máme nějaký vzoreček, velkou excelovou tabulku, kam nasypeme spoustu čísel a vypadne nám nějaký výsledek. Na základě minulého výkonu přerozdělíme peníze znovu v zásadě bez velké změny.
11: A teď by to tedy, protože nemáme už tolik času, mělo být tak, že stát by financoval veřejné vysoké školy na základě toho, že uzavřou smlouvu o plnění určitých ukazatelů.
10: Tak, tam a mnohem víc orientací na ten budoucí výkon a s větší citlivostí pro specifickou misi a specifický profil té vysoké školy.
11: Pane Kašparovský, jste takovému modelu za radu vysokých škol otevřeni?
9: Určitě ano, my o tom samozřejmě dlouhodobě diskutujeme. Nám jde o to, aby vysoké školy měly větší stabilitu, protože my přijímáme studenty na 2 až 6 let, ale financování máme zpravidla na rok.
11: Tolik předseda Rady vysokých škol Tomáš Kašparovský diskutoval s hlavním expertem Institutu pro rozvoj vysokého školství Šimonem Stiburkem. Pánové, náš čas vypršel, ale moc vám děkuju, že jste si ho udělali.
10: Díky moc.
9: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
11: Loučí se Lukáš Matoška.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Od soboty se české firmy musí hlásit k plnění zákona o kritické infrastruktuře. Týká se to stovek společností. Japonsko poprvé v historii prodalo své legendární vysokorychlostní vlaky Shinkansen do zahraničí. Fotbalisté Zlína zůstávají i po druhém ligovém kole bez bodu. Na Spartě prohráli 1-3 a zítra bude oblačno i zataženo, místy s přeháňkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a taky, že zajistí nepřetržitý provoz v případě nějaké krize. Pod zákon spadají některé firmy z odvětví, jako jsou energetika, vodárenství nebo potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami, a to přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
15: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
14: Ministerstvo vnitra pak určí, jestli firma pod kritickou infrastrukturu skutečně patří. Od tohoto rozhodnutí mají společnosti 10 měsíců na to opatření zavést. Tchaj-wan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagonů a lokomotiv. Tchaj-wan je chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
16: Tchaj-wan otevřel svou vysokorychlostní železnici už v roce 2007 a soupravy urazí 300 kilometrů mezi Taipei a Kaohsiungem za 90 minut. Podle provozovatele dojedou na minutu přesně v 99% případů. Nejnovější soupravy Shinkansen jsou podle japonského výrobce ekonomičtější a až je tchajvanský provozovatel kompletně nasadí do provozu, zvednou kapacitu přepravovaných pasažérů až o čtvrtinu. Hodnota kontraktu se blíží 780 milionů dolarů. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
14: Zeměživitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
17: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental v sobotu večer. Proběhne několik šampionátů.
14: Fotbalisté Zlína v předehrávce druhého kola šance ligy prohráli na hřišti Sparty 1-3. Domácí poslal do vedení Irvin, pak kapitán Pražanů Haraslín nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Šmigy. Krátce na to ale skóroval v dresu Sparty debitující Brunes a následně se trefil z pokutového kopu Karabec. To, že nerozhodný stav 1-1 vydržel jen pár minut, mrzelo zlínského trenéra Bronislava Červenku.
18: Ty situace nebyly nějak složité. Jo, první situace po autu, kdy jsme si nevzali hráče, jednoduchá situace, zakryt si ho jenom ten centr, protlačit to tam přes nás, a druhá situace, říkám, školácký faul úplně našeho hráče. A vždycky rozhoduje kvalita v tom zakončení, kvalita v té finální fázi, hlavně v šestnáctkách, a v tom je Sparta lepší, jak my, a proto vyhrál.
14: Fotbalisté Zlína tak dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body.
19: Zdržení na D1 u Brna a neprůjezdná silnice 16 na Trutnovsku. Na dálnici D1 čekejte pomalejší provoz kolem Brna ve směru od Prahy. Kolona začíná za nájezdem od Mikulova, pokračuje až na bratislavskou dálnici D2. Kolona se rozjíždí pak na D2 za odbočkou k nákupnímu centru. Na dálnici D2 tentokrát z Bratislavy do Brna pozor na překážku za Podivínem. Blíže k Hustopečím na 28. kilometru leží na vozovce v levém pruhu sražená srna. Silnice 16 z Trutnova do Polska je za Bernarticemi obousměrně neprůjezdná. Na vozovku spadl strom, řidiči místo objíždějí.
20: V Bernarticích spadl strom a je to tak na 4 hodiny od sklízení. Padly tam i nějaký dráty, takže se musí jet do Trutnova přes Žacleř.
19: Silnice 35 z Turnova do Liberce je uzavřená od Paceřic do Hodkovic. Kvůli noční stavbě mostu se jede objížďkou přes Žďárek a Jílové. Zpátky najedete v Hodkovicích nad Mohelkou. A na silnici 22 z Domažlic do Klatov zpomalte za Koutem na Šumavě. Stojí tam osobní auto, které narazilo do překážky na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se předají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Migrační krize ve španělské Soutě a italská hrozba pro Schengen, souboj koalice a opozice o podobu státního rozpočtu či změny v německé vládě a další problémy kancléře Merce. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
13: Názory a argumenty.
2: Do španělské exklávy Ceuta na pobřeží severní Afriky včera nekontrolovatelně proniklo podle některých zdrojů až 50 tisíc nelegálních migrantů ze sousedního Maroka. Další až 2 tisíce se do Ceuty dostali v minulých dnech, přinejmenším 10 se jich podle deníku El País při pokusech do Ceuty kolem pobřeží přeplavat utopilo. Policie situaci zcela přestala zvládat, Madrid nakonec po určitém váhání povolal armádu. Italská premiérka Giorgia Meloniová v reakci na krizi varovala, že její země nehodlá jenom přihlížet a je připravena přijmout patřičná bezpečnostní opatření, včetně pozastavení svobody pohybu v šengenském prostoru ve vztahu ke Španělsku. A o tom budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
21: Dobrý den.
2: Jak a proč se situace v Soutě natolik vyhrotila? Jak hodnotíš postup španělských úřadů a nakolik je Meloniové varování hrozbou pro Schengen?
21: Scény, které teď vidíme ze Ceuty, jsou dosti varující, dramatické. Vypadá to, že tam panuje docela velký chaos. Tisíce lidí, kteří vzali útokem jak ten plot, který tam už stojí, tak především se snažili obeplavat bariéry vlastně po moři, přičemž, jak už zaznělo, tak několik lidí utonulo. Média popisují, že tam viděli něco jako bojové scény. To jsou všechno obrázky, které vlastně docela důvěrně známe z toho krizového roku 2015, a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč nejenom Giorgia Meloniová, ale i další politici teď mluví tónem, jakým mluví, protože se asi obávají, aby se nevrátila ta situace podobná jako v roce 2015. A řekl bych, že ta španělská reakce, která teď už zdá se bude docela tvrdá, protože španělská vláda nasazuje tedy armádu, takže k tomuto kroku přistoupila až pod tíhou okolností. Na tom počátku vlastně ti první příchozí přicházeli bez nějakých větších problémů, bez toho, že by jim snad pobřežní nebo pohraniční stráž stála v cestě, ale teprve, až když se ta situace opravdu vyhrotila, tak vláda Pedra Sancheze zatáhla za brzdu, a tady je, myslím, potřeba dodat ten kontext. Pedro Sanchez a jeho levicová vláda dlouhodobě patří teď už docela k menšině názorové, řekněme, v tom smyslu, že vždy patřila spíše k těm vstřícnějším vládám směrem k migrantům. Pedro Sanchez dokonce vzbudil poměrně velkou pozornost svým návrhem, ve kterém teď už dokonce i postupuje legalizovat 100 000 nelegálně působících migrantů na španělském území, kteří třeba nezískali azyl, tak a jsou tam tím pádem bez právního titulu, tak legalizovat jejich pobyt, což právě vyvolává množství kritiky ze strany jiných zemí.
2: Nepřispěl právě tento postoj španělského premiéra k tomu, že se migranti vydali do Ceuty?
21: Já si myslím, že je to dost pravděpodobné. Podobné španělská vláda si, myslím, koledovala o tento typ problémů, a to je také důvod, ten stěžejní důvod, řekl bych, nejenom to, co se děje v Ceutě, ale především tento návrh, proč se teď mluví o tom, zda Španělsko nějakým způsobem nevyloučit ze šengenského prostoru. Popravdě řečeno, moc nevím, jak by se pro něco takového našla politická podpora. Každopádně ten fakt, že teď ti příchozí a i pašeráci lidí vidí jakousi cestu, jak si legalizovat pobyt na evropském území, možná ještě poslední šanci, řekněme, protože zase kontext ještě toho, že začíná účinkovat migrační, nebo začala před několika týdny účinkovat evropský azylový a migrační pakt, který výrazným způsobem zpřísňuje podmínky, tak toto může působit jako něco, co může být tím takzvaným půlfaktorem, něco, co může zvyšovat motivaci jak těch žadatelů o azyl, tak i pašeráků lidí využít poslední díry, které tady stále ještě jsou. A řekněme si otevřeně, že Ceuta je bolestivé a slabé místo v ochraně vnějších hranic. Je to, připomeňme, exkláva plně obklopená marockým územím, která se velice špatně brání. A podle informací z médií teď těch lidí celkově by tam mělo být 50 tisíc z řad migrantů, což je víc než polovina vlastně obyvatel, kteří jinak v tom městě žijí.
2: Hovořil jsi o novém migračním paktu. Mohl by on nějak španělským úřadům pomoci nebo naopak komplikuje?
21: Já si myslím, že to, co teď vidíme, bude lakmusovým papírkem toho, jestli migrační pakt může fungovat či ne, protože on dává nástroje členským státům, a stále jsou to členské státy, které jsou primárně zodpovědné za ochranu hranic a za bezpečnost. Dává jim nové nástroje, jak tu situaci lépe kontrolovaně zvládat, ale bude samozřejmě teď na Španělsku, zda se rozhodne využít. A jak tvrdě, je tady poměrně velká kritika ze strany třeba lidskoprávních organizací, které varují, že to může vést k velice tvrdým postupům na hranici mezinárodního práva. To stěžení, co teď asi Španělsko může využít, je možnost vůbec neumožnit těm příchozím možnost o azyl požádat a rovno je zařadit k návratu, ale to se velice těžko bude dělat kapacitně, kde ty počty příchozích výrazně převyšují kapacity španělských úřadů na místě.
2: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, děkuji.
21: Díky.
2: Blaho státu. To je titulek dnešního příspěvku dlouholeté komentátorky Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lídy Rakušanové.
0: Je jen jediná věc, na které se v souboji o státní rozpočet na příští rok vládní koalice a opozice shodnou. Poslanci obou stran se zapřísahávají, že jim nejde o nic jiného než o blaho České republiky. Problém je, že si pod tímto pojmem představuje každá něco jiného. Zatímco Babišova vláda věří na světlé zítřky a rozhazuje peníze stylem kropící konve, obává se opozice, že Andrej Babiš vede stát k bankrotu podle hesla Po nás potopa. Tento týden varovala před zadlužováním státu i 20 renomovaných ekonomů, podle nichž by za předpokladu, že by se naplnily všechny již schválené výdaje a závazky, aniž by vláda přijala úsporná opatření, mohl deficit státního rozpočtu dosáhnout až 400 miliard korun. Což by oproti schodku 310 miliard v letošním roce znamenalo nárůst o 90 miliard. Tak velký a rychlý skok ohrožuje udržitelnost veřejných financí. Faktem na druhé straně je, že se zadlužením bojují i další státy Evropské unie. Ovšem v posledních letech hlavně z toho důvodu, že mnohem víc investují do obrany a bezpečnosti svých občanů. Což evidentně není priorita současné vládní koalice. Česká armáda sice dostane na příští rok o zhruba 35 miliard víc než letos, tedy 190 miliard místo letošních 155, což vypadá úctyhodně, ale ve skutečnosti to budou vzhledem k závazkům vůči NATO s odřenými zády právě jen ta 2%, která měla Česká republika odevzdat už loni. Jak bude moct Česká republika po Babišově vládnutí dosáhnout do roku 35 o něch 5%, ke kterým se v rámci NATO zavázala, je ve hvězdách. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny je nárůst o 35 miliard přesto dostatečný, a sice i z toho důvodu, že při předchozím skokovém navýšení měl rezort problém všechny peníze efektivně utratit a část prostředků se řešila zálohou na americké stíhačky F-35. Ty mají do Česka přiletět v roce 2031. Pak ale budou muset v pravidelných intervalech odlétat do Washingtonu na update. F-35 jsou totiž víc než jen obyčejná letadla. Jsou to létající počítače. Bez pravidelné údržby se neobejdou. Jenže to jim podle smluv nesmí poskytovat nikdo jiný než odborníci ve Spojených státech. To vše se děje v době, kdy se způsob válčení mění tryskem. Mluví-li ministr obrany o problémech armády s efektivním utrácením finančních prostředků, něco na jeho slovech jistě je. Ovšem hlavně v tom smyslu, že si koaliční vláda evidentně odmítá připustit vážnost situace. A to přes skutečnost, že se okno příležitostí v Evropě pomalu, ale jistě zavírá.
2: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Německý kancléř Friedrich Merz sáhl ke změnám ve svém kabinetu. Jeho kroky ale vedly k novému napětí ve vládní koalici i jeho vlastní straně CDU. Víceeditor deníku Právo Robert Schuster.
1: Častou reakcí premiérů, kteří se ocitli v krizi a čelí silnému tlaku, je, že sáhnou po personálních změnách ve vládě. Vymění pár členů kabinetu a doufají, že se tím aspoň na chvíli stočí pozornost někam jinam. Někdy to pomůže, jindy ale ten efekt zase rychle vyprchá. K podobnému kroku před časem sáhl i německý kancléř Friedrich Merz. Jeho vláda i on sám čelí dlouhodobému poklesu popularity. Negativní trend zatím nedokázala zvrátit ani nedávno schválená reformní opatření. Jenomže, jak už to tak u Merce bývá, zdánlivě nic nemůže proběhnout hladce, což platí i pro změny jeho kabinetu. Přísně za to byl spouštěn.

0: dostat tam někoho, kdo je vůči němu loajální. V případě ambiciózního Špána si tím nemohl být nikdy stoprocentně jistý. Kancléřova volba padla na dosavadního šéfa úřadu vlády Thorstena Freie. Politika, jenž si podle pozorovatelů dosud nepočínal úplně úspěšně, pokud šlo o koordinaci práce ministerstev a celé koalice. Disponuje naopak letitými zkušenostmi z parlamentu, včetně dobrých osobních kontaktů na klíčové poslance koaličních sociálních demokratů. Zajímavé je, koho Merz povolal na místo Freie. Dosavadní ministryni zdravotnictví Ninu Varkenovou. Kdysi málo známá politička si za poslední měsíce získala uznání, když odstartovala reformu financování zdravotnictví, což bylo odjakživa považováno za jeden z nejnemožnějších úkolů německé politiky. Svou misi na ministerstvu sice ještě zdaleka nesplnila, ale Merz ji teď potřebuje někde jinde. Až do té chvíle probíhaly změny ve vládě docela dobře. Pak se ale rozhodl Merz vyhodit i ministra dopravy Patrika Schniedera. Proč, nikdo úplně neví a kancléř to také nevysvětlil. Možná mu vadilo, že německá železnice stále ještě připomíná jedno velké staveniště a nízká přesnost spojů nepřestává být oblíbeným konverzačním tématem. Skutečnost, že končí, zavolal Merz ministrovi na dovolenou a jeho odchod oznámil dřív, než za něj měl náhradu. Takže ministr dlouho nevěděl, na čem je, považoval to za nedůstojné a proto nakonec sám svého šéfa veřejně požádal, aby ho z vlády odvolal. Tím spustil Schnieder velkou vlnu solidarity uvnitř vlastní strany. Merzovi je od té doby vyčítán špatný styl a necitlivý postup. Poslední zasedání širšího stranického vedení mělo proběhnout ve velmi bouřlivé atmosféře, kdy jeden z členů vmetl stranickému šéfovi do tváře, aby si laskavě uvědomil, že řídí stranu a nikoli firmu. I další členové nejužšího vedení dávali Merzovi najevo, že s jeho postupem nesouhlasí. Celé to vyvrcholilo tím, že poslanci ze Schniederovy domovské spolkové země po Rýni Falce odřekli setkání s kancléřem, které už měli dlouho naplánované. V dopise, který mu napsali, mimo jiné stálo, že, cituji, aktuálně nevidíme možnost ke společnému jednání, neboť to předpokládá minimum vzájemné důvěry a úcty, což ale v danou chvíli není zaručeno. Merze samotného poslední události zjevně zaskočily. Slibuje lepší komunikaci a neskrývá přesvědčení, že nejpozději s příchodem podzimu se zase všechno urovná. To je dost nereálná představa, když si uvědomíme, že právě v září proběhnou v Německu troje regionální volby, kdy minimálně ve dvou případech, v Sasku a Anhaltsku a Mecklenburgsku předním Pomořansku, musí kancléřova strana počítat s jasnou porážkou. Zda se křesťanským demokratům podaří vyhrát aspoň v Berlíně, je po nedávném islamistickém útoku na pochod hrdosti přinejmenším nejisté.
1: To byl komentář editora deníku Právo Roberta Šustra.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český premiér Andrej Babiš tento týden po schůzce na ministerstvu financí k přípravě státního rozpočtu na příští rok zkritizoval výši podpory v nezaměstnanosti, tak jak platí od letošního roku. Nově se podpora v prvních měsících zvedla ze 65% na 80% předchozího výdělku. Při delší době bez práce ale naopak klesá více než dříve. U mikrofonu je Marek Hudema ze serveru Lidovky.cz.
3: Vláda premiéra Andreje Babiše se chce zaměřit na podporu v nezaměstnanosti. Přesněji řečeno, chce ji snížit. Premiérovi připadá nelogické a nespravedlivé, že se v prvních měsících nezaměstnanosti zvýšila. Kdo chce, práci si podle něj najde. Dává to smysl. V Česku je nezaměstnanost stále relativně nízká a firmy si stěžují na nedostatek pracovníků. Snížení dávek by zrychlil návrat nezaměstnaných do práce. Jenže jde i o to, do jaké práce se člověk dostane. Vyšší podpora má mimo jiné umožnit člověku, aby si našel zaměstnání, které lépe odpovídá jeho schopnostem. A to může trvat o něco déle. Představme si člověka, který přišel o práci. Může přijmout první místo, které se nabízí, třeba za podobnou mzdu jako předtím, nebo dokonce nižší. Nebo může několik týdnů hledat a najít zaměstnání, kde využije své zkušenosti lépe a vydělá si více. Pro něj i pro ekonomiku může být druhá varianta výhodnější. K tomu ale potřebuje peníze, státní podporu. Člověk, který ví, že za pár týdnů přijde o značnou část příjmu, má menší prostor si

0: práci vybírat a větší motivaci vzít cokoliv. Neznamená to automaticky, že čím vyšší podpora, tím lépe. Příliš štědré dávky mohou lidi odrazovat od práce. Debata o jejich výši je legitimní. Jenže u nás nejsou dávky, aspoň pro lidi s vyššími příjmy, příliš vysoké. A v plné výši se vyplácí doslova jen pár měsíců. Pokud je snížíme, podnikatelé sice získají pracovníky snadněji a levněji, ale zároveň budou mít menší důvod zvyšovat mzdy a investovat do technologií. Je to výhodné hlavně pro ty firmy, které spoléhají na levnou pracovní sílu, a ty reprezentuje právě premiér a podnikatel Babiš. Nehledě na to, že se zvýšením podpory v nezaměstnanosti přišla i kratší výpovědní lhůta a delší zkušební doba. To by zůstalo a rovnováha mezi zaměstnanci a zaměstnavateli by se tak vychýlila ve prospěch zaměstnavatelů. Chceme skutečně řešit nedostatek lidí tím, že budeme co nejrychleji posílat na jakákoliv volná místa a nepřímo tak podporovat majitele montoven? Nebo chceme, aby se firmy přizpůsobily nedostatku pracovní síly vyššími mzdami, investicemi a produktivnější výrobou? To je, oč tu běží.
1: Nad výší podpory v nezaměstnanosti se zamýšlel Marek Gudema ze serveru Lidovky.cz. A na řadě už je pravidelné okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru Novinky. Dnes o tom, kde také hledá současný kremelský režim své vzory.
2: Tuhle jsem se podíval na krátké agitační video, kde se vyprávělo, že Hitler je osvoboditel. Vedle toho bylo delší video, které ukazovalo, jak bezpečné je žití pod dozorem nacistické policie. Další filmeček, který zachycoval cestu místních lidí z území okupovaných Hitlerovým Německem, jejich příjezd do Třetí říše a skvělý život, který tam jako gastarbeitři měli, se na stejném místě také našel. Komentáře k agitkám chyběly, takže to bylo ryzí velebení. Co to má autor za zvláštní záliby brouzdat po nacistických webech? Mohli by se rozhořčit posluchači a byli by vedle. Všechny tyto perly bez jakéhokoliv vysvětlujícího dodatku zveřejnila na svých oficiálních stránkách úplně jiná instituce. Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace. Jde o část věnovanou výstavě Ochrana suverenity ruského státu, historie a současnost. Projekt se skládá z několika částí, registru zahraničních agentů, sekcí věnovaných historii země a také fotografií a dokumentárních filmů. Právě mezi dokumentárními filmy byla nacistická agitační díla pochopitelně v ruském jazyce. Jak rádi říkávali putinovští propagandisté, náhoda? Nemyslím si to. Pojďme dát tuto informaci do současného kontextu. Při otevření hlavního chrámu ozbrojených sil Ruska, chrám vzkříšení Krista, v parku Patriot u Kubinky v červnu 2020 náměstek ministra obrany Ruska Timur Ivanov oznámil, že v přilehlém muzejním komplexu Daroga paměti, Cesta paměti, jsou vystaveny osobní věci Adolfa Hitlera, včetně jeho vojenské čepice a obleku, získaných sovětskými vojáky v roce 1945 v Berlíně. Označil to za jedinečné exponáty. Vladimír Putin na setkání s rabíny 9. července 2014 s uznáním poznamenal. Goebbels říkal, čím neuvěřitelnější lež, tím rychleji ji uvěří a dosahoval svého. Byl to talentovaný člověk. To není všechno. Jak jsem se již zmínil, nacistické agitky bez jakéhokoliv komentáře jsou součástí výstavy prezentované na stránkách Ruského ministerstva spravedlnosti. V další části této výstavy je podrobný seznam Kremlem vyhlášených zahraničních agentů s propracovanou grafikou a fotografiemi dotyčných. Tady současný ruský režim navazuje i hned na dva totalitní jevy. Jednak jde o napodobení stalinské doby v Sovětském svazu, kde se počínaje koncem 30. let až do Stalinovy smrti v březnu 1953 vyhlašovali nepřátelé lidu, kteří pak mizeli v gulagu nebo byli rovnou zlikvidováni. Ale pokrok nezastavíš. Za Stalina se žádné podrobné seznamy nepřátel lidu nezveřejňovaly. Filmový producent Alexander Rodňanský, nyní v exilu, si rovněž všiml 100% shody akcí ruského režimu s kroky nacistů a zveřejnil faksimilé první stránky nacistického listu Völkischer Beobachter s fotografiemi tehdejších nepřátel lidu dle Hitlera. Českoslovenští komunisté v 50. letech razili heslo Sovětský svaz, náš vzor. V současném Rusku je stále více doma heslo Třetí říše, náš vzor.
1: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru. Zbývá už jen pravidelná glosa. Jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové, nazvala ji Jablečný koláč.
3: Kdysi jsem asi půl roku psala povídku o svém bývalém. Věřila jsem, že až si ji přečte, pochopí, že se ke mně nechoval úplně fér. Po přečtení mi řekl, hustý, o kom to bylo, znám ho? V tu chvíli mi došlo, že jsme celou dobu žili každý v jiném příběhu. Připomněl mi to dánský film Adamova jablka. Neonacista Adam přijede na faru, kam byl přidělen v rámci veřejně prospěšných prací. Fanaticky věřící farář Ivan řekne Adamovi, že už se ho nemohl dočkat a že jako neonacista vůbec nevypadá. Chce mu vzít tašku a hned slízne facku. Chápu, lidé, co byli ve vězení, jsou na své věci asi dost hákliví, řekne. Hned první den pobytu na faře Adam sundá ze zdi kříž a místo něj pověsí Hitlera. Ivan vejde do pokoje a zavadí pohledem o fotku. Fešák, tatínek? Ne, Hitler, řekne Adam otráveně. Aha, já myslel, že Hitler měl plnovous. Ne, to byl Stalin. Ivan svěří Adamovi jediný úkol. Má se starat o starou jabloň a upéct z jejich plodů koláč. Jenže strom napadnou havrani, pak červy, zuboženou jabloň sežehne blesk a nakonec nefunguje ani trouba. Pro Adama je každá další pohroma důkazem, že svět je zlý. Ivan ale každou z nich vnímá úplně jinak. Stejně tak, jako si odmítá připustit, že jeho vlastní syn je chromý. Pořád se přitom vrací ke koláči. Nakonec to Adam nevydrží. Ivane, vzdej to, tvůj fracek je chromajzl, přiznej si to, Bůh tě nemá rád a trestá tě. Ivan odpoví, ale no tak. Možná je trochu na štíru s velkou násobilkou a to je všechno. Teprve, když Ivan nakonec kolabuje, Adam koláč upeče. Možná právě proto mi ten film utkvěl v hlavě. Lidé se totiž nemění ve chvíli, kdy prohrají hádku, ale až tehdy, když jsou na chvíli nuceni žít jiný příběh. Možná jsem tehdy místo povídky měla nechat svého bývalého upéct koláč. Jenže on už se mnou dávno nepek. Za to já mu dělala troubu.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárd.
4: Neměli jste čas sledovat v týdnu zprávy? Máte informační deficit, protože potřebujete vědět, co se stalo v Česku i v zahraničí? Český rozhlas Plus právě pro vás připravuje pořad Týden Plus. Uslyšíte v něm reportáže, rozhovory i analýzy toho nejdůležitějšího, co se stalo v uplynulých 7 dnech a co rozhodně potřebujete vědět. Poslouchejte v sobotu po 6. hodině večer a v neděli po 9. hodině dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A pak také v aplikaci Můj rozhlas. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
5: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Úterý 1. ledna 1980. Silvestr se podařil, nechte se překvapit. U kosíků vládla hudba. Paní Madlo, pravil Karel obřadně, je pro mě tou největší radostí, že do nového roku vkročíme v této osvědčené sestavě. Hned chci doufat, že to bude rok přinejmenším stejně dobrý. Oslovená se potěšeně vznášela a Karel nás svátečními gesty rozsazoval pod svůj černý, dřevěný, šikmý krov. Měl na sobě elegantní, nevídaný hnědý oblek s táhlými úzkými klopami. Marie byla ve svých svátečních bílých šatech očkovaně průzřetelných, půvabná, skromná a něžná. Pak někdo zazvonil. Karel Pecka. Přišel nás všecky pozvat k němu do Nerudovy ulice. Chvíli o to byl spor. Nechtělo se nám jít do neznáma, ale Pecka nás nutil roztomile a půlnoc se blížila. Mně slíbil, že mám u něho nějaký dopis. Byl jsem zvědavý. Peckův byt byl plný lidstva. Některé lidi, zvláště ženy, jsem nikdy neviděl. Bál jsem se, že to neznámo bude vadit Madle. Ale ta si utvořila v předním pokoji u stolu ženský roh a nevšímala si jináč ničeho. Bylo mnoho jídla, vařil je 2 dny Kostroun. Pecka pravil, že se rozhodli s Kostrounem žít spolu, takže toto byly první ohlášky. Peckova bába, Majka, totiž v lednu či únoru odjíždí do Německa. Nerozumím proč. Přitom však Pecka popírá, že by se tím rozcházeli. Kostroun se čnivě protlačoval lidmi a vybíral z nich, kdo ještě nejedl to a to, sestavoval jídelní týmy a usazoval je ke stolu se zdvořilým násilím. Jedl jsem vedle Marty Slánské. Je to pěkná veliká ženská. Jméno dostala od své kmotřičky paní prezidentové Gottwaldové. Ty děti musely mít těžké dospívání. Marta nese, zdá se mi, své dvojklané slánské stigma s poměrně ležerní filozofií a působí zdravě. O své matce pravila s humorem, podloženým láskou, že působí rozpaky svou hrou na národní vdovu. O mamince mluvila Marta s Madlou, se mnou jen o Němcích. Mně a mé generaci neříká německé nebezpečí už nic. Řekl jsem, jen kdyby polevil příšerný ruský tlak, však byste je ucítili zas všichni. Ovšem v jiné podobě než za války nebo v minulém století. Gruša se o tom chystá napsat knížku, dokonce přímo proti německou. Najednou, co nevidím, Zdena. Kde si u dveří odebrali jí kabát a teď se tam uklánivě kroutila v chumlu s Kantůrkovými. Měla na sobě fialové, černě květované dlouhé šaty, v jakých já s ní nikdy nikam nejdu pro jejich nápadnou slavnostnost. Všichni se na ně dívali. Kdo je to? Ptali se někteří blbečkové a Madla vysvětlila. To je milenka mého muže. A už se ke mně mezi nohama lidí černě provlnila Bibisa. Vyskakovala, zvedala hlavu, koulela dračíma očima a metala ocáskem. Zdena mě zatím nespozorovala, zdravila se pořád a představovala. Má kniha se bude radovat. Toto se jednou muselo přihodit, i když se to nepřihodilo samo, nýbrž bestií Kantůrkovou. Jelikož věděla, že tam budu. Od ní byl

ten dopis, co mi Pecka ohlásil, a v něm pokyny, jak mám obsloužit její knížku fejetonů. Dokročil ke mně zbledlý Karel Pecka a pravil, co to znamená? Nevím, co mám snad dělat, odpověděl jsem. Prskavě pravil, no to se mě, kamaráde, neptej, to jsi směl udělat pořádek dřív. To mě naštvalo. Jaký pořádek? Co tím míní? Zdena si taky může přijít, kam chce. Všem jim psala knížky. Není ode mne odvozená. Přitočil se ke mně Kléma a hučel. Prý je tu Zdena. Kde? Zaveď mě za madlou. Chlapci! Hučel důvěrně do neznáma kolem sebe. Vemte Zdenu mezi sebe, musíme je oddělit. A já jsem jen žasl, jak se konečně musel splnit jeden můj starý smělý sen. Mluvě o smělosti, míním tím smělost toho snu ke mně. Vykročil jsem ke Zdeně a pravil jsem. Ahoj, tak když už jsi tady, všecko nejlepší. A dal jsem jí pusu na tvář. Zvedla ze země Bibisu a pravila do její dravčí tváře. Bibisko, podívej se, náš pán...

Pátek 4. ledna 1980. Stojí ve mně proti sobě dva fakty. Že Madla dostala odchodem do důchodu velikou svobodu, kterou jí přeju, a že mé svobody ubylo. Probouzíval jsem se obvykle do stavu, v němž jsem v noci končil. Mohl jsem sednout ke stroji a pokračovat. Vyhlédl jsem severním oknem do ulice, jestli jsou střechy vlhké a provoz jedovatý. Pak jižním oknem do dvora, jestli mám psát anebo jít ven. Klidně jsem se věnoval svému pocitu choroby nebo zdraví. Natočit papír do stroje, ale pak raději brnkat na piano. To všecko je teď pryč. Mé první ranní myšlenky hned narazí na myšlenky jiného člověka. Okamžitě jsem v náladě nikoli své, nýbrž způsobené. Jestliže po snídani nezačínám pracovat, slyším otázku, zda se někam chystám. Kdybych brnkl na piano, po kom se mi prý stýská. Moji přátelé se mnou shodnou, jaká je to vynikající bytost, ale nevědí, jak agresivní mocnost to taky je. Strhl se křik o mé vídeňské telefony. Jaká je to stařická pošetilost a jaká bezprincipiální slabost. Říkám, však jsem na své pošetilosti už dost starý a nad svými principy vyhražuju si rozhodování sám. Nepoznal jsem nikoho, kdo by byl tak sestrojen pro příjem obyčejného štěstí, jako je Madla.

Středa 9. ledna 1980. Provedl jsem Bibisu, v mrazu jí stačí 10 minut, a chvíli jsem četl, než přišla Zdena. Něco bych potřeboval, pravil jsem. Víš o něčem, co bych kvůli tobě neudělala, odpověděla. Věděl bych samozřejmě aspoň dvě věci, jež by neudělat měla, ale neodvážil bych se jej jmenovat, aby je neudělala. Měla na sobě blůzku, kterou si sama ušila. Slušela jí. A protože ji správně vyplňovala, nebude důvod škrtat to. Uvařil jsem kávu a ona chystala jídlo. Nemám hlad, ale ona tvrdí, že jí pomáhám jíst, když aspoň sedím naproti. Napřed vypila kávu a vykouřila cigaretu, pak nímravě jedla. Zeptal jsem se, zda by dokázala do pátku obsat 70 stránek Pavlíčkova textu, který bude Vlasta v sobotu hrát. Vezmeš mě tam? Zeptala se. Jsi tam přeci pozvaná nezávisle, řekl jsem. Budu se na to těšit, řekla. Zeptal jsem se, nemáš pro mě náhodou nějaký zajímavý sen? Kdybys tu zůstal na noc, snad bychom něco dali dohromady, ne?

Středa 23. ledna 1980. Víte, proč jste tady? Zeptal se major Fischer a pozvedl do vzduchu 59. číslo svědectví, takzvané pražské. Nemám tušení, odpověděl jsem správně. Číslo se nazývá pražským, protože v jeho úvodu se praví, že bylo redigováno v Praze. Je přímou i nepřímou polemikou s emigrací a kdo je sestavil, je docela dobrý chlapík. Zřejmě však neměl dost času a klidu, totiž dá-li se věřit, že to byl někdo odsud. Nezdá se mi možné, že bych o tom nebyl něco aspoň zaslechl, nebo jsem se dostal už do takové izolace? Mě tam otiskli mé starší vyjádření k otázce, zda zůstanu či odjedu. Major Fischer chtěl vědět, jak a proč jsem tam svůj příspěvek poslal, zda jsem dostal honorář a zda si uvědomuju, že přispívám do časopisu, který vede nepřátelskou propagandu proti našemu státu. Odpověděl jsem, že mám právo psát do kteréhokoliv časopisu na světě, aniž odpovídám za to, jak ho kdo hodnotí, nýbrž jen za své řádky. Jestli mi nemůže říct, co je na mém příspěvku závadného, nemáme o čem jednat. Na to major Fischer neodpověděl. Jenom mě znovu mlhavě upozornil, že bych mohl způsobit potíže svému studujícímu synovi. Řekl jsem, že už toto stačí, abych si stěžoval, ale že pro dobrou vůli to neudělám. Major Fischer byl tentokrát věcný, stručný a klidný. Měl nový kakaově hnědý oblek z kvalitní látky, vázanku s hnědým vzorem a pěkné hnědé polovodky. Kouří, zdá se mi, trochu míň. Když mě vyprovázel ke dveřím, pravil jsem, že vydrží-li a bude mě i tento rok měsíčně zvát k takovýmto rozhovorům, budu o nich podobně jako on pořizovat záznam o výpovědi. Kopie mu budu dávat a jeho připomínky či námitky svědomitě uvádět v dalším záznamu a za 3 roky byla by z toho knížka, že? Pravil bystře. Ano, přisvědčil jsem. A byl by o ní určitě zájem, samozřejmě uvedl bych vás jako spoluautora. Zasmáli jsme se.

Pondělí 28. ledna 1980. Odnesl jsem k písařce první část zredigovaně přepsaného spisu, asi čtvrtinu. Dostal jsem se přes začátky a uviděl, že dále se rukopis sám lepší a upravuje. Neuž tak příznivě smýšlí zatím o něm Pavel Kohout ve Vídni. Napsal mi mimo jiné. Jaké mé zkroušenější podoby chtěla by vidět strana i vláda, umím si představit, ale že i ty? Co je vám po mých zkroušených podobách? Buďte hrgot rádi, že vůbec někdo dokáže svůj strach a své prohry nenosit po salonech. A tak se s Pánem Bohem svěřujte svým ženám, jak vás trápí vaše milenky, a kamarádům, jak vás pálí vaše hemeroidy, ale nechtějte to ode mne. Už se těším, jak některý slavný herec bude zde pronášet tvá zlatá slova. Podle mého, řekl jsem, Pavel potřebuje zažít úplné zhroucení zvenku do sebe. Byla naděje, že by k tomu dostal podmínky tady. Ta teď padá a venku ho k tomu nepřivede nic. Ach, ty můj dobrý kamaráde, to si vážně myslíš? Víš, jaká zhroucení do sebe já už si zažil a jakými kůly mi neopatrně napíchaly duši u nás doma od poloviny 50. do konce 60. let? Vždyť z vás všech si jen na mě pořád pamatovali a pamatují, že jsem byl v komunistické straně. Tady byli nešťastní celý rok, že se to jaksi nehodilo říct. Když teď ty zábrany padly, víš, co tu se mnou hlavně krajané vyvádějí? Jaké podmínky jsem měl k úplnému zhroucení v Praze ještě, když mě nestačili zhroutit za 10 let? Vždyť je to skoro hloupé, co říkáš. V Praze už jsme jen národní mučedníci a je skoro kumšt si to zkazit. Tady mi jde o všecko, o čest, o kumšt a možná i o život. To je to větší neštěstí, Ludvíče, než si zasmyslíš ty. A můj stesk po Praze je vlastně, jaká absurdita, stesk po pohodlí. Ale jestli mi dovolíš, ani teď neukážu nikomu svou slzu ani slinu. Nejvíš, jestli mě budete dál takto pojednávat, tobě, Karlíkovi i panu Peckovi, zadek. Tvůj Pavel. Středa 30. ledna 1980. Zastavil jsem se ve Slávii a po dlouhé době viděl Jana Vladislava. Říkal mi, že ho teď pořád tahají na výslechy. Léta o něm jakoby nevěděli. Je to rafinovaná práce. Děti má v Kanadě, manželku teď u nich na návštěvě, čili zdá se jim naříznutý. Řežou. Oni mě zřejmě chtějí vyštvat taky ven, praví sklesle. A to dělá chybu. Vždyť to můžou slyšet. Čtvrtek 31. ledna 1980. Někdy na jaře dosáhne počet titulů v petlici 200. Napadlo mi, že bych si to jubilejní číslo obsadil, když jsem měl jedničku. Pak mi ale napadlo něco chytřejšího. Šel jsem za Karlem Šiktancem, který měl v petlici 3 knížky, ale čtvrtou, Tanec smrti, už 2 roky nechce dát a udělal jsem mu skvělou nabídku. Dostane jubilejní číslo 200. Vyžádal si čas na rozmyšlenou a potom odmítl. Je tomu 7 let, co jsme s Ivanem požádali Zdenu, kterou právě vyhodili ze zaměstnání, aby nám opsala rukopisy. Práci jsme jí zaplatili a protože taková věc přichází autoru vždycky draho, přebytečné kopie jsme přenechali zájemcům za podíl na nákladech. Byl to nahodilý nápad, žádný plán. Po nás chytli se ho další kamarádi. Pátek 1. února 1980. Dokola zdvíhaly se kamenné stěny šedých paláců. Jsem na náměstí, které tak uštvaně hledám. Nejasně jsem se pamatoval na těžký figurální reliéf řezaný do dubových vrat. Slunce dělilo prostor na půli světlou a temnou. Pozorně jsem hleděl ze světla do stínu a už jsem u šedého palácového portálu uviděl drobnou bílou postavu. Šel jsem k ní nejistě. A byla to ona. Musel jsem ji však vzít za ruku, aby si mě uvědomila. Nepoznávala mě. Čekala moc dlouho. Byla ve špatném stavu. Řekl jsem, vzpomeň si. Jako nějaká záhada na heslo ožila.
Její nehybné oči se zaostřily na mne. Obličejem přešel jí stuhlý sled stavů. Nejdřív se její rysy dopropadly do zoufalství, k němuž mířily před dávným stuhnutím, na dně se zastavily a pak se její tvář začala vracet vzhůru k zájmu a živému čekání. Nechával jsem to srdcerivné dění běžet, jak jinak, čekaje, až mě sama pozná. Pak se jí pusa zkroutila k pláči, hned však se bolestně usmála. Hlava jí unaveně klesla dozadu, kde opřena o šedý kámen zůstala s očima zavřenýma, ústa v úsměvu. Vzal jsem ji za ramena a řekl, můžeš chodit? Mlčela. Dřepl jsem a sáhl jí na celé nohy od kotníků po kolena. Měla je studené jako kámen a drsné jako pískovec. Měl bych ji odnést na slunce, ale styděl jsem se, protože tu nikdo nebyl. Rozhlédl jsem se a tu se z úzké uličky vyrojil houf lidí. Schýbl jsem se tedy, zvedl ji na ruce a klidně, hrdě nesl ji na druhou stranu prázdného náměstí. Postavil jsem ji na prudkém slunci k mohutnému pilíři, nesoucímu podloubí. Hned se zasmála jako při společenském žertu. Živými pohyby začala si uhlazovat sukni šatů, otáčela si do správné polohy pas, který se mi při nesení posunul. Roztřepávala si vlasy, ohlédla se přes bok na své paty a vysoké podpatky, otočila se ještě několikrát a pak mě vzala za ruku a hnula se, že můžeme tedy jít. Ale já jsem nikam nemohl. Podívala se na mne radostně naléhavě, zahrála grimasu úpěnlivosti, přistoupila blíž a držíc mé prsty ve své dlani, dala mi dotýkanou pusu. Řekl jsem zřetelně, musíš na mě počkat, hned přijdu. Tady čekej. Zavedl se mi k rohovému pilíři, u jeho paty tkvěl v dlažbě homolovitý kámen, drsný, teplý a starý. Na ten jsem Ester posadil do plného slunka, zlatého. Seděla tam spokojeně, tvář nařízenou k obloze. Odcházel jsem, otáčeje se po každém téměř kroku. Vrátím se brzo, dřív než ten pilíř zapadne zas do stínu, říkal jsem si. Když jsem se naposled otočil, vproudila opačnou uličkou nová skupina lidí, někteří se dali s Ester do hovoru a ona neuvěřitelně vstala, šla s nimi, váhala a šla. V tom se na pusté náměstí vevalil proud aut. Vystupoval jsem na špičky, abych tu bílou postavičku mezi davem lidí uviděl. A tu ve mně vykřikl otazník. Nač riskuju takové neštěstí a pro jakou nicotnou záležitost zas kdesi. Položil jsem svou naditou tašku ke zdi a opustil ji. A rozběhl jsem se naspátek. Už z dálky jsem viděl, že kámen u pilíře je prázdný. Nemohl jsem tomu uvěřit. Jak jsem mohl dvakrát po sobě udělat stejnou chybu? Hned mi však taky napadlo, že když ne já, tedy ještě ona může a měla vydržet. A tu ona seděla o dva pilíře dál na stejném kameni. Na sobě krémově bílé šaty v celku, se širokou sukní, místo rukávu volány, výstřih ke krku, prostřižený však a nesepnutý. Na klíně otevřenou kabelku, v ruce zrcátko. Dělala si pusu. Měl jsem prazvláštní pocit, znějící jak myšlenka, jsme svoji. Popadl jsem je za ruku. Sotva stačila hodit nářadí do kabelky, už jsem ji bílou vlekl. Jenom za mnou klapala kopítky. A letěli jsme podloubími, pruh slunce, pruh stínu, pak další náměstí s dlažbou ve světlých a tmavých čtvercích, holuby vzlétaly nám pod nohama, pak ulicemi ze samých výloh, jejichž světla a barvy se odrážely v mokrém teplém asfaltu, pak trh s ovocem a květinami, potom chladivě rozevřené vchody kostelů. Otočil jsem se na ní dozadu, chytala dech otevřenými ústy a snažila se udržet na prsou pohromadě svou kytici. Už měla červenou kytici. Volnějším během podskloněné větve lip, potom nějaké omšelé kašny a kamenné stupně k mechem zarostlým sochám, náhle podvečerní nažloutlý jas odrážený plochými okny domů v úzké uličce, na jejímž konci šerý dům, před ním svítí už najednou noční lampa a probudil jsem se v zahambujícím vědomí základního fyzikálního zákona. Že co nechce člověk ztratit,
musí držet přímo rukou. Je to neprominutelné. Jednotlivosti tohoto šťastného nalezení vybavovaly se mi ještě při holení. Přitom jsem si nechal otevřené dveře, abych nepřeslechl telefon. A mé poznání dospělo k druhému paragrafu téhož zákona. Nebo si to člověk musí zaknihovat na své jméno a tím se mi trochu ulevilo. V tom zazvonil telefon. Po rozhovoru se v úterý 15. dubna 1980 celý den ještě chvěju. Slyšel jsem zřetelně zoufalé rozpaky. Nešťastně ovládané zklamání a neradu přiznávanou lítost nad tím, jak jsem svou držbu a nárok zatím do dne 11. září 1979 zaknihoval. Nerozuměl jsem dobře, ale ani na naléhání ve středu nedostal jsem už víc odpovědi než vylekaný, bolestný úžas, který jsem si vyložil jako otazník, zda to, co jsem a jak jsem napsal, je vůbec výraz prohlašovaného dobrého a příznivého vztahu a citu. Co potom můžu předpokládat u ostatních, hůře postižených mých postav? Proto nechci čekat, až někdo vysloví výtku, kterou si umím domyslet, že způsobem, jímž do svého spisu některé osoby zavlékám, překročil jsem jejich stejně spíš vynucený než dobrovolný souhlas s tím, jak jsem je zatáhl už do svého života. Ve čtvrtek můj spis procitá k dlouho obávanému vědomí, že jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy lidí i věcí, o nichž je. Využívám posledního kousku své lepší povahy a odhodlávám se, děla je znouzecnost, odložit ho až do rozhodnutí jiných vůlí. Ať živý sen má přednost před papírovým snářem. Vy ani nevíte, všichni, jak se mi tímto rozhodnutím v pátek 18. dubna 1980 ulevuje od starosti, která mě trápila přes rok.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Archiv Plus.
1: Přesadit spisovatele do cizí země znamená vždycky radikální změnu. Možností není mnoho vzdát se rodného jazyka a začít psát a přemýšlet v jiných řečech? Spolehnout se na exilovou tvorbu pro domov? Nebo úplně rezignovat na psaní a živit se jinak? Josef Škvorecký měl štěstí, že odjížděl v roce 1969 s nabídkou přednášet na Torontské univerzitě. Jeho žena Zdena Salivarová ovšem odjížděla prakticky do neznáma. Jejich nový domov, Kanada, je ale navzdory obavám přivítala s velkorysostí, kterou snad ani nečekali. Tady je malá část rozhovoru natočeného v roce 1992 v Praze.
2: Ono se říká, že anglosasové jsou chladní a že nemají emoce. To je možný, že to je na povrchu, že se tak jako hned tak nerozpláčou nebo hned nedají najevo pocity, ale jsou to lidi, kteří mají cit a kteří mají pochopení pro druhýho. Takže já nemůžu nic říkat než chválu na ty naše nové přátele a na naše nové teda spoluobčany.
3: Fakt je, že člověk musí ukázat, že něco umí. A když to ukáže, tak oni ho přijmou mezi sebe jako svýho. Já jsem začal učit na té univerzitě. Přirozeně jsem mluvil anglicky s akcentem, že jo, přirozeně jsem anglicky neuměl tak dobře jako česky, ale asi jsem říkal věci, které ty studenty zajímaly, takže mě nikdo nikdy nedal najevo, že snad jsem nějaký divnej, že mluvím s akcentem a tak. Ale samozřejmě historik bylo veliký spousty. To takový jeden zajímavý zážitek byl s mýma studentama. Jednou se hrál v Kanadě ten film Kosty Gavrase Confession, přiznání, nebo jak. To je film o Slánský Adě. No a já jsem svým studentům doporučil, aby na to šli a abych je jako nalákal, tak jsem řekl, že manželka jednoho z těch popravených je moje dobrá známá. No tak oni šli na ten film a já jsem se jich ptal, jak se jim to líbilo a oni říkali, že to byl jako krásný film a která ta herečka, že je moje známá. A já jsem říkal, no to není herečka, to je žena toho jednoho z těch popravených. A oni říkali, ale pane profesore, teď to je film. Je nenapadlo, že by někde na světě se mohly tak strašné věci dít, kromě ve filmu, kde si to někdo vymyslí.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku tamoxifen pro onkologické pacientky. Konkrétní postup zatím tají. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji odstavuje jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Fotbalisté Sparty porazili v Šancelize Zlín 3-1 a dnes bude oblačno i zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů. Je sobota 1. srpna. U poslechu hlavní zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Situace s nedostatkem léku tamoxifen pro onkologické pacientky se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Resort se v pátek dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížil.
5: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada Radiožurnálu potvrdil, že pojišťovny s ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv řešili, jak lék pro české pacientky zajistit.
6: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
5: Víc zatím ministerstvo, pojišťovny ani lékárníci nechtěli říct. Ministerstvo zdravotnictví ale podle mluvčí Nadi Chatové jedná o dalších dodávkách léku.
7: Současně připravujeme řešení, které zajistí dostupnost hrazeného přípravku co nejdříve a pro co největší počet pacientek.
5: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že by měl být tamoxifen v některých lékárnách v malém množství dostupný. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Známý autobozár Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 000 000 korun. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
8: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna, to se nestalo.
9: Říká paní Radka z Kladenska.
8: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
9: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se Autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznesu s úložními boxy ve firmě Whitebox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
10: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
9: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dostali v pátek výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji. Stará se o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
11: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
12: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
13: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
12: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
14: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
12: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
4: Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky z krádeže. Muž měl instituci sofistikovaným způsobem připravit o desítky milionů korun. Na podezřelé transakce upozornil finanční analytický úřad. Kriminalisté uvedli, že se jim díky spolupráci s bankou podařilo prokázat, že muž Českou národní banku okrádal obcházením interních pravidel. Obviněný s vyšetřovateli spolupracuje a policie se snaží ukradené finance získat zpět. Podle mluvčí Národní banky Petr Vlčkové případ nemá dopad na běžné fungování peněžního ústavu.
15: Česká národní banka přijala opatření k ochraně majetku a bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu. Jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů.
4: Podle policie pracoval zadržený muž v bankovním sektoru dlouho. Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátily zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam dorazili za jediný den, informovala o tom španělská vláda, podle které se většina z nich vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území téměř 60 lidí zemřelo. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon na sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu v pátek navštívil premiér Pedro Sanchez, který ze současné migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Maďarsko kvůli vysychajícímu Dunaji začalo odstavovat jadernou elektrárnu Paks. Ta teď funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Pétera Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili.
16: Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Už minulý měsíc musela kvůli suchům snížit výkon. Situace je pro Maďarsko mimořádně vážná, řekl Radiožurnálu odborník na energetiku Andrej Žiárovský.
17: A když ten Paks pracuje, tak oni jsou 25-28% v deficite. Takže po chvíli, když jim odjde aj Paks, tak fakticky oni budou záviset skutečně o to, ako jich podržíme my okolité krajiny, respektive celá Evropa.
16: Situaci může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder v nejbližších dnech. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Týden po teroristickém útoku v Berlíně bude v Německu další průvod hrdosti. V Hamburku dnes očekávají až 250 000 lidí na shromáždění, které má oslavovat rovná práva a pestrost a stavět se proti diskriminaci a útlaku. Policie po minulém týdnu zpřísnila bezpečnostní opatření.
18: Počet policistů, kteří budou na bezpečnost demonstrace dohlížet, se zdvojnásobí, řekl severoněmeckému rozhlasu prezident hamburské policie Falk Schnabel. Organizátoři tvrdí, že se útokem z minulého týdne nenechají zastrašit. Odpovědí na strach a nenávist je podle nich solidarita a to, že budou vidět v ulicích města. K demonstraci se přihlásilo na 150 různých organizací, což je historický rekord. Vozů bude naopak v letošním průvodu výrazně méně. Vozy obvykle vypravovali velcí sponzoři, kteří podle organizátorů mají hlouběji do kapsy kvůli hospodářské krizi. Z Hamburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Sparty v předehrávce druhého kola šance ligy vyhráli nad Zlínem 3-1. Pražané si tak připsali první výhru v nové sezóně. Rozdílový gól dal po hodině hry při svém debitu norský útočník Jonathan Braut Brunes, který přišel na Letnou minulý týden.
19: Hráči i realizační tým mě přijali skvěle. Adaptace byla jednoduchá. Absolvoval jsem s týmem 3 nebo 4 tréninky a už od začátku jsem se cítil dobře. Určitě pozitivní start. Nejdůležitější jsou 3 body a ještě k tomu jsem dal gól. Užít si to s fanoušky byl úžasný pocit a budu si to pamatovat ještě určitě hodně dlouho.
4: Zlín naopak ani po 2 odehraných zápasech na bodový zisk nedosáhl. A kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková.
5: Překážka na D10 u Turnova, zavřená silnice 35 za Paceřicemi. Na dálnici D10 čekejte překážku u Ohrazenic u Turnova. Ve sjezdu na silnici 35 směrem od Prahy na Liberec stojí v zatáčce porouchané vozidlo. Silnice 35 z Turnova do Liberce je zavřená v úseku od Paceřic do Hodkovic nad Mohelkou kvůli práci na mostě. Objížďka vede přes Žďárek a Jílové. Uzavírka má skončit kolem 1:30. V Praze opatrně v tunelu Blanka ve směru do Troje před sjezdem na Holešovice a Bubeneč stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. A silnice 16 z Trutnova do Polska je za Bernarticemi opět průjezdná. Odstraňovali tam strom, který spadl na dráty elektrického vedení. Vozovka je opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Co se slibuje ředitelství vodních cest od projektu nového jezu na Labi u Děčína? Jak ohledně splavnění Labe spolupracují české úřady s těmi německými? Kolik bude nový jez stát a jaké bude mít dopady na přírodu? A jaký je vlastně zájem o vodní dopravu v Česku? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
21: Dobrý den.
20: Po středečním setkání se zástupci Saska oznámil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě, že už za 3 roky by se měl začít stavět na Labi plavební stupeň Děčín, což je projekt, o kterém se diskutuje už od 90. let minulého století. Kolik do dnešního dne stály přípravy tohoto projektu?
21: Do dnešního dne stály asi 600 milionů korun. Všechny studie, výpočty a další přípravné práce, zejména tady v souvislosti s předchozími požadavky rezortu životního prostředí.
20: Jaká je na základě těch podkladů aktuální představa toho plavebního stupně, nebo když to řeknu laicky, jezu? Jak by to mělo vypadat, jak by měl být vysoký? Jak si to máme představit?
21: Ten jez bude vysoký 4,5 metru a vzdutí by mělo dosahovat do délky zhruba 7 kilometrů, to znamená prakticky v celém intravilánu města Děčína. Bude obsahovat spoustu environmentálních opatření, například rybí přechody, terestriální přechody, spousta přírodě blízkých opatření na březích, vytvoření nových lužních nebo prostoru pro lužní lesy a příbřežní mělkovodní oblasti.
20: To jsou definitivní parametry ohledně výšky toho jezu, nebo třeba se o tom ještě povede nějaká debata?
21: My teďka jsme vlastně v procesu EIA a ta vlastně by měla upřesnit tu specifikaci, nicméně tohleto je potřeba z hlediska dopravy a z hlediska malé vodní elektrárny, která tam je, takže předpokládám, že tento parametr by se asi měnit neměl.
20: To znamená, není ve hře ani to, aby třeba byl ještě vyšší ten JES?
21: To určitě ne.
20: Ten nový JES má tedy zajistit splavnost Labe mezi Ústí nad Labem a hranicí s Německem. Kolik dní v letošním roce byl tenhle úsek splavný?
21: Přesné statistiky teď nevím, stačí ale řádově. Myslím si, že tak maximálně, že spoustu měsíců nebyl splavný.
20: Spoustu měsíců, tak máme konec 7. měsíce, tak dá se říci, že většinu letošního roku nebyl splavný?
21: Myslím, že ano.
20: Máte nějakou rámcovou představu, jak to bylo v minulých letech?
21: V minulých letech byly rovněž roky, kdy třeba půl roku se nejezdilo nebo nemohlo se jezdit, ale v průměru je to třeba 2-3 měsíce v roce maximálně.
20: Že to je splavné ten úsek?
21: Že to není splavné.
20: Pardon, 2-3 měsíce to není splavné nebo je splavné?
21: Ano. Není.
20: Není.
21: A zbytek roku ano.
20: To znamená, že ten úsek, o kterém mluvíme, většinu roku, 3/4 roku splavný je.
21: Ano, ale samozřejmě je velice nespolehlivá ta vodní cesta. My potřebujeme, nebo respektive zákazníci vodní dopravy potřebují mít spolehlivou vodní cestu, aby těch alespoň ten 1,40 m, který plánujeme, byl pro ty plavidla zajištěn, protože to je jejich break-even point, tedy hranice ekonomiky.
20: Pokud se postaví ten JES podle parametrů, tak jak jste o nich před chvílí mluvil, tak jaký to bude mít efekt, když se podíváme na ta data z minulých let, tak na jak velkou splavnost nebo jak velkou část roku by za takových okolností ten úsek byl splavný?
21: Tak ten ekonomický ponor 140 cm by mohl být zajištěn až 345 dní v roce, ale přesné číslo samozřejmě bude stanoveno během výpočtu v rámci procesu EIA.
20: Počítáte v těch prognózách s tím, co sledujeme, to znamená, že hladina vody v jednotlivých tocích v Česku postupem času v těch posledních letech klesá?
21: Ano, a to je právě důvod, proč potřebujeme stavět ten plavební stupeň, protože tento vodu u nás zadrží.
20: To znamená, že když tedy říkáte, že s tím plavebním stupněm byste se dostali na splavnost 345 dní, pokud se bavíme o minulých letech, tak jaký je ten výhled do budoucna?
21: Ten výhled do budoucna je právě 345 dní v roce, až 345 dní v roce zachování ekonomického ponoru, teda toho minimálního a alespoň půl roku 180 dní, tedy 210 cm, což je vlastně maximální kapacita většiny plavidel.
20: A tohle tedy ten JES zajistí v příštích letech, i kdyby se prokázaly předpovědi hydrologů, že vody v řekách bude ubývat. Chápu to dobře?
21: Ano.
20: Je nebo bude ten JES v Děčíně, pokud bude stát dostatečný? Já se ptám, protože původně se uvažovalo o tom, že by se postavil ještě jeden stupeň v Malém Březně. To už tedy z vašeho pohledu nebude potřeba?
21: My samozřejmě jsme zvažovali spoustu variant a počítali jsme spoustu variant. Při tom množství plánované zboží nebo zboží, které po té poptávce, kterou my jsme dělali i marketingový průzkum, takhle podle ní na to množství zboží, které tady bude, ten jeden je úplně stačí. Ono není to jenom o tom plavebním stupni, ten projekt je i o dalších opatřeních nad vzdutím, kde se plánují prohrábky a takzvané výhony, což jsou vlastně koncentrační hráze, které zužují plavební dráhu a tím pádem zajišťují větší ponor. Takže tento soubor opatření by měl zajistit, že až do Ústí nad Labem se dostane minimálně 90% toho, co se dostane do Děčína. To znamená, počítáme i s nějakým odlehčováním a kompletací plavidel a případně i s pomocí z Vltavské kaskády, pokud bude málo vody, tak třeba pár centimetrů může pomoct i toto.
20: Takže není to takzvaná salámová metoda, že teď se prosadí samostatný JES v Děčíně, potom se ukáže, že to nestačí a s argumentem, že by přece bylo škoda to nedotáhnout, když už se do toho dalo tolik peněz, tak se potom bude tlačit na další JES. Tohle můžete vyloučit?
21: A toto plánované množství a na tu poptávku, kterou tady máme, jeden jez určitě stačí a my neplánujeme žádný další jez.
20: Ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím mluvíme o českém úseku Labe mezi Ústím nad Labem a státní hranicí.

0: je to možné na celém toku až po Magdeburg, protože je tam písčité dno a je tam poloviční sklon podélný té řeky než u nás. To znamená, tam lze toho dosáhnout pouze, řekněme, takovými to manipulačními opatření a nikoli velkými investicemi.
1: Říkáte, že se toho dá dosáhnout. Počítají s tím německé úřady, že toho dosáhnou? Počítají s takovými to opatřeními?
0: Ano, my máme vlastně podepsanou smlouvu mezi Českou republikou a Německem, jejíž na jejíž základě vlastně vznikla komise pro dodržování této smlouvy. Jejíž členy jsou za nás ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství, ředitelství vodních cest a podobné orgány jsou z druhé strany, to znamená německé spolkové ministerstvo dopravy a německé ředitelství vodních cest. A tam jsme se vzájemně informujeme o tom, jak probíhají práce, takže německá strana nás vždycky informuje o tom, jaké plány pro daný rok mají, kolik kde postaví nových výhonů takzvaných, kde budou jaké prohrábky a tak dále. Takže podle informací z německé strany ty práce probíhají a máme i informace od našich rejdařů, že skutečně dlouhodobě je ten rozdíl mezi Českou republikou a Německou výrazně lepší ve prospěch toho německého úseku. Byť při výrazně nízkých vodních stavech samozřejmě i tam jsou problémy a i tam prostě dochází k plavebním výpadkům. Ale to do budoucna bohužel se asi nedá zaručit, aby byl celý rok splavný ten úsek.
1: Když říkáte, jak se informujete, proč byli v tom případě zástupci Saska ve středu tak překvapení, alespoň podle toho, co říkali informací z české strany, že se posouvá příprava jezu v Děčíně?
0: Německá strana je informovaná o tom, co se u nás děje na federální úrovni, co se týče Saska, tak tam komunikuje naše ministerstvo s nimi a na tom to překvapení pozitivní, musím říct, protože já jsem u těch jednání byl, bylo, řekněme, z toho důvodu, že neměli informace tak podrobné o tom, co se u nás děje a právě za tímto účelem byla tato schůzka.
1: Když se vrátím ke splavnosti Labe v Německu, jak to tam vypadá? Vy jste říkal, že i tam jsou úseky roku, kdy tedy splavné není. Jak dlouhé ty úseky jsou? Kolik nebo jak velkou část roku zabírají?
0: Je to celkem asi 5 úseků mezi státní hranicí a Magdeburkem a jsou tam ty podmínky lepší než u nás. Samozřejmě pokud je tak málo vody, jako je teď, tak samozřejmě i tam je ten problém s tou průjízdností pro plavidla, ale konkrétní statistiky samozřejmě neznám. Ale je to podobné jako u nás prostě, ale průměru je tam o několik centimetrů až desítek centimetrů ten průměrně ten vodní stav lepší, nebo ten možný ponor lepší.
1: Já se na to ptám proto, že vy jste před chvílí říkal, že když se postaví ten jez, tak by měla být splavná, nebo měl být splavný úsek mezi Ústím nad Labem a Děčínem 345 dní v roce. Bude tomu odpovídat i ta situace v Německu? Nenarazí to na to, že v Německu to bude výrazně méně?
0: Německo má vlastně stejný závazek na svém úseku.
1: To je závazek směrem k Česku? To je opravdu závazné?
0: No, máme podepsanou smlouvu nebo memorandum závazné, to není samozřejmě, ale nepředpokládáme, že Německo by nedodržovalo svoje deklarace úmyslu.
1: A to memorandum je také tedy na 345 dní v roce?
0: Tak toto tam řečeno není, ale z těch jednání, které vedeme a které vedly i k podpisu té smlouvy, tak máme takovouto informaci od Němců, že budou to plánovat na stejné parametry jako my. Ovšem tam samozřejmě není žádná marže, my musíme plánovat více.
1: Ale vy říkáte, že to není závazné. Já se na to ptám, protože tady se bavíme o mnoha miliardové investici a mířím k tomu, jestli máte jistotu, že to vlastně nebude zbytečná investice, že opravdu, když my se k té ceně dostaneme, ale orientačně 8 miliardám korun, pokud těch 8 miliard korun se dá, tak že to nepovede k tomu, že stejně lodě až do Hamburku z Ústí nad Labem se prostě nedostanou.
0: Já jsem právě říkal, že na to máme komisi a německá strana nás informuje o průběhu prací a o tom, co plánují a oni to skutečně dělají, takže nemáme důvod předpokládat, že by najednou s tím přestali.
1: Nemělo by to být závaznější, než schválíte tuhle tu investici?
0: Tak těžko se dá udělat nějakou vyloženě závaznou smlouvu, ale

0: i říkám, ty parametry už tam dneska jsou lepší. Už když bychom udělali ten jezd, tak se přiblížíme k tomu, co oni už tam dneska dosahují. Takže já nevidím
1: Počkejte,
0: důvod,
1: já se
0: proč bychom
1: omlouvám, že
0: měli.
1: do toho skáču, ale ministr životního
0: No.
1: prostředí Igor Červený předevčírem v našem vysílání říkal, že pokud se v Německu nic nestane a u nás se postaví ten JES, tak Labe bude průjezdné 200 dní v roce. Tak to je rozdíl oproti 345, o kterých jste mluvil před chvílí.
0: Tak to nevím, ale z čeho vycházel pan ministr, ale říkám, my vycházíme z toho, že podle našich výpočtů při průtoku asi 117 kubíků je možné dosáhnout těch 140 centimetrů na naší straně a na německé straně je podobný závazek, ale jinými technickými způsoby.
1: Lubomír Fojtů, ředitel ředitelství vodních cest, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedna věc je splavnost Labe, druhá věc je, jestli a jaký bude o lodní dopravu v tomto úseku zájem. Vy jste říkal, že jste dělali marketingové výzkumy. Co vám tedy z toho vyšlo?
0: Vyšlo nám zhruba 4,5 milionu tun, že je množství zboží, které by bylo možné na tu dostat. Komunikovali jsme to se zástupci logistických organizací, především tedy se Svazem spedice a logistiky, se Svazem dopravy a máme od jednotlivých organizací i přípis, kolik by toho zboží teoreticky mohlo být. A samozřejmě i v minulosti, když víme, které zboží tedy má afinitu, které se vozilo dříve, tak počítáme s tím, že i toto zboží by se tady znovu mělo objevit a ty logistické firmy to potvrzují s tím, že ale oni potřebují mít jistotu nebo větší spolehlivost té vodní cesty, protože nemají-li zaručeno alespoň těch 140 cm, nebo a hrozí to, že by mělo často docházet k výpadkům, tak jako tomu je teď. Takže sem přijedou třeba se svou lodí a pak se nedostanou ven. Takže z tohoto důvodu tedy je potřeba, aby na naší straně tato investice byla provedena.
1: Říkáte 4,5 milionu tun, to je předpokládám za rok?
0: Ano.
1: Pro srovnání, kolik tun teď se přepravuje po tom úseku?
0: Teď se vozí asi řádově větší desítky tisíc tun, protože opravdu teď prostě ta voda tam není.
1: Jaké zboží by se tam nově mělo vozit?
0: Agrární produkty, stavební materiály a zejména ale těžké a nadrozměrné kusy, věci, které jinak než po vodě přepravit nelze, například i komponenty pro jaderné elektrárny pro dostavbu. Mimo jiné by se mohl obnovit i výroba říčně námořních lodí, která byla přesunuta do Číny kvůli tomu, že u nás je ta vodní cesta nespolehlivá, tak to jsou všechno věci, které by mohly na tu vodu se vrátit.
1: Opravdu tyhle plány považujete za reálné, když uvážíme, že Ústí nad Labem je napojené na železnici, vede tam železniční koridor, vede tam dálnice D8, má se tam stavět vysokorychlostní železnice. Bude opravdu do takové míry lodní doprava konkurenceschopná?
0: Konkurenceschopná určitě ano, protože vodní doprava je levnější, navíc železnice je přetížená a víme i, jaká je situace na dálnicích a ta vodní doprava by mohla v tomto úseku té silnice zejména odlehčit.
1: Vy jste dlouho působil ve vedení Československé plavby Labské i s touhle zkušeností. Považujete to opravdu za realistické? Není na místě spíše připustit, že zkrátka svět se změnil, že konec konců ani v České republice není dost lodí pro takovou dopravu a že to, co jsme na řekách viděli v minulosti, se už prostě nevrátí?
0: Tak ty lodě tady nejsou, jsou v zahraničí, kde přece jenom ty podmínky jsou lepší, ale jakmile ty podmínky se tady zlepší, určitě se sem vrátí. A vodní doprava v Evropě je rozhodně má větší podíl než v České republice a je součástí evropské dopravní politiky přesunout zboží ze silnice na železnici a na vodu. Takže si nemyslím, že by vodní doprava byla nějaký relikt, ale je to prostě komplementární mód, který má svoje výhody, je sice pomalejší, ale je levnější a pro některé druhy zboží toto je rozhodující. A navíc vodní doprava má svoje výrazné přednosti tam, kde železnice ani silnice působit nemůže a to jsou zejména těžké nadrozměrné kusy.
1: Ministr životního prostředí ve středu řekl, že ten nový jez na Labi v Děčíně má stát 6 až 8 miliard korun. Když jsem se díval na váš web, tak vy uvádíte náklady 8 miliard 800 milionů korun. Co je tedy správně?
0: Ten náš údaj a je to tedy včetně malé vodní elektrárny, která by měla stát zhruba 2 miliardy. Takže těch 6 až 8 je, to je přibližné číslo, se kterým se tady operuje. Samozřejmě ty údaje se budou zpřesňovat po tom, co nám předepíše EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí.
1: To znamená, že předpokládáte, že ty náklady ještě o něco vzrostou?
0: Já si myslím, že ty náklady jsou stanovené realisticky a že by se pomoc měnit neměly, ale samozřejmě je otázka vývoje cen a tak dále. Víme, že v poslední době došlo k razantnímu navýšení cen stavebních prací, takže tohle to už tedy s tím počítá, s tím navýšením.
1: Letos ředitelství vodních cest hospodaří s 1 300 000 000 korun. Tady se bavíme tedy o 8-miliardovém projektu. Nepovede to k zastavení všech dalších investic?
0: Ne, to není v jednom roce. Ta výstavba je plánovaná na 3 roky. To znamená, že ty...
1: To je pořád, když to vydělíme víc, než máte teď na všechny jiné projekty ročně.
0: No ano, v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury je to nevelký podíl ve srovnání třeba se železnicí a ze silnicí. Navíc zde počítáme s tím, že by se mohlo získat dotace z Evropské komise z programu CEF, tedy Connecting Europe Facility, kde je možné získat až 85%, ale samozřejmě to je otázka, jak v tom budeme úspěšní, ale je to jedna z cest, nehledě na to, že je i zájem soukromého sektoru o tu malou vodní elektrárnu a je zde možné počítat s nějakým PPP projektem i.
1: Dřívější studie Národního parku České Švýcarsko uváděla, že vybudování jezu u Děčína by zničilo vzácné bahnité náplavy, jejichž zánik není možné kompenzovat. Jak tohle řešíte v aktuálních plánech?
0: Tak my máme zpracovanou studii na kompenzační opatření na bahnité náplavy. Máme i už vymapovaná místa, kde by ty bahnité náplavy nově mohly uměle vzniknout. Ostatně oni ty bahnité náplavy nejsou jako úplně přírodní fenomén, oni vznikají nejvíce tam, kde povodí Labe, když vyhrnuje štěrk ze dna a přihrnuje ho ke břehu, tak tam ty náplavy vznikají, to znamená většina těch vlastně nejcennějších výskytů těchto bahnitých náplav je antropogenního původu, to znamená je nepravděpodobné, že by nebylo možné je kompenzovat, když vlastně oni vznikají lidskou činností.
1: To znamená, že Národní park České Švýcarsko v té studii nebo ti odborníci tomu nerozumí, když tvrdí, že to není možné nahradit, kompenzovat?
0: Já nevím, já jsem neslyšel žádný argument, proč by to nemělo jít.
1: Jaká další ekologická opatření tam chystáte?
0: Tak jedna z věcí, z těch asi největších, je velkorysý rybí přechod na pravém břehu, který bude mít průtok 10 metrů kubických za sekundu. Což odpovídá zhruba průtoku řeky Ploučinice na soutoku s Labem v Děčíně. A kromě toho tedy budou ta jezová pole sklopná, to znamená ona při vyšších vodních stavech budou zaklopená ve dně, to znamená bude umožněn chod splavenin vlastně ve stávajícím režimu a budou se vysouvat pouze při nižších vodních stavech. To je další ekologické opatření a dále budou vznikat pobřežní tůně a lužní vlastně opatření na umožnění rozvoje lužních lesů. To jsou všechno vlastně ekologická opatření, která jsou součástí toho projektu. No a potom velká část jsou ta kompenzační opatření za ten biotop 3270, tedy bahnité náplavy.
1: Pokud ten projekt veřejně podporuje ministr životního prostředí, předpokládáte, že posuzování v procesu EIA, tedy dopadů na životní prostředí, bude snazší?
0: Já počítám s tím, že budeme muset se vypořádat s odbornými návrhy a s odbornými připomínkami ministerstva životního prostředí a my to uděláme podle nejlepšího vědomí a svědomí a jak se k tomu ministerstvo životního prostředí staví, to je vcelku bych asi řekl vedlejší, pro nás je důležitá ten náš díl práce a to je vypořádat se s negativními vlivy na životní prostředí, které bohužel u toho projektu bezesporu budou tak jako jsou u každého jiného dopravního projektu.
1: Projekt jezu na Labi v Děčíně se tedy posouvá dál. Budete se snažit stejným způsobem posunout dál některé další dlouho diskutované projekty, třeba onen dlouho probíraný kanál Dunaj Odra Labe, nebo to už je definitivně mrtvý projekt?
0: Dunaj Odra Labe je podle mě definitivně mrtvý projekt, protože tam byla zrušena územní ochrana a obnovit jej znovu by bylo prakticky nemožné. Co by mohlo být z toho projektu ještě, řekněme, aktuální, tak to je třeba prodloužení splavnosti Odry na Ostravsko, protože to by mohlo výrazně zlepšit průchod povodní a nemuseli by být tak katastrofické důsledky povodní, jako tomu bylo v roce 2024.
1: Říká ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Vojtů, který byl dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou, díky.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka,
3: míříme na východ.
4: Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky.
3: Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
4: Světlana Krivonogih, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru.
3: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a také v našem vysílání.
5: Jak zneužila nacistická propaganda kulturu, jak se na tom podílela filmařka Leny Riefenstahlová.
6: Sice natáčela různou barvu pleti a natáčela tyhle věci, ale v kontextu toho, co ta diktatura hlásila, to znamenalo, tyhle lidé budou stejně zlikvidováni, protože nejsou hodní žití. Jo?
5: A oprostila se kultura po druhé světové válce úplně od nacistické, potažmo fašistické estetiky. Záznam debaty z letní filmové školy v Uherském Hradišti na téma Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Poslouchejte v sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11 hodině dopoledne na Plusu.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ulovit v přírodě, zavřít do bytu, zloději outloňů a domácí mazlíčci na objednávku. Jakou roli v tom hrají sociální sítě? Probereme v posledním díle série Kořist. Tentokrát s Lucí Čižmářovou, terénní zooložkou Zoo Olomouc a spoluzakladatelkou záchranného programu Kukang. Dnes je pátek 31. července. Dobrý den a díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
8: Dobrý den.
7: Já vám musím říct, že jsem viděl pár hodně děsivých fotografií a videí pašování outloňů z posledních let. Třeba v punčocháčích nebo v krabičkách od žárovek. Ne nějakých malých, ale větších žárovek. Ale stejně, to musí být přece pro ta zvířata příšerně stresující, ne?
8: No to určitě. Opravdu jako ten obchod s těmi zvířaty je jako nepředstavitelný v tom, co se všechno vymyslí, aby se ta zvířata mohla propašovat a aby nebyla nalezena. Hmm. Ono se toho zdá, že se toho chrlí hodně a že toho obchodu je opravdu jako velké množství, ale ono se říká, že se zachytí opravdu jenom 10% asi zhruba z toho, co opravdu jako v tom světě probíhá. Takže ty čísla jsou enormní a ta zvířata často nepřežijí. Třeba u outloňů se dokonce uvádí, že až 80 až 90% vůbec nepřežije to, že se dostane k tomu potenciálnímu konečnému zákazníkovi, což je teda jako ohromné číslo samozřejmě kvůli těm podmínkám, v kterých se pašují i v kterých se posléze potom třeba chovají.
7: No ty podmínky jsou, jak už jsem popsal, tragické. Mimochodem opakovaně byly v minulosti tito outloňové pašování na základě online objednávek přes sociální sítě. To znamená, že k těm koncovým uživatelům, o kterých vy mluvíte a kteří jsou, a ptám se, patrně zejména fázi se dostávají jako domácí mazlíčci?
8: Ano, je to přesně tak. Jak když jsem tady s tou prací začínala, což je asi jako rok 2012, tak opravdu ti outloni v té Asii šli hodně vidět i na těch ulicích, nebo jako na těch trzích tam takhle jako byli vidět. Teď se to hodně změnilo. Samozřejmě tím, jak se ty sociální sítě, jako tady ten velký boom nastal, tak se to hodně přesunulo tam, protože je to skrytější a bezpečnější pro ty překupníky. Což je potom horší pro ty úředníky, jako vůbec nalézat ty obchody a vůbec to rozkrývat, protože ty sociální sítě jsou opravdu, sice tam jako naleznete ve vyhledávání ty obchody, ale těžko potom naleznete toho pachatele, toho pašeráka, takže se to hodně přesunulo tam. Ano, jak jste řekl, jako nejvíc je to asi pro asijský trh, pořád tady tohleto platí, ale nejsou výjimky ani jako pašování outloňů do Evropy, do Ameriky a i do tady těchto států.
7: A řekněte, za kolik se outloň prodává?
8: Je to strašně rozdílné. Pokud se zeptáte opravdu jako Indonézanů třeba v Indonésii, kde já působím, tak ti outloni se tam prodávají, dejme tomu, od 200 do 400 českých korun, když to přepočteme, ale na tom finálním trhu se to může počítat do desítek tisíc určitě.
7: A potom teda dorazí k nějakému tomu, znovu říkám, koncovému teda zákazníkovi, který si to objednal od nějakého zprostředkovatele nebo přímo možná od toho pašeráka. Jak pak ten život těch zvířat v tom zajetí vypadá? Dožívají se pak nějakého většího věku?
8: No, to je právě to, že třeba pokud bychom jenom udělali takový rozdíl v tom, že pokud máme zvířata, protože já pracuji pro zoologickou zahradu, pokud máme zvířata v lidské péči v zoologických zahradách, tak se dožívají mnohonásobně víc než v přírodě, protože samozřejmě tam mají nějaké stabilní podmínky a nemají ten tlak těch predátorů a těch podmínek v té přírodě. Pokud se ale podíváme u zvířat, které drží pašeráci, nebo když budeme jako říkat ten konečný zákazník, který s tím zvířetem neumí, dejme tomu, manipulovat, neumí mu obstarat tu jeho potravu a taky to není zvíře, které by se mělo chovat právě v zajetí, tak se ani nedá jako u těch outloňů říct, kolik by se tam dožili. Oni většinou samozřejmě nepřežijí do toho stáří a neumřou na to stáří, ale umřou na ty špatné podmínky. Takže to může být jako pár let, kdy ten outloň jako v tom zajetí vydrží. Ale jako musím říct, že to, ač to jsou jako citlivá zvířata, jako všechna zvířata jsou na podmínky citlivá, tak vydrží i v neskutečně drastických a šílených podmínkách. Jako viděli jsme několikrát, třeba co jsme zabavovali sami, outloně, který byl třeba 2 roky držený opravdu v malé klítce, někde pověsený u rušné silnice, kdy prostě byl fakt jenom, jako seděl prostě v té kleci, neměl tam vůbec jako nic a jenom mu tam házel jako občas nějaké jídlo. A takhle tam 2 roky vydržel, než my jsme ho zabavili, takže jako jsou schopni teda vydržet velmi kruté podmínky.
7: Do jaké míry je ten trend toho, že někdo chce mít jako domácího mazlíčka outloně, do jaké míry je to hnané sociálními sítěmi? To, že lidé sdílí fotografie, videa těch outloňů, kteří jsou prostě strašně roztomilí, já tomu rozumím, ale...
8: Přesně tak, zvlášť jako v Asii jsou tady tyhle věci hnané dost do extrému. Už mít doma jako andulku, kočičku a pejska není jako moc zajímavé, takže se samozřejmě poohlíží po těch velmi exotických a zajímavých zvířatech. Ten outloň, to už jste řekl, on jako opravdu vypadá strašně roztomile, ale musím posluchačům opravdu říct, že kdyby viděli videa, jak se ten divoký outloň chová a jak vyskakuje, jak vás chce pokousat, tak to rozhodně není žádné jako roztomilé zvířátko, to se s něho stává až jako postupem v tom zajetí. Takže on vypadá krásně, samozřejmě, když se s ním potom vyfotí třeba nějaká jako známá hvězda, jako byl ten případ s tou Rianou, může to mít jako pozitivní efekt, ano, že se úředníci začnou víc zajímat, jako že ta zvířata byla někde nabízená, že to je vlastně nelegální, ale má to hodně i opačný efekt, že někdo to zvíře uvidí a myslí si, že je to cool a chtěl by si ho pořídit. A byla udělána i studie, jak se potom zvyšuje třeba vyhledávání ve vyhledávačích pořízení outloně a tak potom, co někde nějaká jako hvězda se s tím zvířetem vyfotila. A opravdu jako je tam ta stoupající tendence.
7: Zase na druhou stranu, když jste zmínila ten případ se zpěvačkou Rihanou, tak na základě toho pak zatýkala thajská policie ty překupníky, takže to mělo aspoň nějaké výhody, že něco takového vzniklo. A současně by mě zajímalo, a to je důležité říct, vy jste říkala, že se outloň mění v zajetí teda v míru milovnějšího živočicha. V divoké přírodě tomu tak není?
8: Není, protože tam musí jako bojovat o teritorium, o to místo. Potom, jako když se potká třeba samec s jinými samci, tak bojují o ty samice. Oni ty překupníci, což u outloňů se dělá, jim vytrhávají nebo uštípávají zuby, protože on je to ještě jediný jedovatý primát na světě k tomu všemu.
7: Aha.
8: Takže to kousnutí nespůsobí normálně, není to jako třeba jedovatý, vysátí hadi nespůsobí u zdravého člověka smrt, ale může to způsobit horečky, může se vám to zanítit a není to příjemné, takže se jim ještě vytrhají ty zuby a oni, jako bylo potvrzeno, že ta zvířata, když ty zuby prostě nemají, tak ta agresivita se sníží, protože už nemají tu zbraň, takže tu agresivitu už tak nevyjadřují ani.
7: A ty žlázky jedovatého to mají přímo v nějak v ústní dutině, že jde o ty zuby? Nebo?
8: Ne, mají je v loktech, musí si je,
7: kde
8: musí
7: je mají, pardon?
8: V loktech.
7: V loktech?
8: Ano, v loktech mají jedové žlázy, které právě vypouští ten toxin a oni si ho musí smíchat se slinami, aby se z něho stal ten aktivní jed a teprve ho vpravit do toho člověka, pokud je ten člověk nějakým způsobem s ním manipuluje, nebo potom do toho predátora.
7: Takže ta cesta je taková, že si nejdřív musí oblíznout loket?
8: Ano, ano, přesně tak. On si zvedne ty, proto jsou i ty videa, jak, když se jakoby lechtá, nebo já to beru jako, že se prostě to zvíře nějak jako s ním manipuluje, on začne zvedat ty končetiny a vypadá to, že to je jako velmi legrační, že ho něco lechtá, ale on tam má právě ty žlázy v těch loketních jamkách a ukazuje tomu predátorovi, bacha, já jsem jedovatý, ale musí si jako předtím ještě olízat, takže nějaký jako proces to je.
7: Tak podívej se na moje lokty a neskoušej na mě nic.
8: Ano, neskoušej na mě nic, protože jako jinak se tě zbavím.
7: Podívej se na moje krásné, huňaté lokty, protože oni mají i nádhernou srst, je znovu říkám. A ještě ty velké oči mají velmi smutný výraz, ale ono to je prostě strašně roztomilé. Nutno říct, já jsem to zapomněl říct, ale musíme to říct. Instagram třeba potírá podle mě šíření těch videí na sociálních sítích. Já když jsem se snažil vyhledat přes vyhledávání v Instagramu některá ta videa, tak mi to napsalo, že ne, že to zakazují, což je možná jedna z dobrých cest, jak dále nešířit ten narrativ o tom, že je tu jakási nelegální možnost na černém trhu si outoně získat a chovat ho doma. Vy jste taky říkala, a to mě zajímá, pašeráci, že zuby pilují outlňům nebo vytrhávají, aby nemohli kousnout. Když ale chtěla Lady Gaga použít outlně ve svém klipu, tak ji kousnul. To znamená, že oni jsou naprosto běžně agresivní a dělají ty výpady proti lidem, kteří je třeba chtějí chytit?
8: Určitě ano.
7: Jak je teda chytají ti pytláci?
8: No, on jak je ten outloň malý, tak je tam takový speciální chvat, kdy to děláme i my v záchranném centru, kdy se vlastně jednou rukou fixuje za hlavou a druhou se vezme to tělíčko jeho a tím pádem on nemůže otočit hlavou a nekousne vás. Vy ho vlastně musíte jako dobře fixovat pod tou spodní čelistí. Takže takhle se dá celkem bezpečně chytit.
7: Neublížíte mu? On je to poměrně křehké zvířátko, oni jsou malincí, že jo?
8: Ano, jsou malí, jako můžou být ty nejmenší druhy, což jsou outloni malí, tak ti jsou fakt kolem jako 300 gramů až do těch větších druhů, kteří jsou přes kilo, ale furt je to velmi malé zvíře, takže musí se to dělat ano s opatrností, musí určitě to dělat proškolený člověk, ale pytláci to dělají léta, takže oni s těmi zvířaty umí velmi dobře manipulovat.
7: Vlastně nevím, jestli to rád slyším. Jsou to teda primáti jediní jedovatí primáti, ale nejsou to opice. Co to znamená?
8: No, opice. Když řekneme, že primáti jsou opice a obecně se to takhle užívá, tak bychom mohli říct, že to opice, ale v tom českém slově jsou to poloopice teda.
7: Poloopice.
8: Poloopice. Třeba jako lemuři, což je hodně zajímavé, protože lemuři vypadají teda dost jinak třeba než outloni a taky moc nevypadají jako primáti, ale taky patří mezi primáty, ale poloopice. A outloni tam taky patří. Je to vlastně dáno tím, že mají takové speciální znaky. Oni mají třeba otevřené očnice, nemají srostlou spodní čelist, mají modifikované zuby, většinou všechny poloopice, takže třeba outloni mají spodní řezáky a špičáky z něho vytvořený takový zvláštní tvar, což je hřebínek, kterým si čistí srst. A taky třeba na zadní končetině druhý prst mají přeměněný v drápek, který jim pomáhá čistit srst. Takže mají takové hodně specifické znaky oproti těm opicím, které normálně známe.
7: Zase pro lidi asi nemusí být tak složité je chytit tím speciálním chvatem, který jste popsala, když oni jsou takový leniví, ne? Pomalí, prospí většinu dne na větvích stromů.
8: Je to noční zvíře, noční živočich, takže loví v noci a ve dne spí. On se ten český, teda mimochodem ten, který se vyskytuje v Indonésii na Sumatře, kde já působím, tak se jmenuje outloň váhavý.
7: No.
8: A zní to jako, že je hodně váhavý, ale jak říkám, ta zvířata umí být tak jako velmi rychle a opravdu se umí v těch stromech pohybovat velmi rychle, což většinu lidí překvapí, pokud s náma třeba vyrazí do terénu.
7: Všechny ty druhy, které existují, a ptám se i zároveň zároveň, kolik jich je, tak jsou ohroženi pytláky?
8: Momentálně jich podle novější taxonomie 9, ono se to jako u těch zvířat dost změní podle nějakých genetických analýz a nových poznatků, ale všechny jsou ohroženi. Někteří jsou dokonce kriticky ohroženi, což se třeba jedná o druh odtlně jávského, on totiž žije jenom na Jávě a Jáva je, dejme tomu, v tom měřítku velikosti jako hodně přelidněná, tak tam ta zvířata celkově už nemají prostor, takže tam je řazen do těch kriticky ohrožených, ale jinak všechny zbylé druhy jsou taky ohrožené.
7: A i jávský outloň preferuje alkoholický nektar jako potravu?
8: To je zajímavé, o tom jsem teda jako moc předtím neslyšela, že by preferovali teda outloň, ani jsem to jako nikdy úplně neviděla v přírodě. Já dělám teda hodně monitoring těch divokých populací, to je část mé práce na Sumatře a tam opravdu vídáme ty outloně lízat ten nektar z těch květů, ale je to...
7: Skvašený, ale ne?
8: No je to ten čerstvý nektar, takže právě
7: čerstvý,
8: skvašený,
7: takže ne skvašený.
8: Skvašený není. No, tohle
7: to
8: jsem
7: já jsem
8: teda...
7: si právě myslel, že si počkají na to, až se skvasí.
8: Tohle jsem teda nikdy neslyšela ani neviděla, ale jako určitě možnost tam je, protože oni třeba, ty lidé, pokud toho outloň jako drží někde v tom zajetí, tak jim dávají takové jako skvašené palmovou šťávu, tak oni si to dělají palmové víno a to ten outloň pije nebo žere. Hmm. Takže by se tomu určitě nevyhýbal asi ani v přírodě, ale jinak pijou normálně nektar jako čerství.
7: Loví lidé outloně i kvůli něčemu jinému, než aby je pak prodali jako domácí mazlíčky. My už jsme v těch minulých dílech kořisti tady měli zvířata, která jsou lovená kvůli klům, kvůli kožešině, kvůli tomu, aby z tygrů lidé udělali bujon nebo tygří víno třeba. Tak jak je to u outloní?
8: Odloni tím, že jsou roztomily, tak je to hlavně, ten obchod je pro ty domácí mazlíčky. Tím, že jsou, nejsou chutní, tak tam jako odpadá trošku to, že nejsou loveni pro to...
7: Pro
8: maso, ano, pro vlastně pro tu kuchyni. I přesto, že někteří místní si na outloni pochutnají, pokud ho uloví. Tradiční medicína využívání outloni jsou, ale je to tak asi taky hodně sporadické, ono se uvádí hodně možností, kdy ty outloni jsou používání od krve, po tom, co jsem slyšela přímo od místních Indonézanů, že třeba používají jejich kosti, že když je vrhnou někomu k domu, tak je proklejí a taky suší kůže a používají je, že to léčí různé neduhy, ale ty outloni jsou opravdu především pro ty domácí mazlíčky.
7: Outloni žijí především v jihovýchodní Asii. Žijí ještě někde jinde?
8: Žijí v jižní Asii, když vezmeme Indii, tam se taky vyskytují outloni, ale je to ta jižní jihovýchodní Asie.
7: Vy nejčastěji jezdíte kam? Je zachraňovat na Sumatru?
8: Já působím přímo na Sumatře. My tam máme záchranný program, který se jmenuje Kukang Rescue Program a specializujeme se teda na ty, hlavně na ty dva druhy, které se vyskytují přímo na Sumatře. Ale teď se obchoduje, jak jsem říkala, v Asii se obchoduje s těmi outloni nejvíc a často se i stává, že se třeba outloni jávští dostanou na Sumatru nebo naopak, protože ty lodě převážejí, právě to pašování probíhá i těmi různými směry mezi Indonésií, mezi ostrovy.
7: A ta záchranná centra, která vy v té lokalitě máte, tak jací outloňové se do nich dostávají? Už ti, kteří byli pašovaní, vy jste je zachránili a také umístíte do těch záchranných center, než třeba je potom vypouštíte zpátky do přírody? Nebo jak si to mám představit?
8: My jsme záchranné centrum, které přijímá ta zvířata z toho přímého obchodování, což znamená, že když úředníci zabaví zvířata přímo někde, tak my jsme jako ti experti a ty odborníci, kteří se potom o ta zvířata postarají a rehabilitují je, ale máme i spoustu případů, kdy nám třeba jenom místní řeknou, že někdo má někde outloně, nebo jsou to takové ty malé záchyty, kdy ten outloň byl opravdu chycen v přírodě jenom takovým tím místním lovcem nebo místním nějakým farmářem, který si ho umístil do klícky domu a potom to zvíře se dostane k nám i tady touhletou cestou. Vždycky se snažíme, aby se ta zvířata, nebo nejlepší je, pokud se ten zátah stane ještě předtím, než se dostanou ta zvířata třeba ke koncovému zákazníkovi, protože právě nemývají ty vytrhané zuby a potom ta rehabilitace je mnohem jednodušší. Zvířata, které ty zuby nemají, tak ty už se bohužel nedají vypustit zpátky do volné přírody.
7: Dobře, takže po úspěšné rehabilitaci míří ta zvířata zpátky do volné přírody a přežívají v ní, dokážou se vyrovnat s tím traumatickým zážitkem, který prožili.
8: Vypuštění zvířat jako zpětně do volné přírody je vždycky velmi komplikovaný proces u všech druhů. U některých to jde lépe, u některých méně. Ta vypuštění se nedělá tak dlouhou dobu, takže ta metodika není tak propracovaná, ale u některých zvířat i přesto, že máte propracovanou metodiku, metodiku, tak ta přežitelnost té přírodě je malá. Ti outloni se monitorují, ale po dvou letech mu třeba sundáte potom ten obojek a on už si musí tam žít sám. Hodně u těch zvířat je rozdíl, já jenom kdybych dala příklad, to je, jako kdybyste vy byl z Prahy a potom vás jako někdo hodil někam do buše v Brazílii, to možná trošku jako přeháním, ale pokud nevíme, kde to zvíře bylo chyceno a kde žilo předtím a vy ho vypustíte do úplně jiných podmínek, tak to může být problém. Potom taky musíme jako brát v potaz, že tam může čelit i úplně jako jiným predátorům, takže ano, ta úspěšnost toho není zase tak vysoká, toho vypouštění.
7: Co na to říkají místní úřady? Podporují vás v té pomoci?
8: Indonésie je hodně specifická země, i když jako můžu říct, že se to tam, nevím, jestli obecně říct, mění k lepšímu. Oni, ti úředníci, se tam jako hodně mění na těch pozicích, což může být pozitivní, mnohdy i negativní, protože když je tam někdo dobrý a vy máte s ním dobrý vztah, tak se to potom zase celé tam vymění, to ministerstvo. Obecně nejsou úplně naklonění k ochranářům, je to skrz hodně i kritiky, skrz palmový olej a tady tyhle věci, které svět hodně pálí, takže hodně často nám třeba hází klacky pod nohy. Ale musím říct, že momentálně jsme na velmi dobré cestě. Před pár dny nám do našeho záchranného centra, my totiž mimochodem máme i záchranné centrum pro luskouny, takže nám dovezli úředníci zabaveného luskouna, takže ta spolupráce se vyvíjí teďkom zatím dobře, musím říct, nechci zakřiknout.
7: A s místními jste za dobře, teď nemyslím nutně úřady, ale skutečně třeba místní farmáře.
8: Většinou přijímají nás velmi dobře.
7: A zapojují se do té ochrany?
8: Zapojují se i rádi. My máme vlastně tým přes 20 Indonézanů a máme tam i třeba bývalé pašeráky, opravdu ti lidé, co u nás pracují teďkom a dělají ten monitoring v terénu, tak jsou výborní právě proto, že jako dřív pytlačili.
7: Aha.
8: Nechci říkat úplně pašeráci, to by bylo silné slovo, oni to byli lovci, kteří ulovili vždycky nějaká zvířata a přeprodali pašerákům, protože jsou to farmáři a moc nebylo jako jiná obživa, kromě nějaké úrody na poli a právě lovení těch zvířat. Takže ti, když jsme jim nabídli, že místo jako lovení by pracovali pro nás, tak to přijali velmi dobře a jsou v tom terénu spolehlivý a velmi dobrý. Takže to vždycky není jako ten lovec a ten pašerák, že jako ten špatný člověk, to bych určitě takhle neříkala.
7: Dobře, tak bavili jsme se o té části vašeho programu, kdy už objevíte některá z těch zvířat, která jsou pašovaná, vy je potom zachraňujete, ale co dělat pro to, aby vůbec k tomu pašování, k tomu pytlačení nedocházelo? Je to v našich silách nebo ve vašich?
8: To je dobrá otázka. Ten obchod je opravdu rozsáhlý, ale určitě je dobré pro to něco dělat. I každý z nás, zrovna u těch outlonímů, pokud jezdíme do exotických zemí, a to do Asie se jezdí hodně, Tajsko je vyhlášené a je bohužel i vyhlášené v tom obchodování se zvířaty, tak tam se třeba outloni používají jako taková turistická atrakce, což každý z nás jako turista může odmítnout, nemusí to podporovat, už vůbec ne za to platit. Potom také samozřejmě, aby jsme jako si nebrali zvláštní exotická zvířata jako domácí mazlíčky. Teď nechci to tak jako zobecňovat úplně na zvířata, která jsou chovaní v lidské péči po dlouhé době a jsou to generace zvířat, které normálně už jako jsou schopni žít v té lidské péči, ale určitě se to nejedná o outloně. Takže tohle každý z nás určitě může udělat. Pokud to vezmeme na to dělat něco ve větším, tak jak třeba ten náš záchranný program, tak určitě je to důležitá věc, protože ve spoustě zemích, kde se ta ohrožená zvířata vyskytují, tak třeba ta záchranná centra ani neexistují. Není tam kapacita vůbec, není tam jako žádný peněžní tok, který by do té ochrany šel, takže si myslím, že tohle je hrozně důležité. Ta mezinárodní spolupráce si myslím, že je velice důležitá.
7: A propos, zmiňovala jste několikrát monitoring, tak kolik outloňů ve volné přírodě vlastně zbývá, ať víme, jak velká populace má být ještě chráněna?
8: Tuhle otázku dostávám velmi často a vždycky se jí trošku děsím v tom, že to vlastně nejde moc říct. Dá se říct, že se to nedá vůbec nějak jako zesumarizovat, kolik
7: ani řádově.
8: Je. Jako budou jich statisíce, si řekněme, to určitě asi ještě budou, ale u konkrétních druhů tam to bude hodně kolísat a budou hodně kolísat i místa těch výskytů. Takže ono to zní jako pořád, že to je hodně, ale třeba outloni mají jedno mládě. Outloni malí třeba mývají často dvojčata, ale mají jedno mládě a ta březost je 6 měsíců a to mládě často je s tou s matkou třeba až 2 roky. Takže ten generační interval je tam velmi pomalý. A když ti naši lovci, co dneska pro nás pracují jako ochranáři, byli schopni ulovit třeba 40 outloňů za měsíc, jenom jeden ten člověk. A když si představíme, kolik těch jako lovců a pašeráků na světě je, tak samozřejmě potom 100 000 nezní zase tak velké číslo.
7: Je to tak. Tak ať se vám záchrana daří, budu vám držet palce.
8: Děkuju.
7: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska završili naší speciální letní sérii Kořist o pytlácích a pašerácích. V tomhle posledním díle jsme s terénní zooložkou Lucí Čižmářovou ze záchranného programu Kukang mluvili o zlodějích outloňů. A já jsem si plně vědom toho, že ne vždy po celý ten týden to bylo příjemné poslouchání, často spíš naopak, ale to téma je důležité, zásadní, ne vždy je mu dáván tak velký prostor, jaký si zaslouží, a my bychom měli všichni být si vědomi toho, co někteří lidé pro peníze, pověry nebo kvůli vlastnímu uspokojení dokážou. Celou sérii Kořist najdete v aplikaci Můj rozhlas, taky na YouTube nebo jako playlist na Spotify. Pokud si chcete spíš číst než poslouchat, tak mrkněte na náš web i rozhlas.cz/Vinohradská12. Chraňme zvířata a mějme rádi. Jinak příští týden se uslyšíme u audioknihy o vyšetřování vraždy novináře Jana Kuciaka. Naslyšenou v pondělí.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Novinky o přírodě i lidech. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích.
5: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Měnovou politiku používá centrální banka k tomu, aby zajišťovala stabilní cenovou hladinu. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Pokud centrální banka potřebuje inflaci snížit, snaží se přiškrtit poptávku firem a domácností a sazby zvyšuje. V takovém případě mluvíme o takzvané restriktivní měnové politice. V opačném případě, když chce poptávku naopak podpořit, sazby snižuje a pak jde o expanzivní měnovou politiku. Dobré nastavení měnové politiky je v praxi složité, ale pro ekonomiku je zásadní. Pokud ji centrální banka zvolí dobře, může ekonomice ve složité situaci zásadně pomoci. V opačném případě ji ale může naopak uškodit.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Čeští hasiči se po 2 týdnech vrátili z mise v Řecku, kde pomáhali hasit lesní požáry. Rusko zřejmě použilo k útoku na ukrajinské civilisty severokorejskou raketu. Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce 2. kola první ligy Zlín 3-1. A dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo s bouřkami, teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: 22členný tým českých hasičů se vrátil z mise v Řecku. Ve městě Patra na severu poloostrova Peloponés 2 týdny pomáhali s hašením lesních požárů.
10: Čeští hasiči k zásahu v Řecku vyrazili celkem 4x. Nejnáročnější byly podle velitele Richarda France přírodní podmínky, silný vítr a jiná vegetace.
11: Rychlost toho šíření požáru je potom podstatně vyšší. Velmi jednoduše se tam stává z požáru nějakého porostu korunní požár.
10: Po druhé se mise v Řecku zúčastnil ředitel územního odboru Plzeň Pavel Musil.
12: Přínosem letošního roku bylo určitě to, že jsme měli možnost cvičit celitní jednotkou řeckých hasičů s 6. oddělem MOD, a to byl obrovský přínos, protože ty kluci skutečně viděli tak, jak to dělají lidi pro třelí lesní požáry v exponované evropské lokalitě.
10: V řeckém městě Patra je vystřídal další 22členný český tým. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušne v Dněpropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
13: Rusiané zastosoval v první za dlouhý čas.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
9: V Česku i na Jižní Moravě přibývá ohlášených případů stalkingu. Policisté jich v regionu od ledna do konce června řešili 21. Loni to bylo stejné období jenom 12. V celé zemi se počet zvýšil o 20% na letošních 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pronásledování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. Policejní mluvčí David Chalupka popisuje některé příklady tohoto chování.
15: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ní mohli setkat, nebo u zaměstnání.
9: Kapitánka českého tenisového týmu Barbora Strýcová nominovala na zářijové boje o titul v poháru Billie Jean Kingové, wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. V týmu nebude chybět ani Marie Bousková a Kateřina Siniaková. Kapitánka Strýcová si uvědomuje kvalitu svého výběru.
16: Komukoliv jsem volala, tak hned řekl ano, holky byly úplně skvělý, takže nebyly tam jediný žádný komplikace a všechny se na to hrozně moc těší. Jenom když se na to kouknete jako na papíře a ty čísla za těma holkama, kde jsou v tom rankingu, tak je to jeden asi nebo z nejsilnějších týmů, co můžeme mít a já jsem za to strašně vděčná, strašně ráda, že prostě chtěli hrát.
9: A fotbalisté Zlína ve druhém kole šance ligy prohráli na hřišti pražské Sparty 1-3 a po dvou zápasech stále čekají na první bodový zisk.
17: Zavřená D52 za Pohořelicemi a překážka na D3 za Českým Krumlovem. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je neprůjezdná za Pohořelicemi. Zasahují tam záchranáři u nehody 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru, dá se to objíždět po souběžné místní silnici. Zpátky pak najedete na 16. kilometru. Na D3 z Českých Budějovic směrem do Rakouska opatrně za odbočkou na Český Krumlov. Na kilometru 156 pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Praze čekejte překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. Před sjezdem na Holešovice a Bubeneč stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. A silnice 366 ze Svitav na Litomyšl přes Mikuleč je uzavřená po tragické nehodě u Javorníku. Havarovalo tam osobní auto, ještě se vyšetřuje. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes bude oblačno a že zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
18: Czech Radio News in English. Czechia remains in the grip of an extreme heat wave after temperatures reach 40.1 degrees Celsius in Doksany on Thursday, breaking the 30th of July records at 114 long-term weather stations. Forecasters say similarly extreme temperatures are expected again on Friday, with highs of up to 40 degrees Celsius in some parts of the country. Czech household debt to banks increased by 26.5 billion Czech crowns month on month to 2.72 trillion Czech crowns in June. The volume of loans to non-financial corporations rose by around 38 billion Czech crowns to 1.62 trillion Czech crowns, according to preliminary data published today by the Czech National Bank. Household debt to banks has been rising continuously since February 2016. The only exception was April 2022, when it declined month on month. Housing loans accounted for the majority of household debt, representing 77% of the total in June. On Saturday, the sky is going to be partly cloudy to cloudy and temporarily overcast. Highest daytime temperatures will be from 28 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. The opposition Civic Democrats said this week that they were prepared to take a Czech government plan to loosen rules on fiscal responsibility to the Constitutional Court. For their part, the coalition say they will overturn a presidential veto of the relevant bill in the coming weeks. Meanwhile, 20 economists have called on the government to drop the whole idea. One of them, Daniel Munich, explained the reasons for this appeal in an interview with Ian Willoughby.
19: There are two or three reasons. One is that it's a very important, extraordinarily important agenda, simply cancelling important rules which limit the government and future governments in using public money. And the second is it's time of vacations and holidays, and the new law seems to be flowing through the parliament very easily without big attention of people.
20: One thing you're against is the possibility of increasing expenditures by 10% based on a decision by the State Security Council. But in these uncertain times, wouldn't an extraordinary security situation justify the change the government is pushing for?
19: You know, the Security Council is nothing else than part of the government, so in other words, it's just leaving aside the parliament. This can't be this way. The government should always go to the lower house and ask for changes in the original budget, which can go very quickly. So this is just a way to get rid of the parliament.
20: Well, the Minister of Finance, Alena Šilerová, says that they have no alternative to loosening these rules. She says they're a severe constraint on the Czech economy. Do you think there's any credibility in that?
19: Of course, it's not true. It's as usual. There is very clear and relatively simple alternative. And the alternative is just to increase the taxation of incomes as it was till 2021, before a huge decrease, which was originally planned to be temporary, but it remains there until now. So the cut, the tax cut in those times in current prices was 130 billion, which is quite a lot of money, even more money than the government needs now to finance all its promises and obligations.
20: Well, the government are planning to override the president's veto. In any case, the opposition are saying they will take the matter to the Constitutional Court. How do you think this is most likely to end?
19: I think we never had such a case here in the country, so it's very difficult to say. But my feeling is that the Constitutional Court will probably, and I'm layman in this, will say the parliament setting the rules, and if it's approved by the parliament, by majority in both chambers, then we don't have any additional say on this. But we'll see.
18: Economist Daniel Munich in an interview with Ian Willoughby. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Dobrý den. Je tady pravidelný prostor podívat se pod povrch událostí kolem nás. Komentovat je bude Josef Šlerka, pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vedoucí projektu Media Rating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Buďte vítán. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Nahlédneme do nejnovějšího výzkumu Oxfordského institutu. Dozvíte se, jaké jsou podle expertů nejpoužívanější zdroje zpráv, jak například důvěřujeme zprávám z chatbotů. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
21: Na světě je nejnovější zpráva o digitálním zpravodajství. My probereme výsledky rozsáhlé analýzy Oxfordského výzkumného institutu. Jedním z těch hlavních témat výzkumu byla letos rostoucí platformizace. Tak co jsme se dozvěděli, pane Šlerko?
0: Tak kdybychom to chtěli zjednodušit, tak jsme se dozvěděli to, co už dlouhou dobu vidíme jako trend, že se ustálilo. V podstatě to znamená, že dneska, pokud jde o zprávy nebo zpravodajství, v zásadě tím zásadním zdrojem pro drtivou většinu lidí nebo velkou část lidí jsou především platformy typu sociálních sítí nebo videoplatform, jako je YouTube. Jinými slovy, to, co vidíme v těch datech, je, že se završuje ten na jedné straně, neříkejme konec printu, on pravděpodobně neskončí, ale určitě jako marginalizace printu, deníků, ale taky vidíme, že klesá i ta síla těch online zpravodajských serverů a tím místem, které je pro nás nejčastějším zdrojem těch zpráv a zpravodajství, se stávají sociální sítě a videoplatformy. Není to překvapivé, protože ten trend jsme viděli, ale teď ho máme definitivně potvrzený. No a co je tam nového, je opravdu ta síla těch videoplatform. Druhá taková zajímavá věc je Facebook not dead, kdybychom si pomohli jako sloganem. Facebook se ukazuje být nadále celosvětově velmi silným zdrojem zpráv. No a ten třetí je bezesporu jako už registrovatelný nástup umělé inteligence, respektive chatbotů, jako zdrojů zpravodajství.
21: Napadá mě, že dříve, není tomu možná až tak dávno, média soupeřila mezi sebou, kdo si koupí jaké noviny, časopis naladí tu kterou stanici. Dnes je teda tím rivalem těch tradičních médií prostě chytrý telefon a to, co umí.
0: Ten telefon sám o sobě ne.
21: Ano, jasně, to, ale kam se díky chytrému
0: telefonu
21: dostaneme.
0: Spíš ty sociální sítě a ty platformy, ale ono je to všechno, jak vždycky rád říkám, trošku složitější. Třeba u toho videa vidíme nárůst těch takzvaných smart TV, to znamená, najednou lidé koukají sice na televizi ve smyslu toho přístroje, ale sledují v nich třeba YouTubeové i dlouhé pořady, jo? Nejenom krátké, ale třeba 20, 30, 40 minutové pořady. Problém je, že to není konkurence, on je to spíš parazit. Sociální sítě a videoplatformy jsou minimálně z pohledu toho obchodního modelu těch médií parazitní, protože vlastně stahují k sobě ten obsah, dávají ho lidem, ale velmi málo v podstatě vracejí zpátky těm tvůrcům toho obsahu. To je jeden takový nepříjemný důsledek toho, co tam vidíme. A ten druhý důsledek je, že se nám to začíná trošku promítat do té formy. Není to tak, že my bychom nechtěli ty zprávy vidět, byť jako lidi, kteří rádi a přímo vyhledávají zprávy, ten počet neustále klesá, ale tím, že sledujeme skrz různé obsahové tvůrce, jak se hezky česky překládá creators, no tak nám je spíš dodávají nějaký influenceři nebo lidé v lokálních skupinách, v diskuzích, sdílí, komentují. A tím pádem, jak si už tam mizí ta garance té novinářské práce, je to víc promíchaný s komentováním, jo? Je tam vlastně už nějakým způsobem výraznější manipulativní efekt a to bohužel škodí jako té novinařině jako celku.
21: Jinak ještě co se týče, pane Šlerko, té formy, tak co lidé v tom online prostředí upřednostňují? Jaký způsob takzvané konzumace zpráv?
0: Zdá se, že opravdu ten růst pokračuje v té oblasti toho videa. Zajímavé je, že to není jenom video v těch formátech jako krátkých, které by člověk očekával, ale můžou to být i jako dlouhá videa. Když se podíváte v Čechách, tak existuje celá řada českých youtuberů, kteří vlastně převyprávějí poměrně vyzdrojovaně a fakticky správně, byť zábavnou formou, dlouhé publicistické úseky. A může to být třeba hodinový pořad. To je jedna část. Ta druhá část jsou ty takzvané reels nebo shorts, to jsou ty krátká videa, kdy v podstatě jenom tím mobilem protáčíte tím palcem a tam se taky soustředí jako zájem o to zpravodajství. Tak to je jeden z těch výrazných formátů. Další z těch výrazných formátů je samozřejmě klasický Instagram, třeba fotky a podobně. To, co je asi nejzajímavější, je, že uprostřed tohohle roste ten nástup lidí, kteří čím dál tím víc používají tu AI, k tomu, aby se zorientovali v těch zprávách. A zase z těch statistik, které jsou citovány, se ukazuje, že velmi často jsou využívány k tomu, aby přinesli buď to nějaký souhrn, anebo nějaký kontext, což je hrozně zajímavý. Jako pro část těch uživatelů slouží k tomu, neber mi čas dlouhým článkem, řekni mi to v 5 větách, takový ten německý facit, jako. Ale na druhé straně je tam ta role toho doptávání se potom, řekni mi víc k tomu, tohle bych chtěl vysvětlit v kontextu. A podíl těch lidí už se pohybuje někde kolem 9-10%, což už začíná být číslo, které je zajímavé.
1: Čeho si uživatel, pane Šlerko, řekněme publikum nejvíce cení? Jaký obsah? Co vyhledává? Mají mimochodem uživatelé, řekněme, jenom 2-3 oblíbené platformy, kterým věří, nebo vyhledávají i třeba více obsahu?
0: Mně se na tom líbí to věří, jo, protože vlastně v tom českém prostředí ten jenom pro posluchače tu zprávu si je možný stáhnout z internetu, je 120 stránková, mnohem víc stránková a je rozdělena do takových tří částí. Ta první jako shrnutí a analýzy, tam se hodně mluví o tom AI, a pak jsou tam zprávy pro jednotlivé země. A Česká republika díky Václavu Štětkovi je jednou ze zemí, která je takhle pravidelně reportována. A to, co tam vidíme v tom českém reportu, je, že počet lidí, kteří důvěřují médiím, neustále klesá. Jsme na nějakým 31%. Ale zároveň vlastně je tam i údaj o tom, který médií lidé věří nejvíc.
1: A
0: když se podíváte, tak samozřejmě na těch prvních místech jsou veřejnoprávní média, ale hnedka v závěsu je CNN Prima News. Takže můžeme říct, že Češi pořád ještě dominantně věří spíš televizi a rozhlasu, než onlineu a tisku, což je docela vlastně vtipný v tom kontextu,

0: jako zprávy z různých zdrojů, protože právě jsou tím editorem dnešním, tím kurátorem jsou ty algoritmy těch sociálních sítí. Jinými slovy, ty algoritmy sociálních sítí rozhodují o tom, co vy budete vidět. Jiná věc je ta, že máte svoje oblíbená média a to je asi chování, které zná spousta posluchačů, že o nějaké pauze nebo v tramvaji, někdo u snídaně si otevře ten mobil a naťuká tam novinky, i rozhlas, i dnes v rychlém sletu, prohlídne si ty titulky, když ho něco zaujme, tak pokračuje. Tak takovýhle jako seskupení asi máme v hlavě všichni nějaká. Že by dneska fungovalo to, že máte ten jeden jediný zdroj, na který se obracíte, to už minimálně v té onlineové populaci tak moc nevidíme.
1: A když se podíváme na nějaké generační rozvrstvení, tak předpokládám, že možná ta mladší věková kategorie spíše je právě v ní najdeme, že tu dominanci sociálních sítí, video, online platform.
0: To je samozřejmě pravda, protože jako...
1: Ale možná je to i kliše.
0: Vlastně svým způsobem bychom možná teďka chvíli neměli mluvit o lidech a publiku, ale o publikách a o té společnosti rozdělili do řady skupin. Protože ten generační rozdíl je tam velmi silný, ale je to dáno hlavně těma mediálníma návykama, který máme. U té nejmladší generace nebo mladší generace...
1: Která vyrostla na mobilu.
0: Ale popravdě řečeno i u té střední generace, což kam bych se ještě furt s odřenýma ušima řadil, tak je ta vazba k tomu online prostředí jako výrazně silnější než u té generace, která je, dejme tomu, narozená někdy kolem roku 45-50. Ale ty rozdíly se budou postupně stírat. Nejen s tím, jak ta populace stárne, ale taky s tím, jak se dovzdělává a změní to mediální chování té starší generace. Bohužel ten proces je v jistém slova smyslu nevratný. Jako neumím si představit situaci, ve které se ta mladší a nejmladší generace vrací k tomu tištěnému médiu. To znamená, myslím si, že deníky, ne že jsou určený k zániku bezprostřednímu, oni budou nějakou dobu fungovat ještě dál a klidně to může být dlouhá doba, ale jejich role bude víc symbolická a statusová a víc spojená, dejme tomu, s vzdělanějším publikem. S jedinou výjimkou, kde si myslím, že by to mohlo ještě do budoucna nějak fungovat, a to jsou regionální média. Jo, ať už jsou to deníky v tištěné podobě, myslím tím tištěné deníky regionální, ať už jsou to lokální zpravodajská média tištěná, ať už jsou to prostě různé varianty tohohle. Tam si myslím, že to ještě nějakou dobu bude fungovat, ale myslím si, že postupně ten print můžeme odepsat. Zatímco ta nejmladší generace bude dál ve se, jak si konzumovat ty média, hlavně prostřednictvím sociálních sítí a z větší části prostřednictvím AI.
1: Výsledky Oxfordského výzkumného institutu komentuje Josef Šlerkam, pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Pane Šlerko, co může novinařina udělat pro to, aby lidem pomohla nějak interpretovat to, co se děje? Jaký význam to má pro naše každodenní životy?
0: Já si myslím, že může udělat hlavně to, že bude malinko trpělivějc vysvětlovat nějaký kontexty, to na jednu stranu, a na druhou stranu tím, že bude taky transparentnější vůči tomu čtenáři. A ten poslední aspekt, který tam je, že se bude snažit balancovat mezi biznesem a tou novinářskou prací. Ono to zní trošku divně, ale v tomhle kontextu vlastně ty obchodní modely těch jednotlivých médií jsou nastaveny tak, aby spíš produkovali chytlavé věci, které jsou rychle konzumovány, než ty jako dlouhé formáty. No a asi poslední věc, to, co čeká novinařinu, je podle mě dost velká doba experimentování s těma samotnýma formátama toho vyprávění. Jo? Protože na jednu stranu, já píšu pro investigaci CZ datové analýzy, které se týkají většinou digitálního zločinu nebo vlivu do voleb a podobně. To jsou většinou dlouhé analytické texty, které ukazují, jak ty mechanismy vypadají. A já se budu pravděpodobně muset naučit vyprávět ten příběh třeba prostřednictvím videa a třeba nějaký i zkratky, která ale nebude lživá, protože prostě počet těch lidí, kteří jako chtějí ten dlouhý rozbor, ubývá. Ale neubývá počet lidí, který zajímá to téma. Jo, to je ten důvod, proč ty takzvaní tvůrci obsahu můžou být vlastně úspěšnější ve zprostředkování té zprávy než ta klasická média.

0: oni mají už tu novinářská práce, už se stala. Z té oni většinou nějakým způsobem žijí. A teď mají ten materiál, ze kterého můžou udělat ten formát, který je zábavný. A novináři budou muset nějakým způsobem hledat, jaké formáty můžou volit pro to, aby to lidi bavilo a zároveň, aby to nestratilo to, co je pořád tím hlavním důvodem existence novinářiny, a totiž přinášet ověřené informace lidem tak, aby se ty lidi mohli sami líp rozhodnout. Čili myslím si, že nás čeká hodně experimentování.
1: A jak tedy může ta kvalitní žurnalistika obstát vůbec v takovém ale prostředí? Jakou budoucnost mají redakce tak, jak je stále ještě známe?
0: Může, a může z jednoho prostého důvodu. A to je to tím, že ten novinář má tělo. To, že on to zní takhle jako úplně, že jsem se zbláznil.
1: Je to člověk.
0: Je to člověk.
1: On není to četvot.
0: On na tom místě může být. Může si s lidmi mluvit. Může si všímat spousty věcí, které si stroj v textu nevšimne. To, jak se ty lidi tváří, když s ním mluví, jak mají tu nalitu hlasu. Má spousty sociální zkušenosti. Jo, ten novinář jako člověk je v tomhletom ohledu pořád v tomhle aspektu nenahraditelný. A my začínáme a budeme čím dál tím víc obklopeni tím obsahem vygenerovaným stroji.
1: A z jakého důvodu?
0: Je to levné a spoustu věcí to zvládne líp než člověk.
1: Je to dobou?
0: Ne, je to tou možností. Můžeme to udělat a má to výsledky. Já tady neříkám, pojďme rozbíjet stroje. Já jsem poměrně velký jako technooptimista a já ji mám velmi rád. Ale říkám, že na to, abyste mohli udělat souhrn, na to, abyste mohli udělat analýzu, tak tam většinou potřebujete mít ty vstupy od těch lidí. Takže myslím si, že tohle je něco, co ta AI nebude nahrazovat. A myslím si, že to něco, po čem bude přirozená poptávka. Že to nebude ani tak jako souboj AI versus člověk v té novinařině, jako spíš nějaký systém koexistence do budoucna. No a ta poslední věc, která je strašně důležitá. Já vím, že lidi jako si vždycky pamatují, když novinář udělá chybu, a proč by si pamatovali, že ve zbytku to bylo správně. Jo? Ale to je ten novinář, jde mu za to vynadat, on za to ručí. AI dělá chyby strašně často. Jako kdybychom to vzali v tomhletom ohledu. A tam za to nikdo neručí. Tam říkáme, no, AI se spletla. A právě to, jestli za to někdo ručí nebo neručí, tak je ten rozdíl v té novinařině. Novináři jsou ty, co ručejí za to, že ta věc je věcně správně. AI za nic neručí.
1: No a důvěřujeme tedy zprávám z těch chatbotů?
0: V tom výzkumu se zdá, že jim důvěřujeme tehdy, pokud sami tu AI silně používáme. Jo, když se zeptáme v té populaci, tak většina té populace těm zprávám nedůvěřuje, ale většina té populace taky takhle masivně tu AI nevyužívá. Aspoň v čase, kdy se ten výzkum dělal. Obecně vzato víme, že ta důvěra v ty zprávy AI roste. Pokud jsou jako zprávy AI označený, tak dokonce to ani jako nemá, nebo ten vliv toho, že to AI na tu důvěru je nižší. Ale zatím pořád ten čtenář nebo posluchač preferuje ten lidský výtvor. Zase, našli bychom velký rozdíl, který jsou daný kulturně, v asijských zemích bychom viděli mnohem větší důvěru, ale popravdě řečeno, já si myslím, že to otázka spíš několika let, než se to stane jako úplně samozřejmým. My nemáme bohužel žádnou představu, jak moc momentálně je využívaná AI při psaní textů. Jo, něco jiného je při rešerších a podobně. Při psaní textů v českém mediálním prostředí, protože nebývá zvykem se k tomu přiznávat. Ale zdá se, že tady je přítomna docela často. Už jsem viděl pár jaksi snímků obrazovky i z docela velkých médií, kde editor zapomněl ten prompt, uprav mi to tak, aby tomu. Jo. A tohle není fér a mělo by to být nějakým způsobem jako přiznaný. Ale nemáme k tomu zatím žádný data. Můj osobní tip je, že už dneska, když bychom vzali celou tu mediální scénu, to znamená včetně těch jako lifestyleových serverů a podobně, tak nějakých 10-15% obsahu, co se tam objevuje, už bude plně generovaných AI.
1: Když se ještě podíváme, pane Šledko, na sociální sítě, tak které zaznamenaly největší skok, když nahlédneme dál do Oxfordského výzkumného institutu a
0: spíš
1: nové
0: v tom
1: zprávy.
0: Našem kontextu je důležitý to postavení toho Facebooku, protože opravdu jako
1: 43%
0: 43% je velký číslo. A ten, kdo spokojeně roste, je TikTok samozřejmě. TikTok tak si v klidu roste meziročně. A vlastně se dá říct, že ta situace je v tuhle chvíli stabilizovaná těch hráčů. Prostě máme tady jako na tom videu YouTube, pak dlouho nic a pak TikTok.
1: A Instagram, jak si vede?
0: Máme tady Instagram jako něco, co je mezi formát, mezi sítí jako fotkou a video, a máme tady Facebook.
1: A X-ko.
0: X-ko je,
1: někdejší
0: ale
1: Twitter, někdejší což je zase Twitter, trošku
0: což je specifická síť. V tom českém prostředí je to spíš jako pro specifickou skupinu uživatelů, ale myslím si, pokud si dobře pamatuju ta čísla z toho reportu, tak X-ko spíš stagnuje než cokoliv jiného.
1: Pane Šlerko, jsme nakolik už přehlceni těmi informacemi obecně?
0: Já si myslím, že si každý udržujeme tu hranici, kterou snášíme, a jo, asi na otázku jste přehlcení informacemi odpovídá jiný výzkum, který říkal, že Češi by daleko radši měli informací míň, ale do hloubky, než víc, ale do šířky. Zatím mám pocit, že vyhrává víc, ale do šířky.
1: Konstatuje Josef Šlerka, pedagog odboru Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také vedoucí projektu Media Rating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Já vám děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Tatínek mě v noci třeba zbudil a já jsem musel psát jména lidí, kteří byli před pár hodinou popraveni.
3: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
4: Ten největší nápor na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha.
3: Tentokrát uslyšíte příběhy spojené se strašnickým krematoriem. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Maďarsko kvůli pokračujícímu suchu odstaví svou jedinou jadernou elektrárnu Paks. Prozatím podle premiéra Pétera Maďara funguje na poloviční výkon. Úplně zastavit by se všechny čtyři reaktory měly nejpozději ve středu. Stane se tak vůbec poprvé po více než 14 letech provozu. Maďarská vláda tímto rozhodnutím reaguje na rekordně nízkou hladinu vody v Dunaji, kterou elektrárna používá k chlazení. Ve věku 81 let zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým. Informoval o tom ústavní soud. Nikodým v něm působil 10 let od roku 2003. Nominoval ho tehdejší prezident Václav Klaus. Generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger připomněl, že Nikodým se během své advokátní praxe podílel na přípravě významných právních předpisů, a to hlavně v období transformace právního řádu. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají i dnes na jihu a východě Moravy, kde teploměry ukážou až 630 stupňů Celsia. Zejména děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít, ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. A zeměživitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat, přes 350 kusů. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevní původem z Francie. Fotbalisté pražské Sparty si ve druhém kole šance ligy připsali první výhru v nové sezóně. Na Letné porazili Zlín 3-1. Zlín zůstává i po dvou zápasech bez bodového zisku. A česká golfová jednička Sára Kousková zahrála ve druhém kole majoru British Open 8 ran lépe než v úvodním dni. Díky jednomu úderu pod par na závěrečné 18. jamce si zajistila postup do finálových kol.
7: Zavřená D52 za Pohořelicemi i silnice ze Svitav na Mikuleč. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna je po nehodě neprůjezdná za Pohořelicemi. Na 21. kilometru zasahují záchranáři u kolize 4 osobních aut. Sjíždějte na 23. kilometru za sjezdem, jeďte rovině na souběžnou silnici a zpátky na dálnici najedete na 16. kilometru. Na D3 z Českých Budějovic do Rakouska zpozorněte za odbočkou na Kamenný újezd. Na kilometru 148 pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Praze máme hlášenou podobnou překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. Před sjezdem na Holešovice a Bubeneč stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo, musí se vybočovat. A u Svitav je stále uzavřená silnice 366 na Mikuleč a Litomyšl. U Javorníku vyšetřují tragickou nehodu osobního auta. Objíždět je možné po obchvatu Svitav a po dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme oblačno až zataženou, přechodně i polojasnou, místy se přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupně, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Moc bych si přála tu roli zahrát tak, aby od nikoho už nepadla věta, mohla si za to sama, protože o tom to není. Není přece nic špatného na tom, že je člověk v určité chvíli slabý, říkala herečka Tereza Ramba před natáčením série Moniová o oblíbené spisovatelce, kterou před 15 lety zavraždil její manžel. Jak důležitá je po takové roli duševní hygiena a proč si během práce na seriálu držela odstup od synů Simony Moniové, kteří k natáčení dali souhlas. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A dobrý poslech přeje z Karlových Varů Světlana Vitovská.
5: Osobnost plus.
8: Jaká byla Simona Moniová podle toho, jak jste ji měla při přípravě na seriál možnost poznat?
9: Já si vůbec netroufám říct, jaká byla Simona, a vždycky mám pocit, že kdykoliv přebíráte s režisérem jakoukoliv roli, tak se z toho stává licence. Ale to, co jsem měla možnost číst a probírat se, tak mě tam strašně fascinovala ta síla. Že navzdory všem těm věcem šíleným, který se jí děli, tak ona měla nějaký jako kořen v sobě, který jí prostě vždycky pomohl. Já jsem měla jako pocit, že neměla vlastně strach, jo. A to je něco, co mě hrozně oslovilo a co mi dělalo dobře, mě osobně.
8: Součástí příprav bylo i čtení materiálu k případu její vraždy, což bylo podle vás hodně mrazivé čtení. Co vás zasáhlo nejvíc?
9: To bylo hrozný čtení. To bylo smutný čtení. Zasáhly mě nějaké osobní konverzace, o tom možná bych ani nechtěla mluvit. Nejšílenější pro mě bylo, co jsem pochopila i pak z rozhovoru s Danou, která vlastně pak dovychovala kluky, že Simona jí vlastně pár týdnů před tím, než se stala ta tragédie, poprosila, aby se postarala teda hlavně o Šimona, protože kluci Dominik už byli velký. Takže nějakým způsobem prostě to tušila a to ze všech těch materiálů prostě se ozývalo takovým vykřičníkem, takovým zvýrazňovačem, jako kdyby tušila, že se to prostě stane. Takže to pro mě asi bylo hodně silný, že měla nějakou takovou predikci a vlastně...
8: Bohužel se to stalo.
9: Jo.
8: Pro vás to natáčení bylo náročné, protože jste v jeho průběhu musela hubnout, podrobovat se náročným procedurám v maskérně, kde vám lepily vrásky, líčily odtoky, modřiny. Jaký to byl potom pocit podívat se do zrcadla a vidět se jako zmlácenou, týranou?
9: Já už mám vybudovaných takových spoustu jako ochranných rituálů a tady jsme hodně pracovali na tom, na nějakým duševním zdravím, abych se měla kam vracet. Ale samozřejmě, když kvůli té roli zhubnete prostě 10 kilo, jako je tady u Simony Moniové, kdy nemáte to ani z čeho zhubnout a jak to zvládnete a jste vlastně v tom procesu, v tom šílenství, v tom chaosu a někdo na vás celý den žve, ještě je to někdo, kdo je vám třeba blízký, kdo je váš kamarád, tak jako s vaším tělem to něco dělá, jsou to pořád vaše slzy, vaše modřiny a máme prostě prostředky a musím říct, že OnePlay je úžasný v tomhle. Myslím si, že je naprosto jedinečný. Michal Reitler, Klára Folová, celý ten tým velký na OnePlay opravdu dbá na to, aby všichni se cítili bezpečně. Zuzana Kirchnerová, pro ně je to extrémně důležitý. Já jsem měla režijní explikaci sexuálních a násilných scén, to jsem nikdy v životě neměla, kde jsme se přesně dohodli, co jak bude vypadat. Bylo to opravdu nakrokovaný, když to tak nevypadá. To, co vypadá jakoby vášeně, nadřená prostě věc. A Zuzana velmi ví, co chce a ví, jak toho docílit, což je strašně příjemný. Takže já jsem se rozhodla, že jí prostě budu věřit a nechám se nějakým způsobem vést. A tam se stal pro mě úplný zázrak toho, že mě vlastně ta postava strašně posílila. Já jsem jako v nějakém procesu už 10 let, kdy se učím říkat ne, ty děti moje mě hrozně posílily, kdy mám pocit, že už jsem velká holka, že si můžu dovolovat. A najednou přišla ta Simona a já jsem si říkala, já jsem tam prostě stála zhublá, přesně vrásčitá, to má ten nalepený prostě lihem, je to úplně odporný. Lukáš Král, maskér, mistr, umělecký maskér, který vytvářel tu postavu. Je to fakt jako vlastně strašným nepříjemnou, ale všechno to najednou klapne. A my jsme měli fakt situace, kdy byla nějaká scéna třeba násilná mezi mnou a Igorem a najednou ze mě úplně fakt řvalo, prostě já se tě nebojím. A já jsem měla pocit, že já jsem i přečetla jako několik těch knížek a pak jsem si řekla, já už nebudu číst, jsem hnusná, jsem tlustá, nejde mi to, už to budem prostě vyprávět jinak, Simono, ten příběh. A měla jsem z toho jako hrozně dobrý pocit a měla jsem pocit síly, že i když vy jste vlastně v nějaký manipulaci a pod obrovským tlakem, tak pořád se prostě snažíte jakoby říkat ne a myslím si, že díky tomu, a teď už máme i čísla z OnePlay, že se zvýšilo o 80% jakoby volání na krizové linky a to je společenský přesah, se kterým Klára Folová, Zuzana Kirchnerová, Michal Reitler vlastně přišli. To bylo to, proč jsem to vzala. A zároveň si myslím, že se nám podařila docela dobrá filmařina, takže jako ať to stálo cokoliv, tak stálo to za to. A musím říct, že i třeba to hubnutí, taky ty fyzické proměny vlastně jsou banální, ale taky jsou potřeba pro ně něco udělat. A já jsem dostala jakoby tým lidí, který se o mě postaral.
10: Já jsem četla, že díky Zuzaně Kirchnerové jste se přestala definitivně stydět. Já jsem teda přemýšlela za co a proč jste se styděla.
9: Tak já jsem vždycky měla ve smlouvách, že se nebudu slíkat a takový jednou takový německý režisér v Americe zeměrval prostě tričko, já jsem to měla podlepený a měla jsem hrozně, a teď už je mi to opravdu jedno, po tom, co moje maskérka tam osobní Mirka přišla po třetí prostě se žiletkou, že Zuzana si přeje něco, ať se, tak já jsem říkala, dobře, tak já opravdu jsem tady prostě nějaká věc a tady teda Zuzana si přeje, tak jo, ale jako musím říct, že ten projekt hodně posunul moje hranice a tak já mám prostě dvě děti a taky už jako bylo mi teď 37 čerstvě a nestydím se tak, jako jsem se styděla ve 20, jako cítím se vlastně mnohem líp, ale tohle určitě jako posunulo zase o kousek dál moje hranice.
10: Vy jste taky o ní řekla, že ona je pes a že vy jste už sklidněný pes. Tak v čem se ta její psí povaha projevila při natáčení?
9: No ona je taková jako dravá. Ona fakt, Zuzana, jako nebyde, já nemyslím, že není, nevypadá to, že tady není. Ona má jakoby koule prostě. Fakt, to byste jí museli znát, to je prostě ženská, která má zdravý jádro a prostě si bude dělat, co bude chtít. A to se mi líbí, já mám ráda takový ženy.
10: Některé z té nebyly velmi naturalistické, řekla bych až odporné. Jak obtížné je potom, když to skončí, se vrátit zpátky do reality, domů, k dětem, k manželovi, do pohody?
9: Jako je to obtížný, jako je obtížný, že vás někdo celý den prostě na vás řve tyhle slova, pak jdete domů pít z kůře dětem. Jako musíte, já mám vybudovaný systém, nějaký svojí ochrany a jsou dny, kdy jsem potřebovala být třeba sama. Mám taky pak takový úplně obyčejný věc, jako že třeba přijedu z natáčecího dne a hodinu sedím v autě, je to taková moje dekompresní komora, jako a tam nic nedělám, tam jenom prostě koukám do blba, ale takovýhle projekt děláte jednou za dva roky. Musíte se připravit na to, že třeba nastanou momenty, které nebudou komfortní a musím říct, že jako Maty, můj manžel je fakt parťák, když to řeknu úplně jednoduše a díky němu jsem to mohla dělat. Myslím si, že bez té podpory jeho by to vůbec nešlo.
10: Vy jste měla taky na pomoc lékaře a mentora Pavla Čecha. Co vám radil, abyste si domů k dětem a k manželovi nebrala ten pocit z toho natáčení, protože, jak říkáte, to nešlo hned a potřebovala jste třeba i volno.
9: My už jsme s Pavlem pracovali spolu na Zápisníku alkoholičky, jsme poprvé pracovali jako na filmu. Myslím si, že by každý film si zasloužil svého psychosomatika nebo psychoterapeuta, což se tak v Čechách neděje. Ani bych neřekla, že to je jedna rada. Já si myslím, že když jsme začínali pracovat, to je před 10 lety, tak je hrozně důležitý u herců, že vy ochutnáváte různý světy, stáváte se někým jiným, říkáte cizí věty a můžete být zmatený, kdo jste vy. Já myslím, že je to taková dlouhodobá práce vědět přesně, kdo jsem já, co chci a do toho se umět vracet. Že vlastně nejste víc v těch světech, které nejsou vaše, což je těžký, když točíte 14 hodin denně, 65 natáčecích dní, hrajete Simonu Moniovou, tak jste víc času v Simoně Moniové než v sobě. Ale je důležitý mít třeba pro mě předtím volno, potom volno a opravdu dobře vědět, kdo jsem. A možná ten systém třeba těch rituálů, se kterými mi právě Pavel pomáhal, je nějakým způsobem možná jenom i uklidnění pro mě, že vím, kde jsem a co jsem já a co chci já.
10: Jak jste se cítila, když jste natáčeli násilnické scény, které byly hodně naturalisticky natočené?
9: Pro mě bylo mnohem horší to psychické násilí. Paradoxně to, že vám dá někdo facku, tak já jsem si dávala pozor, abych nesfackovala chudáka Igora, který byl so špatný a vůbec za to nemohl. Ale někdy, když třeba mi dal facku, tak jsem měla pocit, že mi vyletí ruka, prostě mu ji vrátím, že se mu otočí hlava. Protože já mám v sobě hroznou zuřivost, což taky podle mě Simona měla, ještě mi ji posilovala. A mě nejvíc vadilo takový to pomalý, tichý, kdy třeba ten člověk vám říká, že něco bylo jinak, než to bylo, vy víte, že to, nebo mi vadilo hrozně, když mělo být u toho třeba to dítě malý, i ten herec, že pro mě je mnohem horší vlastně ta manipulace a ta tichá, jako vlastně tichý násilí, než to, že pak přijde ta facka, to už je opravdu, tam aspoň víte, že jako já, jako Tereza ve svým zdravým jádru, vím, že to je špatně, ale ta rétorika toho násilníka, to je něco, co pro mě bylo hrozně těžké.
10: Jedním z nejtěžších momentů v projektu pro vás byla slavnostní premiéra. Co vás na ní dohnalo?
9: Myslíte, proč jsem tam šla?
10: Ne, že vás to tam tak dohnalo, že vás to tam tak dostalo, že jste natočila takovouhle hrůzu a pak vlastně ten nejtěžší okamžik nastal při té premiéře.
9: Já jsem to neviděla doteďka, já jsem viděla jenom dva díly, já nemám vůbec odvahu se na to podívat. Já si myslím, že vy, člověk v mý profesi to nevypadá, teď to nevypadá dneska, ale je vlastně hrozně sám. Ta práce je malinká. To, co my jsme udělali na tom za práci, že jsme seděli já, Zuzana Kirchnerová nad scénářem Báry Námerový a jako jsme se tím prostě museli probrat. A pak na tom place ta práce je fakt subtilní a možná čím jsem starší, tím hůř snáším velký společenství a najednou vy máte to miminko, který jste si jako vybudovala a bylo vaše a dobře, možná i Zuzky Kirchnerový, možná pár parťáků, kolegů a najednou ho musíte pustit do světa a lidi ho budou hodnotit a budou, začnou s banálníma věcma, jestli jste jí podobná, nejste jí podobná, jak to bylo s tím hnutím, dítě je furt pustá, tohle. A vlastně já jako jsem jenom nechtěla, aby ta věc, která byla naše, tak aby někdo jako viděl. Ven. A to se vždycky musí stát, vždycky se to stane a vy už pak ztratíte kontrolu. A já si myslím, že já špatně nesu jako ztrátu té kontroly.
10: Vy jste při premiéře říkala, že vás šokovalo, kolik žen zažívá v reálném životě psychické nebo fyzické týrání. Podle odborných odhadů je to každá třetí až čtvrtá žena. Zažila jste vy něco podobného, jako je toxický vztah?
9: Ne. Ne v takovéhle míře. Myslím si, že jsem zažila toxický vztahy, který jsem ve většině případů dokázala rychle rozpoznat. Mám za sebou takovou zkušenost nepříjemnou, která mě hodně naučila a dávám si pozor od té doby. Myslím si, že je to ale tím, že já mám strašně opravdu velkou rodinu a jsme si hodně blízcí. A mám vlastně, když se mi dějou nějaké věci, tak mám s kým to probrat. Mám hodně blízko, je mi moje sestra, moje máma, moji bráchové, mám babičku, se kterou můžu to hodně probrat. A když máte hodně názorů, tak k vám se strašně těžko ten násilník dostane, protože většinou to milující okolí vám říká jak kritický, tak hezký věci a jako je odhalený. A tady ty lidi se nejčastěji chytají lidi, kteří jsou sami. Takže si myslím, že je důležitý, když se vám třeba něco nezdá, že někdo se k vám začíná třeba chovat, vám se to nelíbí, tak je vždycky důležitý to probrat s někým, kdo je zvenku, protože si myslím, že to, co tady ty lidi dělají, je, že vás prostě odstřihnou od nějakého příčetného okolí.
10: Simona Moniová byla úspěšná, bohatá. Jak to, že tak dlouho vydržela žít s násilníkem, s člověkem, který týral psychicky, fyzicky? Dokážete to pochopit?
9: Dokážu. To je otázka, kterou jsme si kladli od začátku se Zuzkou, jak to, že takhle krásná, prostě sexice, extrémně bohatá, extrémně úspěšná. Myslím si, že nikdo nechce být sám a že každý, a myslím si, že Simona měla ráda drama, že měla ráda vášeň, měla pocit, že to všechno musí být hodně jako velký. A myslím si, že možná neměla tak silný právě ten základ zdravej okolo sebe, který by jí třeba dal nějakou zpětnou vazbu a myslím si, že se strašně zamilovala a že opravdu do poslední chvíle si myslela, že to k tomu patří, což když na vás někdo léta soustavně pracuje, tak vám začnou připadat ty věci normální. A myslím si, že jako každý silný, úspěšný člověk, nejenom ženy, jako vlastně nechce být sám, prostě ta práce nebo to pozlátko, to vám nedá vůbec nic. Nejdůležitější je přece to, co máte doma, těch pár lidí, kteří opravdu milují vás a ty, když nemáte, tak prostě jste závislá na tom jednom vztahu.
10: Kdy vy jste osobně zaznamenala tragický příběh Simony Moniové?
9: Já jsem to v podstatě vůbec neznala. Pro mě to byl titulek z novin a čím hloubš jsem se jako do toho začala nořit, tím víc mě to samozřejmě zajímalo.
10: A důležitou roli v celém tom seriálu i v tom, že vůbec vznikl, hrají děti Simony Moniové, její tři synové. Vy jste během natáčení si od nich držela odstup. Proč?
9: Já si myslím, že je to důležitý. Vy potřebujete vyprávět ten příběh toho člověka v celý šíři, což znamená, že třeba bude dělat chyby, bude dělat volby, který, když bych kluky poznala, zamilovala si je, tak možná bych nemohla tu postavu takhle hrát, protože bych si říkala, aby je to nezranilo. Já jsem byla strašně šťastná, jak se k tomu OnePlay postavilo, že to bylo jakoby ošetřený, že se oni cítili v bezpečí a dali nám tu důvěru, ale věděla jsem, že nedokážu jako na ně brát ohled nebo nějakým způsobem prostě na ně myslet. Potřebovala jsem se soustředit na tu práci. Pak jsme se seznámili a jsem hrozně šťastná. To, co jsme si řekli po brněnský premiéře s Dominikem, to fakt mám hluboko v srdci a je to pro mě hrozně důležitý, že to viděli, že jsou s ním prostě v míru a že se za nás nestydějí. No.
10: Já když jsem viděla vaší fotku a fotku Simony Moniové, tam ta podoba byla obrovská. Co na to říkali kluci, když vás viděli? Jak to musí pro ně být hrozně těžká situace.
9: Oni mi říkali hrozně hezkou věc, že jim nepřijde ta podoba ani tak fyzická, ale v takových malých věcech, že třeba Dominik mi říkal, že ho hrozně překvapilo, že on čekal, že viděl tu práci Lukáše Krále, což je teda opravdu hodně práce, aby jsme si byli podobní, protože my si nejsme podobní. A je to taková modelace prostě v obličeje, která bolí a trvá dlouho, ale je dobře. Ale on říkal, že to jsou spíš třeba pohyby rukou, takový malý věci. Já nevím, jak si dávala věci, prostě vlasy za ucho. A to mě strašně potěšilo, že já fakt věřím, že když tu práci děláte jako poctivě, takže tam nastane nějaká taková jako konstelace.
10: Vy jste říkala, že chcete roli zahrát tak, aby už nikdy nepadla věta, mohla si za to sama. Od vraždy Simony Moniové uteklo 15 let. Máte pocit, že se za tu dobu společnost změnila, že jinak vnímáme oběti domácího násilí, že jinak přistupujeme k ženám i mužům, kteří jsou pod nějakým tlakem doma?
9: Myslím si, že se to hodně zlepšilo, ale i přesto, když jsme se začali zabývat tématem, tak mě začalo oslovovat hrozně moc lidí, kteří třeba Simonu znali. Já jsem si fakt musela udělat práci, udržet si hranice. Ale hodně mužů pořád mě konfrontovalo s tím, že byla ale prostě moc divoká. Že přece byla strašně moc, že všechno byla moc. A já jako dokonce se mi stala situace v letadle, že jsem potkala pána. Ježíš, doufám, že ten pán, ale já ho nebudu jmenovat, takže ani nevím, jak se jmenuje. A on mi říkal, já jsem policajt a viděl jsem Moniovou a strašně se mi líbila. A já jsem byl u domácího násilí minulý týden, ale nebylo to násilí domácí, protože padla jenom facka. A já jsem mu říkala,
10: to
9: mi řekl pan, a já jsem mu říkala, pane policista, ale on byl hrozně milej, on se chtěl vyfotit. Já jsem mu říkala, prosím vás, ve vší slušnosti, o tom přece ten seriál je. Vy nemůžete přece facka, je domácí nás. A on říkal, dobře, já to přehodnotím. A byl strašně milej, ale jde o to, že prostě někdy ty muži mají fakt pocit a ve chvíli, kdy jsme se začali tím tématem zabývat, tak chodili k nám muži, k nám všem, těm ženám v těch tvůrčích pozicích a říkali, vždyť ona si za to mohla sama, vždyť ona flirtovala, vždyť ona nosila vyzývavý šaty. Jako kdyby to, že nosíte vyzývavý šaty, byl jako omluva k tomu, že prostě vás někdo může propesknout. Já žiju samozřejmě v úplný bublině, protože mám partnera, který jakoby jsme prostě parťáci. Takže já si tohle neumím vůbec jakoby představit, ale myslím si, že pořád je v naší společnosti nálada taková, že spousta žen se třeba bojí zvednout telefon a není si vlastně jistá, jestli to, když mě teda jednou poprvé proplesk, jestli to teda je domácí násilí nebo není, tak já vám říkám, že je.
10: Role Simony Moniové pro vás byla další v řadě výzev. Už jste mluvila o Deňku alkoholičky a trošku jste si posteskla, že těch velkých ženských rolí moc není v české kinematografii, že je víc mužských hrdinů. Čím to je? Máme víc mužských hrdinů?
9: Já si myslím, že já si nemůžu stěžovat, protože můžu si vybírat, ale myslím si, a taky mě pak došlo, že já jsem tady ty role hrála vždycky v terapii, Viola, prostě holka mladá, která umírá na rakovinu, ale možná jsou víc vidět ty komediální role, ale chtěla jsem říct, že jako určitě ženy mají menší prostor než muži a dost často já čtu hodně scénářů a dost často bych chtěla hrát toho chlapa, že ten chlap má nějaký jako oblouk, vývoj, je to nositel té postavy, ale my ženy, a to je skvělá doba pro nás, my jsme skvělý nositelky, dokážeme utáhnout prakticky cokoliv, jakýkoliv příběh a víc takových postav, ale je nemůžu si stěžovat, že je jich hodně a jsem za to vděčná a i pro své kolegyně si přeju více výzev a více rolí a určitě to jako zvládáme krásně, to se ověřilo.
10: Já jsem četla, že máte taky autorské ambice. Co všechno máte rozepsané v počítači?
9: No, to jsem vůbec neměla nikdy říkat, protože to nikdy nedopíšu a budu furt jenom 20 let chodit a říkat, že jsem to ještě nedopsala.
10: A co píšete? Mám
9: dva scénáře, dva romány, teď mi Zuzana Kirchnerová dala námět na další scénář, ale jakoby já jsem si vybrala, že opravdu budu s dětma teď si hrát Kostičky a Pexesa, tak myslím, že třeba za 10 let přijde čas, kdy to dopíšu, pak se všechno zrežíruju a těším se na to, bude to další krok.
10: Vy jste vášnivá čtenářka. Co jako vášnivá čtenářka Tereza Ramba ráda opravdu nečtete?
9: No, já jsem opravdu musela v určitou chvíli přestat číst ty Simoniny knížky.
10: Proč?
9: Protože jsem měla pocit, že jsou strašně sebepožírací, že prostě píše opravdu o sobě zle. A když jsem byla třeba u 13. knížky, v půlce toho příběhu, v půlce toho hubnutí, prostě úplně někde vystřelená na měsíc, tak jsem si říkala, už dost, už to nebudu číst. Hodně často ty její postavy se sebe nenávidějí. Něco si dokazují, říkají si, jsem špatná matka, jsem moc stará, jsem moc tlustá. Často se jí opakuje tohle téma a já jsem si řekla, prostě Simono, už ne, jsme dobrý takhle, jsme krásný, všechno je v pohodě, budeme to vyprávět jinak, ty příběhy.
10: Měla jste taky někdy pocit, že nejste hezká, dost dobrá, nevím, tlustá, to by asi ne, ale no, bylo takové
9: období? Tlustá asi ne, ale naposledy, myslím, že včera v 6.50 ráno, když jsem se probudila, viděla jsem, jak vypadá, tak jsem si myslela, že sem nedolezu. Upřímně, 6 lidí na tom pracovalo několik hodin, takže buďte v klidu, dámy. Ukazovala jsem Matymu, že bych to chtěla dát na Instagram, tu fotku jako porovnání těch 6.20 a těch 16.30 a Maty mi řekl, že by to nedělal, že to je moc. Mám tam jakoby hydi své voku a stojí mi takhle vlasy a jako jo, je to tak, ale učím se opravdu mít se ráda a myslím, že se mi to daří, že poslední dva roky jsou fakt jako ve znamení takový jako sebelásky, může za to mateřství do určitý míry, může za to asi i ten věk, i Maty, je to jako kombinace a přála bych to každý ženě. Myslím si, že fakt je i dobrá doba pro nás, že nemusíme už furt jako být takový pokorný a snižovat se.
10: Vy ty náročné role prokládáte lehčími věcmi, abyste si odpočinula, máte to po dvou letech, tak co vás čeká teď po Moniové?
9: Teď jsem měla volno od prosince, bylo to hrozně hezký půl rok. Už jako dvě firmy, dvě děti, takhle volno. Ale bylo to hezký a čeká mě film komedie Třeskutá s Jirkou Vejdělkem, s Davidem Švehlíkem. Začínáme točit brzo, ještě to nemáme dohotový, ale začínáme točit. A potom budu mít zase volno a pak máme s Danem Svátkem takový Mordor, ale to si myslím, že ještě si posunem, že tak příští rok.
10: S Bohdanem Slámou jste dotočila film Houpačky, kde hrajete Janu, maminku dvou dětí, dceru Dagmar Havlové. Říkala jste, že Jana se chová ke svojí mámě stejně jako ke svým dětem. Že jste si v té roli odžila spoustu principů z vaší rodiny, od vaší mámy, od vaší dcery. Čím vás tahle role propojila s tím vaším skutečným životem?
9: Já jsem byla strašně ráda, že můžu pozorovat Dášu Havlovou, Zuzanu Kronerovou a Bohdana Slámu při práci. Bylo to inspirativní, hezký. A Bohdan je jeden z mých prvních režisérů, točili jsme spolu film Venkovský učitel před 20 lety, tak neuměla bych mu říct ne. Je to pro mě naprosto zásadní zkušenost. A tohle bylo hrozně hezký v tom, že tu moji postavu, ta postava tý Dáši jako hrozně vytáčí. Ale našli jsme s Bohdanem takový klíč, že ona vlastně vypadá úplně stejně jako ona a chová se úplně stejně jako ona, takže jí vytáčí věci, které vlastně cyklicky dělá. To je něco, co já mám se svojí mámou.
10: A má to vaše dcera s vámi?
9: Já myslím, že určitě. Určitě. A myslím, že to má každá. To je hrozně jako hezký pro ženu mít za dítě holčičku, protože tady tím projde tím kolečkem. A vy najednou začnete k té svojí mámě mít nějaký jako větší soucit trochu, jo, že prostě když máte tu dceru, tak v té jsem fázi a to bylo hezký si tam odžít, že ta postava se to nějakým způsobem uvědomí.
10: Ženy jedou podle vás na hranu zhroucení, vás zastavila až nemoc. Jak se člověk jako vyrovná s nudou, která při léčbě zánětu mozkových blan prostě musí přijít?
9: Ta nuda byla pro mě úplně šokující. Já to prostě vůbec neznám. Když mám volno, tak nikdy nemám volno, i kdybych měla třeba vyklízet sklep, prostě. Já jakoby jsem fakt člověk, který má pořád rozdělaných 50 věcí a To, že se jenom leželo, já prostě, když mi po 3 měsících dovolili si přečíst 2 stránky denně, tak já jsem tomu panu profesorovi Beranovi byla tak vděčná, že prostě budu moct začít číst. Já jsem čekala všechno, že přijde s tou nemocí, ale ta nuda, to bylo zajímavé. A ono po té nudě přišel takovej klid a to mi úplně změnilo život. Ten normálně od té doby v sobě si nesu, cítím ho i teď, i včera, je úplně jedno, co se děje. Jak
10: Takže
9: to...
10: máte ráda nudu?
9: To bych neřekla, ale naučila jsem se ten klid. Pochopila jsem, že to může být i hezký.
10: Říká herečka Tereza Ramba, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
9: Děkuju moc.
10: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
5: Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu.
11: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5:00 odpoledne na Plusu.

0: 2 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Novým šéfem českých center se stane bývalý velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. V Madridu protestovali stovky lidí proti migraci z Maroka. Fotbalisté Sparty vyhráli v Šancelize nad Zlínem 3-1 a dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až do 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá Jitku Pánek-Jurkovou. Ode jmenování nového ředitele si ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce zejména finanční úspory. Českým centrum kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení.
3: Nechceme žádná česká centra a priorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
4: Uvedl Petr Macinka z motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Stovky lidí v pátek protestovali před marockou ambasádou v Madridu proti rostoucí migraci do Španělska. Protestující byli oblečeni v černém a v rukou drželi španělské vlajky. Davem se podle agentury AFP nesla například hesla vyzývající k obraně španělské identity. Před velvyslanectvím byly nasazeny policejní složky, včetně vrtulníku a sledovacího dronu. Demonstraci předcházel čtvrteční incident, při kterém přibližně 60 tisíc marockých migrantů překročilo hranici a dostalo se do španělské Seuty na severu Afriky. I dnes budou v Česku panovat vysoké teploty. Rekordní vedra meteorologové očekávají hlavně ve východní polovině Moravy a Slezska. Horko může podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče, kterým hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice, pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
5: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak záspě nemohou klimatizovat.
2: Na cestě by sebou měli řidiči mít nabitý mobilní telefon a lehké jídlo. Neřolt varuje i před vysokými teplotami v zaparkovaném autě. Nenechávat by v něm lidé neměli děti ani zvířata. Fotbalisté Sparty zvládli předehrávku druhého kola Šanceligy. Zlín porazili v prvním domácím zápase sezóny 3-1. Pražany poslal do vedení Irvin, pak kapitán Sparty Hraslín.